0: byla podívaná. Dneska se mu tedy povedla.
1: Tyhle věci on umí. Když jsem byl v kosnici, udělal úplné zatmění slunce.
2: Krásná duha a dneska byla celá. Škoda, babičko, že jste ji neviděla.
3: A vy jste vdovec?
2: Několikanásobný.
3: A paní Komenské umřeli mladé?
2: Bohužel.
3: Všechny?
2: Všechny.
3: A máte rád vajíčka?
4: Počkejte, počkejte. Slyšíte? Hradeckého marš?

0: Dechová hudba! Volno! Čekat! Kouřit!
1: Seďte, nevstávejte, nezdržujte! Podle slavného pochodu Radecký marš, který na mojí počest složil Johann Strauss, otec, jste jistě poznali, kdo jsem. Přesto se představím. Jsem hrabě Josef Václav Radecký z Radče, polní maršálek, vyznamenaný všemi myslitelnými rakouskými řády. Pobočník generála Laudona a generála Suvorova. Narozen 1766, zemřel 1858. Jsem tedy nejstarší rakouský důstojník v nebi. Kdo tomu tady velí?
2: Já, svatý Václav, kníže, vévoda české země, zavražděn svým vlastním bratrem roku 929 nebo 935. To už si přesně nepamatuju.
1: Dobře, budeme tedy jednat na nejvyšší úrovni. Doufám, že sledujete situaci dole.
2: Ano, taková hrozná válka tady ještě nebyla.
1: To tedy ne. Chci se ujistit, že jste přijali příslušná opatření, jak té ostudě učiní přítrž.
2: Jaké ostudě, pane polní maršálku?
1: Tak vy nevíte? Celý život jsem působil jako český voják ve službách rakouského trůnu. Myslel jsem, že poskytuji vzor a příklad. Snad proto jste mi postavili na Malostranském náměstí pomník, nebo ne? A co dělají dole čeští vojáci, kteří stejně jako já přísáhli věrnost? Pravda, jedni bojují za Rakousko jako lvi, ale druzí páchají největší hanebnost, jako může voják spáchat, a to je co?
3: Když uteče z boje, toho Boh dá nebude, aby český král z boje utíkal.
1: Útěk může být součástí strategie. Pro vojáka je největší hanebnost kde?
3: Degradace.
1: To taky, ale ještě horší je kde?
3: Debilita.
1: To taky, ale ještě horší je?
4: Demokracie.
1: No to je taky pěkný svinstvo, samozřejmě. Ale je ještě něco horšího. Dezerce.
4: Jo, dezerce, já to měl na jazyku, ale
1: čeští vojáci opouštějí řady naší armády a dávají se do služeb nepřítele. Obracejí zbraň proti vlastním. A kdyby jednotlivci, celé vojenské útvary přecházejí frontu na druhou stranu. 28. pěší pluk přešel 3. lubna k Rusům. Prosím, kdyby to bylo 1. dalo by se to vzít jako apríl. Ale 3. to je neomluvitelné.
3: Cože, celý pluk přešel k nepříteli?
1: Co pluk? I s kapelou.
3: I s kapelou?
1: Ano, dělali si průchod v drátěných zátarasech a do pochodu jim hrála dechová hudba. Slyšíte? Dechová hudba. Ticho, blbci! A to není na ruské frontě. Utíkají k Angličanům, k Francouzům, k Italům i k Srbům. A aby si nemuseli říkat zráci, říkají si legionáři. Pakáž. Rád bych věděl, jak s tím vážená Česká nebeská komise naložíte.
4: No tak to je tedy velice vážné, to, co tady pan přespolní maršálek uvádí.
3: Zejména ta porušená přísaha, to bych v žádném případě netoleroval.
5: No, já bych s tím, co tady říká mistr Jan Hus, tak úplně nesouhlasil.
1: Ty jsi Hus?
3: Ano.
1: Tak po tobě se jeden ten zrácovský pluk v Rusku jmenuje.
3: Vážně?
1: Ano. Jeden se jmenuje pluk mistr Jana Husy, druhý pluk Jana Žižky z Trocnova a třetí pluk Prokopa Holého.
2: A po mně se žádný pluk nejmenuje?
1: Naštěstí ne.
4: No, po mně se jeden pluk jmenuje. Co, pluk pravce Čecha? Ne, svatopluk Čech.

0: Tak říkáte, že si ti zrádci pojmenovali pluk po mně? Tak teď nevím, jestli na to mám být pyšný, anebo se hambit.
1: To je oříšek, co, mistře Jene? Co s tím, baborať?
2: Já bych vám ráda poradila, ale v těch vojenských věcech já se nevyznám.
3: No, máte o čem přemýšlet? Taková hudba? To vám teda nezávidím. Neslyšeli jste? Vojenský marš!
4: To je nadělení.
0: Jakoby nestačilo, že je ta válka taková hrozná.
4: K tomu ještě takovéhle dilema.
1: Přátelé, vy tady sedíte jak zmoklé slepice. Byl tady Radecký, no a co? Zbavte se falešného dojmu, že tomu pánovi nějak podléháme.
5: No jistě. Například já jako nevoják mu kázeňský vůbec nepodléhám.
1: Je to jenom starý, vysloužilý oficír, který je zvyklý nahánět hrůzu.
5: Jistě, a ani to není maršál, jenom maršálek. Mně připadal jako takový věšák na medaile.
4: Správně.
5: Škoda, že odešel. Já? Já si tedy nelibuji v ostrých slovech, ale už jsem měl na jazyku, že mu řeknu ty tajtrlíku!
0: Takhle přímo do očí bys mu to řekl?
5: Ano, ty tajtrlíku přímo do očí, to mě neznáte.
4: Poslyšte, to patronství české země, to mi byl čert dlužen. Ani jeden z mých kolegů patronů takové starosti nemá. Němci bojují v německém vojsku, Francouzi ve francouzském, jen Češi musí mít nějaké extra mušty. Raději zahynouti, ale komu? Baborať.
2: Ale já opravdu nevím. Ty extra mušty bych vám udělala, ty jsou líbí.
6: To se pokřeje.
4: Já ty české dezertéry na jednu stranu chápu. Oni chtějí z toho rakouského chomoutu.
5: A všimli jste si, že jich nejvíc prchá do Ruska? Jestli oni ti chlapci neplánují, že by Čechy ochránil ruský car. A to není špatný nápad, rozumíte? Že bychom našli bezpečí v té široké slovanské náruči.
1: Byl jsi někdy v Rusku?
5: Nebyl.
1: Já jo. Takže o ruský náruči mi nic nepovíde.
7: Moje řeč? Proč myslíte, že jsme ho tam tak upalovali?
0: Určitě bychom měli vzít do nebe padlé vojáky z mého pluku.
5: Hej, Radecký, už je tady zas.
1: Ten to schytá, co je neávosy.
3: Nestávejte, nezdržujte. Asi jste nečekali, že se vrátím, co?
4: Já tedy ne.
3: Překvapení je součást mé strategie. Mám otázku. Proč nejsem členem České nebeské komise já, největší český vojevůdce od doby Jana Žižky z Trocnova, já, který neprohrál jedinou bitvu?
4: Vy nemůžete být členem České nebeské komise, protože jste členem komise rakouské.
3: A to je v rozporu. Česká země je součástí rakousko-uherského státu. Ať se vám to líbí, nebo ne, já jsem tím pádem váš nadřízený.
1: Tady učitel národů vám teď řekne, co měl na jazyku, když jste tady byl poprvé.
5: Ty, Karle, asi myslíš, že není maršál, ale jenom maršálek.
1: Ne, to ostřejší.
5: Ostřejší.
1: Věšák na medaile. No taky, ale to, jak jsi mu chtěl říct,
5: ty tajemný svátku.
7: Co ty komu dobrého, nesliš na památ.
3: Nedá se nic dělat, přečtu vám svůj rozkaz R713. Český voják padlý v této válce bude vpuštěn do nebe jen v případě, že bude mít na sobě rakouskou uniformu. Čeští vojáci v jiných uniformách jsou dezertéři a pomašilujou rovnou do pekla. A může jim tomu hrát? Ta je jich dechová hudba. Vychadobci!
4: Pane Polní, já nevím, jak bych vám to... Já vypadám jako mírný, slušný a pobožný dobrák. Ale když mi začne sahat někdo na moje kompetence, tak já někdy na mou duši i neznám bratra.
3: Dobře, v tom případě přečtu rozkaz R714. Ruším Českou nebeskou komisi.
5: Počkej, to vy chcete zrušit naši nebeskou komisi?
3: Právě jsem ji zrušil. Žádná už není.
5: Tak, a v tom případě už jsem si vzpomněl na to slovo. Ty... Petrdlíku!
3: A ty jsi kdo?
5: Jan Amos Komenský.
3: Hodnost?
5: Učitel národů v záloze.
3: Takže Komenský, hned zítra se budeš hlásit v rakouské komisi u Ferdinanda Habsburského.
5: To tedy nebudu, poněvadž Habsburkům nepodléhám. Po Bílé hoře jsem emigroval.
3: Emigrace neomlouvá. Tak dost! Hradecký marš! Ticho, babci! Hradecký marš ven! A je to rozkaz. Dobře, ale budete litovat. Bez Vídně utřete hubu. Vídeňská káva, vídeňský řízek, vídeňský valčík, nic nebude! S tím je šlus! Nechová hodba!
8: Bratři, to je válka. Takový nával jste u nebeské brány ještě neviděli. A navíc ty zmatky s českými vojáky. Svatý Petr prý nemá jasné instrukce, koho do nebe pustit.
9: Koho pustit do nebe? No přece všechny. Tak všichni ti chlapci si to peklo užili už v té hrozné válce.
4: Ano, ano, vidíte, prostá žena a má více rozumu než polní maršálek. Bratře Tyrši, vyřiď Petrovi, ať všechny naše vojáky bez rozdílu uniform pouští do nebe.
8: Vyřídím, do nebe všichni bez rozdílu uniform. Nazdár!
1: Zdar! Vážení pánové, milá babi. Podle mého soudu je tahle válka příležitostí, aby náš národ naplnil svůj dávný sen obnovit samostatné české království.
0: Ano, souhlasím. Bratři, já jsem tu, myslím, jediný, kdo samostatné české království osobně pamatuje. A za jeho obnovu bych dal ruku do ohně. Tedy do ohně přímo ne. Ale pro tu myšlenku já opravdu planu. Pane Bože, co pak nemáme nějaké nehořlavé úslovy?
1: A tu myšlenku bychom měli my tady zhora podpořit. I s rizikem, že budeme muset samostatně čelit rozpínavosti německé i ruské říše.
0: Ubránili jsme se celému světu. To zapravdu hoří? Jako bych nic neřekl.
4: Ano. Samostatné české království. Správná myšlenka. Ale kdo by měl být českým králem?
5: Kdo? Já myslím, že bychom měli v duchu naší národní tradice vybrat za krále někoho z Poděbrad.
4: Myslíš kohokoliv?
5: Ano.
4: Z Poděbrad.
5: Ano, to už se jednou osvědčilo.
4: Tak to by byl jeden návrh. Má někdo další?
7: Co ten Zimmermann? To je prý halava.
5: To je dobrý nápad, ale toho bychom měli nechat bádat, přednášet a psát. Tím bude národu prospěšnější, než když bude sedět na hradě.
1: Já bych o jednom věděl a zasloužil by si to, protože on ten protirakouský odboj vede.
4: A má pro tu královskou roli předpoklady? Je urostlý?
1: Je.
4: Je vzdělaný?
1: Je to univerzitní profesor.
5: Karle, a smýšlí ten člověk národně?
1: Miluje národní písně. Nejraději má Ach, synku, synku.
4: A umí jezdit na koni?
1: Dokonale. A jak mu to sluší?
4: A z jakého je rodu?
1: Je to syn prostého kováře Josefa Masárika.
4: Jo, on je Slovák.
1: Moravský Slovák. Ale jeho jméno můžeme počeštit. Byl by to král Tomáš Garrigue Masaryk.
5: Tomáš Garrigue.
2: A to on bude mít rád nejen koně, ale i pejsky, víte? Když se jmenuje Harrigue.
4: Tak, Má ještě někdo nějaký další návrh? Pokud ne, dám hlasovat. Kdo je pro kohokoliv z Poděbrad? Jeden. Kdo je pro Cimrmana? Dva. Kdo je pro Masaříka? Tři. Čili o pouhý jeden hlas vítězil nad Cimrmanem Tomáš Harik Masaryk. Jede Ámo si rozděl úlohy. Dělíme to bezodkladně národu.
1: A kníže, jak mu to sdělíme?
4: Normálně zjevením.
1: Zjevením, jak se to dělá? Já jsem se ještě nikdy nezjevil.
2: To jsem se taky chtěla zeptat.
5: Tak pro ty, kteří se ještě nezjevili. Zjevujeme se osobám spícím, a to o půlnoci. Do spánku jim vstoupíme šetrně, nestrašíme je. Každý si vezme sebou věci, na které jsou lidé zvyklí. Kníže se většinou zjevuje na koni s kopím v ruce, já s biblí a s kalichem.
7: A já?
5: No ty se nemůžeš zjevovat, ty jsi pohan. A ty, Havlíčku, ty by ses měl zjevit s perem v ruce a s tou trnovou korunou na hlavě.
7: Je mi malá.
5: Na tu chvíli to vydržíš a zjevíš se novinářům, rozumíš? Aby se to rychle rozneslo.
2: A já bych se mohla zjevit ženám. To by se to rozneslo okamžitě.
0: A já bych se mohl zjevit národu se svatozáří.
4: Mistře Jene, slušela by ti, zasloužil bys si, ale všechno má svůj čas. Ty se zjevíš Čechům, jak jsou na tebe zvyklí.
0: Jak?
4: V plamene. A ty, bratře Tyrši, ty se spustíš z nebe na kruzích.
2: Provedu.
4: Bratři, stále se mi vrací na mysl ten Cimrman. Ten, kdyby se národu zjevil, to by byl ohlas. Ale bohužel žije.
1: Ale slyšel jsem, že marodí.
4: Ano. A je to vážné?
1: Je. Prý má játra nad ranc.
4: Tak to je dobrá zpráva.
5: Bratři a sestřičko, abychom toho nového krále lidu nějak přiblížili, měl by mít také nějaké přilábé přízvisko, jako máme my ostatní velikáni našich dějin. Pěkné by bylo otec vlasti nebo otec národa, ale to už je obsazené. Co byste říkali titulu tatínek národa? To by si ho děti hned oblíbili.
2: To je hezké, ale ještě hezčí by bylo tatíček.
4: Ano, to zní hezky. Český král Tatíček Masaryk. Tak to národu řekneme. A teď, bratře Tyrši, zakončíme slavnostně naše zasedání.
2: Naše barva?
10: Červená a bílá.
2: Naše heslo?
10: Poctivost a síla.
2: Bratři a sestro, na značky.

0: Ten neskutečný. Jedině nedají pokoj ani o přestávce těch dotazů. Těch otázek a některý tak drzý otázky, například kdy vrátím vypučený peníze a takhle. Co pak se to vůbec sluší? Tak, no. Vážení diváci, chce z vás někdo něco vědět, co bych snad mohl zodpovědět?
1: Ano.
0: Ano, prosím.
1: Pane Kopecký, čím byste chtěl být, kdybyste nebyl hercem?
0: Herečkou. Řekli jste mistře? Ale... Vidím, že jste muž mimořádné inteligence. Prosím?
2: Jak byste se bavil, kdybyste byl se Sophie Lorenovou sám?
0: Kdybych byl se Sophie Lorenovou sám, tak podívejte se, to si tak moc vymýšlet nemusím, protože já jsem s ní opravdu večeřel. Když jsem, ano, v 58. roce jsem byl na filmovém festivalu v Cannes s filmem Muž z prvního století. Byla veliká recepce, já to vidím jako dnes, nádherný na takovém ostrůvku, přenádherný prostředí, krásný to bylo. Takhle naproti mě seděl Alain Delon a Romy Schneiderová, tehdy ještě byli manželé. A ta Romy Schneiderová, já jsem furt na ní tak koukal, nejenom protože to je mimořádně krásná ženská, ale taky protože ona mě připomínala moje mládí, totiž její matka byla herečka, slavná herečka německého filmu, Magda Schneider. No a tak jsme si lámanou němčinou povídali, ona německy umí, povídali jsme. A potom jsem se tam nějak nachomejt, kdo si, už nevím, myslím, Anita Kajlichová, nebo kdo si mě přivlékl k té Sophie Lorenové, která se mnou ztratila několik chvílek rozhovoru. Ale ani na moment se mě nepodařilo s ní být o samotě. Furt se tam plet mezi nás nějaký malej chlap, takovej plešatej, nějaký ponty, prej. A nenechal nás o samotě a nenechal. A ona takhle to... No a abych ji pobavil, tak jsem ji vyprávěl o Barandově. Mimochodem, jednou už se mě skutečně někdo ptal na tu Sophie Lorenovou, jo? A já jsem tohle to vyprávěl a z obecenstva přišel dotaz. Co myslíte, jak by se zachoval Horníček s tou Lorenovou? Jako bych já to mohl vědět. No já jsem říkal, no co by Horníček? Především by se začal vytahovat, že zná mě. No a ukecal by, to není problém, to u něj není problém, že? No. Kdybych vyhrál milion, no, řekl bych si, taky dobrý. No. Řekl bych si, lepší něco než nic, lepší než když kopne kůň. No a přiřadil bych to k svým už vydělaným milionům. Prosím, co byla ta otázka?
1: Kdybyste měl být popraven, jaké by bylo vaše poslední
0: přání? Aby se to jako neujalo. Kdybych měl být popraven, tak moje poslední přání by bylo, aby se poprava nekonala. A kdyby to neprošlo jako nápad, opač, takhle jako nápad, takhle je to blbost, ale jako nápad je to výborný, tak bych žádal elektrické křeslo. Určitě by nefungovalo. To mám před každou premiérou. To si vždycky přísahám, říkám, proč já jsem se neučil. Otec mi to říkal, uč se, chlapče, špatně dopadneš, už je to tady. Ano, můj otec chtěl, abych byl průmyslník. On si přeslal, už to viděl, Kopecký et Company. Kožešiny ve velkém, Paříž, Londýn. Paříž, Londýn, Amsterdam, New York, všude velká firma kožešiny, no. Já jsem mu říkal, tati, slyšel jsi někdy slovo říjnová revoluce? Víte, když jsem se na tu dobrou tvář svého otce, když jsem se na tu bezelstnou tvář svého otce podíval, tak jsem viděl, že to neslyšel. No, vidíte, dneska by ho stejně už nějaký obrovský koncern nebo monopol kožešinový stejně rozemlel jako prášek a stejně by z toho nebylo nic. Zajímavý, já jsem nic nevěděl, ale jakýsi čuch, řekl by, takový instinkt, co si tam mě napovídalo, že tudy cesta nevede. A tak jsem prostě, tak jsem ty kožešiny trošku flinkal. No, ještě něco? Ano?
2: Jak snášíte ženský tělo, co si myslíte o ženském pláči?
0: O ženském pláči si myslím, já bych vám to řekl, já vám to řeknu líp, ústy básníka, jestli si vzpomenu. Ano, plakala byste, je hroznější věc v světě celém, než dům, kde žena zklamaná se denně trápí nad manželem v své samotě jak prodaná. Plakala byste. A co zmůže slzí prout, než vzuřivost mě uvrhnout? To je Puškin. Ženský pláč je něco nesnesitelného. Nesnesitelného. Mimochodem, to je nejstrašnější tyranie. Tyranie sas. Žena svým pláčem vám dovede zkazit všecko. Kolikrát já jsem šel na zálety a měl jsem dobrou náladu. Ne, ona mi to zkazila pláčem. Já jsem z toho večera neměl nic, ona mi prostě vlastně plivla do toho vína. Je to nejste. Když již, jo, kdyby řekla partnerka, kam to jdeš, kam jdeš, a ti to zakazuju. A bych byl na koni, řekl by, co mi zakazuješ? Ohoho, a šel bych, jako Jánošík, tvrdě čelem bych šel za svým. Ale když vám začne ženská brečet, tak jste bezmocný. To jste bez, co s tím? Co s tím?
3: Tady je ta žena.
0: Ano?
3: Žena slabá žena se hlásí o slovo.
0: Aha, když řekne žena slabá žena, tak vytáhá ty nejsilnější kalibry.
4: Jsem od Tisku.
0: No vy to říkáte jako jsem od Neštrovic, máme.
4: Ráda bych vám položila několik otázek na tělo.
0: Na tohle?
4: Máte snad jiný?
0: Ne.
4: Škoda.
0: No, začala jste výborně, jo. Tak tím jste si mě koupila, prosím.
4: Jak jste se dostala k divadlu?
0: To je dobře, že se ptáte a že ta otázka není napsaná, protože tady strašně záleží na tónu. Tón macht Musik. To je jako v té anekdotě, jak rodiče dostanou telegram od svého kluka, který je na vojně, jo. A otec říká mamice, podívej se, tak se podívej. Jakýho nevychovanýho drzýho spratka jsme si to vychovali. On si prostě pošle telegram. Táto, pošli peníze. A maminka veme ten telegram a říká, děti, ty neumíš číst. On přece píše, táto, pošli peníze. A zrovna tak je to s touhletou otázkou. Ta otázka taky může znít. No jak, vy jste se dostal k divadlu?
4: Co si myslíte o vlastním herectví?
0: No, můj názor na vlastní herectví, řekl bych na vlastní tvorbu, na určité prohlubně, řekl bych, a sondy, které provádím do lidských duší, na určitá stvárňování a na určitá přetělesňování, že ano, která tedy dělám ve svém, tak a protože pochopitelně hraju sice rychle, ale nikoli povrchně, to vždycky ano, říkám kolegům každý večer před představením, hele, budeme hrát rychle, ale nikoli povrchně, jo? No tak můj názor na vlastní tvorbu prodělal určité změny. Když mě bylo 20, tak jsem říkal, Chaplin. Když mě bylo 25, tak jsem říkal Chaplin a já. Ve 30 jsem říkal já. Ve 40 letech jsem říkal já a Chaplin. A teď už říkám jenom Chaplin.
4: Mildo, mají být ženy snadno nebo těžko získatelné?
0: Tak to mají, co to mají? To žádný předpis není, no tak... Některá je taková, jiná je zónaká, podívejte se. U některé ženy je síla v tom, že je jakoby nedobytná, že jo? A že tedy dělá ciráty. A u jiné je zase ta síla v tom, že nedělá ciráty. Že to bude, řekl bych, ano! Že to bere útokem. Přiznávám se vám k tomu, že, ale prosím vás, na mou duši, nechápejte to teď lascivně, ani dokonce pikantně, to je fakt. Tento druhý typ žen, které nedělají ciráty, jsou v mých očích malý stupínek mravně vejš. Oni, jak si řekl bych, nekšeftují se svým ženstvím a nehrajou ten teatr, kterou někteří muži, bohužel většina mužů, má ráda a potřebuje, aby si to vážila. Jsou lidi, kteří nedovedou ocenit, když ta žena je upřímná a nedělá ciráty. Jo? Jo, je to tak. No, já si myslím, že tak jako muži se vychloubají tím, koho všeho dobili, tak ženy zase se vychloubají tím, koho všeho odmítli. A myslím si, že takovou obranou pózou je to dát najevo, já jsem nedobytná. Já jsem nedobytná. Tady marně děláte obchvat, pane. Marně koulíte očima. Marně vysunujete bradu, pane. Já jsem nedobytná. A jsou ženy, které s tím pochopitelně dosáhnou velikých úspěchů. Kromě toho, některé ženy odolají i těm nejsilnějším náporům. Pánové, já vám mohu říct neocenitelnou radu. Čím dobydete většinu ženských srdcí? Čím se vetřete do ženských srdcí? Já vám to řeknu. Květiny. Květiny, orchide nebo růže. Koš květin, ale pozor, uprostřed ovar. Ano, uprostřed vepřová hlava, něco k snědku. Ale místo citronu, útlý svazek básní. Velmi rafinované. Něco pro cit, něco pro fantazii, něco k snědku. No, teď i v přírodě to vlastně je tak zařízené. Když to pozorujete, ty sladké lásky, hry, to je nádherná podívaná. Podívejte se, dejme tomu na náš kur domácí, jo? Taková slepice a kohout. Viděla jste někdy, když kohout po dvoře honí slepici?
4: To jsem viděla.
0: Já jsem z venkova, viděl jsem to milionkrát a vždycky jsem si říkal, co pak se asi v té slepičí hlavě, v tom mozečku děje. Já jsem na to přišel.
4: Ne.
0: Když kohout běží za slepicí, tak si říká, tak teď jí potvoru do stěnu a zmocním se jí. A kdyby náhodou ne a nevyšlo to, tak jsem se aspoň proběhnul, no. Furt lepší než nic. Slepice naproti tomu si říká. Teď musím ještě dvakrát oběhnout ten dvůr, aby on si neřekl, že jsem lehká.
4: Děkuji za odpověď, ale vy jste mě strašně překvapil, Milo.
0: Čím pak? Že mluvím plynule, jo?
4: Ne, to je naprosto samozřejmě u vás to ne, ale vy jste mě překvapil tou odpovědí v půlce té odpovědi. Já jsem se domnívala, že vy máte raději ženy rafinované než upřímné.
0: Ne, no tak to není to. Pravda je, že už jako kluk jsem měl raději takzvané vampy. Když si to byla v americkém filmu John Harlow, slavná, která potom zemřela. Já jsem vždycky miloval tyto vampy, nikdy mě nic neříkalo čisté, otevře, blankitné oči, modré, to je to nic neříkalo. Ano, ne, jak si netrpím tím stařeckým komplexem prznit mládí. Tak pravda je, že jsem vždycky měl radši ženy vampy. Ale ona o tom nevěděla.
4: A teď se vás mohu zeptat, co soudíte o stáří?
0: No, to je nádherná otázka. O stáří soudím, že je to jediný způsob, jak se dožít dlouhého věku.
4: Mildo, chtěl byste být krasavec?
0: Chcete tím říct, že nejsem?
4: Zapomeňme na to, ano?
0: Výborně. No, chtěl bych být krasavec. Samozřejmě. Zkusmo, experimentálně. Na nějakou dobu, ne furt. Chtěl bych to poznat, řekněme tak půl roku, dejme tomu. Protože jsem duše zvídavá a zajímalo by mě to, jako by mě zajímalo třeba, co se děje v hlavě koně. Jo? Tak bych chtěl taky poznat, co to s lidma dělá, když je člověk krásný. Jaký efekt to hodí, protože vím, že to hraje velkou roli. Obrovskou roli to hraje, větší než lidi tušej, ani si to neuvědomují, protože lidi máme svými smysly a krásný člověk lahodí našim smyslům. Ten má napůl vyhrán. Jenom si zase na druhé straně říkám, abych potom jako krasavec nenosil nějakýmu vošklivýmu kufry.

0: poraďte mi, jak má vypadat ideální muž. No, na první pohled.
1: No tak to nevím. Na první pohled to nevím.
0: Tak na druhý pohled.
1: To bych věděl, ale je mi ženantní to říct.
0: Tak mi to napište.
1: To je velice těžká otázka, protože ono je nás pár.
0: Jste šťastný v manželství? Neodbytná otázka.
1: Já jsem se domníval, že to má být veselý večer. No, prosím. No, ale když jinak nedáte... Já vám odpovím, no. To je taková otázka asi jako, kde pak račte mít mateřské znamenko. Především, má drahá, já si myslím, že to je absolutně špatně a falešně položená otázka. Manželství přece není od toho, aby byl člověk šťastný. Manželství je spíš od toho, aby člověk vůbec byl. A to v přímém i přeneseném slova smyslu. Podle mého názoru by manželství mělo být uchráněno před dvěma extrémy. Před přílišnými nadšenci a přílišnými pomlouvači. Obojí spolu souvisí víc, než byste řekli. Jsou to spojité nádoby. Ti první se velmi záhy mění v ty druhé. Podívejte. Jestliže dva mladí lidi jdou do toho, ale nevědí, do čeho to lezou. Jestliže si to pletou s něčím jiným, se zlou se potáží. Jestliže mladí lidi, kteří se berou, nevědí, o čem ta povídka nebo ta píseň, kterou nazýváme manželstvím, o čem je, že to není o lásce, že to není o erotice, no to už vůbec že to je o zodpovědnosti, o výchově dětí a prostě manželství, že je zcela rozumná, praktická, utilitární, sociální instituce, když toto nevědí, velmi brzy dojdou k určitému rozčarování a kydají na to hnuj. Najednou ty očička prostě se dívějí, co se to vlastně děje. Ale to není vina manželství, to je vina jejich. Manželství je o dětech. Podívejte se. Národ, společnost, stát potřebuje další pokolení. A vy na vlastní útraty mu je vychováte. A navíc to ještě prožíváte jako své subjektivní štěstí. Abych to řekl stručně, no manželství, no není to nic ke chlubení, ale není to taky žádná hanba. Podle mého názoru manželství je jedna z nejrozkošnějších, nejrozumnějších a nejpraktičtějších věcí na světě. Manželství přece není od toho, aby člověk žil pořád na vlně neustálého blaha rozkoší, v neustálém slastném rozkochání. Spíše je od toho, aby snáze v duševním i morálním zdraví mohl přežít všechny obyčejné, všední, nesváteční a neslavnostní chvíle života, kterých je drtivá většina. Protože, to si přiznejme, lidský život se neskládá z nedělí a svátků, ale z všedního dne. Žáno. Podívejte se, být milenci, to není tak těžké. Je to umění. Je to také umění. Ale to už je luxusní umění. Přijít dvakrát denně, nebo dvakrát týdně na schůzku, navoněnej, naparáděnej, naloženej, načehranej, že ano, no to umí každej, to dovede každej. Každej Honza najde svou káču, samozřejmě. Ale mít vedle sebe někoho od rána do večera, vidět ho ve všech možných situacích a nestratit jeho úctu, nikdy tomu nedat klesnout pod hranici vkusu a určité kultury, panečku, to je umění. Podívejte se, ta óda, ten chvalospěv, který tady říkám, to platí o manželství. Ale kromě toho existuje ještě něco, co všichni dobře znáte. Pardon, pozor, nemyslím z vlastní zkušenosti, to ne, ale z doslechu, z ústního podání, z druhé ruky, z literatury, filmu, z humoristických časopisů. Existuje taková karikatura manželství, taková maloměšťácká spotvořenina manželství. Maloměšťák spotvoří vše, čeho se dotkne. Každá kytka mu zvadne v rukou. Jak by mohl nespotvořit taky manželství? Podívejte se. Malomněšťák z manželství udělá takovou nesvobodnou komunitu, ve které chřestí okovy. To je ten případ, kdy dva lidi, kteří spolu žijí, si vzájemně otravují život. Místo, aby si ho zpříjemňovali. Každej z nich je současně žalářník a vězeň. A to zároveň. Takovéto manželství se skládá, to je moje jaksi terminologie vlastní, že ano, já to dosud tedy nemám jaksi patentováno, nedal jsem si to, no, ale prostě ne, já vám to řeknu. Takovéto manželství se skládá ze dvou základních typů. On, to je ta maskulinní část, to je takzvaný ženáč. Pozor, ženáč není člověk ženatý, ženáč je člověk nadmíru ženatý, příliš ženatý. Pán Dantem, doplňkem, partnerem ženáče je potom, jak já tomu říkám, žena slepice, neboli kvočna, čili puťka domácí, že jo, to má svůj dobrý důvod, proč urážím ten nevinný kur. Mimochodem, takováhle ženská, když si dá k obědu kuře, tak je to vlastně kanibalismus. Víte, on taky koeficient inteligence slepice a takovéto manželky není tak příliš rozdílný. A za druhé, prosím, to všechno, co taková žena říká svému ženáči doma, takové ty řeči, já už se to nepřeju, a tady, když jste přišel, to se zřejmě, pak jde to smil, kamarádi, ať mu klíče a tohle. No to všechno se dá prakticky odkdákat. Na to je škoda používat lidské řeči a naší krásné češtiny. To má svou hodnotu zvukomalebnou, to jistě ano, ale kdybychom to zapsali, zjistili bychom, že myšlenková a intelektuální potence toho je na úrovni slepičího kdáku. Takováto slepice domácí, pozor, takováto domácí slepice není neškodný tvor, a právě naopak. Velmi nebezpečný tvor, velmi nebezpečný. Ona má totiž takové veliké fiktivní, imaginární, pomyslné, ale o to nejméně účinné nůžky, kterými přistřihuje tomu svému ženáči křídla. Kdyby mu náhodou narůstala, kdyby hrozilo nebezpečí, že by se v té hlavě ještě mohla narodit myšlenka. Nějaký vznět, touha po rozletu, ještě potřeba něco od sebe nebo od života chtít, vezme slepice nůžky a šmik, křídla ustříhne, aby se životem spíš ploužil, než létal. Má to logiku, taky se líp do té cely vejde. Když takový ženáč má volno, když má vycházku, tak si vyjde do hospody mezi ostatní ženáče a fotry. Musím vysvětlit, fotr to není otec někoho, ačkoliv je to tedy od německého fát. Fotr to je mentalita, to je předčasné odumírání smyslů a duševní lenost. To může být 20letý kluk, aby poznáte, že to je fotr. Že to po 30 zabalí, stáhne roletu a řekne, maminko, zavíráme, karneval se nekoná. A teď už si jenom bude plnit břicho, polírovat automobil, valit si svou kuličku, ten svůj kapitálek, erotiku i sex pověsí na hřebíček, anebo aby to bylo ještě bezpečnější, to zavře do šuplíku a fotrovat jí dál. Ten si vyjde do putyky mezi ostatní ženáče a fotry, tam si uleví velice tlustým, uzeným fórem o manželství, o své ženě mluví moje stará, nebo mamina, velmi povznášející, že ano. To navozuje přímo erotické dusno, že? No, vrátí se domů a živoří dál. Máte dost trpělivosti, já vám povím historku, která se opravdu stala. Byli dva. Typický ženáč a typická slepice. Tato paní nejenže byla přeukrutná satorie, ale ona byla i přeukrutně pořádná. No, vy řeknete, co má vejc? Pořádku, milovnost, to je přece nádherná a krásná cnost. Jářku, to je. Každá ctnost je krásná, jen se to s ní nesmí přehánět. Se ctností to je asi jako s parfémem. Několik kapek to je rozkošné, ale polít se celou lahví voňavky, to je nesnesitelné. Tato paní nahony páchla ctností. U nich doma to nebyl byt, to nebyl domov, to byla vitrína na ukazování. Jak říkám, všechno, když se to přehání, tak se nakonec zvrhá ve svůj pravý opak. Všude vzorná čistota, nikde smítko, nikde prach. Každá sklenička měla své místo, každý hrneček, ale co hrneček? I to ouško muselo směřovat určitým směrem, ona by to poznala, kdyby s tím někdo pohnul. Koberec musel ležet na určitém místě, na určité parketě, ona by to poznala, a tak dále, a tak dále. Samozřejmě, že se u nich nepil alkohol, to je samozřejmě. Karty se hrát nesměly, kouřit, no to už vůbec ne. Od kouře žloutnou záclony. Ty plíce, to by jí nevadilo, ale ty záclony. No, takže žloutnul manžel. No, jakž takž se v tom bytě smělo trošku dejchat, ale zas ne moc, aby nebyl vítr. Tahle ta paní měla jedinou dobrou vlastnost, a to tu, že měla maminku. A ta maminka měla druhou dobrou vlastnost, že bydlela za Prahou. Z toho plynula ženáči jedna výhoda, že vždycky jednou za měsíc v sobotu, první týden v měsíci, si ta paní zabalila saky paky a jela za tou svou maminkou s proviantem na návštěvu. V sobotu odjela, v neděli dopoledne se vrátila. Ženáč mezi tím, jak vytáhla paty, uspořádal doma mohutný flám, byt potom oklidil, paní se vrátila a nepoznala nic. Tak to šlo léta a ona nevěděla nic. Netušila, nevěděla nic. Až jednou. Přišla sobota, paní zabalila kufry, ženáč jí doprovodil na nádraží, pohladil tu lokomotivu, prohodil pár slov se strojvůdcem, zeptal se opatrně, jestli mají dost uhlí, aby se náhodou nemuseli vrátit, zamával své ženě mizející v dáli a spěchal domů. A kamarádi se teď začínají slézat jako šváby na pivo. Jeden má flašku pod paží, druhý nese karty, třetí si vede slečnu. A teď vám v tom bytě nastanou orgie. Mazali se karty, plivalo se na zem s pažitkem. Ta rozkoš! Ženáč si zapálil doutníka a odklepával popel na koberec. No, Herrn Paradís, pánský to ráj. Oni měli takovou nepsanou, ale vždycky velmi korektně dodržovanou úmluvu, že když ten flám končil, tak v jednu, ve dvě, ve tři hodiny, to je jedno, všichni muži beze slova na sebe mrkli, sundali si saka, oblékli si zástěrky a jali se dávat ten byt do původního stavu. Jeden měl nádobí, druhý luxoval, třetí dával na místo hrnečky, ta ouška to už měli zakreslený a tak dále. Byt dokonale uklidili, nikdy na nic nezapomněli, v pokoji a míru se rozešli a všecko bylo v pořádku. I stalo se, že v neděli ráno šel jeden z účastníků toho flámu se svým malým klukem na procházku. A tu si uvědomil, že bez děky proti své vůli se ocitl poblíž toho domu, kde včera v noci řádili. Zazvonil, nad vizitkou se zvedla záklopka a objevilo se takové studené rybí oko. Dveře se pootevřely, tam stála ta paní, no, Elza von Brabant, ale v takovém kyselém octovém nálevu, řekl. A pravila, tak jen pojďte dál, holoubku. Ten pán měl jemné ucho a už v tom tónu postřehl cosi zlověstného. Proboha, co se stalo? A ta paní pravila, tak jen pojďte, já vám něco ukážu. A vedla ho ke koupelně, otevřela dveře a tam ve vaně spala zapomenutá slečna. Abych skončil v duchu Ezopových bajek, to jest moralitou, co z toho vyplývá, Lajdáctví a šlamperaj při úklidu se nevyplácí.
0: Trapas. Trapas.
1: To bych řekl, to je trapas jak?
0: Jak dům. Nemohl byste mě říct nějaký trapas ze svého života? Dejme tomu divadelního života.
1: Dobře. Je tomu velmi dávno, kdy jsem byl členem Studia Národního divadla, jeho šéfem byl Jindřich Honzl. Muž s velikou autoritou, my jsme si ho všichni velmi považovali a právě. Byla to veliká osobnost. A já jsem měl vždycky, a ještě mám furt takovej zvyk, že před představením vždycky jdu k oponě a dívám se tou proslovou, každá opona má tuto dírku pro herce, dívám se dírkou v oponě do obecenstva, abych věděl, pro koho ten večer hraju. Jednou večer, před začátkem představení, já se dívám tou dírkou a vedle mě stál kolega Brousek. Jo? V páté řadě vám seděla černá, krásná holka, rasy. No něco pátkovýho, já jsem se koukal. Něco tak krásného, to by byl přímo hřích, to hospodinovi nepochválit. Já povídám Brouskovi, podívej se. Brousek přiklek a taky se podíval a povídám, no jo, to je holt věc. Já říkám, no tak co uděláme? No to je jednoduchý. Tak jsme vzali takovou škartičku, letříček, brýfeček a napsali jsme tam, já jsem tam napsal. Krásná, neznámá. Já byl ještě blbější než teď. Krásná neznámá. Jestliže vaše krása láme mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Počkejte na nás po představení ve foaje divadla. Vaši Miloš Kopecký a Otakar Brousek. Zavolali jsme uvaděčku a řekli, aby té dívce v páté řadě ten lístek dala. A teď jsme se dívali a pozorovali. No a viděli jsme, jak ta dobrá žena jde tou uličkou v Mozarteu, tenkrát to bylo rozdělené takhle napůl, jak jde a hledá, a konečně tu dívku spatřila, dojde k ní, předává jí ten lístek, ta dívka takhle ten lístek vzala, otevřela kabelku, dala ho dovnitř a kabelku zaklapla. A my jsme skoprněli. Říká, no tak to je tedy co teď? Ona si to ani nepřečla. Já říkám, znamená si to přečte o přestávce, teď se s tím nechce jaksi rozptylovat. Prostě uvidíme. A hrálo se. No my jsme hráli. Skončilo představení, my vyšli do foaje. Tam nikdo nebyl. Na ulici nebyl nikdo, ve foaje nikdo. Byli jsme trošku zklamáni, chvilku jsme zaraženě čekali, já jsem úplně přemýšlel, v čem jsme se dopustili chyby. Ještě jsem si říkal, že by snad naše umělecká kreace tu dívku jako odpudila, no to je vyloučený, to jsem zavrhnul. Nepřišla, povídá Brousek, půjdeme. A já říkám, její škoda, ona se okradla. A šli jsme domů a zapomněli jsme na to jako na smrt. Asi za týden se hrála opět Mášenka a já a Brousek jsme seděli v šatně před zrcadlem, takhle jsme se líčili. Když tu najednou vstoupila sekretářka ředitele Honzla, slečna Karasová, a pravila. Pánové Kopecký a Brousek, prosím do kanceláře, k soudruhu řediteli Honzlovi. My jsme se na sebe udíveně podívali a já povídám, o to je výborný den, dostaneme přidáno. A šli jsme. Já jsem se v té chvíli podoval trošku oné krávě, která vedena jsouc na jatka pravila druhé krávě, to dámo bude asi kvůli očkování. V kanceláři už seděl u stolu Jindřich Honzl a vypadal neprostupně. Brousek se posadil naproti na židli, já v moutném plnovousu profesora Okajemova vedle něj. Slečna Karasová se tiše zasunula do kouta k psacímu stroji a bylo ticho. A já jsem uvažoval, jestli ten Honzel teďko hledá vhodná slova, jak si sdělit nějakou radostnou zprávu. No, na moment mě taky napadlo, že by to nutně třeba ani nemusela být radostná zpráva. Ale hned jsem to zase zavrhnul. Konečně Honzel promluvil. Za pravidelného dotýkání se prsteníkem pravé ruky špičky nosu, jak měl ve zvyku, spustil velmi obšírnou a naprosto vědecky fundovanou přednášku o vzniku a vývoji divadla, o jeho smyslu a společenském poslání. No a my dva jsme tam seděli úplně v recesi. Já jsem si ještě říkal, hele, no jo, on chce vzdělávat soubor a začíná u těch nejlepších. Ten humor mě měl záhy přejít. Na to Honzel prudce odbočil a přešel k jiným formám jevištního umění. Řekl bych periferii. Jaksi ke kabaretům, šantánům, barům a podobně. Jsou takové profání podniky, pravil, kde si pánové ze svých lóží zvou pochybné ženštiny, tanečnice nebo artistky po jejich produkci k sobě do chambre séparée. To je známé a odpovídá to tomu prostředí. Ale je neslýchané, pokračoval se znatelně zvýšeným i silnějším hlasem, je do nebe volající a kuriózní představa, aby si pokrokový a vážný umělec, notabene socialistický umělec, aby si zval a obtěžoval počestnou ženu z obecenstva. A zase bylo ticho. My jsme tam seděli úplně na větvi jako zařezaní. Když to ticho najednou jaksi dostatečně vyčerpalo naše nervy, pokynul Honza slečně Karasové a řekl: podejte mě, prosím, to svinstvo. A slečna Karasová mu podala malou, nám povědomou obálku. On z ní vyňal lísteček a četl, musím říct, rozkošným způsobem četl: krásná neznámá, zraňuje-li váš oslnivý zjev mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Nenechte nás vykrvácet a počkejte na nás ve foaje po představení, vaši Otakar Brousek a Miloš Kopec. My jsme byli paf. My jsme stáli před největší záhadou, jakou si můžete představit. To bylo nevysvětlitelné. Jak ten člověk přišel k tomuhle? Já to zkrátím, já vám řeknu poentu. Ta dívka, to byla hospodyně Jindřicha Honzla, Maďarka, neuměla slovo česky, myslela, že to je vzkaz pro svého šéfa, šla domů a dala mu to.

0: Mildo, já vám děkuji, moje otázky jsou vyčerpány. Já vám děkuji za tento večer. Odcházím potěšena, pobavena a dokonce poučena. Přímo těhotná myšlenkami.
1: No tak myšlenkami to se mě podařilo poprvé.

0: Dobrý den, pane kapelníku. Mě posílá Vondrejc.
1: Vondrejc? Poklona. Vy mi nesete písničku.
0: Ano, pane kapelníku, prosím, tady je.
1: To znám, Vondrejce. Tak. Vondrejc má na talenty čuch, jak se na to podívá, a veselá kopa to je. On vždycky říká, pane popelníku. To je jako pane kapelníku, jaková slovní říčka.
0: Aha.
1: Pane, jak se reče?
0: Břidlo. Zbyšek Břidlo.
1: Ten na umělce hodně blbý jméno. No. Rytíř takhle, to zní ale Břidlo. Hejte, kdo vám píše slova?
0: Já sám, prosím, pane kapelníku. Pan Ondřejc říká, že to nevadí.
1: Nebo teď by to vadilo. Hejte, aspoň se nemusíme s nikým dělit, že jo?
0: Prosím?
1: Dělit s nikým!
0: A, se teď nemusíme. Už rozumím.
1: Tak ukažte, to je tohle, víte, to je tohle, jo. Tak jmenuje se to Noc v sadě. To je název, název.
0: No, to je název.
1: Hezký název.
0: Že jo?
1: Sedím tu jako na laně, sedím a čekám na laně. On sedí na laně a čeká taky na laně.
0: Ne, prosím, to první to je jako pro vás a to, ta laň to je jako...
1: To je poezie.
0: To je štěpný rým.
1: To je štěpný rým, hele, a teďko. Měsíce ke mně naklání, já prahnu po lani. Zase po lani.
0: Ano, ano.
1: Ty jste myslivec, víte.
0: Ne, prosím, já jsem začínající inženýr.
1: A čeho jako čeho?
0: Lidských duší.
1: Ne, dobrý. Já prahnu marně patrně, po lani nebo po srně. Laň a srň, to je to samý.
0: Ne.

0: Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz
1: Z desky to pofrčí, pane.
2: Břidlo.
1: Břidlo. Potom si pro... Vaše paní je břidlice, víte? To se mi povedlo.
2: Pane kapelníku, já nejsem ženat.
1: Tak helejte, jak to máme dál, pane Břidlo?
2: No.
1: Měsíc své světlé rozsvěcí na paseti i na lese. Helejte, nemohlo by to být, napadá mě, navěší. Měsíc své světlo navěší, to je něco pro Češi.
2: No je.
1: Muzikantsky by to byl dobrý fígl.
2: Ale, no, prostě.
1: A mrak pak. Mrak pak.
2: Ano.
1: Mrak pak. Je to.
2: To je mrak, no to, mrak potom.
1: Já myslím, že je to jedno slovo. S tím můj veme si. Mrak pak to je dobrý, to zaspívá i Materníček. Mrak pak, nebo ne. A teďko. Já budu zase sám. A zase sedím tu jako na laně, sedím a čekám na... Zase na laně, sedím a pláču. Do laně, ne, do dlaně, že tebe jen rád mám. Konečně hezký rým, neocelý obraz, věčně krásný, to by se líbil Vondrejcovi.
2: Ano, ano, Vondrejcovi se to velice líbilo.
1: Vondrejc má čuch a jak vidí talenta, hned mi ho pošle a já pak s ním pracuju. Tak my začneme mladej pracovat.
2: Ano, proto jsem za vámi, pane kapelníku, přišel, že bychom pracovali. No a co říkáte té mé písni?
1: Moc.
2: Co moc?
1: Se mi to líbí.
2: Tak, tak.
1: Výborná věcička. Tu melodii večer trochu ještě protáhneme něčím, ale ty slova. Hlejte, já bych to udělal takhle, kdyby to bylo. Sedím, ping, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, hledím, pam, pam, pam, pam, pam, sedím, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Teď by to chtělo zbor pánkovce, bakterie, nebo takové. Dalo by se to zopakovat a sedím, ping, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, hledím, pam, pam, pam, pam, pam. Co tomu říkáte? Hlejte, nechte to na mě. Budete mít po starosti, to bude hit jako víno. Počkejte, teď mě napadlo něco. Vy mi tam místo toho pim pam pam pam pam pam pam put, tam můžeme dát hip bum bam bum bum buš buš. Geniální.
2: To tady jo.
3: Vážení přátelé, milí posluchači, do naší redakce přišla mnoho dotazů a dopisů, ve kterých se zajímáte o to, zda se v letošní zimě nebude opakovat kalamita v dopravě z minulých let. Zajeli jsme s naším reportážním mikrofonem přímo za náměstkem ředitele národního podniku Očista do čista, inženýrem Václavem Lopatou. Soudru inženýre, obyvatelé našeho hlavního města se právem obávají, aby se neopakovala kalamita z loňské zimy, kdy jste situaci na veřejných komunikacích jednoduše nezvládli. Jak jste připraveni letos?
4: Soli máme dost.
3: Ale to jste loni tvrdili také.
4: To je pravda, ale letos jí máme ještě víc, protože zbyla od loňska.
3: A jak to, že vám zbyla?
4: To je velmi jednoduché. Neměli kdo rozvést.
3: Ale vždyť jste loni v říjnu tvrdil, že jste připraven čelit jakýmkoliv záludnostem a rozmarům zimy.
4: Také jsme byli připraveni a čelili jsme. Ale nikdo nemohl počítat s tím, že 6 studentů brigádníků cizí národnosti se sněhu lekne, neboť sníh viděli poprvé, opustí nám násypné vozy se solí a vrátí se k nic neřešícímu postávání před Tuzexem.
3: Soudru inženýre, byly snad s těmito brigádníky ještě nějaké další potíže?
4: Ano, byly. Tak například studenti brigádníci chtěli

0: vyplácet odlučné podle kilometrů od místa bydliště.
1: A váš podnik očista dočista má ale přeci své stále zaměstnance.
0: Ano, má. Ale naši zaměstnanci se v době kalamity účastnili důležitého kurzu. Zima je za dveřmi, ale my jí dveře přirazíme. Který byl z původního říjnového termínu pro nemoc instruktora soudruha inženýra Oblevy přeložen na prosinec.
1: Občané ve svých dopisech mají dojem, že stále loňské zimě příliš dveře nepřirazili.
0: Nepřirazili. Občané by si měli uvědomit, že loňská zima byla extrémní. Rekapitulujme. Nejdříve napadl sníh a potom začalo mrznout. A to byl bohužel náš konec.
1: No. Vaši zaměstnanci tvrdí, že hlavní vinu na tom nese soudruh Obleva, který s něčím takovým v kurzech vůbec nepočítal. Naopak říkal, že sníh je přežitkem minulosti.
0: Ano, hlavní vinu na tom má soudruh inženýr Obleva. Také byl za to za trest povýšen. A přeřazen do oddělení dešťů.
1: A mohu se zeptat, na čem pracuje soudruh Obleva v současné době?
0: Tak pokud jsem správně informován, připravuje kurz, z tohoto mráčku nám pršet nebude.
1: No, vraťme se k původnímu tématu našeho rozhovoru. Jestli tomu dobře rozumím, v letošní zimě by s dopravou neměly být žádné potíže.
0: No tak to tomu rozumíte špatně. Všechno záleží na rozmarech matky přírody. Našimi hlavními nepřáteli jsou sníh, déšť, mráz, vítr a kumelenice. A proti těmto živlům máme pouze dvě zbraně. Sůl a písek. Ale když se proti nám živly spojí a spiknou, tak jsme, no víte kde.
1: Ano, to vím, samozřejmě. Ale máte přeci mechanizaci.
0: Ano, mechanizaci máme, ale chcete slyšet upřímnou odpověď?
1: To bych rád.
0: Mechanizace živly většinou jen podráždí. Napadne-li sněhu málo, mechanizace je zbytečná. Napadne-li sněhu hodně, stroje nevyjedou. Nebo vyjedou a zůstanou někde trčet a my jsme rádi, že za pomoci brigádníků důchodců, kteří je ručně vyhrabou, se dostanou zpátky do garáži. A to jsou pak kolikrát zbytečné ztráty pohonných hmot a někdy i důchodcům.
1: Občané si stěžují, že když solíte podvozky aut, obuv a oděvy trpí.
0: Podívejte se. Naše české boty a česká auta to vydrží. A kvůli italským střevíčkům a módním autíčkům z ošizeného plechu zahraniční výroby vozovky sladit nebudeme.
1: Takže, jak se zdá, budete solit i letos.
0: Asi takhle. Pokud se teplota v zimních měsících udrží nad nulou, mohu občanům našeho hlavního města přislíbit, že solit budeme minimálně. Jen tak, abych řekl, pro chuť.
1: No, soudruhu inženýre, co byste v závěru našeho rozhovoru vzkázal občanům našeho hlavního města?
0: Tak, aby si dříve, nežli začnou psát kritické dopisy, zametli sníh před vlastním prahem. A my jsme jim pak nemuseli ukládat pokuty. A co se soli týče, v příštím roce budeme solit všichni.
1: Děkuji vám za rozhovor.
2: Chcete to od Adama?
3: Ne, já jsem myslel, jak to začalo s tím, že jsi se stal režisérem. Kde to vlastně se vzalo někde v rodině dávno doma? Já tak
2: ne, to je všechno velký omyl, já jsem měl vždycky rád divadlo. ale nevzali mě na tu školu divadelní. A tak jsem šel, ještě před vojnou po maturitě jsem šel do televize jako takový ten, přines krabici, odnes tohle. Říkal jsem si, že ona bude potřebovat i takový blbce, jako který nejsou dost dobrý pro divadlo. No, přihlásil jsem se na filmovou fakultu a tam mě vzali. No a udělali ze mě filmový režisér.
4: Ale jste režíroval i divadlo přece potom?
2: No, já jsem vždycky chtěl dělat divadlo a pak jsem vlastně, když už jsem byl hotový filmař, tak jsem dostal, mě nabídli v Činoherním klubu. Pan ředitel Ostří řekl, mám tady pět kluků, který momentálně neskoušejí, tak najdi nějakou hru pro pět kluků. No, já jsem šel domů a vytáhl jsem z knihovny Mandragoru. To jsme se cvičili, hráli jsme to potom 9 let.
5: No jo, ale ty sám si taky herec.
2: No jo, to je ten další omyl. Prostě všechno je to schoda náhod takových. Já jsem skončil školu filmovou a jak jsem běhal po Barandově s panem profesorem Vávrou, tak si mě všim Kadár a jeho asistent Juraj Herc mě doporučil do filmu, který se točil, a já jsem tam hrál advokáta. Prostě potřebovali takového blbečka, já jsem byl ještě hubenej, brýlatej, byl jsem strašně plachej, já jsem se styděl, já jsem se červenal, když mě oslovil někdo starší nebo tak, tak jsem furt, co v té profesi se nemá stát. Kadárovi se to líbilo a řekl, že budu hrát toho advokáta, protože potřeboval takového blbce, jako jsem byl já. A já jsem nehrál, já jsem tam byl za sebe, já jsem se styděl před kamerou a ono to v tom filmu hezky vypadalo, takže si všichni začali myslet, že jsem herec. A pak pan režisér Krejčík začal dělat Penzion po svobodný pány pro televizi s Pepou Abrahamem a Jiřinkou Jiráskovou a s paní Ferbasou a hledali takového partnera k Abrahamovi a sestra Pepíka Abrahama doporučila mě. A potom pan Krejčík, když začal na ten činohradní klub začínal hrát, tak to přetáhli do Činohráku, jenomže samozřejmě tam hrála paní Rásková, Abraham, paní Ferbasová a tu moji roli hrál Vladimír Puchot. No a hrál to krásně samozřejmě. Já jsem tam chodil prostě se koukat do šatny a tak a měl jsem v 9 hodin schůzku s hudebním skladatelem, který bydlel kousek nedaleko. A tak jsem si zašel podívat na začátek představení a to se stalo akorát ten den, že Franta Husák, který hrál na začátku takovou malou roličku, nepřišel do divadla. Zapomněl na to. Byl tam Krejčík a řekl, pane Mence, vy víte, o co jde. Jděte na to jeviště a zahrajte tu malou roličku, kterou ta hra začínala. Naučili mě těch 8 věc s paní Ferbasou, naučili mě ty kroky, které se tam přišlo, byl takový malý taneček. A já v životě jsem nestál na jevišti, v životě jsem nebyl před lidma. A oni mě tam vystrčili pár minut po půl osmi. Já jsem to všechno řekl, lidi se smáli a pan Krejčík řekl, že jsem byl tak dobrý, že to musím s tím Frantou alternovat. Já jsem odešel z toho divadla, čel jsem na tu schůzku a jak jsem byl v ulici ve Smečkách, tak najednou mi to došlo, že jsem hrál pro těch 240 lidí v Činohráku vedle Abrahama, vedle Jiřinky Ráskový a dostal jsem hysterický záchvat. Já jsem začal na té ulici řvát.
5: A co se stalo? Jiří Krejčík pak rozhodl, že to budeš hrát i za Pucholta.
2: A to byl malér, protože já měl strašný strach. Vladimír byl hvězda. Že jo? A lidi se chodili koukat na něj. A během těch zkoušek to bylo strašný a já jsem koktal. Nemám slabý hlas, jo? Takže nebylo mě slyšet, nebylo mě vidět. A muselo se hrát a teď to trvá asi 40 minut, když tohle Abraham to hrál s paní Ráskou. Lidi se bavili strašně a pak jsem tam přišel já. A to je dost velká role. A teď jsem tam přišel a řekl jsem, Bertíku, ty ještě nespíš. A ticho. A lidi tam najednou, tam přišla taková divná mátoha, jo. Nic, ticho. A já jsem to ticho cítil, bylo to strašný a pak jsem ještě řekl něco, řekl a pak pan Krejčík v tom sále zařval nahlas!
6: Když vám řeknu, balet, to je moje. Ale víte, co mi vrtá hlavou? Jak to dělají ty baletky, že jsou pořád takový šlank? Jo.
7: Třeba žijou z gáže, co já vím?
6: Ale oni se vdají, mají děti a pořád jsou štíhlí. Co myslíte, jaký jsou baletky manželky?
7: Jak já to mám vědět? No ne, tak... to bych si musel snad napřed vzít nějakou.
6: A to byste pro mě neudělal?
7: Ne, to ne. Víte, já jednak nemám už o manželství příliš iluze a potom já si dovedu krásně představit, jaký jsou baletky manželky.
6: Jo.
7: Hádavý, malicherný, žárlivý, protože kozy fan tutte, ženský jsou všechny stejné.
6: No, za to vy jste každý jiný, to je taky fajn tutový. Abyste věděl, vy mužský jste ještě stejnější, akorát, že jste jeden svok a druhý špatný na nervy.
7: Jeden svok a druhý špatný na nervy.
6: Ano.
7: To je konec konců taky rozdíl.
6: No nepatrnej. Svok si myslí, že dvě a dvě je pět a je mu to jedno. Jo? A mužský na nervy ví, že dvě a dvě jsou čtyři. Jenže ho to zneklidňuje.
7: Teď ještě zbývá... Teď ještě zbývá, aby řekla, že jsme všichni sobci.
6: A sobci jste.
7: No,
6: všichni, jo. To je samý já, moje auto, můj byt, moje chata, moje děti, moje žena.
7: Přesně.
6: No, ano.
7: Přesně, no tak moje žena to snad je v pořádku, ne?
6: No, tak taky to zdůrazňuje.
7: Ale jinak přesně takhle plísnila tuhle manželka mýho přítele Cíznera.
6: Jo.
7: Křičela na něj, na chudáka, prej, nic není jenom tvoje, pamatuj si, všechno je naše. A co zas hledáš v té naší skříni a on pípnul naše kalhoty? Kamarád, já vám řeknu, něho bylo kolikrát líto přítele Cíznera, protože on se původně vůbec nechtěl ženit. Na potřetí do toho vletěl.
6: To jo, a on měl tři známosti, jo?
7: Ne. Známost měl jednu, ale oni dvakrát je odmítli vodat, on byl pokaždý jako dělo. Až si potom ten odávající úředník na Praze 4 vzal tu snoubenku stranu a povídá, prosím vás, tomu nemůžete v tom pití zabránit.
6: No.
7: A ona povídá, co pak to bych mohla, ale on mi sem střízlivý nepůjde.
6: No ale nakonec šel, že jo?
7: Jo, no jo. Tak nakonec šel, protože ho přemohla láska.
6: No jo.
7: A taky už měl strach o játra, to víte.
6: No, já vám řeknu, já si myslím, že dobrý manželství závisí na tom, jak si kdo umí najít partnera. Vybrat, rozumím.
7: Jo, vybrat. No, to je hezká teorie, jenomže muž, ten se zamiluje, to je prosím vás vybrat, jako kdybyste chtěla od myši, aby si vybírala pastičku. Muž se zamiluje, spitomí a nic ho nezvyklá. No, co jsme se jenom namluvili v rodině do synovce, když si udělal známost s nějakou Adélkou z Rakovníka. Jsme mu říkali, člověče, teď... Ta Adélka tam vystřídala půl rakovnických kluků.
6: Jo.
7: On se urazil, odjel. Za dva dny se vrátil a povídá, tak jsem se byl podívat v tom Rakovníku. Ale ono to není velký město.
6: No.
7: Dobrá.
6: Ono zase vybírat s úplně chladnou hlavou taky vždycky štěstí nenese. Vemte si ten případ toho slavného dirigenta Wagenknechta, že jo?
7: Přesně.
6: No ten měl přece dvě známosti.
7: Jo.
6: Jednu krásnou, ale nemuzikální. A druhou vošklivou, jak ta byla vošklivá.
7: No tak vošklivá.
6: Jo, ale muzikální, s krásným altem. Koho myslíte, že si ten dirigent vybral?
7: No, já nevím, no tak dirigent asi tu zpěvačku.
6: No ale vošklivou.
7: Ale muzikální.
6: A jeli prostě spolu na svatební cestu, trávili spolu první noc.
7: No to
6: dirigent se, no prosím, dirigent se ráno probudil, že ji uviděl, protože bylo světlo, zatřásný a povídá, drahoušku, pro všechno na světě, zpívej!
7: To je, poslouchejte, velmi smutná historka. Já nejsem dirigent, čili mám rád dívky krásný.
6: No prosím.
7: A když zpívají, nevadí. Takže já bych zavolal Petru Černockou, ne? Petra Černocká.
8: Dobrý večer.
6: Dobrý večer.
7: Dobrý večer, Petro.
6: Ano.
7: Petřičko, už jsme se dlouho neviděli. Prosím vás, mě by zajímalo, jaký jsou zpěvačky manželky?
6: Na co? Teď jsme přece všechny stejný.
8: Tak já si myslím, že zpěvačky manželky, no některá je lepší, některá horší. Ono totiž dost záleží na panu Choti.
7: Neříkejte.
8: Ano. Možná víte, že Emil Zola napsal kdysi, že v každé ženě je zárodek dobré manželky. No, takže jaký pán takový krám?
7: Slyšela jste to?
6: Jo, ne, já jsem
7: hlucha. Ona hlucha. Petra není jenom krásná a muzikální a ze Smíchova, ona je i sečtěla.
6: Marně se namáháte. Petra není jenom krásná, muzikální, sečtěla a ze Smíchova. Petra je i zadaná.
7: Petra?
6: Jo, Petra. Petra Černocká.
9: To je divadlo, to je stejně krásná věc. Mě, víte, co mě strašně zajímá na tom, co mě fascinuje přímo, jak lidi v divadle, jak pozorujou děj. Jak sedějí v těch řadách takhle, koukají na oponu, teď opona se zvedne, teď celý hlediště udělá, les. To neuvěříte, tam je pár klacků takhle, jo. Pár papírů pomalovaných, chodí les, podívej se. Teď tam někdo klepe takhle s plechem, jako dělá bouřku a takový ty, jako prosím tě, mámo, drž mě, mámo, hele, bouřka, prosím tě. Teď přijde Cyrano, má klobouk z čistírně, tadyhle ještě má ceduly na tom, no. Tam stojí, lidi, Cyrano, to je ten Cyrano, to je Cyrano. No. Teď tam se ozývá, jo, vzadu dva chlapi klacek a držou to takhle vohadr, že jo, z toho. Dělají vítr, teď vrata v obrovský na jevišti, jo, ten Cyrano jde k tím vratům, ty vrata dělají. No, tam leží technikář, dva chlepy mu šlapou na krk a on... Lidi se bojejí, vykulený v oči, jo, to... Teď ten Cyrano jde pomalu k tím vratům, jo, to... Za těma vratama, tam je 10 chlapů, mají klacky takhle, jo, to... Ten Cyrano jenom roztrhne ty vrata, ty chlapy udělají i-a-a. Teď lidi, ježiš, jak to dopadne, jak to dopadne, ten Cyrano udělá výpad, ty chlapi udělají výpad klackama po sobě, spadne opona, jo, a vy chodíte v tom foaje, teď každý Marlboro. Pane, a nevíte, jak ono to dopadne, prosím vás? Nebo mě se líbí ty hrdinové, právě kvůli tomu to celý vyprávím, ty hrdinové nejvyšší, ty chlapi, jak tam stojí, takhle trhají si košile, že ono není to jejich, proč by to nervali, jo? Rvou to a teď křičej tam prostě, rvou, větře duj, smrti nebojím se tě, vysměju se ti, chá, chá. Ale on takovej chudák nejenom šlápne na napínáček. Teď on řve, ale on na sobě nedá najevo, že řve kvůli tomu napínáčku. On furt řve na tu smrt, jo, so. Teď opona spadne a teď k němu jde doktor a říká, ne, injekci, ne, injekci, ne. Vám vomlí takovej chlap, ne. Nebo Vávra. Hejte, Vávra, to je úplně kardina, to je školní, to je kabinetní ukázka toho, kam to až člověk může dotáhnout. Vávra, Mariša, myslím. Ten Vávra, on už to hraje po 150. On po 150. jde, ta Mariša mu tam po 150. nasype jed do toho kafe. On jde a to kafe do sebe sekne. No to je neuvěřitelný. No to je, já nevím, i ta myš, podívejte se, i ta myš, když na ní nalíčíte pastičku doma, dáte tam mandličku, jo, tak ta myš jde, kouká tady, říká si, no, to je zajímavé. Mandlička, panečku, hej, a teď kouká, strčí do toho takhle tou prackou, pastička spadne, říká, pozor, tady nemůžu. Ale ten Vávra, ten jde prostě, on je úplně jak tupej, on leze prostě. On v tu chvilku, on se sápe po tom kafi, no to kdyby mu nedali, prosím vás. Já už mám pocit, a Mariša mu tam ani ten jed nesype do toho. Kdyby mu aspoň po každý dala ten jed jinam, jo. Tak to vemu, vypiju kafe, nenajdu to, kousnu do chleba, jsem tuhej. Já byl na představení, takhle viděl jsem hrát zase Vávru, jak leze teď, ona mu tam sype ten jed, teď on stoupne, už se hrne po tom kafi, tak jak kdyby týden hladovej tadyhle. Tak já vstal, říkám, Vávro, nepí to, je to otrávený. Ale on čel furt, já si říkám, on chudák neslyší asi, jo. Možná je to Moravák, tak dialektem, Vávru, nepí to, je to otrávené. No on les furt za tím kafem, teď já vlít najviště, ty technikáři mě rvali zpátky, jo. Teď ten Vávra, já držel jeho, on se sápal po tom kafi. Mně to připadalo, že vidí 1000 korun, on po tom les takhle. Já už nevěděl, co, teď se mu kop do toho kafe aspoň, jo. To se rozlilo, ona spadla opona, ten Vávra po mně. On mě držel pod krkem, škrtil mě takhle, říkám, pane Vávra, co to děláte? Ty človíčku, já jsem vám zachránil život. Zachránil život. Zachránil život. Kamaráde, ty jsi mi zničil život, protože jsi mi zkazil smrt.
10: Proč si myslíš, že sem ty lidi chodějí?
11: Takže dvojička zabírá začátek, trojička potom, jo?
12: Dobrý den, pánové.
13: Dobrý den.
12: Dobrý den.
10: No nazdar.
12: Ahoj, Režo.
10: Ahoj, rád tě vidím.
14: Vítám.
10: Autor tady, autor, ahoj.
12: Krchel,
10: dobrý den. Jsem odrád, že jsi mi to vzal. Opravdu jsem šťastný, že jsi to vzal.
12: No jo, no tak když já dva roky nedělal.
10: Já vím, co myslíš, že já,
12: Co ty?
10: Po tom seriálu Černý uhlí. No, taky dva a půl roku pauza, jo. Kamarády. No, to bylo strašný. To jsme dostali tituly za to. Oba dva národní.
12: No chápeš jo.
10: U Millera ta ožírečka.
12: Podívej se. No. Vypadáš bezvadně.
10: Ano, tak to už. Už jsem se toho trošku dostal. Už jsem se z toho trošinku malinko dostal.
12: Představ si, vyčítali mi, že jsem byl v lidových milicích.
10: No nebyl. No. A byl jsi?
12: No byl.
10: No tak to ti vyčítali. Člověče, já to nechápu.
12: No prosím tě.
10: No prosím tě.
12: Režo, tak mi to něco řekni.
10: No podívej se, hele. Četci to víš, o co jde. Žádný velký umění, žádný Bergman to nebude, kamaráde, to si musíš jako uvědomit, že je to na tu sobotu, na ten večer pro ty televizní diváčka, aby se trošku potěšili,
12: prosím,
10: pobavili.
12: Prosím tě, ta moje postava, to je nějaký straník nebo?
10: No to si řeš sám, to je jedno v podstatě. V podstatě je to takové, jak se říká, jako je teda, je zapálený, je zapálený, ale jestli je straník nebo nestraník, to je prostě už tvoje věc, víš?
12: Tadyhle prosím ještě tvoje partnerky, tady říká oj,
10: počkej, moment, Počkej, moment. Oj, říká ona a aj říkáš ty, jo? Tak aby to bylo, jo? To se pak po synchronizaci upraví, kdyby. Jo, křičíte potom oba najednou, to udělají ruchaři. To nám udělají potom ruchaři.
12: Jo. Ten výkřik potom
10: závěr. To je na závěr, jo, to je až na závěr.
12: Dobře.
10: Co jsme se natočili s tím, já si na to nemůžu. Člověče, to byly seriál.
12: No já se ženou rozumím.
10: Nekec? A co se stalo?
12: No ona dělala vůml.
10: Ona dělala vůml? A ty ne? No to mi netvrdí tohle, kamaráde. No nic, no. Takže pojedeme, jo?
12: Takže
10: přátelé, prosím vás, světýlka máme připravený, tak se na to vrhneme, jo?
12: Jo, Režo. Režo, ještě. Kdyby náhodou, víš, tak to víš, já hrál samý soudruhy a teď najednou tohle, že jo?
10: Co máš strach, o co ti jde?
12: No.
10: O co ti jde, kamaráde?
12: No v tom závěru, kdyby náhodou to nevyšlo, nebo...
10: Ale do toho pronikneš. Jo. O to strach nemám, do toho se dostaneš. Tak přátelé, světilka, prosím, ať to rozjede, jo? Tak!
12: No, Režo!
10: To prosím tě, co je Františku?
12: Náhodou trikem by to nešlo, víš.
10: No neříkej mi, že neuděláš prolinačku sám, kamaráde. To mi netvrdí tohle.
12: No, tak.
10: Ty a trik, když jsi byl 40 metrů pod zemí v seriálu Dunivý uhlí, jak jsi byl báječnej. Tak jde.
12: Jo, Režo, ještě. Prosím, dobře. Náhodou dubla bys neměl, viď?
10: Na tebe dubla, člověče. Co prosím? No. Tak jde, prosím. Světilko, prosím, doupravit, ať to spustíme. Jo, připraveni? Výborně. Jo, zalíčíme tam trošku. Tak. A jedeme, prosím, kamerka!
15: Jede! Soumrak Bohu poprvé.
10: Uláháme, prosím. Tak se prolneme pěkně, hezky, no! Pracujte mi tam! Všecko zapojte! Stop. Františku. Režu. Prosím tebe, co je? Tohle u tebe neznám. Porad se jel.
12: Režo, to víš, já to v životě nedělal.
10: To mi netvrď tohle, to prosím tebe, co to povídá. Soustřed se, jako doma, přátelé. Tak prosím znova, no, Františku, moc prosíme. Tak se hezky uvolníme, sklidníme se, prosím, a jedeme.
12: Klapku, ne?
10: Kamerka, klapka! Kamera? Jede!
15: Soumrak Bohu po druhé.
10: Režo, prosím tebe. Nemáme moc času.
12: Nešlo by to toho třeba, že bych říkal básničko dobrý zpěvy nebo něco takového.
10: No tak se o to si jako myslí, to si prostě...
12: Se do toho dostal,
10: prostě si to si myslí a kdo mi tam neříkej, to pak neodmažeme na posynchrony. Tak prosím, přátelé, znovu. Kamerka. Kamera.
12: Máme tady, mám ještě uříka, kdybyste byl tak rozhodný. Zapudroval.
10: Stali tím.
12: Au!
10: Ale prosím,
12: tak pozor, kamera jede, jo? Kamera jede.
10: Kamera nám jede.
15: Kamera. Soumrak Bohu po třetí.
10: Tak prosím, bavíme se, spontánně. Prosím vám, prolejme se hezky. Pracujte mi tam.
16: Stop! Rejžo, já už tohle dělám 40 let, ale takový robuštíš k ničemu jsem ještě neměla teda. To je práce. Já jsem mohla mít lepší kšeft. Takovýhle nemehlo.
12: Rejžo, z toho by šel udělat bezvadný prapor. Thank you.
13: pronesu něco ze svého stručného curriculum vitae. Mám se dobře. Jsem často zván ke známým, abych je obveseloval svou přítomností. Tím způsobem poznám povahy a zároveň se zadarmo najím. Mám rád zvířata. Zbožňuji i půlku koně ve svém mopedu. Proto jsem se rozhodl navštívit i svého bratra Simeona na venkově. Navštívil jsem se svým vozidlem benzinovou pumpu. Tam jsem pravil: dejte mi půl litru benzinu. Učinili žádané. Vyndal jsem zápisník a počítal. Pak jsem pravil: dejte mi ještě 2 deci. Učinili žádané. Počítal jsem. Posléze jsem pravil: dejte ještě malou štamprdli. Personál se počal diviti. Já jsem pravil: nic se nedivte. Mám to vypočítáno přesně k bratrovi. Neumím to zastavit. Mopedové přistání se povedlo. Bratr Simeon nebyl doma. Tu jsem se rozhodl, že ho překvapím. Ukryl jsem se do bílé skříně v kuchyni. Čekám hodinu, Simeon nikde. Čekám 2, Simeon nikde. Pojednou se na krajinu snesl čarovný podvečer. Vznešené ticho. Nikde ani ptáček nezacvrdlikal, ani větvička nezachroustla, ani slavík nezatloukl, ani šťovík nezakyselil. Vznešené ticho. Z toho ticha mě pojednou začalo mraziti. Pak mě přišečí bratr Simeon z bílé skříně vyndal. Byla to lednička. Jednou bratr Simeon kupoval koně. Soused Fantrlík mu jednoho nabízel řka slovy: tento kůň je výtečný a vytrvalý běžec. Usedneš-li na něj teď, sijíš ve 3 ráno v Praze. Naklonil jsem se k bratrovi a všeptl mu do ucha: nekupuj toho zvířete. Co bys dělal v Praze tak brzy ráno? pietní památky se dotknu jiného bratra Ignáce. Tentoť měl zálibu v hodinkách. Jednou stál před soudem. Soudce mu položil dotaz. Obžalovaný, proč jste ukradl ty hodinky? Bratr Ignác odpověděl. Jdu kolem a všimnu si, že hodinky jdou taky. Tak si povídám, proč bychom nemohli jít spolu. Odsoudili ho nepodmíněně na 4 neděle. To jste hodní, řekl bratr, já stejně nemám ve všední den čas. U nás doma u rodičů se odehrávali žně. Učinili mě nočním hlídačem, zvaným požární hlídka. Předseda mi pravil, hle, toto budeš hlídati. Tvůj objekt je k tamtomu červenému světélku. Nedej, ne abys dal. Hlídal jsem pečlivě. 3 týdny po nástupu jsem byl nezvěstný. Potom jsem se vrátil. Vyhledal jsem předsedu, jemuž jsem pravil mírně uprášen. Hlásím se znova do služby. To červené světélko bylo nákladní auto z Košic.
14: Dobrý den, pane Šlaušek, já už vás neviděl ani nepamatuju.
17: Neviděl vás taky ne. Já vás vidím akorát vždycky, když se tak někde vidíme.
14: Ale včera bylo rodičovské sdružení, jak to, že ta manželka nepřišla?
17: Ale nepřišla, ona tam nešla.
14: No to vím, ale jako proč tam nebyla?
17: Ale ona tam poslala mě, víte.
14: A vy jste tam taky nebyl, pane Šlaušek.
17: No jo, já vím, to je právě celá ona, no. Poslala mě tam, ani mi neřekla, do který školy kluk chodí. No. A já kam pak jdete?
14: Ale já jdu za panem Leiblem, aby mi tak trošku píchnul s klukovým úkolem, víte.
17: A vy si s tím nevíte rady? No tak. Ukažte, já vám to udělám, jestli chcete.
14: A vy byste to dovedl?
17: No prosím vás, dělám klukovi taky úkoly.
14: A vy mu je děláte sám?
17: No tak sám ne, no o mě někdy kluku toho pomůže.
14: No jo, tohle je zrovna z přírodopisu. Máte nějaké poznatky nebo znalosti o zvířatech?
17: No jo, pokud by ne, samozřejmě, jo. No jo. Teď já mám doma sám 2 psy, mám a 1 kanárka.
14: 2 psy a kanár, no tak no. To jako já taky.
17: Taky jo. No, jo. No jo.
14: A co pak máte za psy?
17: No tak ten jeden pes, víte, to je ten... Cizinec je to.
14: Cizinec?
17: Ano. Je to ten Cocker Ital.
14: Cocker Ital, jo, ano. Počkejte. Cocker Španěl.
17: Vlastně Cocker Španěl.
14: Cocker Španěl, no jo.
17: To je Cocker Španěl, ten jeden.
14: A odkud ho máte?
17: No tak já ani nevím, kde to Cocker Španělsko je, odkud ten pes pochází.
14: A kanárka máte taky?
17: Kanárka mám taky, jo. No jo. Ale to zase není Cocker Španěl. Ten pochází od někač z Budějovic zase.
14: No já mám taky doma kanárka.
17: Taky máte,
14: taky,
17: jo?
14: Taky, no jo.
17: Živý ho, jo?
14: No přece nechcíplý ho.
17: No jo, no, no. Živý je lepší, jo.
14: No jo. A vy máte samečka nebo samičku?
17: No tak já ani nevím, jak se to pozná?
14: No tak když zpívá, tak je to sameček a když nespívá, tak samička.
17: Aha, no tak v tom případě to bude někdy sameček a někdy samička asi.
14: No tak to budete mít asi pravděpodobně samečka.
17: No jo. No já jo, jsem no si jo. Chtěl původně koupit želvu, víte?
14: Jo.
17: Ona je trvanlivější než je kanáry.
14: No ale zase většinou nespívá, že jo? A když vám spadne na nohu, to je jak cihla, prosím vás.
18: No jo, to máte pravdu. A nemáte náhodou nějaké znalosti o ptácích?
14: Je, ale jo, to jo. Jo. No jo, ptáka já poznám na první pohled.
18: Jak by ne?
14: No jo.
18: A co takhle papouškům, rozumíte?
14: Papouškům jestli rozumím?
18: Jo.
14: No tak, když mluví pomalu, tak jo. No.
18: Ale ne, já myslím jako, jestli máte nějaké znalosti, totiž kluk tady má napsat něco o papouškovi, víte, jestli něco nevíte bližšího, nebo tak.
14: Aha, no tak to jo, to vím, no tak vím například bezpečně o nich, že jsou špatně k sehnání.
18: Tak,
14: jestli chcete... Já jsem si chtěl právě taky koupit papouška, víte?
18: No tak, jestli chcete, já vám ho seženu.
14: Jo, vy byste mohli...
18: No ovšem.
14: Aha, no.
18: No a vy máte papoušky rád?
14: No tak já jim všecko, což pak chcete.
18: Pane Šlaušek, přece byste nejet papouška.
14: No ty nechutnají špatně, nemyslíte.
18: Pro Krista pána,
14: vy jste... dobře nadívaný, chutnají dobře.
18: A vy už jste jedl papouška.
14: No vy děláte, jako by to bylo něco jedovatýho. Ten chutná jak kanárek, prosím vás.
18: Ale víte, co takový papoušek stojí?
14: No to já nevím, já ho dostal zadarmo.
18: No, ale ten stojí několik tisícovek.
14: Několik tisíc?
18: Ovšem,
14: papoušek, no. Jo? Je to možný? A že mi to ten papoušek neřekneš samozřejmě.
18: Tak aby jsme se vlastně dostali k tomu úkolu, pane Šlaušek. Tady ano. Má ještě kluk něco, nějakou otázku, kde je nejvíce rozšířen tučňák patagonský. Nevíte náhodou?
14: Tučňák patagonský?
18: Jo.
14: No tak to vám můžu říct, ano. Ten je, myslím, nejvíce rozšířen na zadní části.
18: No, dobře, ale to je jako míněno, kde se nejvíc vyskytuje.
14: Jo, kde se nejvíc vyskytuje. No tak ten ano. Se vyskytuje nejvíc, kde je ho početně nejvíc, víte?
18: No dobře, ale kde to jako je, to chtějí vědět.
14: Aha, kde to je, no tak přesně to nevím, ale myslím, že to je někde u Tábora dole, nebo kde to...
18: Ptáci, jak je vidět, vám taky asi moc nejdou. Tady má kluk ještě nějakou otázku o zajících. Nevíte něco bližšího o zajících?
14: No tak o těch vám můžu říct dost o zajících.
18: No
14: ano.
18: Tak aspoň to.
14: Ano. No tak zajíc například, ten je zase nejlepší na smetaně.
18: Ale ne, tak to není míněno. Já myslím jako, že zajíc je hlodavec. Ano. Že je divoký a tak, víte?
14: Jo, zajíc,
18: no,
14: jo.
18: No všem, no přece zajíc není domácí zvíře.
14: Ne, to není zvíře domácí zajíc, pak. Zajíc je zvíře přespolní. No ten se stravuje venku, na polích zajíc. Ano, takhle venku v přírodě a v přírodě taky hlavně se na něj pořádají medvědí hony.
18: Prosím vás, pane Šlaušek, snad zaječí hony, ne?
14: A nebo zaječí hony, no. Protože vlastně medvědí hony se dělají na srnky, že jo?
18: Takže, ale medvědí hony se pořádají na medvědy.
14: A nebo na medvědy, no to je jenom, může dělat každý, jak chce, že jo? To je...
18: No a kdy takový zajíc má hájení, to náhodou nevíte?
14: No tak hájení, to vám můžu říct, ano. Jo. Zajíc má hájení přesně v době, kdy se ty zajíci nesmějí střílet.
18: No to já vím, ale kdy to jako je, kdy se nesmějí střílet?
14: No to je právě v době toho hájení, víte? To se smějí střílet jenom samci, protože samičky jsou březí.
18: No tak to ani nevím.
14: No jo.
18: No a jak se pozná, že to je sameček, anebo jestli je to samička?
14: No to se pozná, když běží von, víte, tak je to samec, a když běží vona, tak je to samička. No.
18: A jakýho věku se takový zajíc dožije, to náhodou nevíte?
14: No tak ten se dožije věku podle toho, v jakém věku se zastřelí, víte?
18: Dobře, já myslím jako než se zastřelí.
14: No tak než se zastřelí, tak to žije celý život, až potom chcípne potom ten zajíc.
18: Tak to jako... si asi moc nerozumím. Podívejte se, tady mám ještě poslední otázku o velbloudech z úkolu. Nevíte něco zajímavého o velbloudech?
14: O velbloudech něco zajímavého?
18: Jo.
14: No tak to vím například bezpečně. To je zajímavý, že no. Mnohý z nich je hrbatý. To je zajímavý.
18: No tak to vím. To
14: ano,
18: vím.
14: Ano. A od zajíce se liší jedině tím, anebo řekněme, má společného, víte, se zajícem jedině to,
18: ano.
14: Že to taky není zvíře domácí, velbloud, protože on je právě do pokoje moc velký.
18: No, každé domácí zvíře se přece nemusí dávat do pokoje.
14: No jo, no to se nemusí, že? Ale on jako i do kuchyně se moc nehodí velbloud.
18: A
14: co takovej velbloud náhodou žere, to nevíte.
7: No tak ten žere všecko, na co přijde velbloud, no jo. No když na nic nepřijde, tak žere něco jinýho, víte. On není nějaký fajn šmekr velbloud, ne. Ten žere třeba i suchý knedlík a tam.
14: Takže je to takový jako všežravec.
7: Všežravec, ten žere všecko, no. No tak ne úplně všechno, že jo, třeba já nevím, prázdný flašky a takovýhle věci, že jo, který se nějak špatně políkají, ty on nežere. Ale jinak žerají věci, které já bych do sebe nikdy nedostal.
14: Jestli je přežvíkavec, to náhodou nevíte.
7: Co jestli je?
14: Jestli je přežvíkavec, jestli jako potravu přežvíkává.
7: Jestli to někomu přežvíkává?
14: Ale ne, jestli je přežvíkavec.
7: No jo, no tak možný je všecko, ano. Že třeba dejme tomu, když ten majitel má špatný zuby, že si tu večeři nechá přežvíkat od velblouda, že jo?
14: Ne, přežvíkavec to znamená, že to zvíře to žrádlo přežvíkává dvakrát.
7: No jo, to já myslím, ano. Jednou pro pána, jednou pro sebe, že jo?
14: Prosím vás, přece si nikdo nenechá od velblouda přežvejkávat večeři.
7: No já bych to taky nenechal, víte. Třeba chudák má hlad, chce to spolknout a někdo mu to veme z huby, že jo?
14: Přece se nedělá. Nešlapšek, necháme toho raději. Vy vlastně ani nevíte, co je to přežvíkavec, to je těžká věc. No. Podle vás, kdyby ten kluk ten úkol psal, tak já nevím, jak to dopadne.
7: No jak bych to dopadlo, já píšu klukovi taky úkolí, ne?
14: No to se divím, kdyby to napsal, no tak snad, já nevím, snad propadne.
7: No co se tomu tak diví, tady ten můj už taky třikrát prolí, tak
14: naschledanou.
19: Dobrý den.
20: Jaké máte psání?
19: No tak, oni mi říkali, že se mám hlásit tady v baru u Černýho Piráta. To jste vy?
20: Ano, to jsem já. Jo. Posaďte se.
19: Děkuju, já jsem Hlusvisiák. Hlusvisiák mé jméno. Mě. Tak to jste vy, Černý Pirát.
20: No.
19: Safra, vypadáte tak jako, spíš jako normální český vidřidu.
20: Co pak jste nám přines?
19: No, tak já bych sem chtěl mluvit s panem vedoucím.
20: To jsem já.
19: Jo, tak to jste taky vy.
20: No.
19: Safra, člověče, vy jste samá funkce. Kolik vám dělá penze?
20: Já přece ještě nejsem penzi.
19: Ne, tak do ní teprve marodíte, víte?
20: Krista pána, proč myslíte, že marodím?
19: No, já vypadat jako vy, tak na to beru úrazovku.
20: Tak podívejte se, co jste si psal.
19: No tak já jsem jdu na to místo toho Vrátnýho, jo?
20: A tak, vy jste si podal žádost na ten konkurs.
19: Ano, ano, ano.
20: Ale to nejdřív musíme posoudit vaše schopnosti.
19: Ale to je nesmysl. Moje schopnosti můžu posoudit jedně já sám a moje stará. Jenomže ta je bere z úplně jiný stránky, víte? Vy mi rozumíte, vy jste mužské, víte?
20: Tak vy si věříte.
19: Drahej pane, kdybych si neměl věřit já, kdo už by mě měl věřit?
20: No tak dobře. Tak vy se ucházíte o místo Vrátného v našem podniku.
19: Ano.
20: No tak to vám musím položit nejdřív několik otázek.
19: No, mě a proč?
20: No kvůli orientaci.
19: A tak jo.
20: Abyste věděl, co vás tady čeká.
19: Ano.
20: Jsou vám známy práva a povinnosti Vrátného v baru?
19: No tak to zrovna ne, v baru ne, ale jsou mi známá práva a povinnosti ve sběrných surovinách.
20: No, dovolte...
19: no a to je to samý, helejte. Hodit na váhu, zapsat na papírek trojmo.
20: No počkejte, přece byste nechtěl naše hosty házet na váhu.
19: No teda házet ne, to já už je ukecám, oni tam půjdou sami. Já je ukecám, já umím strašně kecat.
20: A proč by chodili na váhu?
19: No aby jsme zjistili, v okolí budou lehčí, až budou odcházet, víte?
20: Nesmysl, vážit se nebude.
19: No prosím, jak chcete, vy jste vedoucí, ano. Ale šacovat je můžu, ano? No
20: Krista pána, jak byste je mohl šacovat?
19: No jak takhle, helejte,
20: no,
19: takhle.
20: No počkejte, co to děláte?
19: No vidíte, jak no, mi to šlo. Koukejte, co jsem vyšacoval. Safra, to je fotografie.
20: No.
19: Páni drazi, a to je vaše vnučka?
20: Ale ne, to je dcera, mé přítelkyně, ano.
19: Tadyhle druhá fotografie, a to je zase vnučka vaše. Safra,
20: a patrně, ano.
19: Jo, a že se neoblíkne, když se nechá fotit, necudá.
20: Pošte! Ale dovolte, to je na pláži, v Rumunsku, no, na pláži.
19: A ten dědek vedle, to je Rumun?
20: Ne, to jsem přece já.
19: To jste vy, je. Že vám nedali aspoň čepičku.
20: Ale naše hosty rozhodně nemůžete tady šacovat.
19: Aha.
20: Mohl by z toho vzniknout skandál. Takový host by si toho mohl všimnout.
19: Jak toho, co pak odsud je někdo střízlivej?
20: No, taky se stávají takové případy.
19: Tak to neplníte plán, víte?
20: Ale ano. Ale podívejte se, přijde pán s dámou.
19: Ano.
20: Pán se patřičně setne,
19: no.
20: ale dáma si jakž tak zachová ještě přehled.
19: No jo, ženský jsou bestie. To já znám z domova tohle. Helejte, když mi kluk skočí pro 2 litry piva, jo, tak mi ho růže na celý vypije. No jo, ale v restauraci si dá jenom limonádu, víte, aby se udělala hezkou a já, abych vynikl z té horší stránky.
20: No, podívejte se, taky vám tady vznikne problém, ano, koho pustit dovnitř.
19: Ano.
20: Přijdou k vám cizinci. Jo. Poznáte podle toho, že...
19: Že mají peníze.
20: Ale ne, že...
19: Že můžou jezdit v autáku v opilí.
20: Ale ne, že mluví cizím jazykem.
19: No, to je fakt. Těžko si lze představit třeba maharadžu, jak mluví chocky, víte? Já přišíl te přívá na břítov, Hanálko.
20: No, vidíte. U nás. Tak podívejte se, přijdete třeba takhle.
0: Bonsoir, monsieur.
19: To je Francouz. No, to se, jak jste si zaspal nos, to jsem poznal Francouz. V tom případě mu řeknu, foj foj, monsieur, foj foj, asi je na kole, no, a nastavím ruku.
20: A co když přijde s dámou?
19: Tak nastavím dvě.
20: No, tak dál.
19: Ano.
0: Good evening.
19: Angličan. To spíš Angličan, víte?
20: No, Angličan, no,
19: Angličan, nebo... Jo, tak to řeknu. Když Angličan, tak řeknu. Hello, Lucky Strike.
20: No.
19: Hello, Dolly. Cokej, bait, okej. A nastavím ruku.
20: No, výborně. A třeba přijde takhle. Bono sera, signore, a vejte un tavolino libere.
19: A je, znám. Jak se řekl sera, poznal jsem, to je jich.
20: No, prosím.
19: Sera, jich, tak Budějovice a tak, víte. V tom případě řeknu, servu, signore, piškum prečinzano, čumendo, šupito presto, voni magore, čau. A nastavím ruku.
20: Dobře. Guten Abend. Bitte schön, haben Sie noch ein Platz
19: hier? A já, kistihnat. Sicher Platz Furt im Rwere. Ahoj, Lili Marlen. A nastavím ruku.
20: Výborně, vidím, že ovládáte řadu jazyků.
19: Ano.
20: A co když k vám přijde Čechoslovák?
19: No, proč ne? Znouze i Franta Dobrej.
20: No jo, ale co když přijde takhle? Maestro, já Baruško. Helejte, šéfičku, nebyl by tam jedno křesílko?
19: Jo, bylo, šéfičku, elektrický. A nastavím ruku.
20: Výborně, dál.
19: Ano.
20: Teď dávejte pozor. Přijde tlustá paní se zrzavým přelivem a bude tam dělat strašný kravál.
19: Poženu svinským krokem.
20: Sála, dobře, to je totiž moje paní.
19: Jo, už. Pardon. V tom případě, pardon.
20: Ne.
19: A kdybyste chtěl, tak...
20: Ne, já to nechám, úplně na vás.
19: Výborně, tak se přijaté.
20: No ne, počkejte, to my vám ještě napíšeme, víte? Obsadně, takové místo, to není jenom tak. To musí být člověk ryzího charakteru. Musí být solidní. Musí mít, no prostě, dneska se nám do pohostinství loudějí všelijací živlové, berou úplatky.
19: Ano.
20: Nechaj se, prosím. Urážet s propitným.
19: Pane vedoucí, ještě, jo, že jste mi připomněl. Hlejte, s tím propitným jo, jako co vyšacuju,
20: jo,
19: tak jsem chtěl říct, že jdeme spolu samozřejmě na půl.
20: Výborně, pane hlustý sihák, jste přijat.
19: Děkuju, ocivě, děkuju.
21: Kapitola první. Zelená hora. Teprve vojna dělá z lidí chlapy. Asistent režie Kefalín stojí nahý pod ledovou sprchou a třese se zimou. Je to však nutné, neboť imperialisté číhají na hranicích. Hotovo, další! Asistent režie Kefalín, černovlasý mladík s tupozrakým levým okem a silným platfusem, přijímá ranec vojenských svršků. Povzbuzován ječivým hlasem svobodníka se navléká do uniformy. Chlape, vy v tom vypadáte jako polocnej! Čím jste v civilu?
22: Asistent režie zajistá zuby Kefalín.
21: To je něco jako profesor, že jo? Zaraduje se svobodník. Z toho vás, chlape, dostaneme! Dáte si 200 metrů plížením, pár klencáků do kaluže a bude po inteligenci! Svobodník se spokojeně usmívá a chlubí se svými výchovnými úspěchy. Já jsem přišel jeden, který byl docent.
22: Tak jsem ho zahnal kopat latrinu a řekl jsem mu, když seš docent, budeš makat na 200%. To je dobrý, co? Nebo to byl jeden farář. V civilu se flákal, chlastal dnešní víno, tak jsem ho trochu protáhl po poli. Měl Holomech štěstí, že dostal zánět slepýho střeva a odvezl ho do nemocnice. Vojna není kojná, zabručí, a kdo seká latinu, má se u mě dobře. Přichází podmračený desátník. Svobodník Halík, velitel roty! Svobodník srazí kufry a příkladným tempem odkvačí. Kecal, že jo? Zeptá se desátník nováčku. A největší vůl praporu, teda spodůstojníku. Dejte si, kluci, na toho kreténa pozor, ten už několika maníkům uplet prokurátora. Sám chtěl být lampasákem a nevzali ho pro křivý nohy. Desátníkův zrak utkví na Kefalínovi. No, nazdar. Ty taky, člověče, nemáš figuru do uniformy, to je zlý, to je moc zlý. To už mi naznačil ten frajto, řekne Kefalín. A rovněž se mu nezamlouvalo, že jsem v civilu asistent režie. Já jsem chemik a při jednom pokusu s třeskavinami jsem přišel o dva prsty a boltec. Říkal jsem si, že mě aspoň neodvedou na vojnu. No a vidíš, odvedli. Dokonce ze mě udělali kaprála. Do řeči vpadne holohlavý, silně šilhající mladík. Co do desátníku, já šilhám a mám reuma v ramenou. Pánbu tě potěš, už klibne se desátník. Na svý léta toho máš akorát. Ale já nemohu střílet, triumfuje šilhavec. Tady se ti nestřílí, říká desátník. Jo, manšafte, vám asi ještě neřekli, k jakýmu veleváženému útvaru jste narukovali. Tak tedy, dávejte bacha. Právě jste vstoupili mezi černý barony, nebo té špeté páky. A rozlíží se, jaký to udělalo dojem. To není možné, zaupěl vychrtný, obrýlený blondák. Já jsem redaktor závodního časopisu Rudá vatra, Dušan Jasánek. PTPáci jsou přece politicky nespolehliví. U nás jsou jednak politicky nespolehliví, ale na druhé straně i spolehliví, kterým by činilo potíže vládnout se zbraní. Tak se tu v jedný rotě sejdou lupiči, kulaci, amnestovaní diverzanti a špioni s platfusákama, obrejlenejma, polohluchejma nebo postiženejma paroucnicí. No a samozřejmě je tu taky spousta farářů. Bez duchovenstva bychom snad ani nemohli existovat. Dušan Jasánek se zamyslel a ihned dospěl k názoru, že tu je vlastně v bojové linii. Na přední výspě bude politicky působit a nedopustí, aby se neduživí vojáci stali obětí klerikálů. Nebo tam, kde se ostražitě nebdí, roztahuje své černé pařáty nepřátelská ideologie. V tom se vrátil svobodník Halík. Žádné flákání ve skladišti se netrpí. Vojna není kojná a armáda není holubník. Jedu. Slavný a pověst vyopředený zámek na Zelené hoře u Nepomuku byl proměněn v půvabná kasárna. V místnosti, kde byl kdysi nalezen Lindův falzifikát Libušin soud, chlentali nováčci za dozoru svobodníka Halíka segedínský guláš. Baštím a nebavím se, kvičel svobodník a loupal kolem sebe očima. Dušan Jasánek se naklonil ke Kefalínovi a řekl, zde byl nalezen rukopis Zelenohorský. Česká buržoazie se chtěla vyrovnat buržoazii německé a proto se dopustila podvodu. Potom guláši se asi pobliju, odvětil Kefalín. Nekecám a cpu se, jestli si někdo myslí, že je v hotelu, tak ať si to nemyslí, za 5 minut je nástup. Kdo to hodil, ten knedlík? Nechám vás zavřít a zčernáte. Tady jste na vojně, milánkové, já s váma zatočím. Jelikož vrhač knedlíkem nejevil ochotu přiznat se ke svému hanebnému činu, zapískal Halík nástup. Před dosud přežvíkující rotu předstoupil poručík Hamáček a pravil, soudruzi vojíni, teď je každý z vás voják. A voják musí být co? Voják musí být zdravý. Jedině zdravý voják odolá nepříteli. Proto nyní dostanete co? Proto nyní dostanete injekci. Doufám, že mi tu nikdo nebude vomdlívat, a nebude tak neuvědomělý, aby dostal horečku. To by byl padavka a padavkové nemám rád. Tak tedy

0: Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz.
1: Tak je Sánek, sleknout kalhoty! A žádné odmlouvání. Několik vteřin na to se dostalo Dušanu Jasánkovi první výsady v jeho vojenském životě. Byl bodnut jinám než ostatní. Zaúpěl a klesl k zemi. Ve stavu hlubokého bezvědomí byl dopraven na ošetřovnu. A když se jakž tak vzpamatoval, vyžádal si papír a tušku. Krátce poté vznikla báseň, otištěná za několik dní v okruhovém vojenském časopise Rudá zástava. Spí, děťátko kučeravé, spánkem bez přerivu. Zadržíme vrahy dravé, holdující pivu. Ty, co hledí přes hranici s rozšklebenou tváří, jak hráz jsme tu všici, všici, v lednu jako v září. Hněv z našeho oka sála, srdce teple bije. Píšem pevně jako skála knihu historie. Absolutním vládcem Zelené hory byl major Haluška, zvaný Teresky. Vysoký, štíhlý, s unilým pohledem, avšak nad jiné obávaný. Nikdo nevěděl přesně, jaké byl národnosti. Snad Rusín, možná i Avar, mluvil jazykem vzdáleně připomínajícím slovenštinu. V mládí býval dřevorubcem, ale sekiru brzy zaměnil za pušku, vstoupil do armády slovenského štátu. Bojoval proti Rusům, byl raněn a dostal řád. Ve 44. roce se přidal k slovenskému povstání, byl raněn a dostal další řád. Po skončení války se pracně naučil číst, což mu spolu s tím, že zvolil správnou linii, umožnilo stát se důstojníkem. Po několika průšvizích u bojových jednotek byl převelen k PT-pákům. Čo bolo, to bolo! Teresky som majorom! Bylo jeho přísloví. Jeho nástup na Zelenou horu byl velkolepý. Na čo také velké stromy, ukázal na několik stoletých cedrů, chráněných památkovým úřadem. Popíliť, všetky popíliť, sám dohlížel na jejich kácení. To je robota, klofetě do toho jako rána do houna. Vytrl jednomu vojinovi sekiru a připomněl si své dřevorubecké mládí. Šlo mu to znamenitě. A mnozí z přihlížejících pak o něm nikoli bez jistého respektu tvrdili, že by se jako jeden z mála důstojníků uživili v civilu. Leč Terasky to neměl v úmyslu. Po skácení cedrů vstoupil na nádvoří, kde ho upoutala krásná barokní kašna. A čo je toto? Zeptal se lichtivě nadporučíka, který ho doprovázel. Kašna. Dostalo se mu odpovědi. Kašňa? Podivil se. A na čo je vojáku třeba kašňa? Já jsem byl dobrý voják, a nikdy jsem kašně nepotřeboval. Vzít krompáč a kašně rozbourat. Rozkaz byl splněn. Major Haluška vstoupil do zámecké kaple.
2: Ajajajajajaj. Kostěl, zaradoval se. Jsem velmi rád, že zde je tiež kostěl. To bude skladisko pre Ševcov a Krajčírov.
1: Len tým anielám je treba urážať hlavy. Rovněž tento rozkaz byl splněn. Teprve potom vešel velitel do samotného zámku, který měl z rozkazu ministra národní obrany Alexeje Čepičky sloužit jako kasárna. Zde se nelíbil majoru Haluškovi nábytek.
2: Som já vola jaká baronesa, aby som sedzel za takým stolikom? Ukázal na šachový stolek.
1: S všetkým týmto buržoázným svinstvom do krbu. Ale to snad je škoda. Odvážil se namítnout nadporučík.
2: Škoda? Podíval se major. Aká škoda?
1: Pracuju

0: Lud zúčtuje s vykoristovatelskými stolikmi a nikto mu v tom nemůže zabránit. Sudruh nadporučík, splňte rozkaz.
1: Během několika dní byl zámek vyklizen. Nákladní auta sem vozila těžký dubový nábytek, postele a slamníky. Ještě jednou si major Haluška zaúřadoval. Poručil zabílit fresky na stěnách.
0: Na čo má voják koukat na také ženské? Ukázal na jakousi šlechtičnu. Zložím tě maliára a hovor tě, aby namaloval pokrokové tradície.
1: Malý si dal záležet a stvořil báječného senilního Žižku s palcátem.
0: Major se zahleděl na slavného vojevůdce. Prečo jste, soudruh vojín, namalovali soudruha Žižku s takýmto klacíkom? To nebol kapelník, lebo šafár. Dejte mu do tej ruky ľahký gulomet.
2: V té době, soudruh majore, gulomety nebyly.
0: V jaké době?
2: V 15. století.
0: Čo bolo, to bolo, řekl major Haluška. Teresky som majorom.
1: Major Haluška velel pomocnému technickému praporu již třetí rok. I stupidní důstojníci sloužící pod ním se třásli před jeho rozmary a svéráznými rozkazy. Ale hlavní bylo, že první pomocný technický prapor byl nahoře dobře zapsán. Každý rok narukovalo do Nepomuku kolem 1500 nováčků, kteří se zde podrobili 14-dennímu výcviku a pak byli posláni na různé pracoviště v jižních či západních Čechách. A že plnili plán i ti největší chcípáci, to byla zásluha tvrdého režimu majora Halušky a důstojníků, kteří zde většinou rovněž pikali za své předchozí chyby. Vojíni prožívali krušné chvíle. Jen málo který přestupek ušel slídivému zraku důstojníků. A jestli přece byli tu podůstojníci, konečně ani ten, kdo obelstil známou metlu armády, nebyl si jist, kdy se před ním objeví sám velký major Haluška.
0: Soudruh vojín, čo to robíte u toho baráku?
1: Protne náhle ostrý hlas říjnové odpoledne.
2: Soudruh majore, vojín Mařinec, provádíme močení.
0: Teresky máte cvičit, prečo nejste u své jednotky?
2: Mám prosím neurovegetativní dystonii většího stupně se sklonem k občasné glykosury. Diabetus mellitus neprokázán.
1: Vychrl vojín Mařinec perfektně svůj chorobopis.
0: Dobré, akou rečí jste hovorili?
2: Latinsky.
0: Americky neznáte?
2: Neprosím.
0: To je dobré. Kdybyste znali americky, zatvoril by som vás, až byste byl černý. Víte, že Amerikáni jsou imperialisti?
2: Vím, soudru majore.
0: Jste uvědomilí. Voják má být uvědomilý a oholený.
1: A protože víte cudzú reč, budete robit pisára. Choďte so mnou. Tak se stal vojín Mařinec, v civilu cukrář, písařem. Krátce poté zamířil major Haluška na ošetřovnu. Jestli něco nenáviděl opravdu z hlouby své duše, pak to byla ošetřovna.
0: Voják nepotřebuje ošetrovni, tvrdil. Jeho ošetrovně je v zákope. Len kedy jsem strelený, potřebujem lekára, inakše nie.
1: Nesmírně ho mrzelo, že mu řády nedovolují marotku zrušit. Proto alespoň několikrát denně slídil, jestli nemocní nesimulují a opravdu leží. Tentokrát prudce vrazil na ošetřovnu a spatřil vojína sedícího na lůžku a cosi píšícího.
0: Prečo neležíte?
3: Píši báseň do obrany lidu.
0: Známe takých básníkov simulantov, řekl Terasky. Keď můžete písat, můžete aj cvičit.
2: Mám horečku, šeptal Jasánek. 38 stupňů.
1: 38?
0: Já na frontě jsem mal 27 a išel jsem na steč. Víte, čo je to taká steč? Automaty, gulomety, hurá! Byli jsme bolšejkov... Ech, čo to hovorím? Fašistou.
1: A na to, či máme horečku, jsme nekoukali. Rozumíte? A terasky lehnuť a ani se nehnuť!
4: Auto kromě toho, že jezdí, může mít vliv i na povahu. Budu vám vyprávět zajímavý příběh, který se stal mně a mému příteli Ferdovi. Ferda, aby bylo jasno, je pes. Říkají, že je kokr španěl. Nerozumím tomu, jen vím, že má překrásné oči a když se na mě podívá ze spoda, málo kdy odolám, abych ho nepohladil. Jsme se psem mého přítele velicí kamarádi. Dává ho občas k nám, když předpokládá, že se s manželkou zdrží někde do noci. Ferdovi návštěvy jsou převážně vyplněny bojem. Ferda totiž trpí se zcela záhadných důvodů na mé bačkory. A jakmile je obléknu, považuje to za vykopanou válečnou sekeru. Okamžitě se na ně vrhne a začne řeš. Já, aby byl boj zcela regulérní, lehnu na zem a bráním se pouze nohama, zatímco Ferda bojuje všemi čtyřmi a navíc zuby. Boj se táhne zpravidla dlouho do noci a nikdy nemá vítěze ani poraženého. Vždy nás totiž rozežene Andulka hadrem, Ferdu do kuchyně a mě stejným hadrem do postele. To jen na okraj, aby bylo jasno, že jsem se nad Ferdu nikdy nevyvyšoval. Vždy jsem ho považoval za rovnocenného partnera. Andulka dokonce tvrdí, že máme stejný rozum. Nepřu se o to, ale vím určitě, že se žaludečními šťávami a v běhu je na tom Ferda rozhodně líp než já. Jednoho dne mě přítel požádal, abych Ferdu odvezl za jeho rodinou, která byla na dovolené. S utajenou radostí jsem se zavázal úkol splnit. V duchu jsem se rozhodl. Vezmu si sebou bačkory a během cesty někde na pasece uspořádáme derby, aby bylo mezi námi konečně jasno. Velice jsem se však zklamal, protože od okamžiku, kdy usedl na sedadlo vedle mě, se Ferda změnil. Zjistil jsem to trochu později, když jsem se chtěl zeptat, je-li na Vinohrady ještě objížďka. Vedle mě totiž neseděl pes Ferda, ale auto pes Ferda. S mírně povytaženým obočím hleděl před sebe kamsi do dály a nevěnoval mi ani nejmenší pozornost. Neodpovídal dokonce na žádné dotazy. Zmocnil se mě stísněný pocit, kterého jsem se chtěl zbavit. Tak jsem ho pošimral za uchem, což normálně strašně miluje. Ale místo očekávaného zlíčtění se na mě stroze a krátce podíval, jako by mě napomenul, abych si hleděl řízení a opět mi přestal věnovat pozornost. Situace v autě se stávala stále napjatější. Začal jsem se potit. Cesta ubíhala za naprostého ticha. Ferdův suverénní výraz a klid ten mě začal vyvolávat pocit šoféra, který někam veze svého pána a do řazení rychlosti se mi vloudilo něco servilního. Propadl jsem nakonec takové panice, že když jsem náhle pručeji zabrzdil, vážně jsem se Ferdovi omluvil. Na to, abychom uspořádali můj tajně plánovaný pasekový boj, nebylo ani pomyšlení. Spíš jsem si lámal hlavu tím, jak vysvětlím Ferdovu změnu majitelům, až ho budu předávat. Ale nebylo zapotřebí. V okamžiku, když jsem u cíle otevřel dveře a Ferdovi nohy se dotkly země, změnil se opět v toho starého kouzelného pejska s celou svou nádhernou přirozeností. Zhluboka jsem si odechl. Na zpáteční cestě jsem si uvědomil, jaké je to štěstí, že se podobné proměny nestávají lidem. Nebo snad ano?
5: Já tady zastupuju diváky,
6: ano.
5: Tak tě vítám.
6: Já jsem sem nepřišel dělat žádnou legraci. To bych už předeslal, protože si takovou detonaci vedle Miroslava Horníčka nemůžu dovolit v tomhle věku. Já jsem jenom přišel upřesnit některé údaje, které jaksi... No tak tam se tam byly některé nepatrné úchylky.
7: No počkej.
6: Takže vzhledem k tomu, prosím, tam byly třeba věkové, třeba ty jsi tam říkal, že jsem mladší. Mnohem mladší.
7: Já jsem neřekl.
6: Mně bylo tlumečeno, že jsem mnohem mladší.
7: No tak máš špatný tlumočníky.
6: No tak to nebo jsou to lichotníci.
7: Nebo ano, lichometníci.
6: Ano, leobratní lichotníci.
7: No ale jsi mnohem mladší.
6: No, asi o rok a půl, páč. Prosinci mi bude 50 let.
7: No dobře, abych se to v tomhle věku dělá rok a půl?
6: Abych se toho dočkal. No ne, tak já nijak nežehrám a nijak nejsem sklíčen. Já se vůbec dělám. Já třeba ve 30 letech jsem velice pochyboval o tom, že se dožiju 50 let. A dneska jsem velice šťastný, že je mi 50 let a že to mám za sebou, tu maršrutu těch 50. A naopak zase závidím už těm 80 letem, páč. Tam je ta nejistota, jestli se těch 80 dožiju. A zajímavý, že jsem jednoho dědečka se ptal v parku a říkal jsem, dědo, to jste rád, že jste se dožil 80. A víš, že mi vynadal? Já nevím, co to je za zvláštní nevomalenost u lidí, když jsou mladí, mají strach z toho, že se nedožijou stáří. A když se dožijou stáří, tak jsou otrávený. Takže ono je těžko dost.
7: A jako proč ti vynadal, nebo co ti řekl?
6: No ne, abych si z něj nedělal legraci. Ne, on měl ještě jiný starosti, to se dá dost těžko, nevím, jestli to dá, to mělo se to dá vystříhnout, v nejhorším případě se to dá vystříhnout. On mě říkal totiž, že já hlavně mám strach z toho, aby nezrušili pohřeb žehem. Mně se strašně líbí to, jak ta rakev tam zajíždí, je to takový monumentální, aby to nějak nezjednodušili. No, já jsem právě chtěl, nebo chtěl
7: prosím,
6: říct,
7: ty jsi říkal, že nevíš, kdy to bylo vysílané. Ty jsi neviděl ten pořad, jak jsem...
6: Ne, já jsem ten pořad neviděl, protože já jsem byl na zájezdě s tou veselou hrou, co... No, veselou hrou jezdím s takovou hrou a... Vracel jsem se a pravidelně zabloudím vždycky. A...
7: Ano.
6: I tentokrát jsem zabloudil, netušil jsem, že máš právě ty hovory a to nějak právě v té době si končil, já jsem... A zabloudil jsem. Teď jsem stál na rozcestí, návěstí tam žádný nebylo, nebo jsem, promiňte, soudruzi přehlídnul, já nevím. No a teďka... No a teďka vypadá to, že jsem se chytnul. Když jsem se chtěl zeptat nějakých, kteří tam byli před restaurací, nevím, co to bylo za lidi, tak ze stínu jenom, auto jsem nechal nakřižovat se a pár těch metrů jsem tam došel, ze stínu mě nepoznali, říkali, prosím, Sovák, takový blbec neví, kde je Praha. Tam, prosím vás, na Prahu to je tak nebo tak. A on povídá místo toho, tak Sovák, a tam ty začali utíkat. Ke mně,
7: kdo byl?
6: A teď já nevěděl, o co jde. Tak jsem začal tak jako couvat, pak jsme ho přidávali až tráp normální. Já jsem byl skutečně vyděšený, já jsem nevěděl, to mi připadalo jako mord na židě, že se někdo splet. Já jsem trapoval, u auta mě chytli, strašnou silou mě zvedli, odnesli mě do hospody jako popelník. A teď to tam nakonec se vysvětlilo, ty si právě vyprávěl, no ty si o mě mluvil jako hochovi s rychlícím humorem, tam jsem jim to vymluvil samozřejmě. No úplně by mě snad opili. Tam mě zachránila šenkýřka, která mě záchodem přes kuchyň a přes dvůr vypustila. Do auta fičel jsem domů.
7: No ne, já jsem vzpomínal, jak jsi některý historik, já jsem vlastně říkal všecky, protože ono po tobě opakovat historky je marný. To je jako když vyndáš rybu z vody, tak zjistí, že za prvé je o 2/3 menší a ztratí barvy, rozumíš? Kdežto ty, když vypravuješ, tak ono to má... A já jsem se těšil, že tě se zatáhnu. Já bych chtěl jako několik takových od tebe vědět. Třeba, kdy poprvé jako malýho kluka tě chytlo divadlo? A jo, chytl tě už? Pardon, promiň.
6: No... No, hraju ho.
7: Hraješ ho, tak.
6: Hraju ho. S tímhletím já jsem si tak nějak zvlášť neměl nikdy čas vlámat hlavu.
7: Ano.
6: Já jsem měl poprvé silný zážitek, když jsem v Kostelci, bylo mi 3,5 roku, recitoval Táto mámo v komoře je myš. A to byl nejsilnější můj zážitek a myslím, že ho nepřekoná ani Habersperk, který ho teďka studuju, protože
7: Studuji jsem šel domů.
6: Jo, no studuju, porád to studuju.
7: Jo? Budeš mít fousy?
6: Jo. Ty spodní, jako spodní. To hrál Mošna, já nechci na tom nic měnit půlový.
7: Tam se
6: ani... To byl chytrý člověk.
7: No jistě, samozřejmě. To je velmi správný. No a potom, ty přece, máš takový konzervatoř?
6: Ne.
7: Ty nemáš?
6: Ne.
7: Já taky ne.
6: Ne, taky ne.
7: Přímo ze života, jo?
6: No tak ten život byl poměrně dost bohatý, takže já si nemůžu stěžovat. Já mám poměrně dynamo dost nabitý. No a tak jako, no tak ona ta konzervatoř má taky svoje dneska.
7: To já jsem právě tady vzpomínal, že ty máš to dynamo nabitý jako fantastickýma zážitkama, protože já pokud vím, tak ty jsi v životě tady prošel takovou konzervatoří. Ty jsi dělal přece kde co. Prosím tě, Jiří, můžu se tě ještě jednou v životě naposled slibu zeptat, jak jsi pojišťoval?
6: No, jak jsem spíš nepojišťoval, no ale... To je velice snadný, já jsem, ty už si to slyšel asi třikrát, tak
7: jednou.
6: Já jsem svýho času ochořel na exudát, to je prostě voda na plících, populárně řečeno.
7: Ano.
6: Mě narazili, vyčepovali a pustili.
7: Já si pětu exudát s exulantem, ale to je jedno.
6: Ano, jo. To je taky něco takového, že je to spíš...
7: Ano.
6: A teďka taky vypouštěj.
7: Ano.
6: A teďka si... Představ, že mě doporučili, abych spíš hledal zaměstnání na vzduch. No tak co ideálnějšího, než být akvizitorem pražské městské pojišťovny. Jsem tam zašel, byl jsem velice vlídně přijat a to už mi bylo podezřelý. A tam prostě mě... Napřed jsem se musel účastnit takového kurzu, který mě nechal úplně netknutýho a jsem nepoznal stejně potom ani tedy pojistku od požáru, od vloupání. Páni, oni byli strašně zdobený, ty pojistky, jako zlata tenkrát, jo, sami taková adjustace velice pečlivá, takže to požár a vloupání jsem nikdy nemohl v tom foforu najít. Ale jedna ohromná historka mi zůstala až do dneska. Hlavě tam totiž na ukončení toho kurzu měl přednášku takový ten nejvyšší, ten akvizitor odevšel, taková carevna, cesták, carevna. Ten nás prostě morálně, tak měl morálně nadzvednout a trošku přisfanatizovat taky, jo? A říkal nám, podívejte kolegové, jdete do světa, za praxí, no já vás musím upozornit na takovou věc, že se vám stane, že vás budou lidi hrubě oslovovat. Že vám budou spílat, mnohdy bude s vámi i po schodech smíkáno. Ale mějte vždy na paměti, že za vámi stojí rezerva pražské městské pojišťovny, to je 50 milionů korun, a že jsme nákladem 1 milionu korun nechali zasklít ve svatovickém chrámě to pravé okno.
7: Ano. Takže tohle si měl na mysli vždycky.
6: Tohle to jsem.
7: To okno,
6: pochopitelně to... takhle nadchnutý jsme vyrazili do terénu, já jsem navštívil tří parté, všude mě vyrazil a skončil jsem v bijáku ve 3 hodiny.
7: Ano. No a třeba, počkej, ty jsi pojišťoval nějakou paní, který umřel muž,
6: jo, tak, to ty myslíš, chtěl, tu, já jmenovat nebudu, páč, jsou tady ještě příbuzný a celkem to. No to byla tenkrát ovšem, ne pro veřejnost, ale pro pojišťováky a pojišťovny, byla konkurence veliká, Slávě, Sekuritas a pražská městská pojišťovna, tak to byla skutečně bomba, tady byla fabrička tedy, půl roku nepojištěná, víš, co to je při té konkurenci, všechny pojišťovny se toho vzdali. Tam totiž šlo o to, manžel umřel a milující manželka se trošinku, ale nepatrně, nebylo to na blázinec, pomýlila. Tragédie ovšem spočívala v tom, že tam ten pán měl dvě obrovský dohy, jak ty... Dogy. Dvě obrovský dogy, jak ty říkáš, stěhovací.
7: Ano.
6: Stěhovací dogy. A to byli jeho miláčkové a oni měli strašně rádi jeho a tak neustále byli spolu. A ta manželka po smrti toho manžela viděla jeho vůli v počínání těch dog. Dog,
7: ano. Dogo.
6: No a právě stala se taková věc, že tam se vystřelilo spoustu jako těch akvizitorů a vždycky se vrátili nějakým způsobem obnažený, jo, až ty dogy, to je zajímavý, ta cejtí cestáka, okamžitě pozná. No tak mě tam někdo, abych nezdržoval, mě tam někdo hodil do té schránky tenhle typ na tuhle tu továrnu. Z legrace, pojď myslel zajíc, zelenáč, že no, dopadlo to tedy jaksi dobře, páč tam nějaká duše se nadomu smilovala, ta Mařenka přišla a řekla, pane Sokol, nějaká písařka, nechoďte tam, jsou to rošťáci, chtějí vás takhle a tak dále. Je to nedalo, šel jsem za tím vedoucím, za tím přednosta Křeček to byl, ten mi dal takový chorobopis, oni měli chorobopisy, ty nepojistný,
7: ano.
6: Nepojistné cvoci. No a tam bylo, no a tam jsem si vydedukoval z toho, že ona vlastně tohle, co jsem vám podal, to jsem si vymyslel. Takovou hypotézu jako detektiv a ona vyšla skutečně, já tam chodil asi týden krmit ty dogy, buř tam napřed na kladsku, pochopitelně. Tak jsme si na sebe až do 15 kilo buřců, pak jsem se zarazil, to už jako stačí, to myslím, že už je dost jaksi pojištěný. No tak jsem to risknul, šel jsem potom tam byl dvůr a zahrada a to bylo to místo tabu, kdy ta bába koukala takhle ano. Vždycky tím oknem, jak kdo jde a jak ano. Se těm psům chová. Tak ano. Samozřejmě, že někdo byl, no už potvoro a už byl konec. Vem, jak nebo až ona viděla, že s těma ano. Dogama on jaksi nevychází a tím to jako skončil. Ještě já, když jsem tam nastoupil, no samozřejmě, oni se ke mně hnali, ale poznej u psa je nadšený a nebyl prostě rozuřený.
7: Ne,
6: poznám.
7: No to... Já to někdy nepoznám ani u herce.
6: Někdy, no. U některých je to těžký.
7: Ano.
6: No tak ale dopadlo to dobře, pak jsem se s ním a mít nakonec jako no, stálými chlupy na těle, pokud ten moment první, já měl v každý kapse buřte, aby, já jsem s ním mluvil neustále, když jsem je krmil, takže oni mi říkali, tak ne, tu, a co pak, jo, tu klasný pejsek, a baba vyšla ven a kouká, vy máte rád zvířatka, já pom, co pak, no, já paní, já, ale jak mě milujou zvířata, já mám špačka, toho jsem našel, nějak kulhal, takže nemohl lítat. Toho jsem naučil říkat Jiříku, ne, bebeka. No, tak pochopitelně. Pochopitelně tím to bylo jako ano. Hotový, já to přeskočím ten děj, že jo, kopec pojistek, ty pojistky dělali 7 000 čistýho, to je obrovská suma. Kopec pojistek, který jsem se naprosto nevyznal. Teď jsem k tomu dal ty návrhy a teď jsem tam nad tím študoval a v tom přišli ty psi, jo. Jeden si se takhle nažidli a druhý takhle. A ten jeden do huby, takhle, teď jak si mě svojí hubou do úst najít, no, takhle dejchal a zapáchalo mu šíleně z úst, tedy z huby.
7: Ano.
6: A ten druhý, ten se zkoukal, jak píšu a vždycky mi takhle packou, jo.
7: Jo.
6: A teď bába od stolu, přes by nepozorovala, jak se zachovám, jo, tak já tak tohleto, takhle. V tomhle jsem jako trošku upusinknul jsem ho a ona jsem slyšel, jak vzlikla. Jak vzlikla u toho stolu a bylo to hotové. No prostě výsledek byl, přines jsem štos, pak jsem to neuměl vyplnit, ano. Nepodepsaných návrhů. To
7: Jiří, já jsem měl takovou otázku, já jsem jednou dávno od tebe slyšel takovou krásnou vzpomínku na tvýho tatínka. Já nevím, jestli už si vzpomeneš, ale bylo to něco s husím prejtem.
8: No jo, no tak na mýho tatínka mohu vzpomínat i při této příležitosti, protože jsem ho měl velice rád a byl to člověk velice moudrý a i když neměl vždycky pravdu, tak jedna věc mě utkvěla, to už jsem se řídil celý život. On totiž říkal, víš, Jirko, koukej se něco naučit, abys to uměl dobře dělat. Pak tě budou lidi vždycky potřebovat. A já mám dneska takový pocit, že to všichni tatínkové neříkali.
7: Moment. Řekl ty si někdy něco takového svýmu synovi?
8: No, mýmu synovi jsem to řekl hodně, no ale já myslím, že bude lepší, když si pozveš zase jeho.
7: Já jsem s ním točil, to je moc sympatický kluk, já ho mám rád. No, ale já ti nechci, jak si rušit tebe. Ty jsi chtěl vzpomínat na tatínka a na husí prejt.
8: No ne, já ani nechtěl na to tak vzpomínat jako ty.
7: No ty máš rád tatínka, já husí prejt.
8: On můj otec byl trošku spontánní, až trošku jako cholerický.
7: Ano, tak, jako ty, a, jako ty.
8: Byl ovšem přitom velice roztomilý, takže...
7: Jako ty, jako ty.
8: Ale ovšem bylo těžko s ním vyjít, protože on měl ty rozkazy, který vůči mě měl, strašně neurčitý. Třeba on spravoval kliku v kuchyni, abych ho tak nějakým způsobem demonstroval. Ano. A povídá, hele ty,
6: Jiříku, no tak to, nech to blbnutí, pojď sem. Jsem to tadyhle to, jo, a já nevěděl co, tak jsem vzal, tadyhle to vem, klešťa, pojď sem, tadyhle z téhle strany, ale ne, takhle dí druhu, blbče se jdi. No a právě s tím prejtem, tak to bylo taková...
7: Můj tatínek málo kdy spravoval kliku, ale tohle mi řekl často.
6: A to jsem právě, když máme hovořit o tom prejtu, přišel ze školy, to jsem došel mladíčky, ze školy a nabíral jsem si prejt z kastrolu, který byl na kamnech, a máti nechal, aby byl vlažný. Přišel a otec seděl v jiným plášti v čepičce u stolu, čet noviny, poslední můj v něm. Pak jsem se zahloubal do toho pekáče, jednu sběračku na talíř a druhý, jak jsem nějak čuměl vedle, na botu. Na botu. Teď jsem se bál hnout, až abych neupozornil nějak, než tím pohybem. Tak jsem se pomalonku otáčel, jestli to táta vidí. A on seděl takhle a měl ty noviny dolů a koukal na tu botu. To bylo takové, jako když jsou dva krápníci, víš? Je zcepeně rybova. Najednou on vylečel, vypšel a už jsme byli oba pod prejtem.
7: Jirko, ty jsi jezdil moc často jako umělec, voják.
6: Jako voják, umělec. Spíš,
7: jako voják, umělec.
6: Když je voják, musí být umělec.
7: Ano. Že jsme spolu sloužili v armádním uměleckém souboru.
6: Jako v Auzu.
7: V Auzu, ano. A vzpomínám si, že jsi jednou narazil někde, já jsem s váma nejezdil, protože já jsem nebyl ani voják, ani umělec, já byl písař, jak víš. Já jsem
6: výborný
7: byl...
6: písař.
7: Ano. A já jsem...
6: Černoška se vyprávěl o tvém písmu při táborových ohních.
7: Ano. A ty jsi jednou na jednom zájezdě, já nevím, co jste to hráli za kus tenkrát, s čím jste to jezdili.
6: Já taky už ne. Myslím, že to bylo z trna do dne, nebo z jedna do tmy, já nevím.
7: Tak nějak, ano, něco takového jste hráli, já jsem v tom nebyl obsazen a ty jsi na jednom zájezdě zažil takového nějakého, já nevím, jestli to byl kouzelník, nebo...
6: Loutkář, jo, myslíš, ano, ano. To byl loutkář a měl neobyčejně dlouhý fousy.
7: Plnovous.
6: Plnovous bych tak přímo řekl. A to taky jezdil, on se nějak přifařil, já už nevím, ta administrativní spojka, jaká byla, jak se k nám dostal. A on hrál pro děti vždycky odpoledne,
7: ano.
6: Mě to zajímalo, protože jednak jsem si říkal, tak je to hezký, tak pro děti hrát, jo, já jsem byl entuziasta takových věcí, jak jsem si šel sednout jednou, takhle mezi ty děti a díval jsem se na ty loutky, jak nám tam mládež a tohle to plnej vlastenectví. A teďka najednou slyším, oni vůbec neměli knížky, mluvili z blbosti z hlavy. Kašpárek povídá, šmidra pásí, pak si čistí zuby kašpárku. A kašpárek má to řekl, a kdybych na to bral peníze? Já jsem odešel okamžitě pryč. A byl jsem z toho velice roztrpčen. A nějak se to, jak to obyčejně bývalo, večeru nějak se to tak nějak, že byla sedánka, něco se pilo, já jsem taky něco
7: vypil,
6: no, tak skvašenej.
7: Ano.
6: Skvašenej, tenkrát ještě byl skvašenej.
7: Ano.
6: A mě napadla šílená myšlenka. Nechal jsem si ohřát klích v kuchyni.
7: Klích?
6: Ne polivku, klích, klích.
7: Ty máš rád klíh, ne?
6: Ne, já to nechtěl na jídlo, ale tak se to dověděli, prostě kolegové říkali, pozor, sovák si nechává v kuchyni ohřívat klíh. A já měl tuhle myšlenku.
7: No.
6: Šel jsem s tím klíhem nahoru, kde ve 13, myslím, pokoji bydlel tenhle ten uličník, fousatej. A já, tam mě chytli.
7: Jo.
6: Co, já vám, mládenci, nechte to na mě, je to naprosto zaručená věc a hlavně právně nepolapitelná. Protože jak lze usmrtit takového przniče našich dětí, beztrestně, jediná možnost. Jak leží, vyndáme mu vous, naklihujeme, molíme úplně do jehly, počkáme, až stvrdne, a pak ho prudce zbudíme. Jak se posadí, probodne se.
7: Já jsem moc krát tuhle historku o tobě vyprávěl a vždycky říkám, je moc lidí, který by to napadlo, ale je jediný, kdo to provede. Rozumím. Možná, já se nechci chlubit, možná, že by mě to napadlo, pochybuju, ale že bych šel ohřávat hrnec klíhu, to tedy oceňuju. Tak na tvý zdraví, nebo nechceš se napít na svý zdraví?
6: No já bych velice rád, ale snad mimo záběr, aby zase nějaký dopisy nebyly.
7: No. To je rybízovej mož, to můžeš. No.
6: Mirečku, tak, já myslím, že bychom to měli ukončit.
7: Proč?
6: Já bych právě ještě jaksi nakonec měl takovou malou improvizaci. Já totiž jezdím po té naší krásné vlasti a tak s těma lidma se mnou stále ve styku, ale mě žádají všude, kde jsem, abych až se s tebou sejdu, pač jedna paní říkala, vy prý máte vystoupit v tom přenosu H. Kdybyste... Kdybyste byl tak laskav a ty prostě těch vzkazuje tolika, těch děkovných vzkazů.
7: No, proč říkáš paní, ale adresu si neřek.
6: No ne, ona byla tak stará, že nakonec...
7: Aha, padl.
6: Já bych chtěl říct tohle, já jsem to, všechny ty přání nelze tady vyjmenovat, bylo to strašná...
7: Ani splnit.
6: Díku a tohleto, já jsem to shrnul. Všichni jsou ti vděční za to, že dokážeš mladým dávat moudrost, a starým vracet mládí. Za to ti děkuju. Oni i já.

0: majore, stop.
1: Ne, stop. Dneska už nic neberu, Kořínek. Dneska toho mám až takhle. Teď sám víte, co jsme všechno dneska dělali, já vám to řeknu. Hele, 4 vloupačky, 7 drobných krádeží. Pak jsme museli rozehnat ten sraz z kinu. Pak jsme museli znova dávat dohromady tu cikánskou svatbu. Hele, mám toho až po krk. No, za 15 minut mě končí služba. Půjdu hezky domů, ne, dám si pivko. Co mi bude chybět?
2: Znásilnění.
1: Víte, že dneska ani nějak ne.
2: Jedno tady totiž je, čeká venku.
3: Je tady u nás poctivá ženská spravedlnosti, nebo ne?
1: Hlavně klid, paninko. Hlavně se uklidněte. Nechcete přijít radši zítra ráno. Hleďte, mě končí už služba.
3: Hleďte, to mě nezajímá, pane...
1: Majore,
3: to mě nezajímá. Já totiž chci ohlásit znásilnění.
1: No, to je něco jiného. No to já ještě musím vzít. Tak přiveďte dceru.
3: Proč dceru? Já žádnou nemám. Já mám akorát neteř. Ježišmarja, ona naše bláže něco provedla.
1: Ale vy jste říkala, že jdete hlásit nějaký znásilnění.
3: No dyť, že se to takhle nemůžu nechat. Syčák jeden, já bych mu dala.
1: Rozumím. Bláže mu nedala, tak on použil násilí. To je běžná praxe v podobných případech.
3: Šmarja, co sem taháte naši blážu, ta se vdala do Poděbrad. V tom parku se mnou byla akorát Žovka.
1: No tak přivejte Žovku, no.
3: Ale ta spí tam na chodbě pod lavicí.
1: Ona nám tady chrápe na chodbě pod lavicí? A proč ji vozíte sem, proč jste ji nevodezla rovnou na záchytku?
3: Jež a proč na záchytku? Tak ona se chtěla jenom vyčurat. Tak jsme šli do parku. Žovka je jezevčice. Je, mám jí zbudit jako svědka, jo.
1: Počkejte. Já jsem asi nějaký přetažený. Posaďte se.
3: Jo, děkuji, tak.
1: Prosím vás.
3: No.
1: Koho teda vlastně znásilnili?
3: No koho asi, pane Malé. To víte, v takový chvíli je ženská úplně bezbrana. Hlejte, jestli chcete, tak já vám klidně můžu ukázat, jak mám natrženou...
1: Váš doktorovi!
3: Blůzičku.
1: Jo, blůzičku. Hlejte se, aby jsme tady nebyli až do rána, já vám říkám, mě končí služba, já no, spěchám. Tak. Já s váma se píšu protokol a
3: to
1: bude to vyřízený. Takže, dne 31.12. roku 2000 dostavila se na místní oddělení České policie poškozená jméno...
3: Vokšálová Antonie.
1: Narozená.
3: Ano.
1: Rozumím. Stav. Víte stav, jako jestli jste vdaná, nebo nějaký jiný stav?
3: Jiný, jo. To já ještě nevím. To já vám takhle brzo neřeknu. Helejte, ono se to stalo teprve před hodinou.
1: Stav, myslím, jako jestli jste vdaná, nebo vdova, nebo rozvedená.
3: Jo, takhle,
1: nebo...
3: no já jsem tak rozčilená, no, svobodná. Jo. Teda dřív se říkalo stará pana.
1: A víte, že já to tam rovnou napíšu. Stará panna. Helejte, jak na to koukám, panna.
3: Ale zase ne tak stará.
1: O, to nejde, ale jestli teda došlo v tom parku s dosud neznámým pachatelem u vás jaksi ke styku poprvé v životě, vy byste to neměla ani tak oznamovat, jako spíš oslavovat.
3: Ne. Víte, já jsem v tom parku přišla o to nejcennější, co jsem měla.
1: Jo. Věc, ano. Ztráta starožitnosti. No. Teď mi hezky pěkně do toho protokolu řekněte, co se vlastně v tom parku stalo. Já to musím sepsat.
3: Jako celý, jo?
1: Celý mi to řekněte, jo.
3: No tak, já venčím Žovku v tom parku už pár let.
1: Chodím se starou Čupkou.
3: Jo, ano, tak já klidně počkám, až si dopíšete to svoje.
1: Jaký svoje?
3: No, tu svoji známost.
1: Píšu protokol s váma, no. Skončili jsme u té vaší Žovky.
3: Jo, tak Žovka si to štrádovala rovnou ke stromu, jo. Stejnýmu jako vždycky. Jo, jenomže najednou začala na něj štěkat.
1: Moment. Hav, hav.
3: Jo. A to mi bylo divný, protože ona teda na strom jak těživo neštěkala. No nakonec se u něj stejně vyčurala, protože ona je na něj tak nějak už zvyklá na ten strom.
1: Moment. Ten. Dosud jsem nic podezřelého nepozorovala.
3: No jo, jenže v tom najednou vyšel von.
1: To je důležitý.
3: To je důležitý, ano.
1: Pachatel opustil svůj úkryt,
3: jo.
1: Kde nejspíš číhal na budoucí oběť schovaný za stromem.
3: Za stromem.
1: Jak vypadal?
3: No tak, větve už volámaný, že jo, takovej vysoký, košatej.
1: Ne, ten strom, pachatel, jak vypadal.
3: Aha, ten byl vysoký, plešatej.
1: Jo.
3: Jo, teda vošklivej, no. A taky už starší, no. Asi tak do vaší podoby.
1: Sympatický muž mladšího vzhledu. Tak. Čím na vás zaútočil?
3: No to je právě to, co nevím. Rozumíte? On něco držel v ruce. To vím. Ale co to bylo, to nevím. Takový menší. Já jsem takovou zbraň v životě neviděla.
1: Pachatel vyrušen močící Čubou.
3: Jo, rovnou ke mně.
1: Začal se přibližovat s neznámou zbraní v ruce. Mohla byste mi tu zbraň, co on měl, tak nějak blíž popsat, víte, kdybychom to našli kvůli otiskům a tak.
3: Já jsem vám ale říkala, že nevím, hlíte, ona byla tma, jo? Teda bylo to malý, jo? Ale zase to muselo být strašně těžký, protože on to držel v obouma rukama. Vůbec to nedokázal jako takhle zvednout do vejšky, aby na mě jako zaútočil třeba ze zhora, víte? Furt jako dolejc. Takže já jsem čekala ten útok ze zdola. No jo, ale já vám řeknu přesný, to není, že jo? Protože já jsem byla tak rozčílená, teď je to taky moje první znásilnění.
1: Jo, to já vás chápu. Když byste se ho nakonec už ani nemusela taky dočkat,
3: no.
1: Že jo? Takže pachatel držel oběma rukama neznámou zbraň a začal se přibližovat směrem ke mně.
3: K vám taky?
1: Já píšu jenom to, co říkáte vy.
3: Jo.
1: Tak, kam byl mířen přesně útok?
3: Přímo na tu zbraň. Víte?
1: Počkejte, já jsem asi nějaký přetažený. Teďka tomu nerozumím. Jak? Na jakou zbraň?
3: No já nevím, jak bych vám to... Víte, že ono by bylo nejlepší, kdybych vám to ukázala. Jo?
1: Názorně.
3: Názorně,
1: jako.
3: Že, ale to byste musel vstát. No my jo, jsme tam taky neseděli.
1: No to, je, ještě, to není problém. Tak, že jo, takovou rekonstrukci, že bychom udělali toho přepadení. Jo, to my děláme na policii, jo, víte, rekonstrukci. Jo, takže já jsem teďka jako ten pachatel, jo?
3: Já jsem jako já.
1: A vy jste pořád jako vy, rozumíte? A já potřebuju z té rekonstrukce se dovědět, kam byl mířený ten zásah, jo? Takže, takhle?
3: Ne, takhle ne, helejte, takhle. Jo. Oni totiž nám říkali, televizi, víte, říkali, že my přepadení se takhle máme bránit. Že bude to strašně bolestivý, ale to víte, to já jako ženská nemůžu vědět. Když víte, že ale on byl úplně přesně takhle jakoby předkloněný, víte. Já asi, jak jsem takhle udělala, tak jsem mu tu nebezpečnou zbraň vyrazila z ruky. Aha, a on ji potom začal v té tmě hledat na zemi. To by mohlo být.
1: Prosím vás, řekněte mě, jak vůbec nakonec došlo k tomu znásilnění?
3: No, ono jako nedošlo.
1: Nedošlo?
3: Úplně.
1: Počkej, tady jste říkala, tady to je napsaný v protokolu, že jste přišla o to nejcennější.
3: No ano, pane majore, o svoji čest, že jo. No ale dud, i pokus je trestnej. Hlejte, a ono by bejvalo možná i došlo k tomu znásilnění, kdyby on ho bejval v té trávě našel.
1: Čistě jenom tak jako hypoteticky, nemohl on třeba v té ruce držet, já nevím, třeba jenom baterku?
3: To by svítilo. Tohle nesvítilo.
1: Jo, jo, chápu. No nakonec, kdyby to svítilo, tak on by si to vaše znásilnění rychle rozmyslel.
3: No. Jenže nesvítilo.
1: Nesvítilo, ano.
3: No tak.
1: Ježiš, co zase?
2: Je tady jedno těžké ublížení na zdraví.
3: Ježišmarja, to je von, pane majore, to je von. Konejte svou povinnost. Helejte, já navrhuju trest smrti.
1: Ale ten byl zrušený.
3: Jo, ten byl teda hodně vzrušený, víte? To já ještě poznám, víte? Chlípník jeden, z prsta, uchyl, víte?
1: Helejte se, když už jste si tady u nás takhle pěkně potkali, nešlo by to vyřídit nějakou domluvou, jednoduchou, rozumíte, že vy byste tady poškozené slíbil před svědkem, že už to nikdy neuděláte a bude to vyřízený, jdeme domů.
0: Slibuju, že už nikdy nebudu močit v parku u stromu.
1: No, co vy na to?
3: Jo, takhle.
1: Co vy na to?
3: No, takže zase není tak úplně ošklivé, že jo? No vidíte, vy kdybyste tou baterkou bejval svítil, tak já jsem si vás prohlídla a nemuselo být kolem toho tolika rámu, co byste...
1: Utrpěl jste nějaké vážné zranění?
0: Ještě mě bolí baterka.
1: Pak bolest přejde, ale možná už nebude nikdy svítit.
3: To už nechte na mě, pane majore. Já si ho teď odvedu domů, no, vykuríruju, ošetřím. To víte, jsou věci, se kterými se jedině ženská dovede poradit. No tak pojď, brouku. A kdyby tě to bolelo, tak já ti to pofoukám. No vám taky, pane majore, vám taky.
4: Pane Brašnáři, to je dobře. Už jsme mysleli, že nedorazíte. Pěkně vítám.
5: Pojďte. Jsme se zapovídali ve vrátnici. Vrátný je taky chovatel, tak jsme se zapovídali.
4: No, hlavně, že jste tady.
5: My jsme se zakecali.
4: Ano, ano.
5: Měl párek zrovna svačil, nabít mi nožičku, jsme do toho řízli, jsme se celý zakecali.
4: Jo, takhle. No, tak co pak bychom dnes diváku měli nabídnout? Co pak jste to přinesli?
5: No, já jsem vám přines ukázat Michala, že kdyby byl zájem, že bych ho ukázal.
4: Pane Brašnáři, necháme si ho na závěr, ano? Že bychom nejdříve dali do pořádku tu poštu. No, dejte ho třeba chcete... na ten druhý stojíček. Přišla zase řada dopisů na vaše vystoupení, já jsem je rozdělil zase na záporné a kladné. Tak z těch kladných bych vám přečetl dopis od Františka Bláhy ze Stupna. Píše, on se zajímá o vaše povolání. Píše, kde jste toho člověka vyhrabali, čím se asi živí, to by mě teda zajímalo.
5: No tak já jsem vystřídal řadu povolání, já se zajímám prakticky o všecko. A na pracovišti mi vycházejí vstříc. Já vždycky, když někam nastoupím, tak mistr už tak po týdnu, po 14 dnech se mě zeptá, jestli bych to nechtěl zkusit někde jinde. Abych to jako nejvíc poznal, že jo. Přímo takhle oni mi jdou na ruku.
4: A kde pracujete teď? Nebo kde jste všude pracovali, byste nám ten přehled řekl?
5: No tak pracoval jsem například v podniku Les a lov. Teda nejdřív v lovu a potom v lese. Tam jsem vymyslel jeden zlepšovák, sušák na piliny. Mm-hmm. No. A hned po tom lesním požáru jsem nastoupil v obuvnickém průmyslu.
4: Kde?
5: V obuvnickém průmyslu, tam jsem dělal boty do rakve.
4: To jsou nějaké speciální boty do rakve?
5: No, to jsou, těch se prakticky nechodí, v těch se prakticky jenom leží. Mm-hmm. A tam jsem taky vymyslel jeden zlepšovák, šití horkou jehlou. Oni to používají doteďka i na boty na chodění mimo rakev.
4: To jsem si všiml.
5: A hned po tom požáru jsem nastoupil do papírenského průmyslu.
4: Do papírenského průmyslu? A tam jste pracoval v kterém oboru?
5: Tak tam jsem lepil pytlíky. 2 roky. A když mi to skončilo ten výkon, tak jsem nastoupil ve školství jako školník. Uh-huh. To bylo krásné místo. Bylo to i s bytem, proto jsem to bral. Uh-huh. Až na to neustálý zvonění. Tam se prakticky nezdřímnete. Uh-huh. I pěkná škola to byla. Teď, když ji postavili znovu, to už není voda. Krabice moderní.
4: Tu školu, kde jste působil, tu postavili znovu?
5: No, hned na tom spáleništi postavili novou, taková moderní krabice, mně se teda osobně nelíbí.
4: Uh-huh. Pane Brašnáři, nezlobte se, ale mně připadá, že vy máte na ty požáry nějakou smůlu, ne?
5: No, tak to teda mám. Uh-huh. Tohle to bylo třeba kvůli mým vousům, tenhle poslední požár. Uh-huh. Já mám totiž strašně...
4: To je asi ten králík, ne?
5: No jo, to je Michal, on dupe, protože on by je nervózní, už bych chtěl ven. Uh-huh.
4: No, kvůli vousům jste říkal? Jak může kvůli vousům vzniknout požár?
5: No, já mám totiž strašně tvrdý vousy. Uh-huh. Jestli chcete, můžete si šáhnout.
4: Jsi teda sám.
5: Jsou drátky, co?
4: To je teda neuvěřitelné.
5: No, já se normálním elektrickým strojkem neoholím, protože ty panžety to úplně roztrhá.
4: Prosím vás, to vám rostou po celém obličeji, tak tvrdé vousy?
5: No ano. No tak jenom tady pod očima mi nerostou, na čele taky ne.
4: No a čím se tedy holíte, tady to ostatní?
5: No tak jeden můj kamarád z toho podniku Les a Lov mi opatřil elektrický strojek na kance.
4: Na štětiny?
5: No ne, normální elektrický strojek, kterým se holí kanci. Uh-huh. Jo, to bylo jediný, s čím já jsem se oholil. Ovšem ten strojek měl jednu jedinou nevýhodu. On měl takový vibrace, že když já jsem si ho přiložil k obličeji, tak jsem se tak rozkmital, že jsem se v tom zrcadle vůbec neviděl. Teda viděl, ale rozmazaně. No a když se při oholení nevidíte, já teda nevím, jestli vy jste se někdy holil, nebo jestli... Máte ty fousy takhle od malička?
4: No od malička ne, už jsem se taky holil, takže vím, co to je. No a jak to dopadlo?
5: No a tak já jsem tedy přemýšlel, jak bych to udělal, abych se v tom zrcadle viděl, i když kmitám. Mm-hmm. Jo, a přišel jsem na to, že nejlepší je dát stejný vibrace i tomu zrcadlu, víte?
4: Aha, to je dobrý nápad, to by mě nenapadlo. Zase se hlásí.
5: No to je Michal, on už je nervózní, on totiž by pořád ven.
4: Mm-hmm. Tak dočká se. Mě by zajímalo, jak to dopadlo s tím zrcadlem.
5: No tak já jsem to udělal tak, já jsem to zrcadlo uložil do pryžového lože, který bylo z gumy. No a připojil jsem na něj vibrátor. Uh-huh. A ještě jsem ovšem na to musel připojit usměrňovač kmitu UK23, uh-huh, aby to zrcadlo kmitalo stejně, jako kmitám já, že jo? Uh-huh. Když to zrcadlo kmitá jinak, než kmitáte vy, jo, tak no, tomu se pak nevidíte vůbec.
4: No a výsledek?
5: No tak já jsem se oholil, vypnul jsem ten strojek a šel jsem solit chodník. Jenže jsem zapomněl vypnout to zrcadlo, jo? To jak vibrovalo, tak za chvilku z něj začaly padat takový ty skleničky a flaštičky, co tam má manželka na obliče, jo? Jedna padla na UK23, udělal se kraťas, to víte, ten líh toho hoří hned. Pěkná škola to byla. Postavili znova, to už není ono, to no, moderní.
4: Aha, a potom jste asi nějaký čas zase pracoval v papírenském průmyslu.
5: No tak tam už jsem nastoupil jako předák. Předáci ty pytlíky volizujou a zadáci si na ně sedají.
4: No. A teď máte v plánu co?
5: No tak teď rozvazuju pracovní poměr s barvama a lakama a navazuju pracovní poměr s asbestiárnou.
4: To je, myslím, rozumné. A pane Brašnáře, v místě bydliště už pominuli ta závist, že jste v televizi často?
5: No jo, to už se uklidnilo, jenom švagr mi to pořád závidí. On by totiž rád v televizi soutěžil ve znalostech, jo? Takže závidí.
4: Ale proč se nepřihlásí, vždyť je řada soutěží ve znalostech?
5: On by se přihlásil, ale žádný znalosti nemá, ten by dopadl.
4: Ale to by se jistě nějaká oblast našla, ne, které rozumí.
5: Prosím vás, teď on je to úplně... Ta nenašla.
4: No a teď snad, že bychom ukázali toho králíka.
5: Tak já jsem vám přines ukázat jednoho samce ze svého chovu. Je to králík beraní francouzský a jmenuje se Michal.
4: Tedy Michel, ne?
5: No tak může být Michel. Oni mají ty uši takhle
4: ten je krásný.
5: Od přírody splihlý a prostě za živýho boha je nevstyčej nebo ano. S nima nezastřihaj. Ale tady Michal, to je úplná rarita, na toho se chodí dívat celá ulice, protože on ty uši zvedne. Aha. Já jsem ho naučil na určitý slova, to já teď nebudu říkat nahlas, protože on kdyby to slyšel, tak on by hned špicoval. Já vám to teď pošeptám, jo, a takže když já mu řeknu,
4: jo,
5: tak
4: jo.
5: On hned ty uši zvedne.
4: No to jsem zvědav. Tak prosím vás, je Michal v záběru?
5: Michal, pojď, no.
4: Je v záběru?
5: Hodný.
4: Je, aby tam byl takhle dopředu. Tak, aby bylo vidět, jak je zvedne.
5: Michale, je telíček. Michale, je telíček.
4: Nevím, já myslím, že nereaguje.
5: Michale, je telíček, zelený, čerstvej, papáničko bude.
4: Jestli není trémista trochu.
5: Není. Michale, je tel, žrádlo tady máš. Ale to je Eliška.
4: Prosím?
5: To je Eliška.
4: Takže to není Michal.
5: No on mi v té přenosce vyhandloval. Aha. A mě bylo hned divný, že nešpicuje.
4: Někdo vám to vyměnil. Tak.
5: No švagr. Mě ji vyhandloval.
4: Takže...
5: To je Eliška, ona je výborná samice, ale s ušima neumí vůbec nic. No.
4: Já myslím, že panu Brašnáři poděkujeme, že nám ukázal
5: prosím
4: tak pěkného králíka.
5: No. Nemohl bych něco vzkázat švagrovi?
4: No, ale jenom krátce, prosím vás, velice krátce.
5: Srabe.
6: Dovolte, já se s váma nemůžu přece bavit, tady si každý kecá, já si to taky řeknu.
7: Já jsem vám to dovolte. Vysvětloval, že to nejde, to
6: já jsem vám to taky vysvětloval, buďte tak laskav, pane pořadateli, buďte tak laskav, jo? Oni já? Se obávají, že tomu, co vám tady teď budu povídat, nebudete rozumět, vy tomu nerozumíte.
7: Ano, vyvíst.
6: Ano. Soudružky a soudruzi, já chci zpět svého orgána. Ano, soudružky, vraťte mi zpět mého orgána. Prosím, prosím. No ano, prosím, pořadatelé mě

0: Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz.
1: Jenomže co naplát, holil jsem v dělnický třídě, čím jsem ji patrně vykořisťoval. A musel jsem být jako každý druhý takovej, který měl nějakou štětku, znárodněnej, což jsem taky byl. Jenomže, na to si nestěžuju, prosím, nebyl jsem sám, ale to už pozdějc, už znárodněnej, už jako řadový zaměstnanec družstva Chlupotechna, jsem se, a to zase posuďte sami, bez vlastního přičinění, stal třídním nepřítelem. Jo? Teď vám řeknu, jak k tomu došlo. Já takhle prostě stojím a mydlím nějakýho, jak on se to jenom, tohleto jméno, no tak ono konečně na jménu nezáleží, je to taky spousta let zpátky, já ho taky jménem nějak moc neznal, já ho znal spíš tak od vidění, jako takového mariášníka z restaurace od dvou stehen, já ho znal jako takového profesionálního karbaníka, že ano, jenomže, tak jsem ho znal já. Ale v této době, co ho tak jako mydlím, už to byl krajský referent pro zakládání JZD. A to jsem zase tedy nevěděl já s odpuštěním. A tak, jak ho tam mydlím, víte, tak my než tedy jako holíme, tedy tak mydlíme a přitom povídáme, že no? Tak já tak ho mydlím a povídám a no, v té době se hlavně povídalo o socialismu. Víte? No tak já jako správný holíš, že jo, jsem se taky přidal a povídám. Víte, on ten socialismus by nebyl špatný, povídám, koukám na něj o nic, já pám, nebyl špatný, on zase nic, tak jsem si pám, vsadím na jednu kartu, povídám, kdyby ho snad dělali nějaký jiný lidi. No a pak jsem si přisadil, pač byl takový jako němý pám, snad nějaký, ale úplně jiný lidi. Ježiš, no dneska už, když to takhle poslouchám, tak se mi to samotnému zdá, že je to ideologická diverze, jako když ji vyšijete teda. No tenkrát jsem to tak žal, no tohleto. No a taky jo. On na to nereagoval, ale někde bylo reagováno, prostě nasadili na mě orgána. Kam se hnete, takovej orgán se hejbá s váma. A jak on se hejbal. Chlapisko urostlej. No, zdravej jako řípa, samej sol, vazoun. Takový vazoun, že by snad mohl přendávat vagóny z jedné koleje na druhou, rozumíte? A přitom povídám, vazba, ale nenápadnej. No, ale jak nenápadnej? On vám takhle vždycky vedle mě stál na dva kroky a takhle prostě jako tak, že mě ho zajímá něco tamhle, náhodou kouká. No on prostě nenápadný. Dělal to výborně. Tenkrát jsem byl taky Jura, mladý kluk, kopalo mi to, hrál jsem za Javu, nusle, víte? A kopu, kopuku, najednou koukám, kdo to vedle mě, von za pomezního rozhodčího. Dneska se mi to směje. Nebo jsem si bral Žofii, pěkná svatba, v kostele, jakou tam někdo furt cínká, von za ministranta. No to byl kluk, ty nápady, víte. Byli jsme s manželkou na závodním plese, tedy ne, že bychom tam závodili, normální ples našeho závodu, že ano. No a tam stála urostlá cikánka, nebo španělka, to já nevím. Kastaněty a bubínky, já pám. Hrgot, to je kus, pám. Žofinko, jdi se něčeho napít, moje Žofka už v mládí trošičku tohleto, ale jinak je to zlatá ženská. Já pám, když se něčeho, já se tady tak trošičku porozhlídnu a hned jsem tvrdně vyjel po té cigánce, víte? Cigánko, ty krásná, tančím, tančím a jak, možná jako se na to budete dívat jinak, ale nám zkrátka holičům ty ruce jen tak furt hrajou, že jo? Tak já takhle jako, cigánko, ty, já podživůtek, kde pak, pistole, armádní pistole, on to byl on, a ona by to zamaskoval, on vám mě bafnul, dal mi pusu, no ale zase to musím říct, on líbal, ježiš, jak ten líbal. No, abych si jen pořád nestěžoval, ono na druhé straně taky to mělo svý kladný stránky, víte, tak třeba já jsem se koupal ve Vltavě. Koupu se, koupu, najednou koukám, že už se vlastně nekoupu, že se topím. To je najednou úplně jiný pocit, víte, on mě vytáh. Ale nehlásil se k tomu, zase nenápadně jako prej, my jsme se nějak zachytili za plavky, víte. Povídá, no ohromnej, ohromnej. Naše tchyně, já nemám špatnou tchyni, nechci si, prosím, všecko je v pořádku, ale někdy si prostě pustí pusu na špacír. A v našem domě, kde každý má takhle nastražený uši, víte, a říká takový nějaký věci, který člověk nerad o sobě slyší a tohleto. A on mě tak jako pozoroval a viděl, že mě to není nějak rechta. Tak jí bafnul a zbalil pro potulku. Ha, no, ohrom.

ale stejně mě to rozčilovalo. Víte, máš, s kým jsem se zastavil, koho jsem pozdravil, on si všecko zapisoval, možná tam ještě něco kreslil, já mu tam neviděl, že jo, do tohle. To mě, no, já jsem se mu snažil různě klíčkovat tohleto, a pak jsem si pál, vem tě, čert. A zvyk jsem si. Já jsem šel na pivo, on taky, tedy on si dával prcky obyčejně, že ano. Já udělal svý dvě piva, on šest svých panáků, já šel domů, on taky, tedy já do svý postele, on k nám pod okno. No jo, ohromnej, obětavej. Když já ráno šel do práce a koukám, on zmrzlej na roh, jako veka, ale bdělej a ostražitej furt, víte. No, prostě šlo to tak den ode dne, až jsem ho jednou takhle potkal ve Stromovce. A já povídám, poslyšte, proč mě sledujete? Vompa, ale ani se neptejte, taky už je s tím konec. Už je to jen do prvního. Já pám, jak to, vompa? Pojď, náš starý byl cvok. Už je zavřený normálně bohnicí. Já pám, no dobře, a jako co má by vompa? No říkám vám, nedělejte si starosti, já jsem odvelený. A nemám z toho radost, já jsem odvelený k nějakému učiteli. Nemám z toho radost, je to intelektuál, prostě nechce se mi tam. Já pám, a mohl byste mě při té příležitosti říct, jako z čeho já jsem byl podezřelý? Já pám, no vy jste měl údajně být ve spojení s nějakou ponorkovou základnou Spojených států. Víte? Já pám, jděte. A měl jste za to dostávat šílený balíky dolarů, já pám, že nic kluci neposlali, víte? A on pále, povídám, nechte to bejt, je to všechno smazaný. Teď máme novýho člověka, víte, progresivního, nějakého majora, Igora Pižďulku, jo, povídá, a ten na to kouká úplně jinak. Ale mně najednou došlo, že jako toho člověka mám navždycky ztratit, víte? A když si na něco zvyknete, že ano, i když je to furt za tohleto, že jste jako takovýhle... Já pám, no ale poslyšte, to se máme navždycky rozejít. A on pán, no, co se dá dělat? Já pám, no hrgot, přece něco vymyslíme, pro co bych byl dál podezřelej, že jo? Já mám nápad, já pám, teď já mám vlastního pokrevního strýčka ve Filadelfii. A on pán, jděte, na co tam strýček hraje, on myslel filharmonii. Já pám, houby s vodstem filharmonii ve Filadelfii. A víte, co tam můj strýček je? Generální tajemník toho hlavního výboru NATO. Jo? A on pán, a co s tím jako má být? A pán, já mu tam každý den hlásím, jak se u nás dělá vlevo a vpravo bok. Čověče, on se rozáří a pán, no to je ohromný, no to je ohromný. Tohle, že řeknu starýmu, tak to jistě uzná, tohleto. Mně se k tomu učiteli nechce ještě z jiných důvodů, víte? Povídám vám, intelektuál furt používá nějaký cizí výrazy, víte? Já nevím, jak se to píše, to se těžko něco zaznamenává, že jo? A... Soudruhu, jsme domluvený, plácnem si, poté zase tři kroky za mnou, tamhle je putýka, já na ty svý piva a tam jsme si začali tykat. Od té doby, kamarádi, skoro na život a na smrt, jak my jsme si rozuměli. No, na fotbal jsme spolu chodili do páry, tam jsme si vyšli vstříc, jak se dalo, já mu počítal frotýra, on mě mejdlo, tohle. My jsme spolu dělali rodiny vejlety. Celý rodiny jsme dali dokupy, on teď čeká s mou paní holčičku. A všecko nenápadně, víte? Ohromný, no. A do toho mě vlít leden. Já chodil jako tělo bez duše. Až najednou takhle bez té duše přijdu do Valštejnské zahrady. Koho tam nevidím jeho? To byl, no, děsnej pohled. On tam sypal ptáčku. Já na něj volám, Pepo, co tady blbneš, prosím tě? Já tady prodávám Republiku Wall Street a ty sypeš ptákům. On se na mě smutně podíval a povídá, jo, když mi od ledna, víš, už tyhle ty kidy nesmíme baštit. Smutně se podíval, zaslzel a zmizel. Od té doby, věřte mě, ať hledám, jak hledám, najít ho nemůžu. A proto vám chci říct, leden, neleden, ale takhle tak ne, soudruzi. Takhle tak ne, tohle mi nedělejte. Neříkejte mě, že si na mě zase něco nejste schopni vymyslet. A proto se na vás obracím. Vraťte mi mýho Pepu, vraťte mi mýho Fízla, můj smysl života.

0: Jak jsme trávili léta 50. V lidských dějinách rozlišujeme tato údobí. Pravěk, starověk, středověk, novověk a období kultu osobnosti neboli léta 50. O této poslední době bylo sice napsáno mnoho významných slov, ale podstatná část dějin týkající se naší rodiny dosud zpracována nebyla. Stručně tedy shrnu své vzpomínky. V naší rodině bylo opravdu všechno dobře rozděleno. Maminka pracovala, sestra pracovala, bratr pracoval, já dřel jako mezek, zatímco otec byl funkcionář a živil rodinu. Pravda, živili vydatně, i čočku jsme občas viděli a pivečkem nedělní mastnotu zapíjeli, ale úkoly na nás kladl nemalé. Odborářské a svazácké legitimace týdně nám kontroloval, chybějící známku trestal pak 20 dřepy, ba i odlepený růžek provázel funivým mručením nespokojence. Otec měl vůbec rád, když rodina stála v čele pokroku. Do prvomájového průvodu nás šikoval už 30. dubna, pak jsme procházeli trasu a cvičili veselý výraz ve tváři. Na Marxovi narozeniny jsme si vždy pročítali vylosovaný díl Kapitálu. Potom jsme měli dort. Kdo nečetl plyně, tomu otec zhltl polevu. Jednou před Velikonocemi dostal tatík neočekávaně tlustý dopis ze Spojených států. Zrudl a optal se všech. Co to má znamenat? To by mohlo uškodit mé dosud bezúhonné pověsti. Vniveč by přišla má mravenčí píle. Vzal otylý dopis štítivě do rukou, dezinfikoval jej ve vodce a přikusuje pirošku rozťal obálku kozáckou šavlí. Pak se jal číst. Náhle zbledl a šel k zemi. Doslova padl jako poťatý na mozaiku z politických občasníků, kterou jsme měli na podlaze místo koberce. Nastalo kříšení. Pokropili jsme oce ropou a dali mu čichnout bylinek z tajgy, které nám posílá teta z Novosibirska. Otec se probral z mrákot a poručil matce, aby přistavila samovar. Sadítěs, řekl nám pak ještě bledý. Představte si, soudruzi synové a dcery, že jsme zdědili 100 000 dolarů a pětinu akcí firmy Ford. Otec začal plakat a naříkat. Svoloč amerikánská já. Hurá, zvolal bratr Ivan. Koupíme si české auto a ještě nám možná něco zbyde. No, rozčilil se tatík. Snad bys nepřijal prokletý grož ze západu. Ale ty, Stiano, ty bys přijal. Zlatem ti zamávají asi jejich. Dobře vím, že se kamarádí s reakčním synkem Kokořínem. Onehdy, když jsem šel do tvého pokoje zkontrolovat nástěnku, obraz tvé politické aktivity, cítil jsem zřetelně boublegum. Chtěl jsem to přejít mlčením, ale po dnešku vidím, že tě musím požádat, abys nyní odešel 5x obsat manifest. Další návrhy, vyzval nás otec vítězně. Fuj, křikla šplhounsky sestra Anna. Já bych ten prokletý dopis spálila. Výborně. Tady máš 5 korunu a zajdi si příležitostně k prašné bráně na boršč. V tom maminka nesměle šeptla. Víš, Václave Václavoviči, kapitalista je zlý. Až odporný. Zdá se, že i páchne. Ale 100 000 dolarů je sumička kulatá. Potřebujeme ledacos. A navíc tento měsíc přijedou opět Alexandrovci a ty budeš chtít být vyšňořen v první řadě. I ty, Marusio, zoufale zvolá otec a nervózně ryl do stolu karikaturu Adenaura, aby znovu získal klid. A kdo nám vlastně ten mrzký pakatel odkázal, zeptal jsem se odvážně. Nechtěj vědět, synku, úpěl otec. Tvůj strýc, můj bratr, udělal tu ostudu. Od té doby, co se v hloubce 12 metrů z macochy do rakous omylem prokopal, a v kapitalistech se zhlédl, jsme si vyměňovali je na dávky a najednou tohle udělá, aby mě zničil. Ale já ty peníze nevezmu a na veřejné schůzi se očistím, soudruhům srdce otevřu a ještě více úkolů na svá bedra vezmu. Někdo zazvonil. Otec ukryl dopis pod rubášku a umatlal si pusu chalvou. Pak šel otevřít dveře. Vešel soudruh Dyba, člen výboru s doprovodem. Co pak mi nesete, optal se otec nervózně a přidržoval si rubášku. Jde o dopis z Ameriky, pravil ledově soudruh Dyba a pohledem zkontroloval knihovnu a bysty. Za nic nemohu, přátelé, breptal otec. Přirozeně bych peníze nepřijal, mám na to svědky. Právě to jsme si mysleli a báli jsme se, abys neudělal nerozvážnost. Ty dolary jsou špinavé, ale přesto ně musíme kapitalistů ochudit, aby poznal, co je nouze. Tak je to rozřešeno, ozvala se maminka. Kam je máme přinést? Soudružka uvažuje výborně, pochválil jí Dyba. Máš skvělou a chápavou ženu, Václave Václavoviči. Přinesi ke mně i s penězi. A tak jsme hospodařili s otcem sami. Po čase se to hodně změnilo a otec pochopil, že nic se nemá přehánět. A vůbec má na rozmýšlení dostatek času, neboť za ranním slunkem vychází do Nerudovy ulice, kde dělá metaře. Práce se mu líbí a je spokojen. Poctivě dodržuje vyhlášky, které na ministerstvu podepisuje soudruh Dyba.
1: Víte, kdy začíná fantazie kulhat? Když se pokouší vyrovnat komickým historkám, které se opravdu staly. To si člověk prostě nevymyslí. Zvlášť, když jsou ty historky vyprávěny skvělými vypravěči. A my si dnes dopřejeme ten luxus, že začneme přímo králem všech vypravěčů, Vladimírem Menšíkem.
2: No jo, teď je mi to jasný. Náš tatínek, co nedělal doma sám, s ničím nebyl spokojený, cíhla to koupa a kerej vůl, tohleto. A tohleto a pořád nás tak všecky jmenoval. Tak my už jsme o to nedělali vůbec nic, to ne, jak říká František Vlček, jako jak říká, že dneska tam mládež. My na to jednou doplatíme. Co jí vidíme na očích, to jim koupíme a oni nemají potom ten správný cit. Jsou cynický, zhejčkaný. Já když si pamatuju, jak my s bratříčkem jsme seděli na zápraži a jsme viděli našeho tatínka, válečního invalidu, jak seká dřevo a sám ho řeže, nebo babičku s kroucenou revmatismem, jak nese okovy plné vody. My jsme s bratříčkem plakali. A on pákový vám byl rokovou, bo ano, po vojně jsme byli, no. Ale to my jsme pomáhali, no, my jsme zkrátka riskovali, že jsme volové, ale museli jsme ty jenom jednou prostě. To bylo trošku naopak, když přišlo takový psaní, já jsem z Ivančic, a to přišlo až tady odtud z Prahy, že by k nám Eliška mohla přijet, to byla sestřenička taková pěkná. Tak. Já z toho do dneška žiju. Co mě řekla o životě, přísám Bohu. Literaturu mě určila dopředu, všecko prostě. Že by k nám mohla, psala teta, ale že prostě nesmí ztratit tempo v hraní na klavír. Jakoby to zahodila, bejt měsíc někde, když denně 3 hodiny cvičí a tak dál. Babička pohano, no, máme klavír, teda moje maminka, no, ale to přece na tenhle ten nemůžeš, oni tam mají, já nevím, co za značku a to všecko. A teď se podívala a povídá, no jo, pak to má hrát. Když to úplně ty paličky filcový prožrali molí. Zavoláme někoho tatínku, víte, on po jakou by zvolala. Jak to může kdo spravit jinak, než že to prostě opraví, to umím já taky. Šel k tomu, nás rozehnal, vzal maminčiny takhle dlouhý rukavice, s takový jemný kůžičky plesový, povídal mi, už stejně nikam nepůjde, víte, už stříhal takhle. A tak krásně to oblepil, že opravdu to vyžraný nebylo vidět. A teď povídá Lído sestře, Lída sedla, hluchoněmej klavír. Hladině takhle stala, povídám. Skočte někdo pro pastucha. Skočit pro pastucha znamenalo pro hladiče pijan. Šel pryč. Pak přišel pan pastucha a tatínek, aby příště, kdyby spravoval klavíry, už byl perfektní, tak přece jen takhle stál, ten pastucha sed, klep, zvetový košel a povídá, kerej vůl, a tatínek dělá.

0: S Vladimírem Menšíkem vám nabídnu ještě jednu historku. Tu zvlášť miluje Jaromír Hanzlík.
1: Když se Jaroušek Hanzlík rozhodoval, jestli má jít skutečně na školu, anebo prostě využít té nabídky, aby šel rovnou do vinařského divadla, a radil se a všichni ti adepti toho herce říkali, já bych šel na vinohrady. A tam mu ještě ti z vinohrady říkali, je pravda, že tady byste se naučili teorii, ale jenom z knih, kdežto tam jsou lidé, kteří u divadla tu historii divadla přímo tvořili. Jenom mít otevřené uši a oči. A tak se Jaromír Hanzlík rozhodl a šel do toho vinohradského divadla, dával si pozor, jenomže tam přišel trošku pozdě. Když už tam s tou pamětí to nebylo, tak zcela pořád. Tak jednou byl ráno, jak se chodí do rekvizitárny, v rekvizitárně, a tam seděl Ilja Prachař a dělal si pomeranč na takovou tu, na toho lotosa takovýho. Tak si to řezal a přiběh tam z něj nehřel, že povídá, prosím vás, nemá někdo ten, to, já tam mám taxík dole, a co nemá, no, ten, tohle, mám tam taxík, ale co tam nemá, no, venku prší, deštní. Prachař povídá, Hanzlíku, uši a oči otevřený, v tom přišel Bláha a povídá, já jsem měl kamaráda, kterého jsem neviděl 20 let, tak jsem neviděl, odstěhoval se někam, nebo se s ním něco stalo, nebo tohle. A já to řeknu jinak. My jsme šli s manželkou v sobotu tam, jak se chodí hodně do hospody, ale do hospody, ne. Tam, jak jsou ty zvířata, do zoologický zahrady, ale ne, jak mají ty dlouhé krky, oni mají na safari, ale plavou po vodě, labutě, tady kousek do Průhonic, v Průhonici jsme byli, no. A oni mají, no a co, on pán? No, nebyla to špatná neděle. A jedna mouška povídá, no, ale nesmějte se, já jsem taky, o čem jsi to mluvil? Jsme šli na tohleto, já v tom vstoupil Ilja Racek, takový mírně, je to japa, udělejte mi kafe. Ale odkud pak jdeme, mám pán? Nejradši bych si nefackoval. Řekl jsem si půl rovnou, vyspím se jednou a teď jsem potkal toho, jak tady, no, vždycky dole. A on, že jde tam, jak, no, co tam je. A Prachař učí oši otevřený. No, páno, a co jsem, a co vám to povídám, udělí mě dvojitý kafe. A mezi tím, tam strašná vřava a mouška povídá, tady není možný přemýšlet, já si jdu ven vzpomenout. Vyšel ven a Prachař povídá, oči a uši otevřený Hanzlíku, a droupal toho lotosa a pomeranč hodil do koše. A Hanzlík povídá, tady nebudu! A vyšel ven a tam stál schovaný moučka mezi skříňou a pán Hanzlíku, pocit, nevíš, na co jsem říšel vzpomenout.
0: Dalším vynikajícím vypravěčem byl Miroslav Horníček, který měl už v 60. letech svou vlastní talk show. Tenkrát se tomu říkalo Hovory H. A vystřídala se tam spousta vynikajících osobností, se kterými vedl rozhovory a vyprávěl historky, které s nimi zažil. O Jiřím Sovákovi vyprávěl tohle.
2: S Jirkou Sovákem by se skutečně dali vyprávět řady příhod. Třeba na té vojně. Jirka Sovák dovedl vojně dát takový zvláštní absurdní smysl, protože vojna samozřejmě není absurdní, to je velmi logická věc, ale on to takovým zvláštním způsobem obracel, jo. On třeba, my jsme spolu vycházeli z brány v Milovicích při cvičení a tam stál ten strážný, že jo, a pozdravil nás, byla neděle odpoledne, čili volno normální, a my jsme prošli ven a za branou se Jirka obrátil a povídá na toho strážného, ty jsi mě pustil? A on říká, no samozřejmě, co je, běž. Tak říká, tak ty mě pouštíš ven z kasáry. On říká, no samozřejmě, máš volno, tak vypadni. Říká, tak na tvou odpovědnost já jdu pryč. Říká, no co otravuješ, člověče, vypadni. A Jirka Sovák říká, jak se jmenuješ? Tomu strážnímu. A on říká, no co otravuješ, běž ven, máš volno, tak jdi ven. A Jirka Sovák povídá, podívej se, s takhle špinavýma botama si mě pustil z kasáry. Jak se jmenuješ, budu tě hlásit. A těchhle věcí on tam dělá strašný, to on tam třeba vyděsil jednou, my jsme tam byli už jako staří otcové na cvičení a třínedělním, ale přišli nováčci a v Milovicích byla řada různých útvarů a teď ti nováčci jako se vyptávali, říkali, od koho jste vy, od čeho tohleto, a mezi vojákama se to snad smí říct, to jako ven by to Sovák nikdy neřekl, ale Sovák toho nováčka úplně uhranul, protože mu říkal, že slouží u rákosníků. Nováček samozřejmě nevěděl, říkal, a co to je rákosnice? A on říkal, to jsou zvláštní oddíly, cvičený pro boj v rákosti. My prý se učíme tak tiše pochodovat rákosím, aby se nehejbalo. No? A pak říkal, tam ještě s tím kamarádem ho říkal, a tenhle kolega, ten je zase u lomozítek. A vysvědoval, co jsou to lomozítka, že to je takový zvukový zařízení, asi jako disk veliký. A to, že se nechá v lese a pluk odjede a to lomozítko ještě 3 dny vydává zvuky jednoho pluku. Takže nepřítel pořád ještě slyší, že ten pluk leží v tom lese. Tak to jsou lomozítka. V Budějovicích Jirka Sovák jednou před hotelem jsme vyšli, že pojedeme na exteriéry, to se jezdilo za Budějovice, a on nakoupil, tam byl výroční trh, a on nakoupil za 30 korun turecký med. Po balíčkách. A všem v autobusu rozdal turecký med, jako takovou pozornost. Sám si narval veliký kus do pusy a jelo se. A teď každý žvejkal ten tvrdý med. A za Budějovice má koleje, přejezd. Jo. No a autobus podle předpisu musí zastavit. Tak ten řidič zastavil a zezadu Sovák na něj řve, co blázníš, co zastavuješ, člověče? A on říkal, no nevidíš koleje. A Jirka Sovák říkal, to byla taky jediná naděje, že to překousnu. Čili, já jsem s ním byl v těch Milovicích, nás bylo na světnici 16, z toho jeden normální a 15 herců. A já jsem měl Bčko, já jsem pro celkovou tělesnou sešlost měl Bčko. Já jsem byl, já mám v klasifikaci písař. A já, čili oni ráno odcházejí na cvičák, zdraví borci, a já jsem, protože kancelář začíná později než boj, tak já jsem ještě lehával na slamníku a vždycky jsem, oni mě nenáviděli, že já tam ležím. A já jsem říkal, náhodou važte si zdraví. Co já bych za to dal, kdybych teď mohl jít s váma na cvičák, člověče, a to. A oni mě mlátili botama, tak a jednou jsme přemluvili našeho důstojníka velícího, že jsme vlastně armádní umělecký soubor a že mezi námi je řada hudebníků a že by bylo krásné, kdyby tento oddíl měl svou vlastní kapelu, která by ho vodila na cvičák. A to se důstojníkovi zalíbilo ohromně, že budeme mít jediný útvar v celé Milovicích kapelu. Tak kluci dostali 2 dny volna, že si jedou do Prahy pro nástroje. A zatajili důstojníkovi, že všech 6 jsou houslisti. A přijeli a skutečně vodili ten útvar na cvičák. Já jsem poprvé v životě viděl pochodovat 6 houslistů. A hráli pochody, to bylo nádherný. A jednou tahle celá jednotka odešla na takový dlouhý 2denní nebo 3denní cvičení pochodový. Já jedinej nešel, nemocný člověk, že jo, starý, jsem nešel. Tak jsem je doprovázel, mával jsem za nima dlouho, ty houslisti je vedli až k bráně, pak se vrátili. No, odcházeli, celý to mužstvo odcházelo jako řada mladých, zdravých lidí. Vraceli se za 2 dny, už ne jako řady. Tu přišel 1, tu 3, tu 6. Tam byly obrázky tak dojemný, že třeba šli 2 vojáci, vedli se kolem ramen, takhle kulhali a za nima jejich poručík nes jejich pušky. A poslední vůbec přišel Sovák. Ten přišel večer, když už se s ním nepočítalo vůbec. Už jsme leželi všichni na slámě, tam byly kufry takhle, zatím byly slamníky, tam se pochopitelně nesmělo kouřit, že jo, na slámě. A poslední přišel Sovák, vykopl dveře takhle a stál tam v plný polní. Přilbu, tele, lopatku, masku, pušku. Bledej, vysílený, vešel, překročil ty kufry. V té plné polní s tou puškou si leh na slamí. Zapálil si cigaretu. A ten oheň takhle klepe do té slámy. A povídá, ať uhořím, jen když nejdu.
0: V hovorech H ještě chvíli zůstaneme. Jiří Sovák vyprávěl pro televizi spoustu různých příběhů a historek, ale historka o loutkáři je typickým příkladem jeho humoru. Její pointa je tak geniální, že odbourala i Miroslava Horníčka.
2: Ty jsi na jednom zájezdě zažil takového nějakého, já nevím, jestli to byl kouzelník, nebo...
3: Loutkář, jo, loutkář. Ty myslíš, ano, ano. To byl loutkář a měl neobyčejně dlouhý fousy.
2: Plnovous.
3: Plnovous bych tak přímo řekl. A to taky jezdil, on se nějak přifařil, já už nevím, ta administrativní spojka, jaká byla, jak se k nám dostal. A on hrál pro děti vždycky odpoledne a mě to zajímalo, protože jednak jsem si říkal, tak je to hezký, tak pro děti hrát, jo, já jsem byl entuziasta takových věcí, jak jsem si šel sednout jednou takhle mezi ty děti a díval jsem se na ty loutky, jak nám tam mládež a tohle to nejvlastenectví. A teďka najednou slyším, oni vůbec neměli knížky, mluvili z blbosti z hlavy. Kašpárek povídá, šmidrapáci, pak si čistí zuby kašpárku. A kašpárek má to řekl, a kdybych na to bral peníze? Já jsem odešel okamžitě pryč a byl jsem z toho velice roztrpčen. A nějak se to... jak to obyčejně bývalo, večeru nějak se to tak nějak, že byla sedánka, něco se pilo, já jsem taky něco
2: vypil,
3: no tak skvašenej, tenkrát ještě byl skvašenej, a mě napadla šílená myšlenka, nechal jsem si ohřát klích v kuchyni.
2: Klích?
3: Ne polivku, klích.
2: Ty máš rád klích, ne?
3: Ne, já to nechtěl na jídlo, ale tak se to dověděli, prostě kolego říkali, pozor, sovák si nechává v kuchyni ohřívat klích. A já měl tuhle myšlenku.
2: No.
3: Šel jsem s tím klihem nahoru, kde ve 13, myslím, pokoji bydlel tenhle ten uličník, fousatej. A já, tam mě chytli. Jo. Co, já vám, mládenci, nechte to na mě, je to naprosto zaručená věc a hlavně právně nepolapitelná. Protože jak lze usmrtit takového przniče našich dětí? Beztrestně, jediná možnost. Jak leží? Vyndáme mu vous, naklihujeme, molíme úplně do jehly, počkáme, až stvrdne, a pak ho prudce zbudíme. Jak se posadí, probodne se.
2: Já jsem moc krát tuhle historku o tobě vyprávěl a vždycky říkám, je moc lidí, který by to napadlo, ale je jediný, kdo to provede.
0: Ani historku, kterou vyprávěl Karel Šíp v Bolkovinách, si nevymyslel. Ona se mu opravdu stala.
4: To bylo v době, bylo mě asi nějakých 18 let, jo. A tenkrát, já nevím, jestli to ještě dneska tak funguje, protože tam mám už ten kontakt, ale tenkrát na ty víkendy ty rodiče odjížděli na ty chaty a na ty chalupy, takže v těch městech ty byty zůstávaly volný a to už jsme čekali jako supy, to byla příležitost pro nás mladý kluky, že v těch volných bytech jsme právě dělali ty mejdánky, večírky, holky a tohleto. A to jsem právě udělal já jedním se svým kamarádem, že volný byt v Praze na Vinohradech, tak jsme pozvali děvčata ve čtyřech takovej malinký mejdánek. A to musím říct ale důležitou věc, to bylo, říkám, byt na Vinohradech, ale ten byl řešený tak, že se jako z předsíně vešlo do obejváku a ten byl vlastně průchozí a skrz něj se šlo ještě do zadní místnosti, to byla ložnice.
5: A to u nás?
4: Ne, to nebylo u vás. Tohle bylo u nás. A tam byly prostě dvě místnosti a mezi nimi nebyly dveře. To byla důležitá věc, jenom tam byl takhle závěs, jo. A tak říkám, děvčata přišli a tak chlebíčky připravili a víno a to a reprodukovaná hudba, tak jsme tančili a veselo bylo a pak už jsme koukali na hodinky, protože jako jsme říkali, už by měl nastat ten okamžik, kvůli kterému jsme to celý organizovali. Tak jako jsme řekli, fajn, zábava byla, jdeme spát, jo? A tak jsme se rozloučili do té zadní místnosti, šel ten můj kamarád s tím svým děvčetem, v tom obejváku jsem zůstal já s tou tenkrát aktuální dívkou a tak jako jsme rychle tohleto. A co se dělo teďka, no musím se vyhnout některým věcem, nemůžu teďka popisovat, co se dělo
5: ne,
4: teďka, protože...
1: Proč ne?
4: Ale, tak se...
1: Proč ne?
4: Ale ne, tak to nemůžu už z časových důvodů, protože to bychom tady museli být o dvě minuty díl. A... Proto to neříkám, jo? Proto to neříkám. Já to říkám, protože tedy ve chvíli, kdy já měl pocit, že věc je vyřízená a už jsem nějaké unavené, už mě padaly víčka jako a že budu spát, jo? Ale protože nastalo naprostý ticho, tak do toho ticha já jsem z té vedlejší místnosti přes ten závěs slyšel takový jako pravidelný, jako rytmický, jako zvuk. Byl jasný. A to jsem propadl panice, říkal jsem si, no ježišmarja, teďka tato určitě slyší taky. A říkal si, no to jsem to drapla, kdybych chodila s tamtím, to by byla radost až do rána. Tenhle vůl chce chrápat už, jo, tak jako taková hamba na mě ulpívala, jako jo. Tak si pamatuju, že jsem to tak chtěl odehrát do autu, tak jsem se jenom tak jako převalil a řekl jsem, začali pozdějc. Celkem s odezvou se to nesetkalo, ale tak jsem si řekl, tak jsem se zapejčil a řekl jsem si, to by teda bylo, abych neukázal, kdo je tady opravdu král, jo, tak jako taková soutěživost se ve mně probudila, jo, tak jsem si, teda, takže jsem jak, nahodil motor znova, jo. Hele, já jsem se snažil strefit i do toho tempa odvedle, abych jako... Osmnáct let, jako dostihy jsem to vlastně pojednal, ale musím říct, že to bylo opravdu, na, pak jsem úplně odpadl, no já byl, to už bylo ráno, svítalo a já byl na kyslí krovonou do nemocnice odvíst a kapačky, víš, ale s pocitem olympijského vítěze jsem říkal, tak teďka z toho, hele, ticho zase a já znova do toho ticha slyším, ani to tempo se prakticky nehnulo. Já jsem říkal, ježišmarja, kdo to tam je, teď to nemůže být člověk, to je kombajn nějaký nebo co. Tak jsem si říkal, tohle to, toho jsem si to sem nasadil. Jako, tak jsem, no tak jako, motor to už jsem se ani nepokoušel, jako, jako to bych nenatočil ani klikou už teďka, jo. A tak jsem jako vstal a šel jsem tak jako vedle, jako, ale abych je nevyrušil, tak jsem mluvil už před tím závěsem. Říkal jsem, kdyby měl někdo zájem něco pití, můžu z kuchyně přinést, jo? Tak jsem čekal, že řeknu, přines něco. Ne, nikdo neodpovídal, jsem říkal, no neříkejte po takový noci, to musí být žízeň, co? Nikdo nic neříkal, no tak já jsem vyšel skrz ten závěs dovnitř, říkám, nemusel jsem v té místnosti rozsvítit, protože už svítalo. Na první pohled mě bylo jasný, ty dva už dávno spali, jo? Jenomže, tenkrát ještě nebyly žádný CDčka, ale cívkový magnetofony, jo? Takže si pamatuju, že ten, když si nevypnul, tak ten pásek dohrál a ta cívka se takhle, a ten konec toho pásku pleskal takhle do ten magnetě.
0: Vyprávěním historek získal velkou popularitu Miroslav Donutil. Pojďme si poslechnout aspoň jednu krátkou. Je z období jeho vzdorovité puberty.
5: Mě bylo 15 let, to by nebylo nic tak významného samo o sobě, ale rodiče mě koupili šusťák. A shodou okolností třetí rok byl z módy. A dostal jsem klobouk. A vyrazili jsme na nedělní společnou vycházku s rodiči. V 15 letech není nic úžasnější. My jsme šli, já jsem celou tu cestu dával rodičům najevo, co si tak asi zhruba od jejich vycházce myslím, jo. A můj tatínek byl statečný a držel se zpátky a maminka to jistila. A dorazili jsme na Stránskou skálu, kde celá naše vycházka končila a tam už to tatínek nevydržel a jednu mi vytěl. A ještě mu to nestačilo, vzal si flexaretku, ten fotoaparát s tou zrcadlovkou a takhle si mě vyblejsknul, jo. A já mám dodneška na to památku, jak tam stojím v tom šustáku, ten klobouk takhle na stranu a tím vzdorovitým, uhrovitým obličejem proklínám svého nenáviděného tatíka. A vždycky, když můj starší syn se mnou zapřede rozhovor na téma, tati, tomu absolutně nerozumíš, jsi mimo mísu, jo, ti nemůžu absolutně nikdy vysvětlit, jo, tak si vezmu tu fotku a dlouze se na ně dívám.
0: Jedním z hostů Mirka Donutila v divadle Spirála byl Radovan Lukavský. který dokonale smazal mýtus o tom, že by byl snad představitelem jen vážných a seriózních rolí a báječně bavil publikum dnes už legendárními historkami z Národního divadla.
5: Já jsem vždycky slýchal takovou tu známou historku, nevím do jaké míry, znají i ostatní, o tom, jak pan Vidra v roli císaře Zikmunda osvobodil mistra Jana Husa. Mě by zajímalo, jestli to byla anebo nebyla pravda. Můžete nám to prozradit?
6: Tam nebyl jsem pochopitelně očitým svědkem těch událostí, ale od očitých svědků jsem se dozvěděl, že skutečně došlo k takové situaci, že totiž Václav Vidra jednou odpoledne náhodou v nějaké vinárně se sešel s Voskovcem a Werichem, no a jak tak šla řeč i na to představení, kterého večer čeká, tak ten Voskovec s Werichem se velice jaksi na něj zarputili, že to je ošklivost, když toho Husa odsuzuje a že by aspoň jednou teda měl ho osvobodit. A ten Vidra se nakonec dal tedy přemluvit a dokonce se vsadil, že dnes večer Husa osvobodí. A šel, myslím, rovnou z té vinárny do divadla, tak akorát to časové vycházelo a v zápětí na to i v té dobré náladě a v tom dobrém předsevzetí vcházel na jeviště jako císař Zikmund a už od portálu prý volal: Huse, já tě nedám! Vzniklo z toho samozřejmě určité napětí, ano. Císař se usadil a četli rozsudek nad Janem Husem. A když ho přečetli a císař ho měl schválit, tak řekl: osvobodit! To už bylo horší, takže ti nejbližší partneři prostě tomu císaři do ucha šeptali, že by snad bylo lépe, kdyby přece jenom ano. Ale on přitom viděl v loži blízké Voskovce a Wericha, jak tedy se zvědavým smíchem čekají, jak to dopadne, takže nakonec zas prostě naprosto impozantně řekl: osvobodit! No, takže nezbylo, než toho Husa rychle odsoudit proti vůli císaře a císaře uklidit z jeviště. Nicméně ten Vidrat svou sázku vyhrál, jenom nevím, jestli ta částka, kterou vyhrál, stačila pokryt tu pokutu, kterou dostal od Národního divadla, protože 5 000 korun byla tenkrát jaksi značně vysoká částka to na zaplacení.
5: Teď bych vás možná rád poprosil, jestli byste nebyl tak laskav a nezavzpomínal na některého z významných režisérů, s těmi jste se potkával a potkáváte se často.
6: No, myslím, že vůbec celý ten seznam těch slavných historických anekdot je možné zahájit vzpomínkou na K.H. Hillera, který byl jedním z největších prvních režisérů Národního divadla, a je to taková ta absurdní vzpomínka, co všechno může režisér na herci chtít. Vyprávěl to Lála Pešek, že prostě byl na jevišti a najednou ten Hilar, oni ho taky umějí tak jako napodobit, že volal a říkal: a Pešku, teď bych potřeboval, kdybyste na 1 vyskočil, na 2 a 3 zůstal ve vzduchu a na 4, 5, 6 pomalu padal. Se někdy potká strašná situace. Já jenom třeba si vzpomínám, Bohušek Zahorský vyprávěl, měl takovou situaci, kdy měl prostě se vplížit za svým tedy sokem, jo, a najednou mě říct: zhyni ničemu, a vrazit mu dýku dozad. Takže se blížil, že říkal: zhyni ničemu, a teď nemohl najít tu dýku. Takže chvíli strnul a zaváhal a teď ten ničema už se tak trošku skoro díval, co bude. Jo, ten dostal geniální nápad prostě a takhle zezadu ho nakop. Povídá: tak, a ta bota byla otrávená.

0: to je, co dokáže způsobit tedy rekvizita, když není na svém místě, ale třeba kdybych se vrátil jako k vzorku, k té situaci Rašilova, jak se snažil vyhovět panu režisérovi, tak si vzpomínám na takovou situaci, zkoušeli jsme ženský boj a hráli jsme konšely, měli jsme takové sezení a teď jsme se radili, co tedy s těmi ženskými, které se proti nám vzbouřily. A Rudolf Rušínský seděl vedle mě, ten jako říkal, no bude to těžká práce, to bude těžké. Vždyť si představte třeba ta jejich náčelnice, co je to za hroznou ženskou, třeba jen ty její ty prsy, teď ona má prostě takovýhle prsa. A ten režisér na to zavolal, prosím tě, Rudlo, tohle to přežeň trošku, jo, pěkně, neboj se toho na to. Tak jsme to vrátili a on říká, to je hrozná ženská, teď ona má takovýhle prsa. Ten volal, ne, Rudolfe, neboj se, přešeň to co nejvíc, jak můžeš. Takže ten Rudla prostě, jako když tak vstál a povídá, teď ona má tak. On prostě přešel od portálu k portálu a teprve, když zmizel, tak jsme zaslechli vidle prsa.
1: Herci občas mívají problémy s textem. Poslechněte si, jaký názor na to má Josef Dvořák.
2: Všichni si myslí, že nejtěžší je se naučit text a pamatovat si ho. Je to těžký, ale víte, co je horší? Zapomenout ho. Věřte mi, dostat ho z hlavy, vygumovat ten text, vyhodit ho, to je skoro nemožný v některých případech. Já, když jsem začínal v televizi, tak jsem shodou okolností první pořad točil s Františkem Filipovským. A měli jsme tam scénku, on hrál lékárníka a já jsem přišel do lékárny pro lék a měl jsem si koupit lék, který se jmenoval Isopropyl Propemyl Barbitur Saures Penildy Metildy Mentol Abinopirazonol. No, já když jsem to přeslabikoval jenom na té první zkoušce, tak mě polil pot, díval jsem se jak vyplašený ptáče na pana režiséra, co s tím budu dělat, a to režíroval Evžen Sokolovský, a říká, Ježi, jsem ti zapomněl, Pepiku, říct, řekneš to několikrát po sobě. Protože on, ten lékárník, už je taky starší, viď? Tak aby věděl, co po něm vlastně chceš, tak mu řekneš několikrát tohle po sobě, no. A já jsem říkal, pán, já jsem se bál protestovat. A ten František Filipovský, aby mě zachránil, říká, že ne, to je nesmysl. Ať je to tady na nějaký krabici napsaný a ten pan Dvořák to přečte. Říká, ty se ho zastáváš, Františku, jo? Tak dobře, tak to bej říkat taky. No jo, ale teď nastal trapas, protože já jsem cítil vinu na tom, že jsem toho Františka Filipovského vtáhnul do tohohle maléru. A Sokolovský skončil zkoušel, říkal, za týden se sejdeme, jo? Tak se připravte. A já jsem se týden dřel ten název, napsal jsem si ho na papíře, kudy jsem chodil, izopropyl propenyl barbitur, vrčel jsem to do sebe, až jsem to jakž takž uměl. Přišel jsem na zkoušku a teď už jsem byl nervózní, protože už se to blížilo k tomu místu, kde já jsem měl pronést název toho léku. A když to došlo na to místo, já jsem se nadechnul a ozval se, stop! Pepiku, já jsem to škrtnul. Já jsem to škrtnul, to je nesmysl, aby si tam říkal takovýhle věci, prosím tě, soustředit se na něco jiného. A to je důkaz, přátelé, 30 let tohle nosím v hlavě, nedostanu to z hlavy ven a další věci se mi tam nevejdou. Přátelé, já vám řeknu, divadlo je kouzelný. Divadlo je nádherný. Já mám divadlo hrozně rád. Víte, divadlo je, já to řeknu jednou větou, teátr, panstvo. Teátr je prýma.

Když už mě všechno leze krkem, mám na to osvědčený trik. Řeknu si, svět je jen pár prken, kterých je škoda pro hřebík. Kulisy z ohranýho škváru, kostým a partner, prostě šok. Co hrajem? Nikdo nemá páru. Režisér, trouba,

to je to starý zaklínadlo, co kouzlí zámky z papíru. A proto já dám na divadlo, na kumštíře i na šmíru. A komu děcko v duši dřímá, těžko těm čárům odolá, řekne si, ten teatr je prýma a dá si se mnou dokola.

0: Znamenitým vypravěčem je i Petr Kostka. V pořadu Pět u stolu takhle bavil své kolegy vyprávěním o svém cestování do zahraničí.
1: Kdysi dávno, když jsem byl ještě hodně mladý a v městských divadlech pražských, tak jsem jel do Jugoslávie s ČSM nebo CKM, nebo jak se to jmenovalo. A tam mě poradili, že kultura je tamhle v tom zámečku, obehnaném zdí, tam uvnitř park, ale obehnané zdí, začínají až po setmění, až v 10 večer, vstupné tolik a tolik, to je vyloučeno, ale když přelezeš plot, oni tam hlídají od pěti, ale když přelezeš dřív plot, tak je to dobrý a dostaneš se, a tam je i striptease a všechno to, já byl uvidění. Takže kvůli kultuře jsem asi v půl páté přeskočil tu zeď, schoval se tam do křovin u moře, v tom vedru a čekal do 10 hodin. V 10 hodin začal program, tak jsem se vyhrabal z té hlíny, jo, kouknu na to jeviště a tam byl Pepík Koníček a jeho Girls a hráli Mackie Messer, pane bože, já myslím, že umřu, moje kolegyně, jo. Já jsem sebou vozil železnou zásobu 100 marek.
2: Kam jsi to zašíval?
1: 100 marek, dával jsem to do Solviny. Vždycky hned za hranicima k vodě vyhrabat Solvinu, aby mi to nerozežrala. Umejt, vyschnout.
3: To by mohl být celý zvláštní pořad, kam se ty peníze dávaly.
1: Dávaly. Tak já je měl v Solvině. Ale pozor, to jsem dělal, nemůžu říct rok co rok.
4: Ale po každé. Že jste robotnického původu, že si dávali Solvinu.
1: Ano, ano, byl jsem dělnického původu. A tam u toho moře, mě nakonec, žili jsme chudobně, peníze vystačily a mě poslední dny bylo líto těch 100 marek. Tak jsem si říkal, to je škoda, já si je nechám na příště, když zase někam mě pustějí. A tak jsem mi zazdal do Solviny a provážel jsem je tajně do Československa. Těchto 100 marek jsem takhle vozil asi 12-15 let. Až potom po revoluci jsem si svobodně chtěl koupit něco v Holandsku a zjistil jsem, že propadli. Ale já bych třeba hrozně rád zavzpomínal na Španělsko. Vzpomínáš si, v 70. letech, když jsem tam byl poprvé a skoro naposled, já tam byl jenom dvakrát, za tu dobu normalizace, tak jsem ti přivez suvenýr. Tam dávají takový plakáty.
5: Je tam ten
1: bík, že jo, a toreador, torero, jak ho zabíjí, reklama zítra odpoledne, 6 toros, bude zabito toreadorem a teď tam je volné místo, aby každý turista si tam za pár fuflíků nechal vytisknout svoje jméno. A já jsem tam nechal vytisknout Ludek Munzar. A stálo to 18 korun našich, no, tak to neříkám, abych si to vracel. To. A s touhle rourou jsem přišel po prázdninách do divadla a Luďkovi jsem to dal. Luděk byl velice znám v divadle tím, že dělá všecko možné na světě, že sází stromy, staví dům, jezdí autem závodně, jezdí na koni závodně, tak proč by nedělal i jiné věci, skákal padákem a tak, a proč by taky jako nebodal třeba bíky. Tak, a Luděk to ukázal, my jsme měli takovou nějakou opakovačku, takže jsem musel být potichu, tam někteří kolegové právě říkali text a my měli zrovna volno a takhle na piano rozložil ten plakát a ukázal ho panu profesorovi Hegrovi. A ten na to kouk, nechtěl rušit, že tak mlčel. Přes pražské kulturní středisko.
4: Ten tomu věřil.
0: Poslední slovo bude patřit ženě. Slyšeli jste už, jak Jana Hlaváčová vypráví o Luďkovi Munzarovi? Neslyšeli? No to si nemůžete nechat ujít. A jestli jste to už slyšeli, tak si to jistě rádi dáte znova.
6: Když jsem se s Luďkem seznámila, tak jezdil závodně na koních parkury. Nádhera. Kůň, ušlechtělé zvíře, příroda. No, co si umíte představit krásnějšího. Pak přišlo lítání. Tak, protože nemám ve zvyku nikomu nic zakazovat, tak jsem na to musela trpně přistoupit a jenom jsem umírala strachem. A měla jsem pocit, že musím udělat něco pro to, aby se mu nic nestalo, tak jsem se zmohla akorát na takovýto maminkovský jaksi porazení, když dítě jde ráno nezbedné do školy, tak maminka řekne, že dávej pozor, když přecházíš a tě něco. Tak já jsem se zmohla na dobrou radu, že jsem říkala, Ludečku, prosím tě, lítej pomalu a nízko. Což jsem... jsem zjistila, že to je nejlepší rada, jak se zabít. No, pak nastalo takové období, protože Luďkovi propadly pilotní papíry, ne protože by to už nějak neuměl, ale divadlo a lítání nešlo dohromady z časových důvodů, takže neměl nalítaný hodiny. A já jsem si zlomyslně zamnula ručičky a říkala jsem si, konečně bude pokoj. Ale to jsem svého muže ještě dost dobře neznala. Pak nastalo takový období klidu a potom období klidu můj muž, který jaksi umí stát čelem jakýmkoliv nepříjemným situacím, hrdě chlapsky se k tomu postaví, mi najednou začal uhýbat očima. Já jsem přišla, on to oko nedal, jo? Já jsem si říkala, co se děje? Teď byl ve věku, kdy chlapi si potřebují ještě dokázat, že jsou jurové, že jo? Pro mě představa začínat nový vztah, no ta dřina ani omylem. Tak jsem mírně znervozněla a řekla jsem si, ne, tak jestli je takovej, co si o něm myslím, tak počkám, až přijde a řekne to. Trvalo to rok. Jednoho nedělního oběda slyším, jak moje starší dcera říká, tati, tak už to ty mamince řekni, on už to každej ví, jenom ona ne. Já stuhla. A tento muž se postavil, jak malý chlapec znachověl, cudně sklopil oči a prozradil mi to sladké tajemství, že už rok jezdí do vrchu a že si vyjezdil závodnickou licenci.
3: Pardon, můžu?
6: Podej, první!
3: Nerazkáči do řeči. Když jsem tohleto řekl, tak Jana vystřídala tolik barev jako dámy, když si děláte v obliče, abyste byli ještě krásnější, všechny ty palety. A protože je kuřač,

0: Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz.
1: To je výkon, to uznáte. No a přijeli jsme na Nürburgring, otevřela se brána, my vjeli a já jsem myslela, že zešilím ten rev těch motorů. No prostě něco strašného, ale člověk si opravdu zvykne, začalo se mi tam i líbit a když k večeru vždycky mechanici a závodníci odjížděli do těch Nobel hotelů, tak prostě depo bylo naše. My jsme tam zůstali jako čehůni sami. A bylo to nádherný, protože sice byla jediná sprcha na pánských záchodcích, nic se nedělo, hoši prošli, řekli čistý vzduch, já jsem se šla vysprchovat, oni mě pohlídali, pak jsme zasedli, otevřeli lahvinku, rozdali jsme kartičky a řekli šéfiku, dupačky spinkat, protože ráno musíš být čerstvej a my jsme žili do noci. Ráno vytlačili auto, že jo, a jeli na dráhu seznamovací kola a tyhle ty věci, takový, co k tomu patří. A já jsem strašně záviděla těm klukům, oni si sedli na ty blatníky, ta naše Tatra, my jsme jí říkali Viktorka, má takový pozvolný blatníky, a kluci se na ně sedli a teď prostě odstartovali, vystřelili nahoru. Jsem tak závistivě za nimi hleděla. Odjeli, já jsem se rozhledla po depu a najednou vám koukám, že všichni ty závodníci sebou měli tak nádherný baby. No kočky právě vyšly ze salonu kosmetického, pohozený, namalovaný, načinčaný, krásný. Já jsem říkala, no, jestli jsou jejich nebo vypučený. Nicméně jsem si prohlédla sama sebe, ten drdol, takový to, ten teplákový dres, akorát ty lampasy ruský mě chyběly. Tak jsem říkala, chudák, chlapče, měl si taky něco vypučit, takovou ostudu mu dělám. No a ten Luděk nějak si všim, že se nějak necítím, pak jsem říkala, co, nikdo mě tu nezná, tak se na to vykašlu. A aby mě odměnil a dal mě pocit sebevědomí, tak když jel tedy na ten start toho prvního závodu, tak řekl, sedni si. A já v těch teplákách si sedla, ale jak vystřelil, tak jsem zjistila, že bych ujela, já jsem se držela tou levou ruku, ale že bych z toho sjela, tak jsem si přehodila nohu přes nohu, ono to líp sedí. No a najednou jsem zjistila, že stačí kynout pravou rukou a měla jsem pocit, že jsem nejkrásnější sedmnáctka v celém depu, protože to ty druhý si nevokusili. No a přijeli jsme na ten start a já jsem to v životě zažila poprvé. To je taková krása a tak zvláštní zážitek vidět ty chlapy v těch nádherných veteránech, každý tu kuklu jiný barvy, ale za těma barevnýma kuklama jsou oči. A ty oči, ty něco vypovídaly. To vám bylo zvláštní, to soustředění před tou chvilkou, tou vteřinou pravdy. Jeden se modlil, druhý bubnoval na kapotu, třetí zavřený oči a já jsem koukala, našla jsem ty oči toho Luďka. A já jsem říkala, to je úplně člověk, který ho vůbec neznám. To byl strašně zajímavý start a vítězství. Luděk stál na nejvyšším stupni, já v těch teplákách jsem brečela, československá hymna. Přijímal ten pohár, pak se stoupil z toho, sedla jsem si na blatníky, pohár v ruce, sjížděli jsme do depa, já řvala zase jak pubertální dvanáctka. Vyhráli jsme, prostě jsem ječela, jako kdybych za to mohla. A jak sjíždíme do toho depa, tak koukám, že ti závodníci, kteří si měli závod, byli už dole, opouštějí ty stolečky u těch Wagnů, těch Mercedesů a těch Nobel autáků, ta Tatra naštěstí byla pěkně schovaná v koutě. A o těch svých krásných ženských a stavějí špalír. A jak jsme projížděli tím špalírem, tak já slyším v tom větru bravo Čeko. A už jsem zase bulila. Jsem k tomu nemohla uvěřit, že je to pravda všecko. A teď jsme zastavili a všichni ty závodníci k tomu Luďkovi přišli a poklepávali po rameni a říkali Luděk. No a teď mu gratulovali. A teď já holka z Čech zírám a vidím tu upřímnost, tu radost těch mužských, který on vlastně přezávodil. A když to utichlo a oni se vrátili k těm vizourkům a k těm kočkám krásným, tak já pám, Luďku, jak je to možné, ty lidi ti to přejou, oni tě neznají, oni ti to opravdu přejou. A byla strašně dlouhá pauza a pak Luděk povídá, jestli to není tím, že nemluví česky.

0: doufám, že jste se dobře bavili. Zas někdy naschledanou.
1: Poprava vánočního stromka. Segře už začal stromek sypat po tepichu pod linu a půjde si ležet. Už mi minulý týden volala, jestli bych jině přijel pomoc. Zoptal jsem se, jestli švagr je zazna půl roku v Tibetu, jak minule za toho zmlaceného policajta. Ale ani mě nenechala domluvit. Pri odjel v nedělu na 14 dní na montáž kajsik do dupy. A než se vrátí, v obyvačce by byl burdel jak v tanku. Tuž jsem mi slíbil, že dorazím v pondělí po šichtě. Ale chlapi mě zatahli na jedno a jak si kfajně se kecalo, bo jsem se dom připlazil jak Meresiev a jak jsem segře volal, jestli můžu přijít, poslala mě do Žití, že prý v 10 večer je už pozdě. Druhý den se mi telefonem z roboty vysvětloval, jak to vlastně bylo a domluvili jsme se na středu. Chlapi mě zazlakali na jedno, ale byl jsem tvrdý jak hamburger z toho stánku u Prioru a nedal jsem se. Sice, jak jsem jim řeknul, že jdu segře rubať stromek, tak na mě ještě na zastavce pořvávali Hojvud mene. Ale sral jsem na nich na cipy. V lokálce jsem zabral strategické místo hned za dveřami, začal jsem chrchlat jak havíř po 20 rokách na čelbě a nasadil kzicht nemocného jednonohého invalidy, aby ty paskřivce s berlami na dalších zastávkách ani nenapadlo se ku mně přiblížit. Na Dubinu je daleko, tuž jsem si kratil chvíli čuměním z okna a obdivováním kras našeho fajného města. Mirák, kostel furt stojí. Šental, kurec tam, jsem se raz navalil tak, že jsem si cestu dom poblul vlastní buty. Stadion, moderně nazývaný Palác kultury a sportu. Tam jsme loni na jaře kulturně chlemtali před vchodem jakusi k samohonku se Slovakami, jak vyhrali zápas na mistrovství. A potom jsme sportovně zdrhali zadem kolem a tomu, bo jeden východňar nahodu poblul Bengam zadní kolo od Felicie. Slavia? Kurník, asi jsem si zdřimnul. Dubina konečná a do Žití, já jsem to přejel. Tuž pěšo, busem jednu zastavku zpátky tím betonovým zapadakovem, chvíla klikatého panel krosa a už zvoní mu segry. Hned ve dveřách mě nasrala. Boku mě začala podezřivavě čuchat, jak je jezevčík bananu. Jestli už jsem vystřizlivěl z pondělka, a nebo jestli nejdu z knajpy. Jak mama. Tuž se sleču a valím do obyváku, ať to mám brzo hotové. Ní, že by jsem k segře chodil nerad, ale ti dva malí fagani mě vždycky tak naseru, jak se začnu předvádět, co se za nového naučili ve školce a ve škole. Kurník šopa. Čím ten stromek zalívali? Zdálo se mi, že jak jsem tam byl na navštěvě o svatkách, tak byl poloviční. Ale tež je možné, že ta švagrová slivka má jakýsi vliv na oči. Tuž, jak tu bestiu dostať ven z obyvaku a narobiť co nejméně marasu? To je tež nápad, živý stromek do kvartýra. Kaj mají všude samé peršany. My už roky stačí haluz ve vaze, no ani nemusí být každý rok. A tež mě neubíde. Tam se segry, jak to loni robil švager. Tuž loni priměli takého malého pajtaša, sotva to mělo jehličí a tak, aby nerobil ostudu, ho hned druhý den po štědrým dňu vyvalili z okna. Tuž ale taky topol. Který tu tak dostali, ten se do okna nevleze. Na to se musí jináč. Řeknul jsem segře opilku a rukavice. Dívala se sice na mě jak na plagát se zedníkem, ale nakonec mi to donesla. Jenomže její bíle pletené rukavice mi budou asi dost na guvno, no ní. A rezavý platek pilky na železo. Zbytek prý chlop zlomil v letě, jak renovoval nabytek. No nezabili byste ju, že já hňup jsem tu vůbec chodil. Zašel jsem do dětského pokojíka, chvíli jsem pozoroval ty malé zaškodníky a přemýšlel, jak odsud zdrhnout. Segra právě cpala pradlo do pračky, tuž by si mě nevšimla. Naraz jsem si v tým burdelu z hraček všimnul malé pilky. Zkusím, ostré jak Gillette Mach 3. Tým výrobcům hraček asi fakt čibe. Pokémoni, smraďoši a včil opravdové na řadí. Zebral jsem se, děcko řvalo, jak by ho na nože brali, a aj z pilku jsem šel do obývačky. Zkusil jsem říznout do stromku. Příště, až budu ty malé gizdy hlídať, prve zkontroluju, s čím si hraju. Bo ten bebek zajel do stromka, jak nůž do masla. Tuž jsem si na pazury nasadil aspoň igelitové sačky, abych se nepřilepil, a začal ho likvidovat za doprovodu dvojhlasného dětského sboru. Ta menší řvala, že jí ničím stromek, že Ježíšek už k nám nikdy nepřijde, a o ten chlup větší ječel, že to je jeho pilka. Zatnul jsem zuby aj uši, vzpomněl na švagrovou slivku a dál robil z tého křaka rošti. Po hodině roboty to v obyvačce vypadalo jak v Tatrách. Spočnul jsem chvilku, liknul si kafe, ale ta mala mě pozorovala takým hnusným pohledem, že jsem ho ani nedopil. Chvíli jsem uvažoval, že jí řeknu, jestli kdy viděla v kostele takého tého chachara v trenkách, co vypadá jak tvrdé i, a jestli si myslí, že dárky nosí on. Ale potom jsem si to rozmyslel, bo by mě segra vyprala z kvartiru bez slivky a spilku ve hřbetě. Nakonec jsem tu plantáž narval do Tesco tašek a konečně jsem dostal štamprlu. Segra zářila jak ohňostroj nad radnicu, jak Ostrava měla ještě chechtaky. Tuž jsem se jí zoptal, co za magora kupuje dětskám také nebezpečné hračky. Podívala se na mě jaksi divně a prý, že jsem jim to koupil pod stromek já. Kurník šopa letos, až půjdu zas nakupovat dárky pro příbuzné, nesmím se předtím stavit v knajpě.

0: jsi měl pocity?
1: No normálně.
0: Sám nebo i s holkou?
1: Normálně. Sám. S holkou taky.
0: S kterou?
1: No spíš.
0: Spíš jo.
1: Počkej, chci říct, spíš sám, než s holkou.
0: Spíš sám, jo. To je banjo.
1: No spíš vlastně ani sám, ne, no.
0: Počkej, jak jsi měl teda ty pocity?
1: Normálně, fotky jsem viděl.
0: Fotky, jo. A kolik?
1: Spoustu.
0: Spoustu.
1: No spíš míň než spoustu. A jednu jsem viděl.
0: A jakou?
1: Ostrou, fakt ostrou.
0: Ale pojď sem. Co je na ní?
1: No co je na ní? Jsi neviděl mámu nikdy nahou?
0: Máma je máčo, co je na ní?
1: Všecko.
0: Všechno, jo.
1: No.
0: To je horský. Hele, přinej si.
1: Jsi zbláznil, ne? Fotr jí nedá z ruky, jo.
0: Hele, víš co? Půjdeme rovnou za holkama.
1: Jako na plavečák, jo.
0: Jasně, do kabin.
2: Konečně se tedy dostáváme i k Cimrmanovu dílu opernímu. Chtěl bych říct několik slov o jeho největším výkonu v této oblasti, o jeho sedmihodinové opeře Panama. Zkomponovat toto mohutné operní dílo, k tomu mu byl příkladem slavný italský skladatel Giuseppe Verdi, který, jak známo, složil k slavnostnímu otevření Suezského průplavu operu Aida. Ovšem, na rozdíl od Verdiho, nechtěl být Cimrman pouze autorem slavnostní zahajovací opery, nýbrž také autorem panamského průplavu samotného. V roce 1894 píše dopis francouzskému inženýru Lesepsovi, který totiž v letech 1879 až 1888 začal panamský průplav budovat. Ale jemuž byla vládou Spojených států další účast na tomto projektu odřeknuta. Cimrman počítal najisto s tím, že vedení prací po Lesepsovi převezme. Měl totiž ve Spojených státech řadu vlivných známých, kteří se mu v dopisech často zmiňovali o tom, že se na ně může kdykoliv obrátit, kdyby cokoliv potřeboval. Nemyslete si, že to byli známí jen tak ledajací. Byl to například George Kulikovský, vyhlášený washingtonský cukrář, nebo Jim Hronek, což byl podnikavý obchodní cestující s pánskými vestami ze světoznámého obchodního domu Westinghouse. Pod dojmem těchto známostí se Cimrman tedy rozhodl, že napíše inženýru Lesepsovi dopis. Takže píše. Konečně je to tady. Milý pane inženýre, lajky ponechme v iluzi, že stavba průplavu vyžaduje geniální mozek. My oba přece víme, že nejde o víc než o veliký rigol. Jehož praktickou projekční stránku obstarají dva inženýři s dostatečným množstvím kolíků a s patřičně dlouhou šňůrou. Na tuto práci jsem již domluven s inženýrem Starkem a inženýrem Mikotou. Inženýr Mikota, známý průkopník skautingu, je navíc schopen udělat si kolík v přírodě své pomocí. Oba přátelé se již dohodli, kdo na které straně bude kolíkovat a trénují práci mezi Prahou a Hradcem Králové, jejich vzdálenost šíři panamské úžiny zhruba odpovídá. Tím je projekt průplavu v podstatě hotov. Opravdovou technickou invenci vyžadují problémy sekundární, totiž ubytování, doprava, strava, hygiena a nářadí 300 000 kopáčů, s nimiž pro Panamu počítám. Nářadí jsem rozvrhl takto. 100 000 trakařů, 100 000 lopat a 100 000 krumpáčů. 4 rezervní. Hlavním problémem bude hygiena. Tak veliké množství kopáčů, ponecháno po hygienické stránce bez usměrnění, je schopno zdevastovat i denně 4 hektary krajiny. Proto budou po obou stranách vytyčeny pásy v šíři 50 metrů, takzvané fekálconen. Po jejich zaorání vzniknou po obou stranách okrasné květinové pásy, takzvané blumenzonen. Tak tolik z dopisu Járy Cimrova inženýru Lesepsovi. Pokud jde o operní zpracování, tak si tady všimneme jenom poslední dramaticky vypjaté scény. Ocituju vám z obsahu opery. Stavba panamského průplavu je před dokončením. Mexický kopáč Fernández Baraba, předák první pracovní čety, naposledy máchne krumpáčem a vody dvou oceánů se s mohutným zašuměním spojí. Jásot 10 000 pracujících se nese nad kanálem. Jen tak na okraji tato scéna měla být nejmasovějším výjevem v dějinách opery vůbec. Mělo v ní vystoupit 7 000 statistů, nejpilnějších kopáčů. Cimrman právě počítal s tím, že příslib účinkování v opeře pozvedne pracovní morálku, zejména u líných italských čet. Projekt panamského průplavu zaslal Cimrman do Washingtonu a netrpělivě očekával odpověď. Ovšem kancelář Bílého domu mu veškerou dokumentaci vrátila s poukazem na to, že práce na průplavu byly již svěřeny americkému inženýru Goethalsovi. Cimrman americké vládě obratem sděluje, že kromě projektu průplavu zpracoval i slavnostní operu k jeho otevření a že je pro něj už zhola nemožné nahradit ústřední postavu opery Panama, totiž stavitele Cimrmana, nějakým stavitelem jiným. Dokládá to například ukázkami z libreta, tak třeba srovnání rýmů z prvního dějství opery dopadá takto. Tak v původní Cimrmanově verzi se zpívá: kanál velký na mysli ti tane, vyslov se jasně, Cimrmane. No, a verze navrhovaná americkou vládou: kanál velký na mysli ti tane, vyslov se jasně, Goethalsi. Čili každému je jistě zřejmé, že by to znamenalo úplnou destrukci rýmového aparátu. Avšak americké úřady zůstávají ku podivu k Cimrmanovým vývodům hluché. Marně chodí do Bílého domu cukrář Kulikovský z Indiány. Panamský průplav přece nakonec tedy dokončuje Goethals. Avšak Cimrman uštědřuje vládě USA morální políček. Na sjezdu abiturientů vídeňské reálky prohlašuje, že souhlas k veřejnému provozování opery Panama nikdy nedá. A svůj slib dodržel. A tak zůstává toto olbřímí dílo operní uzavřeno v archivech Březnického zámku a na jeho noty, v nichž je zakleto tolik latinskoamerického vzruchu a české zpěvnosti, tiše sedá prach. Děkuji za pozornost.
3: Přikládám životopis. Byl jsem narozen pohlaví mužského, což mi už zůstalo. A má za následek i stav současný. Myslím můj, nikoliv mezinárodní. V závorce to by nám tak ještě scházelo. Dovolte, abych začal od malinka. Mé dětství bylo poměrně utěšené, nemaje z toho rozum. S kvačícími léty jsem nabýval dojmů, čímž jsem však na druhé straně zároveň ztrácel přehled. Moji rodiče byli každé odpoledne a večer doma a nutili mě číst, psát, počítat a zpívat národní písně. Zkrátka taková typická, rozvrácená měšťácká rodina. Všichni příbuzní tvrdíce, že mě mají strašně rádi, mě mlátili na potkání. Z toho jsem vyrozuměl, že dokud mě budou mít strašně rádi, nebudu mít na světě pokoje. Děkuji. Léta školou povinná jsem trávil většinou na chodbě, kam jsem býval vykázán, javši se polohlasně vyrušovati pedagogy a buditele. A tu řekněte sami, co může dáti studená školní chodba vnímavé duši dítka z rozvrácené rodiny. Pranic, řeknete, pokud jste slušně vychováni. Na školních chodbách bývají kromě hrdinů vycpaní hlodavci a plazi v líhu. Odtud pramení můj odpor k hlodavcům a plazím. Zajímavé jest, že avšak nikoli v klíhu. Neboť líh si tak nějak zachovává svůj půvab, byť v něm i byla namočena zmije písečná. Puberta jest období, kdy máte dojem, že se klidně obejdete bez vychovatelů, dostanete-li vhodný podnájem ve vykřičeném domě. Tuto psychologii způsobují kontrarevoluční slečny na předních stránkách časopisů. Když se na ně nedíváte třídně a když se vám k tomu ještě přidá úpadková jazzová hudba, tak jsem byl svého času divoch. Zdůrazňuji svého času, abych zde přítomných dámách nebudil fantastické naděje. Podívejme se však na mě politicky. Své mužství jsem zahájil bojem proti říšskému kancléři a to říkánkou Derdy das psí vocas. Když to vůdcovi došlo, na místě se zastřelil a spálil. Od té doby si přede mnou žádný diktátor není jistý. I hned po válce jsem se obětavě zapojil do zachraňování našeho pohraničí. A mohu s hrdostí říci, že jsem zachránil, co se dalo. O něco později jsem začal mít takový dojem, že se veřejná práce neobejde nadále bez mé kolektivní individuality. Tak jsem tam vstoupil, nic zlého netuše. Ovšem, kdo může u nás předvídat, co bude za 20 let, když ani nevíme, co bude zítra dopoledne? Toho tajemníka jsem dělal výborně. I když zde byl nějaký ten drobný nedostatek. Avšak ruku na srdce, kdo pak u nás dneska nemá nedostatek? Myslím, nedostatek drobných. Chutí jsem dělal příslušné hovadiny, nepozorujíce, že jsem z hůry deformován. Zvláště když ty hovadiny byly podstatně lépe placeny, než projekt údolní přehrady nebo operace jater. Jakožto malý český tajemník jsem však naštěstí osobnost velice tvárná, takže jsem se osudného jara stal u nás poměrně snadno duchovním vůdcem těch, co se 20 let báli proti mě ceknout. Už nikdy, soudruzi, volal jsem, bivši svackován jistou skupinou odlišného mínění pracujících. Při své jinak ryzí povaze jsem netušil, že jednou budu kolísat, což prý kazí charakter. Já ho sice osobně na nic nepotřebuju, ale poslední dobou se na něj kdekdo ptá, což mě znervozňuje. Jsem připraven dáti své síly do služeb dobré věci. Jenom ať o tom, co je dobré, rozhodne prosím vás někdo, kdo je lépe informován než já. Abych zas nebyl fackován zbytečně. Na výši platu se rád dohodnu. Kdyby to bez těch facek nadále nešlo, žádám příplatek v tuzexových bonech neb v jiné revanšistické měně. S pozdravem za dosavadní důvěru moji jakost. A samozřejmě podpis.
4: Dobrý den. Jak se vede?
5: Ale no tak, děkuji. A vám?
4: No tak mě celkem taky děkuju, no.
5: To by tak chtělo někam k moři.
4: Ano. Hlavně dost blízko k moři, že ano.
5: A jo? Já tam asi letos pojedu.
4: Jo? A kam jedete?
5: Ale tam co loni.
4: Jo, tam je krásně, no jo, tam je krásně. A kde jste byl?
5: V Jugoslávii.
4: Jo, no tam je krásně, no jo. Tam bych chtěl taky zase jednou bejt.
5: A vy už jste tam jednou byl?
4: No tak to ne, ale chtěl jsem tam už jednou bejt, víte?
5: Jo tak, měl jste tam jako namířeno.
4: A co?
5: Měl jste tam namířeno, ne?
4: Ne, já jsem chtěl jet, víte?
5: No to jsem myslel, jako na dovolenou.
4: Ne, já jsem to tam chtěl léčit.
5: Aha, no, a co jste si tam chtěl léčit?
4: No tak hlavně nemoce, víte?
5: No, to já vím, ale jaký?
4: No tak já toho mám víc, víte, no.
5: Jo.
4: Já tam mě kornatěj a ledvina mě tvrdne. A puls mě vynechává. A mě samotnýmu taky není nějak dobře.
5: No jo, to je zlý. A já myslel, že máte snížení žaludku.
4: No to taky to už dlouho.
5: Jo. A léčíte si to nějak?
4: No jo, samozřejmě, no. Jím černou tlačenku.
5: Prosím vás, na snížení žaludku černou tlačenku?
4: No jo, já totiž vždycky, když jím tu černou tlačenku, víte, tak on se mě u toho zvedá žaludek.
5: Ale jinak vypadáte dobře.
4: Jo?
5: Jo, dobře vypadáte.
4: Tak já se tady zrovna nevidím.
5: Ale jo. To víte, to se bohužel o mě říct nedá.
4: No jo, no tak já vám nechci nějak lichotit, ale jste nějaký takový sešlej, jo.
5: To víte, to dělají ty nemoce.
4: No jo, taky jo.
5: No jo. A
4: co je vám vlastně?
5: Ale já vám ani správně nevím. Jo. Já nemůžu ani sedět, víte, ani ležet, ani stát. Zkrátka nic.
4: Jo. A zkusil jste se už pověsit?
5: Jak pověsit? Myslíte za krk?
4: No jak by vám to dělalo nejlíp, víte?
5: To už jsem taky zkusil, ale nějak mě vám to škrtilo.
4: Asi jste špatně visel nějak. No. A nebo jste nějaký cimprlík, víte?
5: Tak to je možný. Mě třeba někdo šlápne na nohu, víte, já hned zařvu.
4: No jo, to musíte něco vydržet, že jo? Pojďte, já například měl známýho, tomu přijel parní válec hlavu a ani nepíp, že jo?
5: Tak to se mi bohu dík ještě nestalo.
4: No to buďte rád, prosím vás.
5: No jo, to je pravda.
4: Až přijde tou hlavou byste mohl taky být mrzákem na dosmrtí, no, že jo?
5: To jo. A na můj ušní katar to by taky nebylo.
4: No moreď by jo, prosím vás. A vy máte ušní katar nějaký?
5: No jo, už dlouho.
4: Jo. A ty, jak je to kašlete ušima, nebo?
5: Ne, jel mě tam tak píchá, takový píchání.
4: Jo,
5: no.
4: Píchá, jo. No,
5: buďte rád, že to nemáte.
4: No jo, tak já zase mám jiný potíže, víte, a starosti mám taky.
5: Prosím vás, jaký pak máte starosti?
4: Ale no tak různý věci, no, teď už mám taky nemocný dítě.
5: Nemocný dítě? A jak je starý?
4: Ale starý je dobře, jenom dítě mám nemocný.
5: Ale já myslel jako, kolik je tomu dítěti let?
4: Jo takhle, ale no. Teď asi za půl roku mu bude 3,5 roku.
5: A na co stůně?
4: Ale má takový horečky a tak, víte.
5: Jo tak fantazíruje.
4: Taky ano, ano. Dneska už 3krát, ano. Ale jenom docela říce, víte.
5: A já myslím jako, jestli je blouzní z horečky, víte?
4: No já nevím, z čeho blouzní, to víte, to je...
5: Jo, no. A jakou má teplotu?
4: No tak ve stínu má 37 stupňů Celsia.
5: No tak to nic není, ať se trochu vypotí a bude to dobrý.
4: No jo, tak to on stejně bude, víte. Ono je přece jenom dobře, když tomu člověk rozumí trošku,
5: to
4: že?
5: To bych teda řekl.
4: No já už budu muset pomalonku, protože já mám ještě nějaký učení.
5: No já musím taky letět. No. A co pak se učíte?
4: Ale studiu dálkově medicínu.
5: Medicínu, no. Já taky, tak jsme tak, kolegové.
4: Taky jo.
5: Ale to víte, já to ještě moc nevím.
4: No jaký pak nevím, prosím vás, neblázněte. Toho snad víme dost, ne?
5: No jo, no, to je pravda. Na shledanou.
6: A máte nějakou konkrétní stížnost?
7: No například nejsou tak galantní jako dřív. V tramvaji nepustí sednout ani stařenku.
6: To se vám vážně stává?
7: Ale no, tak já mluvím o stařenkách.
6: Jsem přeslech, já rozuměl mařenku.
7: Kavalíři vymřeli. Dneska chlap ženě ani ruku nepolíbí. Luční kvítka nenatrhá. A přednost to by dal leda tak v minovém poli.
6: Pardon. Halo.
7: No?
6: Upadl vám šnup tychlíček.
7: No a? Čekám.
6: Na co?
7: A to je...
6: Jo tak, promiňte, bože, já vím.
7: No a ten kapesníček si mám zvednout sama, jo?
6: No tak, taky by to bylo řešení, no. Že?
7: Ukázka.
6: Prosím, tady je.
7: No, děkuju.
6: Znáte, jak ten pán takhle zdvihl kapesníček ze země dámě a jak jí ho podával, jo, tak povídá, milostivá, promiňte, ale to jsou pravý benátský, že?
7: Yeah.
6: Ona povídá, vy se zajímáte o krajky a on povídá, ne, o holuby.
7: No. To jste celý vy, dnešní muži.
6: Holubář to byl.
7: Ale holubář. Chybí vám úcta k ženě. No ještě, že jsme se aspoň trošičku emancipovali, jo, že ve všem nespoléháme jenom na mužský, že taky myslíme na zadní kolečka.
6: Jo.
7: Je jedna moje neteř, nechce od žádného svého přítele jiný dárek, než lovecký nůž.
6: Prosím.
7: No, a už jich má plný šuple.
6: Ona, ta vaše neteř sbírá a už vyrechne lovecký nože?
7: No.
6: Blbá, aha.
7: Ale ne. Ne, naopak. Chytrá. Povídá mi, podívej, teďko je mi 22, ale jednou mi taky bude 50. A víš, co udělá všechno takovej skautík za pořádnou kudlu? No.
6: Ona ta vaše neteř bude asi posedlá sexem, že jo?
7: Ale houby posedlá sexem. Vidí, jak to s mužskýma jde z kopce. Ve 30 už si pětkrát denně měřej tlak a přitulej se leda tak k mobilnímu telefonu. Jo, bejvali Čechové statní jonáci, takovej bivoj si hodil kance přes rameno, skočil na Šemíka a hurá za Šárkou.
6: No. Máte ty pověsti hezky popletený.
7: Jenomže dneska manžel přijede z obchodní cesty, jo, ve dveřích pozdraví a když mu ta jeho řekne, tu mi ani pušu nedáš, zabručí, prosím tě, po tolika letech orgie. No.
6: Ovšem jsou kolegyně i opačný extrémy.
7: Jo.
6: To nějaký řeháček z Kladna se oženil a ten vám tý svý mladý ženě nedal jednu noc pokoj.
7: Dejte pokoj.
6: No. Ona už byla taková, bych řekl, celá rozlámaná z toho.
7: To se nedivím.
6: Z toho milování, jo, a už jí to ani nebavilo.
7: A to se taky nedivím.
6: No. A protože on ten se... protože on ten řeáček dělá na stavbě, jo. Tak si ta jeho došla tajně za polírem. A povídá mu, pane polír, ono je to hezký, že mě má Víťa rád. Ale když on furt, jestli mi rozumíte. A prosím vás, dejte mu nějakou těžší práci, ať mi nechodí domů tak svěží. A polír to pochopil a povídá spoleně ze se mladá paní. Kolegyně, večer přišel ten řeháček domů. Ona ho první chvíli nepoznala vůbec, on byl celý takový skřivený, jo. A už ve dveřích povídá, ten mi dal ten kretén, Ježíši Kriste, teď já se nemůžu bolestí vůbec narovnat. On mě nechal tahat pytle s cementem, to je vůl, přeci teď je to hrozný. A ona povídá, ty můj chudáčku malej, tak pojď ke stolu, já jsem ti udělala dobrou večeři. A on povídá, nepak holka, ani jíst nebudu, jenom si vrznem a jdu spát.
7: Oni po večerech hráli na housle, jo?
6: Jo.
7: No.
6: Čtyručně.
7: Jo. Co to bylo?
6: Vy jste ještě nikdy neslyšel, jak tluče Slavík?
7: A.
8: Dobrý večer.
7: Ne, ano, správně, konečně pravej muž, muž s velkým M. Karle. Jak se máš?
6: Ona se s ním podělá, to je dobrý.
7: Jak se máš?
9: Kom si, kom sám.
6: Hele, česky, Francouze už jsme tady dneska měli.
7: Ale no, ne, Karle, nevšímej si ho, on ti závidí.
6: Jo, co asi, co
7: umíš,
6: asi.
7: No.
6: Ty ženský mu závidím.
7: Ne,
6: ale to já víc mu závidím, že se každý dokáže zbavit vždycky.
7: No jo, ale hlavně... Ne, víš, co ti... Karle, víš, co ti závidí hlavně? Že umíš zpívat, no. Malovat, milovat.
6: Jo, jak to víte, tohle?
7: Jo, čtu story. No. Ale on umí ještě jinačí věci. On například Karel umí imitovat,
6: ne.
7: Jako napodobovat.
6: Karle, váží?
7: No.
6: To jsem nevěděl, no. To jsme nikdo nevěděli, že jo?
7: No.
6: Karle, udělej nám někoho teda. Hele, víš co? Udělej nám Gota. To dělá kde kdo už dneska.
9: Dobrý večer, vítám vás v Karlínském divadle.
7: Ještě jedno.
9: Dobrý večer, vítám vás v Karlínském divadle.
6: No, to je dobrý.
7: To je úžasný.
6: Celý got.
9: Tak, ne. Dost legrace. Já jsem poslouchal tu vaši hudební hádanku.
7: Jo.
9: Mně se to zdá až trapně lehký. Jo. No, to je dobře, přeci jasný, že jde o písničku Dejte mi pár růží pro smutnou paní.
6: Ale na to jsme se neptali, Karličku. Jsme se ptali, který americký film ta skupina připomněla, že?
9: No, ale to je ještě lehčí.
6: No ne, to...
9: No tak ty chlapci hráli na čela, takže jsou to čelisti.
7: No, tak. To jsi zrovna říkat nemusel, ale máš samozřejmě pravdu.
6: Měli přátelé doma, už je to venku, ano, byli to čelisti. Už nám, prosím vás, nepište. Nevolejte, až nic nevyhrajete. Do prkínka, to je smůla, aby do toho...
9: Co mu je?
7: No co mu je? Vypadá to, že mu pošta slíbila provizi a že o ní právě díky tobě teď přišel.
9: Tak to, abych se mu měl jít omluvit asi, ne? Nebo...
7: Nikam nepůjdeš. Tady zůstaneš, ani se nehneš a okamžitě začneš zpívat.
9: Když mě o to tak mile žádáš, Jiřinko.
7: Karel Gott.
10: Je tu 1. máj, co vy na to?
11: No tak to je můj svátek, jako svátek lásky, víte.
10: Budete slavit?
11: No tak já slavím 1. máj skoro denně, ale na 1. máje si dávám ještě obzvlášť záležet.
10: A je 1. máj lásky čas?
11: No,
10: a nebo je to svátek práce?
11: Svátek práce je každý den, kdy vás práce baví, ale 1. máj je svátek lásky. A když svátek něčeho, tak spíš lásky než práce.
10: Budete se líbat pod rozkvetlým stromem?
11: No pod alejema, úplně celýma.
10: A který všechny ženský budete líbat pod tou rozkvetlou alejí?
11: No,
10: Ivanu, Janu, Simonu, mě.
11: To vám samozřejmě vykádat nebudu. Vám bych chtěl říct, že letos máte volno.
10: Ministr práce Škrumach láká muže na mateřskou. Co vy na to?
11: No tak já nejsem ten typ. Já jsem typ na dovolenou, ale ne na mateřskou. To já bych asi nezvládl a chudáci děti, kteří by se mnou trávili mateřskou dovolenou.
10: No on dokonce podpořil výrobu dokumentů, kde se vypráví o chlapech na mateřský.
11: A to je v pořádku, spousta chlapů to zastane líp a líp než nějaká žena, na to, že nějaká blondýna.
10: Prosím.
11: Ale já ten typ nejsem.
10: V čem je chlap na mateřský lepší než ženská?
11: No může být, no tak jestli víte, já nevím, jestli víte o tom, že velká část žen je taky nepodařená.
10: Chlapi jsou schopný kojit?
11: No kojit nemusím umět na mateřský dovolený. Mateřská dovolená není jenom kojení, hele. Druhá věc je katastrofa, když žena nemůže kojit, jo? Aby měla vždycky umět kojit a víte kolik žen nemůže kojit. Čili taky bychom mohli říct, že tyhle ženy...
10: Nevím, proč na mě koukáte?
11: No protože bychom mohli říct, tak žena, ona nemůže kojit, co to je za ženskou? Tak víte sama, že tam jsou určitý takový disproporce. Já myslím si, že spousta chlapů je schopna zastat velmi dobře mateřskou dovolenou a současně doznávám, že já to nejsem teda.
10: Koukněte, teď chlap s ním nemá pupeční šňůru s tím dítětem.
11: Já jsem žádnou ženskou s pupeční šňůrou taky chodit neviděl.
10: Školní jídelny začínají vařit zdravě. Co vy na to?
11: A jak vařili do teďka?
10: Hele, třeba jídelny na severu Čech budou dětem dávat i kuskus, brokolici a tofu.
11: Jo, takhle, že budou, no tak tofu, to já nepotřebuju, to je, když žijíte na stěnku, nebo co.
10: To co? Je? Co to
11: nevím,
10: je?
11: Nevím, to je taková hobra, nebo co, to je jako kus koberce, nebo takový podob, to podle mě patří do stavebnin tofu. Já myslím, že Čech mají tak nějak, bych řekl, normálně.
10: Takže žádný proso se u vás doma nenajde?
11: No proso ne, přece nebudeme jíst proso, hele. Proso je pro Kanáry snad, ne?
10: No já ho jim běžně.
11: No, ty taky pojďte se, jak jste dopadla, ale přece bych ještě chtěl sednout do klece na bydlo a houpat se, že to je zdravý, hele, a pak si trošku dát do zobáku vody. No,
10: no ale to nejím jenom já, to jíme my všichni, co jíme zdravě. Proso, pohanku, kroupy a tak.
11: Jo. A co ještě jíte, prosím vás? Teď jste jmenovala sami takový divný věci. Proso, pohanku, kroupy a tak.
10: Ječmen, kombuchu.
11: Ječmen, aha. A k masu jste se zatím nedostal, maso je nezdravý.
10: No, to je to tofu.
11: No, maso je maso a ne tofu, neříkejte mi, že maso je tofu.
10: No my přece nejíme mrtvoli.
11: Tofu je zkrátka pro tvoj.
10: 1/3 lidí nepůjde k volbám, co vy na to?
11: No tak jsou zhnusený z té politiky.
10: A neměla by teda být účast povinná?
11: No, ona to není tak šílený návrh, než by se mě to zdálo šílený a pak jsem o tom něco čet. On tak šílený není, protože jsem koukal, že leckde ho mají. Já teda takovýhle povinnosti nemám rád. A druhá pravda je, že je třeba taky upozorňovat český politiky, že jejich mandát klesá s tím, jak málo lidí se účastní voleb. A protože se to pohybuje někde u poloviny občanů, tak je třeba říct českým politikům, aby skrotli, aby mluvili tenkými hlásky, protože by si měli uvědomit, že zastupují čím dál méně lidí proto, že u lidí čím dál tím víc ztrácejí důvěru, lidi jich mají čím dál tím víc dost a jejich práce je stále nekvalitní.
10: No tak to byste s tím mohl ještě nějak pohnout, tak ne, jako vyzvěte je.
11: Ne, já, koho?
10: No lidi.
11: No tak lidi běžte volit.
10: Medvědům a hrochům hrozí vymření, co vy na to?
11: Mně taky.
10: A vy jste medvěd nebo hroch?
11: No, já jsem člověk, ale i lidem hrozí vymření a druhá věc je, že tyhle ty ohrožený zvířecí druhy těch pořád přibývá, no protože ta planeta je čím dál zdevastovanější, no tak zvířat ubejvá.
10: No a kdo za to může?
11: Lidi, ovšem ty taky vymírají v tom jako z té spravedlnosti.
10: To abych přivedla holky, aby se na vás koukly, když máte na kahánku, když říkáte, že taky vymíráte.
11: No, hrozí vymření jaksi jako druhu, víte, jako že člověk zanikne.
10: A jak to dopadne?
11: Nevím, a to nám může být jedno, to se vás ani mě netýká, Kateřino.
10: A tak mám vzít děti aspoň na hrocha a na medvěda do zoo?
11: To na tom jako neproděláte, když jim ještě včas je stihnete ukázat, ale druhá věc je, k čemu to bude, když už je pak nikdy v životě neuvidí.
10: Na dovolenou před dovolenou pojede 1/3 Čechů. Co vy na to?
11: Na dovolenou před dovolenou.
10: No.
11: Aha, na dovolenou po dovolený.
10: No proč jako pojedou před dovolenou na dovolenou?
11: No to nevím, já tomu ani pořádně nerozumím. Jako oni nejdřív pojedou na tuhle dovolenou a pak teprve pojedou na tamtu dovolenou.
10: 1/3 pojede dřív na dovolenou, takže před dovolenou, než většina, teda 2/3 potom pojedou. Mimo
11: to znamená,
10: hlavní sezónu.
11: Mimo sezónu. Já myslel, jestli mě nechcete říct, že některá nebo třetina Čechů pojede nejdřív na dovolenou, aby pak jeli na dovolenou. Čili vy to myslíte termínově. No tak to chápu, nechtějí být v tom hlavním šrumci, v tom průvodu, co se jde potom koupat do moře.
10: No to si pak ale žádnou dovolenou neužijou.
11: No řádnou, užijou si řádnou dovolenou, ale v neřádném termínu, který je u nás zvykem pro dovolené. To já ale výborně chápu.
10: No a potom, když ta 1/3 se vrátí a ta 2/3 odjede na dovolenou, tak stejně tyhle ty nepracují, když tam ty jsou na dovolené.
11: Ty 2/3, to je jedno, oni mají dovolenou za sebou, jsou zotavení, pracovat by mohli, není s kým, většině na dovolený, čili mají druhou dovolenou, čili to je chytrá třetina.
10: Ženy by rády na hradě prezidentku. V čem by ta žena na hradě jako podle vás byla lepší?
11: V čem by byla lepší? No ve všem jednak bychom tím byli zajímaví, že máme taky ženu, ono jich není tolik. Za druhý určitě bychom se na ní mohli rádi dívat. A další věc je, že by to mohlo přinést určitou extravaganci do těch našich takových rudoměšťáckých poměrů. Já bych byl první pro.
10: A je to vůbec reálný?
11: Nevím, no pro ty rudoměšťácký poměry právě asi ne, o to víc bych o to stál a jsem, nebo byl bych první nadšený, kdo by s tím souhlasil, kdyby se ale povedlo najít opravdu pěknou, jo, zase by to nebyl nějaká taková divná buchta z Česka.
10: Mám se dát do pucu?
11: Takhle, Kateřino, pokud jde o prezidentskou funkci, tak být vámi bych se zase moc nechystal.
10: A tak jako která teda pěkná ženská
11: nevím,
10: česká?
11: Nevím, já jsem do teďka se s tím nezaobíral, ale když tak nějaký kandidátky bych případně zkusil hledat, já myslím, že to by se dalo najít.
10: Hele, mě odmítnete z voleje a novou si nevymyslíte.
11: No ale vás, protože vás taky znám a nerad bych tuhle zem uvrhl do katastrofy.
10: Bikiny slaví 60 let? Co vy na to?
11: No, bikiny byly úžasný a to byla krásná móda. Doufám, že se brzy vrátí.
10: No jo, ale to už jdou jako pomalu do důchodu. 60 na krku.
11: No ne, bikiny jdou do důchodu, jako tam, myslíte ty lidi, co to nosí, ty ženský? Ne, já myslím, že bikiny přijdou znovu a budou nosit mladý.
10: Ten střih, jako má 60 let starý, rozumíte?
11: Ten střih je geniální. Ten střih, to je opravdu geniální nápad a já bych byl proto, ať se co nejdřív vrátí.
10: Takže vy máte radši dvoudílný než jednodílný plavky.
11: Bikiny jsou krásný.
10: Tak já si je příště přinesu, jo?
11: Takhle to neznamená, že by to všichni měli hned aplikovat, Kateřino. Za prvé taky jde o to, kde, že jo? Ono, abyste chodila do rádia v bikinách, to byste se ani nemusela dojít. Druhá věc je, kdybyste tu seděla v bikinách, tak co z toho ty posluchači mají nic. A třetí věc je, já bych tady měl mít prostor na to, abych se mohl klidu soustředit na ty odpovědi a ne na to, aby vy jste přišla v bikinách a já bych mohl třeba oněmět.
10: Biologické hodiny tikají i mužům, co je na to?
11: Tak o tom něco víme, Kateřina.
10: No právě vyplývá to ze studia francouzských vědců a chlapi po 40 už na tom nejsou ze spermiema zas tak dobře.
11: No jak, který?
10: No, já bych ženským radila, aby byl jako na zajíce. Co vy na to?
11: To jim radíte blbě, protože oni chlapi postupně degenerujou a ztrácejí plodnost, čili je docela dobře možný, že jediný, kdo je tak jaksi dobře a pořádně plodnej, jsme my, tedy taková trošku starší škola.
10: Mladá krev, mladá genetika, to je dobrý recept podle mě, ne?
11: No, to jste popletená. Kvalitní dítě potřebuje jako cokoliv v přírodě, Kateřino, kvalitního samce, těch je vždycky velmi málo a já, co si tak po sobě myslím, tak jedna z věcí, kterou myslím mám ve vynikajícím stavu, jsou právě spermie.
10: Mléčná čokoláda povzbuzuje mozkovou aktivitu. Co
11: no
10: vy na to?
11: Taky to je a příští týden se dozvíte, co nejvíc škodí mozku, je zejména mléčná čokoláda, protože to může být zápal mozkových blán a podobně. To jsou taky takový
10: vždycky. No lidi, co jedí tu čokoládu, líp řešej různý testy na paměť a problémy.
11: Jo, já si nemůžu představit, jak tohle zjišťují, že se ptají lidi, jíte mléčnou čokoládu, anebo že mu dají bednu mléční čokolády, on jí a pak ho testují toho člověka. Já k těmhle testům, který mají takovýhle absurdní parametry, jako jaký má vliv mléčná čokoláda, k tomu se vždycky velmi skeptický. Teda.
10: No, nesla jsem vám tabulku, ale snědla jsem jí. Chtěla jsem vidět, jak budete v pohodě, ale nevydržela jsem.
11: No co vy, jak vám to na vás působí? Dobře, jo. Já bych řekl teda podle toho dnešního výsledku, že mléčná čokoláda je skoro k ničemu.
10: Polovině lidí se nelíbí předvolební kampaň. A vám?
11: Mě vůbec nevadí, já to nezdílím. Ani ty názory těch politických komentátorů českých, to bych řekl tučně českých, protože si myslím, že oni nám furt předkládají takovou vizi, že jako venku je to slušný zdvořilý a že nějak si to zpívají jako milostný árie ty politici. Já teda nejsem žádný zkušený politolog v tom ohledu, abych sledoval zahraniční kampaně, ale jenom si chůtržku, co vím, tam si solej kapsu taky pořádně. A tyhle ty naši zastydlíci, oni vytváří takovou iluzi, že venku to je všechno zdvořilé a jenom u nás neslušné není. Já myslím, jsou horší věci. Tady lidi lžou a kradou, jako když tiskne, ale jenom se budou pohoršovat nad nějakýma jakýma legračníma hříčkama, co si tyhle dva dávají do sosáku. Vždyť je to legrace.
8: Ale že si tady vzpomínal svýho tátu, tak co kdybychom začali rodinama, z kterých jste vzešli? Co kdybys povyprávěl trochu? Tatínek známý sportovní komentátor, ty jsi musel mít dobrý dětství, ne? Jezdil často ven, vozil dárky, to muselo být pro dítě bezvadný, co?
12: Tak pro nějaký dítě určitě, jo. Můj tatínek jako jezdil s televizí po světě. Ne, že by si to balil do tašky, jako, nebo to, ale... jako zaměstnanec. A on, já musím říct, že on jezdil spíš jako na východ, než na ten západ, protože to bylo pořád ten závod míru a v Moskvě gymnastika a takovýhle, takže on mi vozil ty dárky, jsem měl plnou skříň čepic ze závodu míru. Jsem měl akorát ty letopočty a takovýhle. No ale jako jezdil i na západ. Já musím předeslat nejdřív, že já jsem si třeba strašně dlouho myslel, že můj tatínek je muzikant. jezdí po světě s hudbou, protože když třeba byl někde na nějakým delším zahraničním zájezdě a vrátil se domů, tak se s maminkou zavřeli do kuchyně a bavili se o nějaký kapele. Já jsem úplně přesně nevěděl, jako s kým. Na mě to nepřinášeli, musím říct teda, jo, tyhle ty spory, takže to, ale potom jsem jako pochopil, co je zač, že jako komentátor sportovní a on, můj tatínek totiž s těma dárkama, jak se ptal Pepíku, on můj tatínek je takovej skromnej. Skromnej, šetřivej, spořivej. Maminka mu říká Harpagon a takže on s těma dárkama, já si třeba pamatuju, když šel poprvé na olympiádu do Sapora, to bylo v roce 1972, přijel po třech nedělích, posadil si nás ke stolu a vyndal dárky. A dal nám takový ty dvě máslíčka od snídaně, co jako zachránil v hotelu, jo. Tak to máma měla radost, že bude chleba s máslem, mně to tak nějak bylo jedno. A on ještě říká, co bylo ve škole. A říkám, dostal jsem trojku z češtiny. A on říká, jo, tak to ti to máslo zase beru. Až si to opravíš, tak se přihlaš. No, bylo někdy v únoru, já jsem si to pak v červnu opravil a musím říct, že je čestný chlap, že mi to máslo zase jako dál. Akorát tím máslem se dali krémovat akorát boty už. Takže to byl první dárek, pak si pamatuju druhý dárek, co mi přivez, to bylo z Jugoslávie a přivezl mi Adidas trenýrky a tričko, takový pěkný, bílý, vypasovaný. To jsem fakt měl radost, jako boty nepřivez, ale to jsem si na cvičky domaloval ty tři pruhy fixem a skoro nikdo to nepoznal. A to opravdu jsem měl velkou radost, protože v té době kluci nosili takový ty trenýrky s pruhem. Myslím červený trenýrky s bílým pruhem.
8: Jo, takhle.
12: Na boku, jako. No a já jsem měl ty pruhy hned při prvním nošení, jo, takže... No ne, víte co, někdo to nosí do dneška, jako, že jo? Ten pruh není teda úplně bílej třeba... A spíše tak jako vzadu, než na boku. A já mám kamaráda, který to takhle nosí prostě. Vzadu má ten lampas a vepředu má ještě takový ornament udělaný jako. Já ani nevím, z čeho si to vyrábí, jestli to nějak batikuje sám, nebo... Jak to vůbec děláš?
13: Ne, já ne.
12: Jo, takže někdo proti tobě to dělá.
13: Ne, to nejsem, protože tady mluvím, tak já totiž nenosím trenýrky, nosím tanga, že, takže to jsem já, mám takový důležitý upozornění pro děvčata, já mám všechno v oblečení XXL, akorát tanga M-ka. A já jsem se s tím naučil žít a jako...
12: Tak s tím se dá prakticky jenom žít, nebo přežívat, ani nic jiného s tím jako nejde.
13: Na parádu to rozhodně není. A... Ale já ty tanga ještě nosím opačně, než patřej. Protože vepředu mi to v pohodě drží a vzadu pěkně hřejou, takže... Vy sami vidíte, že já nejsem to prase, o kterém mluvil Michal.
12: Já musím, že jsem jeho tanga viděl a... On třeba, jak tam je normálně ta kanička, jo? Tak ona se mu jednou ta kanička zauzlovala. Ještě s jednou kaničkou. S tou kratší, jo. A nešlo mu to vůbec, on to potřeba rychle sundat a nešlo to vůbec dolů, nešlo to vůbec rozmotat, no.
13: Pravda, on to nešlo vlastně vůbec rozvázat. Kdybychom to tenkrát nerozvázal zubama, jak to mám do dneška, čeče, zauzlovaný.
12: A on už teďka tu kaničku dal pryč. Ne. Tu od těch tank.
8: Jo, takhle.
12: A nosí tam vlasec teďka místo toho, jako. On se Pepa směje, ale ten tam nosí osnatej drát, že jo? Takže...
8: Proto budu poposedávat pořád, abyste jako...
12: Vyjeli. No a tak ještě, jestli se mám vrátit k tomu tatínkovi, to si vybavuju ještě potom, to už jsem chodil na konzervatoř někdy na začátku, já nevím, v 80. letech a tenkrát přišli do módy takový baťohy na záda. Já mu říkal, taťko, já bych taky chtěl kojit baťoh a on měl docela dobrou náladu. Tak 8 boroviček a 3 piva, že jo, to je veselý každý. Takže šel do sklepa a přines takový žlutý zaprášený baťoh a na tom baťohu bylo napsáno Sapro 1972, což mi v tom 85. udělalo fakt jako radost. A, takže on se urazil, že se mi nelíbí, zbalil ho. No a loni měl můj bratr 20. narozeniny A dostal tenhle ten žlutý baťoch, aniž by si ho přál. Ale brácha byl rád, protože to byl první dárek, co dostal za 20 let života. A navíc ty hnusné věci se zase vracejí do mody, takže on byl šťastný z tohohle toho.
13: A jenom jestli můžu, jak jsem u těch dárků, tak já jsem se narodil 20. prosince. To je 4 dny před Ježíškem.
12: Děkujeme za informaci, Richarde.
13: No, tak já kdyby tady seděli jeho vystě, tak aby viděli, kdy jsou Vánoce. A já jsem vždycky hrozně záviděl kamarádům, co měli narozeniny třeba na jaře nebo v létě, protože dostávali takový ty plnohodnotný dárky, jako třeba boty, džíny, mikiny, že? Protože já 20. prosince, 4 dny před Ježíškem, přišla máma a řekla, na tady máš fixy a zbytek pod stromeček. Takže.
12: No, já mám narozeniny v červenci, to je hodně dlouho přes Štědrým dnem a vyšlo to tak nějak stejně, taky fixy.
13: No ale to by aspoň psali, že? Tak jako...
12: No ty ze Sapora nepsali. To.
13: No a ještě tedy den jsem k těm fixům dostal zavírátka, no takže to bylo takový... Takže třeba bych dal třeba za hnusný baťok, když se vám nelíbil nikomu.
8: Ale Michale, ty jsi vlastně jako malej hodně hrával ve filmech.
12: Tak já musím říct, že jsem nehrál jenom jako... Takhle, mě to vydrželo pořád jako s tím malej, jo? Akorát, že už nehraju ve filmech. Já to vyšlo na stejno.
8: Já si vzpomínám, že to nedávno dávali inscenaci, kde si vlastně hrál takovýho kluka z děcáku. Malýho, měl nějaký jméno srandovní, já nevím, jak se jmenoval. Nespomínáš si?
12: Já si vzpomínám.
8: Jak?
12: Nevím, co na tom srandovního. Jmenoval se František Bukáček.
13: Já nevím, tak mi to třeba srandovní přijde, Bukáček. Byl asi hodnej, veď? Kluk to bylo hodný.
12: No, on byl vždycky Romová, byl takový tichej, hodný. Prostě.
13: Na kluky byl asi hlavně hodný, protože... S tímhle jménem, že jo, Bukáček. Těžko může přijít do hospody a říct, čau, jmenuji se Bukáček, když vás tady zmlátím, hajzlové pitomí.

0: Já nevím, jestli je to něco jiného, kdybych přišel do tého hospodaře a řekl, čau, jsem Suchánek a všechny vás tady zmátí.
1: Čověče, ty to schazuješ, ale on tam...

0: uteče zase se a furt takhle jako bylo dokola. A tenhle ten film dávali na Štědrý den tenkrát. A my jsme seděli celá rodina u stolu, tatínek, maminka, babička, dědeček, já, takhle jsme... Takováhle dobrá parta. A seděli jsme a koukali jsme na tu televizi. Já jsem tam hrál toho kluka. A ta moje rodina všichni podlehli té iluzi, že to je jako opravdu, že fakt je z děcáku a že tohle... A všichni do mé brečeli prostě, jo. Dojatý a kouká to. A mně to přišlo jako strašně divný. Já jsem byl malej kluk, jsem to nechápal, když se vidím v televizi, proč oni brečejí, když sedím vedle nich tady. Tak jsem se jako tak připitomněle smál. Tak mi dal táta fackou, jsme plakali všichni. No a tenhle ten film pak prodali do západního Německa a ty Němci taky tomu podlehli a normálně posílali dopisy do československé televize, že by si toho chlapečka rádi adoptovali. Táta tomu ty dopisy jako předali z té televize. A fakt tam paní napsala nějaká Němka, že by si ráda adoptovala toho chlapce z toho filmu, tak tatínek jí odpověděl, že adopce v žádném případě nepřipadá v úvahu, ale ať pošle televizi, mikrovlnku a pračku. A jako nic nepřišlo. No.
1: No, ty jsi vlastně tím, že jsi účinkoval, tak jsi musel přispívat k rodinnému rozpočtu, ne? To byl placený za to? Ne. Z filmu do filmu.
0: No tak já nevím, v té době taky Já nevím, jak kolik ty honoráře byly. Já si myslím, že to bylo třeba 50 korun za den. Jo? Teď taky nevím, jestli toho tátu mýho něco stálo to, abych v tom filmu já hrál třeba. Že?
1: No právě to taky... jsem se chtěl zeptat, jestli to byl regulární kamerový zkoušky, anebo jestli to byla protekce. Tehda.
0: Tak já nevím, jestli ten táta někde jako tlačil, jak se říká, to úplně přesně...
1: To vynech, já se ptám na ty zkoušky.
0: Ne, to je blbost, to je pravda, že když se dal ráno třeba třešně s mlíkem, tak ani nemusel tlačit.
1: No přesně.
0: Takže to ne.
1: To bylo doma.
0: Ale je pravda, že když jsme točili tady ten o tom chlapečkovi z Cický domova, tak to režíroval režisér Moskalik a celou dobu ty 3 měsíce to natáčení nosil takovou žlutou větrovku na zádech měl nápis Apollo 72. A nikdy na olympiádě nebylo. Takže, nevím, ale nějaký peníze jsem z toho asi měl, i když, jako, já nevím, naši v té době stavili takovej rodinný domek, jako nahoře na kopci v Bráníku, ale já jsem těžko jim, ono taky, no i když on ten stavební materiál byl tenkrát daleko lacinější třeba než je dneska, navíc doví, kde ho táta vůbec kupoval, co kupovali, se vůbec platil, takže se to tak jako poskládával. My jsme třeba měli okna z Warburga v tom baráku. Ale to zase bylo dobrý, že třeba jsem přicházel domů a máma už seděla ve okně. Takhle opřená tím loktem o to. Ona v zrcátku viděla i co se děje na dvoře třeba.
2: Řekla, Michale, dneska zlobil, nikam nepůjdeš.
0: Ne, to já jsem říkal v okna. Že to byly. Dveře jsme měli normální, jako, čo? Byly sice z trolejbusu, ale otevíraly se, jako. A ono to mělo, jako, tohle bydlení i takový třeba výhodu, že tatínek přišel, jako, třeba z restaurace a nebyl úplně ve formě, takže třeba dokoukal se na televizi ani nespat ze sedačky, páč na zaplý pásy třeba celou dobu. A pak jsem se odtamtud přestěhoval, když mi bylo 15, protože táta blbě zabrzdil a odjel jim ten barák do Podolí. A já jsem se přestěhoval do Nuslí, bydlím pod Nuselským mostem dneska. Ale jako vevnitř, jako nemyslím. Venku, jako v baráku.
1: To se říká, že když tam lidi bydlí, tak než vylezou ven, že jo, tak v ostatní...
0: No je u nás to je takto, tak jako normální lidi, třeba tam je jako silnice a když chceš přejít, že jo, tady, když budete přecházet u kulturáku, se pojáte doleva, doprava, jdete u nás, to je doleva, doprava, nahoru a pak se teprve jako přejde. Jaký zajímavý bydlení. Já musím říct, že tam je poměrně živo. Teda takhle, nahoře živo, dole už jako ne potom. A on je takový morbidní o tom mluvit, jo, ale tak člověk se s tím naučí nějak jako žít, aby si z toho, musíme si z toho dělat trošku legraci, protože tam je to fakt strašný. Tam se třeba stalo, že nějaký chlap skočil z toho mostu do dáčie, kdysi dávno. Jo. A ta dáčie je úplně to, prostě tragédie, dáčie je zničená. A viděl to můj známý, který tam bydlel, a ta dáčie patřila chlapovi, který bydlel u něj v baráku. A tenhle můj známý to viděl, běžel v opatro níž, to bylo někdy po půlnoci, zazvonil na toho majitele té dáčie, ten otevřel

0: A on mu říká, ty vole, máš Ferrera v autě. A on vzal takhle kladivo za dveřma, co měl, a říká, já ho zabiju, hajzla. Což už ani jako nemusel, jo. A teď ještě navíc, my bydlíme v prvním patře a proti nám je benzínová pumpa. Ta pumpa má otevřeno pořád prostě, non-stop. Jako ty, oni vůbec už 5 let nezavřeli. A já bych chtěl poděkovat tady o tu firmě Adjib za to, že se v noci nemusím svítit, když si chci číst. Moje žena se už leta nemaluje, páč má takovýhle kruhy neustále. Taky s dětma, když jdeme ráno do školy a do školky, tak na ně mluvíme nahlas česky, páč oni vypadají jako malí Vietnamci, jak to mají takovýhle. Jsou celý žlutý a mají ty sužený očička. Tam moc hezký bydlení.
1: No věřím, Geňo, na tebe jsme zapomněli, co ty a tvoje rodina?
2: Tak já jsem z normální rodiny.
0: Narodil se v malém prasečáku na okraji města.
2: Ne, tak my jsme žili skromně, že jo. Jsme neměli barák, jako měl tady kapitalistický synek, ale my jsme bydali v garzonce. V té garzonce bydlela máma, táta a já. Ta garzonka byla tak malá, že jsme museli mít přitlouklý polštáře na zdi a spali jsme ve stoje. Já byl vlastně celý mládí jsem byl nastydlej, že jo, protože když si to představíš, že takhle seš u té zdi na tom polštáři, tak se přikryješ. Usneš a spíš vlastně pořád odkopanej, že? Takže jsem byl pořád.
0: No tak jak on trošku, já jsem tam jednou byl pro něj ráno, když jsme šli do školy ho vzbudit, tak všichni tři takhle spali, jo, jediná maminka byla odkopaná, on s tátou odkopaný nebyli, páčím to normálně tadyhle na něčem drželo, to prostě radlo. Jako.
2: No tak to jsem byl mladý, dneska bych byl zase odkopaný, takže on řekl, to a... No, pak jsme si koupili psa. To bylo, když se narodila ségra, protože ségra neměla polštář, jo. A musím říct, že ten černý pudl na té bílý zdi vypadal skvěle. Je to jenom chvilka, stovka hřebík, pak se vymaluje. Stovka hřebík za uška vymaluje se a není vlastně v podstatě nic poznat. A pak, když jsem u té ségry, tak moje ségra, ona má tady vzadu placatou hlavu. No ona zezadu vypadá jako loď zepředu, ona to má vlastně jakhle. A se ještě musím vrátit, protože moje nejmilejší hračka. Když jsem byl malý, tak byl fotbalový míč, a když se narodila ségra, to byla ségra. Protože jsem přišel na to, že když jsem koupil míče, tak jsem si pro něj musel dojít, až to, když jsem nakoupil ségru, tak ona přišla sama. A tu placatou hlavu měla proto, protože jsem si jednou kopal penaltu a dal jsem břevno. No, pak mám mámu. Moje máma je KPK.
1: To je co?
2: To je kosmetička podlahových krytin. A prostě uklízečka, ale jako tak jako hezky znešeně. Pak mám tátu, můj táta dělal u hospodářský kriminálky a pak jsem měl dědu a děda dělal v uhelných skladech. A ono se jim v těch uhelných skladech ztrácelo uhlí a on to šel táta vyšetřovat. A máma mu říkala, no nebuď blbej, přece si nezavřeš tchána. No tak on odešel od policie a už dělali v uhelných skladech oba. My jsme měli tolik uhlí, že jsme třeba topili i v srpnu. No pak mám ségru, že o tím už jsem mluvil. Moje ségra je tanečnice. Ne kurva, tanečnice. Tady pán říkal, no jestli vypadá jako on, tak to by mohlo být levný.
0: Je to levný, pane. Já to vím, ale od tvýho táty, to já nevím, jako to.
2: Asi nějaká rodinná sleva. A pak jsem měl babičku. A to je zajímavé, moje babička ještě v 62 letech udělala provaz. Ona byla na operaci s kyčlem a nějak se to nepovedlo, takže ona to byla... Tam dali asi nějaké řemínky od lyží, on se jí to vytahalo, takže ona furt byla v podstatě v provazu. My jsme si s ní užili celá hrozně legrace, my jsme ji v zimě používali třeba jako hrablo. Jsme ji vzali tady třeba. Celý chodník na jeden zátah. A pak ještě jedna zajímavá věc. Ona měla takhle dlouhý nechty na rukách. Takže ona vždycky, když chodila na nákup, tak ty potraviny vůbec nebrala do ruky, že jo? Ale ty rohlíky a to máslo takhle nabodávala. A ty nechty takhle to házala do toho košíku. Pak teda o ty nechty přišla. Šla nakupovat konzervy, no a tam, že jo, tam... Do krve to měla. Pak teda ještě měla takový nechty na nohou. Tak chodila taky na nákup, ale to ty rohlíky nikdo nejed, takže... To je nějak tak v podstatě moje rodina, jako se dá říct.
0: Ty máš nějakou rodinu, Pepíku?
1: Já mám rodinu. Takhle, ne, vyrůstal jsem v rodině, teď mám další rodinu, že jo, to je jasný, no, mám, no. A tak záživný...
0: Co manžel, jsem... dobrý?
1: Co manžel, má... jsem se na to připravoval celý život, na tohleto partnerství. Jsem fakt, to jsem razil tady první já, podle to registrovaný. Dvou osob stejného pohlaví. No jistě, už od mala. No.
2: A jsem registrovaný myslivec a nikdo po mně nechtěl takový ty věci, jako po tobě.
3: Milosti vás, pamatujte se, že jsme na přednášce. Přátelé, Krušnohorci byli vyhlášení šprýmaři. O tom svědčí i celý jejich folklor. Z literatury je znám případ, kdy známá sběratelka lidové slovesnosti Božena Němcová přišla mezi Krušnohorce. Božka Němcová o tom píše doslova. Krušnohorské pohádky nemohu bohužel ani při nejlepší vůli zařadit do Českého fondu národních pohádek, protože nevím, jak by působily na dětskou dušičku pohádky typu Okurka a sedm trpaslíků Borovičky, Čípková růženka, O pravidelných 12 měsíčkách, O chytrém ševci Baťovi, Princezna s červeným beďarem na čele, Čert a pankáča, Živá voda Becherovka, O vykloubeném Palečkovi, Zvířátka a Dněpropetrovští, nebo Císařovi nové slipy. Přátelé, tady by si nevybral ani Erben, píše Němcová. A ten měl údajně nějaký žaludek. Já bych vám pro začátek teda přečet jednu naši krušnohorskou pohádku. Vybral jsem takovou tu méně, jaksi, méně takovou tu ošklivější, spíš takovou jemnější pohádku, která se jmenuje O šípkové růžence. O šípkové růžence, milé děti. Sklidníme se, parchantíci. Žili jednou jeden král a královna a ty neměli žádné děti. Jednou musel král služebně na 2 roky do ciziny, poslali ho tam na stáž, učit se tam vládnout. Tuším, že to bylo na Kubu. A když se vrátil, zjistil, že se mu právě narodila roztomilá dceruška. Ani se tomu nedivil, vzal si provaz a šel se do lesa oběsit. Stoup si na špalek, v oprátku kolem krku a přemýšlel, co dál. V tom šla okolo hodná babička a povídá mu, no co, neblázni, dyk to dítě za to nemůže, ne. Máš pravdu, babičko, řekl král. A jak chtěl slézt, smekla se mu noha a už se houpal. To je smula, co děti? Babička, protože byla hodná, se mu pověsila na nohy, aby zkrátila jeho utrpení. Babice u nich ve vsi říkali Midlářová. Nikdo neví proč. Pak to šla babka všecko vykecat na zámek. Místo odměny však vyhnali a snížili o 50 důchod. Tomu se říká valorizace děti. Tak je tedy proklela. Počkej, až bude růžence 16. Tak něco zažiješ, řekla babka na rozloučenou královně. Růženka, tady musím, přátelé, na chvilku zastavit. Růženka, to bylo její křestní jméno. Ona bohužel chudinka neměla příjmení, protože ani královna matka nemohla s určitostí určit otce. To se tak někdy stává i v lepších rodinách. A zlomyslní dvořané kvůli tomu růžence říkali Mejdanová směska. Prosím vás, tak uklidněte se. Chudák holka nemá jméno a vy se můžete strát. Růženka bude mi říkat Směsková, bylo čiperné děvče a tak se nelze divit, že ve 14 letech jí maminka dala na převýchovu do penzinátu v Kostomlatech. Co Růža ještě neuměla, tak se tady pěkně doučila. Mladá děvčátka zde převychovávali prací a proto holky chodily trát šípky, aby v lékárnách alespoň něco levného bylo. Růža si část šípku nechávala a dělala z něj šípkový víno. Proto se jí také mezi holkama říkalo Šípková. V 16 letech, přátelé, utekla Růženka z ústavu a rovnou, to je náhoda, rovnou do hotelu Pup v Karlových Varech. Zrovna tam byl jeden princ z Rakouska se svým koněm, který se jmenoval Mercedes-Benz Turbo Diesel. Princ koupil Růžence držkovou polívku a dvě housky a ta se do něj, milé děti, úplně zblbla. V noci se pak prokletí hodné babičky vyplnilo a Růženka princovi sekla hodinky a prkenici. Odjela potom do Prahy a po pěkném flámu usnula před Alhambrou, kde ji probudil překrásný příslušník policie, který políbil pendrekem. A tak, milé děti, jestli ji ještě nepustili, tak sedí Růženka dodnes. Historie Krušnohorců. Kmen Krušnohorců, přátelé, sídlil původně v oblasti Jadranu, zhruba mezi Splitem a Dubrovníkem. Na rozdíl od svých nejbližších příbuzných kmene Černohorců, žijících spokojně v nehostinné a skalnaté Černé hoře, se Krušnohorcům zdálo podnebí Jadranu příliš krušné. Proto využili Krušňáci v 5. století vpádu Hunů, kteří vedení Atilou, zvaným Bič Boží, zaplavili Evropu. Krušnohorci, věrní vždy své zásadě, pomáhají vždycky silnějšímu, se tentokrát spletli a pomohli Hunům, kteří byli zničeni římskými legiemi v bitvě na katalánských polích. Ke cti Krušňáku třeba dodat, že pomáhali Hunům přesně 10 minut, než zjistili, že je všecko obráceně. Vojevůdce Krušňáků Venda stačil sice ještě zavelet bitě Hunou, ale už bylo pozdě. Vítězní Římané Krušnohorce vyhnali a místo slíbených Alp, které chtěli obsadit na vztek Černohorcům, obdrželi Krušnohorci neznámé hory na severu slovanských Čech. A tak vedení pravcem Krušinou vystoupili až na památnou horu Klínovec, kde praotec řekl doslova: vidím zemi, Kristova noho. A pak ho trefil šlak. Na jeho počet byly hory nazvané Krušné. Vojevůdce Krušnohorců Venda zde pak také se svým oblíbencem bohatýrem Jendou založili první krušnohorskou osadu, nazvanou příznačně Teplice. Dodneska nikdo neví proč. Jinak, přátelé, do historie Českého království zasáhli Krušnohorci několikrát. Například franský kupec Sámo, sjednotitel Slovanů, o nich řekl památné slovo pakáš. A to poté, kdy Slovanský svaz hrdině odolával nájezdu Avarů a zároveň současně s tím otevřeli Krušnohorci první maďarské gymnázium na území Čech. Krušnohorci se vyznamenali v dějinách ještě několikrát. Například v bitvě na Bílé hoře stál pluk Krušnohorců bok po boku s udatnými Moravany u Letohrádku Hvězda. Když však Krušnohorci uviděli přesilu císařských vojsk, chytli se Krušnohorci za ruce, utvořili kolo a za zpěvu písně Na Bílé hoře sedláček oře předstírali, že začali zimní orbu. O jejich charakteru, přátelé, svědčí také fakt, že když v roce 1740 pořádal Koniáš veřejné pálení evangelických knih a celá česká kulturní veřejnost protestovala, jedině Krušnohorci poslali láhev petroleje a dvě otýpky slámy. Přátelé, tato pohádka patří mezi ty smutnější. Prosím, abyste se tak podle toho chovali. Není zde žádného důvodu k veselí, slečno. Je třeba plakat nad osudem některých lidí. O Popelce. Milé děti. Byla jednou jedna rodina a ty neměli tatínka. A neměli ani maminku. A ani žádné děti. To je familie, co? To je radost. Ty když přijdou na návštěvu, nikdo. Přátelé, za to vedle nich žila familie Hamba mluvit. Těch bylo jako psů. Máma, táta a 10 dcer. Zajímavé je, že holky byly navzájem nevlastní. Otec, kterému se říkalo u nich ve vsi oživlá pípa, Měl z prvního manželství jednu dceru a matka, které se říkalo Šlapací Pepka, měla 9 dcer, které se jmenovaly Lorchen, Zoja, Sinegurd, Aranka, Asunta, Vankli, Jamila, Očipuč a Šukíla. Tatínkově srdce se říkalo Popelka, protože nedala cigáro z ruky. Ze všech dcer, milé děti, abyste se nestrhli, pracovala jediná Očipuč. Jejíž tatínek pocházel z čečensko-ingušské oblasti, protože jakoby tatínkovi z oka vypadla. Ostatní holky neměly stabilní zaměstnání a většinou vypomáhaly v oživení valutového trhu v Praze. Jednou odjel tatík na burzu a řekl dcerám, co vám mám přivést, milé děti? Holky většinou chtěly hadry a šminky, jenom Popelka řekla skromně, tatínku, přines mi to, co tě cvrnkne první do nosu. Otec na burze nakoupil a pro Popelku pořád nic. Až najednou ho do nosu cvrnkla typická vůně oříšků. I přivezl Popelce 3 litry ořechovky. Holky se jí smály, ale Popelka byla spokojená. Však se bude hodit, říkávala, a taky, že jo. Jednou pořádal jeden slušný chlapec ze starostrukturní rodiny večírek, na kterém byl i naftový magnát princ Abu Šklíbí El Šarja ibn Čučo. Děvčátka na večírku pila bols a vizoury, jenom Popelka skromně popíjela svoji ořechovici. Když pak děvčata splnila svoji občanskou povinnost vůči přítomným na mejdanu, odebrala se kránu domů. Druhý den Abu Šklíbí hořekoval, protože nemohl zapomenout na typickou vůni ořechovice. Já chtěla sehnat tu holku, co já cítila ten zvláštní smrádek. Tu já chtěla si odvést ukázat tatínek emír do Šarja, hořekoval Abu. Všichni pasáci v Praze mu vodili holky, různě navoněné Diorem, Poissonem, Ninou Ricci, Rafaelem a tak dále, ale princ vždycky jenom čuchnul a řekl fuj, to není ono. I Popelčiny ségry přišly navoněné Pitralonem, ale prince neoblafli, až pomohla náhoda. Jednou v noci se princ vracel z flámu a v Perlovce najednou ucítil typickou vůni ořechovice. Byla to Popelka, která tam byla na šichtě. Princ jí popad a už je nikdo nikdy neviděl. Po Popelce jakoby se zem slehla. Až naši montéři, kteří se vraceli z Emirátu Šarja, vyprávěli, že slyšeli zpívat děti z Bambini di Harem podivnou písničku, která zněla asi jako Epa ty páčku i z doma. Krušnohorci a náboženství. Krušnohorci bývali odjakživa přátelé zarputilí pohané. Zatímco již skoro celé Čechy byly křesťanské, jedině Krušnohorci a polapští Slované grilovali jednoho misionáře za druhým. Posvátné zvíře, přátelé, u nich byla koza. Koza, to je totiž symbolem nejen krásy, velikosti, ale kupodivu i tvrdosti. Nejednou se, přátelé, stala koza původcem a symbolem třeba různých povstání. Například Daliborz Kozojed vedl povstání sedláků. Jan Hus kázal na kozím hrádku. Na Donu povstali kozáci. A na Sicílii bojuje už po staletí Koza Nostra. V období matriarchátu došlo k pokusu změnit uctívané božstvo. Kozy se nezdály vhodné za jiné pietní zvíře. Byly pokusy například uctívat krávu, ale to se již ozvaly i indické kmeny, které okamžitě poslali protestní poselstvo z kmene Lulu a Rómů. Toto poselstvo, čítajíce několik tisíc osob, se pak natrvalo usadilo na našem území a postupně penetrovalo, neboli česky proniklo, bohužel do celé Evropy. Těsně po přechodu matriarchátu v patriarchát, asi 3 dny poté, bylo staré božstvo kozí božstvo zrušeno a zaveden jednotný bůh nazvaný Denatur. Na jeho počest se pak pálila kořálka. V té době se také, přátelé, v Krušných horách rozmáhá sektářství. V oblasti Oseka působil například malý zen buddhistický kroužek, který pěstoval sport podobný karate. Tento sport se jmenoval karadu. Zatímco karate znamená přeloženo prázdná ruka, tak karadu znamená prázdná hlava. Mistři tohoto sportu užívali k úderům do nepřítele svoji hlavu. Tato sekta postupně bohužel zanikla, neboť její členové se postupně umlátili sami. Jejich sportovní oddíl, nazvaný Berany Berany Duc, totiž zorganizoval akci Dej mi hlavy dohromady, ovšem s 50-metrovým rozběhem. A bylo po buddhismu. Čert a pankáča. Milé děti, byla jednou jedna vesnička, která se původně jmenovala Hrdlička, posléze Hermann Geringdorf, potom Švermovo a nakonec zase Hrdlička. Byla to idylická vesnička a občané dělali čest jejímu jménu. Tichou návsí se linul z místního rozhlasu hlas Jirky Kučírka, zástupce Junáka, dříve ZOSSM, který zval mladé pány a dívky, dříve svazáky, do Eros centra, dříve síně revolučních tradic. Zval je na diskomaraton se striptýzem, dříve na plenárku. Prostě idylka. Na zápraží s nedopitým láhváčem v ruce seděla i Kateřina Housková, zvaná Pankáča. Prohrábla si zeleno-červený kokrhel, urovnala si i sichrhajícku v uchu a naklonila se ke kámošce Boženě. Hele, Božka, nebuď vůl jako kráva. Půjdem večer na dýzu, povídá. Je to maraton v oprachy, vole. Vyděláme nějaký šrouby. Božka, jejíž vyholená hlava, naleštěná sidolem, házela prasátka, celině otočila škouc. To je tutovka, ty vado. Půjdem. Mají tam být dneska skýni z Teplic a cigáni z Mostu. To bude čoro. Ale na maraton kašlu. To si radši nějaký prachy vyšlapnu na trase. A tak večer byla naše děvčata na parketu jako doma. Pojďte si hodit hrbem. Lákala jemně tanečníky Pankáča. Ale nikdo s ní nešel, protože při tanci s ní, přátelé, šlo okejhák. Tancovala bych i s čertem, blbečkové. Povídá Pankáča, když už odpad 4. srap. V tom se objevil ve dveřích. Černé jako uhel. Než se skýni zpamatovali, aby ho utloukli, už ho Pankáča popadla a rozjela to po parketu. Černý brach s ní tančil až do ranního kuropění. Ráno popad prachy za maraton, popad Pankáču a zmizeli, jako by se do pekla propadli. To byl čert, napsala Mladá fronta Dnes. Ale kde pak? Asi za 4 roku přišla čumkarta od nějaké Katrin z Havany. Psala. Jsem v opravdovém pekle. Nebyl to bohužel čert, ale Kubánec Jiménez Mario Fernández. Krušnohorci a společnost. Krušnohorská společnost byla, přátelé, postavena na základech takzvaného raného socialismu, který se bohužel později rozvinul. Do té doby žili Krušnohorci v naprosté pohodě. Ranný socialismus má stejné výhody jako raná zelenina. Je prostě čerstvý a osvěžující. Teprve později začíná jaksi zahnívat. Krušnohorci v té době uznávali pouze 2 strany. Malou a velkou. Každý Krušnohorec musel v podstatě na obě. A tím byl pak de facto zrušen monopol jedné strany jednou provždy. Ke změnám v krušnohorské společnosti docházelo zřídka. Slova revoluce se přímo báli. Nechte to plynout, říkávali starší. A měli pravdu. Vždycky to nějak dopadlo. Jednou jeden z nich vymyslel pojem sametová revoluce. Má to tu výhodu, řekl, že neteče krev. A byl to velký lidumil. A měl, přátelé, pravdu. Když ho likvidovali, tak ho udusili právě sametovým polštářem. Neprolili ani kapku krve. V čele krušnohorské společnosti stál náčelník, který byl demokraticky volen z pěti kandidátů tím způsobem, že každý z nich dostal kýj a byli zavřeni do místnosti, kde byla tma. Takový náčelník byl pak ovšem okamžitě obviněn z násilného převzetí moci a okamžitě odsouzen k smrti. Zajímavé je, že ještě než byl popraven, mohl udělit i amnestii, která se bohužel nestahovala na zneužití pravomoci úředního činitele, tudíž ne na něj. Jinak většinou panovalo všude všeobecné bezvládí a každý si dělal, co chtěl. To byly takzvané krušnohorské zlaté časy. My je máme teď. Další oddíl jsme věnovali, přátelé, krušnohorskému bydlení, stolování a tak dále, a tak dále. Krušnohorci a bydlení. Základem bydlení krušnohorců, přátelé, byla hospoda. V ní bydleli všichni muži z vesnice. To mělo řadu výhod. Odpadlo tím dnes tolikrát kritizované a v některých manželstvích obligátní mámo, jdu do hospody. Kam by krušnohorský manžile chodil, když už tam byl? Ženy a děti bydleli ve stanech většinou přímo na polích, aby to měli blíž do práce. Škoda, že se tento krásný zvyk neudržel do dnešní doby. Krušnohorské bydlení mělo totiž několik výhod. Ubyla rozvodovost a rovněž pozdní příchody na pracoviště byly výjimkou. Krušnohorci a oblékání. Speciální kroj, pro které byly charakteristické dvě malé bílé kozičky, měli ženy i muži stejný. Navíc ženy musely nosit i šavly. To pro případ, kdyby vesnici napadl nepřítel. Je to logické. Napadl nejdříve ženy, domnívající se správně, že jsou to podle výzbroje muži. Muži se pak rychle mohli v hospodě sformovat k hromadnému útěku. A zachránit tak gro kmene. Tento způsob obrany se nám jeví z dnešního hlediska velice moderní a účinný. Kdo uteče, ten vyhraje. To bylo základní bojové heslo krušnohorců. Dále je zajímavé, že krušnohorci nepoužívali při veřejném koupání žádné plavky a byli tak v podstatě zakladatelé nudismu u nás. V zimě zase krušnohorci nepoužívali čepice. Neznali je vůbec. Místo toho nosili muži na hlavách v třeskutých mrazech jakási malá kamínka na uhlí. Když byl mráz, rozdělali v kamínkách oheň a hned jim bylo teplo. Bohužel se někdy stávalo, že kamínka hřála přes příliš a řada mužů byla tudíž lehce přihřátých. Populárním oblečením do třeskutých zim byly takzvané dvojkožichy, někdy i trojkožichy. V praxi to znamenalo, že muž a žena si vlezli do jednoho poněkud širšího kožichu a nacvičenou, koordinovanou, synchronizovanou chůzí se pohybovali venku. Když byly zimy dlouhé a studené, byla potom na podzim větší porodnost. Proč? To je dodnes předmětem bádání mnoha sociologů a demografů. Princezna s červeným beďarem na čele. V jednom malém království na Dunaji, milé děti, žila princezna, která se jmenovala Zuzana Pupínková. Měla jednu vadu, nechtěla se vdávat. Odmítla všechny ženichy urozené, ale i ty různé neurozené podruhy, slobodníky, ba i kováče. Jednou za ní přijel na námluvy maďarský princ Mikloš se svojí uherskou jízdou. Ale Zuzana jej odmítla slovy fuj, nesnáším Uhry. Taký tedy Mikloš proklel a odjel. Když se princezna ráno probudila, měla na tváři samé Uhry, samé pupínky. Och, ten Mikloš, plakala princezna, to byl ale veliký beťár. Od té doby se, přátelé, také nikdy říká Uhříkům beďar. Všichni lékaři se pokoušeli princezně akné vyléčit, ale nepomohli jí ani 4týdenní lázeňský pobyt v erotickém salonu. Když to viděl král Vlado I. velkohubý, rozhodl, že ten do princeznu vyléčí, dostane půl království, hlavně tu část Gabčíkovo nad Mároš. I ze všech stran se sjížděli princové, někdy i navzájem. Pardon. Někdy i navzájem se mezi sebou poprali, ale nepomohl nikdo. Nepomohl ani známý léčitel Kašpárkovský, který přijížděl právě z Čech, kde pomohl hodně lidem, hlavně od jejich úspor. Princezna ještě k tomu navíc chytla štěnice, který někdo namontoval v celém bytě. I přicházeli princové pomoci, ale pořád nic. Tak zkrachovali i princové František V., Rudolf III., Jindřich VIII., až přišel princ Stanislav IX. Přišel, dal si jednoho malýho rumla a bylo mu to jasný. Jedním hmatem vymáčknul největší uhřík na princeznině čele a ejhle, mikrofon Tesla byl na světě. Král Vlado I. okamžitě rozhodl vyšetřit, kdo jí to tam namontoval. Nejvíce podezřelí princové Jan a Ivan z Černé Gory byli uvrženi do podzemní kopky, kde je spolu s potkany přivítala i Lasica Zatinský. Princezna se poté odstěhovala do Čech, kde se o ní ucházel princ Ota II. Zvaný Černý. Otík si princeznu Zuzanu vzal, ba co více, pojal jí za choď do ryti. Pardon, pojal jí za choď. Tečka. Do ryti zvolal zhrzený Vlado I. A Gabčíkovo mi tu nechali. Ale to už, přátelé, a to je smutné, maďarská jízda překročila Dunaj. Princezna zatím v Čechách založil estrádní skupinu a s pořadem To bylo Slovensko jezdí po vlastech českých dodnes. Krušnohorské hospodaření. Zhruba v polovině 6. století se Krušnohorci dostali, přátelé, čirou náhodou do hospodářských potíží. Tehdy se rozhodli k radikální změně celého hospodářského mechanismu. V první řadě se rozhodli skoncovat s pěstováním citronů a banánů v Krušných horách, které se bohužel ukázalo jako naprosto blbý. Pro pořádek je třeba podotknout, že Krušnohorci pěstovali banány a citrony v Krušných horách na základě dlouhodobého plánu, který byl vypracován v dobách, když žili na pobřeží Jadranu. Celokmenová plánovací komise, která to měla na svědomí, se přesunula z části do výroby a z části do vězení. Co dál? Protože už ani tenkrát nebyly burské oříšky, rozhodli se Krušnohorci pro jejich pěstování. Když nadešel čas sklizně, vydali se na pole za zpěvu písničky Hej ho, hej ho, nač chodí do války, je lepší sedět doma a louskat buráky. Když tam došli a rozhlédli se, hlavní agronom kmene řekl památnou větu. No co? No nic. Musíme hod zase na Germány! A Krušnohorci vyrazili vyplundrovat germánský kmen lužických Srbů, kteří jim to potom pěkně oplatili. A tato řevnivost, přátelé, přetrvává staletí. Inu sousedi. Krušnohorcům nevyšel ani jejich poslední experiment, totiž skřížit blechy s bramborama a vypěstovat tak originální brambory, které se sami škrábou. Pomůže nám jenom půjčka, rozhodla rada starších a proto bylo vypraveno velké poselstvo do sousedních zemí. Část poselstva odjela do Turecka, protože model takzvaného tureckého hospodářství byl již znám v celé Evropě a u nás se udržel v podstatě dodnes. Druhá část poselstva odjela s bohatými dary půjčit si peníze do Polska. Vrátili se za týden v trenýrkách. Nakonec si Krušnohorci uvědomili, že základ stravy je živočišná výroba. Rozhodli se proto pěstovat vlaštovky na maso. A dali se do práce. Všude se zakládala vlaštovčí hnízda a tak bylo brzo všude viděti posedávat hejna tlustých vlaštovek. Datum odchytu vypasených vlaštoviček byl stanoven na 15. září. 14. září v podvečer se vlaštovky zvedly, zakroužily nad Krušnýma horama a byly v čudu. Odletěly totiž, jako každoročně, do teplých krajin, a to přímo do Afriky. A to byla, přátelé, vůbec první pomoc rozvojím zemím v dějinách. Krušnohorci a ženy. Krušnohorci si na rozdíl od ostatních slovanských kmenů ženy vážili. V každé vsi byla uprostřed váha, na které každý večer ženský převažovali. Poznali tak podle váhy, jak která ten den pracovala na poli. Když přibrala, bylo zle. Krušnohorci pěstovali mnoho ženství. Každý z nich musel mít tolik žen, aby ho bez problémů uživili. Ovšem, bohužel, i krušnohorské ženy měly svá práva, byla uzákoněna v takzvaném knedlíkovém kodexu. Tak například, krušnohorské ženy nesměly mezi 2. a 4. hodinou raní nosit těžší břemena než 200 kilogramů. Dále, nesměly dělat víc než 10 šestnáctek za sebou. Tady je taková poznámka, tu jsem nepochopil. Muži mohli udělat 10 šestnáctek za sebou. To do dneška, přátelé, nikdo nevysvětlil. Tady ne. Žena v jiném stavu nesměla již od 7. měsíce pracovat v kamenolomu. Jednou ročně mohly ženy oslavit svůj svátek, takzvaný Den matek. Tento svátek mohly oslavit prací. Krušnohorská žena nemusela na veřejnosti nosit závoj, ale mohla ho nahradit podle vlastního uvážení, buď to proutěným košíkem, nebo svářeckou kuklou. Tohle to je obzvláště pěkné. Krušnohorská vdova měla právo, ba co více povinnost, následovat svého muže do nebe. O nevěře ženy rozhodoval spravedlivý takzvaný boží soud. Byla dána do klece k medvědovi, který týden nežral. Když ho zaškrtila, byla uznána za nevinnou. A tohle je velice výhodné. Muž nesměl ženy vypudit bez řádného rozvodového řízení. Rozvodové řízení probíhalo tak, že muž přetáhl ženu bičem a řekl: táhni, mrcho. Přátelé, každá krušnohorská žena měla také právo jedenkrát ročně na splnění manželské povinnosti. Když to nešlo, měla právo požadovat tuto kratochvíli od obce. Krušnohorci a hudba. Krušnohorci, přátelé, kladli hlavně veliký význam na hudební výchovu mládeže. Již malým dětem byla vštěpována myšlenka: koho chleba jíš, toho píseň zpívej. A jednu, přátelé, krušnohorskou písničku se teďka zaspíváme my tady spolu. Vy mi budete dělat orchestr. Prosil bych zkoušku orchestru, prosím, teď. Gusta. Ano, ano, má to atmosféru. Prosil bych ty basy veseleji.
4: Gusta.
3: Ano, přátelé, to je ono. Tak přátelé, nyní ta píseň na ostro. Připravte se, přátelé, já vám to odpočítám na tři. Tři. Tudy cesta nevede k mému srdečku, ponechte si, paň mámo, vaši dcerečku. Dejte se s ní vyfotit skáčou batou, já mám holku z úzenářství pěkně buclatou. A tramtaria, tramtararia, tramtara, tramtaria, tramtara, tramtara, hop! Tudy cesta nevede k mému srdečku. To už tady jednou bylo. Přátelé, já si se překlal. No nevadí, nevadí to. I solistovi se to stane, zpíváme dál. Nenecháme se zbláznit, zpívejte, ano. No jo, já vás slyším gusta, že? A nechte si jí, pan tatínku, vycpat v muzeu. Ta holka je podobná, ale komu? Mickey Mousemu. Protivná je jak činže za 3 měsíce. Chytrá je jak slepice, hrom do čepice. Neustáváme, tramtary a tramtara, bojujem. Přátelé, nepokračujte. Píseň je dlouhá. Teď přijde refrém. Tramtaria, tramtara, traria, rara, tramtaria, tramtara, rara, ria. A tudy cesta nevede k mému srdečku, jen si pěkně ponechte tu vaši herečku. Já mám holku krev a mlíko, pěkně z vesnice, má prouhatý peřiny na knížce tisíce. A všichni! Tramtaria, tramtara, trara, rara, rara, tramtaria, rara, tramtara, Krušnohorci a svátky. Krušnohorci byli přátelé, veselí lidé, slavili proto kde co. Krušnohorci slavili zhruba 364 svátků ročně. To v praxi znamená, že pouze jeden den byl pracovní. Nejhorší ovšem na tom byl fakt, že se tento pracovní den nedal napracovat. Nebylo kdy. Některé krušnohorské svátky slavíme i my, tak například. Krušnohorci slavili den dělostřelectva. Slavit se začalo už v poledne, kdy se podával slavnostní oběd, dušený hrách s fazolovou a čočkovou oblohou. Říkalo se tomu dělostřelecká příprava. Kronikáři bohužel nezachytili, jak oslavy pokračovaly, a tak se jenom můžeme domnívat, že byly veselé a bouřlivé. Krušnohorci zajímavě slavili také den dětí. Všichni museli jít spát už v 5 hodin odpoledne. Muži a ženy pěkně pohromadě. Navoněli se, vysprchovali se. A hurá! Po 9 měsících oslavy pokračovaly. Zajímavě se slavil u krušnohorců také den myslivosti. Ten den každý od rána přemýšlel a ten, kdo něco vymyslel, dostal titul myslivec. Jen jednou byl udělen titul zlatý myslivec, a to tomu krušnohorci, který vymyslel myslivce Tekutýho. Na Velikonoce odcházeli krušnohorci koledovat do ostatních slovanských vesnic v plné zbroji. Jako pomlásky používali okované cepy. Ti, kteří si vykonali kuřata, byli takzvaní kuřáci. Těm, co si vykonali čuníky, se zase říkalo čuňáci. Zajímavé je, že těm, kteří si vykonovali husy, se říkalo husáci. Tento svátek byl začátkem 70. let našeho století zrušen. 30. dubna, zatímco ostatní slovanské kmeny pálili čarodějnice, krušnohorci si pěkně pálili žáhu. A pálili za pomocí vína, láku, vodokurek a hlavně feferonek. Takže je potom pálil jícen, hltan, žáha, slezina, játra, žaludek, ledviny, tenké střevo, husté střevo. A ze všeho nejvíce je pálila... Slinivka, přátelé. O perníkové chaloupce. Milé děti, byla jednou jedna chaloupka uprostřed lesa a tý se říkalo Perníková. Žili v ní bába s dětkem a ty prodávali dětem perník. Dávku za 1000 korun. Perník vařili bába s dětkem většinou ze solutonu a rohypnolu podle starého receptu, který si dědek přivezl z vojny, ještě když byl u Wehrmachtu. Jednou utekli z ústavu pro mladistvé feťáci Jeníček s 2 maruškama. Jedna maruška byla živá a druhá sušená v pytli. Když pak vykouřili Mariánku v pytli a neměli už ani floka, tak si alespoň sedli na lavice v parku před sechezou Lovosice a za chvíli byli zuhlený, jak zákon káže. Jejich štěstí ale netrvalo dlouho. Omylem totiž zaslechli v televizi projev ministra životního prostředí, který jim tajemně sdělil, že severní Čechy už nesmrdí. Kromě Lipkovic, které je třeba zbourat. A severní Čechy budou prohlášeny za lázeňskou oblast. I uvěřili a odebrali se do lesa zemřít na otravu kyslíkem. Náhodou přitom narazili na chaloupku s perníkem. Bába a dědek se sirotku ujali a každý den jim píchli 1 dávku perníku. Jeníček za to musel převádět přes hranice Indiány, a to hlavně pak indiánské kmeny Rumunů, Číňanů a Kurdů, tedy kmeny, o kterých se Karlu Májovi ani nesnilo. Marušku zase odvedla bába na silnici k Dubí, kde měla známého Andrzenova pasáčka Dežího Ďurku. Brzy se však přátelé o tomto nekalém podnikání dozvěděli i pánové Rumílek a Fendrichmurka, kteří nařídili policejnímu prezidentovi Novotnému, aby je zlikvidoval. Ten na ně chtěl poslat slavné želví ninji, Donatella, Rafaela, Leonarda a Michelangela, ale ministr Dlouhý rozhodl, že v rámci Checkmate provede celou akci Česká rychlá rota, takzvaných tchořích ninžů, ve složení Aleš, Myslbek, Lada a Mánes. Celá akce byla pečlivě připravena a utajena tak, že zločinci se o ní dozvěděli z Mladé fronty Dnes už 14 dní předem. Během akce byl pak dům nalezen bohužel prázdný a tak policie alespoň zatkla hajnýho Kracíka, který byl se svojí flaškou rumu náhodou v lese. A protože to bylo v zimě, za chvilku dorazila na běžkách i celá naše vláda. Jsem nepochopil tohle vtipa, no to je jedno. Chaloupku mezi tím, přátelé, obsadilo 6 medvědů s Cibulkou. Cibulka, když je uviděl, vystrčil z okna svoji střepatou hlavu ostříhanou na havla a zařval. Všichni jste hovada a prasata. Přátelé, a jak dopadla naše povedená čtveřice? Bába s dětkem Jeníčka a Mařenku prodala na náhradní díly do Itálie. Pak si vyzvedli svoje tuční konta a v rámci malé privatizace koupili hotel Jestřáb, penzion Klára, obchodní dům Prior a nádraží Praha Holešovice. A tak bylo zlo po zásluze potrestáno.
4: Omenuji si jak, co pak jste mi přines? Snad nemám návštěvu ve vrátnici.
5: Jo, teď momentálně ne, ale ráno tam přišel jeden.
4: No,
5: no jo, ale přišel s prázdnýma rukama, tak jsem ho hned vyhodil.
4: Aha. Tak dobrý.
6: Hlejte, já jsem za váma dneska úředně, víte?
4: Vy mě přímo děsíte.
6: To je bašta, v tom se vyžiju. Teda, já jsem totiž momentálně pověřený jako statistik, víte? Ale to se nějak nestýte. Hlejte, statistik to je vlastně takový lékař, před kterým se ani nemusíte slíkat, víte? Jo, kdyby tady byla Pižulková, ta by musela rozepnout aspoň bluzičku, víte?
4: A já?
6: Ne, vy mě rozepnete jenom duši.
4: Jenom duši.
6: Duši. A já vám do ní kapánek taky tak číhnu, víte?
4: No, tak se posaďte.
6: Děkuju, já vedle vás takhle, když domluvíte.
4: No, tak pojďte,
6: tak hlejte, mám tady pár takových otázek, jo?
4: Ukažte.
6: Nešahat, to je přísně důvěrný.
4: No dovolte, mě stejně ty otázky musíte říct. Jo. Tak bych si to mohl aspoň promyslet,
6: to,
4: ne?
6: To právě nesmíte, protože kdyby si každý všechno nejdřív promyslel, tak jsme třeba my dva tady vůbec nebyli, že ano? Hej, já jenom chci, aby se odpovídal pravdu a nic než pravdu, ale opatrně s pravdou dneska, opatrně s pravdou. Protože všechno, co řeknete, může být použitý proti vám, však to znáte.
4: Znám, jo. Já byl svého času podezřelý z velezrady.
6: No. Fajn, takže v těch volovinách umíte chodit, víte? Tak první otázka, no. Jo? Co čtete? A hele, vy tady máte zrovna nějakou knížku? Safra, dovolíte, abych se...
4: No prosím.
6: Počkejte, Komtesa Nataša, soudce pouze v kombiné, se bránila Chlípníkovi, seč mohla a nakonec neměla na sobě nic než dvě růžových poupátek, kterých se Chlípník zmocnil a plenil je jako krtek zahrádku. Margo, to je nějaká sprostěrna tohle, víte? Safra, to bych si půjčil, až to přečtete tohle.
4: No prosím, prosím.
6: Jo? Tak co čtete? Tak já napíšu zahradnictví, jo? Tak a dále je tady otázka číslo dvě.
4: No.
6: Co říkáte politický situaci?
4: No, podívejte se,
6: no,
4: to je...
6: Počkejte, do ničeho mě nezatahujte. Já píšu, že souhlasíte.
4: No počkejte, ne, se vším ne.
6: No to já vím, samozřejmě, že ne. Nesouhlasíte například s Nixonem, že
4: no,
6: ano?
4: No.
6: A to je správný, tak to dám tadyhle za B, tam vám dělám hvězdičku. A tadyhle, víte, já stejně nic jiného přinést nemůžu. To by mě starý hnal, je. On říká, v politice může být čurbes, ale ve statistice to musíme mít podle dohody. Statistikem, milý pane, to je nesmírně důležitá věc. Pomocí statistiky může každý blbec dokázat, co chce. A proto jsem taky přišel za váma. Tak dále, otázka číslo 3. Luštíte rád křížovky s tajenkou?
4: Ne, mně stačí, když čtu noviny.
6: I vy, šibale jeden, tak já píšu noviny. Hrgo, jaký i se píše noviny? Teda, rozumíte, já nemám školy, ale za to jsem fikanej. Je třeba, když se řekne, kdo to byl kníže Sámo,
4: jo.
6: Tak hned vím, že to byl kolega, co pořád zavíral. Dále otázka 4. Jak jste spokojený s platem? Ale nekřičte na mě.
4: To je tedy strašně těžký, protože jo. Na tuhle otázku dá se buď křičet, jo. Anebo plakat.
6: To si klidně poplačte, ale až potom, já pospíchám.
4: No. Víte, ještě k tomu ty srážky.
6: Podívejte, srážky musí být. Zemědělci je potřebují, stát je potřebuje, ovšem stát vám to zase vrátí.
4: Jo?
6: Kdy? Jo, to já nevím, to ještě nemáme statisticky podchycený.
4: A jak už dlouho pracujete ve statistice?
6: Dlouho. No. Počkejte, já jsem začal, kdy? Včera dopoledne.
4: A. Tak dál.
6: No. Otázka číslo 5. Co si myslíte o svém nadřízeném?
4: No.
6: To je idiot, co?
4: No vy ho znáte.
6: Ne, ale to já píšu rovnou. To dělá praxe, víte? Hele, pije?
4: To nevím, já ho nikdy neviděl.
6: Jo, tak já napíšu pije, ale přede mnou to tutlá. Dále, otázka 6. Kam byste nejradši letos na dovolenou?
4: No.
6: Někam daleko od starý, víte? Takhle k moři.
4: Do
6: Bulharska,
4: ne? K moři.
6: Do Jugoslávie?
4: Ale ne, k moři piva někam.
6: No, vidíte, to je vaše první solidní odpověď. Vidím, že my dva se asi skamarádíme.
4: Jo, ale to tam nepište.
6: Co, že se skamarádíme? Ale to je soudruhu naše vnitřní záležitost. Jedna z mála našich vnitřních záležitostí.
4: Já myslím, abyste tam nepsal o tom moři piva. Jo. Napište doma máje.
6: Fajn, píšu, dobře. K moři piva nechce, máje doma.
4: Ale ne, doma máje.
6: No, máje doma, teď je to jedno. Hledajte, my v ozbrojený síly na nějaké ten slovosled nekoukáme. Tak dál, dál, jo?
4: No.
6: Otázka 7. Jak máte velký byt?
4: Tak malý, že když přijdu domů s opicí, tak se tam oba nevejdeme.
6: Aha, takže milostivá paní bydlí dosud u rodičů.
4: Já bych nutně potřeboval pracovnu, rozumíte, jo, abych mohl ve svém oboru i doma nerušeně pracovat.
6: No, jo, to nesmíte být takové fajnovka, pane. Jako tuhle mi povídá jeden malíř, že prej by potřeboval ateliér, víte, ateliér prej, tak jsem mu řekl.

0: V 7. patře, v podnájmu, babičky nemáme.
1: Dobrý.
0: A 2 roky už nám nefunguje výtah.
1: Dobrý, tak já píšu, vychovává chudinky, bez babiček, výtah nefungujíce. Tak.
0: Ale to je nesmysl.
1: Ale to nevadí, hlavně, že se mi to sem vejde. Dále, otázka 9. Jak se díváte na současnou módu?
0: No, myslíte, minisukně, to se mi ohromně líbí.
1: No, teda mezi náma mě taky, víte, ale mojí starý jsem to zakázal. Víte, ono, když se odkryje 120 kilo, tak by se ta erotika mohla omrzet.
0: Ovšem, pokud se týká pánské módy, tak spokojený jsem.
1: Ne. Ale... Tak a další otázka. Jaký je váš erotický život?
0: Prosím vás, co je komu do toho?
1: Jo, milý pane, statistika, tady za člověkem všude. Tak tam napíšeme, co? Uspokojivý nebo neuspokojivý?
0: No, jak dej, no, ty to znáte.
1: No, jak pak bych to neznal. Tak hledajte, já tam napíšu, že je nejvyšší čas, aby vám přidělili sekretářku.
0: No,
1: jo?
0: To byste udělal dobrý skutek. No. Poslední dobu mi přibylo hrozně práce, no. Víte?
1: Jděte, vy kutile. Ačkoliv ono s takovou sekretářkou, to je taky někdy práce. Tak píšu, erotický život na ústupu, nutno řešit personálně.
0: No, jste opravdu fikanej.
1: No, to víte, protože jsem lid. A lid už dneska není takovej vůl, jako býval za císaře pána. Nebo ještě loni.
0: No tak.
2: James.
3: Prosím, pane.
2: Už se vrátil můj bumerang?
3: Lutujem, pane, ještě ho nevidím.
2: James. Ty nezabalzamovaný vodca proletariátu. Já se tě nepýtám, či ho vidíš, ale či se už vrátil.
3: Já už rozumím, pane. Ale já váš bumerang ještě nepřišel.
2: A čakáme ho z dobré strany, James?
3: No ano, pane, vždy se radši vracat z této strany, bez ohledu na to, kde ho hodíte.
2: A je to nuda takto čakat, James. Kdyby aspoň přišlo zemetraseně, aby som sa mal na čo dívať.
3: Zemetrasenie neprišlo, pane, ale za to prišiel dopis od kráľovnej.
2: Od našej Alžbety?
3: Áno, pane, inú zatiaľ nemáme.
2: Tak to prečítaj, James.
3: Áno.
2: Som zvedavý, čo zase odo mňa chce tá bledá vosková figurína.
3: Ako rozkážete, pane? Pane.
2: Áno.
3: Myslím, že došlo k najhoršiemu. Královna chce, abyste išli na Slovensko.
2: Na Slovensko? A to je čo? Nový klub?
3: Nie, pane, to je taký nový štátik. Priviedni doľava, pane.
2: A tam už nie je Uhorsko?
3: Nie, pane, teraz je to Slovensko. A niekde tam dokonca žijú aj naozajstní Slováci.
2: A na čo tam mám vlastne ísť, James?
3: Nedávno im tam premiér zvolil prezidenta, pane. Kráľovna chce, aby ste mu išli zablahoželať.
2: Komu? Premiérovi?
3: Ale nie, pane. Prezidentovi. Volá sa Michal, pane.
2: Tak teda Michael. Ako Jackson, poznám.
3: A kráľovna ďalej píše, aby ste sa slušne obliekli, pane.
2: James.
3: Áno, pane.
2: Ty ukrajinská videohra bez ovládania. A prečo mi to píše?
3: No, neviem, pane, možno sa jej nepáčilo, že ste na posledný kráľovský ples prišli iba v cylindri, pane.
2: No a? Veď bolo teplo. A čo také si mám obliec, James?
3: Na také príležitosti sa najlepšie hodí

0: Dovolíte, vážení, čistě takový dotaz. Znáte onen příběh, kterak na nový rok běhne do opuštěné restaurace rozčilený občan a už z dálky vykřikuje: pánové, pánové, pánové, já mám dvojčata! Vrchní se na něho podívá a říká: proč mě říkáte pánové? Já jsem tady sám. Ten muž se zarazí a potom říká: vy jste tady sám? Ježíš, tak promiňte, já si to musím jít domů přepočítat. Popustme prosím uzdu fantazii, vraťme se o několik hodin zpět do městečka X, je minuta po půlnoci a X budoucích otců očekává radostnou událost. Prvním z nich je pedant.
1: Cože? Mně se narodila? Snad mojí paní, ne? No vidíte to, vidíte, no vidíte, jo. Co, dlouhá 40? To je ulic? Jo, centimetrů, no vidíte. Kdo je tak dlouhý? Jo, ta dcera. No jo, vidíte, dcera, no. Tak kolik, 3,60? Kdo? No dcera, no samozřejmě, no. A čeho 60? Jo, dekagramu, no de... Pořád, říkáte holčička, jo? No, vidíte to. Jakýho pohlaví? Ženskýho, no prosím, ženskýho, no, vidíte. Cože? Že hodně bumbá? No promiňte, to by se vás snad netýkalo, že konečně to nemá po mně, to je zatížení se strany matky, že jo? Děkuju, mám čta. Dívka, pohlaví ženského, počet 1. Poznámka. Pozor, pije. Tak. Kliďas.
2: Prosím? Porodnice, vydavíte, aha. A sestra, no. A trojčata. Ale, ale. A kolikže je jich? Je 3, no samozřejmě, samozřejmě, jo. A co miminka a maminka? Šťastná, šťastná, no to věřím, to věřím.
0: Že blahopřejete, jete, no to se má, to se má. A komu blahopřejete? Jo, mně. No děkuju, já vám taky, jo. Jo. Co máte vyřídit? No tak si to poznačte, jo. Poznačte si to, jo. Tak vyříte, aby byla zdravá. A že jste vytočila špatný číslo, mal jste. Profesor. Ano, u aparátu. Jak dceruška. A narodila. Rozumím, rozumím. Bohužel moje paní není tuším doma. Aha, no. Já si... Ano, já si znamenám. Mojí paní se narodila dceruška. Vy jste Slovenka? Je dceruška, rozumím, rozumím. Ano, já jí to vyřídím. Jakmile se vrátí, nazdar. Praktik. Poradnice a sestřička. Sestřičko, a co ve... Chlapeček.
2: No, sláva, sláva.
0: Sestřičko, a co ve... Paní zdravá, no výborně. Sestřička, co vy... 52 cm, no, tracek, po mně. Ja. Chlapeček, nešel na procházku, ne, no jo, to malej. Sestřičko, a co vy... Jo. Jo, já taky. Sestřičko, a co vy... Děkuju. A co vy... Jo, já vím. A co večer, sestřičko? Nešla byste se mnou do kina, já jsem tak sám. Nešla, že jsem uhod. Mauc. Podnikový ředitel. Ano? Ano, jedna dcera. 49 délka, ano. 3,60 kg, souhlasí, jo. Černovlasá, v pořádku. V kolik hodin, prosím? Ano, narodila se ve 12.20. No, tak vám, sestřičko, děkuji. Pozdravujte paní, že jí děkuji za spolupráci. Že by všechny ukazatele souhlasili. Bohužel ten termín. Měla se narodit ve 12.10. Bylo to tedy po termínu, takže lituji, ale prémie nebudou, poručím. Fotbalista.
3: Haló, sestřička, jo?
0: Kluk? No ta, sláva, kolik má nožiček? 10, ne. Jo, jenom 2. No, co se rád dělat? Ahoj. A závěrem prodavač.
4: Prosím, psala jste si, cože mám chlapečka?
0: Bohužel nemám,
4: chlapečky došly. Jo, a že jste to vy, paní, víte co? Zeptáte se v úterý, Mausa služebník.
5: Tak to by bylo. Pozri, aj voda je tu červená, ty kokot.
6: Chápete vůbec, že jsme první lidi na Marzu?
5: Hele, jestli sem ze země někdo dokoukne dalekohledem, tak se těším na ty titulky v novinách, ty vole. Tam bude, na Marzu je tráva, lebeda a chrobák. Ale k tomu se ještě dostaneme.
6: No, a nebo tam bude lebeda a dvě hovada.
7: Alebo Slováci jako první dobili Mars. Kozmonaut Chrobák zadovážil na rudou planetu trávu a lebedu a stivriti.
5: No, tak teď je nejvhodnější chvíle na hádku, ale asi vám nedochází, že jsme na Marsu, ale nemáme se jak dostat zpátky. No, takže žádný noviny vy titulky nebudou. Nikdo neví, že jsme tady, že jo? A na letiště jenom vyhořela benzínka, muničák a všichni si jako obvykle myslí, že tráva, lebeda a chrobák dřepějí v putice a lejou si pivo do ksichtu. Ale k tomu se ještě dostaneme.
7: Počujete ten zvuk?
6: Já nic neslyším. To znamená, že to bude jeden zeslyšitelný zvuk. Ultrazvuk? Infrazvuk? Alebo hukot v chládě?
5: Já taky slyším nějaký bzučení. Jaj? Chalani tu pod oknom a Marťana. Ty kokot nevyzerá velmi kamarádsky.
6: Já nevidím, jak vypadá.
5: Jo, popiš nám ho. Vyzerá jako můj starý otec.
6: Takže je starý? Má vrátky a bílý vlasy?
5: Ne, nemá nohy jako můj starky. Má iba také, že elektrické kolesové kreslo, ale má většmi kolies a to volá aký pásy, či čo? A co oči, jaký má oči?
7: ako môj starky také silné okuliare, zazerá ako kokot a dvíha hore a dole umelú ruku, rovnako ako kokot môj starky.
6: Vylezeme ven, buď je dobrá a bude s ním řeč, anebo je debil a dáme mu nakládačku, teda pokud je tady sám.
5: Dobrý, tak si zavřete helmy, připněte si tašky s kyslíkem a hlavně si rozepněte pásy, nebo se daleko nedostanete.
7: Otváram východ z modulu.
5: Opatrně, nemáme schůdky.
6: Je to malý krok pro člověka, ale moc velký pro mě. Zase jsem se posral.
7: Ale jsou tu schodíky.
5: Tak to jsme minuli asi něco hořícího, jak to kolem nás proletělo, protože vejtřaska je na svém místě. Aspoň máme vozítko.
6: Teď se vyprdni na vejtřasko, jdeme omrknout z toho Marťana.
7: Je tu malá přitažlivost. Cítím, jako sami skafandry všetko humpála.
8: aha, tam je můj starký Marťan.
5: Přicházíme v míru.
7: Čo to trepeš, kokot, v sojuze, nie? Však to nie je mír, to je sojuz, ty kokot.
6: Sám seš, kokot, a na jiný to svádíš. On myslí, že mu nejdeme oblížit, magora.
5: Hele, asi neslyší furt hrabe pazouru v tom červeném prachu, ale k tomu se ještě dostaneme.
7: Ako můj starký. Počkaj, nie je to azda on?
9: Štefan, ovce ti utěkají. Nič, toto by počul.
6: Ty seš debil. Co by tady dělal tvůj dědek?
5: Co by tady dělal? Já bych se už nedivil. Včera jsme si to sami říkali my a teď jsme tady.
9: Štefan, starký můj.
6: To není on. A už nežve. Prdne mu v kouli a usmaží nás laserem nebo nás nacpe do zkumavky.
5: Evidentně nás ještě neviděl. Hele, jdu pomalu k němu, jo. Kdyby na mě zaútočil, bez milosti se na něj vrhněte.
7: Či je to můj starký, daj mu toto. Vybral jsem z gati oštěpok a parinicu.
6: Tvůj děda by na něj nezaútočil, ne?
7: To by si sa čudoval, je to kokot.
5: Přicházíme v sojuzu a v míru. Mám oštěpok a parinicu.
6: Otáčí se a zvedá pazouru. Nadaj! Ale hlavu ti roztrepím, ti hovedo. Já jsem tě za každým varoval, vravil jsem ti, že ještě raz tě střetím, dobijem tě, svíňar. Koukej se, kam látíš, dvě si dal mě.
9: Tu máš, Štefan, tu máš.
5: Nechte ho, když už je na kusy. Vidíš, že to není on, ne? A navíc jsem řekl, pokud na mě zaútočí, teď on si chtěl jenom do báglu uložit tady ten červený kamínek a vy ho tady rozmlátíte do sraček. Ale k tomu se ještě dostaneme.
6: Je to marťanský robot. Organismus by rval bolestí a krvácel by. Tenhle ani nepnul a teče z něj volej.
7: Kolku takýchto oných tu může běhat? Stovky alebo tisíčky?
5: Ale odhadem tak 3 nebo 4. Hele, ten tvůj Štefan, kterýho si roztřískal, je sice ze země, ale určitě ne z Popradu.
6: Jasně, tady má americkou vlajku a nápis Marine USA. Roztřískali jsme americkou sondu.
7: Ještě, že nás nezbadala, poslala by domů video.
5: No právě, vy kreténi. Všichni by si dozvěděli, že jsme tady a dostali by nás domů.
6: Takže musíme najít jinou, ovšem fungující sondu, aby nás vyblejskla.
7: Ale či se bude podobat na starkého Štefana? Znova ju dokaličím, či chcete, alebo ní.
5: Mám takový zvláštní pocit, že ti děda Štefan něco proved.
6: Podle toho, jak mláčil do toho robota, a vlastně i do mě, tak ho děda nejspíš skvaltoval už v předškolním věku.
7: Nie, mlátil ma to hej, ale nikdy ma neumaciaval, to nie. Ale keď jeho brat zomieral, všade rozprával, že mu brat zomiera na AIDS. Ale on mal volaču na mozgu.
5: A proč Štefan říkal, že jeho brácha má AIDS?
7: Že vraj aj zomri, aby mu ženu nikto netrtkal. Už sa nevydala, chudák.
6: Je pěkný hajzl, ale měli bysme se už nějak pohnout. Nerad bych tady ještě víc zestárnul.
5: Ale neboj se, v kosmu se stárne pomalejc. Jestli tady s Kejstem tak na 2 roky, tak se vrátíme jak svazáci.
7: A čo s tím oným roztrypaným?
6: Měli bysme ho pohřbít. Je to vlastně regulérní oběť kosmického výzkumu.
7: Je to tu samý gráter, aspoň kopat nemusíme.
5: A vy třeste si o 2 lopaty, tak ho nějak zahrabejte a já mu pak řeknu něco hezkýho. Ale k tomu se ještě dostaneme.
6: No ta nízká přitažlivost má něco do sebe. Jednak jsem se k vejtřase dostal 2 kroky a navíc jsem unes skoro celou vejtřasko. Tady jsou lopaty. Už se těším na Jendův nekrolog. Kdybych tady náhodou zařval, tak ať mluví někdo jiný než tráva. Nechci, aby mi nad hrobem nějakej debil opakoval, ale k tomu se ještě dostaneme a debilně se uchytává.
7: Já ti můžem zarecitovat. Například Fraňo Krála.
6: Ještě jsem nesklapnul paraple, aby tobě náhodou nehráli dřív. Já bych ti zaspíval. Zasvěť ty mi sluko zlaté.
5: Hotovo. Ještě mu ta paprča umila, vykukuje z pěsku. Aha.
6: Hotovo.
5: Kluci, našel jsem ve vejtřasce muziku, takže jedeme.
10: Dovolte, abych se vám představil. Jsem Pepi Merlička, tohle to kulatý, to je míč, a tohle zahnutý až semle, to jsou nohy. Ty měli cenu bratru 220 tisíc korun, ale kupovali mě celýho, ten zbytek dostali jako přívažek. Víte, že já jsem stál kilo přes 3 000, bez lístků. To bylo víc než za války nejlepší vepřovi, ale já měl ránu, pánečku, po mých hře. To bylo jako po Žižkovi smrti, samej sirotek. Jo, iž já hrál na Spartě, to měla pohotovost i sanitka na Zbraslaví. A právem to nebylo jako dneska samej závodní sokol. A víte, to zaměstnání by se mělo v té hře odrazit. A odráží se? Neodráží, no kde pak? Kousek řemesla z toho není cejtit. Akovej sokol masna například, kdyby oni použili těch odborných grifů, uděláme z vás cekanou, chceme osekat kosti, pořádnej nářez, 2 bořty prosím. Jo, teď oni by museli nejmíň vyhrát lígu, co pak by si proti ním kopnul takovej třeba tenhle ten sokol pohostinství s tou svou utěrkou přes ruku, než takovej číšník by ani nestačil říkat, pán Ráčí, nahrávačku, tamhle volná brančička, prosím, jelibo si střelit, jelibo 10 nebo 12, a zatím hrají si jako slečinky z penzionátu. A divák si přitom nepřijde vůbec na svý, žádná možnost v tom není. Ale je, pane, a víte, že mě do ty masty nechtěli vzít, že jsem prej moc libové, že bych jim kazil firmu. Já, že bych jim kazil firmu? A nás měj vidět v Argentíně. Pane, my tam připluli, droužičky, hasiči, bráčnici, všecko v pozoru, muzika hrála, my kynuli jim, oni kynuli nám, pak jsme kynuli navzájem, jak jsme tak rozkynutí, uvítal nás velitel těch bráčníků, totiž, abych vám to vysvětlil, ty bráčnici to nebyli bráčnici, ale armáda, ten velitel, ten měl tak široký klobouk, jako všechny 3 mušketýři dohromady. A lampa si, pane, i měl tak dlouhý, že to coural po zemi. A krásnou řeč měl. Ja. Jenže jsme mu hodně nerozuměli. No ale já jako kapitán ten mu musel odpovědět, no tak jsem začal. Signoris, Čechos, Přijelos, do Argentinos, Rosekatos, Vás do Bustos. Rio Grande, Buenos Aires, Puerto Rico, Bonaventura. A žijo v Plzeňsko z pívost. Stejně mi nerozumí, jsem dodal. Jen slezem z můstku. A už. Zvláštní vydání. A na první stránce ta moje řeč i s fotografií v životní velikosti. Jo? V životní velikosti? No jo, v životní... No, jestli tam nějaký ten milimetříček scházel, ale víc neslevím. A reportéři, jo, v téhle zemi mají víc reportérů než komáru. A bylo pořád... Ten to přikládal, sníte z kopce na posezení, dáte přednost blondýnkám nebo těžkému vínu, chtěli byste sousedit s Ceylonem, jak často si myjete uši, chtěli byste mít pleš a tak dále a pořád. A opravdu moc šikovní lidi tyhle reportéři a pozorovací talent měli. Mě říkali, krásné Apollo. A pořád vám mě fotografovali, mě párník, mě nábřeží, mě s párníkem. No, já byl prostě na všem, já byl i na pastě, na zuby, na dámskej punčochách. Já nevím, jestli mám to říct, ale víte, že mě dali i na konský konzervy. Moc hezký říkání tam bylo, já nevím, jak komu se líbí, ale mně se moc líbilo. Nejlepší brankář, nejlepší koňské, zaručeně není loňské. Jenom to mě mrzí, že jsem na té fotce nebyl s koněm. Ale oni říkali, že já to stačím tam. Jináč je to ale moc divná země. A horko. Jej, tam je hic a ty stavby. To je stadion. Pane, to není k vědění, tam mohlo být nějak, počkat. Abych vám to tak řekl, tak cirka to máme 4, to máme také tady byly tribuny, jo, to si tak vzpomínám, někde dole byli lidi, tak kres nahoře byly ty tribuny, a kolik tam, kdy tam, tak oni stáli tak hustě vedle sebe, 1, 2, 3, 4, no, co bych vám to rozpočítával, no, nějakých 70 tisíc lidí a mohlo bych tam být ještě víc, kdyby se tam byli vešli. A teď se vyběhlo na hřiště, já první, diváci bouřili, Apollo, Apollo, já pohodím o finu a tak skromně jim pokynu, pane, to byl zápas. A já v tom horku vypotil 3 žejdlíky a když běžel útočník proti mě, tak ten pod na mě stříkal z něj jako skropicí konve. A teď to zašlo. Joška přehrá na pravý křídlo, odtud Franci, z voleje až na levou spojku Oldovi, Olda zaváhal, nečum mesku, křičila na ně jedna taková černovoká seniorita, já zalomím rukama, co tam medituješ, ty pítie, ale to už na něm byly 3. Ten nejmírnější mu stál na hlavě, soused to přehlídl, Argentinci jdou dopředu, Carlos takový veliký, černý, vypadal jak lokomotiva, on tak legračně funěl. Pobešel zálohu, Klička Standovi, prohazuje Domingovi, ten si nadhodil patičkou sám před sebe. Soudce píská offside. Vykopávám až na levý křídlo Toníkovi, Tonda patičkou na Oldu, Olda hlavičkou dopředu Jaškovi, Joška uvolnil Francio, probuď se ty vospalej ledochode, povzbuzoval obranu jeden stařík. Musel to být náramně vzdělaný člověk, co ten znal zvířat. To Argentice, co se tam připlet, takový vlasatý kluk to byl, vzal Franci sebou, jenže ty vlasy se mu nějak zapetly do špuntu a tím se to pokazilo. A zase! Soudce odpískal surovost, ačkoliv si Franci mohl docela dobře zlomit nohu. Trestnej kop, Argentinci jdou dopředu, klubko hráčů před brankou, že se to tam jako uvatrlo, skočím po míči, minulo Domingo jde dopředu, já za ním nemůžu, někdo mi stojí na ruce, zařvu pomoc! Vosolte ho, složte ho, Jarda jde na něj, říká si, mám ho zmasit, nemám ho zmasit, pak mu přišlápne patičku. Tím mu vzal těžiště a bez těžiště se kopat nedá. Domingo letí, ten mám pane, letěl a vyryl příkop jako buldozer na Letný. Cítím úlevu, ale ruku necítím. Desítka, střílí López, koukám do očí, dívá se napravo, skočím tam. A on mě dal šoráka, dole mýho rohu, on ten chlap šilal. Lidi žvou. Jeden takovej u nás, tomu říkáme preslikář, tak prodává ty studený párky. a teplý pivo. Tak ten značení po mně hodil táckem, já se uhnu, dostal to López, běžím k němu jako dobrý sportovec, mu chci potřást pravici, ale asi mě nerozuměl a chce utéct. A to mě namíchalo, křičím, to jsi sportovec? A skočím po něm. Nějak se tam připlet souce a představte si, dostal taky pár facek. Spojku jsem složil levým hákem, ale křídlo bylo na mě moc rychlý. Ale co vám musím říct? Pěkný nemocnice tam mají. Jo, pane, to byl zápas. A tejci přijdou s tou sjednocenou tělovýchovou. Já bych nebyl proti tomu. Ať sjednotí třeba vodní skauty a boxery. Ale na profesionalismus mi šahat neměli. A víte, co mi ještě udělali? Prohodím ve společnosti, že umím kopat. Někdo mi tam poradil, abych šel do stavebních závodů. Přijdu tam a povídám, že bych u nich chtěl kopat. Tak mě poslali do slab. Plat za hodinu 15 a prémie mě řekli. Za já sám a jedu. 1500 za hodinu, no to by šlo, myslím si. No to budou mrkat na posilu. Jo, ale mrkal jsem já. Hlásím se v kanceláři a povídám, jedu si zakopat. Ale napřed bych si dal něco pro zahřátí, jak jsme na to zvyklí. A on pá, co jako budu chtít? Já pám, no tak já bych si dal třeba zborovičku. No tak povídá, tak si jděte naštípat. No ve mně skypěl a žlutý, že jsem byl žlutý jak harský kanár. To jsou ale vtipy, povídám, já chci kopat. No natáhnu ruku, jak jsem to vždycky dělal před každým zápasem, povídám nonšalentně. Kolik? A víte, co mi do té ruky dali? Krumpáč!
11: Proč si vlastně lidé neberou hned někoho jinýho? Protože vždycky, když jsou chvilku spolu, tak říká, podívej se, klimprcajtlik, vodvářka, křemen, podívej se, ti doma pomůžou, ty něco udělají a ty nic, člověče, jak to vypadá. Ta domácnost potom, já jsem si vzala takovýho chlapa, jsem si mohla vzít křemena. No, pořád něco vykládá doma, ta žena, kterou ze začátku jsme nepovažovali za jinou, za tu pravou. Za tu pravou jsme ji považovali a říkali jsme, když povídala, tak jsme říkali, ach, to je písnička mých rozesmátých strání. Ano, to je skřivánčí píseň mého života, bublající potůček má drahá kunhuta. No, pak ji máme doma, bublající potůček. Písničku rozesmátých strání, skřivánčí píseň poněkud rázu kulometného. Přijde člověk domů, teď tam slyší,
12: Ježíši Kriste, tady tak pozdě, prosím tě, nemůžeš přijít, podívej se, kdo tady vypadá, jedno děcko velký, druhý malý, mám to tady jako schodky, jedno slíknu, druhý se zabíchu blikal, nedívej se na to tak pitom, mě taky odlep ten herek, když to má přilepený. Dívej se, ty pitom čede, podívej se, tady mě kouříš, koukni se na to, jak to vypadá, ty zásony, myslíš, ty mě s těma zásonama pomůžeš, nepomůžeš mě vůbec, když přijdeš domů, jenom se rozsadíš, takhle k někde a koukáš, abys mohl škrtat ty svoje spotky, blbý, jak to tady může vypadat, potom jak rada doma sousi, když mě nepomůže, ani trošku, ty nemě jdeš do sklepa, abys mě přinesl úlevy, abys mě naštípal, nic, není s

0: A co má člověk dělat? Potom si chodí stěžovat do výčepu, je kamarádům, co mám dělat, no?
1: Nic. Nic, žena jako časovaná mina, nechat vybouchnout, pak odklidit trosky a čekat na druhý výbuch.
2: Tyhle dopisy některých opravdu jsou tak nádherné, že stojí za to je přečíst. Proč jsem unavený? Populace v naší zemi je 10 milionů lidí. 5 milionů je v důchodu, takže zbývá 5 milionů na práci. 2 miliony jsou na školách, to znamená, že 3 miliony pracují. 1 milion je ve vládě, policii a na okresech a jiných úřadech. 1 milion je nezaměstnaných. Takže na práci zbylo 1 milion pracujících. 620 tisíc je v nemocnicích nebo nemocných. 379 998 je ve vězení. Takže zbývají 2 lidi na práci. Ty a já. A protože ty sedíš na prdeli a čteš tento list, není divu, že jsem tak strašně unavený.
3: No tak ano. Je to pravda. Já jsem toho zjezdil už hodně a hodně jsem toho v životě projel. Byl jsem taky ku příkladu například v Číně. V Číně tam je strašně moc lidí. Tam je tolik lidí, že když jsou některý na ulici, tak jiný zase musí být v domech, aby se vešli do Číny. A... A přitom jsou to samý Číňani. Taky se tam kvůli tomuhle říká taková legenda, že kdyby Číňané, to znamená přímo Číňani, kdyby šli směrem, ve frontě stáli teda, směrem do moře, jako kdyby šli, takhle pořád pokračovali, takže jich je tolik, že kdyby pořád šli, takže by... že by... se utopili. Taky Číňané jsou velice skromní. Těm stačí zrnko rýže na den. A jedna kachna k tomu velká. Taky, abych neodbočoval daleko, byl jsem též na polárním kruhu, že tam zase se vyskytuje půl roku noc a půl roku den, představte si, tam má každý na všechno dost času. Jinak je tam teda dost velká i zima a vyskytují se tam také taková zvláštní zvířata, jmenují se čuňa... Tučňáci. To je takový inteligentní zvíře, ale ten tučňák. Když k němu přijdete jako, a uděláte mu před obličem takhle, tak on se lekne a uteče. Jak už ví, co má dělat. Ale Eskimáci, ty jsou tam taky. Ty zas mají moc hezký zvyky. Například oni mají takový moc hezký zvyk, když vy tam přijdete jako host, tak oni vám předložej, poskytnou jako svoji vlastní ženu. To nevím, proč to je, ale asi místo židle, nebo nemají sušenky po ruce. nechají zakousnout manželku. To je hezký zvyk, to se mi moc líbilo. Kvůli tomu tam určitě zas pojedu. Také jsem byl, no já vůbec, v Indii, že tam jsou různé sekty také, například šampaňské, moselské, prostě to nebudu. Ale co se týče těch zvyků, to je taky na Sicílii, tam je zvyk, který se jmenuje krevní msta. To je moc milej zvyk takovej. Když jdete k doktorovi a on vám veme krev, tak vy se mu pomstíte za takový zvyk. A vedle Sicílie je zase, se nalézá ostrov Kréta. Tam jsou takové staré stavby, hlavně starobylé stavby, nazvané kreténské. A ty se vyznačují hlavně tím, že to stavěli skuteční kreténi. To se mi taky líbilo. Tež jsem byl také v Alžíru, tam je teďka v současné době takový hezký trend. Všichni bojují proti negramotným. Už jich hodně potloukli. Mají s tím velké úspěchy, tak už každý musí mít gramot tam právě. To je veselá země, tam se živí zemědělstvím, průmyslem, někteří dokonce jídlem, že v létě pěstují boby, v zimě na nich jezdějí potom. Je tam hezky. Nedaleko je taky Súdán potom, blízko něj je Lichán. No, prostě jsem to zjezdil do Sýrii, tam zase vyrábějí sýry, no prostě. To, ale nejvíc jsem vám chtěl říct, kvůli tomu tady vlastně taky teďka jsem v Austrálii. V Austrálii, tam se vyskytují lidi, tak jak bych vám je lidsky přiblížil. Jmenujou se lidojedi teda. Jsou to lidi, kteří jedí teda maso, oni mají rádi maso. Tak. Jsou takový na maso, ale mají rádi teda vepřový, hovězí taky, libový, nejradši mají libový, mají rádi teda, ale nejradši ze všeho mají lidový. Lidový maso to mají nejradši. A já jsem tak, my jsme tak jako hovořili, no, já mám na to ohromný zážitky. My jsme tak spolu dohromady, taky jsem tam stoloval s nimi, že... Ovšem jenom zpovzdálí. Že oni strašně mlaskají. Ale jinak jsme hovořili, já jsem povídal o nás, jak my tady všichni žijeme, pohromadě a nahromadě a to. A oni říkali, že nás všecky, a my jsme tady, oni nás mají strašně rádi. Strašně rád. Já byl teda úplně upřímně taky úplně dojemnej z toho. A oni teda říkali, ještě já jsem jim říkal o vás, že přijete dneska do semaforu a to. No oni říkali, no tak tyhle ty my máme vůbec nejradši a to vám musím vyřídit. Moc vás pozdravujou a moc se na vás těšej.

0: Ten neskutečný. Lidi mě nedají pokoj ani o přestávce těch dotazů. Těch otázek a některý tak drzý otázky, například kdy vrátím vypučený peníze a takhle. Co pak se to vůbec sluší? Tak, na. Vážení diváci, chce z vás někdo něco vědět, co bych snad mohl zodpovědět? Ano, prosím.
1: Pane Kopecký, čím byste chtěl být, kdybyste nebyl hercem?
0: Herečkou.
2: Řekl
0: jste mistře?
3: Ale...
0: Vidím, že jste muž mimořádné inteligence. Prosím?
2: Jak byste se bavil, kdybyste byl se Sophie Lorenovou sám?
0: Kdybych byl se Sophie Lorenovou sám, tak podívejte se, to si tak moc vymýšlet nemusím, protože já jsem s ní opravdu večeřel. Když jsem, ano, v 58. roce jsem byl na filmovém festivalu v Cannes s filmem Muž z prvního století. Byla veliká recepce, já to vidím jako dnes, nádherný na takovém ostrůvku, přenádherný prostředí, krásný to bylo. Takhle naproti mě seděl Alain Delon a Romy Schneiderová, tehdy ještě byli manželé. A ta Romy Schneiderová, já jsem furt na ní tak koukal, nejenom protože to je mimořádně krásná ženská, ale taky protože ona mě připomínala moje mládí, totiž její matka byla herečka, slavná herečka německého filmu, Magda Schneider. No a tak jsme si lámanou němčinou povídali, ona německy umí, povídali jsme. A potom jsem se tam nějak nachomejt, kdo si, už nevím, myslím, Anita Kajlichová, nebo kdo si mě přivlékl k té Sophie Lorenové, která se mnou ztratila několik chvílek rozhovoru. Ale ani na moment se mě nepodařilo s ní být o samotě. Furt se tam plet mezi nás nějaký malej chlap, takovej plešatej, nějaký ponty, prej. A nenechal nás o samotě a nenechal. A ona takhle to... No a abych ji pobavil, tak jsem jí vyprávěl o Barandově. Mimochodem, jednou už se mě skutečně někdo ptal na tu Sophie Lorenovou, jo? A já jsem tohleto vyprávěl a z obecenstva přišel dotaz. Co myslíte, jak by se zachoval Horníček s tou Lorenovou? Jako bych já to mohl vědět. No já jsem říkal, no co by Horníček? Především by se začal vytahovat, že zná mě. No a ukecal by ji, to není problém, to u něj není problém, že? No. Kdybych vyhrál milion, no, řekl bych si, taky dobrý. No. Řekl bych si, lepší něco než nic. Lepší než když kopne kůň. No a přiřadil bych to k svým už vydělaným milionům. Prosím, co byla ta otázka?
1: Kdybyste měl být popraven, jaké by bylo vaše poslední přání?
0: No, nemoc to neříkejte, jo, nahlas. Aby se to jako neujalo. Kdybych měl být popraven, tak moje poslední přání by bylo, aby se poprava nekonala. A kdyby to náhodou, kdyby to neprošlo jako nápad, jo, pač takhle jako nápad, takhle je to blbost, ale jako nápad je to výborný. Tak bych žádal elektrické křeslo. Určitě by nefungovalo.
1: Pane Kopecký, měl jste úmysl někdy zanechat své povolání?
0: To mám před každou premiérou. To si vždycky přísahám, říkám, proč já jsem se naučil, proč já jsem se naučil, proč já jsem, táta, otec mi to říkal, uč se, chlapče, špatně dopadneš, už je to tady. Ano, můj otec chtěl, abych byl průmyslník. On si přesunul, už to viděl, Kopecký and Company. Kožešiny, Kožešiny ve velkém, Paříž, Londýn. Paříž, Londýn, Amsterdam, New York, všude velká firma Kožešiny, no. Já jsem mu říkal, tati, slyšel jsi někdy slovo říjnová revoluce? Víte, když jsem se na tu dobrou tvář svého otce, když jsem se na tu bezelstnou tvář svého otce podíval, tak jsem viděl, že to neslyšel. No, vidíte, dneska by ho stejně už nějaký obrovský koncern nebo monopol Kožešinovej stejně rozemlel jako prášek a stejně by z toho nebylo nic. Zajímavý, já jsem nic nevěděl, ale jakýsi čuch, řekl by, takovej instinkt, co si tam mě napovídalo, že tudy cesta nevede. A tak jsem prostě, tak jsem ty Kožešiny trošku flinkal. No, ještě něco? Ano.
2: Jak snášíte ženský, nebo co si myslíte o ženském pláči?
0: O ženském pláči si myslím, já bych vám to řekl, já vám to řeknu líp, ústy básníka, jestli si vzpomenu. Ano, plakala byste, je hroznější věc v světě celém, než dům, kde žena zklamaná se denně trápí nad manželem v své samotě jak prodaná. Plakala byste. A co zmůže slzí prout, než vzuřivost mě uvrhnout? To je Puškin. Ženský pláč je něco nesnesitelného. Nesnesitelné. Mimochodem, to je nejstrašnější tyranie. Tyranie sas. Žena svým pláčem vám dovede zkazit všecko. Kolikrát já jsem šel na zálety a měl jsem dobrou náladu. Ne, ona mi to zkazila pláčem. Já jsem z toho večera neměl nic, ona mi prostě vlastně plivla do toho vína. Je to nejste. Když již, jo, kdyby řekla partnerka, kam to jdeš, kam jdeš, a ti to zakazuju. Ho, bych byl na koni, řekl by, co mi zakazuješ, ho, a šel bych. Jako Jánošík tvrdě čelem bych šel za svým. Ale když vám začne ženská brečet, tak jste bezmocný. To jste bez, co s tím, co s tím?
4: Tady je jedna žena.
0: Ano?
4: Jedna slabá žena se hlásí o slovo.
0: Aha, když řekne žena slabá žena, tak vytáhá ty nejsilnější kalibry.
5: Jsem od Tisku.
0: No vy to říkáte, jako jsem od Neštovic, málem.
5: Ráda bych vám položila několik otázek na tělo.
0: Na tohle?
5: Máte snad jiný?
0: Ne.
5: Škoda.
0: No, začala jste výborně, jo. Tak tím jste si mě koupila, prosím.
5: Jak jste se dostala k divadlu?
0: To je dobře, že se ptáte a že ta otázka není napsaná, protože tady strašně záleží na tónu. Tón macht Musik. To je jako v té anekdotě, jak rodiče dostanou telegram od svého kluka, který je na vojně, jo. A otec říká mamice, podívej se, tak se podívej. Jakýho nevychovanýho drzýho spratka jsme si to vychovali. On si prostě pošle telegram. Táto, pošli peníze. A maminka veme ten telegram a říká, teď ty neumíš číst. On přece píše, táto, pošli peníze. A zrovna tak je to s touhletou otázkou. Ta otázka taky může znít, no jak, vy jste se dostali k divadlu?
5: Co si myslíte o vlastním herectví?
0: No, můj názor na vlastní herectví, řekl bych na vlastní tvorbu, na určité prohlubně, řekl bych, a sondy, které provádím do lidských duší, na určitá stvárňování a na určitá přetělesňování, ano, která tedy dělám ve svém, tak a protože pochopitelně hraju sice rychle, ale nikoli v povrchně, to vždycky, ano, říkám kolegům každý večer před představením, hele, budeme hrát rychle, ale nikoli v povrchně, jo? No tak můj názor na vlastní tvorbu prodělal určité změny. Když mě bylo 20, tak jsem říkal, Chaplin, Když mě bylo 25, tak jsem říkal Chaplin a já. Ve 30 jsem říkal já. Ve 40 letech jsem říkal já a Chaplin. A teď už říkám jenom Chaplin.
5: Mildo, mají být ženy snadno nebo těžko získatelné?
0: Mají, co to mají? To žádnej předpis není, no tak některá je taková, jiná je zónaká. Podívejte se, u některé ženy je síla v tom, že je jakoby nedobytná, že jo? A že tedy dělá ciráty. A u jiné je zase ta síla v tom, že nedělá ciráty. Že to bude, řekl bych, ano! Že to bere útokem. Přiznávám se vám k tomu, že, ale prosím vás, na mou duši, nechápejte to teď lascivně, ani dokonce pikantně, to je fakt. Tento druhý typ žen, které nedělají ciráty, jsou v mých očích malý stupínek mravně vejš. Oni, jak si řekl bych, nekšeftují se svým ženstvím a nehrajou ten teatr, kterou někteří muži, bohužel většina mužů, má ráda a potřebuje, aby si to vážila. Jsou lidi, kteří nedovedou ocenit, když ta žena je upřímná a nedělá se rád. Jo? Jo, je to tak. No, já si myslím, že tak jako muži se vychloubají tím, koho všeho dobili, tak ženy zase se vychloubají tím, koho všeho odmítli. A myslím si, že takovou obranou pózou je to dát najevo, já jsem nedobytná. Já jsem nedobytná. Tady marně děláte obchvat, pane. Marně koulíte očima. Marně vysunujete bradu, pane. Já jsem nedobytná. A jsou ženy, které s tím pochopitelně dosáhnou velikých úspěchů. Kromě toho, některé ženy odolají i těm nejsilnějším náporům. Pánové, já vám mohu říct neocenitelnou radu. Čím dobydete většinu ženských srdcí? Čím se vetřete do ženských srdcí? Já vám to řekl. Květiny. Květiny, orchidé nebo růže. Koš květin, ale pozor, uprostřed ovar. Ano, uprostřed vepřová hlava. Něco k snědku.

0: děje. Já jsem na to přišel.
1: Ne.
0: Když kohout běží za slepicí, tak si říká, tak teď jí potvoru dostihnu a zmocním se jí. A kdyby náhodou ne a nevyšlo to, tak jsem se aspoň proběhnul, no. Furt lepší než nic. Slepice naproti tomu si říká, teď musím ještě dvakrát oběhnout ten dvůr, aby on si neřekl, že jsem lehká.
1: Děkuji za odpověď, ale vy jste mě strašně překvapil, milý.
0: Čím pak? Že budem primule, no?
1: Ne, to je naprosto samozřejmý u vás to, ne, ale vy jste mě překvapil tou odpovědí v půlce té odpovědi. Já jsem se domnívala, že vy máte raději ženy rafinované než upřímné.
0: Ne, no tak to není to. Pravda je, že už jako kluk jsem měl raději takzvané vampy. Když si to byla v americkém filmu John Harlow, slavná, která potom zemřela. Já jsem vždycky miloval tyto vampy, nikdy mi nic neříkalo čisté, otevře, blankitné oči, modré, to je to nic neříkalo. Ano, ne, jak si netrpím tím stařeckým komplexem prznit mládí. Tak pravda je, že jsem vždycky měl radši ženy vampy. No já jsem s tou Harlowovou chodil, ale ona o tom nevěděla.
1: A teď se vás mohu zeptat, co soudíte o stáří?
0: No, to je nádherná otázka. O stáří soudím, že je to jediný způsob, jak se dožít dlouhého věku.
1: Nedochtěl byste být krasavec?
0: Chcete tím říct, že nejsem?
1: Zapomeňme na to, ano?
0: Výborně. No, chtěl bych být krasavec. Samozřejmě, zkusmo, experimentálně, na nějakou dobu, ne furt. Chtěl bych to poznat, řekněme tak půl roku, dejme tomu. Protože jsem duše zvídavá a zajímalo by mě to, jako by mě zajímalo třeba, co se děje v hlavě koně. Jo? Tak bych chtěl taky poznat, co to s lidma dělá, když je člověk krásný. Jaký efekt to hodí, protože vím, že to hraje velkou roli. Obrovskou roli to hraje, větší než lidi tušej, ani si to neuvědomujou, protože vnímáme svými smysly a krásný člověk lahodí našim smyslům. Ten má napůl vyhrán. Jenom si zase na druhé straně říkám, abych potom jako krasavec nenosil nějakýmu vošklivýmu kufry.

0: Poraďte mi, jak má vypadat ideální muž. No, na první pohled.
1: No tak to nevím. Na první pohled to nevím.
0: Tak na druhý pohled.
1: To bych věděl, ale je tak mi ženantní to říct.
0: Tak mi to napište.
1: To je velice těžká otázka, protože ono je nás pár.
0: Jste šťastný v manželství? Neodbytná otázka.
1: Já jsem se domníval, že to má být veselý večer. No, prosím. No, ale když jinak nedáte... Já vám odpovím, no. To je taková otázka asi jako, kde pak račte mít mateřské znaménko. Především, má drahá, já si myslím, že to je absolutně špatně a falešně položená otázka. Manželství přece není od toho, aby byl člověk šťastný. Manželství je spíš od toho, aby člověk vůbec byl. A to v přímém i přeneseném slova smyslu. Podle mého názoru by manželství mělo být uchráněno před dvěma extrémy. Před přílišnými nadšenci a přílišnými pomlouvači. Obojí spolu souvisí víc, než byste řekli. Jsou to spojité nádoby. Ti první se velmi záhy mění v ty druhé. Podívejte, jestliže dva mladí lidi jdou do toho, ale nevědí, do čeho to lezou. Jestliže si to pletou s něčím jiným, se zlou se potáží. Jestliže mladí lidi, kteří se berou, nevědí, o čem ta povídka nebo ta píseň, kterou nazýváme manželstvím, o čem je, že to není o lásce, že to není o erotice, no to už vůbec že to je o zodpovědnosti, o výchově dětí,

0: A prostě manželství, že je zcela rozumná, praktická, utilitární, sociální instituce, když toto nevědí, velmi brzy dojdou k určitému rozčarování a kydaj na to hnuj. Najednou ty očička prostě se divějí, co se to vlastně děje. Ale to není vina manželství, to je vina jejich. Manželství je o dětech. Podívejte se. Národ, společnost, stát potřebuje další pokolení. A vy na vlastní útraty mu je vychovat. A navíc to ještě prožíváte jako své subjektivní štěstí. Abych to řekl stručně, no manželství, no není to nic ke chlubení, ale není to taky žádná hanba. Podle mého názoru manželství je jedna z nejrozkošnějších, nejrozumnějších a nejpraktičtějších věcí na světě. Manželství přece není od toho, aby člověk žil pořád na vlně neustálého blaha a rozkoší, v neustálém slastném rozkochání. Spíše je od toho, aby snáze v duševním i morálním zdraví mohl přežít všechny obyčejné, všední, nesváteční a neslavnostní chvíle života, kterých je drtivá většina. Protože to si přiznejme, lidský život se neskládá z nedělí a svátků, ale z všedního dne. Že ano. Podívejte se, být milenci to není tak těžké. Je to umění. Je to také umění. Ale to už je luxusní umění. Přijít dvakrát denně nebo dvakrát týdně na schůzku, navoněnej, naparáděnej, naloženej, načehranej, že ano, no to umí každej, to dovede každej. Každý Honza najde svou káču, samozřejmě. Ale mít vedle sebe někoho od rána do večera, vidět ho ve všech možných situacích a nestratit jeho úctu, nikdy tomu nedat klesnout pod hranici vkusu a určité kultury, panečku, to je umění. Podívejte se, ta óda, ten chvalospěv, který tady říkám, to platí o manželství. Ale kromě toho existuje ještě něco, co všichni dobře znáte. Pardon, pozor, nemyslím z vlastní zkušenosti, to ne, ale z doslechu z ústního podání, z druhé ruky, z literatury, filmu, z humoristických časopisů. Existuje taková karikatura manželství, taková maloměšťácká spotvořenina manželství. Maloměšťák spotvoří vše, čeho se dotkne. Každá kytka mu zvadne v rukou. Jak by mohl nespotvořit taky manželství? Podívejte se. Maloměšťák z manželství udělá takovou nesvobodnou komunitu, ve které chřestí okovy. To je ten případ, kdy dva lidi, kteří spolu žijí, si vzájemně otravují život. Místo, aby si ho zpříjemňovali. Každej z nich je současně žalářník a vězeň. A to zároveň. Takovéto manželství se skládá, to je moje jaksi terminologie vlastní, že ano, já to dosud tedy nemám jaksi patentováno, nedal jsem si to, no ale prosím, já vám to řeknu. Takovéto manželství se skládá ze dvou základních typů. On, to je ta maskulinní část, to je takzvaný ženáč. Pozor, ženáč není člověk ženatý, ženáč je člověk nadmíru ženatý. Příliš ženatý. Pán Dantem, doplňkem, partnerem ženáče je potom, jak já tomu říkám, žena slepice, neboli kvočna, čili puťka domácí. Že? To má svůj dobrý důvod, proč urážím ten nevinný kur. Mimochodem, takováhle ženská, když si dá k obědu kuře, tak je to vlastně kanibalismus. Víte, on taky koeficient inteligence slepice a takovéto manželky není tak příliš rozdílný. A za druhé, prosím, to všechno, co taková žena říká svému ženáči doma, takové ty řeči, já už se to nepřeju, a tady, když jsi přišel pozdě, tak jde to smilu, kamarádi, ať mu klíče, a to. No to všechno se dá prakticky odgdákat. Na to je škoda používat lidské řeči a naší krásné češtiny. To má svou hodnotu zvukomalebnou, to jistě ano, ale kdybychom to zapsali, zjistili bychom, že myšlenková a intelektuální potence toho je na úrovni slepičího kdáku. Takováto slepice domácí, pozor, takováto domácí slepice není neškodný tvor, a právě naopak. Velmi nebezpečný tvor, velmi nebezpečný. Ona má totiž takové veliké fiktivní, imaginární, pomyslné, ale o to nejméně účinné nůžky, kterými přistřihuje tomu svému ženáči křídla. Kdyby mu náhodou narůstala. Kdyby hrozilo nebezpečí, že by se v té hlavě ještě mohla narodit myšlenka. Nějaký vznět, touha po rozletu. Ještě potřeba něco od sebe nebo od života chtít. Vezme slepice nůžky a šmik. Křídla ustříhne, aby se životem spíš ploužil, než létal. Má to logiku, taky se líp do té cely vejde. Když takovej ženáč má volno, když má vycházku, tak si vyjde do hospody mezi ostatní ženáče a fotry. Musím vysvětlit, fotr to není otec někoho, ačkoliv je to tedy od německého fáto. Fotr to je mentalita, to je předčasné odumírání smyslů a duševní lenost. To může být 20letý kluk a vy poznáte, že to je fotr. Že to po 30 zabalí, stáhne roletu a řekne, maminko, zavíráme, karneval se nekoná. A teď už si jenom bude plnit břicho, polírovat automobil, valit si svou kuličku, ten svůj kapitálek, erotiku i sex pověsí na hřebíček, anebo aby to bylo ještě bezpečnější, to zavře do šuplíku a fotrovat jí dál. Ten si vyjde do putiky mezi ostatní ženáče a fotry, tam si uleví velice tlustým, uzeným fórem o manželství, o své ženě mluví moje stará, nebo mamina, velmi povznášející, že ano. To navozuje přímo erotické dusno, že ano. No, vrátí se domů a živoří dál. Má tedy dost trpělivosti, já vám povím historku, která se opravdu stala. Byli dva. Typický ženáč a typická slepice. Tato paní nejenže byla přeukrutná satorie, ale ona byla i přeukrutně pořádná.
1: No, vy řeknete, co má vejít? Pořádku, milovnost, to je přece nádherná a krásná ctnost. Jářku, to je.
0: Každá ctnost je krásná, jen se to s ní nesmí přehánět. Se ctností to je asi jako s parfémem. Několik kapek to je rozkošné, ale polít se celou lahví vonavky, to je nesnesitelné. Tato paní nahony páchla ctností. U nich doma to nebyl byt, to nebyl domov, to byla vitrína na ukazování. Jak říkám, všechno, když se to přehání, tak se nakonec zvrhá ve svůj pravý opak. Všude vzorná čistota, nikde smítko, nikde prach. Každá sklenička měla své místo, každý hrneček, ale co hrneček? I to ouško muselo směřovat určitým směrem, ona by to poznala, kdyby s tím někdo pohnul. Koberec musel ležet na určitém místě, na určité parketě, ona by to poznala, a tak dále, a tak dále. Samozřejmě, že se u nich nepil alkohol, to je samozřejmě. Karty se hrát nesměly, kouřit, no to už vůbec ne. Od kouře žloutnou záclony. Ty plíce, to by jí nevadilo, ale ty záclony. No. Takže žloutnul manžel. No, jakž tak se v tom bytě smělo trošku dejchat, ale zas nemoc, aby nebyl vítr. Tahle ta paní měla jedinou dobrou vlastnost, a to tu, že měla maminku. A ta maminka měla druhou dobrou vlastnost, že bydlela za Prahou. Z toho plynula ženáči jedna výhoda, že vždycky jednou za měsíc v sobotu, první týden v měsíci, si ta paní zabalila saky-paky a jela za tou svou maminkou s proviantem na návštěvu. V sobotu odjela, v neděli dopoledne se vrátila. Ženáč mezi tím, jak vytáhla paty, uspořádal doma mohutný flám, byt potom oklidil, paní se vrátila a nepoznala nic. Tak to šlo léta a ona nevěděla nic. Netušila, nevěděla nic. Až jednou. Přišla sobota, paní zabalila kufry, ženáč jí doprovodil na nádraží, pohladil tu lokomotivu, prohodil pár slov se strojvůdcem, zeptal se opatrně, jestli mají dost uhlí, aby se náhodou nemuseli vrátit, zamával své ženě mizející v dáli a spěchal domů. A kamarádi se teď začínají slézat jako šváby na pivo. Jeden má flašku pod paží, druhý nese karty, třetí si vede slečnu. A teď vám v tom bytě nastanou orgie. Mazali se karty, plivalo se na zem s pažitkem. Ta rozkoš! Ženáč si zapálil doutníka a odklepával popel na koberec. No, Herrn Paradies, pánský to ráj. Oni měli takovou nepsanou, ale vždycky velmi korektně dodržovanou úmluvu, že když ten flám končil, tak v jednu, ve dvě, ve tři hodiny, to je jedno, všichni muži beze slova na sebe mrkli, sundali si saka, oblékli si zástěrky a jali se dávat ten byt do původního stavu. Jeden měl nádobí, druhý luxoval, třetí dával na místo hrnečky, ta ouška to už měli zakreslený a tak dále. Byt dokonale uklidili, nikdy na nic nezapomněli, v pokoji a míru se rozešli a všecko bylo v pořádku. I stalo se, že v neděli ráno šel jeden z účastníků toho flámu se svým malým klukem na procházku. A tu si uvědomil, že bez děky proti své vůli se ocitl poblíž toho domu, kde včera v noci řádili. Zazvonil, nad vizitkou se zvedla záklopka a objevilo se takové studené rybí oko. Dveře se pootevřely, tam stála ta paní, no, Elza von Brabant, ale v takovém kyselém octovém nálevu, řekl. A pravila, tak jen pojďte dál, holoubku. Ten pán měl jemné ucho a už v tom tónu postřehl cosi zlověstného. Proboha, co se stalo? A ta paní pravila, tak jen pojďte, já vám něco ukážu. A vedla ho ke koupelně, otevřela dveře a tam ve vaně spala zapomenutá slečna. Abych skončil v duchu Ezopových bajek, to jest moralitou, co z toho vyplývá, lajdáctví a šlamperaj při úklidu se nevyplácí.
2: Trapas.
0: To bych řekl, to je trapas jak?
2: Jak dům. Nemohl byste mě říct nějaký trapas ze svého života? Dejme tomu divadelního života.
0: Dobře. Je tomu velmi dávno, když jsem byl členem Studia Národního divadla, jeho šéfem byl Jindřich Honzel. Muž s velikou autoritou, my jsme si ho všichni velmi považovali a právě byla to veliká osobnost. A já jsem měl vždycky, a ještě mám furt takovej zvyk, že před představením vždycky jdu k oponě a dívám se tou proslulou, každá opona má tuto dírku pro herce, dívám se dírkou v oponě do obecenstva, abych věděl, pro koho ten večer hraju. Jednou večer, před začátkem představení, já se dívám tou dírkou a vedle mě stál kolega Brousek. Jo? V páté řadě vám seděla černá, krásná holka, rasy. No něco pátkovýho, já jsem se koukal. Něco tak krásného, to by byl přímo hřích to hospodinovi nepochválit. Já povídám Brouskovi, podívej se. Brousek přiklek a taky se podíval a povídám, no jo, to je holt věc. Já říkám, no tak co uděláme? No to je jednoduchý. Tak jsme vzali takovou škartičku, letříček, brýfeček a napsali jsme tam, já jsem tam napsal. Krásná, neznámá. Já byl ještě blbější než teď. Krásná neznámá. Jestliže vaše krása láme mužská srdce, Nesete za to zodpovědnost. Počkejte na nás po představení ve foaje divadla. Vaši Miloš Kopecký a Otakar Brousek. Zavolali jsme uvaděčku a řekli, aby té dívce v páté řadě ten lístek dala. A teď jsme se dívali a pozorovali. No a viděli jsme, jak ta dobrá žena jde tou uličkou v Mozarteu, tenkrát to bylo rozdělané takhle napůl, jak jde a hledá, hledá, konečně tu dívku spatřila, dojde k ní, předává jí ten lístek, ta dívka takhle ten lístek vzala, otevřela kabelku, dala ho dovnitř a kabelku zaklapla. A my jsme skoprněli. Říkala, no tak to je tedy co teď? Ona si to ani nepřečtla. Já říkám, ona si to přečte o přestávce, teď se s tím nechce jaksi rozptilovat. Prostě uvidíme. A hrálo se. No my jsme hráli. Skončilo představení, my vyšli do foaje. Tam nikdo nebyl. Na ulici nebyl nikdo, ve foaje nikdo. Byli jsme trošku zklamáni, chvilku jsme zaraženě čekali, já jsem úplně přemýšlel, v čem jsme se dopustili chyby. Ještě jsem si říkal, že by snad naše umělecká kreace tu dívku jako odpudila, no to je vyloučený, to jsem zavrhnul. Nepřišla, povídá Brousek, půjdeme. A já říkám, její škoda, ona se okradla. A šli jsme domů a zapomněli jsme na to jako na smrt. Asi za týden se hrála opět Mášenka a já a Brousek jsme seděli v šatně před zrcadlem, tak jsme se líčili. Když tu najednou vstoupila sekretářka ředitele Honzla, slečna Karasová, a pravila. Pánové Kopecký a Brousek, prosím do kanceláře k soudruhu řediteli Honzlovi. My jsme se na sebe udíveně podívali a já povídám, Oto, to je výborný, jdem, dostaneme přidáno. A šli jsme. Já jsem se v té chvíli podoval trošku oné krávě, která vedena jsouc na jatka pravila druhé krávě, to dámo bude asi kvůli očkování. V kanceláři už seděl u stolu Jindřich Honzl a vypadal neprostupně. Brousek se posadil naproti na židli, já v moutném plnovousu profesora Okajemova vedle něj. Slečna Karasová se tiše zasunula do kouta k psacímu stroji a bylo ticho. A já jsem uvažoval, jestli ten Honzel teď hledá vhodná slova, jak se sdělit nějakou radostnou zprávu. No, na moment mě taky napadlo, že by to nutně třeba ani nemusela být radostná zpráva. Ale hned jsem to zase zavrhl. Konečně Honzel promluvil. Za pravidelného dotýkání se prsteníkem pravé ruky špičky nosu, jak měl ve zvyku, spustil velmi obšírnou a naprosto vědecky fundovanou přednášku o vzniku a vývoji divadla, o jeho smyslu a společenském poslání. No a my dva jsme tam seděli úplně v recesi. Já jsem si ještě říkal, hele, no jo, on chce vzdělávat soubor a začíná u těch nejlepších. Ten humor mě měl záhy přejít. Na to Honzel prudce odbočil a přešel k jiným formám jevištního umění, řekl bych periferii, jaksi ke kabaretům, šantánům, barům a podobně. Jsou takové profání podniky, pravil, kde si pánové ze svých lóží zvou pochybné ženštiny, tanečnice nebo artistky po jejich produkci k sobě do chambre separé. To je známé a odpovídá to tomu prostředí. Ale je neslýchané, pokračoval se znatelně zvýšeným i silnějším hlasem, je do nebe volající a kuriózní představa, aby si pokrokový a vážný umělec, notabene socialistický umělec, aby si zval a obtěžoval počestnou ženu z obecenstva. A zase bylo ticho. My jsme tam seděli úplně na větvi jako zařezaní. Když to ticho najednou jaksi dostatečně vyčerpalo naše nervy, pokynul Honza slečně Karasové a řekl, podejte mě prosím to svinstvo. A slečna Karasová mu podala malou, nám povědomou obálku. On z ní vyňal lísteček a četl, musím říct, rozkošným způsobem četl. Krásná neznámá. Zraňuje-li váš oslnivý zjev mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Nenechte nás vykrvácet a počkejte na nás ve foaje po představení vaší Otakar Brousek a Miloš Kopec. My jsme byli paf. My jsme stáli před největší záhadou, jakou si můžete představit. To bylo nevysvětlitelné. Jak ten člověk přišel k tomuhle? Já to zkrátím, já vám řeknu poentu. Ta dívka, to byla hospodyně Jindřicha Honzla, Maďarka, neuměla slovo česky, myslela, že to je vzkaz pro svého šéfa, šla domů a dala mu to.

0: Před plukovníkem Schröderem leželo na stole několik výtisků novin. Byly v nich články, které plukovník zaškrtl modrou tuškou. Plukovník Schröder je ještě zběžně, a to už po několikáté, přilétl zrakem a potom řekl nadporučíkovi Lukášovi: Vy teda víte, že váš sluha Švejk je ve vazbě a pravděpodobně ho předají diviznímu soudu? Ano, pane plukovníku. Nadporučík Lukáš seděl před plukovníkem, bledý s velkými kruhy pod očima, a z rozpaků se díval všude jinam, jenom ne na plukovníka. Ten ho se zalíbením pozoroval a pokračoval s důrazem: Tím ovšem není celá záležitost ukončena. Případem vašeho sluhy byla pobouřená celá veřejnost, teda místní veřejnost, že ano, a celá aféra se uvádí v souvislosti s vaším jménem, pane nadporučíku. Už je tady materiál z velitelství divize a tady jsou časopisy, které se zabývají vaším případem. Já jsem zaškrtl to podstatné a můžete si to přečíst. A podal nadporučíkovi noviny se zaškrtanými odstavci článku. Nadporučík Lukáš se začetl. V kanceláři bylo ticho, až na občasné hlasité zakručení ve vnitřnostech plukovníka Schrödera. Nadporučíkovi Lukášovi tančila písmena před očima, nevnímal plynulý obsah zuřivých výpadů maďarských novin proti všemu českému, jenom sem tam mu uvízly ve zraku věty, jako třeba: Kdo hnal české vojáky? A zatím bylo bílé místo s nápisem Konfiskováno, nebo dále: Co si troufá cizota v naší maďarské vlasti? A zase bílé místo a Konfiskováno. A kousek dál: Jakou úlohu v tom bezpříkladném štvaní proti příslušníkům Uherského království hraje nadporučík Lukáš? Jehož jméno se uvádí ve spojitosti a tak dále a tak dále a tak dále. A pak četl dál, že věcí se bude zabývat Peštská sněmovna, že čeští vojáci jedoucí Uherským královstvím na frontu nesmějí považovat zemi koruny svatého Štěpána, jako by měli v pachtu. Kdo je podepsán pod tím článkem, teď co čtete, pane nadporučíku? Vytrhl ho plukovník Schröder. Byla Barabáš, redaktor a poslanec, pane plukovníku. To je známá bestie, pane nadporučíku. A teď si tadyhle dejte úřední překlad z maďarštiny toho článku v šoproňském časopise Šoprony na plo. A nadporučík se začetl do článku, ve kterém redaktor si dal neobyčejně záležet na tom, aby uplatnil směs věd jako příkaz státní moudrosti, lidská zvrhlost, zašlapaná lidská důstojnost a cit, kaníbalské hody, zmasakrovaná lidská společnost, smečka mameluků, za kulisami je poznáte. A tato celá óda na darebáky spustlé české lůzy v českých regimentech končila úvahou a slibem. Zdá se nám podivným, že někteří účastníci celého masakru nalezají se dosud na svobodě. Toto se týká zejména jednoho pána, který se dle doslechu zdržuje doposud beztrestně ve vojenském táboře a stále ještě nosí odznaky svého papagáj regimentu. Je to známý český šovinista nadporučík Lukáš, o jehož řádění bude podána interpelace naším poslancem Gézou Šabáni, který zastupuje okres Králi Hycký. Stejně líbezně, pane nadporučíku, ozval se plukovník Schröder, Králi Hýdě a potom Prešburské listy. To vás ale už nebude zajímat, váš to je všecko na jedno kopito. Politicky se to dá odůvodnit, poněvadž my, Rakušani, ať už jsme Němci anebo Češi, jsme proti Maďarům přece jen ještě tedy hodně... No, rozumíte mě, pane nadporučíku. Je v tom jistá tendence. Spíš by snad vás zajímal článek v Komárenském večerníku, kde se vás tvrdí, že jste se pokoušel znásilnit paní Kakonivou přímo v jídelně, při obědě. U přítomnosti jejího manžela, kterého jste ohrožoval šavlí a nutil ho, aby zacpal ručníkem ústa své manželky, aby nekřičela. To je poslední zpráva o vás, pane nadporučíku. A pak se plukovník Schröder usmál a pokračoval. A preventivní cenzura. V zdejších listech nalézá se taky v rukách Maďaru a dělají si s náma, co chtějí. Náš důstojník není chráněný před urážkami takové civilní maďarské redaktorské svině. A teprve na základě našeho ostrého vystoupení, respektive telegramu našeho divizního soudu, učinilo státní návladnictví v Pešti kroky, aby byla provedena nějaká zatčení, no, ve všech zmíněných redakcích. A nejvíc si to odkašli redaktor Komárenského večerníku, ten na svůj večerník nezapomene do smrti. No. Mně pověřil divizní soud jako vašeho představeného, abych vás vyslechl, a tady mě posílají současně spisy, které se týkají vyšetřování. No. Všecko by bylo bývalo dobře dopadlo, kdyby nebylo toho vašeho nešťastného Švejka. Je s ním nějaký sapér, tady vodička se jmenuje, u kterého porovatě našli, když je přivedli na Hauptwachu váš dopis, který jste poslal paní Kakóniové. Ten váš Švejk tvrdil při vyšetřování, že prej to není vaše psaní, že to psal on sám. A když mu bylo předloženo a když ho vyzvali, aby je opsal to psaní a aby mohli porovnat jeho rukopis, tak to vaše psaní sežral. Z kanceláře pluku byly potom poslány k diviznímu soudu vaše raporty, porovnání rukopisu Švejkova a zde máte výsledek. Tady to je, obžalovaný Švejk odepsal napsat diktované věty, provází to tvrzením, že zapomněl přes noc psát. Vůbec, pane nadporučíku, já tomu nepřikládám žádného významu, to, co u divizního soudu povídá ten váš Švejk nebo ten sapér. Oba tvrdí, že šlo jenom o nějaký, jak říkají, žertíček, kterému nebylo dobře porozuměno a že byli sami přepadení civilisty a že se bránili, aby zachránili vojenskou čest, oni říkají. A vyšetřování bylo zjištěno, že ten váš Švejk je vůbec tedy pěkný kvítko. Tak například na otázku, proč se nepřizná, tady máme to zaprotokolovaný, říká tadyhle. Já jsem zrovna v takové situaci, jako se vocnul jednou kvůli nějakým obrazům pany Marie Sluha akademického malíře Panušky. Ten taky, když se jednalo o nějaké obrazy, které měl zpronevěřit, nemohl na to nic jiného odpovědět, než mám blít krev. No, přirozeně, že jsem se jménem velitelství pluku o to postaral, aby byla dána do všech noviny jménem divizního soudu oprava na všechny ty ničemný články zdejších novin. Divizní soud ve svém přípise na velitelství našeho pluku přichází k tomu mínění, že vlastně o nic jiného se nejedná, než o soustavné štvaní proti vojenským částem přicházejícím z Cizlajtánie do Translajtánie. A prosím, porovnejte přitom, pane nadporučíku, kolik vojska odešlo na frontu od nás a kolik od nich. To vám řeknu, že mě je český voják milejší než taková maďarská zběs. Když já si vzpomenu, že pod Bělehradem střílili Maďaři po našem druhém maršbatalionu, který nevěděl, že jsou to Maďaři, který po nich střílejí, a počal pálit do Deutschmeisterů na pravém křídle a Deutschmeisteri zase si to taky spletli a pustili oheň po bosenském regimentu, který stál vedle. No to byla tenkrát situace, já jsem byl právě u štábu brigády na obědě, den předtím jsme se museli jen tak odbit čunkou a polévkou z konzerv a ten den jsme měli pořádnou polévku ze slepice, filé z rýží a buchtičky ze šodou. Večer předtím jsme pověsili jednoho srbského vinárníka v městečku a naši kuchaři našli u něho ve sklepě 30 let staré víno. No dovedete si představit, jak jsme se všichni těšili na oběd. Polívku jsme snědli a pouštíme se právě do Slepice, když najednou přestřelka, pak střelba a naše artilerie, která ani neměla zdání, že to naše části střílej po sobě, počala pálit po naší linii a jeden granát padl těsně vedle našeho štábu, tedy naší brigády. To všechno zavinili Maďaři tím, že střílili po našem druhém mašbatalionu. Rozumí se sama sebou, že sváděli na náš regiment. Pak si plukovník Schröder odplivl. Sám jste se teď, pane, na poručíku přesvědčil, jak využitkovali znamenitě vaši příhody v Királihídě. Nadporučík nevěděl nic jiného, než rozpačitě zakašlat. Pane nadporučíku, ruku na srdce. Kolikrát jste se vyspal s paní Kakóniovou? Plukovník Schröder byl dneska ve velmi dobré náladě. Ale neříkejte, pane nadporučíku, že jste teprve začal korespondovat. Já, když jsem byl ve vašich letech, tak jsem seděl v Jágru a na měřických kurzech 3 neděle a měl jste vidět, jak jsem celý ty 3 neděle nic jiného nedělal, než spal s Maďaršama. Každý den s jinou. Mladý, svobodný, starší, vdaný. No a jak to právě přišlo, žehlil jsem to tak důkladně, že když jsem se vrátil k regimentu, tak jsem sotva plet nohama. Nejvíc mě strhala paní jednoho advokáta. Ta ukázala, co dovedou Maďarky. Kousla mě přitom do nosu a celou noc mě nedala oka zamouřit. Začal korespondovat. No, známe to, pane nadporučíku, neříkejte nic. Já mám svůj úsudek o celé věci. Zapletl jste se s ní, její manžela to přišel a ten váš pitomý švejk. Ale víte, pane nadporučíku, musím říct, ten váš švejk, to je přece nám charakter. Když to tak proved s tím vaším dopisem, takového člověka je opravdu škoda. Já říkám, to je výchova. Mně se to velice líbí od toho chlapa. Rozhodně musí být v tomto ohledu vyšetřování zastaveno. Vás, pane nadporučíku, ostouzeli v novinách. A vaše přítomnost tady je úplně zbytečná. Během týdne bude vypravena marška na ruskou frontu. Jste nejstarším důstojníkem u 11. kompanie, tak pojedete s ní jako kompaní komandant. To už je všechno zařízeno u brigády. A řekněte účetnímu Feldweblovi, aby vám našel nějakého jiného sluhu místo toho švejka. Nadporučík Lukáš vděčně pohledl na plukovníka, který pokračoval. A švejka přiděluji k vám jako kompaní ordonanc. Plukovník vstal, podávaje zbledle mu nadporučíkovi ruku a řekl, že je tedy všechno vyřízeno. Přeji vám mnoho štěstí, abyste se vyznamenal na východním bojišti. A jestli se snad ještě někdy uvidíme, tak přijďte mezi nás, ne, abyste se nám vyhýval jako v Budějovicích. Nadporučík Lukáš po celé cestě domů si opakoval. Company commandant, company ordonnance, company ordonnance. A jasně před ním vyvstávala postava švejka. Účetní šikovatel Vaněk, když mu poručil nadporučík Lukáš, aby mu vyhledal nějakého nového sluhu místo švejka, řekl, no já myslel, že jsou pane Oberleitmann spokojený s tím švejkem. A když slyšel, že švejka určil plukovník jakožto ordonanci u 11. kompanie, zvolal, no pomoc nám pámbu. U divizního soudu v baráku opatřeném mřížemi vstávali podle předpisu v 7 hodin ráno a dávali do pořádku kavalce, které se válely v prachu na zemi. Pryčny nebyly. V jednom přepažení v dlouhé místnosti skládali podle předpisu deky na slamník a kteří byli s prací hotovi, seděli na lavicích podle stěny, no a buď si hledali vši, anebo se bavili vypravováním různých příhod z fronty. Švejk se starým sapérem Vodičkou seděli na lavici u dveří, ještě z několika vojáky od různých regimentů a formací. Podívejte se, hoši, ozval se Vodička. Podívejte se tamhle na toho kluka maďarského u okna. Jak se pacholek modlí, aby to s ním dobře dopadlo. neroztrhli byste mu držku od ucha k uchu. Ale to je hodnej člověk, povídá Švejk. Ten je tady proto, poněvadž nechtěl narukovat. Hm? On je proti vojně, on od nějaký sekty je. A je zavřený, protože nechce nikoho zabít, no tak... On se drží božího přikázání, ale oni mu to boží přikázání osladěj. To před vojnou žil na Moravě nějaký pan Nemrava. No a ten dokonce nechtěl vzít ani flintu na rameno, když byl odvedený, že prý je to proti jeho zásadě nosit nějaký flinty. No byl za to zavřený, až byl černý. A zas ho na novo vedli k přísaze a on, že přísahat nebude, že to je proti jeho teda zásadě a vydržel to. A to byl hloupý člověk, řekl starý saper vodička. On mohl přísahat a přitom se taky na všechno vyflajznout, i na přísahu. Já už třikrát přísahal, pravil jeden infanterák. A třikrát už jsem tady pro dezerci. A kdybych neměl to lékařské vysvědčení, že jsem před 15 lety v choromyslnosti utloukl svou tetu, tak bych byl snad už po třetí na frontě odstřelený. Ale takhle mě moje nebožka teta vždycky pomůže z nouze a nakonec se snad přeci snad z té vojny dostanu v pořádku. Zkrátka dobře, řekl Švejk, je to s váma vachrlatý. Ale nesmíte ztrácet naději, jako říkal cikán Janeček v Plzni, že se to ještě všecko může obrátit k lepšímu. Když mu tenkrát, to bylo v roce 1879, dávali kvůli ty dvojnásobný loupežný vraždě oprátku na krh. A on to taky uhád, poněvadž ho odvedli v posledním okamžiku od šibenice, poněvadž ho nemohli pověsit kvůli narozeninám císaře pána, který připadli právě na ten samý den, kdy měl viset. No tak ho pověsili až druhý den, až bylo po narozeninách, a chlap měl ještě takový štěstí, že třetí den na to dostal milost. A mělo být s ním obnovený líčení, poněvadž všecko ukazovalo na to, že to vlastně udělal jiný Janeček. Tak ho museli vykopat z trestaneckého zbytova a rehabilitovat ho na plzeňský katolický zbytov. A potom se zase teprve přišlo na to, že je evangelík, tak ho převezli na evangelický zbytov a potom dostaneš pár facek. Co si to ten chlap všecko nevymyslí? Na chodbě se ozvaly kroky a volání stráže Cuvax! A zas nás bude víc, radostně řekl Švejk. Snad si skoval nějaký to báčko. Dveře se otevřely a dovnitř všoupl jednoročního dobrovolníka, který seděl se Švejkem v Budějovicích v arestě a byl předurčen ke kuchyni nějaké maršové roty. Pochválen pán Ježíš Kristus, řekl vstupuje, načež Švejk za všechny odpověděl až na věky. Amen. Jednoruční dobrovolník spokojeně se podíval na Švejka. Položil na zem deku, kterou sebou přinesl, posadil se na lavici k české kolonii a roztočil si kamaše a vyňal uměle v záhybech stočené cigarety, které rozdal, pak vytáhl z boty kousek škrtátka od krabičky zápalek a několik sirek, uměle rozřezaných v půli hlavičky. Roškrtl, opatrně zapálil cigaretu, dal všem připálit a lhostejně řekl, tak já jsem obžalovaný pro spouru. To nic není, chlácholivě ozval se Švejk, to je legrace. No to se rozumí, že to je legrace, řekl jednoroční dobrovolník, jestliže takovým způsobem to chceme vyhrát pomocí různých soudů. No když se chtějí se mnou mermo moci soudit, tak ať se souděj. Celkem za to jeden proces nic nemění na celé situaci. Ach, jsi se zbouřil, otázal se saper vodička, dívaje se sympaticky na jednoročního dobrovolníka. Nechtěl jsem pucovat hajzly na haupt vaše, tak mě vedli až k Obrštovi. To je pěkná svině. Začala mě křičet, že prý jsem zavřený na základě regimentsraportu a že jsem obyčejný arestant, že se vůbec diví, že mě země nosí a že se nepřestane točit nad tou hanbou, že v armádě se vyskytl člověk s právem jednoročního dobrovolníka, který má nárok na důstojnickou hodnost, který však svým chováním může vzbudit jedině hnus a opovržení u svých představených. Neodpověděl jsem, že rotace země koule nemůže být přerušena objevením se na ní takového jednoročního dobrovolníka, jako jsem já, že zákony přírodní jsou silnější než štrávky jednoročních dobrovolníků a že bych si přál vědět, kdo mě může přinutit, abych pucoval nějaký hajzl, který jsem nepodělal, ačkoliv i na to bych měl právo, po ty svinský kuchyni u regimentu, po tom shnilým zelí a močeným skopovým mase. A potom jsem ještě Oberštovi řekl, že ten jeho názor, proč mě zem nosí, že je trošku divnej, poněvadž kvůli mě přece nevypukne zemětřesení. No pan Oberšt po celou mou řeč nic nedělal, než cvakal zubama jako kobila, když si studí zmrzlá řípa na jazyku, a potom pak na mě zařval: tak budete pucovat hajzl, nebo nebudete? No poslušně hlásím, že žádného hajzlu pucovat ti nebudu. Vy budete pucovat, zi ani Rigr. Poslušně hlásím, že nebudu. Kruci tyrkn, vy budete pucovat ne jeden, ale 100 hajzlů. Poslušně hlásím, že nebudu pucovat ani 100, ani jeden hajzl. No a tak to šlo porád dále. Budete pucovat? Nebudu pucovat. Hajzly lítali sem a tam, jako by to bylo nějaké dětské říkadlo od Pavly Moudré. Oberšt běhal po kanceláři jako pominutý, nakonec si sedl a řekl: rozvažte si to dobře. Já vás předám diviznímu soudu pro spouru. Nemyslete si, že budete první jednoroční dobrovolník, který byl za této války zastřelený. V Srbsku jsme pověsili dva jednoroční dobrovolníky od 10. kumpanie. A jednoho od 9. jsme zastřelili. Jako jehně, a proč? No pro jejich paličatost. Ty dva, který byli pověšený, ty se zdráhali propíchnout ženu a chlapce jednoho čužáka pod šabacem. A ten jednoročák od 9. kumpačky, ten byl zastřelený, poněvadž nechtěl jít kupředu a vymlouval se, že má oteklý nohy a že je platfus. Tak budete pucovat hajzl, nebo nebudete? Poslušně hlásím, že nebudu. Obrž se na mě podíval a řekl: poslyšte, nejste vy slavianofil? Poslušně hlásím, že nejsem. No a potom mě odvedli a oznámili mi, že jsem žalovaný pro vzpouru. Nejlíp uděláš, řekl Švejk, nejlíp uděláš, když se teďka budeš vydávat za blba. To, když jsem seděl na garnizóně, tak tam s náma byl takovej chytrý člověk, to byl vzdělaný profesor na obchodní škole, a ten dezentíroval z bojiště a měl s ním být náramně slavný proces, aby to bylo pro postrach, aby byl odsouzený a uvěšený, aby se o tom vědělo, a ten se z toho náramně jednoduše vyvlíkl. On začal dělat dědičně zatíženýho. A když ho štábní doktor prohlížel, tak on prohlásil, že on nedezentíroval, že už od mládí rád cestuje, že má vždycky touhu někam daleko zmizet. A říkal, že jednou se probudil v Hamburku a podruhý zase v Londýně a že vůbec nevěděl, jak se tam dostal. Otec, že byl alkoholik a zemřel sebevraždou před jeho narozením. Matka jeho, že byla prostitutka a opíjela se a zemřela na delirium. Mladší sestra, že se utopila. Starší, ta, že se vrhla pod vlak. Bratr, že skočil z železničního mostu na Vyšehradě. Dědeček, že zavraždil svou ženu a polil se petrolejem a zapálil se. Druhá babička, že se toulala s cikánama a otrávila se ve vězení sirkama. Jeden bratranec, že byl několikrát souzený pro žhářství a podřezal si v kartouzích žily na krku kouskem skla. Sestřenice z otcovy strany, že se vrhla ve Vídni z 6. patra. On sám, že je strašně zanedbanýho vychování a do 10 let, že neuměl mluvit, poněvadž ve věku 6 měsíců, když ho převazovali na stole a někam odběhli, kočka ho stáhla ze stolu a pádem, že se uhodil do hlavy. A taky říkal, že mívá občas silný bolesti hlavy a v takových okamžicích, že neví, co dělá. A v takovém stavu, že taky odešel z fronty do Prahy a teprve, když ho u fleku zatýkala vojenská policie, takže najednou přišel k sobě. No. Dnes, řekl jednoroční dobrovolník, dnes už na vojně nikdo nevěří v dědičné zatížení, poněvadž by to dopadlo tak, že by museli všechny generální štáby zavřít do blázince.
1: Logickou návaznost na svatbu jako takovou má rozvod. Jako takový. Statistická čísla o počtu rozvodů jsou varující. Rozvody budou také námětem rozhovoru s právníkem, advokátem, JUDr. Jaroslavem Uhelnatým. Co byste řekl? Máte úspěch, doktore. Co byste řekl, doktore, k těm číslům?
2: No, jsou varující. Situace je dokonce taková, že rozvody svým počtem přesahují kapacitu soudních budov. Justice je přetížena. A když to řekneme lapidárně, oč se vlastně jedná? Zrušit legitimní svazek. Tady by měl přijít na pomoc selský rozum. Jo? Když ty lidi k sobě nepasujou, proč s tím dělat ciráty? Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
1: No, jednoduchost, jakou navrhujete, je prostě úžasná.
2: Podívejte, já bych to vůbec neřešil u soudu. Já bych zřídil budovy jenom na rozvody. Takové rozvodny, jo? Jednoduché kanceláře, stůl, židle, automatická pračka, protože u rozvodu se taky často pere špinavé prádlo. Tam bych seděl a jenom bych trhal odací listy.
1: Počkejte, doktore, ale co majetkové spory, které přeci s rozvodem úzce souvisí? To je přeci věc soudu.
2: Tady bych uplatňoval metodu, která byla publikována v právnických dodacích pod heslem Co jsme si, to jsme si.
1: Ano. Ještě takovou otázečku. Vy jste jistě absolvoval dlouhou řádku rozvodů ve své advokátní praxi. Co je podle vašeho soudu nejčastější příčinou rozvodů?
2: Podle mého soudu?
1: Ano.
2: Ale já žádný soud nemám. Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
1: Ne, tak víte, jak jsem to myslel, podle vašeho názoru.
2: Aha, rozumím. No, podle mého názoru, ano, rozumím. Příčin je několik a rozdělil bych je do tří skupin. Za A. Neschopnost jednoho z partnerů adaptovat se na jednu osobu doživotně. Za B. Schopnost jednoho z partnerů adaptovat se na více osob, čili nevěra. No a za C varianta kašpárek.
1: Co je to?
2: To je případ, kdy je manžel manželce v určité situaci už jen pro legraci.
1: Doktore, děkuji vám za rozhovor.
3: Naše scénka Lumikarovy dcery pojednává o setkání takových dvou chodů, kteří mají daleko do nějaké rebelie, že potkají dvě dcery toho nechvalně známého Lumikara. Uvidíte, že o nějaké averzi nebo o nějaké třídní nenávisti nemůže být řeč. My tu scénku předvedeme s pravými dvěma psy, takže by se možná před tou scénku hodila nějaká psí anekdota. Já teda bohužel znám jenom jednu takovou dětskou, tady jsou sami dospělá, i přesto řeknu, je taková dostomilá. Prostě tati někde s Pepičkem po parku, tam jsou psi, něco tam dělají. Pepíček se ptá, tatínko, prosím tě, co dělají ty pejskové? A on říká, no dělají štěňátko, že? No a večer nahlídne Pepíček do ložnice rodičů, že? A ptá se tatínka, tatínku, co to děláte? A on mu říká, no děláme ti bratříčka, že? A Pepíček říká, prosím tě, tatínku, mohl bys maminko otočit, já chci radši štěňátko, že? Tak to byla taková... dětská, že? Tak Lumikarovy dcery.
4: Ahoj, holky.
5: Ahoj.
4: Povídám, Jášku, mám nápad. Pojďte s náma zítra do lesa.
5: vrčíš zítra?
6: Dneska nemůžu, musím hlídat čár.
5: Jářku, ona ti ta tvoje čára zahýbá.
6: Jářku, ty seš hloupá. Moje dlouhá Anča říká, že už nemůže.
7: To říká jenom tobě, ty vole.
6: Musím hlídat hranici, Anči.
5: A proč musíš hlídat hranici?
6: Aby sem nevlez nějaký křižák.
5: Aby tady nemaloval obrazy.
7: Říká křižák a ne knížák, ty hlupoké.
6: Jsi nějaká nervózní, Jarči.
7: Co fote?
5: Je Niňčko na vás naštvaný.
6: Proč je na nás naštvaný? Co pořád na nás chce?
5: Chce glejt?
7: Tak proč si Jářko nevybleje?
6: Říkala glejt. Ten glejt, co máme od krále, kde je psáno, že nemusíme makat.
5: Nemá ten glejt u sebe náhodou Jan Zlatký Kozina?
6: Myslíš toho Bužiče Kozinu? Komu bys ho nesvěřili, ten by ho propil.
5: A nemá ho tedy Jan Zlatký Kravina?
6: Nevyzvídej, ten ho taky nemá, s tím jsem mluvil.
7: Vykašlete se na politiku, mluvme o něčem jiném.
5: Proč chodíte tak nalehko a nenosíte brnění jako křižáci?
6: To ti vysvětlím. Když si něco skřípneš do trenýrek, tak to je hrozný. Ale když si něco skřípneš do brnění, tak to je konec. To už byste se nám nemohli posmívat ani tou básničkou.
7: Jakou básničkou se nám posmívají?
6: No Anči, řekni tady bratrovi, jak je ta básnička.
5: No, kluci sklenčí, mají to tenčí. Ale stejně by vám to brnění slušelo.
6: Jářku, víš, co to je? Běhat v železném brnění v bouřce po horách? Teď to je jenom otázka času, kdy do tebe hrom práskne. A pak už ti z toho brnění jenom jako popel vysypou.
7: Ale ušetří za kremaci.
5: To je, Jářku, dobrý nápad. Víte, co bychom ušetřili peněz, kdyby se všichni dětkové po 70 vyháněli v brnění v bouřce na kopce? Ale stejně by vám to brnění slušelo.
6: Jářku, ty jsi hloupá. Víš, jak bys vypadal, kdyby si na tebe v tom železném brnění lehnul?
7: Jako když tě přejede auto.
5: Auto? Jaký auto?
6: Bratře, co je to auto?
7: Já ani nevím, co jsem to plácnul.
5: To byl hezký pejsek.
6: No?
5: Jak se jmenuje?
7: Bruto.
5: A ten druhej?
6: Neto.
5: My máme taky doma pejska, viď, Jarči?
8: Jo.
6: A jaká je to rasa?
5: Čistokrevnej hladkosrstej špidla.
7: A odkud ho máte?
5: Z útulku.
6: To bude mít určitě silný sociální cítění, že?
8: Těžko říct.
6: Já mám nápad. Co kdybychom šli do toho lesa teď hned?
5: Já nevím.
8: A co tam budem dělat?
6: To co včera.
7: Proč jsi nervózní, Jarči?
5: On je nervózní, že ona zase nic a já voba.
6: Nebo, Jarči, dneska bude všecko jináč.
7: Tak jdem.
8: A máte to?
5: Jo, máte to pro nás.
7: Co?
6: Co bychom to neměli? Brnění nenosíme.
5: Což, Jářku, bobej, to přece nemyslíme.
8: A máte to?
7: Kytičku.
5: Jo, kytičku, co si to fakt blbej.
6: Já nevím, co to... Co furt chcete? Co teda my si máme?
5: To co včera.
7: Co?

0: Snad právě proto jsem já musel taková dlouhá, útrpná léta hrát s námahou a mnohdy i vnitřním odporem. Lumpy, lumpy, lotry, podvodníky, záletníky, dobrodruhy, proutníky. Prostě vše, čeho jsem přímo průzračným opakem.
1: Není větší potěšení pro ortodoxního lumpa, než olovo do nepřítele napumpovat jak pumpa. Za chvíli seš tuhej jako nikdo druhej, za chvíli seš červů potrava.

0: naplň se můj černej skutku, však víme, jak se to dělá. Jednu kulku do žaludku, druhou doprostřed čela. Za chvíli seš tuhej, jako nikdo druhej. Bude to dřív, než bys řekl švec.
1: Račte, prosím, být Judrčeněk Janský, tedy právní poradce, tedy rozumějme advokát?
2: Ano, ano, prosím, račte dál. Ano. Prosím, posaďte se, prosím.
1: Děkuji. Velmi laskav. Velmi laskav, pane doktore.
2: Tak co vás ke mně přivádí, pane... pane...
1: Ale co do jména? Ano, jak říká Shakespeare, že ano. Ale řekněme, že se jmenují třeba Karel Moravec.
2: Jak to třeba a jak to řekněme? Já nechápu dost dobře.
1: Dobrá, usnadní-li vám to váš přístup k mému případu, pane doktore, tak budíš, od této chvíli jsem Karel Moravec. Berte mě, prosím, za Karla Moravce. Můžete mě za to vzít?
2: Zajisté, zajisté, pane...
1: Ale Moravec, já
2: pane,
1: jsem
2: řekl. Zajisté, pane Moravče, samozřejmě. Tak, pane Moravče, v čem vám mohu být nápomocen?
1: Tedy, pane doktore, především bych chtěl vyjádřit, že se cítím poctěn, jaksi, že se mohu obrátit o pomoc a o radu k tak věhlasnému a proslulému právníku, jako jste vy, a že jsem velice šťasten, že jaksi se k němu mohu obrátit.
2: To vynechme. Já.
1: Prosím.
2: Ad rem.
1: Prosím?
2: Ad rem. K věci.
1: Ach tak.
2: Tak jaké máte potíže nebo komplikace, jaké máte starosti? Jestliže já vám mohu být v něčem nápomocen, prosím, od toho jsem tu.
1: Ano, tedy abych začal ab ovo.
2: Prosím?
1: Tedy od začátku jaksi.
2: A od začátku, vy chcete začít od začátku, no to je nejlepší.
1: Ano.
2: Nejlépe je začít od začátku.
1: Ano.
2: No pokračujte, prosím.
1: Prosím, ale pane doktore, tedy můj případ je taková háklivá, jak si řekl bych choulostivá, ba přímo delikátní záležitost.
2: No, tak snad to ještě zvládneme, ne? Už jsme řešili jiné věci, doufám, že budeme mít dost jemné a citlivé ruce.
1: Ano, abychom nenabírali kapku rosy na vidle.
2: Tak. Už jsem řešil choulostivější a delikátnější případy možná.
1: Je, to jsem,
2: a zdárně.
1: To jsem rád, pane doktore, já nepochybuji, že umíte položit lidské srdce na jahodový list.
2: No dobře, ale jaksi dosti poezie.
1: Prosím.
2: Mohl byste mi prosím říct konkrétně, o co vlastně jde?
1: Prosím tedy, bez poezie, pane doktore.
2: No.
1: Já miluji.
2: Prosím?
1: Pane doktore, já miluji.
2: No to je krásné. Gratuluji. Ano. Vy milujete, to je nádherné. Milovat.
1: Ano.
2: No dobře, ale jak si dál?
1: Pane doktore, já miluji vášnivě.
2: Ano?
1: Vášnivě a z celého srdce ženu.
2: No to je chválihodné, že ženu. Já už jsem se poletal.
1: Ano, ale já jsem chtěl říci, že miluji ženu, která je vdana.
2: No, to je naprosto banální případ přece.

0: Já ovšem budu muset znát v takovém případě vaše komplikace a to, co vám dělá obtíže. Ano. Já musím znát okolnosti a do značné míry možná i podrobnosti.
1: Ano.
0: No, rozumím-li vám dobře, vy milujete vdanou ženu a patrně si přejete, aby se rozvedla a vzala si vás.
1: Ano? Bůh uchovej, pane doktore. To nikdy, moje láska je totiž příliš ideální a subtilně křehká, než aby se dala jaksi spoutat tak hrubými pouty.
0: Vy si ji nechcete vzít?
1: To mě ani nenapadlo. Tedy, abych se přiznal, jednou mě to tedy na chvilku, řekl bych ale jenom na okamžik napadlo, ale záhy jsem to prosím definitivně a jednou provždy zavrhl.
0: Dobře, no ale co, jak si chcete, nebo co očekáváte ode mne?
1: No, pane doktore, víte, to je takováhle věc, její ano, manžel ano. Jí dělá totiž strašlivé vetrené.
0: Co já?
1: Vetrené.
0: Vetrené?
1: Ano.
0: Co to je?
1: No potíže, pane doktore. Vetrené rovná se potíže.
0: To je italsky?
1: Ne, francouzsky.
0: Tak je to vetrán.
1: No, vetrán, ale pro vás vetrené. Prostě, pane doktore, on jí dělá potíže. Vlastně ještě jí nedělá potíže, ale brzo jí bude dělat potíže, až celá ta věc praskne, víte? On zatím jenom čmuchá, slídí.
0: Patrně něco tuší.
1: Snad, no? On je vůbec strašlivě žárlivý, ano.
0: No prostě primitiv.
1: Primitiv, ano, on ji kontroluje, špehuje, on prohlíží její kabelky, pane doktore, on prostě se jí vyptává, kde byla, s kým byla, jak dlouho s kým byla.
0: Ale to známe, to všechno známe. To je boha pustý egocentrizm a v podstatě sebeláska a věřte mně. Začasté komplexy méněcenosti.
1: Ano, často plně oprávněné.
0: No, většinou oprávněné, ano. Věřte mi, většinou.
1: Pane doktore, on jí dokonce i vyhrožuje.
0: Nic nového. Takových případů máme, víte, to jsou všechno takové, jak si řekl bych, středověké reakce, že ano, atavistické, nedůstojné moderního vzdělaného člověka.
1: To ano.
0: Zatím se obvykle tají vlastní nejistota, nedostatek sebevědomí a především majetnický pud. Víte, tyhle ty primitivnější povahy, oni se domnívají, že jejich žena je jejich vlastnictví, jejich majetek. Jako by to byla váza, nebo ano. Něco, co si koupili. Ano. To trapné, to velmi
1: trapné. No to je velice trapné.
0: Vždycky je to velmi trapné. No ale dovolte mi otázku, pane...
1: Moravé.
0: Pane Moravče, co jak si očekáváte ale ode mne? No, co já v té věci mohu dělat?
1: To máte tak, pane doktore, tato jaksi vznešená a jemná dáma má totiž doma peklo, rozumíte? Ano. A to jí právě kalí radost ze setkání se mnou. No, ona totiž přichází na schůzky naprosto nervózní, uspěchaná, nesoustředěná, roztěkaná. Stále se dívá na hodinky a pochopitelně, že se potom nemůže plně a s vervou své lásce věnovat, ano.
0: To naprosto chápu. No. A vy chcete prostě, abych já...
1: No, co? Jestli by prostě nebylo možné, ano? Aby vy jste ano? Tomu jejímu manželu domluvil, aby byl prostě tolerantní, rozumíte? A aby jaksi udělal jí takové hřejivé, teplé, krásné domácí prostředí plné pohody, aby ona o to víc a o to intenzivněji se mohla věnovat...
0: Vám.
1: Ne mně, nejen mně, pane doktore, ale své lásce a tedy sobě, rozumíte? Aby prostě ten člověk pochopil, že každý člověk je svobodný, i když je vdaný, rozumíte? A že má plné právo si zatokat. Rozumíte? A nejen si zatokat, ale že má plné právo nechat promluvit hlas svého srdce, když se tento ozve. Rozumíte, pane doktore, tomu se přece nedá zabránit zákazem.
0: To bude velmi těžké.
1: No proč by to bylo těžké, pane doktore? Podívejte se, proč by nakonec on, jakožto její manžel, se nemohl radovat z toho, že je ženat a že se smí o ní starat? Proč by například on nemohl vychutnávat tu rozkoš manželského života, přátelského, plného starostí, výdajů, rozumíte? Prostě plného péče o druhého a vůbec.
0: No, tak možná, že... Možná, že máte do jisté míry a z určitého hlediska pravdu. Ovšem bude to, to vám říkám rovnou, bude to velmi ošemetné a velmi choulostivé a velmi nesnadné. A. Víte, tíhletí muži, jako je ten, ona to asi taky nebude žádná bedna, ten...
1: Ne, bedna to není.
0: Manžel, že ano. Víte, tíhletí muži jsou nejenom zaslepení a sobečtí, oni jsou hlavně omezení a není s nimi řeč.
1: Ano.
0: To musíme velmi opatrně našlapovat, máme-li před sebou takového, takového mameluka.
1: To tedy máme.
0: Ovšem, já nutně musím znát konkrétní podrobnosti. Já musím vědět, kdo je ten muž.
1: Ano.
0: A kdo je ta žena.
1: Ano.
0: Byl byste tak laskav, řekněte mi prosím jméno, bydliště a tak. Kdo je ta dáma?
1: Vaše paní.

Dovolte mi takové malé, malé žně z mého životního klasobraní. Mladší to nemusí poslouchat, ty to ještě nepotřebujou. Poněkud zralejší muži, ať nastraží svá ouška. Jsou to, řekl bych, rady k nezaplacení. Jak se zbavit milující, leč nemilované ženy? Tedy především, a to je nutno vytýčit jako generální zásadu, musíme vyloučit všechny nepříjemné, hrubé nebo urážející prostředky a pracovat pouze pomocí vlídnosti, oddaných očí, laskavosti a všech banálních a nejotřelejších nástrojů lásky. Hrubost nebo špatné zacházení má účinnost pouze tam, kde je stejně již předem rozhodnuto a kde je to jen otázka času. Samozřejmě má-li nemilovaná bytost někde nějaký zájem či vyhlédnutého již milence, nebo zabývá-li se již stejně v duchu myšlenkou, jak odejít, a váhá-li, nebo nemá-li odvahu sama si tuto touhu přiznat, pak ovšem každý chybný krok z naší strany je vodou na mlýn, je uvítán a nenáviděná bytost se ho ihned a s pudovou obratností chopí. Usnadnili jsme jí to, protože nyní má takzvaný objektivní důvod, futrál to všech sebeklamů a lží. Ona si totiž potřebuje svou nepřiznanou tužbu racionalizovat, to jest dodatečně zdůvodnit. Ale tam, kde nemilovaná bytost ještě je poutána citem, ať už skutečným a nebo iluzorním, jemuž o to více věří, tam každé násilí, hrubost i sprostota ještě více, nebudete tomu věřit, ještě více připoutává. V nejhorším případě to může dokonce vyvolat i obdiv. Jistě, že přitom bude nenáviděná a nemilovaná bytost trpět. Ale jak krásně trpět. Proto je nejlépe být uhlazený a skoro něžný, ale s onou procítěnou a neohrabanou něžností skutečně zamilovaného studenta z 20. let. Tedy toto vše, co jsem vám řekl, může-li být položen příměr, to je jakási základní kostra. Dále pak máme nástroje, pomůcky a posléze koření. Mezi nástroje dáváme v první řadě neumdlévající zájem o nenáviděnou, leč toto netušící bytost. Musíme s mistrovským smyslem promiance opříst ženu svazující pavučinou pozorností, která jí dá pocítit, že je jí ubírána svoboda. Ale pozor! Existuje také něco jako sladké vězení lásky a sladká pouta lásky. Aby těmi se nestala naše péče, o to se musí postarat dovedně maskovaný, leč neúprosně klesající zájem sexuální. Mezi pomůckami neocenitelnou službu prokazují vždycky projevy jakoby potlačené a skrývané žárlivosti. Kořením potom je dovedně nasazená hra na pitomce. Spočívá v tom, že ve správné chvíli, na správném místě, nejlépe před lidmi, na nichž nenáviděné bytosti pravděpodobně záleží, proneseme s čistým srdcem a nevinnýma očima a co nejsrdečněji myšlenku nebo názor, jehož slaboduchost je evidentní. Nebo o němž se dá předpokládat, že s ním nemilovaná bytost nemůže souhlasit. Hanbí-li se za nás, máme napůl vyhráno. Na její údiv, kde jsme na takovou pitomost přišli, je nejlépe svůj názor bezcharakterně ihned odvolat. Doporučuji tato slova. Jistě se mýlím, jestliže tobě, miláčku, se to nezdá. Toto všechno musí být opravdové a upřímné. Vůbec vždycky a za všech okolností musíme mít na paměti míru všech věcí. Jinak se celá operace může zvrtnout v pravý opak kýženého cíle. Být opuštěn tím, koho nechceme,
a hrát ublíženého. Je nutno uvést se do stavu jisté bačkorovitosti či tvarohovosti, kořeněné střídmě, pozor, střídmě pro větší věrojatnost, kořeněné citem. Musíme dát najevo, že své hluboké city ještě držíme na úzdě, protože k sakru jsme přece chlapi, ne? Záruku za výsledek poskytnout nemůžu, protože nejde o vědecký recept, ale o umění. Thank you.

Povídka pro spořádané lidi. Vesmír má svůj řád a tak také naše lidské věci mají, nebo by alespoň měly mít svůj řád. Nejprve je ovšem nutno vložit nějaký řád do vlastního nitra a mít svou přesnou stupnici hodnot. Jinak se nám všude rozprostře veliký nevěstinec. Prosím, říkám úmyslně nevěstinec a nikoliv bordel. Neboť nevěstinec je přece jen slovo slušnější a tak nestoudné slovo jako bordel mi stud brání vypustit z úst. Jsou ovšem lidé, ano, jsou tací, kteří tvrdí, že to je zásadní omyl uvádět nevěstinec jako synonymum nepořádku. Nikde prý nevládne tak vzorný pořádek jako v nevěstinci, kde prý všechno musí klapat jako na drátku. Patrně už někdy v takovém hanebném podniku byli, když to vědí, a takovým lidem já zase nemohu věřit. Nepořádek nebo nedůslednost ve mně vyvolává tíseň a strach. Jako bych se bál, co nastane. Musíme přece vědět, co je dobré a co špatné a neúprosně rozdílet svůj soud. Laskat jedno a být druhé. Máme vědět, že nepořádek je semenem většiny zla. Například ztráta času je zlo jako každá ztráta. Nedochvilnost bývá jeho častou příčinou. Je tedy nedochvilnost semenem zla. Neboť nedostatek je zlo. A víme, že často mu předchází marnotratnost. Je tedy marnotratnost semenem zla. Naopak, šetrnost je správná, i když ještě nedokonalá. Je to teprve náběh ke ctnosti. Skutečnou ctností je teprve lakomství. Jako důsledná, domyšlená a dovršená šetrnost. Já jsem nedovedl nikdy pochopit, proč slovo lakomství nebo lakomec má tak hanlivý nádech. To přece znevažuje jednu z nejkrásnějších lidských vlastností. Kdysi před mnoha lety jsem byl jednou náhodou v divadle a tam hráli nějakou hru o jakémsi Harpagonovi, jehož nazývali lakomcem. Toho člověka nechápu, prohlásil jsem tenkrát. Já jsem nemyslel ovšem Harpagona, a právě naopak, ale autora té hry, jakéhosi Moliéra, či kdo to napsal. Jak je možno stavět do nesympatického až skoro komického osvětlení tak slušného a veskrze rozumného člověka. Mám mnoho známých, se kterými si prostě nerozumím. Prostě právě pro jejich nepořádek v duši. Tak takový Souček například. Dávno tomu, co jsem s ním chodil do školy, pak jsme se léta neviděli. Až zase jsem se s ním setkal jednou nad Kulečníkem. Chlap jako hora, říkali o něm veliké dobrotisko, že je. A přece neměl spoustu věcí ujasněnou. Byl na štíru s řádem. Není náhodou, že jedna z nejhorších nadávek vzniká negací slova řád. Neřád, to je strašné slovo. Ty jeden neřáde, neznám silnější urážky. A Souček byl tak trošku neřád. Já se pamatuji například, jak měnil názory. O jedné a téže věci soudil jinak v dětství a potom jinak, když dospěl. My jsme se nevídali často, spíše náhodou jsem tak na něj narazil na ulici, když jsem to nejméně čekal. Jak se máš, ty stará tlamo, hlásil vždycky. A rozpřáhnul své mohutné tlapy, směje se od ucha k uchu. Stala se mi s ním velice ošklivá historie. Hořká a smutná. Jednoho dne jsem ho potkal na nábřeží, spěchal. Samo nebe mi tě posílá, ty stará tlamo, řval už z dálky. Deprý seznámí mi do divadla a zapomněl všecko doma, všechno, i peněženku. No, pomyslel jsem si, že peníze by se daly použít spořádaněji, než vyhazováním za divadlo, ale neřekl jsem nic z vrozené slušnosti.
A abych prý mu půjčil 100. Řekl jsem pochopitelně, že nemám. Ale on stále naléhal. Tak aspoň 50. A tu se vám stalo cosi neuvěřitelného. Řekl bych, cosi iracionálního. Jakási vyšší síla, kterou dodnes nedovedu vysvětlit, způsobila, že jsem bez své vůle, ba proti své vůli, sáhl mechanicky do kapsy a podal mu 50 Kč. Zahrahodil, že ji zítra vrátí, a zmizel. Ovšem, že se druhého dne neobjevil a neobjevil se ani za týden. Proklel jsem svůj nepořádek v duši a proklel jsem Součka. Dostal jsem za vyučenou. Pro chvíli mdloby. A pak jednoho dne přišla zpráva, že Souček zemřel. To mne dopálilo. Pocítil jsem, jak mi kyselá nenávist stoupá hrdlem. Promiňte, ale není slušné vypůjčit si 50 Kč a pak před jejich vrácením zemřít. A hlavně je to nepořádné. Zařadil jsem Součka mezi onu zločinnou sortu lidí, kteří šíří nepořádek po světě. Odepsal jsem Součka a co horšího, odepsal jsem i těch 50 Kč. Byl listopad a s ním svátky všech svatých a dušiček. Padal sníh a dal ještě více vyniknout velebnosti přírody. V ten tklivý, dojímavý čas rád rozjímám. Hovořím v duchu s odešlými, vracím se do minulosti. Byla dušičková neděle, když jsem se vydal na odpolední procházku na hřbitov, tu zahradu věčnosti. Zastavil jsem se také u hrobu Součka. Byl to pěkný a udržovaný hrob. Spousta květin, 2 nebo 3 věnce. Bylo vidět, že se na něj vzpomíná. Stál jsem tak v tichém zadumání a hovořil v duchu se Součkem. Viděl jsem ho před sebou, hřmotného, neotesaného, s věčným smíchem na ústech, s věčným klokotáním v hrdle. Snad si byl trošku dobrý chlap, ale bez touhy po dokonalosti, řekl jsem si. Několik minut jsem tak stál a němě hovořil. Pak jsem se sehnul, vzal z každé nádobky několik květin, 1 malý věneček, všechno asi tak v ceně 50 Kč. A zatímco se mi v duši rozhostil bohulibý mír a spokojenost, odcházel jsem chřupajícím sněhem spořádaně k domovu.

0: povídka pro něžné duše. Řekl bych povídka pro fajnové šmekry. Vše je zaplaceno, řekl bych, krví, ano. To nejsou věci vyčtené z knížek. Ne, to je všechno zaplaceno potem a krví. A srdce. Častokrát večer, když s mojí ženou ulehneme, vezme mě kolem krku a dlouhou chvíli je ticho. Mně spánek zavírá víčka, ale ona je čilá. A řekne, čti mi. A ještě naléhavěji, čti mi. A když se zavrtím, tak zašeptá, nebo mi něco vypravuj. Třeba jak si dnes vařil čaj a jak se s málem opařil. Ona totiž ví, že jsem dnes opravdu rozlil čaj a trochu si spálil prst. Moje žena se dívá na veškerou mou praktickou činnost. Kdo ví, zda se tak nedívá vůbec na celý můj život. Ona se dívá na moji praktickou činnost jako na klaunské číslo, trochu smutné, obvykle se špatným koncem. Tak dobře, povídám.
1: Tak jí představ si, že jsem si připravil šálek na čaj a neobezřetně jsem jej postavil na prkínko na maso, protože jsem předtím naklepával minutku a to prkínko jsem položil na půl na roh toho dřezno.
0: No dobře, no ano, a co dál?
1: No potom jsem vzal konvičku s čajem,
0: to už se má žena přidušeně směje.
1: No dál, vypravuj to podrobně. No tak jsem vzal konvičku a z přiměřené výšky jsem lil čaj do šálku.
0: To už se má žena směje naplno.
1: A ten najednou převážil prkínko na maso a to spadlo.
0: Počkej, ale jak spadlo?
1: Vyprávěj pořádně. No překotilo se, spadlo s velikým rámusem na zem, ten šálek se rozbil, já jsem se velice lekno a měl jsem opařené prsty.
0: Moje žena se ukrutně směje a potom spím. Tuhle večer opět, když jsme ulehli, vzala mě moje žena kolem krku. Chvíli jsme tak leželi a já jsem cítil, jak se mi spánek klade na víčka. Zdálo se, že ona je plná ranního rozbřesku. Zašeptala. Čti. Přečti mi něco. Nebo alespoň něco vyprávět.
1: Co ti mám vyprávět? Jak jsem platil účet za plyn a elektřinu?
0: Ne, to ne.
1: Jak jsem chtěl vyluxovat předsíň?
0: Ne, to taky ne. Vyprávěj něco vzrušujícího. Třeba jak si vařil čaj a překotil si to prkínko. Ale pořádně a nic nevynechávej. Podrobně.
1: Dobře. Tak si představ, že jsem naklepával maso na minutku a dostal jsem hroznou chuť na čaj. Ještě jsem se chystal, že potom umyju tu horu nádobí ve dřezu, tak jsem postavil konvici na oheň a připravil si šálek. A.
0: No ano, ale jak a kam si ho postavil? Neodbívej to.
1: Vzal jsem prkínko na maso a položil ho na roh dřezu, protože maso bylo už naklepané a já chtěl utřít stůl.
0: No a dál?
1: Chtěl jsem utřít stůl, ale voda v konvici už vřela, takže jsem vzal šálek.
0: Který šálek si vzal?
1: No ten modrý, květovaný.
0: Dál.
1: Vzal jsem ten šálek, postavil ho na roh prkínka, které bylo napůl na dřezu a napůl ve vzduchu. Má žena se velice směje.
0: Ano, to si celý ty. A dál?
1: Vzal jsem konvici a lil vodu přes cedník. To už se má žena směje s dlaněmi na ústech. A jak se šálek plnil, převážil to prkínko, to se překotilo, spadlo i se šálkem na zem a mě to opařilo prsty. No.
0: Má žena se přeukrutně směje a já cítím, jak mě mimovolně její ruka k sobě lehce přivine a potom spíme. Minulý týden jsme byli ve společnosti, bylo tam velice mnoho nanicovatých, ale taky několik významných lidí. Nějaký inženýr, jeden archeolog, dva zlepšovatelé a ještě jiní a konverzace
1: konverzace jen šuměla. Moje žena byla dobře a střídmě oblečena, protože její intelekt se nutně projevuje ve všem. A obložených chlebíčků se ani nedotkla, zabránivši i mě, abych se jich dotkl, ač můj intelekt je neporovnatelně slabší. Je totiž přesvědčena, že zájem o jídlo nepůsobí právě nejlepším dojmem. Hovor se točil kolem všech světových otázek, i na kulturu došlo, i slovo o umění padlo. Jeden malíř s číší vína v ruce přistoupil k našemu hloučku a řekl: špatný výklad a vulgarizace teorií socialistického realismu způsobily nedozírné škody. Kolik mladých a neskušených umělců se dalo zmást? Mne tento názor pobouřil. Vím totiž jako kunsthistorik, vím velmi dobře, jaká výmluva slabochů, kteří se nikdy ani nezmohli na to být realisty, jaká výmluva to přečasto byla. Právě jsem se nadechl, abych pádně odpověděl, když mi moje žena prudce stiskla ruku, obdařila mě opovržlivým pohledem od nohou k hlavě a zase zpět a pravila: šedivá je všechna teorie a žití zlatý strom se zelená. To řekl už Goethe. Dojem z jejich slov byl ohromný. Asi tři lidé si s ní ihned přiťukli a ten malý zdrzavý historik s ní začal flertovat ještě odvážněji nežli předtím. Když jsme přišli domů, pravila moje žena shovívavě: prosím tě, nemluv nikdy o věcech, kterým nejen nerozumíš, ale které ti ani nepřísluší. Ano, vždyť jsi snad muž. Mně bys měl poděkovat, že jsem ti zabránila, aby se zase mluvil jako hňup. Ty, který dovedeš být tak rozkošný. Když jsme ulehli, pravila má žena: vypravuj mi něco vzrušujícího. Dobře, tak podívej se. Dneska ráno u nás v domě drhly schody, já jsem uklouznul po mejdle a natlouk jsem si levou nohu, ale neřekl jsem ti to, no. Má žena se ke mně přitulila a řekla: ty jsi někdy sladký. A pak jsme tvrdě spali. Včera večer u nás byli na návštěvě přátelé. Mluvilo se o všem možném a došlo také na nevěru. Já jsem pronesl svůj názor. Povídám, žena, která doopravdy miluje, není nikdy nevěrná. Ani nemůže. Ne proto, že by nechtěla, že by si to zakázala, že by si to předsevzala. Ne, ale proto, že je imunní. Každý jiný muž je jí prostě nepříjemný. Kdyby se jí dotknul, tak ho pleskne přes ruku. Chvíli bylo ticho. Má žena se upřeně dívala na koberec, což znamená, že se za mě stydí. Pak mě pohradila po vlasech a řekla: můj muž je dobrák od kosti, ale velký psycholog to není. Nechcete ještě čaj? Ano, miláčku, ano. A potom na loži mi zašeptala: vypravuj mi něco. Bolí tě ještě ta noha? Bolí. Dnes jsem totiž neopatrně šlápl z chodníku a vyvrtl jsem si nohu. Má žena se impulzivně ke mně přitiskla a řekla: já tě stejně miluju. Dnes jsem se neočekávaně vrátil procesy domů. V předsíni jsem zaslechl, že má žena v ložnici telefonuje. Na mou duši, že jsem nechtěl poslouchat, ale přece jsem slyšel. Mluvila zřejmě se svou přítelkyní. Říkala právě: Ne, nesmíš tak paušalizovat. Samozřejmě jistě, že jsou třeba také nevyvedená a nevydařená manželství. Ale já, to mi věř, Elvíro, já jsem se svým mužem nevýslovně šťastná. Měl jsem dobrý pocit. Nejenom teď, ale vždycky. I v temném stáří budu vědět, že jsem nežil zbytečně.

0: Pane Kopecký, můžu se vás zeptat na něco?
1: Prosím, prosím.
0: Jak se máte?
1: Jak se mám?
0: Jo.
1: Jak si zasloužím? No, mám se hůř, než bych si přál, a líp, než si přejou moji nepřátelé. Každý se totiž má tak, jak si zaslouží. Nevěř se tomu, ten, kdo říká něco jiného, neví, co povídá. A žvatlá. Každý se má, jak si zaslouží. Podívejte se, jestli myslíte, že budu naříkat, lamentovat a fňukat, mýlíte se, nebudu. I když vím na druhé straně, že za naříkat si, jo, že to je obrovská rozkoš a požitek. Je, to je jako v té anekdotě, jak se potkají dva a ten jeden říká, no tak co, člověče, to se mě ani nezeptáš, jak se mám? A on říká, no jak se máš? On říká, a ani se neptej. Víte, já si dokonce myslím, že jedna z nejstarších věd v historii lidstva byla toho druhu. Já myslím, že už tenkrát, když se členila lidská řeč, když se počaly artikulovat skřety, tenkrát, když pra člověk s kýjem na ramenou potkal v pralese pra člověka, jo? Že na něj udělal a on udělal čímž chtěl patrně delikátně naznačit, že to všechno stojí za starou belu. Víte, co mě udivuje a mrzí? Kdyby tak jednou někdo řekl, život je krásný, bože, život to je nádhera, ale já stojím za starou belu. To bych smek svůj duševní cylindr a řekl bych si, panečku, to je pašák, ten ví, o čem mluví. Protože ono to tak je. Na světě je to krásný a život je nádherný, ale stačit na to, to je to celé tajemství. Umět to zvládnout. A pak, podívejte se, co mě nezabije, to mě posílí.
2: Prosím, račte si hačnout, tak co to bude?
3: Ostříhat.
2: Velmi správně. Tak jak to vezmeme, tady bych udělal takovou hezkou roztomilou pěšinku, tady trošku ubereme, že ano, paneho, vy ale máte porost, takovou lavičku, to je radost stříhat, nebojte se, budete spokojený, prosím, moc spokojený. Udělám vám přímo anglický trávník.
3: Ale dejte pokoj, aby s tím něco na to.
2: Jo, tohle už jste slyšel. Víte, kdo je sám sobě hrobařem?
3: Ne.
2: Ten, kdo fandí sláví. Dobrý, co? No. Pane, to není Mančák, to jsou funebráci. Poslyšte, nejste vy náhodou slávista?
3: Ne.
2: Tak vidíte, já jsem to hned poznal. Na první pohled, pán je inteligent, tudíž nemůže být slávista. Teda řeknu vám, vy mi to nebudete věřit, ale já slávistu poznám na první pohled. Já mám totiž na ně čuch. To byste koukali, jak já se na nich vyřádím. Já každýho odstříhám na blbečka.
3: Ale to snad... Jo, au, au!
2: To nic, trochu jsme zluftovali, že? No. Měl jste tam takový malej pupínek, no a šup, je pryč. Teda, kdybyste s tím šel do kosmetického salonu, tak se nedoplatíte, no a u mě to v taxe.
3: Jo, zase, au, jo! No prosím vás, dávejte pozor!
2: Pardon, já za to nemůžu.
3: Jo.
2: Já když si vzpomenu na sláví, tak do mě vjede taková zlost, že bych vraždil.
3: No, proč?
2: Podívejte se, já vám řeknu takhle, proč ti saláti nevytvoří dudáckou kapelu? No řekněte, pane, já vám něco řeknu, u mě slávista ani není člověk. Ne, to nejsou lidi. Ať se doma ládujou knedlíkama, ale na fotbal ať nechodí.
3: No, to máte, jo, no tak prosím vás.
2: To nic, to byl jenom takový malý renonc.
3: Zase pupínek,
2: ale
3: ne?
2: Ale ne, trochu jsem to vzal i z kůží, no. Ale já vám řeknu, já ty kluky slavistický tak nemám rád.
3: No, ale proč mě teče krev?
2: Ale to nic, jenom kousek kůžičky to odneslo, no tak já vám ji dám na památku.
3: Ale to si to.
2: Aspoň si vždycky vzpomenete, že za to může slávista?
3: Pane, ale jak to tak makám, vy jste mi ustříhl kus krku.
2: Ale ne, kus jenom trošku, ale hlavička drží. To je nejdůležitější. Nebojte se, v neděli půjdete hezky na Spartu.
3: No ale co bych tam dělal, prosím vás, bez kus z krku, to je prosím.
2: A co byste tam dělal, vy se ptáte, co byste tam dělal? No koukal na ten koncert, na tu parádu. Tak moment. Nejste vy náhodou slávista?
3: Ne, to bych se neodvážil, ne.
2: To byste taky byl blázen, když jsou to lazaři.
3: Jau, to bolí, to mě bolí.
2: Sakra, já vám říknu, sakra, to vaše ucho mi pořád cikáží.
3: To vidím, to cítím.
2: Nic, tady přece mám někde pitralonek, tak trošku to...
3: Já to bolí,
2: to pálí pitralonek, správný pitralonek musí trošku pálit, je to taková malá ranka, no. To byste měl vidět pořádný sportovní úraz.
3: Malá ranka, já tam mám otvor, prosím vás. Mně už by to stačilo. Já už jsem úplně dobře postříhaný.
2: To vás ani nesmí napadnout. Takhle poštucovaný vás přece nepustím. Ne, pane, to ne, ze salonu ne. Já jsem, prosím, profik.
3: Ano, profik jste mě několikrát. No,
2: kdyby vás takhle stříhal nějaký slávista, prosím, no tak to se nepoznáte.
3: To nic,
2: to se muselo stát, když se takhle vrtíte. Je to kousek nosu, já ho hodím do košičku, tady vám to zavážu. Pane, co to děláte? Teď vás pořežu, kam jdete? Ale počkejte, já vám chci zatřínout kotlety.
3: Ne, nikdy.
2: Sakra je pryč. No a nezaplatil. A ke všemu utekl s ručníkem, jaký bláze nebo co? Ježišmarja, že to byl slávista.
4: Dobrý den, soudruh řiditeli, prý jste mě volal.
5: Snad dobré odpoledne, soudruh Křivánku. Opravdu vzácná návštěva. Račte se u nás posadit.
4: Děkuji. Vypadáte báječně, soudruh řiditeli, báječně. Co milostivá paní? Teda myslím jako vaše paní choť. No, tedy manželka. Zdráva, nebo ne?
5: Třeba to je zdravá, bohužel. Chtěl jsem říct, soudruh Křivánku, tady nejste v kavárně, ale v podniku. To, že jste tady vy, to samo o sobě je dost zázrak. Vy jste zase dneska přišel o 9:30 do práce, jak si to představujete?
4: Opravdu? Jo, víte, že jo? Ano. Já už si vzpomínám, já jsem totiž byl naproti strýčkovi na letišti, on se vrátil z Buenos Aires.
5: Vy máte strýčka v kapitalistické cizině?
4: Jo, dost často. On má nějaké významné postavení na ministerstvu. Zahraničního obchodu, takže pořád podepisuje nějaké smlouvy a to, znáte to, že?
5: No vidíte, soudruh Křivánku, kdybyste si vzal příklad ze svého strýce, no, to asi, podívejte se na jeho záslužnou činnost a podívejte se na sebe.
4: No jo, to je pravda, ta kravata jaksi barevně neladí, že? No ale to víte, ráno jsem spěchal, strýček ve vzduchu, že jo, Buenos Aires, tak pochopte, že si...
5: Že vám to neladí, to mě nevadí, ale vadí mě, že se flákáte, to mě vadí. A že se chováte impertinentně k zasloužilým spolupracovníkům. Do práce si chodíte jako na gábl, kdyby vám aspoň člověče tak hupnala. A co je s těmi dodacími listy za Krostroje?
4: Které dodací listy máte na mysli?
5: No které, všechny. To máte z 18. ledna, z 3. března, z 19. března.
4: Jo, to bylo Josefa.
5: Co no? A 1. dubna je apríla. Mě jsou druh Křivánku aprílem, ale nevyvedete, víte? A pak dál, to bylo 15. května, 5. června to bylo, tak. No kde jsou ty dodací listy? Co, kde jsou?
4: Máte úžasný přehled a paměť, soudruh řediteli.
5: Podívejte se, soudruh Křivánku, já vás upozorňuji na to, že ze všeho vyvodím patřičné ty...
4: Prémy. Já vím, důsledky.
5: Uzávěry. Takhle by to dál nešlo.
4: No, dodací listy, já opravdu soudruh řediteli, nevím, jak je to možné, že se mě mohli ztratit. Někdo jim musel sebrat cestou, snad uklízečka, nebo... Ono se tady u nás v podniku vůbec moc papíruje, řekl bych tak nějak byrokraticky, ono by to chtělo...
5: Já vám řeknu, co by to chtělo a taky to udělám, soudruh Křivánku, protože na mě ty vaše drzosti neplatí, mladíku, na mě ne.
4: Ježišmarja, to je půl. To je přesně půl, soudruh řediteli, já si musím totiž zavolat, to je domluvený, jakmile je přesně půl, tak to já musím volat. Haló, to je Helenka? Nazdar, Helenko, tady Víťa. Kdeže máš koncert? Jo, no tak to já se tam přijdu podívat. Helenko, poslechni, jak máš teďka tu písničku, víš, jak zpíváš to? Miláčku. Budu filmová hvězda, jo. Prosím tě, Helenko, ty tam děláš, počkej, Helenko, počkej, jo. Hele, ty tam děláš takhle, viď, jo. Dělej to takhle.
3: No jo, to bude jistě lepší, no. Já ti to potom naaranžuju, no. Podívej se. Mikrofon do levý ruky, jo, a teď, hele, Helenko, jo, a tři kroky vlevo, a tři kroky vpravo, rozumíš, no. No, klid, klid, no. No a potom bude na večeři, co? Jo? Tak fajn. Tak pa, Helenko, pa. Víte, soudružíteli, Helence se musí volat přesně, to potom jinak nestihnete.
5: No, vy jste z těch biopůl. No. To jste mluvil, tedy mám na mysli, jo.
4: Jo. Stará kamarádka, víte, no. Tak ti dodací listiny, jo, to bude v pořádku.
5: To. No, to bych vám radil, to dejte urychleně do pořádku, soudruhu Vánku, že to by tak dál nešlo.
4: No to ne, to by nešlo. Jestli dovolíte, abych si ještě zavolal, totiž to je zase slib, víte. Pardon, to je slib a sliby se musí dodržovat. Haló, to je Ludva? Ahoj Ludvo, tady Víťa. Ludvo, potřeboval bych na ty zítřejší závody dvě tribunky. No, pro mě a pro Rudlu. No. Ty poslechni. Ludvo, já jsem se díval na ten tvůj trénink, víš, posledně. Podívej se, ty nedotahuješ tu třetí otočku, víš. To ti potom disk vyletí z ruky, jo, a ztrácíš takový dobrý tři metry. Ludvo, podívej se. Hele, to znamená ruku pěkně nad hlavu, jo, a plynule a dotahovat a švih, rozumíš? No a pak ti ten mistrovský titul nemůže ujít, Ludvo. Co, ale no tak klid, no a já ti to potom ještě ukážu, jo? No dobrý. No tak ahoj, nazdar.
5: To byl náš zlatý Ludva?
4: To byl, to je můj dobrý. Starý kámoš, no. Tak já ho trochu trénuju, víte. Kde pak jsme to přestali soudu? Jo, vy jste říkal, že by to takhle dál nešlo, to jste říkal, já, že?
5: Ano, kvůli tomu jsem vás původně zavolal, že rozumíte, na mě se nemůžete zlobit, píle, pořádek, přesnost, to já prosím vyžaduji od všech svých spolupracovníků. Ale jestli si myslíte, že mám něco proti vám osobně, to já nemám. Já naopak, já mládí fandím, rozumíte, elán, iniciativa, rozlet, ovšem jaksi pořádek, soudruhu Simánku, to bychom si nerozuměli.
4: Jestli dovolíte, abych si zase ještě potřeboval zavolat, já tu už potřebuji Rudlovi vysvětlit, že máme tu tribunku, víte?
5: No prosím, to...
4: Jo, od Ludví, že to máme.
5: Že byste snad mohl od sebe, ne?
4: Jo, to bych mohl, ale pozor. Rudla čeká.
5: Jo, on čeká.
4: Spojte mě s úpravou ministra. No do pracovny. Ale no samozřejmě, on na ten hovor čeká. Teda ty ženský na těch ústřinách, to je neuvěřitelný. Aby se člověk zblázní. Rudla, jo, ahoj, Víťa. Hele, tak ty dvě biletky na ty zítřejší závody mám? No, od Ludvy, no jo, jasně, no. Co? No, tak přijeď pro mě vozem, no, řekněme. Tak předpodnik, tak řekněme, tak v půl třetí, ne, já to tady tak ve dvě zabalím, co?
5: Jednou.
4: Jo, hele, Rudlo, mám pro tebe originál lahvinku. Od strýčka z Buenos Aires. Co? Jo, ty jsi, no jo. Tak dobrý, fajn. Tak tě, měj se, ahoj Rudla. No. Ty je 14.30, že jo, 14.30 přijede Rudla.
5: Promiňte, soudu Přivánku.
4: Prosím.
5: To byl.
4: Rudla. Jež. Tak kdepak jsme to skončili, soudruhu řediteli? Vy jste říkal, že by to takhle dál nešlo?
5: Ano, jsem říkal, že to by teda takhle dál nešlo. Ano, a já tohle zařídím. To by... Emilko.
6: Prosím, soudruhu řediteli.
5: Napíšeme, ty napíšeš dekret,
6: ano?
5: Že s okamžitou platností jmenují vedoucím oddělení tady soudruha Ksivánka. Jak pak se jmenuje, soudruhu křesním?
4: Přece Víťa Pepičku.
5: Víťa, vypadá. Znova, jmenuji vedoucím oddělení soudruha Ksivánka Rudlu. Totiž Rudlu. Víťo, gratuluju ti, Helenko. Víťo. Tak, a teď mnoho zdaru do další práce.
4: Josef,
7: Díky.
8: Soudruh Křivánku, no. Já bych chtěl vyřídit pozdrav soudruhu Rudlovi, totiž soudruhu, no.
7: Já vím. Jo. Já vím, koho myslí. Spolehni se. Se měj.
8: Emilko?
6: Prosím.
8: A teď mě zavolej ministerstvo.
6: Ale...
8: Já jim to vytmavím s těmi dodacími listy. Taková prkotina, víš? A oni nás budou otravovat samé papírování a papírování.
6: Bohužel, soudruhu řediteli, už jsem vám to chtěla říct ráno, ale
8: no,
6: zapomněla
8: co
6: jsem.
8: Pak, co pak, no.
6: Celý den dnes nejdou telefony.
8: Přines to mě, Křivánka!
7: Ty jsi mě volal, Pepo?

0: To nic. Tak, ještě to trochu přilákneme, počkej. Holčička bude hlavička jako kulička.
1: Cibulička.
0: Že vypadáš, jako bys měla svatbu dneska, ne před 3 lety.
2: Ale prosím tebe, ty mluvíš, jako by si byla před důchodem.
1: No, jenom, že holka na tebe to ještě čeká, rozumíš?
2: Já už to mám za sebou, ty jsi nevěstínka.
0: Až já se budu vdávat, tak budem jezdit metrem až do Pardubic.
2: Ale nesnaž se mě nakukat, že nemáš někoho v pátce.
0: Ale no prosím, tak ještě, no tak to víš, že mám v mých letech, už musím mít. Ne, ale holka, on ti je takovej, víš, takovej váhavý střelec.
1: On je myslivec?
0: Ne, myslivec, dobrák od kosti, ale... Aha,
1: tak řezní.
0: Ale ne řezní, ne na kosti, ale od kosti.
1: Jo, povídám, takhle,
0: víš, ale jakmile slyší o svatbě, tak víš, co dělá, předstírá padoucnici.
1: Ale nepo, to mi musíš
0: mluvit. Že se to všechno kolem rozvádí a sama nevěra, no, že se do toho nepožene a tak ze všeho mě. To nechtěla mě slyšet.
1: Co?
0: Dvakrát v týdně drží v kyně za ručičku, takhle, že jako by bylo 18, no. A na sobotu a na neděli jezdí k mamince, už kolik let.
2: Ale podívej se, z toho si nic nedělí, třeba jezdí za tou maminkou kvůli jídlu. Chlapi jsou na žrádlo. No samozřejmě, podívej se, jak se říká, láska prochází žaludkem, že jo? Mezi náma, ten můj, jo? Ten se chytil na svíčkovou. Ještě to všechno falešné, víš?
0: Pěkná, tohle všechno už jsem vyzkoušela, víš, ale ten nosí v jedný kapse gastrogel, v druhý febichol a v aktovce zažívací sodu, ne? A kdyby žralotčí ploutve předkládala, tak ho neuctím.
2: Počkej, když on není na jídlo, třeba je na erotiku.
0: Ale...
2: No ne, no prej i takový mužský existují.
0: Tady.
2: No tak hlavně prej v Itálii. Například ten můj, ten je ovšem víc na tu svíčkovou, no.
0: A ten můj je zase dobrák, víš, ale večerníček ještě nikdy neviděl dokonce. Sedne, stuhne.
2: Stuhne?
0: No.
2: Není on mrtvej? Zkus do ní vrazit dřeby. Ne, počkej, ale vážně, podívej se.
0: No.
2: Zkus ho vzít do nějaký rodiny.
0: No
2: to už jsem do normální rodiny, že? Aby viděl tu pohodu, to štěstí, že? Počkej, jestli on nemá komplexy, to může všechno být věc komplexu.
0: A víš, že máš možná pravdu.
2: No jistě.
0: Vidíš, to mě nikdy nenapadlo. Lucka, prosím tě, kdybyste někdy měli náladu jako na nás, víš, já bych ho přivedla. A ty to umíš tak hezky vysvětlit, že bys
2: mnou jako no mám. Jistě, no? Já tě ho zpracuji jako těsto na štrůdle, ten si jenom potáhne, rozumí? No to skočí rovnýma náma, holka.
0: Jsme se zapovídali, sedm, já už tam.
2: Jo, no tak,
0: měla být někde jinde. Podívej se, Lucínko, tak já až budu mít chvíličku, já ti zavolám a pojď to domluvím.
2: No, no, a tohle to...
0: Vyrovnáme to až potom na jedno.
2: To nespěcháme, no, tak
0: ahoj. No, tak je to dobrý. Hezky mi to udělala, no. A kolik to říkala?
2: 7. Je to možný?
0: 7.
2: No jo, a na všech. To asi bude 7. Ha, a Fanda nikde. Pochopitelně. On je výročí svatby.
3: Pojď.
4: Malinko se uklidní, já byl překvapený.
3: Čepelko, se nemusíš zouvat, pan dopojí, jeho slava u nás se musí, může, co je zase s tebou?
4: No, nic.
3: No, už jen ten tón, to mě ohromně povzbuzuje. Maminko, pojď tam do dále. Uvědom si, že venku je dneska špička, takový provoz a toho smogu, to nevidíš na krok, my jsme si, viď, spletli 2 baráky s hospodou. Dva baráky. No.
1: Píchni na mě.
3: No, já tady budu jichat ten smog, já ti budu usilovat o zdraví. Květiny jsme nesehnali, paž dneska nesežené žádný tyhle, tak jsme ti koupili aspoň tyhle ty kočičky. A sedni si, pando, a ty dávej něco na svůj.
5: Pojď maličko z Lucínku.
1: Si byste nescháněli nějaký kočičky.
3: Ha, to vůbec ne. To je zajímavý, já ztrácím rovnou
1: mám. To nevadí, ten to. Hačni si.
3: Už sedí. Venoušku, sedni si. Naše sladká maminka nám dá nějaký pohoštění. Už to mohlo být maminko na stole. Venoušku, prošlo to dobře. Tak, kuk, děti, tímto vínem jsme si připíjeli v den vašeho snědku.
6: To byl hošťák, ten grát.
3: Ano, dovolte, aby ho pozvedl na vaše šťastné 3leté manželství.
6: Tak,
3: Lucinko, Honoušku.
6: Ale tohle to ex, ať to zahučí, maminko.
1: To já nemůžu, abych se opila. Venoušku, moment. Děkujeme ti, Venoušku.
6: Venoušku, moc děkujeme.
1: Tehdy si nám odsvědčil tu naši svatbu.
6: Boj.
1: A my jsme ti za ní vendo oba. Oba
6: děkujeme.
1: Nesmírně, viď, Fando?
6: No za tu svatbu, vděčný.
1: No tak, ale musím to dopovědět, ne?
6: Sedneme si, budeme mít přečo vyříkliš tohle.
3: Je to zajímavý, je to teprve 3 roky, Vendo? No. Mně už to přijde, kdyby to bylo 30 let.
0: No. Jak to myslíš?
3: No jako jak to strašně uteklo. Ten první rok.
0: Je ten první. A ten druhý rok. To byl rok milování, Vendo. No. Rozumíš? Fanda by mě bejval nejradši samou láskou. Ham, ham, smět, pič.
3: Ham, ham, to nebylo láskou, to bylo hledem, Miláčku.
0: No tak on. Fanda dělá vždycky takový vtip.
3: No jo, jo, jo.
0: No ale, Vendo, když budeš nosit svoji ženušku na rukou, to přece vyhládneš, ne?
3: Nějakej...
0: Nech toho.
3: Ty. No.
0: Vyhládneš, viď?
3: Oh, to no. Jo, to vyhládneš samozřejmě, no, že
0: já
3: ano.
0: Jsem teda,
3: že bych si taky nějaký hrabíček nebo
0: víš,
3: něco.
0: To, já ti řeknu, já jsem uměla z domova, víš, jenom jsem lbávu. A falešnou svíčkovou, víš? No, ale za to Fanda, víš,
3: za to já, no.
0: Ten neuměl vůbec nic.
3: Ne, ne. Já neuměl vůbec ne. Nic. Tak se jí pak zeptej, Venoušku, kdo to byl, co to bylo za mužskýho, co jí každý ráno nosil až do postýlky snídaně. Tohle to, tamhle to, šunčičku, vočka, okurky vláku, no to jsem byl, já dělal furt vlastně jen číšníka.
0: No to bylo taky správný po ránu, takovou malinkou rozstřičku, ale já, Vendo, já poskakovala celý dny.
3: To je pravda. To no. Má pravdu. No. Ona poskakovala,
0: poskakovala.
3: Růžový župánek, no, pantoflíčky, bambulky na pantoflíčka. Poskakovala, ale hlavně od ničeho k ničemu. To je domácnost, to se mně líbí, že si na to vzpomínáš.
0: Motýly taky jenom lítaj, že? A jsou ozdobou každé zahrady.
3: Ano, to je pravda, každý zoologický zahrady. Ale v domácnosti motýlek motýlkovi a máš z domácnosti paseku, kamaráde.
0: Co tak křičíš, co je Vendovi do toho Venušku? Papáte mi jinak, proč nepapáš? To je jenom tak,
3: my taky přece...
0: děláme, viď, takhle.
5: Ale víš, Lucinko, nějak mě to všechno přišlo líto.
3: Tak nejez tolik.
5: Vy si tady prožíváte šťastné roky manželství, jako by vám je napsal Karel Hynek Mácha.
3: Kdo?
5: A já, chudák, každou sobotu co sobotu, sedím s dětkem Kušku a hrají ferbla. A představte si, že švindluje, i když jde jenom o sirky.
0: Vendo, nikdy není pozdě. Udělej to jako my, viď? Božence.
3: No. To by ses musela napřed se mnou dát rozvíst, ale...
0: Ty ne. Von Božence.
3: No, von Božence, no.
0: Ale Božence!
5: Ale Lucinečko, já bych rád. Ale ta moje porad říká, podívej se kolem sebe, to jsou samé rozvody. Ale... No, holce jí do vdávání nechce.
0: To nevadí, hele, ty musíš přivíst k nám, víš? A až tady na ní u nás dýchne.
3: Až tady u nás na ní dejchnem.
0: No, ty ne.
3: Proč?
0: Šla k zemi.
3: Ale prosím, jsem ne, plný smogu.
0: Já dělám takový legrace, víš? Až tady u nás na ní dýchne to štěstí.
5: A víš, že máš pravdu? Luci?
0: No.
5: To je, jako bych vysypal cestu k našemu sňatku růžemi.
0: Ty jsi to řekl.
5: Na mou
3: to musí být. Vlastně nepíšící vás.
5: Ne, růžemi. Ne, ta moje kočička, no. To musí být, to vaše štěstí.
0: No.
5: Na mou duši. Podívejte se, já bych...
3: Je,
5: počkej, Lucí.
0: No.
5: Já bych si zavolal.
0: Já bych ti to tady...
5: Je, děkuji ti, Lucínku.
3: Zavolej si,
0: se vůbec ptáš.
3: Až uvidíte naše štěstí, že byste na dáma dělali takový výhlídkový lety. Jak se do toho hrne? Když skončí jako já pod pantoflem, prosím tě.
7: Haló? Tady Venda. Nejenda, Venda. Venda. Kočičko, můžu? Aspoň na chviličku. Prosím tě, pěkně.
3: To má zkusku jen zakomínat.
7: Ano. Písknu dole, samozřejmě. Za chvilku jsem tam. Tak papa, pa, kočičko, pa.
0: Je to dobrý?
3: No tak konečně. Budeš za kočičkou.
5: Já bych ještě jednou pozvedl číslo.

0: že neupad ty.
1: Ty se schoval.
0: Já baba.
1: Ty si budeš číst?
0: Jo! Co jinýho mám dělat, když sežrám všechny chlebíčky?
1: To je tedy zajímavý. Tak my máme výročí svatby a on si bude číst. To je výbor.
0: Já baba. Cowboy James Lewis.
1: Fanousi.
0: Já jsem tě jednou provždycky prosil, Lucinko, aby tohleto s mě už nikdy nedělala.
1: To je taky zajímavý. Není to dlouho, co jsi se sám lísal a najednou na tebe nesmím ani
0: šlo. Já jsem se lísal. Tvá maminka mě chytla do sítě, jak rybu.
1: Fanousiku, tohle jsi měl vždycky rád.
0: Já jsem ti řekl, abys tohle mě nedělala. Prosím tě, buď takhle schová, nejsem žádný hratlík, abys mě furt někde se trboušala za ušima.
1: To je fakt.
0: Já jsem inženýr.
1: Hratlík nejseš. Ty seš spíš...
0: Co? Co s vámi
1: nevíš? Reklama na pneumatiky. Fondo, mě to jen tak ulítlo. Fondo. Panoucí.
0: Cowboy James Lowe si připíjal pištol
1: panoucíko,
0: a išel na
1: raně. Panoucíko, pojď, jde mi to kluci, mu hojavinku, šamle, dáš mi sem to hojavinku a pojď mi vyhlasí.
0: Dej mě pokoj, Lucie, je přece kvůli tomu, že máme výlocí, tak ty mě neulomíš hojavintu, ty.
1: Sprosťáku.
0: Já jsem sprosťák, ty mě lámeš obratle, já jsem sprostej.
1: Dá se ti na tvoji hojavinku
0: no, šišatou. No.
1: A stejně nechceš, abych to viděla, že se ti dělá pleš. Dělá.
0: Mně se dělá pleš. Tak to si to tedy přehnala. Podívej se na ty vlasy. Podívej se na to, kamaráde. Já bych mohl dělat reklamu na rejžáky. To si teda přehnala.
1: Jen se moc nehoď. Začne se ti tady dělat pleš. Ten vlásek po vlásku ti začne vypadávat a pak budeš mít hlavu jak mosaznou kliku od dveří. Budeš moc dělat po ránu. Rozcvičku s planerem po svý bleskovce celý ani vlásek tam nebude, jak mě se rozcvičí.
0: Hola, haló? To jsou bohnice? Prosil bych okamžitě doktora Plzeňáka.
1: Víš, co je výborný? Ano,
0: mám tady takovou paní, která...
1: Trošku vodičky, vodičko.
0: Pane doktore, mám tady takovou paní, která bývá strašně
1: hodně. Já tě nenávidím. A budeme špatně, pak já se opiju, pak já se nenávidím a po opití mi nic je špatně. Všechno vypiju.
0: Podívejte se, Červenková, na Svobodna Červenková, na tohleto pouští, na celém světě, na celém světě z vojny a mezi náma je konec.
1: Špatně.
0: Že k těmhle výročím Hergot nevyrábějí gumový knihy, teď mě se to střelecko rozložit.
1: Pando.
0: Doktor James Lowe si...
1: Fondo, pojď, nebudeme se už hádat.
0: Už jo, no.
1: Hele, panoušku, řekni si, co chceš, tvoje holčička ti všechno udělá, pojď. Pojď, panoušku.
0: Holčičo, prosím tě, po tomhle, co jsi mě tady udělala, už mě dej, prosím tě, pokoj!
1: Fondo.
0: Hele!
1: Panoušku, hele, budeme si číst jako oba.
0: Prosím tě, říkám ti, dej mě pokoj a číst nemůžeš, přece detektivku od prostředka. Tak sedni si, raz kamně, dej mě pokoj!
1: A budeme si číst časopis. Boba, od začátku. Pojď, tady.
0: Dělám to jen kvůli tvý mamince, nebo co?
1: Pojď, já jsem si vypočila starý časopis od Kušky, víš?
0: Od koho?
1: Od Kuželky.
0: Ty si půjčuješ časopisy od toho zprostějáka Kuželky? No. Kuželka, kdo se vás o to prosí?
1: Kuželka totiž po večerech nečte, víš?
0: Kuželka totiž vůbec nečte, pač je negramot. Tak si už, prosím tě.
1: Fanoušek nám na Kuželku žádný.
0: Oh, to by měl na koho, na Kuželku, na fešáka, víc mrdlý, jo. Čti.
1: Tak prosím, tady má zaškrtnout právě tuhle anketu, jo? Jak se umíte mít rádi, to je ta anketa.
0: Jo, tak, ono to něco erotickýho. No tak, to Kuželka přeslabikuje. Pardon, Kuželka, to jo, když jde o nějaký čuňačínky, tak to Kuželka přeslabikuje. Čti.
1: Líba, ne, počkej, tady je první. Dovolil byste, aby vaše žena pracovala v partě zeměměřičů?
0: Kde?
1: Zeměměřičů. Ano, no, šest bodů.

0: Dva body.
1: Volovináre, proč bys ty měla pracovat v partě zeměměřičů?
0: No to tady nestojí, prosím tebe, tak, tak. Dovolil by si, abych v té partě pracovala nebo ne?
1: Kdyby ano, tam dělal ten erotoman Kuželka, tak samozřejmě ne.
0: Ne, ne, tak to máme dva. Počkej, ale tady o Kuželkovi nic nestojí, tak to je nula bod. To je nula bod.
1: Pokračuj, ale prosím, já jsem celý sákaný.
0: No ne, to pro tebe není moc příznivý.
1: No, proto to není příznivý, mám nula bodu, no tak prosím, co mám, pokračuj dál, jsem tak laskavá.
0: No, prosím, dva. Líbáte svoji, to je hezký.
1: No, pokračuj, prosím.
0: Líbáte svoji ženu rád? No. Ošukám, počkej, dávaj poslouchat.
1: No, poslouchám.
0: Líbáte svoji ženu rád za ucho? Ano, 4 body, někdy 2 body, ne 0 bodů. Co? To je hezký.
1: Co? Já nechápu, proč bych tě měl líbat za ucho. Potřebujete manželství, proč já bych tě měl líbat za ucho?
0: Třeba to mám ráda.
1: Třeba to... Je.
0: Co je?
1: Je.
0: No tak ty...
1: A moment. A co si od jak říva říkávala? Že jsem byl tvůj první muž.
0: No.
1: Že jsi přede mnou nikoho a nikdy neměla. Tak jak víš, že by ti dělalo dobře, kdybych tě líbal za uchem?
0: No,
1: jak víš, že ti dělá dobře, když tě někdo líbá za uchem?
0: Já povídám třeba.
1: Říkaj mě třeba. Ty jsi říkala, dělá mě dobře, když mě někdo líbá za uchem.
0: Já jsem řekla třeba.
1: A je to takhle, já mlč.
0: Třeba zrovna.
1: Kuželka je u mě blbec, doufám, že mě slyší, že není zase někdo ženskýma.
0: Ticho.
1: Tak si Kuželka nechá. Tak. 6 bodů blbec, ať si to nechá, tady má ten časopis, další
0: to
1: čas
0: uhoda,
1: a já jsem zvítězil.
0: Já jsem si to vypočila, pojď sem, tak já ti teď něco řeknu.
1: Pověsk, Bůželka.
0: Facka! Je 6 bodů. Jedna za ucho, třeba to budeš mít rád, třeba. A to je dalších 6 bodů, 6 za 6 je 30 bodů mám.
1: Podívej se na mě.
0: Já mám 30 bodů.
1: Viděl jsi někdy?
0: Já tě zabiju.
1: Rozběsněnýho mufloně. Já tě
0: zabiju.
1: Já chtěl být tvé
0: foto.
1: To víte, jak se mají bavit bezdětný manželé, tak tady tančíme. Že jsem sákanej, nekoukejte, my jsme prali.
0: My jsme prali. No,
1: podívej, kdo přišel.
2: Tak to je Boženka.
0: Ježiš. Vende.
1: Nazdále.
0: Božka. Tak to jsi si ta kočička?
2: Ano, to je kočička.
0: A ty jsi ten dobrák od kostu, jo? Co jezdí každou sobotu a neděli k mamince. Dobrý, já potřebuji svědka, ale tebe ne. Pojď sem, Božka.
3: Tě mi dosvědčí, co?
0: Proč to bude tomu tyranovi? To bude tomu...
2: Au!
0: Tyranovi! Který ve mně...
4: Božka, ty to znáš.
0: Ty mě znáš.
3: Který ve mně 3 roky ubíjí veškerý ideály, to tam ještě rozumíš.
2: Já mám pocit, že jsme přišli nevhodně.
0: Nevhod, pravý vhod! Božka, pojď.
5: Ano, kam?
0: Já mám. V kuchyni. Ulitou flašku božele. A tam já ti vysvětlím, co jsou to musky. Žádný si to kvartýru neber. Já ti jedno řeknu. On nejezdí vůbec
5: mám. Ono to si nešmarec mě čoupat. On nejezdí vůbec mám.
1: Uklidni se. Máš kliku, že jsi to poznal včas. Ať si jenom jdou! Ať tam mají ulitou v kuchyni flašku božele. Já to dávno vycvak, budou chlastat vodní sklo. My máme taky tamhle ve špajzu ulitou flašku, ale francouzskýho koňaku. To si myslíš, my máme tu druhou. A já ti něco povím. Venoušku, do ničeho se nežeň. Buď rád, že máš toho ferblovýho starýho kušku. Protože některý ženský jsou všecky stejný a šup do špajzu.
6: Byl jsem již několikrát požádán, abych až budu mít čas, zamyslel se nad tématem, které mnohé zajímá, totiž nad tématem obchodu a obchodování. Najmě abych srovnal obchodování v současnosti s obchodováním ve středověku. No, mám-li nějak začít, je třeba si uvědomit, že v raném středověku nám ještě přetrvával takzvaný směnný obchod. Co to bylo? Položme si otázku, co to bylo?
7: Mě upadly klíče.
6: Mě nezajímá, co ti upadlo, já se ptám, co to bylo, co to byl směnný obchod.
7: Směnný obchod, vážení přátelé, co to mohlo být, že? To byl obchod na směny.
6: Směný obchod, obchod na směny. Jak na směny?
7: No jak na směny, no žel jsi to koupit dopoledne a dostal jsi to až k večer.
6: No kolego, to předbíháš, to už jsi v současnosti. současnosti. Já hovořím o raném středověku. Směnný obchod, to byl obchod výměny. Podívej se, ty máš, dejme tomu, prasa.
7: No, chtěl bych.
6: No, prosím, máš. A potřebuješ mléko z mojí kozy. No. Kolego, ty zabiješ prase?
7: No, to bych neudělal. Já neublížím ani kuřeti, natož praseti.
6: No, tak prosím, tak nedostaneš mléko z mojí kozy.
7: Já ho nechci, já kozí mléko nepiju.
6: No, a to spolu nemůžeme obchodovat, když ty se nemůžeš přemoct a napít se trochu kozího mléka.
7: Já se třeba přemůžu, já se i napiju a nechci, abych zabíjel nevinný prase.
6: Pochop, že já ti to mléko jinak nedám, když ty to prase nezabiješ.
7: Aspoň se domů musel přemáhat.
6: Přátelé, vidíte, že směný neboli výměný obchod nebyl jednoduchý, protože leckerý beran, který vlastnil prase, si postavil hlavu jako osel a nechtěl kozu. Snad proto byly zavedeny peníze. První peníze byly kovové. Zde mám ostatně někde ukázku, takové drobné kovové mince. Zde je. Tyto kovové mince byly nejdříve zlaté, ale protože se kradly, tak se přešlo na stříbrné. Zajímavé je, že dneska nemáme peníze ani zlaté, ani stříbrné, ale kradou se pořád. Kolego, tady byla ta mince. Kam zmizela?
7: Co to?
6: Tady byla ta mince.
7: Kolik?
6: No teď tady ležela a nikdo jiný tady není, než jeden z nás jí musel říct. Že...
7: Co?
6: No tak kde je ta mince, kolego?
7: Kulatá?
6: Kulatá byla, no, hnědá, tradičně, hnědá.
7: Tak to je ona.
6: No.
7: To je ona.
6: A jak se přestěhovala do kapsy?
7: Pardon, kolego, to je zvyk.
6: Trapný zvyk.
7: Trapný zvyk.
6: Trapný zvyk.
7: Trapný zvyk.
6: Trapný.
7: Ale zase to vináš.
6: Kovové mince měly ještě jednu nevýhodu. Byly těžké a každý boháč se nadřel.
7: Že? Jak to, kolego?
6: Nosil u sebe ty těžké kovové mince. Snad proto dneska máme peníze papírové a každý snadno nese to, co si vydělá. No a teď bychom chtěli se vyjádřit o obchodování v současnosti. Je třeba si uvědomit, že i toto obchodování má své problémy. Zejména jsou to vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Ovšem největším nešvarem dnešního obchodování, jak se alespoň my dva domníváme, je schovávání nedostatkového zboží pod půl. Vejděte prosím se mnou na okamžik do improvizovaného krámku, kde prodavačem je jistý nechvalně známý vedoucí Luděk Sobota. Dobrý den.
7: Nemáme.
6: Dejte, to tak rychle. Já se chci zeptat, jestli nemáte jablka.
7: No vidíte, jak jste se strefil, nemáme.
6: Nemáte, no. Tak mi něco vysvětlíte, no. Ano? Co ta paní, co vycházela z krámu přede mnou, že jablka nesla?
7: No páč, to byla moje známa.
6: A takhle.
7: Co to kecáme? Dobrý její soukromí ze zahrádky.
6: Jo, její soukromí, no. Jablíčka ze zahrádky, ano. A proč je nosila k vám do krámu?
7: No páč, mi je přinesla ukázat, abych jako prodávač zelení je viděl, jak jablka vypadá.
6: No, čím jsem se nepočkal. To je podivná výmluva teda. Takže vy jablka nemáte?
7: No nemáme a pokračujte si laskavě v krasojízdě, víte, my tady máme plno práce, kdyby každý přišel okounět, tak kde
6: jakou
7: byste...
6: práci, no, jsem tady v krámu sám, ne?
7: No, sám se tady zde v krámu, ale my tady ve skladě máme práci, tam musím rovnat jablka.
6: Jo, rovnat jablka.
7: To jste neviděl, že se rovná jablka někdy.
6: Aha, víte, no. Takže vy máte jablka.
7: Jdete rovnat, že? Já jsem si to spět s bramborama.
6: No, tak to je, jste si to s bramborama, tak no. Mi dejte brambory.
7: No, prosím pěkně.
6: Já nechci tady ty z krámu. Půjdete dolů do skladu a dáte mi ty, co budete rovnat.
7: To nejsou brambory, to jsou jabka.
6: Tak, já jsem vás definitivně chytnul na švestka.
7: Švestky taky nemáme.
6: Já nechci švestky, já chci jabka.
7: Vy nevíte, co chcete, člověče. Chcete švestky, jabka nebo brambory?
6: Samozřejmě jabka.
7: To by mohl říct každej.
6: Protože já to začínám jít od vás do.
7: A ještě byste chtěli jabka, chám ti vše.
6: To jste to řekl, chám ti vše.
7: Ne, já bych chtěl šťastný vše. Jako šťastný vše, ještě chtěl jsem vám gratulovat, že jste konečně sehnal jabka.
6: Víc jsem je nesehnal.
7: No ale málem.
6: Vy mě provokujete. Přineste mě k ní upřání a stížnosti.
7: Jo, to víte, že já vám přinesu a vy tam napíšete, že jste vám nechtěl prodat jabka.
6: Přinesete ji.
7: Nepřinesu.
6: Přinesete.
7: Nepřinesu, to kdyby šlo tímhle tempem, tak za chvilku na mě zavoláte státní kontrolu.
6: Já bych ji zavolal stejně.
7: To se vám dovolá, když jsem vám to poradil.
6: Helejte, říkám, že bych ji zavolal stejně.
7: Čestný slovo?
6: Čestný slovo.
7: to vám radši prodám ty jabka. Oni mi mohli totiž velmi lehce přijít na to, že mám manko.
4: Vy máte manko?
7: No, čerství, kolik chcete?
4: Dejte mi dvě jabka, co se tady
7: bavíme. Dvě jabka, on tady kvůli tomu dělá takovýhle malér, člověče.
4: To je moje věc, kolik si jablek,
7: ne? To jste mohli říct, ne, tady jsou dvě jabka, hotovo, no.
4: No jaký hotovo, snad je zvážíte,
7: ne? No teď vážím, já mám si v rukách, pane. Dvě jabka, to je 80, 95 a 120.
4: Vy to neříkejte mi tady míry svý přítelkyně a řekněte mi, co jsem dlužnej za dvě jabka.
7: Za dvě jabka 13,60.
4: Za tohle to 13,60, není to trochu moc?
7: No, je nějak to manko uhradit musím, ne?
4: No prosím, hlavně, že jsem se na jabka.
7: No, buďte rád, že jste rád.
4: Říkáte 13,60, uděláme to jinak. 13,60, no. Dejte mi k tomu jednu švestku a necháme to za 15.
7: Se švestkou to bude za 16.
4: Jak to za 16?
7: Já počítám zálohy na pecky.
8: Vzpomínám si, že jednou si v šatně vykládal příhodu, která potkala tebe, ale tam už jsi byl v jiné situaci, v situaci, kdy nešlo teda ty versus kůň nebo zvíře, ale ty versus filmová technika.
9: No, ano, filmová technika, ta byla skutečně, to se mi jen tak nepodaří točit ve skrovnějších poměrech. Nebo vlastně v obráceně, točit v honosnějších poměrech. Představte si, já jsem byl v Auzu, jo, na vojně. A jak je známo, když člověk podstupuje vojenskou službu, tak my jsme neměli a nesměli jako profesionál, jako herci a zpěváci, jak si přijímat nějaké takovéhle ty, jako účinkování, nebo nesměli jsme takhle filmovat jako to. Prostě byli jsme na vojně. A mně se po roce asi namanulo, prostě mě volali domů, protože jsme měli častější vycházky, tak mě volali domů, jestli bych netočil takový film, velký film to byl vlastně, a odehrával se ta scéna, kde jsem měl takovou roličku, protože nic moc, já jsem jim říkal, že nemůžu nadívat. Oni říkali, to budete za den hotový, to je na den. A já jsem si říkal, aspoň si přivídám, ale nesměj se to dovědět v těch kasárnách. Jo? Tak jsem si to udělal tak, abych ten den mohl, jo? Ale musel jsem být odpoledne na nástupu ve 14. Já jsem říkal, musím do týdou, jo, to budete hotový. To říkají vždycky ty filmaři, to budete hotový. Tom člověk, horko, těžko to. A jednalo se o takovou scénu monstrozní, kdy jako že jo, den osvobození a sovětská vojska přijíždějí chodkovejma sadama dolů a tam dojde k takovému prostě zastavení té tankové řady a Němci napadnou jako střelbou ten sestup těch tanků a já jsem hrál takového řadového vojáka, který prostě vyběhne zpoza tanku a dostane se před kameru do dost velkého detailu a jak si pálí takhle za kameru, kreje střelbou ze samopalu jako ten manévr potom tam. Takový zabití zranění tam je, tak oni odnášejí ti zranění. A já ještě s jedním kolegou jsme je kryli. Jo. A teďka ten režisér, prostě to bylo na velký takový vysílačky, ukazování, ty tanky se vždycky musely stáhnout dozadu, jo, aby nebyly vidět, aby celou tu zatáčku těch chodkových sadů vyjeli a tam se zastavili přesně tohle, ta kavalkáda té armády a tohleto. Tak ono, když to bylo všechno takhle připravené, tak ten režisér, ano, jste tam připravený, ano, tohleto, ano, prosím, tohle, zbraně, všechno tohle, tak, jedem, kamera, tohle, a teďka řada těch tanků, teď lomost tohle, zastavili, já jsem vyběh, že jo, byl jsem nalíčený takhle tu sekirku, čepičku, tu ruskou, od hlíny podrápaný takhle, jo, tak mě vždycky popelem takhle, jo, smazali. No a já, jako, jak jsem přemýšlel furt jako na tu vojnu, tak jsem říkal, jako potom se musím umýt strašně, já točím vojáka a furt jsem si čistil boty a najednou mě to mazali všechno. A já jsem vyběh s tím klasickým takovým samopalem, co má ten kruh těch, ten zásobník dole. Zastavil jsem se před kamerou a stop. Mně se to zaseklo. Teď si představte, chvilku čekali, ale najednou ten režisér. Stop! Co je s tím samopalem tam? Pane Mimr, co to je? Já jsem říkal, no mně se to zaseklo. Herrgott, Ježíši Kriste, vy jste v detailu. Já jsem říkal, no to já vím, to já s tím nemůžu nic dělat. To... Zbrojář, prosím vás, pojďte sem.
10: podívejte se mu na ten amukomat, co tam s tím má?
9: Tak on to prohlížel, tak skutečně to bylo naštěstí zaseklý náboj. Ono to vypadá, že mě zabije ten režisér. Ono se to kvůli tomu muselo vrátit, zase ty tanky zase couvat. Jo, nacouvali. Zase.
10: Prosím vás, jste připraveni už, tak bez maléru, ať to ne, jo, jo, je to, prosím vás, to. Tak jedem, kamera, zvuk.
9: Tak se zase ty tanky rozlítly. Sjedou dolů, já vyskočím, zase samopál a teďka pálím, nezaseklo se, tak pálím, on říkal,
10: stop! Prosím vás, pane Vimr.
9: Já jsem říkal, ježiši, kde to zase?
10: Vy mhouříte ty oči, pane Vimr. Víc vy jste v detailu.
9: Teďka mi, já, že já jsem si za celý aus nevystřelil, jo. Takže já opravdu, ono to byly strašný rány, já se toho bál, že jo. A tak jsem tak střílel trošku, jako ono, tak koho zasáhnu, toho zasáhnu, že tak jsem si on říkal, musíte koukat, to je důležitá akce a ty Němci jsou na dostřel, vy musíte otevřený oči a ne slepej celý. Já jsem říkal, dobře, tak promiňte, jak oni zas ty tanky nahoru. Ježíš, ono to než se to zase, oni couvají tanky, to jsem nevěděl, jo. Oni to neobracete, ten nacouvali. Teďka ten Lomos, já tam byl, si připadal, oni tam točili národní umělci zasloužilí a já, jo, takovej, tam od tanku jenom takovej a on to kazí všechno. A tak to, tak do třetice, já jsem si říkal, ježišmarja, aby mě to se nezaseklo, aby to otevřít oči, dobře, odhodlaně, tohle. Tak,
10: prosím vás, jedem, ty tanky spustit.
9: Tak, zas ty tanky, Lomos, najelo. Já už dušička ve mně malá, stojím, otevřený oči, pěkně jsem pálil. Ale jak jsem takhle střílel a to se mnou třáslo, jo, tento, tak cítím, že ta čepička vinská mi takhle pomalu sklouzává k uchu, jo, a já pamětlím si těch našich pokynů na vojně, že nesmím, aby dopustit, tak jsem takhle kroutil trochu hlavu, aby mě tam vydržel. No, hrozný. Pálil jsem na Němce, sice otevřený oči, furt z toho šly rány, ale já už takhle hlavu nakřivo a už ta sekýrka mě takhle a už bylo na úšku a bum, a byla dole. A já místo, abych dál kryl, jo, před nepřítelem, tak já jsem zastavil palbu, sklonil jsem se pro tu čepičku, nasadil jsem ji na hlavu a pokračoval jsem ve střelbě. A zase otevřený oči všechno. On říkal,
10: stop! To snad není možný, já toho Vimra zabiju. On střílí na Němce a dnes si zvednou čepičku.
9: Tak, já jsem, tak po čtvrtý už se to natočilo s tím, že se mi nějak přilepil k hlavě nebo všechno. Tak jsme to natočili a to mělo dohru, protože já tímhletím, že se to muselo vracet, tak já prošvih samozřejmě ten nástup. Já jsem se tam přiřítil, potom už umytej, že jo, nebo ty hlíny. A tak jsem se jako vrátil do tým. Do těch kasáren a měl jsem průšvih, on se mnou to, a já jsem mu to teda vyprávěl, přiznal jsem se, protože jsem nemohl, neměl se ani alibi, abych si rychle, tak jsem mu to celý vyprávěl, jaký teda to, a myslel jsem si taky, že když bude o takovýhle film, že přimouří oko, jo, a on jako, měl jsem správně, že jsem se nedostal, měl jsem správně jako jít si sednout na náměstí republiky do vězení, jo, za to. Ale on mě to odpustil a při tom hlášení on potom říkal, že jako vyzněl ten můj přestupek, tak on říkal, že jediný mě zachránilo při tom, že jak to vyslech, takže jsem byl na druhou stranu ochoten, jako, že jsem byl schopen položit život za to, abych byl předpisově oblečen. Ale já jsem si v koutku duše myslel svoje, abych radši položil život, kdyby mě ten režisér ještě někdy obsadil.

0: Dobrý, jo. Nezdán window. A útežba, ještě si včera mákli, co? Hele, potřebuji namazat panty u dveře, jak to tady vrže.
1: My vám to přijdem máznou.
0: No, to víš, jo. Zítra sloučím celý den na chodníku, ne? No, jsi dětku nějak chytrý, poradný člověče, ale radíš si na šprty hlášení, až přijdou ti moci páni. Ne, nebo s tebou zatočí jako ze Slánský.
2: Už zase a hned ráno, tu se odpoledne nedočkáme, všechny nás čeká předsezený vzduch přes mříže.
0: No, pozdrav pambu, Rozálko. Jo, nevíte náhodou, co to je?
3: A co?
0: Když se to strká dovnitř, je to tvrdý a suchý, a když ven, tak je to mokrý a měkký.
3: Je to bytkové, je takový prasáce.
0: No nic, no, je to žvětačka.
1: Kam dovnitř?
0: Kam, do prdele, sestry, člověče. Jdeme na půl.
1: No ne, no, já nevím proč.
0: Hele, nemel furt, co ještě nevíš?
1: K čemu je třeba tohle?
0: No, to je šoubovák, člověče.
1: A na co?
0: Na co, až tě uraním nosetí. Ne, to je ve jménu jak jaký.
4: Poslední bitva vzplála. Dejme se, nic jsem neslyšel. A to jen proto, že si dnes podám ruku se členy UV. To je památný den, paňatno.
0: No, hele, tu včera nabili zoňák.
4: No.
0: No, tak na hlavák, no. Přijel bratranec, rozumíš, on je mašinfíra, jo. A lokomotivu let celou od vodmobilí, jo. A já mu poudám, hele, kde jsi s tím jezdil, člověče? A on, jo, představ si. Včera si to asi 150 kiláků v hodině, rozumíš? A u Třebový na kolejích jaké, šele? Co bys udělal na mým místě? A já mu říkám, co bych mohl udělat v té rychlosti, víš? Tak asi bych ho normálně přijel. A on povídá, no vidíš, a ten blb mi utěk do pole.
4: Ty už, soudruzi, hraničí s pučem, abych si, soudruzi, neřekl, že vás zničím. Náš aktiv si z rozvrace či výrady, paňatno, i na UV máme, přátelé.
0: Ještě neblbni, hele, jo.
4: Hele, bacha, už je tady.
5: Debatujte, abychom se rozsešli na osobním výpovědi. A nebo v mé kanceláři, tam vedou jenom dvě cesty. Jedna dovnitř a druhá ven.
4: A u vás, soudruhu Maxo, mě to mrzí dvojnásob.
5: Vy se vysloveně koledujete o vyškrtnutě. Mazejte všichni, zařezávat, ať neuděláme ostudu delegace.
1: A přijede taky jakýž?
5: Zajímavé, soudruh, generálně tajemník Jakáš.
1: A v té lokomotivě mokrý, co se strká?
0: No ne, no, ne, my už jdeme, on je takový lidovější.
2: Dělejte, už je to tady, fabrika je popšancovaná, neunikne ani myš. A 613 už stojí u kantýny a Jany se tam láme v pase, kam teď?
6: Pozor. Všichni zaměstnanci provozu 01, 02, 03, slévárny a údržby nechť se ve 13 hodin zhromáždí v závodní jídelně. Členové strany o 30 minut dříve. Konec hlášení.
7: Dobrý, jo, nepřeřekl jsem se nějak nebo.
4: No vod, pašli.
0: Ne, až za půl hodiny, ty červeňáčku. Ty tam na tebe nejsou zvědáví.
4: My straníci, na rozdíl od vás, čili Povlu, jsme si rovni. Naše je moc v této socialistické zemi, a ne vaše. Nevím, proč by mě soudruh Jakeš neviděl rád dříve. Ale komsomolci, buďte bdělí, ať není ostuda, ať si všimnou soudruzi z UV, že jsme údržba uvědoměla.
0: Ní, tak už tak ti dža, a bacha, nezabloudíš. Proč by bloudil, ne? Ty tady jsi ználi. Ní, to je strašně nebezpečný, rozumíš? To víte, jak zabloudil Brežně v lese?
4: Nevíme.
0: Ní, tak ho hledali, rozumíš? Potkali zajíce a pro jestli neviděli Brežněva. Prejženě. Pak zase líška, takže prej taky nic neviděla, ale že si mají zeptat medvěda, jo, že nějak má rodi, že už týden sere medaile.
2: Dobře, vtipkujte, ale potichu. Já dám taky jeden k dobru, ale nikde ani můk, nikde, ticho, já bych to stejně zapřel.
0: No jo, furt, tak povídej něco.
2: Umírá starý cikán, neber to osobně, ale každý ho to čeká.
0: No dobře, děli.
2: No a místo faráře si pozve předsedu KSČ a že chce do strany a ten bolševik se ptá, Ježíš, proč, proč, svobodný jak vítr, celý život děláš na svým a teď najednou do strany. A cikán říká, já si zase říkám, když má někdo umřít, ať je to komunista. Ale ticho, tichoučko, nechte si to pro sebe.
0: No ale ty počasíčko májový dneska, člověče. Fabrika plná bolševiku, ale hele, dneska by to šlo se mi zdá, jo, dneska by mohl jít.
2: Hele, je čas, pojďte, ať to nepoděláme, to by bylo zlé. Víš, že po nás jde Janis, jak slepice po flusu.
8: No vot, soudruzi, já tady mám tu čest přivítat stranickou delegaci v čele se soudruhem generálním tajemníkem UVKSČ Milošem Jakešem. Potlesk pro něj! No a předám slovo soudruhu Janisovi.
5: Sešli jsme se u příležitosti zítřejšího slav svatku pracujících a sice 1. maje. Náš společný podnik bude jedním z prvních na čele provodu. Věřím, že se zítřejší oslava hluboko zareje svoji atmosféru do vašich srdce a že tento den budete mít dlouho ve své paměti.
1: No, nezapomeneme, vždy připraven. Něco tím těli, půjďte nějak, nějak tě smrdí plitutně.
5: No a nyní otvírám diskuse se soudruhem Jakešem. Takže veškerá připomenka a dotazy přímo vedle mne. A nebudete se soudruzi být i kritičtí, prosím.
9: Já tady prostě soudruži dítej zkrátka. Předávám řád prostě Klementa Gottwalda za tu tak nějak vynikající práci, co jsme prostě dokázali společně tady v závodě. Potlesk.
10: Já vás taky vítám za všichni.
0: Ní, mluv za sebe, Dilínu.
10: No a tady Anna, máte malou kytičku.
9: Jo, a je hezká.
1: To je Rozárka.
0: Ní, hele, jaký okukuje kozí.
5: Takže prosím, do zkoza.
1: Vy jste tý lokomotivě u té?
9: Já prostě nevím, a co jde, soudruhu, ale utíkají některý prostě, zrácové. Ať si jdou, ať prostě my je nedržíme. Všude je chleba dvou prostě těch hůrkách. Ale jiný kraj, prostě jiný chleba tak nějak. A taky potom i jiný kůrky samo sebou.
1: Děkuju.
5: No, další dotaz, nastavte se, prosím.
9: Nebudu jít na záchod. Prostě já si myslím, že proč ne. Plán splníme, ani zrno nazmar prostě, ale soudruzi. Důležitý není jenom to mikro, ale i to makro prostě.
2: Ne, já si z ní snad podojí. Vydrž brachu, vydrž, jinak to dopadne zlé. Jany se už mračí.
5: Další dotaz.
0: No, on nám třeba tadyhle včera nám třeba řekla kantýna, jo. No a mě by zajímalo, jestli můžem za peníze fabriky přestavět novou, jako jo.
2: Tady furt smrdí plyn víc a víc, víc.
9: Soudruzi, ta přestavba to není jednoduchý proces. Není. A málo kdo tomu rozumí prostě.
0: No, tak to má rejt zase. Jo, ještě bychom mohli tady rozdálit si koupit nový plotny.
9: No, mohli prostě, mohli. Ale je nahoře mínění dát si pozor, aby jsme pak nezůstali prostě jako kůl v plotně, tak nějak.
0: No, kdo to ne, já jenom tam, že to je smrt, čoče.
9: Ono totiž, my to podpoříme, UV to schválí a lidi mlčejí. Těm je to jedna. Páč ne my, ale lidi si to žádá. A ne prostě.
1: Prostě Magnum.
0: No, Magnum, čeče. Ale ten kohout včera, ty jsi pak odbíral, nebo?
1: Ne.
0: No, že tady furt nějak ten plyn cítím, ví.
8: Tak soudruzi, ptejte se, tady soudruh vám hlavu neutrhne. No, Rozárko?
10: Já bych teda chtěla říct, že jsem tady na nádobí úplně sama, no. No. Prostě přebírám salámy, chlebíčky a pak mi přijde pekař Michle, který neví, kde mu hlava stojí. No a prostě vyvářet a teď musím do školky, že jo, kde mám holku, no, včera mi...
9: Já vám prostě rozumím, že jo. Ono venku někdo prostě přijde o 5 minut později a vyhodí ho. U nás je to jinak, že u nás je to takový klidánko, pijánko, vlážo, vlážo, jo, ne, prostě, ale ono dojde na tyhle prostě mesiáše prostě. Žádný z nás nemá takový platy.
5: Další? Soudruhu, otevřete dveře, nějak to co v ten plen.
9: Ne, můžeš se jí převlíknout, už se podoj.
1: Proč? Chtěl ten cikán být komunista a umřel.
9: No já prostě nic o cikánech nezlím, že? Ale prostě lidi by si měli uvědomit, že vždycky to byla naše komunistická vláda. Komunistická. Byla, je a bude.
10: No a tady máte soudru chlebičky, zákusek a kafíčko.
9: Je, kafíčko prostě. A ke kafíčku cigárko.
5: Samo sebu prosím, já mám přepalen.
9: Ježiši prostě!
5: Ura! Da zdravstvuje krásné armie!
9: Udržba kurva!
5: Hele, tu je paráme všichni pryč.
0: No ale dneska je pěkně, člověče, dneska by to šlo zase. Dneska by mohli jít.
9: Někdo zase.
0: No ne, no, já když byl malý, rozumíš, ta part, víc, tak mi táta říkával, že jednou krásný dne půjdu komunistí do prdel.
2: Je, první má je lásky čas, všude plno fízlů a on zase reje.
0: Hele, Maňa, co to máš za červenou kuličku v noze?
1: To není kulička, to je ten šroubovák.
0: Jsi presak, čeče, vyndej to. Umej ho a pojď dělat, ale za chvíli tady Janis a ten nám včerejšek jen tak nezapomene. Hele, ty vole, já o hovně hovno na patě.
5: Máte černý bot na uvaz odraze a u mě dva. Vy si koledete o pohovor na osobném, u vypovědi, anebo dokonce v mé kanceláře. Tam vedou jenom dvě cesty.
1: Jedna a jedna jsou...
5: Co je to za vytvor?
0: No, my jsme to včera zmrvili, noci jsme svoukli na dnešek do průvodu alegorický vůz, no.
1: To je alegorická multikála.
5: Rád bych upozornil na ty skvělé symboly komunismu a na heslo leninské učení do našich knihoven. Vidíte, jak se umíte i blisknout. Budeme ozdobou dnešního provodu. No tak honem na nadvoře a zařadit se na čelo. Mám z vás radost, bando.

0: A nyní promluví soudruh prezident doktor Gustáv Husák.
1: Vážené sudružky, vážené sudruhovia, milí spoluobčané, vítám vás u příležitosti svatku práce 1. maje. Tento den budete všichni nadělávat, prepočte, oslavovat v robotě doma.
2: Ne, a v putici.
1: Ano, aj tam.
2: Ty ho nemůže slyšeli, jo, nebo... Tak on pendrek vidí, ale zase třeba dobře slyší. Nerušte jim, bajs. Já cítím malér, velký kolosální.
1: Kolosální výsledky našeho hospodářství.
2: Von fakt slyší.
1: Nech žije a skvěte naše socialistická republika. Nech žije a skvěte komunistická strana ČSSR. Nech žije a skvěte pracující lid této krajiny. Nech žije a skvěte naše socialistická republika.
2: Ne, on furt měli to samý, on. A není divu, ty včera nasrali a keši.
3: Jak to?
2: Mě se ptali a keši, co jako, a on, že prý Husák kvůli chodí po nadvoří a tahá za sebou dřevěnou kačenku. No a ti z televize říkali, no jo, je starý kár, už na to má nárok, ne? A já keš, no jo, ale ona je moje.
3: Helen, hej, Maxam. Odfajfkuj si mě, jo, já mizím, hele, mám noční, přijde mi do vratnici vnuk z večeři. Nechcete jít se mnou, Rožárko?
4: To vy si fakt nedáte pokoj, vy jak jste starý, tak jste prase.
2: Hele, Maňa, nechtěl bys to má vátko vyndat z toho nosu, co?
5: Nechtěl.
6: Radši ven s ním, někdo to uvidí a veme to jako provokaci. Navíc za sebou táhneme ruskou vlajku, už od fabriky, nic nevím, neslyším, mávám mávátkem a jsem takhle malinký.
2: No, člověče, hned si psychoreticky povolili, kdo to přidělával?
5: No.
2: No, nebylo ti divný, že do plechový sajtny nejdou zapíchnout špendlíky?
5: Ne, dva jsem zapíchnul.
7: No vod, ničeho. Dáme hřebíky, vruty, připevníme tu standardu fortelněji.
2: No, hle, kladivu, hřebík, au, další, tak, je tam na furt, člověče.
5: Ne, vlajka drží, ale písmena ti popadali.
2: No, to má něco přidělá, ne? Přestane se aspoň vrta v nosi.
6: Kriste, pane, má vátko v nose. Není takovej malér, ale on má na konci srpa kladivo. A každý jedný dírce, mě je zlé.
2: Hrubo, vyjde to z toho hebla, ty prase.
5: Když mu to nejde, ono se to zaseklo.
2: Ne, Demeter, podrž mu ten ovar, já mu s tím cuknu.
5: Au!
6: Lékař, je tu někde lékař, teče krev.
8: Já ho když tak rozdýchám.
2: Hele, sestřičky ze Sanopsu, děvčata, rychlej, tady ten mladý má natržený frňák. Hele, hezky si ten čuchometr zrychtoval, čověče.
9: Rybiate, průvod se pohnul ke strojům.
2: Prdele, to je, no hele, drcni do mě.
9: Jo, dobrý.
0: Ženy naše pracovnice věrně slouží republice. Hurá! Vítáme lidové milice Prahy 5. Hurá! Závěry 17. sjezdu KSČ splníme. Hurá! Sovětský svaz, bratr nejvěrnější. Hurá! Vítáme pracující závodu 01 a jejich alegorický vůz. Hurá! A jejich heslo leninské učení do našich hoven.
2: Co to řekl, čiči? Co to všichni vyjrál?
7: No, vod upoutali jsme pozornost, paňat, no.
2: Ne, jestli je netrkli ty písmenka, co ulítli.
6: Kriste, pane, dupni na to a nezastavuj, máme tam nápis učení do hoven.
10: Ježiši, tak hrajte prostě, seberte je.
2: Držte se všichni, já to strhnu do letenského tunelu.
5: Ne, přitáhni ho tím mávatkem, už nás dobíhá.
7: Není to obrněný transportér?
2: Ne, tě je multikárny.
7: Myslím před námi.
2: Do prdele.
6: A jsme v tribuně, to vidím na madrace u zdi. Jménem zákona neodporujte, jste začeni.
5: Už nás obkličujou.
9: To je slušný malér, paňat, no. No, teď máme na triku celou státní bezpečnost.
2: Je, jak jsi poznal?
9: No, to by není divný, jo, že jdou po nás žižkovský ženy s obuchama a s kulometama.

Závody jsou mechanismus, který téměř pro každého šoféra představuje ztrátu času. Je parné léto, před jedním stojím, nemusím zdůrazňovat, že s autem. Shodou okolností jsem k ním přijel první. Proti mě byly, jak již jsem zdůraznil, závory, koleje, opět závory a dlouhý prudký kopec. Můj detailní popis, nechť posluchače neznervozňuje, má své opodstatnění. Po chvíli čekání se za mě zařadila supějící Tatra 111 a postupně pak ještě několik osobních vozů. Otevřel jsem okno, aby teplo znásobené rozehřátým motorem se přece jen poněkud zmírnilo. Z dlouhé chvíle jsem začal studovat strážného, lidově řečeno vechtra. Tento vechtr stál na druhé straně a usmíval se na nás trochu provinile a zároveň trochu jako nahavěť, která zlobí a zlobí. Zapálil si lulku a klidně usedl nějakou bednu. Bylo jasné, že on to není, kdo spěchá. Několikrát mohutně zabafal, pak vstal, sebral opodál stojící konvičku a začal zalévat záplavu květin kolem domku. Vypadalo to jako mírná provokace. Vojní Tatry 111, kteří si odskočili do lesíka, na něho při návratu dokonce pokřikovali, zda čekáme na vlak nebo na to, až zalije kytky. Jednoho staršího muže z nějakého zadního vozu popadl amok. Velice rozuřeně přiběhl k závorám, zacloumal jimi a vykřikl několik sprostostí. Strážní se neurazil, dokonce ani neodpověděl. A najednou zasáhl osud, který nás velice rychle sjednotil. Blížil se v podobě autobusu, který se objevil na protějším kopci. Velice rychle sjížděl dolů. Je prázdný, tak nač ten spěch, pomyslel jsem si. Byl asi uprostřed kopce a neustále padal dolů jako kámen. V okamžiku, kdy mě napadlo, že má asi dobré brzdy, jsem pochopil, že je nemá vůbec. Prostě selhali. Bylo vidět, jak řidič zoufale zápolí s rychlostní pákou. Vy proti němu, jeden za druhým, neschopný jakéhokoliv úhybného manévru. Nastal okamžik, kdy člověk začíná vzpomínat na dětství. Autobus se řídil stále na nás. Byly jen dvě možnosti. Buď se zastaví nalevo o les, nebo vletí do našich vozů. Nevěděl jsem, pro co se rozhodne, a to mě velice znervozňovalo. Zapnul jsem naprosto bezdůvodně směrovky a začal jsem vypouštět všelijaké světelné signály. Všecko se odehrávalo tak rychle, že utéci z vozu nikoho ani nenapadlo. Autobus přerazil jako párátko protější závoj, vletěl na koleje a tam se prudce zastavil. V tom se ozvalo z levé strany ohlušující skřípění brzd. Vzpomněl jsem si na strážného. Ano, byl to on, kdo hned od počátku správně odhadl situaci, rozeběhl se proti přijíždějícímu nákladnímu vlaku a máváním čepice ho zastavil sotva 5 metrů před nešťastným autobusem. Když se vše trochu uklidnilo, zhluboka zívl a něco žertovně vysvětloval téměř v mdlobách z okénka visícímu strojvedoucímu. Díval jsem se na něj fascinovaně. Pak přišel stejně klidně k řidiči autobusu, který v jakémsi šoku vylezl z kabiny, usedl na zem a tupě zíral před sebe. Strážní ho přívětivě pozdravil a když řidič nereagoval, trochu ho skropil z konévky na kytičky, kterou si v tom spěchu zapomněl v ruce. Pak mu křikl do ucha. Chlapče, musíš mi podepsat protokol, abych ten klacek, myslel závory, nemusel platit. Rozešli jsme se ke svým vozům a já najednou zjistil, že všichni máme času habaděj.

0: Já nejsem cimprlina ani pedant. A mám pochopení pro objektivní potíže. Ale škrobený u krku nemám rád. I když uznávám, je to individuální taková záliba. Nikdo chce límec jak z porculánu, má ho mít. Nebo život, přátelé, je mnohotvárný ve svých podobách a nelze ho uniformovat. Tedy konkrétně jde o to, že peru v osvobozené domácnosti. Propriety takové. Užitkové prádlo, vrchní i spodní. Nezbytnosti civilizovaného individua. Prádlo dostávám vyprané, skutečně čisté, téměř. Některé kusy skoro bělostné, například zelená košile. Tedy ne celá, ale rukav a část náprsenky bělostné. Ostatní zelené. Koukáš a vidíš šanžán. Moary. Vyplajchovalo se to, říkají odborně. Slunce to vytáhlo. A na bílé košili je zase půlka límce zelená. Taková hříčka přírody. No. Přirozeně slunci vynadat nelze na tu dálku. Konečně známe to, mocné jsou vlivy vesmíru. Slunečním zářením uzdravují i lidi, jak může potom tajemným kosmickým paprskům odolat pitomá košile. Ale to není podstatné. Co je podstatné, to je škrobení. Tedy u krku škrobený nemám rád, ale jinde to přímo nesnáším. Popuzuje mě to. No, škrobená spodní, tedy radši prominout taková proprieta, uznáte sami, není nic účelného. Při úkloně zlomí se ti vzadu košile, zarachotíš a poděsíš okolí, neboť se nemůžeš narovnat, dokud se nenavlhčíš. A pořád, abys jezdil výtahem, do schodu nezvedneš nohu, neohneš kolena, spodky plechové, škrobem pancéřovaný, a kudy chodíš, tudy šustíš, jak chřestíš. Tedy telefonuju v tom smyslu osvobozené domácnosti. Promiňte, povídám, ale nemohu ohnout kolena. Račte to vzít na vědomí. Spodky by vyhovovaly, kdybych si přerazil holení kosti. Ale takhle mě zdržují při chůzi. Slovem, není to ekonomické. Ale bagatelizují tu závodu. My, říkají, škrobíme ložní prádlo, aby déle vydrželo. To je pravda. A že ve vodě chytnou škrob i spodky, to je taky pravda. Ohledně spodků, filozoficky vzato, je to problém s úctou osvobozená domácnost. No, tedy dovolte, jaká tady filozofie. Nejsem přímo akademik, ale to vidím. Buď mín škrobit, nebo víc máchat. Jaký je tady problém? Ale přinesou nový balík a já stavím prádlo podél zdi. Do almary se nevejdu, neohnuje. Trikotové spodky, tedy odpuste hrubé slovo. Trikotové spodky stojí stuhlé jak mražený párek. Košili natluču kladivem, pak ji můžu obléknout. Ale tedy stala se historka, no, zrovna k filmování. Dovolte, všecko plasticky vylíčím. Poznal jsem slečnu, jistou madam, hlubší bytost. Ovládá umění, i v divadle už byla, i sklony má. umí zahrát na klavír jednoručně, týnom tánom na kopečku stála a dvouručně s přízvukem zapírat nechci, zaper si to sama. Slovem umělkyně, tedy téměř Chopin. Jdeme spolu a dost náročně promlouváme o umění, vzdělaně diskutujeme. Já povídám, třeba, že nejsem například virtuos, mohu říci, že mlátit buben je jenom hrubé umění. Kdežto pinkat klávesy, to odpuste je kabinetní kousek. Slečna se z umělecké skromnosti upejpá a říká, to, že přijde na náturu a vůbec, abych jí nabídl rámě, jinak, že sebou praští do bláta. To se ví, ve mně hrklo. V létě, prosím, v létě nabídnu rámě kdykoliv. To nosím krátké rukávy. Ale teď jsem momentálně naškrobený a neohnu loket. Chci na to téma zavést řeč, ale v tom vidím, že za námi courá houf lidí a že mě dost kriticky pozorují. Nejsem rád nápadný, znepokojeně se prohlížím, nekouká-li mě někde kousek propriety. Najednou se ozve křik a všelijaká slova. Myslím si, třeba chtějí autogram. Ale ne, žene se ke mně SNB a rozčilený houf lidí. Jeden křičí Fritz, druhej smrtihlav, třetí hele, chytili SSáka. Přiznávám tedy, trochu jsem ztratil barvu a trochu jsem se svalil na strážníka. Prohlíží moje průkazy a povídá, tedy prostě nedorozumění, omyl, no. A proč pak vy, občané, povídá mi, proč pak děláte paráde šrit? Pruský krok. Není to oblíbené, víte? No, krindáčku, povídám já, uznejte justiční omyl. Jaký pak pruský krok, já ani německy neumím. Jenom mám tedy dámy prominou nadměrně škrobené spodky. Ohmatali mi na místě lítka a sami doznávali, skutečně tedy, spodky má jak roury od kamínek, jako by měl nohy v gipsu, jablka jsou nepohyblivá a disciplinovaně se rozcházejí. Ale madam ztratila fazónu, zrudla hněvem. To není procházka, povídá, ale vojenská přehlídka. Sekáte nohama jak pavouk sklípkan. Dočista mi z té ostudy rozbolela nervová soustava. Lepší bude jet tramvaj. No prosím, povídám, prosím. Kom si, kom sa. Tak jsem to řekl sváně nosem, aby poznala vzdělanost. Lezeme do tramvaje, já samozřejmě nesedám. Z opatrnosti zůstávám stát, jenom se tak nonchalantně chytám horního držadla, abych se nepřerazil. Ale umělkyně mačká rukavičky a prohlíží si mě úkosem a povídá, a co vy tady stojíte jak na vartě, proč pak si nesednete? Naschválně znervozňujete? Snažně vás prosím. Nohy mě z přesvědčení nebolí, povídám. Neunavil jsem se tou procházkou, no. Ale z dobré vůle si sedám, abych vyhověl slabšímu pohlaví. Opatrně se skládám, neukvapeně, s rozmyslem a jak dosednu, rána. V kolenou se mi přelomily spodky, z nohavic stoupají obláčky dýmu. Nějaká paní leknutím vyskočila z tramvaje a běžela se schovat do podloubí. Řidič zabrzdil, ztratil rozvahu, přiběhl průvodčí a povídá, není benátská noc, abyste nám tady poušel rachejtle. Račte si, prosím, z bezpečnostních důvodů vystoupit. Umělkyně zrudla, sezelenala, zbledla, no měnila barvy tak rychle, že se v tramvaji udělala duha. Pak povídá přiškrceným orgánem, apropo, neračte se obtěžovat, dojedu sama. Jste pro mě příliš výstřední povaha. Prosím. Hrdě jsem se uklonil a pukla mi košile. Zůstal jsem stát nalomený na stanici. Bohu díky začalo pršet, takže jsem se mohl vstyčit. A tak prosím přicházím o partie. Co je mi platno, že stát poskytuje novomanželům půjčky? V Americe odávají v bazénu. Ale tady, informoval jsem se, prosím, tady vás neodají v plavkách ani bez půjčky. No ovšem, když sami jsou ženatí, co oni vědí o škrobení? A tak volám, prosím, se všemi svobodnými volám, zakročte v osvobozené domácnosti, nebo třikrát běda, vymřeme.
1: Víte-liš, že i slovo se může stát šlágrem?
2: Vím-liš. Například slovo napnelismus. Vzpomenete na slovo napnelismus?
1: Nebo cukatura.
2: Cukatura. To je z filmu Pudr a benzín, Vericha a Voskovce.
3: Tady tenhle ten konec takhle pořádně přivážu na pevnej kolík. Sednu si a čekám.
4: Na co?
3: Až se na tom druhém konci ta kotva zachytí.
4: Proč?
3: Protože ta kotva se musí zachytit a ta loď cukne.
4: Kdy?
3: Až se to lano napne.
4: A lanoli nenapneli se?

0: Kotva není?
1: Kotva není. Co? Připevněna.
0: No ne, ale vy říkáte, že ta kotva...
1: Na tomhle laně?
0: Přivázaná?
1: Není.
0: Není?
1: Není.
0: Není?
1: Není.
0: Nemehlo? Blbé? Vy jste měl tu kotvu na to lano přivázat?
1: Přivázat, pane, mě to bylo hned divný, že jí dávám hodit jenom tak. Teď je kotva v troubí a na konci lana nemáme nic. Vaší vinou na konci lana nemáme nic, pane, rozumíte?
0: Předně, kde je ten konec toho lana, bych rád viděl, pane, kde je ten konec toho lana?
1: Tak když hledám konec, tak se dívám pořádně. Dívejte se na tuhle stranu, já se budu dívat sem. Jestli není někde vevnitř zapletený, no tady není ten konec, není, no.
0: Já ho nebral, že jo?
1: Tak ho někdo uříz, že jo? To je courání po palubě, kde jaká zábava, to se to tady fláká, hele ho, tamhle jde.
2: Přátelé, jste ve veliké výhodě. My jsme pro vás připravili takovou malou, krátkou soutěž, která bude trvat asi 3/4 hodiny. Co víš o svém okrese? Otázky jsme připravovali s kapelníkem, takže nemusíte se obávat, ceny jsou překrásné, upozorni. A věřím, že každý z vás, pokud budete chtít, můžete získat nějakou hodnotnou cenu, když se do této soutěže přihlásíte. Halo, pane, co to tady děláte, prosím vás?
3: Co říkáte?
2: Ale co to děláte?
3: Tady rozprašuju trochu, jak vidíte.
2: No to já vidím, a to nějaká desinfekce nebo co?
3: No jaká pak desinfekce? Tady přes nejsou žádný štěnice, že jo? To je lesní vůně.
2: No jo, lesní vůně, ale teďka během programu nám to nemůžete rozprašovat, tady probíhá program.
3: No a kdyby bych to podle vás měl dělat? Přece to tady nemůžu dělat po programu, když tady nikdo nebude. Se musí dělat teď, dokud jsou tady nějaký lidi, aby trochu cítili ten les a ty houby a tak, no.
2: No dobře, tak si na to vyberte vhodnější chvíli, nebo to rozprašujte vzadu, po stranách, ale nemůžete na jevišti.
3: Pojďte se, pane doktore.
2: Já nejsem žádný doktor.
3: No, já jsem si to hned myslel, no. Pojďte se, pane soutěžní, kde a odkud to mám rozprašovat, to musím totiž já vidět. Víte, na to jsem tady já odborník, že jo? Vy jste tady odborník na soutěže a já jsem odborník na rozprašování lesní vůně. Tak si tady nebudeme vzájemně něco radit.
2: Ale radit, prosím vás, nejde o žádné radění, ale pochopte, že to vaše rozprašování tady momentálně ruší.
3: No ruší jak koho, že jo, vás se ruší moje rozprašování v těch vašich soutěžích? A mě třeba zase ruší ty vaše soutěže v rozprašování, jo?
2: No člověk, já se z vás asi zblázním.
3: Co říkáte?
2: Že se z vás asi zblázním.
3: No tak buďte klidnej, to se moc nezměníte,
2: no, tak. Člověče, pochopte,
3: a nemyslíte si, že ta lesní vůně je tady méně důležitá než ty vaše hádanky, které tady po ničem nevonějí, že jo?
2: Podívejte se, pane.
3: Ty vaše hádanky bych tady já uměl dělat taky. Ovšem, jestli vy byste tady uměl odborně rozprášit lesní vůni, to teda nevím.
2: No prosím, no. Když si myslíte, že to nic není, tak si to tady můžete laskavě zkusit sám.
3: Co tady laskavě zkusit sám?
2: No já budu dělat soutěž s obecenstvem, můžete se té soutěže zúčastnit a můžete něco vyhrát, získat nějakou cenu.
3: Jo.
2: No ovšem.
3: A to bych mohl něco vyhrát taky u toho?
2: No říkám, že ano.
3: Jo.
2: No.
3: No tak to jo, to bych se zúčastnil.
2: No tak pojďte sem k tomu mikrofonu. Aha. Já vám dám příležitost, abyste viděl, že to není tak jednoduchá věc, jak se domníváte.
3: A to bych mohl něco vyhrát, říkáte?
2: Říkám, že ano, protože právě teď tady bude kviz.
3: Aha, no tak to jo, teda kdo tady bude?
2: Co kdo? Kviz, neznáte kviz?
3: No kvizu já znám, ano. Takový malý blonďák, to je.
2: Ale ne, kviz je zkrátka hádankové soutěže.
3: Jo, tahá, no, já už vím. Jo.
2: Podívejte se, soutěžící dostane otázku, na kterou se kvím. Snaží odpovědět.
3: Ano, ano.
2: A kdo má nejvíce správných odpovědí, získá body a podle ohodnocení dostane cenu.
3: Cenu, že jo, tak to bych se zúčastnil, ano, to já dovedu, dobře. Samozřejmě to není žádný.
2: Tak já vás ovšem nejdříve seznámím s otázkami, bude jich celkem 6. 3 otázky pro vás budou z oboru, který věřím, že... Co se otáčíte pořád?
3: Ne, jen koukám, jsou ty ceny, víte?
2: To donese pořadatel po skončení soutěže.

0: tak potom, no, dobrý.
1: Tak začněte třeba, vy dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
0: Ano, ano, takže já se vás něco zeptám, že jo, a ano, hned můžu něco vyhrát.
1: No ne, no, počkejte, to je na zkoušku.
0: Jo, takhle,
1: až vy budete odpovídat, pak můžete vyhrát.
0: Jo, takhle, aha, takže se něco zeptám, cokoliv, to je jedno,
1: no,
0: že jo.
1: No to je jedno, co vás zajímá, nebo co chcete vědět, tak na to se můžete zeptat.
0: Ano, co mě zajímá, nebo ano, tak. Tak mě třeba řekněte, to by mě zajímalo, kdo mě včera vypil ten rum ve špajzce.
1: Podívejte se, pane, to já přece nemůžu vědět.
0: Jste říkal, že se můžu ptát cokoliv, no.
1: No cokoliv, ale cokoliv ten soutěžící může znát. Podívejte se, abyste přibližně pochopil, o jaké jde soutěžní otázky.
0: No.
1: Tak nejdříve já se budu ptát vás.
0: No, tak se něco zeptejte, no, teda.
1: Tak řekněte mi například, kde je Zanzibar.
0: Zanzibar?
1: Ano, Zanzibar.
0: Ano. Tak Zanzibar tedy, a to jako přesně, že jo?
1: No přesně, přesně, kde ano, je Zanzibar, no, přesně.
0: Tak Zanzibar přesně, já nevím, já tady tak ty putiky neznám, takže... Přesně tady jako...
1: Podívejte se, pane, Zanzibar není žádná putika, ale no, ostrov u Dar es Salaamu.
0: Ano. U jakýho salámu?
1: U Dar es Salaamu, to je město v Africe.
0: Jo, v Africe, ano. No ale jak já můžu vědět, že Zanzibar je u nějakého města ze salámu, když jsem tam v životě nebyl?
1: Podívejte se, to nehraje roli. Otázku se správně nezodpověděl. Nemáte žádný bod, ptáte se vy mě a je to.
0: No jo, žádnej bod, tak to nemůžete dát takovýhle divný otázky taky. Salámový, že jo, to se zeptejte něco lehčího, že od ceny, a ne takovýhle...
1: Dovolte, já se domnívám, že to nebyla těžká otázka. Ale když se tak vám dám jinou podobného druhu.
0: No něco, co vím, a ne takovýhle divný...
1: Tak řekněte mi například, kde leží Addis Abeba.
0: Kde leží Addis a kdo?
1: Tam se vás, kde leží Addis Abeba.
0: Jo, kde leží Addis Abeda.
1: Ne Beda, Abeba,
0: jo, Abeba.
1: Addis Abeba.
0: Addis Abeba, kde ležej. Jo.
1: Ne kde ležej, kde leží.
0: Jo, kde leží, aha.
1: Kde leží Addis Abeba.
0: Addis Abeba, kde leží, ano. Tak leží tedy, a to jsou nějaký manželé, nebo?
1: Prosím vás, přemýšlejte trochu, Addis Abeba, takové známé jméno je to.
0: No jsou známé jména, samozřejmě. Co pak tu Addis by znal, ten Beda je mi tak trošku jako...
1: Tak podívejte se, já vám to řeknu. Addis Abeba je název města,
0: no?
1: A je to hlavní město Etiopie.
0: Ano, kdo pije?
1: Etiopie, stát, země.
0: Jo, země pije. No jo, ale to je zase taková divná otázka. Já přece nejsem žádný turista, abych znal nějakou vesnici. Se musím zeptat něco lehčího, že od ceny, a ne takovýhle...
1: No tak ale jaké soutěžní otázky vy si představujete?
0: Zkrátka něco, co se dá uhodnout, a ne co vy se tady pořád tak dávejte pozor. Já vám dám teď otázku, abyste viděl, jaký se dávají otázky.
1: Jsem zvědav, ptejte se vy.
0: Něco lehkého, co se dá uhodnout. Tak dávejte pozor. Tak mě třeba řekněte... Co to je? Visí to na stěně? Dělá to tik-tak? A když to spadne, tak se rozbijou hodiny.
1: Prosím vás, ale to snad nemyslíte vážně.
0: No, to je lehká otázka, která se dá uhodnout.
1: Ale dovolte, to přece není žádná soutěžní otázka. Takové směšné otázky mi tu, pane, nemůžete dávat. Mi dejte jinou, ale rozhodně těžší.
0: No, když vám nám těžkou, když zase neuhodnete, že jo?
1: No, ale to už nechte na mě, to je moje věc.
0: Tak těžkou chcete,
1: no, vše.
0: O, jsem zvědav. Tak mě teda řekněte, co to je? Je to bílý? Visí to u umyvadla? Utíraj se s tím ruce a píská to.
1: Píská to.
0: Píská to, ano.
1: No tak to nevím.
0: No tak vidíte, chtěl jste těžkou otázku. No,
1: no počkejte, těžkou otázku. Kdyby to jako nepískalo,
0: no,
1: tak bych řekl, že je to ručník.
0: No, tak náhodou jste to uvod, ručník to je.
1: No, no dovolte, ale ručník přece nepíská.
0: No jo, to jsem řekl jenom tak, aby to nebylo tak lehký. Jo.
1: Podívejte se, pane, prosím vás, to, co vy tady dáváte, to nejsou ty pravé soutěžní otázky.
0: No, to víte, vybírat si nemůžete již od ceny. Jo?
1: Ale vybírat, to musí být taková soutěžní otázka, kde ten soutěžící tou odpovědí musí dokázat určité vzdělání, vědomosti. Se můžete zeptat třeba na něco z odvětví kultury, kdo napsal operu Traviata, nebo...
0: Tak případně... dobrá, tak mě to třeba hned řekněte.
1: No a co?
0: No tohle, kdo napsal ty Kraviátra. Ale...
1: Traviata.
0: Traviátra. Tak mě to teda hned řekněte.
1: No prosím, no. Jako otázku?
0: Ne, jako odpověď mě to řekněte.
1: No tak opera Traviata je od Giuseppe Verdiho.
0: Od koho?
1: Skladatel Giuseppe Verdi.
0: Jo?
1: No ovšem.
0: Víte to určitě?
1: Samozřejmě.
0: Není to od Picassa?
1: Přece Picasso byl malíř.
0: A jo, to je malíř. Když on mě loni maloval kuchyň, vzpomínám.
1: Ale ten nemaloval žádné kuchyně.
0: No ne, on mi to dělal jako fušku.
1: Vy si to pletete, to byl francouzský akademický malíř, francouz.
0: Ano, francouz, máte pravdu, lidi mi to sám říkal, já si vzpomínám, ano.
1: Co, vy jste se znal s Picassem?
0: Co známe, s Tondou Picassovým, no jo, samozřejmě.
1: A vy umíte francouzsky?
0: Francouzsky já dovedu, no jo.
1: Ta?
0: No
1: jo. Parlez-vous français?
0: Co říkáte?
1: No ptám se, parlez-vous français?
0: A víte, že ani nevím?
1: Já se vás ptám, zda vy umíte francouzsky.
0: No francouzsky dovedu, perfekt skoro.
1: No když umíte francouzsky, tak mi řekněte například, jak se řekne otec.
0: Otec? Myslíte francouzský?
1: No francouzský otec.
0: Francouzský otec, jo.
1: No, ano,
0: ano. No tak otec tedy, abych vám řekl francouzský otec.
1: No.
0: A vy to nevíte, to ne?
1: No tak já to vím.
0: Ale takom to nemusím ani říkat, že jo?
1: No všem, jestli vy to víte. A vy to víte?
0: No samozřejmě, otce vím, francouzskýho otce je otec, francouzský otec.
1: Le père.
0: Le père, správně, le père. No je vidět, že jaký dovedete francouzský.
1: No. No a co matka?
0: No tak teď se vede dobře, děkuji.
1: Ale matce. Ne, jak se řekne francouzský matka.
0: Jo, francouzský, aha. No tak matka zase, francouzský matka... Je francouzský.
1: No tak otec le père.
0: Le père.
1: Matka.
0: Matka le père.
1: La mère.
0: A jo, la mère. La mère. No,
1: tak otec le père.
0: Le père.
1: Matka no. La mère.
0: La mère.
1: Dítě.
0: Dítě malér.
1: L'enfant.
0: L'enfant.
1: No, l'enfant.
0: Já vás nechtěl poprskat, ono to fon jako někde.
1: Ale fon, podívejte se, ale ta frančtina vlastně nepatří do našeho soutěžního seriálu hadačů. Chcete vůbec hrát dál nebo nechcete soutěžit dál?
0: No, vyhrál jsem něco už, anebo...
1: No, vyhrál. Zatím vyhrávám já.
0: No, tak hrajeme dál ještě, no. A poslíš, nešlo by to hrát nějak jinak, nějak bez těch otázek?
1: No, soutěže bez otázek, to nejde.
0: To jsou ještě jiný soutěže, jako třeba to, tady to hledáme nové talenty, nebo něco takového.
1: Tak vy si tady chcete zaspívat dneska večer před obecenstvem, nebo?
0: No tak můj obor jsou spíše básně, jestli by to nešlo
1: no, tak to jde také, zarecitujete básně a je to.
0: Jo, že zacerituju nějakou...
1: Zarecitujete.
0: Zarecitujete.
1: Ne, já, jako vy.
0: Jako vy, ano, jako ne, že já.
1: Ano. No a jakou básen si vyberete, nějakou lidovou nebo klasickou záležitost?
0: Ano, že bych nějakou záležitost, že bych si vybral.
1: No ale co budete recitovat?
0: Že bych řekl něco z toho Pugetu.
1: Jo, myslíte Skytice?
0: Skytice, ano.
1: Skytice, jenomže to je celá sbírka básní, takže kterou budete recitovat?
0: Ano,
1: kterou?
0: Takže bych řekl třeba tu pohlednici, nebo...
1: Polednici.
0: Polednici, ano. Nebo, no počkejte.
1: Co říkáte?
0: Že byste to napověděl, kdybych náhodou zaškobrt.
1: Jo, vy to neumíte.
0: Ale jo, kdybych náhodou zaškobrt, že byste...
1: Ale jinak to ovládáte.
0: Jinak to dovedu, no. Dovedete taky.
1: No to já umím, mám tady stát nebo...
0: No, tak mi to napovíte, já vám dám na pivo, pak.
1: Ale to není nutné.
0: Podržte tohleto.
1: No co s tím?
0: Se nehodí k poezii, no. Dovedete taky, že jo. Tady si stoupněte kousek, tamhle, jak je ten... Tamhle, jak je to od holuba, nebo co to je, si stoupněte. Jste šláp do toho, i to rozťapete, tadyhle si stoupněte. Váš, a neutíkejte, zůstaňte tady, kdybych to náhodou neviděl, jestli nefouknete. Vážení, to může tak něco vyhrát, že?
1: Tak tom, podle toho, no, jak to bude vypadat.
0: Ne, už se zbytečně nezdržoval. Vážení přáteli, zarecituju vám báseň ze sbírky Polednice.
1: Kytice.
0: Ze sbírky Kytice. A sice Polednice z Kytice. Polednice od... Polednice od...
1: Karla Jaromíra.
0: Polednice od Karla Jaromíra. Já myslím, že to je od Erbena, no, ne?
1: Karla Jaromíra Erbena. Karla Jaromíra Erbena.
0: Od Karla Jaromíra Erbena. Polednice.
1: U lavice dítě stálo.
0: Kde?
1: U lavice.
0: Jo, u lavice dítě stálo, splná hrdla mlčelo.
1: Křičelo.
0: Splná hrdla křičelo. Splná hrdla křičelo. A křičelo splná hrdla. Jo, budeš by si ty cikáně trochu málo mečelo. Mlčelo. V poledne v tom okamžení táta přijde z roboty. Z fachy zrovna. Jo, a mě hasne uvaření, mě hasne. I haslo najednou uvaření, nějaký držky nebo co zrovna.
1: Ale hasla. Dovolte, člověče, teď vy to vůbec neumíte.
0: Já jsem si ho poprý, jak chtěl říct tu druhou.
1: Ale kterou druhou?
0: Tu o tom dědkovi.
1: V jakým dědkovi?
0: Tak je takhle pod vodou, ten podvodník.
1: Jo, vodník. A tu dovedete.
0: Já dovedu,
1: tak tady nemusím
0: kdybych stát. Kdybych náhodou.
1: Ano.
0: Vážení přátelé, já vám řeknu jinou polednicí.
1: Báseň.
0: Jinou básnicí.
1: Báseň.
0: Báseň. A sice báseň, vodník, taky od polednice.
1: Erbena.
0: Taky od Erbena. Vodník od Erbena. Na topole nad jezerem. Seděl Erben se...
1: Seděl vodník!
0: Seděl vodník pod Erbenem...
1: Pod večerem
0: a splná hrdla křičel.
1: Ale splná hrdla křičel, když vy to vůbec neovládáte, neumíte, jak je to možné?
0: Když já jsem se učil dálkově!
1: Ale dálkově!
0: Vážení a milí návštěvníci, nezlobte se na mě, ale tleskáte prabídně.
2: No tak prabídně. Ne, já bych to nestavila tak ostře. Já bych řekla, milí návštěvníci, tleskáte jak ten zelený mužík na topole.
0: No, prosím, ale hodně nenadaný
2: no,
0: mužík.
2: No, takový unavený.
0: Unavený, no, chtělo by to, kdyby to mohlo být lepší. Máte nějakou tleskací školu, nebo?
2: No.
0: Nebo 1500 praxe?
2: Taky ne. No to potom nevím, jak dohoníte kvalifikaci.
0: Vážení přátelé, francouzské přísloví praví, no. Že potlesk je kojná umění.
2: No a promiňte, ten váš potlesk, to snad není ani sunar.
0: To opravdu jinak nejde, než že přerušíme program, asi kolegyně, jo. A uděláme kurz.
2: Jsme tleskací. Trošku zaskočený, že?
0: No to jo, musíme udělat spolení.
2: Já bych byla pro ten kurz. No.
0: Tak dávejte pozor, všichni, prosím vás, i nahoře na balkonech, jo?
2: Důležité.
0: Co je to potlesk?
2: Potlesk je kojná umění.
0: No, dobře, ale já bych to teď vzal technicky, jo, bych to rozebral. Potlesk je zvláštní druh hluku, který vzniká, abych tak řekl, opakovaným fackováním jedné na plocho otevřené dlaně, na plocho otevřenou dlaní či prsty ruky druhé.
2: Ano, nebo naopak.
0: Ano. Potlesk rozeznáváme zásadně tedy. Vlažný, no. Zdvořilý, vřelý, bouřlivý a frenetický.
2: No, někteří aplaudologové, jako například doktor Plácal z Třeboně, uvádí taky potlesk neutuchající.
0: To je podle mě nesmysl, ano. Samozřejmě, to, no, protože to... každý potlesk musí jednou utuchnout, že jo? Tak jaký pak neutuchající?
2: No prosím, tak přistupte už k praktické výuce.
0: Tak si zkusíme si základní takovou startovní polohu. Prosím vás, kdybyste všichni dělali všechno po mně.
2: Ano.
3: Levá ruka je připravena asi v této výši, prosím tu levou ručičku.
2: Tak, no.
3: Jo, všichni, tak, prosím. U leváku je to pravá, pochopitelně.
2: Tak.
3: Druhá ruka, tedy pravá, u leváku levá samozřejmě, je připravena ve vzdálenosti 47 cm.
2: No tak, doktor Plácal uvádí 48, no.
3: Doktor Plácal je u mě blbec.
2: No tak, to je můj... Prsty, pozor! Prsty to uvádí tež, doktor Plácal. Prsty jsou u sebe. Prsty zásadně neroztahujeme, to by neznělo.
3: No tak ovšem, kdyby měl někdo plovací blány, to by
2: no, tady třeba... Tady je nikdo nemá.
3: To je jenom pro přesnost, jo, pro přesnost. Ale teď si prosím vás... Zkusíme start, jo? Dávajte pozor. V daném... Pozor, ještě ne. Nedal jsem pokyn, prosím. Levá ruka u leváku pravá, vyrazí směrem k levé u leváku pravé.
2: Ano.
3: Pozor, dlaně se zásadně nesmí minout.
2: Jo. Já bych předvedla.
3: No.
2: To by neznělo.
3: Slyšeli jste něco?
2: No.
3: Naopak,
2: neslyšel nic. Naopak, právě srážkou obou dlaní docílíme aplauzní jednotku zvanou tlesk.
3: Demonstrujte, laskavě, ano, demonstrujte. To byl tlesk, jeden tlesk.
2: I tento základní prvek má ovšem praktické využití, no, například doma. No ne, když máme třeba doma moly, já bych předvedla. Hele, mol.
3: No dobře, no, tak tady nebudeme honit...
2: Ale to není potlesk. To
3: tady nebudeme honit moly, že jo? Tady jde o potlesk. Ano, potlesk vzniká několikanásobným opakováním tlesku.
2: Ano.
3: Přičemž, a to je důležitý, dávajte pozor, můžete si dělat poznámky, počet frekvencí a atmosfér vyvinutého tlaku rozhoduje o zařazení potlesku do jedné z pěti kategorií, že ano? Čím silnější... Děkuji vám.
2: Ne,
3: jo, tak, aha. Zásadně netleskáme konečky prstů.
2: No, to, ne.
3: To je takzvaný ampírový způsob. No. To mělo snad jisté oprávnění za Mozarta,
2: no,
3: že?
2: Jistě.
3: Malá noční hudba, malý potlesk.
2: Ano. Já myslím, že už bychom mohli přistoupit jaksi ke zkoušce.
3: Ano, ano, ano, tak si zkusíme,
2: bych
3: prosím vás...
2: Já prosila vlažný potlesk.
3: Vlažný, prosím vám, vlažný potlesk.
2: Teď.
3: Vlažný.
2: Vlažný.
3: Já? No, fajn. Ovšem, ten vám jde o začátku. Teď si zkusíme zdvořilý. Zdvořilý. Prosím.
2: A teď vřelý potlesk.
3: No. Pozor. To už byl téměř trošku, u bodu varu. Ano.
2: Jo,
3: a teď pozor, ale prosím vás, nechte si jako dobří hospodáři rezervu. Bouřlivý teď.
2: Teď frenetický, zvaný freneťák, jo?
3: Vidíte, no, stačí chvilka, kousek jenom poučení a jak to jde. No. To bylo opravdu výborné. Až na drobný výjimky samozřejmě. Tady je slečna pravděpodobně spíš melancholička než frenetička, že jo? No jo. Každej jsme nějakej, to nevadí. A příště jsem nechodil.
2: Ale no to, když nemůžu...
3: No ne, no tak pak.
2: Čemu plácat, že, tak co?
3: Jistě, ono nejlíp se plácá, když je čemu, samozřejmě. Zatleskejte orchestru Československé televize.
2: Teď si představte, že přichází skupina ABBA.
4: Barbra Streisand!
2: Tom Jones!
3: Jiřina Bohdalová. Je to fajn, teď už budou tleskat všemu.
2: Vladimír Dvořák! Měl jste pravdu.
5: Když se Jára Cimrman v lednu 1906 postavil ke kolébce českého kabaretu, měl za sebou velice těžký rok. Pro lipský veletrh konstruoval tehdy svůj proslulý buchar Jirka II a pro dechový orchestr Salzburského pohřebního ústavu zároveň komponoval svůj velice úspěšný seriál pohřebních pochodů. Není tedy divu, že bytostně zatoužil po žánru lehčím. Ve Šnoblově, tehdy vzniklém kabaretu U bílé labutě, se nejprve pokusil o štěstí jako imitátor. Cimrman byl skvělý imitátor, ale jeho vystoupení se nesetkávala s takovým ohlasem, jak by si byla zasloužila. Bylo to možná tím, že Cimrman napodoboval osoby, které publikum většinou neznalo. Například svou sestru Luizu. Nebo výborně uměl napodobit vršovického holiče Kalouse. Takže publikum většinou nemohlo ocenit, jak přesně odpozoroval jejich mimiku, gesta a dikci. Ovšem vrcholem Cimrmanovy kabaretní tvorby byly bezesporu sestry Říhovy. Když Jára Cimrman pro tato slavná paterčata komponoval jejich nesmrtelné číslo 5 vran do čepice, měl na mysli jednu smutnou skutečnost, která platí, že většina šantánových a kabaretních umělkyň končila svou kariéru ve chvíli, kdy ztratila krásu a svěžest. Sestry Říhovy neměly co ztratit. Cimrman založil své číslo právě na nepříliš velkém půvabu těchto tehdy 45-letých děvčat. Obsah tohoto čísla není dnes bohužel znám, ale mnohé by nám mohlo napovědět svědectví pamětníků. Proto jsem dnes pozval do studia pana Petra Brucknera z Brandýsa nad Labem. Pane Bruckner, pojďte sem. Který měl to štěstí, vidíte,
6: ano,
5: že jeho dědeček na vlastní oči sestry Říhovy viděl.
6: Ano.
5: Pane Brucknere, jak na to dědeček vzpomínal?
6: No tak on, dědeček, znal všechny ty pražské noční podniky. U Bucku, u Rozvařilu, u Tří zlatých koulí, u Síkoru.
5: A tak dále.
6: Ano, a u Tomáše, u Celestínu. On, dědeček, se jmenoval Vymetal.
5: Čili to byl dědeček z matčiny strany.
6: Ano, a byl sklenář. Všichni ostatní sklenáři mu vždycky říkali, Vymetal, ty vymeteš každý noční podnik.
5: Čili měl rád legraci.
6: No, to on teda měl, to on kolikrát...
5: Poslyšte, pane Brucknere, a co říkal o těch sestrách Říhových?
6: No tak to dědeček říkal, že bylo vůbec nejlepší, co kdy viděl. On říkal, že to bylo skutečně unikátní. Tak to měli totiž tam na jevišti takovou obrovskou čepici. Ano. A ty sestry Říhovy byly celé v černém, ano. Víte, jako zavrány byly. Měli dlouhé nosy, takové špičaté, ale to nebyly nalepené nosy, to byly jejich vlastní. Všechny ty sestry do té čepice naskákaly.
5: Proto se zřejmě to číslo jmenovalo 5 vran do čepice. Ale to by nebylo všechno, tomu by se asi diváci nesmáli.
6: No tak on dědeček říkal, že nebylo rozumět vlastního slova, jak se všichni smáli.
5: A prosím vás, pane Brucknere, co ty sestry v té čepici dělali? Zpívali nebo?
6: No tak já nevím, možná, že i zpívali, ale to nebylo vůbec slyšet.
5: Poslyšte, pane Brucknere, a vy jste mi přece psal, že váš dědeček přímo v té čepici byl.
6: Ano, on se tenkrát přihlásil jako dobrovolník z publika, ano. A byl přímo v té čepici s nima. To byla taková veliká čepice, takže se tam s nima vešel.
5: No a teď co tam dělal?
6: No tak dědeček říkal, že se stočil do klubíčka, aby na něj nemohli.
5: Jste mi nerozuměli, já myslím, proč do té čepice chodil, proč se hlásil?
6: No to byla tenkrát taková soutěž, kdo s nima nejdýl v té čepici vydrží.
5: Aha.
6: Kdo to vydržel minutu, tak dostal 20 korun.
5: Tak už se nám to začíná projasňovat.
6: Každý prý odtamtud vyletěl jako šídlo, ale dědeček to vydržel.
5: A čím to bylo?
6: No tak on mi říkal, že jeho zachránilo to, že byl stočený.
5: Já myslím, čím to bylo, že se v té čepici nedalo vydržet?
6: No to těžko říct, to každý musel předem slíbit, že neprozradí, co v té čepici viděl, nebo co se tam děje. To by pak to číslo už bylo prozrazený a nikdo by do té čepice nechtěl.
5: Ale vám to jistě dědeček prozradil po létech, že?
6: Ne, on vždycky říkal, jsou to sice suvy, ale kšeftým kazit nebudu.
5: A pane Bruckner, ani nic nenaznačil?
6: Ne, akorát, že... No? Akorát mu bylo divný, že ty peníze, víte, těch 20 korun, potom nemohl vůbec najít.
5: To je zase jiná věc, ale mě zajímá princip toho Cimrmanova výstupu. Vy na to máte jistě svůj osobní názor.
6: No tak já nevím, jestli by se to hodilo zrovna tady.
5: Ale jen to řekněte.
6: Když ono je to takový.
5: Klidně to řekněte, když tak to vystříhneme.
6: No tak já si myslím, že ho štípali. Že ho štípali.
5: No tak to bude asi všechno, přátelé, co se od pana Brucknera o tomto slavném Cimrmanově výstupu dozvíme. Ale i toto málo je cenné, protože tímto číslem se sestry Říhovy živily plných 40 let.
6: Dědeček říkal, že pěkný číslo byl taky kapsář Eman, ten vystupoval hned po nich. A ten vyfouk lidem, co chtěl, peníze, hodinky,
5: no,
6: nebo...
5: To až zase jindy, pane Bruche. No a sjezdili s ním takřka celý svět.
6: Jestli to nebyl jejich bratr, ten kapsář. On se totiž jmenoval Eman Říha.
5: Prosím vás, pana Brucknera už nezabírejte. A teprve v roce 1946 při turné Mexikem smetl sestry Říhovy z jeviště Uragan Flora.

Nebojte se, přátelé, promoce žádná se konat nebude, ačkoliv bych jako úřadující proděkan Cikánské akademie muzických umění měl na to jaksi i právo. Zavedu vás, tedy ani vás ne, ani sebe ne, do studentských let, ale do studentských let Josefa Hlinomaze. Josef Hlinomaz totiž je kuriozita v českém divadelním životě.

0: Možná, že jste si toho všimli jen tak an sich, abych mluvil česky. Ale Josef Hlinomas v závěrečném představení Pražské konzervatoře, které se jmenovalo Břetislav a Jitka, je to obraz českých dějin, jmenuje se to také Únos v lese, tedy pod názvem, tímto se to traduje, je to také knižně vydáno. Je to romantický příběh a jím končila škola dramatická, jejímiž absolventy máme oba dva býti tu čest, školní rok dávno před druhou světovou válkou za první republiky, a sice ve Valdštejnské zahradě. V tomto představení Josef Hlinomas vytvořil roli prvního mnicha. Ten Únos Jitky je proveden zajímavým způsobem, a sice na koni. Provede ji Břetislav osobně na koni. Kůň a každé zvíře, to je na jevišti vždycky záležitost kuriózní, protože je to takzvaně neurežírovatelný element. Tady běží jenom o to, aby se hrdina nějakým přijatelným způsobem udržel těch několik okamžiků v sedle. A hlavně, jak uvidíte z následujícího, jde o to dostat koně na scénu a pak hlavně ze scény. V našem případě představitel Břetislava okamžitě na čtené zkoušce hrdě prohlásil, že na koni umí, což bylo přivítáno neobyčejným jásotem, protože odpadlo výpůjčné ve výši 50 korun, které požadoval smíchovský pivovar za propůjčení pravého netolického valacha, jehož hlavní pracovní náplní bylo tahání sudů. Přivedli tedy až v den premiéry, tedy ve večer premiéry do Valdštejnské zahrady, koně ukryli do přítmí zákulisí Valdštejnské zahrady, ve vhodném okamžiku na něj posadili nakostýmovaného a vyfešákovaného Břetislava a pro jistotu dva okostýmované sloužící, jejichž úkolem číslo jedna bylo dopravit netolického valacha na scénu. To se jim podařilo. Po delším zápase, pochopitelně. Ale tak, že hlava, krk a půl trupu bylo ve světle a ta druhá část, tedy ta zadní s ohonem, ta byla ve tmě. Dál to nešlo. Kůň odmítl poslušnost. Následoval úkol číslo dvě, to znamená dopravit Jitku k Břetislavovi do sedla. To se mládencům povedlo na první ráz, ovšem dali do toho trošku víc vehemence, takže tu Jitku vlastně přehodili přes toho koně a ta jim přepadla na druhou stranu přes krk zpátky. To už obecenstvo kvitovalo živým, tedy velice živým smíchem, který se stupňoval tím, když začali rvát tu Jitku zase zpátky z druhé strany do sedla. To se jim povedlo, ovšem výsledek byl katastrofální, protože Jitka zlomena v pase visela na koni jako balík, přirozeně podle zákona schválnosti, s vykasanými sukněmi, tedy do obecenstva, což obecenstvo zase neopomnělo kvitovat náležitým smíchem. A následoval úkol číslo 3, to znamená dopravit Šemíka s Jitkou a Břetislavem v sedle ven ze scény. Bylo nutno ovšem napřed provést obrat, to znamená koně otočit takto a vyvést ho ven. Pač tam byly stromky a kulisy a jinak to nešlo. To se mládencům už povedlo méně než v prvním případě a opět tak, že tentokrát hlava, krk zůstaly ve tmě, sedlo plně osvíceno světly a zadní část s ohonem. Ale valach měl zmizet, měl provést únos. A tak tam stál první mnich, Josef Hlinomas, přesně tedy podle pokynu pana režiséra, si přiložil ruku takto k čelu, jakože hledí do dálav za pádícím braníkem, který kopyty víří oblaka prachu. A teď čekal, až ten kůň zmizí. A pak mu povolili nervy, když viděl, že ten kůň nepůjde. A řekl tu historickou větu. Ale ještě než jí řekl, tak jak takhle koukám, tak to nedělalo dojem, že hraje prvního mnícha, nýbrž zvěrolékař, který se chystá provést úplně rektoskopii. A pak tedy řekl, Břetislavem, když on prchal více nezdál, nýbrž boreou, tak rychle naši orytý uchvátil. Co to znamená, já nevím. Jestli někdo rozumíte, nebo jste náležitě fundován, tak mi to sdělte, protože to neví ani ten Pepík Hlinomas. Jemu to taky nikdo nikdy neřekl a nevysvětlil. Prostě Břetislavem, když on prchal více nezdálný brž boreou, tak rychle naši orytý uchvátil. Měl mluvit samozřejmě ještě dále, v tom nastalém chaosu a zmatku, až ty lidi řvali smíchem, tak prostě zapomněl text. A teď Tam v té Valštejnské zahradě bylo poprvé v historii divadla použito mikrofonů, které byly volně rozsety v těch rostlinách na té předscéně. Takže i sebedůvěrnější nutný dialog mezi partnery na jevišti okamžitě ty mikrofony přenesly až do poslední řady ve Valštejnské zahradě. A tak se ten hlinomas v té kutně mnišské otočil nenápadně na toho druhého mnicha a řekl mu potichu: Hrgot, já nevím, jak dál. Obecenstvo zareagovalo velice. Když druhý mnich zase se nenápadně potočil na toho hlinomaze a řekl: tak něco kecej, ty vole. A tu Pepík už naprosté depresi a v naprostém zoufalství procedil skrz zuby: když já vím, hovno. Obecenstvo zaburácelo smíchem. Korunu tomu dodal přišedší opat, který bez ohledu a zcela necitlivě na vzniklou situaci spráskl se nad hlavou a řekl: tímto slovem smrt mi působí. Což byl konec školního představení ve Valštejnské zahradě. Prostě mládenci to nedohráli. Pepík Hlinomas je kuriozita také v tom smyslu, že každý z nás nějak začínal s ochotníky v různých kroužcích a tak dále, v různých studentských dramatických útvarech, ale Pepík Hlinomas si odehrál své první představení přímo na jevišti Národního divadla. To bylo tak, jako posluchač druhého ročníku dramatické školy, tedy konzervatoře, byl pověřen záskokem v Národním divadle, a sice do hry Král Václav IV. Role tedy nijak ne velká, je to v podstatě jedna věta, ale pečlivě sešroubovaná a na zbreptání jak dělaná. Já vám tu větu sválně přečtu, protože si sám netroufám jí říct. Králi, z oken radnice novoměstské kamenem hozeno po kalichu, lidé se rozvsteklili nevídaně, rozbili vrata radnice, končele z oken schodili, na kusy rozsekali. Vidíte, nic to není, ale prostě tohleto poslovo sdělení měl Josef Hlinomas předvést v závěru třetího jednání a potom už se nic neděje. Král Václav v Kunratickém zámku vyslechne tuto zprávu, trefí ho šlak a umírá, padá opona a lidi si jdou pro zimníky. Prostě na závěr a tahle ta věta. Pepík ji umí dodnes, jako když bičem práská, ačkoliv je to téměř tedy, no, bezmála půl století to bude, co tahle ta historie se odehrává. A Pepík, který stál v Národním divadle připraven, v portále, na jevišti pochopitelně trůn, na něm vévodil král Václav IV. Zdeněk Štěpánek, to vedle Václav Vidra starší, králův šašek Eduard Kohout, Otto Rubík, Jiří Štajmar, prostě celá plejáda hvězd tehdejšího divadelního nebe. Pepík Hlinomas čekal v brnění, kterým chrastil, kudy chodil, čekal v portále, inšpicient s knížkou vedle něj, řekl mu: Hlinomas ven, Hlinomas vyběh, klek na koleno, tak jak měl předepsáno, nadechl se a řekl: králi! A dost. Prostě vznikla pauza, o které přítel pivec říká: to byla pauza, že šli lidi kouřit, a když se vrátili, tak ještě byla. Prostě Pepík dodnes říká: všecko jsem vnímal, viděl jsem lustr v Národním divadle, viděl jsem ty lidi, jak zelený hlávky, takhle. Slyšel jsem docela zřetelně, jak mě napovídá z oken radnice novoměstské. Nadechl se, aby spustil znova, v tom uslyšel, jak pan Štajmar šeptá panu Rubíkovi: co nám to sem zase dneska poslali za hovado? A tomu vzalo dech. Ovšem, Václav IV. Umřít musí, to se nedá nic dělat. To by tam seděli ty lidi do dneška. Tak se páni herci se vychechtali, pak pan Štajmar si přešel pár kroků dopředu a řekl svým způsobem: veličenstvo, posel je tak rozrušen, že vám ani nemůže sdělit. Nastavil ucho k nápovědní boudě, nasál pumpičkou text a řekl ve zkrácené formě: všecko to tam ty lidi rozsekali na kusy, rozbili vrata a konšele snad schodili někam ven. Opona, konec, vyšli spokojeně domů a z toho si Pepík Linomas vyvodil pro sebe jednu velkou životní divadelní filozofii, že se totiž na divadle nikdy a za žádných okolností nemůže nic stát. Já bych dodal o něco pokorněji, podle toho jak a kdy.
1: Smutný představení neuvidím v životě.

Když jsem vydal svou první knížku Tajnosti zákulisí, tak mě jeden z kolegů vytkl, že jsem jaksi nepřílišným rozsahem kapitolky poněkud upozadil Jaroslava Vojtu. Já to uznávám. Teď v té druhé knížce Adaptace není legrace, která právě dnes slaví své narozeniny, jsem se to snažil poněkud napravit. Protože Vojta to skutečně při historii, při popisu historie divadelního humoru je osobnost, kterou pominout jen tak nelze. Ty anekdoty, které se mezi českým lidem o Vojtovi tradují, to většinou není pravda. Zakladatelem této tradice z Vojtování anekdot byl Hugo Haas a všichni jeho následovníci až po nás jsme v této tradici pokračovali a můžu vám říct, že i po jeho smrti, tedy kdy už opravdu nemůže s tím mít nic společného, tato tradice z Vojtování anekdot pokračuje. Ale jsou pravdivé ty historie ze života. A já začnu tou, o které i Vojta jaksi sebekriticky uznával, že je pravdivá. To bylo takový to, jak zpívá Luba Hermanová, smutný nedělní odpolední představení. To bývá v červnu, kdy Praha je lidu prázdná, lidi jsou většinou na žlutý nebo na modrý plovárně nebo v Podole a my putujeme v sakách, v košilích na odpolední představení. Divadlo je otevřeno do kořán, dveře, okna, aby tam bylo trošku vzduchu. A kdy prostě říkáme, proč ty lidi vlastně do toho divadla chodí. Kdyby do toho divadla nechodili, tak bychom nemuseli hrát. A protože v tom divadle jsou, tak hrát musíme. A to je právě to smutné nedělní odpolední představení. Tak při takovémto smutném nedělním odpoledním představení jsme se všetně bavili, tam se smluví všecko možné, o domácích zvířatech. Pejskaři chválili pejsky, kokr španěli, vlčáky, dogy, kočičkáři kočičky samozřejmě, angorský, bílý, mourkový, já nevím jaký, Jiří Steinmar, který v Úvalech pěstoval drůbež, svou drůbež, včetně svých milovaných holubů. Vojta to poslouchal a pak povídá, víte, chlapci, já vám něco řeknu. Ty domácí zvířata, ty kočky a ty psy a nakonec i ty Jirkovy holuby, to je všechno takový obyčejný, to já chtěl dětem udělat radost, tak jsem jim koupil veverku. Bylo chvíli tablo a pak někdo povídal, prosím tě, Vojto, veverku, veverka přece strašně smrdí. Vojta povídá, veverka? Ne, veverka, že smrdí? Vůbec ne, ale někdy hrozně. Jednou Vojta byl nejšťastnější člověk, když byl ve společnosti svých divadelních druhů v divadelní šatně. Tam taky sršel humorem, byla s ním legrace. Byl kouzelný vypravěč, teda tímto stylem. A my, jaksi zábavnými posluchači, kteří si přisadili svá polínka. A jednou přišel do divadla a byl ve strašně špatné nálad, takový melancholický, ani ti nejzatvrzelejší dobráci a pošťuchovači ho nedokázali přivést do varu. No ale pak se mu to jako rozleželo v hlavě a spustil svým specifickým způsobem. Tak se byl chlapci se zeptat ve škole na našeho kluka, na Ivana, že se kluk špatně učí. To jsem věděl dávno. Ale dožralo mě, když ten třídní jejich mě povídá, že kluk je nafoukanej, povídám si, na co? Že jeho táta je herec? Jel jsem domů a takhle to ve mně vařilo. Nejradši bych ho býval na fleku zmlátil, ale pak jsem si říkal, ne,

po jeho dobro. Tak jsem ještě chvíli chodil a najednou mě ty prsa zalil ten vztek, já mu vrazil facku, řekl jsem, ty víš, a on věděl. A nakonec jedna automobilistická. Jeden z našich kolegů, já ho nebudu jmenovat, dostal před takovými 15-20 let nový vůz, tedy Spartaka tenkrát. Všechny byly stejné, pochopitelně, ty vozy, ale každý, protože to nebyla maličkost, dostat ten vůz na poukaz, pokládal svou povinnost ukázat kolegům, jak ten vůz jezdí. A tak tedy dotyčný šofér, novopečený, nám udělal takovou malou okružní cestu kolem Stavovského divadla. Jedním ze spolupasažerů byl Jaroslav Vojta. A kolega jel Perlovou ulicí nahoru, tenkrát ještě nebyla jednosměrná, na křižovatce s Národní třídou stál příslušník SNB s pažemi rozpjatými, řidič poslušně zastavil na těch stříbrných peckách a Vojta byl nespokojen, říkal, chlapče, jeď, podívej se do toho zrcátka, ten štrůdl za náma, no jeď, nezdržuj to. Se na něj podíval a povídá, posechni, kdo ti tohle řekl, že takhle můžu jet. A mě nebudeš učit. Já mám vůdčí list 30 let, já mám ještě ten na tom platínku takovou. Já vím, jak se má, no rovně, že jec nemůžeš, to dá rozum. Teď bys toho chlapce přejel, ale já tak jedu vždycky, já si vyberu, jak mi ukazuje, vemu to buď to doleva, anebo doprava. Celý auták se smál, pak někdo povídá, co děláte, nesem bak, teď ji střílí do pneumatik, ne? A Vojta povídá, no rozčilené je. To je pravda, to je z toho frmolu v té Praze, cizinců plno všade. Hvízdá na píšťalu, mává za mnou rukama jako blázen. No mává, zná mě z filmu nebo z televize, tak mu zamávám taky a jedu klidně dál.

němčina, ta vás nesmí mýlit. Jde o českého tenora, o hrdiného českého tenora Teodora Šice, a sice v Gunodově Faustu. Proč Teodor Šic? Teodor Šic to byl vynikající tenor éry Kovařovicovi a ještě později Ostrčilovi. Já sám jako útlý studentík primá nebo sekundán se mu ještě zažil v plném flóru, jak se říká. Zpíval Kozinu, Lohengrína, Dalibora, Parcifal, všechny tyhle ty Wagnerovky to zpíval on. Byl znamenitý tenor, veliký hlas to byl. Když jsem přišel už do divadla, tedy jako člen činohry, byl Dodoušek už dávno v penzi, ale do divadla chodil velice pilně a působil tam jako hlasový poradce. Měl bych vám vlastně říct, že tahle ta kapitolka je s hvězdičkou, protože Šic dělal neobyčejný legrace. Jeho smysl pro humor šel někdy až na samou hranici únosnosti, a pokud jde o tlustá slova, tedy to bylo vždycky za jakoukoliv hranicí. Jednou Šic hostoval venku Dalibora, někde na venkově, a měl zkoušku s orchestrem a s dirigentem. Dirigent orchestr spustil, chvíli dirigoval, Šic zpíval, kapelník odklepal a povídá velice slušně: mistře, zpíváte moc nahlas a tady je P. Prosím, ještě jednou. Spustil orchestr, Šic začal zpívat, chvilku zpíval, kapelník znova odklepal, pak řekl poněkud nervózněji: pane Šic, moc forzírujete a tady je TP. Ještě jednou, prosím. Spustili, hrálo to, Šic nastoupil, zpíval, kapelník najednou třískl taktovkou o pult a začal řvát: pane Šic, řvete jak na lesích a tady je PPP, víte, co to znamená? Šic se na něj podívala, povídá: polipně prdel, pacholku. V této době hostoval jako mladý bariton plzeňské opery, pozdější významný baritonista Pražského národního divadla Jan Konstantín. A sice ve Fibichově

Šárce hostoval roli Přemysla, ve kterémž to představení zpíval Šic tenorovou partii Ctirada. Tenkrát samozřejmě nebyla režie tak důležitá, tenkrát se angažovali lidi na hlas. Bylo to studentské odpolední představení, kam si zpráva pozvala dotyčného, tedy nadějného adepta, o kterém slyšela nebo kterého viděla. A řekli mu to velice jednoduše, tedy v tomto případě Konstantinovi. Koukejte se, přijdete spolu s ostatními na jeviště, árii zpíváte opřen o trůn a potom, až zase všichni budou pryč z jeviště, půjdete s nimi. To bylo všecko, co mladému Konstantinovi řekli, posadili ho do šatny spolu se Šicem, který se líčil a říkal, poslyšte mladej, slyšel jsem o vás, že hezky zpíváte, ale jestli pak toho Přemysla taky dobře hrajete, víte, to není takový ten bariton od hnoje, jako je Lukáš Tomeš, to Přemysl, víte, to byl kníže, toho musíte hrát noblesně, pamatujte si, Přemysl byl nobl, kníže. Představení začalo, Konstantin spolu s ostatními přišel na jeviště, přišla árie, zaspíval bezvadně a teď čekal, až se všichni hnou, aby mohl odejít, když tom se představitelka Vlasty, paní Horvátová, rozeběhla k němu a klekla mu pod nohy. To Konstantinovi dopředu nikdo neřekl, on nevěděl, co má dělat, tak se při hře orchestru otočil na toho Šice, který stal opřen o veliký železný meč, takto bradou na jevišti a povídá, mistře, co mám dělat, mám jí zvednout? Načež mu ten Šic poradil tak, že to slyšelo půl hlediště. Vyser se na ní, jsi kníže. Rozhlas mám velice rád. Je to taková tichá, nenápadná práce a člověk se při ní naučí, tedy respektive odnaučí všem zlozvykům a návykům v české řeči, takže je z něj nakonec to, čemu se říká umět mluvit. Jen rozumět, aby bylo. Já za svých mladších let tedy pamatuji takzvané divadlo myšlenky. To bylo jaksi v tom, že divák se domýšlel už od páté řady dál, co si to tam ty herci na tom jevišti povídají. To tedy rozhlas odnaučí dokonale, tohleto, a proto tedy mám rozhlas rád. V rozhlasovém souboru, tehdy napevně angažovaném, působil herec, ti dříve narození ho budou pamatovat, Ludvík Řezníček. On měl takový hluboký hlas, hrával v pohádkách obry, skály, řeky a různé jiné nadpřirozené bytosti. A hrával také velká zvířata, jako slony, mamuty, medvědy. Hrával v té zemědělské hlídce také kmotra Brázdu, v té dvojici Rákos Brázda. Byl to taky děda Mevrouš na té výstavě. A to byl starý, ostřílený rozhlasový mazák a přesto se bál, jako speaker se bál cizích slov. Zvlášť, když v nich bylo písmenko R anebo L. A v jedné takové té zemědělské hlídce měl říct větu, tam dojde k určité reorganizaci. A další věta byla, manželky a matky penze je v pondělí. Té reorganizace se strašně bál. A pořád si to opakoval. Reorganizace, reorganizace, reorganizace. A pak to vyšel naprosto perfektně. Tam dojde k určité reorganizaci. Nadechl se a řekl, manžetky a patky pinze je v pindělí. Jako za volantem, čekáte to zleva a přijde to zprava. Všichni se určitě budete pamatovat na promluvy, na nedělní promluvy vždy v 9 hodin dopoledne Zdeňka Nejedlého na okraj dne nebo živá slova. A to nešlo přímo, to šlo z magnetofonového záznamu a Zdeněk Nejedlý to chodíval točit už v sobotu odpoledne ve 3 hodiny do vládního studia v rozhlase. Pak to upravili a vysílalo se to druhý den. Jednou odpoledne v sobotu volala jeho sekretářka, že pro zaneprázdnění nemůže přijít, že přijde až v neděli v 8 hodin před vysíláním. Druhý den volali, že přijít vůbec nemůže, aby si laskavě rozhlas zařídil náhradu. Tam byl inspektor, který jaksi vykonal svou povinnost s nejlepším úmyslem. Ovšem výsledek byl poněkud opačný. Inspektor znal Nejedlého poměr ke Smetanovi, tak narychlo pořídil výběr z oper Bedřicha Smetany a napsal pro hlasatelku hlášení omluvné, kde bylo pro zaneprázdnění akademika Zdeňka Nejedlého vysíláme hudbu
z oper Bedřicha Smetany. A jako první ozval se Blachut a zaspíval: Kde meškáš, Zdeňku? Dnes je vám, konzumentům rozhlasu, hej, protože všechno je z magnetofonového záznamu, kromě zpráv a nějakých sportovních přenosů, ale není dávno doba, kdy se všecko vysílalo živě. To znamená, že to, co jste doma slyšeli, bylo v téže době vysíláno z té budovy ve Vinohradské ulici číslo 12. A my jsme jednou takhle louskali tu nedělní odpolední pohádku, to je velice oblíbený pořad. Děti to neposlouchají, chraň pánbu, hlavně dospělí, tatínek s maminkou, dědeček s babičkou. Přes 77% našich spoluobčanů těmto pohádkám naslouchá. Ty pohádky jsou většinou velmi hezké, ale tahle ta, o které mluvím, se nám moc nevyvedla, protože byla posazena na samých zdrobnělinách od autora. Bylo tam o nějaké měníčkovi a Marušce, že přišli do lesíčka, v lesíčku byl domeček, v tom domečku stoleček, u stolečku židličky, oni papali polívčičku, pak masíčko, pak buchtičky, měli k tomu lžičičky, vidličičky a nožejčky. Prostě byli jsme sami ičičky, ečičky, očičky a my jsme byli z těch zdrobnělin za 55 minut z té pohádky tak zblblí, že pan Šot, který dělal vypravěče v té pohádce, četl do té konec, do té náladové hudby Viléma Prokopa Mlejnka, četl z papíru a zazvonil zvoneček a pohádky byl koneček. Podíval se na zeď, ty červený stopkový světla zhasly a on si ve stejném tónu přidal: tak a teď mě, dětičky, polipte prdelku a já si jdu pro penízky. Bývalo by se nic nestalo, nás tam bylo v tom studiu jako do Mariáše, co v takový pohádce je král, královna, princ, princezna, nějaký zlej nebo hodnej čarodějník nebo bába. Jenomže světýlka zhasla, ale mikrofonečky zůstaly zapnuté. Takže v celé naší vlastičce si dětičky vyslechly i roztomilý koneček té pohádečky. To se ví, my jsme mohli jít s celou pohádkou do Háje zelenýho, protože těm parchantům se zrovna tenhle ten konec z neznámých důvodů líbil nejvíc. Ale jak to tak v životě lidským bývá, legrace byl sice kopec, ale chudák pan Šot nesměl za trest 3 roky do rádia. Tak svět odplácí.

Vypravěcký fenomén divadelní šatny byl nesporně Jan Pivec. To bylo něco fantastického, jak Honza dovedl vyprávět. To plná šatna posluchačů. Říká se, že monolog dlouho nikdo nevydrží, ale u Pivce Pivec mohl povídat hodiny, sem hodiny, tam a všichni s otevřenými ústy poslouchali. Já osobně jsem měl nejradši Honzovy historie, jednak tedy z jeho angažmá v Bratislavě, kde působil při zakládání Slovenského národného divadla, a jednak jeho historie z vinohradského dětství. Já se sice Pivcovi ve vyprávění rovnat nechci ani nemůžu, ale přesto se pokusím, jaksi v kostce, ve stylizaci vám Pivcovo vyprávění přiblížit. A začnu tedy tou historií ze Slovenska, kdy soubor Slovenského národního divadla pod vedením svého šéfa Janka Borodáče odjížděl na zájezd do Žiliny. A Borodáč chtěl po Pivcovi, aby si dával na té slovenštině náležitě záležet. Tak si ho zavolal a Pivec to vypravuje takto. Zavolal mě Borodáč a povídá mě, on tu slovenštinu přehání trošku. Dneska to mají ti, co jdou na Slovensko, i já už jsem to měl lepší, tenkrát řekli těm hercům, všecko se měkčí, jdete ne, sečte dětěně, okrem cudzích slov. Takže dety sečtou děti, ale detail sečte detail, protože to je cudzí slovo. Pak to dopadlo jako Homola v Košicích, kde Homola změkčoval všecko a říkal, paň otec telefonoval sťatěr. Strašně se divil, když mu kritika napsala po první premiéře, pán Homola urobil iba v prvom dějstve 150 chýb. No a Pivec, který to zveličuje a vypadá to pak takto. Jeli jsme na zájezd a zavolal si mě Borodáč a povídá mě, pán Pivoc, jdeme do tej Žoliny. Dajte si pozor na tu slovenskou reč, aby pekně zněla, větě, přijdete na javisko, tam bude pri stole stať paní Meličková, vy sa ukloníte a povětě, milostivá paní, pekně slovensky, milostivá paní, už je prestreté pre 10 osob. Je prestreté pre 10 osob. Jeli jsme tím rychlíkem, já na záchodě, já po kupech, já u konduktéra porád, je prestreté, pre 10 osob. Pak přišlo představení, já stojím v kulise, Arpád mě řekne, Pivec, ven. Já vylítnu, tam stála ta Miličková u toho stolu, ona se ovývala, vějířem, měla na tom japonérie a to mě zblblo. Já se nadech a povídám, milostivá paní, už je presraté pre 10 osob. Vylítnu ven, chytím se za hlavu, tam stojí Borodáč v kulise, křižuje se a říká, pán Pivoc, čo ste mi to urobili, veď som vám hovoril, pekne sa ukloniť a poviete, milostivá pani, už je presraté, no vidíte, ja už som taky v tom. A pak je historie z Pivcova mládí. Jednou jsme zkoušeli, já nevím, co to bylo, jestli Rasputin nebo Rozrušená země, a stalo se náhodou, že jsme osiřeli my dva právě s Jendou v šatně. A Pivec chodil s tím svým krokem takovým, jak on měl ve zvyku, když si opakoval text, nebo když nad něčím přemýšlel, a pak se nad mnou naklonil, takhle a povídal. Díval jsi se včera na televizi? Jo, ty ne, ty jsi hrál, já vím. Oni dávali takovej foršpan, dávali k tý... Jak ono se to jmenuje? No, dneska má opera premiéru, režíruje to Tain, je to takovej, v televizi dávali takovej jenom krátkej úryvek, jak ono, no, to je jedno, ono, oni tam, já ti něco řeknu, víš, oni ty moderní texty na tu operu zpívat nejdou. Taková tyštěkárna za mýho mládí, tam ti byl tenor, on se jmenoval Boža Vronský, teda on se jmenoval Tlučhoř, ale to sem teď nepatří, to byl Pacholek, on měl takovej v Paganinim, on měl takovej sermon, já ho vidím do dneška, já už si ten text tak na unt nepamatuju, on je to taky nějaký pátek a on se plác takhle do prsou a řekl, mě se ptá, který měl se ženami tolik co činit, jak se to se ženami dělá. A teď ti rošťák jeden šel takhle pomalu na tu rampu,
Ten orchestr ten dělal tram, tadadam, tadadam. Ono to lochtalo tadyhle ze spoda nahoru. A on si dal syšák takhle hnátu na nápovědní boudu. A zaspíval, líbám ženy vás tak rád. Ženský se káceli v parteru jako telegrafní štangle. Diletářky to vomývali kolínskou. On tu árii musel opakovat 6krát. Já přišel domů místo v 11 ve 1:45. Fotr myslel, že jsem byl za děvkama a udělal mě ze zadnice třapec.

snad, ten mám jí ještě dál. Nechtěla se dál ode mě vyhnout. Já vyhnu se dál, vyhnu se dál,

Je mě to velice líto, že přivádím mezi nás přítele Eduarda Kohouta už bohužel jenom z magnetofonového záznamu. Abych se totiž vám teď na závěr svého pořadu přiznal, přítel Eduard Kohout byl vlastně duševním původcem mého dnešního večera. Nejen proto, že mě do svého pořadu Eduard Kohout Viole zvával jako svého hosta, ale také proto, že mě k tomu přímo naváděl. Eduard Kohout to byla osobnost, stejně jako na jevišti, neopakovatelná i ve svém glosování svého okolí, ve svém smyslu pro humor. A byl tedy i to, čemu se říká veliká osobnost zákulisí. Chtěl bych vzpomenout, jak dovedl ironicky šlehnout, zasmát se vtipu na sebe a jak uměl především vtipem postihnout i sebe sama. Na malé miniaturní plošce dovedl postihnout všechno, co bylo hodno kritiky. Například jeho známé rčení. Ten mládenec to hrál, jak si na svůj úkor. To je podle mého názoru postiženo všecko. Nebo jeho rčení, dáma byla poněkud kredenciózní. To je nejenom kritika fyzických proporcí, ale i kritika měšťáctví všeho druhu. A jistě to je inspirováno firmou František Kohout, truhlářství České Budějovice, později Plzeň. Nebo jeho velice eufemistické a milosrdné zhodnocení slečniny recitace. Verš dělal, co mohl, ale slečnu bohužel neudržel. Jednou mě řekl, když hostoval někdo u nás, řekl mě, ve druhém jednání jsem se už začal bát. Ne jeho, ale lidí, co nám udělají na konci. Nebo řekl, byla dokonale subtilní ve všem. I ve hraní. Nebo jeho šlech v šatně. Byl to, myslím, 70. Jiřího Štajmara, který udělal takovou improvizovanou hostinu v šatně. Krásně vypadal, zářil, svítil. Seděli jsme v tom staváčku tak vedle sebe na těch židlích. A Stáňa Neumann, tehdy asi 55-letý, si povzdechl, kluci, takhle bych chtěl vypadat v 70 jako ten Jirka. Načež Kohout mu řekl, ale stanoušku, vždyť ty už tak vypadáš dnes. Nejvíc vtipů se skutečně točilo kolem Edáčkova věku, kolem data narození. Já sám jsem byl jednou důvěrníkem ROH, nějakým desítkářem nebo něčím takovým. A vyfasoval jsem takový štos kartotečních lístků, kde jsem měl zapsat jméno člena, bydliště a datum narození. Přirozeně jsem přišel i k Edovi, a povídám, Edo, musíš mě říct, jméno mám, adresu taky, ale musíš mě říct datum narození. To bylo zlé. Edáček se na mě podíval, upřel na mě své krásné, modré, povněnkové oči, položil těžce svou ruku na mou, udělal mistrovskou pauzu a pak mi řekl, víš co, vles mi na hrb a napiš mi tam rovnou kříže. Edáčka strašně rád, jak říkává, loupal jako bušta Vladimír Řepa. Jednou se studoval Radus a zpráva ho obsadila pro jistotu, aby nedocházelo k změnám Trojmo. Ovšem pak onemocnila Runa, nehrálo se to stejně. A Edáček třeba, že už byl jaksi v kanonickém věku Radusova dědečka, chodil po divadle a žertovně říkal, budu jim všem třem podávat po vzoru Borčů, dozovaně jet, aby pozvol na datu premiéry ochořeli, abych to pak musel hrát sám. A Řepa říkal, oni si onikali. A říkal, ví Edy, ale to by musela hrát Mahulenu Dancerová a v lóži by musel sedět Franz Josef s Windischgrécem, aby to všecko bylo dobový. A pak jízlivě přidal, Edy, když on hrál prvně Radůze, dával mu pan kapelník Bedřich Smetana nástupy na všecko, nebo jenom na jednotlivý fráze. Také já s Edáčkem jsme se častovávali, to bylo takové naše oblíbené rčení, kdykoliv jsme se potkali, tak úvodní speech probíhal takto, on mě říkal, tak co růžičko, jadou kotle. Já jsem mu odpovídal, jo Edo, kdyby šly jako ty tvoje monology, jako ten pořad ve Viole, to by bylo ono.
On většinou vtipu na sebe předcházel. Člověk se nadech, aby mu řekl nějakou tu invektivu, a on říkal, nic mi nepovídej, všecko vím. Palacký byl osobně moc hodný člověk, za to Shakespeare jako kolega nestál za ním. Jednou jsme s Františkem Filipovským bloudili po Itálii a vítr nás zavál do Pompeji, kde jsme shlédli všechny ty pamětihodnosti. A přišli jsme ke kiosku, kde byla nádherná barevná fotografie ruin pompejského amfiteátru. Samozřejmě, že jsem okamžitě pohled koupil, napsal adresu Eduard Kohout na Kampě 11, Praha 1, Čekoslovakia a napsal tento text. Srdečný pozdrav z tvého prvního angažmá, ti posílá tvůj a tak dále. No, Edáček se po prázdninách jako strašně zlobil, všem kolegům, kolegyním to ukazoval, že podívej se, co si dovolili s tím Filipovským. A Eva Klenová to doma vyprávěla jako vtip svému otci, panu profesoru Getzovi. Getz to vyslechl, pak se zamyslel, zahleděl do dálky a povídá, ale Kohout, pravda tedy tuším, začínal přece v Plzni. Když jsme odjížděli na zájezd do Polska v 60. letech, dostali jsme instrukce, přišel hlavní celník a vykládal nám, co smíme vyvést ven, co smíme přivést zpátky, že se tam nesmí vozit peníze, sem, že se nesmí vozit líh, jenom 2 litry kořálky. Jsme všechny ty pokyny vyslechli, tak nám poděkovali za účast na schůzi. Dav se rozcházel, vrzali židle, začal šumět hovor a do toho ředitel ještě volal, počkat, soudruzi, nezapomněli jste všichni odevzdat vojenské knížky? Kout se na mě podíval a povídá, to bude těžký, jej totiž Žižka nevystavil. Přátelé, já končím. Byli jste tím nejlepším obecenstvem. Já vám za tuto důvěru a za vaše spoluvytvoření dnešního večera upřímně děkuju. Až to budu vyprávět méně zkušenému obecenstvu, méně věci znalému obecenstvu, budu muset asi říct na závěr, že divadlo není většinou jenom samá legrace a psina. Budu jim muset říct, že tahle ta drobná zrníčka soli jsou vlastně skutečně jenom nepatrnými zrníčky, aby všední, každodenní chléb dostal chuť. I u divadla. Konec konců, každý jste někde zaměstnán, jste dospělí, plnoletí, co vám tohleto budu vykládat?

0: prosím.
1: Jak bůh, soudru.
0: Ježiši, co to bylo?
1: He, jako hovězí, no, jako ledvinky, u, jako undatra.
0: Undatra?
1: No, to je jako ondatra, jenomže má na začátku.
0: Ale, tak se postajte.
1: Děkuji, ocíme, safra.
0: No tak, co jste mi přinesl?
1: A je, já už je to tady, já měl něco přidný, že jo?
0: Ale ne, to se tak říká. Co máte na srdci?
1: Jo, tak vy jste lékař?
0: A jsem lékař, teď vidíte, že jsem na byťáku.
1: No jo, oni vás přeškolili na byťáku,
0: to víte, osud si s člověkem šel jak po hore. Původně jsem chtěl být kapitánem říční paroplavy.
1: A nedali vám umístěnku, že jo?
0: No, umístěnku.
1: To já znám. Můj kluk zase chtěl být Fanfan Tulipán. A šoupli mi ho na zahradníka.
0: No já jsem zase propadl z praporkový abecedy.
1: No voda každá věc je svoje. Jo. Můj kluk má zase napíňáka z kapusty.
0: Tak, jaký záležitosti?
1: Výměnička, soudruhu.
0: No výměna. Tak, výměnička, bytečku.
1: Ano, v první poschodíčku.
0: Bydlíte.
1: No, zaplať pambu, jde to.
0: No, já myslím, kde?
1: Jo, tak, já myslím zde. Tak to bydlím.
0: No to vím, že bydlíte, kdybyste nebydlel, tak byste nemohl měnit byt, přece jasně.
1: To ne, to zase nejste správně informován při vaší funkci, soudruhu, pardon. To jsou takový koumáci, co vyměnějí bývalou trafiku za byt po Lobkovicovi.
0: No, tak adresu.
1: Adresu těch koumáků?
0: Ale ne, vaší.
1: Jo tak, mojí. Tak pěkně prosím, soudruhu, to je ulice Joliota Curie.
0: Prosím?
1: Joliota Curie 7.
0: No 7? Ale Kiri.
1: Co?
0: Kiri.
1: Těší mě.
0: Co?
1: Že jste Kiri.
0: Ale ne.
1: Kikiriki.
0: Joliota Kiri.
1: No. Jo.
0: No, tak jaké máte rozměry?
1: Mírněž.
0: Ale já mluvím o bytě.
1: Ale jde pak o bytě, že večer. To mám po tátovi.
0: Ten byt.
1: Ne, tu cejchu.
0: Prosím vás, do toho pletete ložní prádlo. Já se ptám, jak velký máte byt.
1: Jo tak.
0: No
1: jde to.
0: Konkrétně.
1: No konkrétně to jde taky. Ale my tam bydlíme spíš normálně.
0: No tak jedna plus jedna?
1: Dvě.
0: Dvě plus jedna?
1: Tři. Čtyři.
0: Sakra, přece víte, kolik máte místnosti, ne?
1: No já pak bych to nevěděl.
0: No tak proč to neřeknete?
1: No já myslel, že mě zkoušíte z počtu. No víte, oni dneska referenti mají všelijaký libůstky.
0: Dost
1: všelijaký libůstky.
0: Dost
1: referentů.
0: Já nemám jenom vás. Tak kolik?
1: No, já myslel 300, že by to vyřídili.
0: Ale ne. Kuchyň a pokoj.
1: Sakra, chce to uhát. Kuchyň a pokoj, ano.
0: No tak dál, příslušenství. Spíš?
1: Ale jde pak, člověče, špatně. Musím brát nepromamát.
0: Nepromamát?
1: No jo, abych spal.
0: No tak pojďte, já myslím. Spíš klozet, koupelnu.
1: Jo, tak to spíš klozet než koupelnu. Takový to dvojče, víte?
0: A tak. No to já mám taky.
1: Jo.
0: To je nevýhoda, že?
1: Proč?
0: No když se koupete, tak nemůžete zároveň použít klozetu, no.
1: A vy to používáte v obojí najednou?
0: Vy se zas tak často nekoupete, takže vám to ani nepřijde, co?
1: A to zase ne, to ne. Jak to na mě přijde, šup, už jsem ve vaně.
0: Tak s kým jste se dohodl?
1: Jak to s kým? Já se koupu sám od sebe.
0: Ale tu výměnu bytu s kým jste dohodl?
1: Jo tak to je nějaký zrno zječný.
0: Zrno zječný?
1: Jo.
0: A proč on chce prizěčný?
1: On prej byl zvyklý na žitnou.
0: A, tak vy se přestěhujete do ječný, že jo?
1: Co bych dělal, co bych se stěhoval do ječný? Tam přijde ten kurník z hostivaře.
0: Co? No snad nechcete stěhovat drůbežárnu do centra Prahy.
1: Jakou drůbežárnu?
0: Říkáte kurník.
1: A kurník šopa. On není drůbežárna. On je slaboproudej mechanik. Franta Kurník. Vidí v hostivaři, tam má pokoj kuchyň. Tam si vaří, v hostivaři.
0: Tak a vy se budete stěhovat do hostivaře.
1: Ježiš, já žasnu, odkud máte tyhle drby. Z Český Třebový.
0: Tak ono je to čtyř...
1: Vratislavem Poušteckým z Chocně.
0: Počkejte, já už ztrácím přehled.
1: No, to nevadí, já tady mám sebou mapu republiky.
0: Zeměpis já ovládám. Tak ten Pouštěcký se chce stěhovat k vám.
1: Dejte pokoj, o tom jsme nemluvili. Že by si to rozmyslel?
0: Ale ne, já se ptám. No tak co je s ním?
1: Jo,
0: s
1: Pouštěckej? No. Ale takhle, helejte, Pouštěckej vdává dceru.
0: Aha, ta dcera. No,
1: ta dcera je vlastně nevlastní. Ona je z jeho třetího manželství, jeho druhý ženy. Z první republiky. To byl živel, pane, to byl živel. Ta se ráda vdávala. No. To víte, to je marný. To no. Si nepište tohle.
0: No. Ta s kým si chce měnit byt?
1: Jo, ten Pouštěckej. No přece s tím tydlitátem z Olomouce. Ten, co se stěhuje do Žiliny.
0: Ježíš.
1: Je jeho švagr.
0: Aha, dobře. Raskujte mi to.
1: Š jako špindíra, V jako opice a J jako bagr.
0: Co jako?
1: Bagr, nebo kde se pivo vaří?
0: Jo, kde? Ale no, vy hláskujete toho švagra.
1: No, ty to je jeho švagr, na můžu.
0: No, ale mě zajímá jméno.
1: Toho Šnekvencla?
0: No.
1: To já nevím, ale on je tajemník na MNV.
0: No dobře, tak ten se píše?
1: No.
0: No co je přehlasovaný, no?
1: Já nevím, ale já myslím, že vždycky on se píše, co je odhlasovaný.
0: Kamenovo jsou mi dobře známy,
1: no. Tak to jste jeden z mála, pane, to jste jeden z mála.
0: Tak kam se stěhuje ten ze Žiliny?
1: Ten ze Žiliny? Ten se stěhuje do Rimavské Soboty. A v neděli.
0: To je ten od švagra?
1: Ne, ten je od pošty.
0: A stěhuje se do Prahy?
1: Ne, do Černý Pryčope.
0: No, člověče, to je úplnej drak na chostnu.
1: Depak, to je nějaký Nádi Hazi Imre.
0: Imre?
1: Hej, Imre.
0: No, a ten se stěhuje na Kamčatku.
1: Proč?
0: No já nevím, já se směju.
1: Ty se nesmíjete.
0: Ale směju.
1: Čemu?
0: No, že se stěhuje na Kamčatku. Kde? Tady nemám mapu východní polokoule, aby vám to
1: ukázal.
0: Počkejte,
1: ukázat. Počkejte, ale není to nějaký omyl?
0: No ovšem, pane. To jen tak. Ironii.
1: No jo, já se v těch nových republikách tak nevyznám. Helejte, ale soudru inženýre, my to uděláme jinak, aby jsme to skoncovali.
0: No.
1: My toho Nádi Hazi Imre, my ho šoupneme do ty Ječný a máme to v oba z krku, ne?
0: Počkejte, a kam se budete stěhovat vy?
1: Říkám, já bych se stěhoval, já mám byt jako klícku.
0: No tak proč už mě tady hodinu otravujete?
1: Ano přece kvůli ty ledničce.
0: Kvůli jaké ledničce?
1: No, co máte Nádi Hazi Imre v Černý Pryčope? Ona se mu teď při tom stěhování nevejde tady Věčný do bytu, tak mě ji laskavě přenechá.
0: No dovolte, to vám přijde draho.
1: Ta lednička tam mě přijde právě úplně zadarmo.
0: Ven!
1: Co pak ven jsme ji dostali? Ale teď ji nemůžeme dostat dovnitř.
2: Tuž, to je vedro jak cip, co pravíte? V pátek na šichtě Roby vědmi předpovídali, že víkend bude vařicí. Podezřívám jich, že mají v kanclíku ropuchu ve sklence od ogurek a potvora jim tam šplha po žebřu navrch a dolů. Však svůj k svojemu. Kolega Erich mě lakal, jestli s ním nechci v sobotu zajet na takovou menší cykloturu, že jsme už dlouho spolu jenom tak nevyjeli. Neměl jsem žádný plán, tuž jsem mu kivnul. Ale pateční odpoledne po robotě, které jsem stravil v Komeňaku na Kolobutách, už bruslím skoro jak Romanovova segra, mě nahlodalo, že ty naše ropuchy možná budou mít pravdu. Projížděl jsem parkem zlehka sem a tam, na triku jsem měl spocené kolca okolo ramen a aj na dřiťu. Nechápu, čemu aj tam. A aj jsem si našel 5 případných nevěst. Akurát, že za jednu přijel její kolik na bruslach a měl větší svaly jak já. Druhá byla rychlejší jak já, tu už jsem jí furt čučel enem z dálky na řiť, no nebyl to zlý pohled, akurát jsem ji nemohl oslovit. Třetí měla s sebou jedno děcko, tu už to by mi nevadilo, však praxi ju mám s hrantami od segry, ale ty další dvě, co se vymotali spoza křaku, bych asi nerozdychal. Však aj ta mamina vypadala, že jich má plné kolobuty. Čtvrtá měla sice jakési to kilo navíc, ale dobře rozložené po celé robě. Akurát, že si zapalovala jednu od druhé a já od jisté doby kuřačky nesnášám. Přibližně od té doby, co jsem sám přestal dymit. Ta pata vypadala fajně. Bílé tílko, krátké galaty, bederky, z kterých vykukovali tanga jak vetřelec z břucha a řvali na mě, pojď sem, cipe. Akurát, že moja kontrolka blikala tak vystražně, že jsem jim radši neodpověděl. Byl jsem z toho odpoledňa tak vyprahlý, že do mě večer zahučeli 3 škopky, tak jak Intercity do tunela. Potom jsem si vzpomněl, že zítra pojedu na kole, tož jsem radši šel dom, abych si nafukal galusky, bo už jsou za ty roky trochu spuchřele, jak je furt přifukuju. Ráno jsem se zbudil do nádherného dňa a proklel Ericha. Deprem včil mi došlo, že v hicu jak na NHčku při kontrolní tavbě se budu smažit bez tak až na Ostravicu, bo on je taky šilenec. Asi mu ten hit tež nezrobil dobře, bo jak jsem zapnul tydlifon, přišla mi SMS-ka, že ten Rožnov ruší a že stačí jenom hlučínská štěrkovna, bo je vedro jak byk. Trochu jsem zapanikařil, bo kaj jsem asi loni schoval plavací trencle. Naštěstí leželi na vrchu v Kumbale, hned vedle zbytku mořských mušlí a jiných bestií, které jsem si loni dovez z dovolené a chtěl jsem si je vystavit na poličku. Nalil jsem do lavora trochu tekutého mydla, bo trochu smrděli a nechal je tam močit. Mezitím jsem nafukal kolce, bo ty galusky jsou fakt na guvno. Zas byly prázdné. Jak Erik zazvonil před barakem, plavky byly ještě mokré, tuž jsem je vrazil do baťoha spolu s minerálku a paru tatrankami a valil ven. Cesta byla fajná až na ten hit. Užíval jsem si šlapaní, bo jsem letos na kole ještě neseděl. V přivoze před Černým potokem u točny lokálek jsem si všimnul zakazu vjezdu doleva, tož nevím, co tam zas robia. Jak jsem z posledních sil vyšlapával ve stoje ten kopec za Petřkovicami před kostelem, úplně jsem zapomněl, že tam je. Jak tam valím 90 z felinu, připadám si jak na rovince a deprem ta svině kolo ukáže nerovnost teréna. Na vrchu jsem trochu spočnul, bo jsem dýchal jak Anakin po úraze. Jak mě přešli křeče, jeli jsme dál. Kolem štěrkovní už jsem byl vysmiatý, aby ty polonahé robky neviděli, jak umírám. Našli jsme si pěkný plac hned u vody, rozhledli se po okolí a pravili si, že všecko je tu příjemné na pohled a tak zůstaneme tu. Erik hned zevlek kraťasy a valil do vody. Já jsem musel pod osušku zrobit paru prostocviku a navlez si ty mokré plavací trencle. Trochu mě zarazilo, že Erik stojí furt po kolena ve vodě a rozhlížel se po okolí jak Hrušinský ve vesničce. Jak jsem smočil nohu, bylo mi jasné čemu. Zimu se mi postavili chlupy na nartách. Ty zasrané plavky mě v citlivé krajině studily víc a víc a navíc jsem si všimnul, že nás pozoruje taká kočena z nedaleké deky, tuž jsem se jenem tak přišel k Erichovi, prohodil jsem, že voda je fajná, kutkem oka se ujistil, že roba furt čumí k nám a rozběhnul jsem se a skočil svoju proslavenou pološípku. Jak jsem věl celý pod vodu, chvíli jsem přestal dýchat a asi jsem měl slabý infarkt, bo jsem měl pocit, jak by mě přepadlo 200 nasraných švadlen s jehlami. Musel jsem gvaltem uplavat 20 metrů, abych zas ucítil ruky. Otočil jsem se a než mě chytla křeč, jsem plaval zpátky k Erichovi, který zahanbeně stál u břehu. Guvno zahanbeně! Zatímco já jsem umíral tak jak Leonardo, ten gist hučel do té robky, co se původně čučela na mě. Lapnul jsem na osušku a začal vyhlížet další oběť. Plavací trence zastudili, ale slunko pralo, tuž celkem rychle uschli. Horší ale bylo, že jsem cítil lehký odor mořských potvor. Tuž kdyby něco, svedu to na nekvalitní vodu v štěrkovni. Erik furt hučel do té baby, která už mi nepřipadala taká pěkná, jak poprvé. Potom dorazili další 3 rozhýňané kamošky. On se asi zleknul, bo prchnul ku mě na osušku. Leželi jsme, kecali o ničím a hodnotili roby kolem. Jak nám bylo horko, schladili jsme se, potom zaskecali a jak robek přibyvalo, zrobili jsme si sukromnu sutěž, kdo nazbírá víc holých cicků. Potom jsem asi chvíli zachrapal, bo jak jsem se probral z komatu, Erik seděl za zutých bab a asi jim vykladal vtipy, bo se tlemili jak diváci na gogo show. Trochu jsem se nasral, bo si mě vůbec nevšímal. Tež mě mohl přizvat do toho jejich spolku. Bez tak měl strach, bo já jsem známý lev salonu, no. Spíš taky lvíček. Jak si k mě začal svrbět hřbet, tu jsem se pomalu zbalil, pojčal jsem si jeho pumpu a dofukal galusky. Chvíli jsem laškoval z myšlenku, že odjedu na tým jeho hypermega cyklu za 30 litrů, bo si mě furt nevšímal a i jak viděl, že už se balím, ale začali mě svrbět aj stehna, ruky a ksicht, tu jsem se na něho vysral a jel dom sám. Doma jsem už špiglu pochopil, čemu mi všecko svědí, jak bych přespal v kopřivách. Byl jsem rudý jak zař nad Kladnem. Dal jsem si ledovou sprchu, ale to nepomáhalo. Chvíli jsem trpěl před televizu, potom jsem to vzdal a zavolal mamě, jestli neví, co se dává na popaleniny. Zdvihla to segra. Jak mě slyšela, šokla mě novinku, že se jí ztratilo nejmenší děcko. Tož ní, že bych se valil zrovna věšať, ale přece to trochu zamrzelo. Segra dál pokračovala, že prý se to stalo na zahradě. Trošku jsem zaváhal, bo to jsou sice hektary, ale také. Segra potom nasraně dodala, že za to můžu já, bo prý to nebohé děcko zabludilo v travě, která vyrostla tak vysoko, bo to nikdo nekosí. Pochopil jsem, nachytala mě na slivkách. Co fotra ten její pajtaž, doptal jsem se. Bestia to čekala, bo rychlostí bleska odsekla, že tata má posraný hřbet a její chlop, že je na montaži. To jak jinak, no ní? Vysvětlil jsem jí, že mám popaleniny třetího stupňa, takže mám jakousi neposečenou travu u dupy. Navíc mám sennu rýmu. Poradila mi, ať si nařbět na kipu zimný jogurt, narvu se antihistaminikami a zítra ať valím posekať lany. Bo už jsem věděl, co jsem potřeboval, bechnul se mi s kecafonem spíš jak ona a to se mi moc často nestává, bo ona je bestia rychlá. A i kdybych měl na nedělu milion plánů, nezrobil bych žádný, bo se mi od soboty večera pala motala, jak kdybych vyhrál celodenní permanentku na Husenkovu drahu. Celý člověk mě bolel, zevnitřku z toho kola a na vrchu z toho slunka. Tož jsem se jenem smutně plužil zatemněným kvartirem, polehával u televize a chladil se pivami. První jsem si zimnu plechovku valal po těle a potom šupsňu do břucha. Večer už mi bylo celkem lepší, tož příště, než pojedu kajsik na kolo, budu chvíli trénovat a hlavně nezapomenu na opalovací krém, i když to mi nepřipadá moc chlapské, mazat se na veřejnosti, jak na soutěži kulturistů.
3: Skutečně jsem, já už druhýkrát jsem počul toho Jirku tu zpěvat, to je něco úžasné. Tak to zpěvá aj Julo Satinský. Keď jsme byli zaměstnaní v Brně, vo večernom Brně, tak tam nás doprevádzal orchester Antonína Julinu. A keď mal Julo vždy nějakou svoju pěseň zaspěl, a keď ju dospěval asi takýmto způsobem jako Jirka, tak ten orchester byl dolů v tom orchestrišsku a keď Julo skončil, tak odtiaľ vždy ten Julina skríkol: "Rytmus je náš kamarád." A potom, keď jsme se vrátili do Bratislavy z toho Brna, tak jsme nemohli být nikde, nemohli by jsme být vo svojom divadle, nesmeli by jsme být nikde zamestnaní, len v operete. To bylo také pre nás dost prekvapujúce, už nezmyselnejšie by bylo, keby nás boli dali do baletu, jediná. Tak jsme tam přišli do té operety a teraz my samozřejmě žádné školené hlasy a oni nás tam zkoušeli, no bylo to zúfale, tak potom len tak pro forma povedali, že já budem tenor a Julo bude baritón, aby jsme mohli být mezi tými solistami zaradení. A keď jsme hrali prvé představenie, tak Julo absolutně teda mimo toho, to bylo velký orchester, teda mimo toho orchestra, teraz ten dirigent přišel za ním přes prestávku a začal na něho kričať, že jak to, že nejde podle něho. A on hovorí, no dovolte, tak kdo je tu solista, já, alebo teda, ten orchester je tu na to, aby šel podle mňa, a nie já, aby som išel podle orchestra. Ano? No tak ten se na něho tak díval, ale potom jsme si to u něho vyžehlili, u toho dirigenta, protože na tom divadelnom Fermane každý deň bolo oznámenie, že kto má kedy okolkej skúšku, a teda i orchester bol rozpísaný, že okolkej má skúšku, a tam bolo napísané 9.00 sláky, hej, to, ako sa to povie po česky?
4: Smitten
3: sa nedá ani vysloviť. 9.00 sláky, v skúšobni číslo 1, 10.00 plechy, to sa povie, myslím, že ste.
4: Alebo plechy.
3: Alebo plechy. A potom bolo, že 11.00 dreva. A my sme prišli. A sme si... Tak potom nám odpustil a dali Hulovi 4, tak ty plus minus k dobru.

0: Necháš to ty ksindly? Ježíš, to jste pane Halík. Ježíš, já vás vůbec nepoznal. Posaďte si, dneska jste tady jako první. Nedáte si skleničku, já jsem tady lepší než lahvinku.
1: Ne, já už jsem měl sklenku mešního vína.
0: No, to já si dám, pláč, já mám dneska den blbec, no.
1: No tak snad nebude tak zle, synu.
0: Já si myslím, vole, že už hůř být nemůžu. Pardon, já jsem se trošku rozjel, já jsem zapomněl, že nesedím s kamarádama. Omlouvám se, ale mám opravdu plnou hlavu problémů. Za A tady se mu dneska nebude Zuzana Bubílková jako vždycky. Protože jednak dělá v rádiu frekvence 1 a za druhý je prej v jiném stavu. No, vy řekněte, co to do ní vělo.
1: Zanechte stesku, synu. Stavte se za mnou na diecezi nebo v kostele po bohoslužbě. Případně v ordinaci, no a nebo budu určitě večer doma.
0: No to ne, já si radši posku hrám hned, já vás zase budu nahánět po všech čertech. Vy teď máte fofr, že jo, to připravujete, velká sláva, přijde papa mobil, že jo, v něm papa, papež teda. No teď, že jo, další dva svatý budete kanonizovat, jednak Zdislava z Lemberka, už se těším, že jo, pak ten svatý skafandr.
1: Sarkandr, pane Černý.
0: Já vím, no tak, je to podobný jméno, že jo. Ale opravdu v posledních dnech se mi skutečně teda ukazuje, že platí, když už se něco nedaří, tak se to holcere všechno, protože včera odpoledne dopis od kluka z vojny psal, že z toho běhání dostal nějaký záhul, jo, teď já ani nevím, co to je za nemoc.
1: Jenom klid, já jsem lékař a pokud vím, tak na záhul ještě nikdo neumřel.
0: Dobře, no tak kluk je z toho venku, ale co můj pes, že jo, Azor, včera v 8:30 najednou apatický, uši dolů, ocas mezi nohama a úplně mi vomarodil.
1: No tak to je nepříjemné, co má za nemoc, snad ne psinku?
0: No je chcípnu. No hlejte, už se nám to volno krátí. Jak vás mám uvést, pane Halík, že jo, Halík, abych necenstal zase nějaký voloviny, protože co vy to vlastně máte za šejbu v té vaší církvi? Já znám akorát feldkuráta z vojny.
1: Já jsem páter, pane Černý.
0: Aha, Noster, to jezdí ve večerníku Praha, já tam docela často chodím. Víte, v té budově, myslím. A ostatní hosté, pane Klouzi, vy zase vypadáte, jste se zrychtovali jak rugbysti. Šest práci, rukám klid, pane Ortmann. Pan Kalvoda, dobrý den. Pánové, prosím, posaďte si. Já jsem tadyhle na začátek, aby jsme měli trošku volnější jazyky. Přinesl lahvínku, nedáte si někdo, pane Klouzi?
2: Ne, já radši tenis.
0: No ne, ale je to docela dobrý, jsou to domácí hruštičky, máslovky. Oni totiž ty vosy potvory, oni to vždycky naděbou u těch šťopek, že jo, teď ty hrušky padají, je jich plná zahrada, děti v tom hamtají, že jo, jak to je rozmačkaný, že jo, rozešračkovatelí úplně ty hrušky, tak těch vos je tam potom 3x víc, že jo. Takže já vždycky vytlačím MBčko z garáže, víte, a pálím to tam.
2: No a máte na to nějaké povolení, pane Černý?
0: Ne, no samozřejmě na černo, že jo, to je rovnou výmluva pro berňák, jsem černý, pálím na černo. Dobrý for na začátek, ale nedáte si opravdu nikdo, pane Kalvoda, neurazte mě. Kdo nepije s náma, pije proti nám, se říká, že?
1: No tak já bych si tady skleničku malinkou ochutnal.
0: No prosím, dejte si, není to ani moc silný, to se nebojte, má to asi 85. Například soused si ode mě koupil takový kanistříček asi 10-litrovej a už týden na to do práce jezdí s multikárou, to byste neřekl.
2: No, pane Černý, vy to normálně pijete takhle?
0: No jistě, já to mám jako medicínu na spaní, víte, já poslední době špatně spím, mám toho moc, tak si dám vždycky 3-4, ano, a spím jak mimino. Jo? Akorát minulou neděli teda přišla paní Mondráčková, no je to zpěvačka, tohle taková bezcenná bába, odvedli jí asi 90, sklerózu jak hřemin, víte. Ona mi už říká, vždycky přijde, zazvoní, říká, nazdar mi Vašku, že jo, nazdar Venco. Tak já říkám, nazdar ty stará to, pojď dál a tohle kecáme, že jo, v neděli, pustil jsem si Formuli 1, vyhrál Gerhard Berger, ona se jim ptá, tak co pane Černý, vyhráli naší, kolik to je, že jo, prostě úplně blbá a tak jsme spolu kecali s paní Mondráčkovou, říkám, není to ta zpěvačka, tyhle, to je asi o 3 roky mladší než čert. No a s tou jsem si nedal 3-4, ale nebudete tomu věřit, 1 a v 15:30 odpoledne v pondělí hasiči vykopali dveře. Ano, mysleli si, že jsem umřel, teď tam lítali s těma sekerkama jak blázni, že jo, tak já jsem vlít, pánové, kafíčko někdo, nebo že jo, teď jsem to snažil se uklidnit. A jak tak koukáme po ty cimři, Vondráčková tam leží, našponovaná po smrti na zemi. Ta to nevydržela. Takže na začátku taková veselá historka, no a můžeme si myslím hned vrhnout do té debaty, kolik nám tu ještě zbývá, ano, kousíček, zbývá nám 10 sekund do začátku. 10 sekund, 3, 2, 1, teď. 9. No prdeli, já jsem z nich měl včera baterky, oni nejdou. Dobrý den, dámy a pánovi, já vás vítám při sledování našeho nového publicistického pořadu. Nevysíláme v neděli, ale v sobotu. Nemenujeme se Debata ani co týden dál. My jsme převzali název od naší konkurenční televize Nový. Oni se jmenují naprosto nesmyslně 7, čili 7 dní. My se jmenujeme naprosto logicky 7 dní, čili týden. Já hned v úvodu představím dnešní hosty. Je to premiér České republiky, pan Václav Klaus. Dobrý den.
2: Dobré poledne.
0: Za levobočky, pardon, levý bok, je to pan Ortmann.
3: Dobrý den.
0: Ostatní hosté vidíte, takže ani nemusím představovat. Pánovi, vrhněme se střemhlav do debaty. Prosím, reží o první příspěvek. Na církevní restituce. Tolik tedy ukázka. Církevní restituce. Prosím, pane Ortmann, vy se hlásíte už ještě před ukázkou?
3: Prosím vás, jaké církevní restituce? Skutečně církev dostala už takové statky. Stále chce prostě další. Jo. To jsou tisíce prostě hektarů. To jsou opravdu kostely. To jsou půdy. Jo. Teď
0: prohlás, nemelte, vás se to ani moc netýká, protože ten majetek jste vy nakradli. Prosím, pane Kalvoda.
3: Já jsem jednoznačně pro dialog na jakékoliv bázi. Co je však palčivější problém, je sledování politických stran.
0: Pane Kalvodo, ovšem vyšetřování komise pro kontrolu BIS ovšem tvrdí opak a špiclování politických stran naprosto zamítá.
3: Já mám ovšem indicie budící podezření.
0: Ano, já mám zase indicie, že téma je úplně jiné, ano? Prosím.
3: Dobrá tedy, jak mi tedy vysvětlíte fakt, že včera za mnou z Pavláku až na Karlák běžela borovice, v metru za mnou celou cestu postával pan Tau a listonožka si přes nos nechala narůst plnovous?
0: No tak to já nevím, ale pánové, prosím vás, zpátky k restitucím, pane Noster, prosím.
3: Prosím vás, byl tu jakýsi majetek církve, který byl uloupen komunisty. Přišly restituce a vláda měla morální povinnost přijít a říci, milá církvi, my ti dlužíme tento majetek, nemůžeme ho ovšem vydat celý. Vezmi si tedy to, co nejnutněji potřebuješ. Církev měla morální povinnost na toto říci státu, milý státe, církev to chápe, vezmeme si skutečně jen to nejnutnější. To se, pánové, nestalo.
0: Prosím, pane Klavuda. Pane Klauzi, prosím.
2: Prosím vás, přestaňme už konečně restituovat, protože jinak se tato republika skutečně urestituje k smrti.
3: Dobrá, pokud to posadíte takto,
0: prosím, pane Halíkano,
3: pokud to posadíte takto, v tom případě církev je nucena říci, milý státe, vetkni si svůj milý majetek do prdele.
0: Pane Ortmanne,
3: prosím vás, myslím, že opravdu ta církev začíná tak nějak vystrkovat rohy.
0: Fuj. Pane Holík, klid, zachovejte klid.
3: Jaké stále restituce, prosím vás? Už dostali tolik majetku, že opravdu je to asi třetina národního majetku, jo, opravdu, ta církev. Na co ho bude využívat, jo?
0: Pane Ortmanne, já vám něco povím. Vy jako bolševik, byste tady měl být takhle malinký, ano, a nebejte ještě drzej jako lázeňská veverka. Já vám něco povím totiž. Já když se znova narodím po smrti, ano, až teda umřu samozřejmě, tak se znova narodím. A co bych chtěl dělat, je opoziční politik, protože vemte si to, že koaliční politik sedí, potí se, vymýšlí nový zákony, dá to na papír, přinese to do parlamentu, tam to přečte. Opoziční politik sedí, držkuje a bere stejný peníze jako ten, co to vymyslel. To si myslím je docela dobré, pánové.
2: Prosím vás, já bych teda rád uklidnil tuto debatu a řekl bych jednu velice důležitou věc. Skutečně Češi strašně rychle zapomínají, co moje vláda dokázala po 40-letém rudém teroru.
3: Jaký rudý teror? Já jsem tady za levý blok, skutečně rudý teror, nepřicházím...
0: Pane Ortmanne, ještě jednou vás důrazně žádám klídek. Ano, prosím, pane Klausi.
2: Prosím vás, já jsem to byl, který prosadil rozděl měnovou odluku. Já jsem nesl největší rizika a zodpovědnost za Českou republiku. Já jsem šel skutečně hlavou proti zdi. A nesl svou kůži na trh, prosím vás. A to je vlastnost, která se mi na mě nejvíc líbí.
0: Pane Klauzi, vy jste mi nahrál malinko na smeč, tenisově řečeno, váš žargonik. Dovolte mi malý novinářský vtípek. Ano, víte, jaký je rozdíl mezi Klauzem a Bohem?
2: No tak to nevím.
0: No tak Bůh si nemyslí, že je Václav Klaus.
2: No tak to byl dost impertinentní for teda.
0: Jaký?
2: Debilní, pane Černý, debilní. Skutečně vy, novináři, dokážete z písmena A udělat písmeno B. Já když někde řeknu, že mám nejraději teplou snídaní, tak se druhý den prostě v deníku národ dozví, že jejich premiér je snad buzerant.
0: Pane Klauzi, já o tom popřemýšlím. Pánovi, díky a příští týden opět. Na viděnou.

0: na příští týden.
1: Ano, a je tu pondělí. Pondělní vstup do nového týdne nám zpříjemní svými písničkami.

0: Plnou nádrž, kamaráde. Je tady někde telefon?
1: Haló?
0: Haló, to jsi ty láska. Čeho? No ne, mluví znalaz, tady je hovno slyšet. No ne, stojím na rozvadově, takže dneska nepřijedu. Takže s tvojím láskou, já jedu dál. Jo, no tak ty mě taky.

0: úterý je připraven nový dětský seriál, který už po dvou dílech je velice oblíben nejen mezi mládeží, ale i mezi jejich rodiči.
1: Mami, kdy přijde strýček Štěpán zase na návštěvu?
2: Já nevím, hloupý. Možná příští týden.
1: A myslíš, že mu nevadí, že byl táta takovej bolševik?
2: Ale kde pak, hloupý? On je dodnes.
3: Já jsem samozřejmě byl stranek, ale snažil jsem se řešit problémy občanů, které nejvíce trápí a palí.
0: Ano, možná jste poznali ukázku ze třetího dílu seriálu Adamcova rodina. Na středu je připravená sexologická poradna Radima Uzla.
4: Samozřejmě sexualita u každého jedince se vlastně vyvíjí už v lůně matčině. Je potřeba prostě k té sexualitě, aby jsme vedli ty občany vlastně už od raného věku. Já jsem si na dnešní den připravil malinkou ukázku, jak se vlastně nenuceně a nijak vulgárně dostaneme do povědomí vlastně malých dětí. Já jsem si vybral takový malinký vzorek vlastně z toho kolektivu, je to Jeníček a Mařenka, děti, posaďte se. Já vám budu klást takové jednoduché, velice jednoduché otázky. Děti, jak dělá kočička?
1: Mňauká.
4: Ano, správně. Teď ty, Jeníku, jak dělá pejsek?
1: Štěká.
4: Ano, velice dobře. Děti, jak dělá cvrček?
1: Cvrká.
4: Ano, Mařenko. No a děti, jak dělá prček?
1: Co?
0: Pátek. A na páteční odpoledne jsme připravili 17. lekci angličtiny pro pokročilé, která má název V cizí zemi.
5: Lesson 17.
6: Lekce 17.
5: Hello, John.
6: Ahoj, Jana.
5: Hello, John.
6: Ahoj, Jana.
5: Hello, Mirek.
6: Ahoj, Mírku.
5: Hello, Mirek.
6: Ahoj, Mírku.
5: What is this?
6: Co je to?
5: What is this?
6: Co je to?
5: This is a small streptokok.
6: To je malý streptokok.
5: This is a small streptokok.
6: To je malý streptokok.
5: What does he eat?
6: Co žere?
5: What does he eat?
6: Co žere?
5: You, Mirek.
6: Tebe, Mírku.
5: You, Mirek.
6: Tebe, Mírku.
5: Is it dangerous?
6: Je to nebezpečné.
5: Is it dangerous?
6: Je to nebezpečné.
5: Only a few hours.
6: Jen pár hodin.
5: Only a few hours.
6: Jen pár hodin.
5: And where will I sleep tonight, John?
6: Kde budu dnes večer spát, Jana?
5: And where will I sleep tonight, John?
6: Kde budu dnes večer spát, Jana?
5: Tonight you will sleep deep in a strange land.
6: Dnes večer již budeš spát hluboko v cizí zemi.
0: No a na sobotní poledne je připraven další pořad Volejte řediteli.

Hezké poledne, vážení diváci, já vás vítám při sledování oblíbeného pořadu Volejte řediteli. Těšil jsem se na vás skutečně hodně. Vrátil jsem se totiž ze služební cesty ze Spojených států a už se mi moc stiskalo po dnešním sobotním pořadu. Takže se vrhneme hned na vaše dotazy a já budu hned odpovídat, jak to bude možné. První dotaz. Pane řediteli, je pravda, co prohlásil ředitel ČT, že oni vysílají 6x více pořadů pro handicapované spoluobčany než vaše komerční televize? Ne. Četl jsem údaje, ty čísla jsou zavádějící, ať už vás pan mate, nebo nemate, my zrovna tak jako televize veřejnoprávní dbáme i o to, aby tato skupina spoluobčanů si skutečně přišla na své, a to dokonce ve větší míře, než je tomu u televize veřejnoprávní. Vysíláme nejen pro občany neslyšící, ale i pro občany nevidomé. Zrovna dnes večer je pro ně připravena nová soutěž Jana Rosáka Nevideostop. Další dotaz z té kategorie osobních dotazů. Pisatelka z Tábora píše, pane řediteli, líbíte se mi nejen jako muž, děkuji, ale nejraději sleduji pořady vaší komerční televize. Ano, správně, my jsme televize komerční. A pokračuje. Vysílejte konečně horší pořady, neboť kvůli televizi nemám čas na nic jiného. Dopis je anonymní, stejně jako jejich drtivá většina. A je zajímavé, že pisatelé nepodepíší jen ty dopisy, které nás chválí. Nevadí, já poznal rukopis. Jak by také ne, když to píšu sa. Další dotaz se týká repríz úspěšných pořadů. Na opakování. Pan Váňa z Brna píše, je to podnikatel, budete opakovat například ženu za pultem, nebudeme. Divačka z Plzně se ptá, jsem ráda, že opakujete i dobré filmy z let minulých, nebudete opakovat například ženu za pultem, nebudeme. Znovu pan Váňa, žena za pultem, inženýrská odysea, pan Váňa dokonce žádá okres na severu, nebo rodáky, ne, nebudem. Tentýž divák, tak si trhni nohou. Ano, to je velice zajímavé. Vezmeme další tady dotaz z té kategorie akčních filmů. Chystá se vysílání nějakého akčního filmu s Arnoldem Schwarzeneggerem? Ano. Zítra večer je to nejakčnější film Komando. Budete vysílat nějakou starou českou pohádku? Ano, pozítří je to nejpohádkovější pohádka, ačkoliv ne česká, ale skutečně nejpohádkovější, Mrazík. Dočkáme se nějakého významného sportovního klání na obrazovce vaši TV? Ano, dnes večer je to nejsportovnější přenos, fotbalový, dokonce nejfotbalovější. Real Madrid, první FC Blšany. Dostáváme i dárky, nevím, jak to pojmenovat. Je to takové malé prasátko, zřejmě pro štěstí. Říkejme mu tedy Novátko. Vy to na kameru nevidíte, ale je to velice milé. Tady vzadu má i cedulku železný. Děkuji. Vážený pane řediteli, píše pan Havlena, moc se mi nelíbí, že televize v Čechách používá tolik cizích slov. Pane Havleno, já jsem o tom mluvil již minule. Vysvětloval jsem, proč je lepší říkat například newsroom a ne místnost pro zprávy. Pokud máte na mysli cizí jména, my je těžko můžeme vyslovovat jinak, než jak se správně anglicky vyslovují, že? Například Arnold Schwarzenegger, Steven Spielberg, Bruce Sprachsten, že zpěvačka Mercury, anebo dnes večer vysílaný horor Noční můra v Elm Street. Další dotaz. Pane řediteli, jste nějak příbuzensky spjat s oštěpařem Janem Železným? Ne. Ptá se divák Váňa z Brna. Pane Váňa, nejsem. Já si myslím, že bych nehodil ani třetinu oštěpem z toho, co dokáže hodit Jan Železný. Myslím si, že ani pan Železný by nedokázal řídit takový kolos, jako je naše televize Nova. Je to skutečně jen shoda jmen, Železný jako Železný, Eisner jako Eisner. Půjdeme dál. Blíží se závěr, takže ještě rychle. Pane řediteli, zlí jazykové tvrdí, že jste měl narozeniny. Ano, měl. Z jakého dárku máte největší radost? Já bych nerad zapomněl na někoho, kdo mi dal hezký dárek, ale patrně největší radost mám z tohoto saka, který jsem dostal od firmy, která obléká i naše moderátory. Takže největší radost mi udělal second hand Jeřábek.
Půjdeme dál. Pan Váňa z Brna, podnikatel, patrně tentýž, jako již několikrát předtím. Pane řediteli, je pravda, že vaši televizi sponzoruje americká židovská obec? Poslechnou, Váňa. Hleděj si svýho kvelbu a nedržkuju pořád. Poslední dopis pan Váňa z Brna píše: pořady Novy sleduji jen zřídka, ale váš sobotní pořad Volejte řediteli nevynechám nikdy. Konečně, pane Váňa, děkuji. Čím déle vás sleduji, tím více mě utvrzujete v dojmu, že jste samolibý, nafrněný pane Váňa. Vážení diváci, končí dnešní vydání pořadu Volejte řediteli. Už nevolejte naše krásné spojovatelky, už nebudu zvedat telefony, mám velice důležitou služební cestu, jedu si něco vyřídit do Brna. Děkuji vám, nashledanou příští týden. Neděle. Možná jste se všichni těšili, jak si v neděli vydychnete u televizních obrazovek. Já vás zklamu, protože v neděli bude výluka všech našich vysílačů.

0: Dobrý večer, vážení televizní diváci. Jistě jste se těšili, no a tak se scházíme u dnešních posledních večerních zpráv. Jako vždy je přečte Zbyněk Merunke. Alarmující je vzestup kriminality nejen v okrese Bruntál. Zde stoupl nejen počet závažných trestných činů, ale také jejich brutalita. Bývalý komunistický režim manipuloval nejen s oblastmi tělovýchovy, školství a kultury, ale snažil se podbízivě vnutit i dětem předškolního věku. Jak vyplývá ze zprávy vyšetřovací komise, soudruzi Bilak a Jakeš prosazovali, aby se známé dětské postavičky Jů a Hele jmenovali Je a Hůla. Pražské prodejny hamburgerů McDonald byly opět na 1. máje terčem útoku anarchistů, kteří požadují zastavení vybíjení zvířat. Mezi demonstranty z hesly konec kácení deštných pralesů, maso znamená vraždu a kráva je můj bratr, se dostavil manažer firmy Jindřich Karboš a demonstrantům přislíbil, že již v polovině příštího měsíce firma uvede na své pulty novinku. Výrobek zcela ekologicky čistý, schválený ministerstvem životního prostředí. Duchovním otcem nové lahůdky je současný ministr životního prostředí. Takže vedle McFile a McBůčku je tu McBenda. Škoda, že náš štáb, který je přezýván sekce Hyena, nestihl dodat obrázky k velice pěkné, tragické nehodě v Praze 5. Nemám pravdu, Evo?
1: Jo.
0: Ano, tolik tedy Eva Jurinová. No a jsou tu zprávy ze zahraničí. Krvavý konflikt na Balkáně nejenže pokračuje, ale dochází i k hrubému porušování mezinárodních úmluv o používání chemických zbraní. Předák bosenských Srbů Radovan Karadžič tuto zprávu potvrdil a na vysvětlení dodal, že obyčejný dělostřelecký granát naráz usmrtí až 25 lidí, zatímco účinnější chemický jich usmrdí dvojnásobek. V zápětí požádal generálního tajemníka OSN, aby byly zrušeny veškeré sankce pro bývalou Jugoslávii. Dostalo se mu odpovědi, kterou raději ocituji. Z výšky na vás kálí, Butrus gálí. Včera úspěšně vyvrcholilo společné cvičení našich a nizozemských vojáků. Souběžně s tímto cvičením probíhá i výcvik vyšších důstojníků s názvem Guma 95. V důsledku dvojího výkladu rozkazů našich a nizozemských generálů dvě nizozemské divize obsadily nejen cvičnou osadu, ale vzdal se i Hradec Králové. O průběhu bojů vás ještě budeme informovat v dalších relacích. V souvislosti s územně správním uspořádáním republiky se včera v Dolních Věstonicích sešel sněm Moravské národní strany. Před závěrečným usnesením byl také svý moravský kabinet v sestavě Dřímal, Kopčem, Kryčer, Mamutík a Veverčák. A na podnět amerického prezidenta včera kongres schválil zvýšení kontingentu amerických vojáků v Somálsku. Operace na dopadení generála Aidida s krycím názvem Černý dědek má být úspěšně dokončena v nejbližších dnech. Asi. Možná. Generál Aidid velice vřele poděkoval americkému kongresu za tuto potravinovou pomoc Somálsku. Ano, a ještě jedna zpráva ze Somálska. Somálská vláda vrátila OSN 3 tuny léků a jejich humanitární konvoj prohlásila za provokaci. Neboť v návodu na užití léku stojí užívat 3x denně po jídle. Zatímco u nás lustrační aféry postupně utichají, v zahraničí pokračuje odhalování agentů naší neslavně proslulé STB. Bílý dům je otřesen zjištěním, že i současný americký prezident Bill Clinton. Při včerejším zasedání spolkové vlády v Bonnu a neznámý vandal zcela zdemoloval 4 vládní vozidla. Zničil i automobil spolkového prezidenta von Weizsäckera. Útoku pachatele nezůstalo ušetřeno ani vozidlo spolkového kancléře, jemuž výtržník vyfoukal kola. Tolik tedy zpravodajství ze zahraničí, no a jsou tu novinky ze sportu. Na atletickém mítinku ve španělské Seville včera proběhl závod mužů v chůzi na 50 kilometrů. V úporném vedru si nejlépe počínali domácí borci. Hned po startu šel do čela jeden z favoritů, Španěl González, a zdálo se být rozhodnuto. Ke zvratu došlo až na stadionu v cílové rovince, kde se Gonzálesovi obnovilo zranění z loňské sezóny a necelý metr před cílem si velice bolestivě vykloubil prdel. Motocyklový seriál mistrovství světa pokračoval tuto neděli na brněnském okruhu, a to ve všech objemových třídách. Dramatický byl závod nejen pětistovek, ale jeli se i 350, 250 i 125. Ovšem o největší drama se postarala třída do 50 kubíků, oblíbený Fichtl Cup. Stylem start cíl jel nejlepší závodník Jarmil Mrázek na stroji Java 21 Pioneer. Průběh se zdál být jednoznačný. Mrázek dokonce zajel i nejrychlejší okruh v čase 7 hodin a 50 minut. V cílové rovince byl však předstižen Dobromilem Kautským s motorovou sekačkou Husqvarna, který upravoval okolní terén brněnského okruhu. Sešla se žiry a 68-letého trávníkáře diskvalifikovala. Tolik tedy zpravodajství ze sportu, no a na závěr zpráv jako obvykle zpravodajství o počasí.
1: Dobrý večer vám, vážení diváci, ani přát nebudu, protože vyhlídky na zítřejší den nejsou některá růžové. Nejprve si prohlédneme pohyblivé záběry z naší geostacionární družice, které ovšem bohužel nebudou úplné, protože pod vlivem špatných povětrnostních podmínek na našem území sebou družice ve 3.15 flakla nedaleko Chrudimi. Na prvním záběru vidíme dvě nádherná tornáda, která v současné době řádí v západních Čechách. Podporovaná mohutnou oblačností, takže můžeme očekávat srážky nejen dešťové, ale i vlakové a řadu dalších dopravních tragédií. Na druhém záběru potom vidíme výrazný pás vysoké radiace, která po zemětřesení v Dukovanech se táhne po hřebenech jako smrad přes naše území k východu a olivní počasí u nás zejména v nočních hodinách. Co z toho tedy vyplývá? Noční teploty klesnou na minus 80, při vyjasnění minus 126 stupňů Celsia, ovšem toto je pouze stav přechodný. Ráno se nám počasí u Moudří bude plus 97 stupňů. Jediné nebezpečí hrozí pouze na horách, to už nám ukazuje i náš sněhuláček Špindleráček, pádem strašlivých lavin, které v současné době likvidují města a vesnice na horách. V nížinách potom na celém území naší republiky strašlivé záplavy, takže málo kdo unikne. Co se týče překročení emisních limitů, byly překročeny snad ve všech stanicích na našich pracovištích a zpráva o ozonové díře dnes chybí, protože naše měřící jednotka schořela. Já vám tedy přeji veselé vykročení do nového týdne. S některými z vás zítra nashledanou a sluncem duši.
0: Tolik tedy zprávy ze sportu a o počasí. Končí dnešní zpravodajství, já se s vámi loučím, za mě se loučí i Eva Jurinová, je to tak?
2: Jo, jo.
0: Ano, Eva Jurinová. Takže dobrou noc, no a zítra nashledanou.

0: čokoláda Milka. Úplně se mi rozplývá na jazyku.
1: No to je proto, že zpráví alpský přírode.
0: Kde rostou čokolády?
1: Edo, pokud jde náš kluk takovej debil čeveče.
2: Jak to před ním mluvíš ty, Dilino? Nebule, vem si panadol.
3: Utiší každou bolest.
4: Praskaná popelnice! No, ještě bouřka, hodná oktávka, hodná, fakt, jo, jako. Pojď, pojď, pojď, pojď. Poslech to, pánička, no, startuj, rgoď! Počkej, já mám ten novej volej od Slavka, že bych ho zkusil.
3: Aby váš motor skvěle aral. Kdo jinému jámu kopá metrostav? Celý život dávat to nejlepší. Ve chvíli štěstí, neštěstí, láska, manželství, dítě.

0: Dobrý den, dámy a pánové, je tu další pokračování našeho nového publicistického pořadu 7 dní, čili týden. Jak vidíte, kamery už prozradily, že jsme tady dneska akorát sami dva, tudíž já, Ota Černý a pan Čermák, bývalý místopředseda ODS. Další dva hosty čekáme, jsou to dva cizinci, takže doufejme, že dorazí, mám tady pro ně připraveny dvě židly. Pane Čermák, no a my hned do debaty. Dneska se docela obejdeme bez nějakékoliv ukázky, protože ukázku jsem si přinesl sebou v kapse. Je to pohled, který je adresován vám, dostal jsem ho od jednoho známýho z BIS, znáte to, Chores Mores, ano. A je tady psáno, já vám to přeložím, je to teda z němčiny, Alte Weltkrieg, tedy stará vojno. Grisi von Lisboa, tady vás zdraví nějaká Lisboa. Kriste pane, co s ním máte?
1: S kým?
0: No Lisboa, je to taková ta uchylná holka, co je na děvčatany?
1: Prosím vás, to je pozdrav z Lisabonu.
0: A jo, dobrá, no, a dál píše. Wiegehet der Bär, tedy jak poslouchá medvěd? Tak to je trošku divný dotaz. Kdyby to bylo starýmu Berouskovi, tak je to úplně jasný.
1: Já tomu rozumím.
0: Dobře, dobrá. A to je tedy skoro všechno tady na tom pohledu. Ještě akorát krásná známka, je na ní nějaký Luisa takový brýlaty, ale tady píše, jo, akorát podpis, teda ten chybí bohužel, je tady jenom D, tečka. To může být, že jo, kdokoliv, já nevím, třeba Daniel, David, že jo, Dáša, nebo Dieter, nebo prostě úplně kdokoliv jiný. Ještě, že je teda čitelné příjmení, je tady Helbík, ano, to je zajímavé. A já ještě jedna, téhle jsem objevil úplně nelogická věta, na to jsem si dal doma záležit, to jsem překládal na půl hodiny, ale vůbec mi to nedávalo smysl. Děkuji za ozvenu, ano, tedy danke für echo, takže to už vůbec nevím, dobrá. No nic, se raději půjdeme dál, klikat cvakla, dveře letí, Slovák leze do dveří. Pánové, já vás vítám, pan Nečar a pan Kováč. Pánové, my už tady jedeme zhruba 10 minut, kdy jste se tak spozdili.
2: To by si se něj usrl, auto se nám pokazilo.
0: Dobrá, takže prosím, posaďte si, tady máte lahvínku, já jsem přinesl od minule už, je to domácí hruška máslovka, takže kdo má chuť, je to docela, dobrý, asi 85, prosím, pane Kováči.
3: Prosím vás, tu je napísané gin, takže to je jakože borovička po česky, alebo...
0: Ne, po česky gin je nesmysl, ano, to je gin, ano, g se čte jako dž.
3: Ale tu je napísané gin.
0: Já vím, ale když jdete třeba do krámu, nebo takhle, když se holíte, že jo, taky si kupujete žiletky a ne giletky, že jo, nebo žilet, jo, gilet, že jo, to je... Nebo když jdete do krámu pro kalhoty, taky si nekupujete gíny, ale džíny, že? No, to není zrovna nejlepší příklad, ale... Jste se to džín, džín to není, jsou to hruška máslovky. Hrušky máslovky, domácí. Takže prosím, nechte si chutat. První otázka je...
3: Prosím vás, ještě jsem se chcel opýtat, takže hrušky maslovky, čiže vy naložíte maslo jako do sudu a vykvasíte a...
0: Jaký maslo, Ježišmarja? Pane Kováči, říkám hrušky máslovky, ano, to je typ ty hrušky, máslovka. Jako máte Škoda Favorit, ano, Škoda Felicia, tak tohle je hruška máslovka, že jo. Nebo hruška, samo sebou jsou i jiný typy hrušek, že jo. Tohle zrovna je máslovka. Takže prosím, dejte si do trumpety a my pojedeme dál. Tak a první otázka...
3: Prosím vás, za ty máslovky je hrušky to...
0: Jo takhle, vy zase nevíte, jak se řekne... Co to znamená hruška? Počkejte, jak ona se řekne hruška slovenský... Kalerab. Egreše. Ne, to je takový malý zase. Takový jabka, šišatý, jako to jsou.
3: Šušaté jablka?
0: Ano, šušaté jablka, ano, prosím. Takže to jsou šušaté jablka a maslovky, prosím.
3: Víte, jako u nás se povedí a šušaté jablka na Slovensku? Hrušky, pan si.
0: Pane Kováči, já se vás rovnou zeptám. Co situace na Slovensku? Lepší se, nebo je stejná, tudíž žalostná, prosím.
3: Prosím vás, možno viete, že mi bola vyjadrená nedôvera slovenského parlamentu.
4: Odstup Kováč.
3: To ja nemôžem, lebo to je neústavná cesta, takto prosím vás. Nevadí, nic z toho nerobím, už robím také kroky, ktoré sa viažú k tomu slavnostnému aktu príchodu pápeža, kde som navrhol k kanonizáciu pana Mečiara za svätého.
0: To je zajímavé, tak parlament na Slovensku v čili z HZDS a s panem Mečiarem teď tam teda neseděl, aby to nebylo všechno na něj, ale vlastně mám vyjádřit nedůvěru a vy teď žádáte kanonizaci pana Mečiara za svatého. To je divný obrat. Vy se nemáte moc rádi a najednou takovýhle, řekl bych, hřítní alpinismus, nebo co?
3: Prosím vás, ona kanonizácia zväčša prebieha po smrti.
0: Aha, pida, prosím, ale není divu, pane Mečiare, protože co projevy fašismu? Tyso a ta jeho banda v hnědých košilích. Prosím, pane Mečiare.
2: Samozřejmě na Slovensku svoje skupiny, které presazují radikálnější řešení problémů. Konkrétně v mojej skupině, která presadzuje zmenu nového štátného znaku Slovenska. Áno? V našom znaku sú tri fatry a byzantský kríž, my sme není žiadni Byzantiania, my sme Slováci. Preto táto skupina navrhuje, aby sa byzantský kríž zmenil na hákový. To sú není signály prejavu fašizmu, prosím vás. Pre mňa je podstatné a dôležité, že rastie priemysel a produktivita.
0: A inflácie, ano. Podívejte sa jeden príklad za všechny. Tady moje obyčejné ponožky bílé, ano. Tyto za pouhých 26 korun, a to prosím dvoje, ano, a ty též, možná teda voňavější, na Slovensku za 56 SK a ještě jenom jedny.
2: Hlavně to máš hovno na topánky.
0: Ježíš, no, pojďte, asi od pejska.
2: Já jsem chtěl ještě
0: Hele, tady taky. A to asi nebyl pejsek, to byl asi Stegosaurus.
2: Čo, Stegosaurus? Však to nežije ani na Slovensku.
0: Já vím, no tak podle toho množství to vypadá na tramvaj a ta netrousí, že? Takže asi, já nevím, ještě to nebohý zvíře, asi co to vyrobilo tohleto, tak asi žralo hadry od nádobí, protože to je smrad, jak když se odkope selka. Já původně myslím, že jste se tady uřachli, pane Mečiar. A
2: to jsem se nazdával, že ty jsi se uříkl.
0: Ale jenom, myslíte, že mi to neprosákne dovnitř na ty nový ponožky?
2: Tak to máš guminy od spodu?
0: Ačkoliv tam je to jedno, že jo, v té botě se to tluče, to je síla proti síle, takže tam by to nemělo vadit.
3: Ano, to je akcia a reakcia.
2: Archimedův zákon, tuším.
0: Hodnej, pane Mečiare, děkuju, opravdu. Větší půlku jsme dneska problafali vohovně, to teda děkuju. Ano, ale na závěr, abyste viděli, že Češi a Slováci umí spolu vít a ne se jenom imrvéry štěkat, je tu duet dvou slavných zpěváků, Petra Dvorského a Karla Černocha. Dámy a pánové, končí 7 dní čili týden, díky a příští týden opět. Na shledanou.

Děkuji vám za přivítání, vám děkuji za předehru, za limonádu. Já jsem do Prahy přišel kdysi jako nepopsaný list. Po putování českými a moravskými výskami a malými městečky, kde jsme jako vesnické divadlo směli hrát, abychom nenarušili plynulý chod nebo provoz oblastních divadel. Já jsem dokonce hrál v některých místech, že jsem svým uměním přestihl elektrifikaci. Skutečně. Tak jsem najednou stál na poříčí u divadla Emila Františka Buriana. To pro mě bylo legendární divadlo. Teď si představte, že jsem do toho divadla byl angažován. A vstoupil jsem do chodby toho divadla a zase mohl jsem tam potkat desítky jeho členů nebo zaměstnanců toho divadla. A tam nestál nikdo jiný, než zasloužilý umělec František Vnouček. A než jsem mohl pozdravit, tak mě vyrazilo dech, jak František Vnouček udělal gesto hodný antický tragédie. A řekl, no konečně, pane kolego. Teď já jsem zíral, ono to vypadalo jako, že tam je všecko na huntě a čekají, kdy já to vám přijdu dát dohromady. Nebo jen tak jsem stál, co bude dál. Kdyby býval František nepokračoval, mohl jsem mít hezkou vzpomínku do dneška. Bohužel, on pohá, konečně budeme mít u nás v divadle ideálního představitele ptakopisků. Měl kliku, že já jsem nevěděl, co to je. U nás v Ivančících se nic takového nevyskytovalo. A babička v rámci výchovy nám vždycky říkala, to neznamená, když jsme chudí, že musíme být blbí. Svět je plný klamu a mamu, proto si pamatujte zásadně, co jste neviděli na vlastní oči, tomu nevěřte. Moje maminka do dneška nevěří, že umřel Stalin, pač ho neviděla mrtvýho. Musím říct, že dík 100 plus 1 jsem to ptakopiska nakonec viděl, dokonce barevně. Je to něco tak hnusného. Nejenže je to hnusný, ale to je zvíře, který vůbec nemá žádnou logiku, který nemá opodstatnění. Tohle to zvíře, jak kdybych vám třeba řekl, a tak jsme tam tak seděli a najednou k nám přicupitalo vemeno z kachny. Já jsem v tom divadle byl jako v civilním jenom krátce. To divadlo mělo veliký problémy finanční, protože někdo někde prostě příliš nefandil, bych řekl, soudru Burianovi, a tak nám krátili ty subvence a tak dále. Já jsem tam přišel z vesnického divadla, měl jsem poloviční vlastně gáži. Tam byla už i situace taková, že jednu dobu se nabídla strašně hodná Otylka Benišková, František Vnouček a Pepík Kozák, abychom aspoň my nejpotřebnější, co jsme měli děti, dostali zálohu na zálohu, tak nám půjčili svý nějaký filmový honoráře. No teda oni mysleli, že to půjčujou. Ale co to bylo? Dovedete si představit, při tenkrát veškách těch gáží ještě jsme dostali zálohu na zálohu. My jsme se taky zachovali jako mužici za carského Ruska. Ze čtvrt rublíka mám jít domů, ovno, propili jsme to. Jsme měli taky nějakou hrdost. A nejstarším hercem toho divadla, když neberu v úvahu národní umělkyni Otylku Beniškovou, byl Josef Bartůněk. Josef Bartůněk to byl zdroj veškerý mý zábavy. Já jsem se smal jak blázen. On měl dvě vlastnosti. Za prvé neviděl, takže on, jak špatně viděl, myslel, že je ve straně a byl v ROH. A pak ještě byl barvoslepej, on jako legionář byl u bílejch a pak s červenálem. A pořád měl nějakou funkci. Ale dobrá čísko, skutečně bezvadný člověk to byl. Tak, aby ho nějakým způsobem uspokojili, takže Pepík Bartůněk bude předsedou SČSP.
tím taky mohlo to divadlo vydechnout naposled. Až nic se nestalo, on jenom seděl za předsednickým stolem a řídit to buď Smíral nebo Everle, tu schůzi, a on pak to schválil taky jako za tu druhou organizaci. Ministerstvo národní obrany vždycky na ukončení měsíce Československo-sovětského přátelství pořádalo matiné, kde vyznamenávalo svoje důstojníky a tak dále, což se většinou dělo v tomto divadle. Ne většinou, ale neustále v tomto divadle. Jednou nevíme, z jakých příčin, jestli to mrzelo soudu a Buriana nebo tohle, no tak se rozhodli, že to matiné bude u nás. To 14 dní už tam prostě se vozívali takový různý vrzoty a tohle, jak prolízeli ty kontráši, ty vzduchotechniku a všecko možného, aby tam náhodou nebyla nikde nějaká nálož nebo něco. A byla slavnost, dělali jsme velice pěkný program. A pak to končilo a měla být zatažena opona a on tam najednou vstoupil, Pepík Bartůněk. Krásný člověk, kmet, bílý řídký vlasy, jak měl ten kontralicht, tak jako by měl takovou aureolu kolem té hlavy a byl v žaketu, kde to sehnal, to nevím. Šel, uklonil se velice obřadně a řekl do hlediště, kde byl samý generál a plukovník: vážené soudružky a vážení soudruzi, dovolte, abych tímto slavnostně ukončil naše přátelství se Sovětským svazem. A k tomu si zaspíváme Internacionálu. A začal zpívat píseň Práce. To nemáte představu, co v tom divadle, co se dělo. Někdy důstojníci vlezli pod židle, no nás mohli zbalit tenkrát i s ubrusema. Jen dík tomu, že nikdo nemohl přikládat, i kdyby to byl nepřítel to divadle, tomuhle Bartůňkovi žádný nějaký takový úmyslí. A Bartůňe taky, když jsme mu to řekli, jak se nervově zhroutil a řekl: nedělej, ty se ze mě legraci, s takovýhlema věcma se nešertuje. My jsme nemohli, on zpíval sám písně Práce, s ním se jediný, kdo se s ním solidarizoval, byla Hermínka Vojtová, která mu k tomu zpívala druhý hlas v tercích. Větší krávovinu jsem ještě neslyšel.

Je to už tak na světě zařízeno, že muži krásného zevnějšku mají 100% úspěch u žen. Krasavcům ženy nadbíhají, dávají jim peníze, dary, duše i těla. Také můj bratr patřil od malička k pohlednější sortě mužů. Na kterou ženu pohlédl, tu měl. Už kojná mu dávala mnohem více mléka než mě. Později pak na pískovišti byl neustále obklopen holčičkami, které mu nabízeli kyblíček a radili mu, kde je nejčistší písek a v kterém kině promítají nové kreslené filmy. Tak bratr rostl hýčkán ženami. Ani v tramvaji, kde vykonávala službu dáma, nemusel vytahovat drobné. Naopak mu průvodčí uvolnila nejlepší místo a invalida dopadl tvrdě na dlažbu mezi kolejemi. Feminizace školství zajistila pak bratrovi vyznamenání. Učitelky mu odpouštěly úkoly a při zkoušení bratr kladl otázky a oni odpovídali. Pamatuji si, že ruštinářka mu dala jedničku i za takovou odpověď, že Puškin byl carský výrobce zbraní a dobře mu tak, že ho Trocký dal popravit. A tak bratr dospěl. Byl to ženich k pohledání. Vždy pečlivě navoněn, knírek uhlazen voskem, pumpky spuštěny svádivě ke kotníkům, rádiovku stočenou koketně nad uši a bosé nohy pravidelně pleskající o asfalt. Matky vystrkovaly dcery z oken a snažily se upoutat pozornost ke svým příbytkům. To by byla partie, vzdychali. Představte si ho v botách. Skutečně takové úspěchy u žen neměl snad ani Casanova. A což teprve na plovárně, když bratr svlékl módní hubertus a obnažil tělo místy vytrénované sportem. Na slunci se teprve zalesklo v plné kráse jeho tetování, malebně rozprostřené po celé horní polovině jeho těla. A věru měl se čím chlubit. Na levé paži chystal se k výpadu Spartacus, na hrudi pak manifestovali dělníci z Kolben Daněk v počtu 68 figur. Záda obsadili družstevníci z Javorné, jásající nad novým kombajnem. Tak kdy do toho konečně praštíš? Otázal se jednou nevrle otec, když vyhodil ten den 36. žadatelku o bratrovu fotografii. Já už tě odmítám živit. Stačí říct, pravil bratr. Stejně už bych si přál mít děti, abych si měl s kým hrát. Pak vyšel do večerní ulice a za 3 týdny byla svatba. Celá rodina se radovala, jenom já jsem bratrovi záviděl. Nevěsta byla, jak se patří, vše na své místě, nic nechybělo. I věno měla. A já, přestože jsem byl starší a solidní pílí, se dopracoval hodnosti strážmistra a slušivá uniforma zdobila moji postavu, nemohl jsem najít nevěsty, přestože všechny denní listy otiskovaly až 5x v týdnu můj inzerát. Reprezentativní elegant v uniformě z jemné příze s pistolí hledá ženu podobné povahy. Značka k vidění denně na křižovatce u anděla. Tu otec přilil olej do ohně. A co ty, Sašo, nebudou 2 svatby naraz? Vstal jsem, nasadil čepici se štítkem a zvolal. Budou, ale až já budu chtít. Však já vám ty radovánky překazím. A pak přišel svatební den. Hvízdé si pochod hradní stráže, oblékl jsem si slavnostní uniformu a vyšel na svou křižovatku. Čekal jsem jak pytlák na vysokou. Má chvíle přišla. Kolem 9. se objevili před křižovatkou svatební taxíky. A bratr, řekl jsem si, hodně štěstí. A hodil jsem tam červenou a odešel na svačinku. Jedním okem jsem pozoroval, neporušil-li někdo příkaz barvy. Jeden taxikář se o to pokusil. Stálo ho to 20 korun a dál nejel. Tchyně šla pěšky. Za ní běžel tchán. Zaplatil 50 korun za urážku úřední osoby. Ostatní během půl hodinky vycouvali, ale to už mi nevadilo. Zadaná půl hodina na staroměstské radnici uplynula. Svatebčané stáli sklesle pod orlojem. To už jsem šel jako by nic zase kolem. Kontrola občanek, zvolal jsem důrazně.
Občanky byly bohužel v pořádku. Šel jsem na to tedy z jiného konce. Rozejděte se, netvořte mi tady hloučky. Rodiny začaly mručet. Dost šuškandy, rozkázal jsem a vytáhl pistoli. Bratr po mně skočil. Na to jsem ovšem čekal. Cvakl zámek a brácha byl začen. Půl roku si posedí v chládku. Napadl spravedlnost. A já mám dost času, abych se mezi tím pořádně koukl po holkách. Jak jsem řekl, svatba bude v jeden den.

Jak jsem již předesílal, všechno, co tady dnes večer řeknu, je pravda. A věřte i tomu, co vám řeknu nyní. Já mám takovou příhodu na Marka Ebena, já vám o něm něco povím. Ještě to nikdy nikdo veřejně neslyšel. A je to proto, protože tahle ta scénka jakoby geniálně si zapadala do toho dnešního večera a tahle ta příhoda je úplně takový bonbonkem na dortu, bych řekl. Ypsilonka, v které hrajeme spolu s Markem Ebenem, je ve Spálené ulici v Praze, což je několik málo metrů od ulice Perlové. Jistě nemusím vysvětlovat, čím je Perlová ulice proslulá, právě takovými slečnami, která tady před chvíli stála. No a jednou takhle po představení kolem 11. hodiny se Marek Eben se svým přáteli vracel domů, bydlí na Starém Městě, právě kolem této Perlové ulice. A na rohu stála jedna takováhle slečna a když se Mareček blížil a poznala ho v té tmě na několik metrů, najednou se ozvalo. A kdo pak nám to tady jde? V tu chvíli Marek Eben zjistil, že možná půjde do tuhého, zvedl límec, stáhl čepici do čela a když jí míjel, tak se ozvalo, no, Váleček nešoustá.

0: Какая человеческая, и какая человеческая, сила меня оттуда, не выгонит, не выгонит, не выгонит.
1: Красная песня, клауна.
0: Вы же мне říkáte vždycky, v tomhle místě, v každé země říkáte klaun.
1: Protože vy vždycky v každé hře v tomhle místě se přestanete chovat jako herec a začnete se chovat jako klaun.
0: Vy jste taky přeci klaun.
1: No jsem, byl
0: tak jak vy jako klaun můžete poznat, jak se chová herec.
1: No já jsem poznal, že jste klaun z toho, že jste si tady zatáhl tu poponku a začal jste si povídat.
0: No já jsem sem chodně odpočinul, povídat s lidma.
1: No tady si...
0: Klaun může, tady se dá povídat o všem.
1: O všem?
0: O všem se dá, ovšem na vlastní riziko, samozřejmě.
1: Já jsem právě poznal, že nejste herec, protože herec nemůže být ven a odpočívat.
0: Jak to, že ne?
1: No nemůže, tady...
0: Herec nemůže si jít odpočinout, ten porád hraje.
1: No, podívejte se, herec si taky odpočinuje, jenže nemůže kvůli tomu opustit děj. Aha. Nemůže opustit postavu, roli.
0: Takže on vlastně si odpočívá...
1: Uvnitř jen tak.
0: Aha.
1: Takže on si i zalehne s dřímne, oddychne.
0: No, ale jak potom ví, že má pokračovat?
1: Aha, aby nezaspal šlák on.
0: Ano, ano.
1: No tam je člověk od toho.
0: Ten do něj šťouchne.
1: No to nemůže na jevišti šťouchat.
0: No ne, bydlem tady,
1: on tady bydlem. No to bydlem. Vidět.
0: Ale černým bydlem proti černému pozadí to nepoznaj.
1: No, když je černý pozadí, každá hra má jiný pozadí.
0: No tak bude mít každá hra jiné bydlo.
1: To by bylo moc bydel.
0: No bude to navrhovat bydelník, že ano?
1: No, že
0: by... A bude to dobré bydlo býti bydelníkem.
1: Ne, tam není bydelník, tam je jinde člověk, tam je takhle. Jak končí divadlo, jo?
0: To není divadlo tady, to je jeviště.
1: No.
0: Tady se jevějí věci, tak je to jeviště. Na ty věci, co se jeví, tady se hledí, to je hlediště.
1: Ano.
0: A ty, co se dívají, jsou diváci. A to celé je divadlo.
1: Divák. Taky to může být od diviti se divá.
0: No ne. No jsou taková. Tady divadla, která jsou dividla, kde se divějí, když přijde divák. Ano.
1: No tak tam, tedy na konci, takhle, jak se to říká, prken.
0: Která znamená i svět.
1: Svět, ano, divadlo je taková.
0: Takový edémek, takový otok.
1: Jo, takový, ano.
0: Jo.
1: A to je z tamtý strany, to je ozdobení.
0: No ovšem, za ty peníze by něco viděli, to je.
1: Když to z téhle strany, to není ozdobení, nýbrž naopak.
0: Naopak?
1: Naopak. Je to vydlabaný.
0: To je vydlabaný.
1: To je úplně vydlabaný, to je vykotlaný.
0: To je vykotlaný.
1: Jo, takový altánek je tam, jo.
0: Takový kiosk.
1: Jo, kiosk. A tam právě je ten člověk.
0: Takový malý člověk?
1: No, malý český člověk. A ten tam je a všecko řídí.
0: Ano, to pak malý český člověk, ten strašně rád všecko řídí. Samo sebou.
1: Ten tam sedí a přesně ví, co kdy kdo má říct.
0: No ovšem, malý český stojí, hlavně co prej kdy kdo měl říct.
1: Ano. Samozřejmě, že by si to nemohl pamatovat.
0: No ne, no to má noc, to mám, no to. A kdyby se nedej pambu něco nebo tak, tak jo. Tenhle noc zahodí a jinej otevře.
1: A ten právě říká, ty řekni tohle a ty mu takhle odpověz, že jo, a ty odejdi, ty umři, ty si rozmysli, Mařenko, všecko to jaksi.
0: Ale to tak rozděluje.
1: Jo.
0: A spravedlivě?
1: Malý český člověk.
0: No to mě na to máte právě.
1: To nedělá ze sebe, to má všecko, to je zjištěný, to on ví, ten už mluvil 2 minuty, tak dost. Ta už nepromluvila hezkou chvilku, tak teď ta, že jo? Teď by měl mluvit tamhle ten, ale nemá zaplacený příspěvky, nic.
0: Já to takhle nemám suknutý tady, že ano? A já si tady musím odpočívat,
1: no, musíte protože, pochopit.
0: Ale u těch středověkých hadrech a v té antice, já už nehrál v civilu, v takovém saku střih fenka, to už, abych stál třeba takhle u okna.
1: Jo.
0: Zvonil telefon, halo. A to jsi ty, Noro.
1: Noro.
0: O, co? A Olaf to ví? Kdo mu to řekl? A Ingrid Bergmanová. Hle. Proto ona včera se na mě tak koukla jako vlčák na turecký med. A co děti? mají spalničky. Noro, no tak přijď zas jako obvykle, ano. Ve 3 hodiny. Ano. Ano, bez tohu. Noro, vem sirky, bude požár. To ještě hraju.
2: Já vím.
0: A opona.
1: To je krás. A proč by si nezahrajet něco takhle civilní?
0: Já nevím, oni mi nic nenapíšou takového, snad se... Snad mají dojem, že bych třeba poznal, že to je blbý, nebo něco takového.
1: Proč nenapíšete něco vy?
0: Tak... Nebo že mám dojem, že oni by poznali, že je to blbý.
1: To je tak... Jste autor, tak bych si napsal v ruce.
0: Autor, pane, co autor, já jsem tady taky, co mám dělat dřív? Já jsem tady vedoucí. A už tady od rána, když vy ráno sedíte v posteli a máte na peřině pěkně tác a tam máte snídaně v jedné ruce, Stanislavského v druhé ruce, rohlík, tak...
1: Ne, ve obou rukou mám.
0: Stanislavského, jo. A jaký to vajíčka? No tím Stanislavským, jo? No tak když my se takhle živíte, já už jsem v kanceláři ráno a už tady a od 8 hodin zakládám kopírárky, no. Pane, víte, co to je faktura A?
1: To nevím.
0: Já taky ne, musím to podepsat.
1: Ovšem, teď jste narazil, mistře, na otázku.
0: Ano.
1: Která by zajímala nejen mne, ale i naši čtenářovi. Takže kdybyste dovolil, já bych s vámi učinil takové...
0: Takový intervivárium, ano.
1: Ano, ano.
0: Vy jste od novin.
1: Kde?
0: Ne, já myslím v celku jako.
1: Jo, tak, to
0: ano,
1: jo.
0: Ano,
1: to
0: já
1: jo,
0: jsem
1: jo.
0: Hned poznal, že jste od novin. Jak jste řekl, že by to zajímalo vaši čtenářové.
1: Takže já bych pro naše noviny udělal s vámi...
0: A pro které noviny je to? No to je jedno, že ano.
1: Já myslím, že to uděláme tak, že já bych se tázal a vy byste odpověděl.
0: Ano, ano, to bude originální, ano.
1: Takže já položím otázku...
0: A já ji zvednu.
1: To ne. Já to myslím obrazně.
0: A obrazně.
1: Já že položím otázky a vy si to zodpovíte.
0: Vy nemáte odpovědného redaktora?
1: Samozřejmě, že máme. Ten zodpoví ty vaše odpovědi.
0: Aha, ano. Že to je dělba udělba.
1: Takže já začnu.
0: Prosím, jo. Prosím.
1: Jste připraven?
0: Jsem připraven.
1: Já snad začnu přímo tím. Já to zapíšu. To je první otázka, jste připraven?
0: Jsem připraven. To je originální, ano. To je velmi originální, ano.
1: To si počtou lidé.
0: Jste připraven? Ano. To si počtou, ano. A že jsem připraven, to mývali, myslím, skauti tady na opasku.
1: Ano, ano.
0: Tak to tam nedávejte, ne?
1: Já jsem škrtl to připraven a nechám sem.
0: Ano, sem!
1: Sem!
0: Je. Ano, sem a nechte tam tečky, ať si nějaký dopisovatel, když se dopíše vůl.
1: Super! To už je na vůli toho, kterého, že
0: ano.
1: Jo? Jo.
0: Ačkoliv sem, to je cogito ergo sum.
1: Myslím, tudíž sem. To je známé.
0: To je nějaký filozof, ne?
1: Ano. Descartes.
0: A Descartes.
1: Ano, Descartes.
0: To byl filozof?
1: To byl filozof. Francouzský.
0: To byl francouzský filozof?
1: Francouzský filozof.
0: Jaká to byla škola, to nevíte?
1: Patrně metafyzik.
0: Co pak to fyzik mi nevadilo, ale to meta je blbý. Že tak to vškrtněte, to je lepší.
1: Já to vškrtnu, aby nebyl průšvy.
0: Fuj, to jsem se pflek.
1: Proč?
0: Já myslím, že řeknete průhonice.
1: Vy jsem se já pflek. Já jsem myslel, že neřeknete průhonice. No. Tak to je škrtnutý, jo? To by bylo za námi. Takže ani nejste ani připraven, A já začnu druhou otázku.
0: Ano!
1: Jo? Já začnu druhou otázkou, která nám zní. Kdy procitáte?
0: Prosím?
1: Kdy procitáte?
0: To je latinsky?
1: To snad ne, pro Boha. To bych ani nerozuměl.
0: Kde procitáte?
1: Někde, kdy?
0: Někde, kdy? De procitáte, jako je de profundis?
1: Ale ne, to už je úplně vaše věc, to bychom se neptali, to... To ne, to za...
0: De procitáte?
1: No, procitáte. Kdy vy ráno...
0: A kdy procitáte?
1: No!
0: Felix Rauschen, že?

0: Řekněte, že mám dva, ať mají step.
1: Jo.
0: Jeden rychle, jeden pomalý, je to.
1: Konečně dneska už může mít každý metabol.
0: Ano, každý a bez poukazu, že ano.
1: Tak to máme metabolismus 603, jo?
0: Ano. A pak mám jeden, tedy Fiat.
1: Fiat,
0: ale ten Fiat mám doživotně.
1: Jo?
0: Tam jednou vlezu a už víckrát nemůžu ven.
1: Pochopitelně, to je. Tak to máme ty metaboly za kdy? Tedy...
0: No ráno, časně, kolem 11.
1: No, napíšeme. No a když jak si procitnete, tak...
0: No tak potom na mě vlítne údržba.
1: Údržba?
0: Údržba, no. To mě drhnou, čistěj. Myčky,
1: no. Myčky.
0: Myčky, až po pás a od pasu myči.
1: Myči.
0: Tedy česačky a...
1: Ošněrovačky,
0: šněrovačky a šněrovačky a...
1: Oblékačky.
0: A zapínačky, oblékačky.
1: Vazačky, jistě na to, že jo?
0: Ano.
1: Ano, samovazačky, tak... A halekačky to...
0: Halekačky ne, no když je potřebuju, tak si dám Prahu, tam jsou vždycky.
1: Jo. A pak je snídaně, ne?
0: Pak je snídaně, tedy kaviár, že ano, a zapít to šampaňským.
1: Vy snídáte šampaňským?
0: Ono není nic dražšího.
1: Jo. Pravda. No, a po snídaní to se jde. To
0: no pak tedy jdu sem, se zakládám. No a že ano, pak zase odtejíš to tady udělám, tak jdu domů. Na oběd, to se prosím zeptejte mého kuchaře, to je lepší.
1: To si nechám volné,
0: myslíš ano.
1: To? Zeptám se přímo kuchaře, který mě jistě. Taky moučníček? No a po obědě, no?
0: No potom omdlím, že ano,
1: no, tam...
0: A kolem páté hodině exhumace.
1: Tedy s hudbou jistě, ano. Harfy, že jo?
0: Ano, ano, a pak mě vezou do divadla, že ano, a tady mě naličej a daj najepustěj, najeviště. To mě držej, až je šlágvort,
1: tak pustěj, jo.
0: Tak mě pustěj, já jsem vlitnu a tvořím.
1: Ano, 18 lidí máš. A vy tvoříte, jo? Jo. Tak to máme všecko vlastně. Teď kdybyste dovolil, já bych to zhrnul. Já to zhrnu celý.
0: To bude dobré, zhrňte to.
1: Já
0: ano,
1: to zhrnu v takovou dosti smělou formulizaci.
0: Ano, ano.
1: Já to zhrnu ve větu, že trávíte den v činorodém ruchu.
0: To je blbý, to se bude líbit.
1: No. A teď, kdybyste dovolili, abychom naše interview zakončili takovým, abych tak řekl, průhledem do soukromna. Takovým nějakým, bych řekl, nahlédnutím do vašeho...
0: Do duše.
1: Intima, intimna.
0: Intimna.
1: Intimna.
0: Ano.
1: Byly činěny přečetné dotazy z řad našeho čtenářstva, zda dlouholetým soužitím s paní Chotí, jak si v rodině nenastal u vás určitý proces, který bychom lidově mohli obsat jako jistá podpantoflizace.
0: Flizace, no to je nesmysl.
1: Ano?
0: Při dlouholetým soužitím manželů dochází k takové, řekl bych, k takovému srůstu, názorovému srůstu.
1: A velmi správně řečeno.
0: Když od sebe se stále zbližují, až konečně její nabídou vrchu.
1: Ano.
0: Ovšem, já jsem tomu čelil už z svého mládí, já jsem dlouho ženat.
1: Ano.
0: Jsme se dohodli s mojí paní, že budeme ovšem rozhodovat společně.
1: Velmi moudré.
0: Ona rozhoduje o těch maličkostech a já...
1: Podružnostech. Velmi moudré.
0: A o
1: velmi...
0: velikých zásadních věcech rozhoduju já.
1: To je velmi moudré řešení. A prosím vás, ty podružnosti... Ty
0: no podružnosti jako například... Co s penězi, které vydělám, že ano?
1: A.
0: Kdy mám odejít z domova, kdy se mám vrátit, že
1: co
0: ano?
1: Na sebe?
0: Co na sebe, kdy bude oběd, kdy bude večeře?
1: Kam večer?
0: A ano. Tyhle maličkosti běžné...
1: Rozhoduje paní.
0: A takové zásadní věci...
1: Například?
0: Jako například, jaký je náš poměr k Tajvanu, to dělám já.
2: Pět, čtyři, tři... 2, 1, 0, zážeh. Počkej, Jeffe. Ty, Jeffe, ještě než začnem, chtěl bych ti něco říct. Vzpomínáš, Jeffe, tehdy, když bylo advent,

0: o Forgasnovi, tak...
1: 3 nebo 4. Možná 5 nebo 6. Maximálně 7 nebo 8. Rozhodně ne víc než 9 nebo 10.
0: Stala se taková nemilá věc.
2: Vím, Jeffe, o čem chceš mluvit. Admirál Ferguson tehdy snědl vajíčko i se skořápkou.
1: Přesně tak, Jeffe.
0: Admirál Ferguson tehdy snědl vajíčko i se skořápkou.
2: Ale Jeffe, tohle já přece zatraceně, ale zatraceně dobře vím.
0: Jeffe! Jeffe! Vím, že to víš. Chtěl jsem jen, abys to věděl.
2: Já vím.
0: Sporák.
2: Sporák stojí. Vajíčko.
0: Vajíčko bez kořápce. Plyn.
2: Plyn na dvojice.
0: Plyn zvýšit na trojku.
2: Zvyšuj o plyn. Plyn na trojice.
0: Pánev.
2: Aktivovaná.
0: Olej.
2: Teflon!
0: Promiň, Jeffe.
2: Už o tom nemluv.
0: OK. Sporák.
2: Sporák stojí. Vajíčko.
0: Vajíčko bez kořápce. Plyn.
2: Plyn na trojce.
0: Plyn zvýšit na čtyřce.
2: Zvyšuju plyn. Plyn na čtyřce.
0: Vařečka.
2: Dřevěná akva.
0: Aktivovaná.
2: Seš hluchý, Jeffe!
0: Stopni to, Jeffe! OK, Jeffe. Už o tom nemluvme.
2: Alright.
0: Sporák.
2: Sporák stojí. Vajíčko.
0: Vajíčko ve skořápce. Plyn.
2: Plyn na čtyřce.
0: Plyn zvýšit na 5.
2: Zvyšuju plyn. Plyn na 5.
0: Pánev nasadit.
2: Násadba provedena. Vajíčko.
0: Vajíčko.
2: Vajíčko.
0: Poč.
2: Vajíčko.
0: Počkej, Jeffe. Vzpomínáš, Jeffe? Jak k tomu tehdy, že admirál Ferguson snědl vajíčko i se skořápkou tehdy vlastně tehdy došlo?
2: Jo! Smažili jsme přece tenkrát admirálu Fergusonovi to vajíčko.
1: Přesně tak, Jeffe.
0: A jak jsme mu smažili to vajíčko, tak jsme si rukou plásli na to, že se nám tam za žádnou cenu nesmí dostat z kořápka.
2: Jo! Jenže jak jsme si tenkrát tou rukou plácli na to, že se nám tam nesmí dostat ta skořápka, tak se nám to vajíčko v té ruce rozlousklo.
0: A jak se nám to vajíčko v té ruce rozlousklo, tak se nám tam dostala ta skořápka.
2: Ty, Jeffe, tohle se nám teď za žádnou, ale za žádnou. Vydej se to. Za žádnou, ale za žádnou. Cenu nesmí stát.
0: Ty, Jeffe.
2: No?
0: Tak ale ruku na to.
2: Jo.

Ujetá láska. Bylo podzimní ráno plné vlezlého, mokrého chladu. Tramvaje lesklé deštěm proplouvaly ulicemi jako velryby a když se jejich ohebná těla v zatáčkách míjela s jinými, zdálo se, že se o sebe třou. Ty, co měli šedé, šikmo vzhůru nasazené hlavy s třemi svítícími očky po stranách, vypadali, jako by se chtěli každou chvíli vznést nad kalnou hladinu města, aby nabrali kyslík. Praha toho dne nebyla krásná ani stověžatá. Všechny věže byly utopené v neprůhledném mrholení. Kdyby jsem v takovém dni zavítal Japonec s aparátem Canon na břiše, zaplakal by, protože není co fotografovat. Japonci navštíví za týden tolik zemí a měst, že si je musí rychle nasnímat a teprve doma si všechno v klidu prohlídnou. Takové sichravé myšlenky měl toho rána Tomáš M., když jel tramvají číslo 9 ze Smíchova do práce. Na mostě Legií, odkud bylo jindy možné spatřit majestátní kulisu hradu, ho napadlo dvojverší. Nejsou vidět Hradčany, turista je nasraný. Tomáš je kreativec, pracuje pro reklamní agenturu Bradáč & Bradáč a vymýšlí slogany. Taky píše verše, ale ty ho neživí, protože v Česku je básníků tolik jako čtenářů poezie. Cestu do zaměstnání si většinou krátí přemýšlením o dívkách a ženách, které se v tramvaji vyskytnou. Někdy jim uvolní místo a stojí pak nad nimi, dýchá jejich vůně a všelijak si o nich přemítá. Čte s nimi řádky jejich knížek, učebnic cizích jazyků nebo skript s různými grafy. Občas zahlédne na displeji mobilu zprávu, kterou jejich prsty po paměti vydotýkali a odeslali. Například myslím na tebe. Představuje si, jak myslím na tebe vyletí za jízdy oknem tramvaje ven do deště a zamíří k nejbližší anténě a pak se celé mokré zavrtá do počítače, kde zjistí, na koho dívka myslí a kde se dotyčný nachází a potom zase zpátky do vzduchu nad střechy města a skrz zeď baráku přímo k němu na noční stolek, kde sebou jeho mobil polekaně cukne a zavrní a rozespálá ruka ho uchopí a oči se otevřou, aby si přečetli myslím na tebe. Tomáš je ve svých 35 pořád ještě svobodný. Loni to vypadalo, že svobodu ukončí Renata B., která se do jeho garsonky nastěhovala s tímto neskrývaným odhodláním. Byla to bytost pohledná a vzdělaná. Studovala dějiny umění a zamořila mu byt starými knihami, co smrděly antikvariátem v Opletalově ulici. Tomáš se zamiloval do jejich úst, které měly horní red stejně plný jako dolní. Filmové herečky si dávají horní red uměle zvětšovat, aby byly sexy, ale Renata to měla od přírody. Jenže potom se ukázalo, že ta smyslná pusa měla skrytou výrobní vadu. Málo kdy se zavřela. Jak ta holka byla užvaněná. Rozuměla naprosto všemu, literatuře, obrazům, politice, psychologii, filozofii, výchově a v poslední době pronikla i do astrologie. Takže když to vypadalo, že odjede na víkend k matce do Klatov a Tomáš bude konečně 2 dny sám, Jupiter se Saturnem nedoporučili cestovat a nejela nikam. Renata měla na všechno pevný názor. Tomášovu tvorbu přijímala s mateřskou schovývavostí jako dětské kresby, kde nohy i ruce rostou přímo z hlavy. Některé lyrické básně vzala na milost, protože si myslela, že jsou o ní, ale nebyly. Ovšem jeho reklamními nápady vysloveně pohrdala. I tím nejlepším jehož dokonalost spočívala v šokující jednoduchosti. Máme rády marmelády. Tenhle geniální slogan pro firmu Dužina Znojmo, který naspívalo dívčí kvarteto Sestřenky a které znalo z televizního spotu každé malé dítě, považovala Renata za ubohou rýmovačku. I jeho slogan o norských topidlech. Noři, noři, noři, jejich kamna hoří. A přitom nebýt takových rýmovaček, nebylo by ani garsonky, kde se roztahovala se svými antikvárními bychlemi a kde se nemohl ve vaně ani postavit, protože tam na prádelní šňůře věčně hřadovaly sady jejich kalhotek a podprsenek číslo 4.
Jedné noci, kdy uprostřed svých úvah o postmoderním umění Renata konečně zívla a usnula, si Tomáš v nastalém tichu pokoje uvědomil, že by chtěl takové ticho pořád. A že to samotného udivilo, jak moc by to chtěl. A během týdne ho měl. Dalo by se říci, že ji vypakoval. Ticho je příjemný jev. A koupelna bez dámského prádla a všech těch tvářenek, řasenek, pinzet, olejčků, tužidel a natáček je prostornější. Ale nesmí to trvat dlouho. Místo Renaty B. přiléhá teď k Tomášovi za tichých nocí tesknota a když usne, zdají se mu sny, jaké mýval v pubertě. Každé ráno pak svému osiřelému zubnímu kartáčku slibuje, že mu opatří novou družku. A jaká bude, ptá se pánský kartáček. Bude mít nové, tuhé štětiny a bude pružná, družná a málomluvná, odpovídá Tomáš, když se vykloktá. Tohle všechno proběhlo jeho hlavou mezi stanicemi Národní divadlo a Národní třída. Potom se tramvaj číslo 9 prosmíkla spálenou ulicí a zastavila ve stanici Lazarská. A tam se to stalo. Znáte ty chvíle, kdy dvě protijedoucí tramvaje zastaví ve stanici zároveň a vy se na několik vteřin ocnete tváří v tvář cestujícímu v protisměru? Nebýt dvou skel, která jsou mezi vámi, mohli byste si podat ruce, protože nejste od sebe dál než metr. Lidé tu náhlou blízkost většinou vyřeší tak, že uhnou očima jinam. Ve stanici Lazarská mu náhoda poslala z protisměru neznámou dívku a zastavila jí metr od něho. Jejich oči se na okamžik setkali a Tomáš se zkusmo usmál. Dívka mu úsměv vrátila, ale hned potom usoudila, že bude lepší podívat se na hodinky. Měla krásný profil s lícními kostmi lehce švihnutými Asií. Ještě jednou se na mě koukni, přál si. Jenom jednou a pak dám pokoj. A ona to udělala. Hnědé oči s jantarovým žíháním tentokrát vydrželi neuhnout, dokud se její tramvaj číslo 9 nerozjela. Ještě než mu zmizela, stačila dívka lehce pokrčit rameny, jako by chtěla říct škoda. A právě to pokrčení útlých ramen, to zalitování pohybem, bylo pro kreativce rozhodující znamení. To mu zrychlilo tep, udělalo mu v mozku průvan, poručilo mu v příští stanici vystoupit a po mokrých chodnících běžet jako blázen zpátky. Všechno totiž nasvědčovalo tomu, že ta holka dostane stejný nápad jako on a ve stanici Národní třída taky opustí svou tramvaj a půjde mu naproti, což znamená, že by se ve spálené ulici mohli setkat. K setkání však nedošlo. Před obchodním domem Máj, který se teď jmenuje My, dostal udýchaný a promoklý bláhovec další nápad. Neznámá se v tramvaji podívala na hodinky, což znamenalo, že spěchala. Nestačila se nasnídat a chtěla si ještě koupit něco k jídlu, aby neměla v práci hlad nebo ve škole hlad. A tak sjel do oddělení potravin a když ji nenašel, přeběhl ulici a propátral ještě obchůdek s rychlým občerstvením. Další nápad už se mu nedostavil. V kanceláři agentury Bradáč & Bradáč toho dne civěl na monitor počítače a pokoušel se o dialogy k reklamě na pivo s malinovou příchutí. Byla to předělávka. Zákazníkovi se první verze nelíbila. Mladík se napije, olízne si pěnu pod nosem a řekne – to pivo je jako malina. A servírka, která jde kolem stácem dalších piv, odpoví, aby ne, je to nové pivo s malinovou příchutí. Tomáš uznával, že se moc nevyznamenal, ale nevěděl, co s tím. Asi proto, že pivo s malinovou příchutí pokládal za zhovadilost. Kdo má rád malinovou příchuť, ať si dá malinovku a nechodí na pivo. Jak to jde? Ozvalo se nad ním. Tomáš se otočil, aby viděl, který z šéfů to je. Majitelé agentury Bradáč & Bradáč byli dvojčata a lišili se od sebe pouze tím, že Jaroslav měl vlasy nagelované a Miroslav chodil na sucho. Drhne to, Mirku, řekl. Chce to jiný nápad.
zamíchat karty a vyložit je znovu, poradil mu suchý bradáč. Jdi se projít, na ulici máš podněty, odblokuj se a chytej to jako motýly. A potom je nech, ať se mezi sebou pářej. A vyjde ti nečekaný množství kombinací. Tak jo, sáhnul Tomáš na věšák pro bundu, která už proschla. Než vzal za kliku, obrátil se ještě na šéfa. Mirku, takový příklad matematický. Dvě protijedoucí tramvaje v milionovém městě zastaví současně ve stanici. Cestující z tramvaje A se náhodou octne proti cestujícímu z tramvaje B. Jaká je pravděpodobnost, že se to bude opakovat? Prakticky nulová, řeklo dvojče bradáč, které vystudovalo matematiku a pak se zeptalo, byla pěkná? Neskutečně. No, to tě teda lituju, řekl šéf. Brázda nízkého tlaku se mezitím posunula z pražské kotliny na východ a promoklou františkánskou zahradu zalehlo odpolední slunce. Tři šťastní Japonci namířili objektivy na kostel Panny Marie Sněžné a digitálně si památku ukradli a schovali na doma. Tomáše napadlo, jestli ta holka z tramvaje není cizinka. Bylo to lákavé, protože s žádnou cizinkou ještě nechodil. Ale byl by radši, kdyby to byla Češka. V angličtině by jí říkal omšelé fráze, když to v češtině byl vynálezcem jazykových hříček, jinotajů a něžností. Bloumal zahradou, aby nachytal podněty pro pivo s malinovou příchutí, ale nedařilo se mu. Ženy se nakláněly nad kočárky jiných žen a navzájem si chválili děti a při tom sklonu odhalovali nohy vysoko nad podkolení jamky. Tohle téma už Tomáš dávno zpracoval. Ach, mladé maminky, koláčky nakousnuté, jak rád bych ochutnal u té a pak zas u té. Prase, klasifikovala to kdysi Renata, aniž ocenila kvalitní rým, a to neznala druhou sloku. Ach, mladé maminky, kalhotky zaříznuté, nejste mi souzeny a to je na tom kruté. Tomáš došel k závěru, že jeho nejupřímnější verše se většinou nehodí ani pro básnickou sbírku, ani pro reklamu. A v tom ho píchlo u srdce. Do domku uprostřed klášterní zahrady vešla dívka z raní tramvaje. Neváhal a vstoupil dovnitř. Byl to krámek s upomínkovými předměty. Stála zády k němu a otáčela stojenem s pohlednicemi. Na útlém zápěstí zahledl hodinky na černém řemínku, na které se ráno dívala. Obešel točnu, aby ji viděl do tváře. Spatřil však silně nalíčenou ženu středních let, která vypadala jako modrouká mrkací pana. Právě si vybrala svou pohlednici a řekla "What a ta krasivá já." Když se vrátil do agentury, setkal se na záchodě s bradáčem a hned se ho zeptal a co když oba jezdí ve stejnou dobu do práce devítkou? Aha! Nagelované dvojče, zvyklé na tyto situace, vytrhlo z válce papírovou utěrku a řeklo, máš asi něco rozmluveného s bráchou? Tomáš tedy zašel do ředitelské koje za suchým bratrem. A co když oba jezdí ve stejnou dobu do práce devítkou? Aha! No, to by nám tu pravděpodobnost setkání samozřejmě zvedlo, uznal Miroslav. Ale málo kdy ty devítky zastaví ve stanici zároveň. To si na omylu, velice často, nesouhlasil kreativec. Taky vem v úvahu, že nemusíš sedět vždycky na levý straně toho vozu, takže ji neuvidíš. A co když si bude schválně sedat nalevo, abych ji viděl? To by bylo dobrý, ale můžeš sedět v předním voze a ty taky v předním, čili na sebe ve stanici neuvidíte, protože se jen krátce minete, ukazoval Miroslav situaci na prázdných krabičkách od cigaret, kterých měl plný koš. Bude si sedat do prostředka zadního vozu, protože ví, že já budu ve střední části předního, není blbá, pamatuje si, jak to bylo. Je to zatraceně chytrá holka. Ty jsi s ním mluvil? Podíval se šéf. Nemluvil, ale to poznáš z očí. Má krásný, hnědý, vysloveně inteligentní oči. Tak jak bys tu pravděpodobnost matematicky viděl?
lačnil Tomáš po nějaké číselné podpoře. Někdy bude plno a neposadí se, kazil mu to Bradáč. Tak bude stát a vyhlížet mě. Já taky budu stát a vyhlížet, když nebude místo k sezení. Suchý Bradáč si zapálil a vypustil kouř oběma nosními dírkami jako drak. Pak řekl, v tom případě bych tu pravděpodobnost viděl tak 1:500. To je dobrý, ne? Zamnul si Tomáš ruce. Ovšem, jezdí i nový tramvaje, dodal Miroslav, který nemají vlečňáky a kde se sedí v různých úrovních a někdy i zády k oknu a s nohama do uličky. Když dojde k variantě ona v nový a ty ve starý, tak jste namydlený a ta pravděpodobnost se nám okamžitě smrskne na 1:200. Ha, jdu domů, řekl Tomáš, pojď nemáš srdce. Mozek máš jako kráva a srdce jako myš. Ve stanici Kotlářka, kde každé ráno nastupoval, nebývala devítka ještě tak obsazená, aby v předním voze nenašel volné místo vlevo uprostřed. Do nových typů s šedým čumákem nastupoval nerad, ale s nadějí, že i dívka s asijskými rysy si v nich vybere místo vlevo a po směru jízdy. Za několik týdnů musel uznat, že protijedoucí devítky se nesetkávají ve stanicích tak často, jak si maloval. Takže suchý Bradáč měl s tou nízkou pravděpodobností asi pravdu. Ale nepřestával doufat, že náhoda, ta věrná kamarádka zamilovaných, se na počet pravděpodobnosti prostě vybodne a vytře Bradáčovi zrak. Pro den D, kde se ten zázrak stane, si v koupelně před zrcadlem nacvičil pantomimickou etidu, která se musí odehrát v několika vteřinách. Nejdřív ukáže prstem na ní a pak na sebe. Hned potom oběma palci od sebe vyjádří vystoupení z tramvaje a pak pochodujícími prsty obou rukou naznačí, že si půjdou naproti a setkají se. To musí pochopit i průměrně inteligentní děvče. Často a rád si představoval, jak ji potom přivede ukázat do agentury Bradáčovi. Nejdřív ho nechá, aby se z její krásy jakž tak vzpamatoval a pak mu řekne, ne mozek, Mirku, srdce to chtělo. Nastala zima a okna tramvají bývala zamžená. Tomáš je vytrvale čistil rukávem a před jeho očima defilovaly tisíce tváří cestujících v protisměru, jen ta, na kterou čekal, zůstávala v nedohlednu. Reklamní spot o pivu s malinovou příchotí mu Bradáčové vzali, protože vymýšlel čím dál horší verze. Když vypotil slogan Kocháme se krajinou, pijem pivo s malinou, došla jim trpělivost a dali zakázku kolegovi Mudrochovi. Taky mu řekli, že by se měl se svou posedlostí slečnou z tramvaje svěřit psychiatrovi. Do Prahy vtrhlo jaro. Petřínskou stráň olistilo novou zelení a zlatou zahrádku na střeše Národního divadla vyleštilo Sidolem. Sidol, hospodyněk idol, utrousil Tomášův mozek. Tento jarní čas si vybrala náhoda pro své parádní číslo. Dne 26. března v 7 hodin 55 minut zastavila Tomášovu devítku ve stanici Lazarská a z protisměru mu hledanou osobu poslala. Kreativce to ochromilo natolik, že promarnil drahocené vteřiny tím, že na dívku nehybně zíral. Z kapsy své vestičky z nějaké kožené imitace si právě vytáhla brýle proti slunci, ale než si je nasadila, její hnědé oči ho zaznamenaly. Tomáš se vzpamatoval a nasadil první fázi rychlé etidy. Prstem ukázal na ní a pak na sebe. Dívka zvědavě přikývla. Jeho palce naznačili vystoupení v příští stanici. Ale to asi nechápala, protože pokrčila rameny. Přesně jako tenkrát. Ale jeho prstům, pochodujícím proti sobě, rozuměla a zasmála se tak, že ukázala zuby. Hned na to se tramvaje rozjeli. Když se hnal spálenou ulicí a minul divadlo Y, spatřil ji. S naprostou samozřejmostí mu šla po chodníku naproti. Sluneční brýle měla nad čelem ve vlasech.
a protože bylo teplo, vestičku si nejspíš moudře odložila do batůšku, z kterého čouhala petláhev, jak to teď holky nosí. Zato mezi tričkem a hnědými manžestrovými kalhotami byla mezera s její vlastní pravou kůží, jak to teď holky nosí. Tomáš se jí postavil do cesty a udíveně nad tím zázrakem kroutil hlavou. V kolenou cítil třas. Dívka zůstala stát dva kroky před ním, převzala jeho úsměv a hnědýma očima s jantarovým žíháním si ho od hlavy k patě prohlídla. Představovala jsi si mě většího, zeptal se. Ani ne, odpověděla. Teda tomu říkám štěstí, co? Řekl Tomáš. Určitě, odpověděla dívka a znovu si ho změřila, jako by porovnávala vzpomínku se skutečností. Na co zajdeme, na kafe? Zeptal se. Já nevím, řekla rozpačitě, to bych přišla pozdě. No to já přijdu taky pozdě, ale teď, rozumíte, teď si musíme někam na chvíli sednout, aspoň na chvíli, když se to takhle najednou stalo. Všechno si říct, rozumíte? Já vám ponesu ten pinkl, ukažte. Bože, vy jste krásnější, než jsem si představoval. Jak se jmenujete? Vychrl ze sebe Tomáš. Aneška, odpověděla, a šli do kavárny Louvre. Proti Renatě byla Aneška málo mluvná. Všechno z ní musel dolovat. Při té první schůzce vydoloval jen pár zrnek. Například, že babička byla Korejka a dědeček si ji přivezl z montáže. Nebo, že ty hodinky s tenkým černým řemínkem, na které se podívala, když se prvně viděli, už nemá, protože je zapomněla ve skřínce na plavečáku v Podolí. A že má textilní průmyslovku a prodává látky. Když držela hrnek s kávou za ouško, chvěla se jí ruka a malíček měla vztyčený jako orientální kráska. Následujícího dne ji navštívil v obchodě. Pozoroval, jak rozvinuje na dlouhém pultu štočky s látkami a měří je dřevěným půlmetříkem. Hop, hop, hop, poskakoval poslušně ten šišatý válec pod jejíma štíhlýma rukama. Potom Aneška hbitými prsty materiál promnula a zase vyhladila na důkaz, že je nemačkavý. Přejete si? Oslovila ho starší prodavačka s brýlemi na špičce nosu. Já patřím k sešně Anešce, řekl Tomáš pyšně. Večer spolu nastoupili do devítky a ve stanici Lazarská se prvně políbili. Aneška na rozdíl od Renaty neměla na všechno pevný názor a na některé věci neměla názor vůbec. Třeba na hvězdy. Neuměla určit ani velký vůz. Neznala některá slova, třeba empatie, recipročně nebo kreativec. Ale přitom byla inteligentní. Tomášovi dělalo dobře jí poučovat, protože nad všemi poznatky upřímně žasla. Když se Mimoděk zmínil, že slogan Máme rádi marmelády je z jeho hlavy, nevěřila vlastním uším. To, co zpívají v televizi sestřenky, no teda. Teď si to porovnejte s Renatou, která po jeho marmeládě málem zvracela. Co mu na Anešce vadilo, bylo její věčné určitě. Místo ano, říkala důsledně určitě. A někdy dokonce určo. To měla asi z toho obchodu. Zavíráte v 6, slečno? Určitě. Ale to ji časem odnaučí. Rád chodil s Aneškou po ulici. Ty pohledy chlapů, co mu Aziatku záviděli. A to neměli tušení o tajemství, které mu odkryla, až když se prvně milovali. Nikdo by nevěřil, že tahle tichá dívka je schopna tak hlasitého projevu. Tomáše to nejdříve vylekalo. Měl několik holek, ale takového křiklouna nepamatuje. Když Aneška stichla a v garsonce byl slyšet jen její dech, byl si jist, že se to dlouhé čekání na osudovou dívku vyplatilo. V šeru pozoroval její zavřená víčka a tvář vyklenutou po dávné babičce z Korejské lidově demokratické republiky. Byl do ní blázen. Na večeři s šéfem a jeho maličkou ženou Zuzi se Tomáš vysloveně těšil. Jak se dalo čekat, při prvním pohledu na Anešku spadla suchému bradáčovi brada.
měla na sobě tu vestičku z kožené imitace, která jí šla k očím, a říct, že jí to slušelo, bylo málo. Šéfík uznale pokývl hlavou a v očích měl: no kamaráde, kvůli tomuhle lotosovému květu by se pomát každej. Povídávala Zuzi, se s Aneškou rychle zpřátelila a po dvou deckách dobrého řeckého vína si potykali. Vypravuj, Tomáši, jak to s váma bylo. Zuzi mi nevěří, zapálil si bradáč cigaretu a aby se krásce z východu zalíbil, dýmem z nosních dírek udělal čínského draka. A Tomáš s velkou chutí a podrobně líčil celou tu neuvěřitelnou historii své tramvajové lásky až ke šťastnému konci na chodníku ve spálené ulici. Když skončil, dojatá Zuzi svýma malýma ručičkama zatleskala. A tu málomluvná Aneška, která asi nebyla na jižní víno zvyklá a během vyprávění vypila třetí baňatou sklenku, uchopila Tomáše láskyplně za zápěstí a řekla: teď poslouchejte, jak to vidí druhá strana. Já devítkou nejezdím, protože bydlím v Dejvicích a do práce jezdím metrem. Já šla normálně s pálenkou k zubaři, protože jsem byla objednána na 8. A přede mnou se rozkročí docela pohledný kluk, culí se na mě a tváří se, jakož se známe. A já si ne a ne vzpomenout odkud. A on, že si musíme zajít na kafe, protože si přece máme co vysvětlovat, a že jsem krásná. No, co bys dělala, Zuzi, v mý situaci, kdyby ti ten kluk připadal zajímavej? Taky by si asi nakonec koupila i tuhle tu vestu, když by ses do něj zcvokla a on by se po ní furt ptal. Nastalo ticho. Tomáš vymanil svoje zápěstí z Aneščina lásky plného sevření a chvíli seděl jako opařený. A to je jako pravda, co jsi teď povídala? Zeptal se a očima jí skoro prosil, aby řekla: to víš, že ne, lupáčku, to jsem si teď vymyslela. Ale ona místo toho prohlásila: no určo. Tomu říkám poenta, ocenil to bradáč a rozesmál se. Čemu se směješ? Zeptal se bledý Tomáš vážně. Jo, čemu se směješ? Vždyť je to taky hezký, že se takhle seznámili, řekla Zuzi a pohladila upřímnou Anešku po tváři. Tomáš zaplatil a vyprovodil ji na stanici metra, kde nastoupila do soupravy směr Dejvická. Vidím vám na očích a zvláště vám, milé posluchačky, že Anešce rozumíte. Proč se měla donekonečna vydávat za cizí ženskou z elektriky? Měla svou hrdost a chtěla být pravdomluvná. No, nevím. Až uvidíte v tramvaji číslo 9 bledého mladého muže, který sedí vlevo po směru jízdy a vytrvale civí z okna, které si někdy očistí rukávem, je to Tomáš M. Tohle nám, holky, nedělejte.

0: Dnes vám představíme dalšího z kandidátů na úřad prezidenta republiky. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Proč jste se rozhodl kandidovat?
1: Prostě na to mám. Prostě vím, že bych to funkci mohl dělat dobře.
0: Ano.
1: Poctivě. Od malička jsem vedl všelijaký party a říkali mi, jsi super. Dokonce mi říkali, že ze mě jednou něco bude.
0: To je pěkné. A v čem se budete lišit od vašeho předchůdce?
1: Budu se lišit tím, že budu chodit pěšky, na hradě v žádném případě pracovat nebudu.
0: Ano.
1: Přestanu kouřit. Poslední čout. Jo. Nebudu jezdit na koni.
0: Ano.
1: Budu poctivý. A všechny boháče vyženu ze země.
0: A chudáky?
1: No těm dám peníze.
0: Ano. Jaký bude váš program?
1: To už jsem teď částečně řekl. Jeden z dalších programů bude, že od rána do večera bude teda nejenom první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, ale bude i hlavně tam bude od rána do večera si vysílat Tutti Frutti. Toto já to teda slibuju. Ano. Protože to je něco super. To mě ten, jen kámoš mi nasadil. Znáš ty brýle, ne? Jak si vezmeš ty brýle, koukáš ne. Na to, co?
0: Ne.
1: Znáš to?
0: Neznám, ne.
1: To je ale podívaná. Jo. Rozumíš, to si vezmeš ty brýle, teď na to čumíš, jo, a jo. Máš úplně, jak kdybys prostě ty ženský měl kvartíru.
0: Jo, kde no? Se to sežene?
1: No.
0: Co? Kde se to sežene, ty brýle?
1: No to já všechno budu mít, tohle. To každému budu rozdávat.
0: A jaké si myslíte, že máte reálné vyhlídky oproti svým protikandidátům, myslím?
1: No reálné vyhlídky, podívejte se, hlavně, taky ještě jeden z programů, že se k tomu pořád vracím.
0: A ty brýle se, jako to se žene u nás, nebo jak myslíte, že?
1: No zatím ne.
0: Zatím teda ne, to byste schánil.
1: Ale v momentě prostě, jak budu dělat, že teda prezidentskou funkci, tak ty brýle prostě ti můžu dát, kdykoliv, tím můžu sehnat.
0: Jo, no.
1: Hlavně taky třeba ochranku. Vůbec absolutně nepotřebuji ochranku. To je tohle klič.
0: Jo.
1: Vidíš ty. A nesnáším kravaty.
0: No a takže na závěr. Myslíte, že vás opravdu bude teda volit každý, jo? Nebo máte takový pocit, že budete volen od každého občana tohoto státu?
1: No takhle, podívejte se, já si myslím, že každý slušný, normální člověk mi dá svůj hlas.
0: Tak teda ještě, že jsem cvok, ale ty brýle by mě zajímaly.
2: Ano, ano, ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11.
3: No, nač tyhle ty podrobnosti, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasný.
2: Ano, ano, jak už se vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraška.
4: Chudák strejček. Já tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselej, čipernej, no, takový mladý mi připadá.
2: Ano, ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
4: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo. Já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, šveskový knedlíky, štrůdl, no, no, jako v oposvícení. Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky. No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že? Ale on ne, on, chudák drahej, porád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
2: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádnou nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.
4: Chudák drahej, no to tady mohl být ještě léto.
3: A on měl taky auto? A to zůstalo celý? Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo, jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
2: Pan Stric nejde, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
3: No jen jestli, pane notáři, strejček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
2: Bohužel pojistka nebyla, případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
3: On nebyl pojištěnej? No to je nemožný.
5: Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích jak zbláznil. To je nezodpovědnost.
2: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulého.
5: Ano, ano, ano, to ano. On strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy nevoženil, bohužel, drahoušek. Děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě.
2: Podle právoplatné závěti...
5: Jenom mě.
2: Podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek komu chce, bez ohledu na příbuzenské vztahy.
5: To snad to neodkázal všecko nějakýmu třeba útulku pro kočky? To tam jsou v módě, prej teďko v Americe
2: ne,
5: kočky.
2: Ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
5: No jo, no, já jsem taky jenom špásovala, nebo strejček a kočky. Ten měl jenom mě, my jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
2: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze, a předtím jste o sobě nevěděli.
5: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. Denně. A když v loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla. Ne, do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnici, já ho hejíčkala, já s ním na Hračana, do Vikárky, no kam si vzpomněl? Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět.
2: Zmínil se vám někdy váš pan strýc o jistém panu Hubáčkovi?
5: Hubáčkovi? No to jako má bejt?
2: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan strýc jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k Flekům na pivo.
5: No to jo, to k Flekům strejček chodil a sám, protože já po hospodách nevysedávám,
2: ale... V závěti odkázal váš pan strýc celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou.
5: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná?
2: Tak zní ověřená závěť Johna Weirašli. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
5: Jak prosím?
2: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
5: Vodu.
2: Prosím.
5: Dejte mi vodu nebo vomdlin. Ten dědek se zblází. Já si mám vzít nějakého Hubáčka, kterého jsem ve svém životě neviděl.
2: Ale vrátci ho, prosím, nemusíte, nikdo vás přece nemůže nutit.
5: Jo, a on to všecko schrábne, že jo? To zrovna. Rekurs, musí se podat rekurs, ten vožrala na něj udělal nátlak.
2: Tak to jste na omilu, paní Kovářová. Pan Hubáček byl stejně překvapen jako vy a nemá rovněž chuť vstoupit s vámi ve stav manželský.
5: Nemá?
2: Ne.
5: No tak to je vyhráno. Ať to podepíše pěkně a máme ho z krku. A on si může dál pěkně vysedávat tu Fleku.
2: Já mám takový dojem, paní Kovářová, že váš pan strýc velice trpěl pocitem od osamělosti. Celá ta věc se u něho vyvinula v jakýsi komplex. Pan Hubáček je starý mládenec, jako byl on, nemá nikoho na celém světě, vy jste také osamělá. Měl vás oba rád a chtěl vám oběma nějak pomoci zbavit vás osamělosti. Jeho úmysl byl jistě velice dobrý.
5: Prosím vás, co mi to tady vykládáte? Cpak já se cítím osamělá. Asi uvařím, asi vyperu a nikoho nepotřebuju, Hubáčka.
6: Dobrý den. Pěkně prosím, já se hlásím.
2: Dobrý den, pane Hubáček. Jsem rád, že jste přišel. Tady prosím, paní Kovářová.
6: Na, koukám, že jste z toho celá pav, co? Pěkný filuta Honzíček, co?
5: Můj drahý strejček byl veselá kopa. On si z vás udělal dobrý den.
6: No tak, což o to šprýmař to on byl. Na druhé straně zase, jak si chápu, že dáma vaší, nech si, opulence, korpulence a elegance se nebude jaksi vázat na cizího mužskýho, že ano? K tomu byste se přece nikdy neprokoučili.
5: To naopak, drahý pane, ale to já si myslím, že vy byste si neuvázal na krk ženskou, o který vůbec nic nevíte.
6: A to se velice mýlíte. My jsme o vás s Honzíčkem toho napovídali. Jej, já vím o vás vše. Jak jste ovdověla, jak jste se pěkně zařídila, vždyť vy ani žádného mužského nepotřebujete, přece byste se nevázala na starého chlapa s podágrou, jako jsem já. Prosím vás, co byste z toho měli?
5: To se tedy hrozně mýlíte, ale já si myslím, že když jste do této doby zůstal svobodný, takže do toho teďko teda asi nepolezete.
6: A to se velice mýlíte. Já se můžu ženit třeba zítra odpoledne. Mě totiž až dosud žádná nechtěla. V tom to, prosím, je. Já se nedivím, já jsem divnej patron. Hmm? Se mnou, aby pes vydržel. Hmm?
5: A proč vy si myslíte, že já jsem se znova nevdala?
6: No, to se divím.
5: No, poprvé to bylo z mladický nerozvážnosti. A nebo štík toho do smrti litoval. To byl život, pane. Ten měl se mnou peklo. Galeje, hotový galeje.
6: No, tomu se ani nedá věřit.
5: Jo, jo.
6: Taková pohledná, čistá, šlachovitá, spodávná, ženská, jako vy.
5: No, to se nedejte vysmát. Já a spořádaná. Šlachovitá to jo. Já, když na někoho mrknu v krámě, v tu ránu zapomene, co měl koupit. A když se dopálím, tak to teda popadnu první, co mám po ruce, a už to lítá.
6: No, mě nepoděsíte, dámo. To já vybílím hospodu, než řeknete šec. Pepík Pluďas, tak se na mě všude doptáte. Mě nechtěla žádná ani zamlada na to štěd, s tím se nedá nic.
2: Prosím vás, ale tenhle spor je úplně zbytečný, kdybyste mě laskavě nechali.
5: No počkejte, vy se do toho laskavě nepekte, jo. Dovolte,
6: mluvíte s panem notářem.
5: Tak co si tady
6: naše?
5: Ale vy ho nechte, ať to dopovídá všechno, prosím vás.
6: Tak moment. K věci, prosím. Tak nám jde o celý život.
5: Tak si ho opatrujte. Mě nenuťte, abych se stala znova vdovou.
6: Snad byste si nevzala takového notorického alkoholika a neřesníka a průťase, jako jsem já.
5: Jo, vzala teda od hodiny, ale vy mě asi sotva.
6: O, ne, prosím, velice rád. A hned, zapište to, pane notáři, já jsem ochoten se oženit.
5: Okamžik,
6: prosím. Úředně to, prosím.
5: Ne, to byl můj návrh, já jsem s tím přišla první, jestli se to ráčil sledovat.
6: Prosím, že jsem ochoten složit své šediny na její hruď.
5: Šediny si složte kam chcete, ale počkejte, co vám s nima udělám.
2: Jak vidím, dohoda je vzájemná, ano? Oba jste tedy rozhodnutí vzít si jeden druhého. Můžu tedy pokračovat ve čtení závěti a doufat, že mě konečně pustíte ke slovu. V době, kdy zesnulý Johnny Vejraška si písoval svou závěť, činilo jeho jmění 236 525 dolarů.
4: 200? Ne. Drahej strajíček. Marná sláva, to byl pilnej, poctivý, pracovitý člověk.
7: Já jsem vždycky říkal, že je to charakterní inteligent.
5: A já mám dát 118 tisíc tomuhle.
2: Moment, ještě jsem neskončil.
7: Aha, teď přijdou nemovitosti, co?
5: On měl auto.
2: Bohužel. Od sepsání závěti do jejího vstoupení v platnost uplynulo půl roku a za tu dobu nastala podstatná změna.
7: Ano, přibyly úroky, že?
4: Ano, přibyly.
2: Papíry, ve kterých měl Johnny Vejraška uloženy peníze, klesly a nakonec pozbyly ceny vůbec. A dolar, jak víte, klesl také.
7: Očích klesá i on.
2: Ve snaze znovu nabít mění prodělal zesnulý Johnny Vejraška i zbytek svého majetku, takže se ještě zadlužil. Prostě suma, kterou dědíte rukou společnou a nerozdílnou, činí 2,55 dolarů.
5: A já jsem toho chlapa tady měsíc živila zadarmo.
7: I já jsem tratil, dámo.
5: Drahý příteli, stali jsme se obětí podvodník.
2: Bohužel to je jediný majetek, který po Johnu Vejraškovi zůstal. A mám tomu rozumět tak, že snad nereflektujete na ty $2.55?
3: No ty si můžete klidně strčit za klobouk.
7: Vy mě mluvíte z duše.
3: Já nikdy nešlo o peníze, ne. Nikdy.
7: Vy mě mluvíte z duše. Poslyšte, co mi dva tady vlastně ještě pohledává?
3: No vlastně ano, ale tohle to jste mohl vyřídit telefon.
7: To jste nádherně řekla, to jste krásně vyjádřila. Je vidět, že jste akurátní ženská. Co kdybychom šli teď spolu někam na kávu, že bychom si pohovořili? Já bych se vsadil, že nejste ani líná, ani nepořádná.
3: Co vás vede? Já nepořádná? U mě by se mohlo jíst z podlahy.
7: Ale nemusíš.
3: No nemusíš. Podle chuti, podle chuti. To já jsem tedy jak... No ale... Vy jste to se mi zdá taky pěkně přehnal, že jo?
7: Strašně. Já a alkoholík? Jedno pivo a dost. A na ženský? Na ženský jsem nikdy nebyl. Nikdy. Celý život jsem čekal na tu pravou.
2: John Vejraško, myslím, že můžete být se svou závětí spokojen.
8: Tak co je, haló, další?
9: Co říkáte?
8: No, co si přejete, chci vědět.
9: Já? Jo, tak jo, co jsem to chtěl?
10: Lístky do kina. Jo,
9: lístky do kina, lístky do kina.
8: No, chtěl, ano. To je mně jasné, ale na co?
9: Na co? Na to, aby mě tam pustili, abych se tam dostal do kina.
8: No, to já vím také, ano. Ale na co chcete jít? Na jaký film?
9: Jo, na jaký film? Aha, no tak já se chtěl na ten, jak se jmenuje ten film, ten nějak... nějak italský nebo španělský, nebo jak se jmenuje ten...
8: Včera, dnes a zítra?
9: Co?
8: Na včera, dnes a zítra?
9: Ne, jenom na zítra, bo na včera to už bych neslíš, jo.
8: Ano,
9: na,
8: tak na zítra.
9: Na zítra, ano. A co hrajete zítra?
8: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
9: Co?
8: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
9: Ano. A jak to, že hrajete zítra v sobotu večer? Zítra je pátek, ne?
8: No ano, ale to hrajeme právě v sobotu večer a v neděli ráno.
9: Ano, tak ano. Na neděli ráno nechci, abych chtěl na zítra, teda na pátek večer, na zítra.
8: No ano.
9: Ano.
8: Ano, a to hrajeme právě film v sobotu večer a v neděli ráno.
9: Ano. No. Já nevím, to hraje taky v neděli ráno, ne? Že bych chtěl v neděli ráno.
10: Neděli,
9: to,
10: jak chceš, ale v neděli.
9: Tak, no jo, to je pravda, to ještě spím, že jo. To je...
8: Tak na kdy teda to chcete?
9: Co říkáte?
8: Ptám se, na kdy teda chcete ty lístky?
9: Jo, tak na kdy, no tak mi dejte tedy anebo na sobotu, mě dejte dva lístky na sobotu.
8: Dobře.
9: Teda, no, ano.
8: Dobře.
9: A co hrajete v sobotu?
8: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
9: Co?
8: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
9: Ano. Ano. A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
8: No, teď vám to říkám.
9: Ano.
8: To hrajeme včera, dnes a zítra.
9: Ano, a po zejtří?
8: Po zejtří, myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu, večera, v neděli ráno.
9: Ano. A v pátek nehrajete nic?
8: Ano.
9: A co hrajete v pátek?
8: No, to už jsem vám taky říkala. Ano. To hrajeme taky v sobotu, večera, v neděli ráno.
9: A v pátek odpoledne?
8: To hrajeme včera, dnes a zítra.
9: Ano. A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
8: Teď už jsem vám to řekla aspoň pětkrát.
9: Tak to jsem asi přeslej, nebo co? Název toho filmu, jak se ten film jmenuje, vidět.
8: Ano, ale to už jsem vám několikrát řekla.
9: Tak?
8: Záleží na tom, na kdy ty lístky chcete.
9: Ano, no tak buď na zítra, nebo na pozejtří bych chtěl, ano.
8: No tak zítra hrajeme v sobotu večera, v neděli ráno a pozejtří hrajeme včera, dnes a zítra.
9: Ano. Já nevím, ona mě pořád říká, kdy to hrajou. Já nejsem z toho se dozvědět, co vlastně hrajou.
8: Tak na kdy sakra to chcete a kolik těch jste vymýšlávíte?
9: Tak mi dejte dva na dnešek, dva na zítra, dva na pozejcí. Na včera už nechci žádnej. A v sobotu, neděli, v neděli ráno taky dva. No tak, já si to tam, jak se kouknu, co hrát, teď druhý zahodím, rozumíš? To dobrý, tak jo.
8: Toto trvalo!
9: No jo, no tak,
8: 114 korun mi dáte!
9: To je dobrý, tak.
8: To není dobrý, ještě 14 korun!
9: Je, dejme ještě 20, ještě 14 dostanete, ano, tak. Tady tu máte, dobrý je to, no, to je, buď jsem blbej já, nebo ona, teď se kouknu. Teď se schválně kouknu. Teď se schválně kouknu na plakát, co hrajou. No jo, no vidíš to, no teď je to jasný. Oni nenapíšou ani na plakát, jak se ten film jmenuje. To snad není možný, no tak takhle to nesmí.

0: Já...
1: Chvílenku, prosím, já to zcvaknu.
0: Ach, jo. Tak už jsi starý, Jando, napravdě. No, jak se říká, mladý muž, starý musí. Víš, musíme tam všichni.
1: Kam, prosím?
0: Tam nahoru, paní. Copak Janda, ten už tam je. Já tam budu co nevidět. Jak na vás to koukám, u vás to taky dlouho trvat nebude. Sejdem se tam všichni.
1: To nebude, pane, my jsme najeli na počítače. Váš požadavek sdělím prostřednictvím děrného štítku kompjutru a ten vás obslouží za setinu času, který bych k vydání jízdenky potřeboval člověk, tedy v tomto případě já. Prosím jenom základní údaj, kam jedete.
0: Paní, já jedu starému Jandovi na pohřeb.
1: Ale Janda, to mě, pane, nic neříká.
0: No to já se nedivím, protože on byl sice na ženský, ale na pěkný ženský. Mě rozšel, rozvrátil rodinu, no tak to. A kamarád to byl. Paní Janda byl milionový kamarád. Co já jsem s ním všecko užil, těch rošťálem, co jsme nadělali. Paní, my jsme spolu prodělali celou první světovou válku. No celou, ne. Než byl raněnej u Haliče.

0: vámi bavit o první světové válce a nebo
1: no ne, já jen tak, že jako.
0: Já bych chtěla vědět, jestli chcete jízdenku a nebo ne.
1: No, to je taková trochu divná otázka, paní. Já tady jsem v hale, tady foukák na vidrolci, stojím tady a čekám u jízdenkový pokladny, tak co bych tady asi chtěl než jízdenku? Paní, kdybych se chtěl rozšoupnout, tak nebudu tady okounět u vás a půjdu jinam. A rozšoupnu se jinak, to už zase já vím, kam bych já znám ty svý vodničky, tak už napadá. No tak co, prosím.
0: Ušetřete mě laskavě svých vulgárních výlevů a řekněte mi toliko, kam jedete.
1: No prosím, já jedu toliko k carému Jandovi na pohřeb, paní, no.
0: Děkuji za informaci a teď ještě maličkost. Kde pan Janda bydlí?
1: Kde tady u vás tak asi bydlej nebo štíci?
0: Promiňte, chtěla jsem říct, bydlel.
1: Vidíte to. To je něco jiného. Janda bydlel v Brně.
0: No tak vidíte, mě stačí říct. Jedu do Brna.
1: Jedete do Brna?
0: Jedete do Brna.
1: Co bych já dělal v Brně? Nikam mě neposílejte, paní. Já jedu starému Jandovi na pohřeb.
0: Musel byste v Brně panu Jandovi na pohřeb, ne?
1: Kde by ho tam toho Jandu sehnal, nebo co?
0: Vy jste říkal, že pan Janda byl z Brna.
1: No to byl z Brna, já jsem taky z Brna. Rodáci z Brna jsme, tam jsme jí chodili s Jandou do školy. Po dvojky z mravů taky. Jenže potom po škole on se odebral do Olomouce.
0: A... No tak dobře, tak do Olomouce.
1: Co do Olomouce?
0: No jedete do Olomouce.
1: Co vy děláte v Olomouci, paní, kdybyste mě nechala domluvit, sousedte se, prosím vás, buďte tak laská, od toho jste tady, abyste mě vyslechla. Skončili jsme školu a on se vydal do Olomouce, k tetě, poradit se, co dál, co v životě, rozumíte? Protože já jsem o tom neřekl. Janda byl sirotek. Když je ztratil záhy. To tenkrát rostlo to léto tolik hůb. Příbuzný vůbec žádný neměl.
0: Říkal jste, že měl v Olomouci tetu.
1: Já jsem říkal, to on vždycky říkal. Ale prosím vás, taká to asi byla teta. Kdo ví, co tam mezi nima byla, když to znáte, tyhle.
0: No dovolte, pane.
1: Co pak? Je, promiňte, já jsem se nepředstavil. Já jsem Kulajda Alois, těší mě Kulajda mé jméno.
0: Pane, to mě nezajímá, mě zajímá.
1: Počkejte, paní Bogani, vás to nezajímá, protože vy nevíte, že Kulajdů jsou dvě větve. Jedna větev pochází tamhle z jižních Čech a ta druhá větev z jižní Moravy. Já jsem ten větev z Moravy, víte?
0: Já beru na zřetel, že jste hluboce pohnut náhlým odchodem svého nejlepšího přítele, pan Kulajda.
1: Já vám, paní, děkuji za ta krásná slova. Ale musím vás upozornit, to nebyl můj nejlepší přítel. Můj nejlepší přítel byl Fafejta. Tak, on vám, abych vám tak, abyste byla ve obraze, on dělal takový legraci, že třeba krat pan husám, Fafejta, šišky a mě tím
0: spála. Vůbec nezajímá, mě zajímá, kam jedete, kam, kam, kam.
1: Pani, nemáte vy něco s ušima, já jedu starému Jandovi na pohřeb, na pohřeb, na pohřeb. To tady už každej ví kolem, a ví ne.
0: Prosím vás, pane, nemáte strach, že vám ujede vlak? Vždyť vy ten pohřeb můžete zmeškat.
1: Pani, já mám Makovici v pořádku, já přece vím, že tady není jenom jediný vlak. Ujede tenhle vlak, tak si počkám na druhý, ne? A přijdu tam pozdě, no proč ne? On Janda nebyl taky nijak moc na přesnost, no tak co?
0: No tak co, ale pochopte, že tady denně prochází tisíce lidí a kdyby každý z nich...
1: Jel tak... Jandovi na pohřeb, to by byl ten pohřeb 4 dny. To by koukal Janda, že ani ty lidi neznávíte. Pani, co je vám? Pani! Poslyšněte, paní, teď upřímně, já vás tady pozoruju dlouho, nemáte-li pocukaný nervy a něco se štítnou žlázou. Paní, můžu já vám nějak pomoct, osvěžit vás nebo něco?
0: Ano, ano, můžete. Jak? Můžete, když mi řeknete, kam jedete.
1: To vám pomůže?
0: Ano, to mi pomůže.
1: No tak, paní, poslouchejte dobře a opakujte po mně, já jedu starému Jandovi na pohřeb. Do flítku, pístku, paní, já vám to neřekl, opravdu.
0: Ne, to jste mi neřekl. No, protože kdybyste mi to byl býval řekl, tak bych vám byla řekla,
1: ano, paní,
0: že to jedete autobusem z nádraží Praha Florence.
1: No to teda nejedu, paní. To vy nevíte, jak mi se v autobuse dělá špatně. Já pak nebudu těm lidem platit za čistírnu. Já pojedu vlakem, paní. Proto jsem tady, dejte mi jízdenku, já pojedu.
0: Nemůžete, pane, vlakem. Bez jízdenky nemůžete. Lístek vám...
1: Ale já si ho chci koupit, tady již moulám peněženku už půl hodiny. Dejte mi lístek do pístku místku, já jedu, paní. Nemáme si co povídat tady.
0: Lístky nedává. Dává to... počítač.
1: To počítač.
0: A počítač nedává, protože do frýtku místku nemáme děrný štítky, pane.
1: Poslechněte.

0: Vino. Proč vy tady takhle drát, že píte?
1: Abych vás správně informovala o situaci na trati Frýdek-Místek, pane. Proto šťastnou cestu.

0: Kateřina je fajn řemeslo. Na žádným pracovišti nemáš tolik krásných pomníčků. Za B běhá nám tu živá veverka. A za E slunce, voda, vodka, vzduch.
1: Už nám tady chybí jenom nějaký to děvče.
0: A co Máry?
1: Napíme to a skutí spoj na ráce.
0: No.
1: Hele, kolik dostaneme od Krychlovýho vetru?
2: Jako obyčejně.
1: Takže to vezmeme na pásek.
2: Jako obyčejně.
1: Jo. No jo, ale jak velký budem dělat ty Krychlový metry?
0: 70x70x70x.
1: A proč tolik, co pak to je pro expo?
0: No ne, ale pro divadlo. Já nechci, aby mi nějaký v novinách napsal, že to nemělo žádnou hloubku.
1: Máš recht, zapijme to.
0: Zapijme to.
1: A schutí tvoje do práce. Do práce. Ježiš, já přesek žížalu.
2: To je jedno, já tam mám leukoplast.
1: Ne, ty už nic nepomůže, ta už dožížala. Zapijme to. Zapijme to. A schutí tvoje do práce. Já se vždycky ženu do práce s chutí.
0: Jo, s chutí, na pivo.
1: Jo, to máš těžký. Hele, třeba, když tuhle tu lopatu vymyslel nějaký ten Lopatěnkov. Dostal volhu. A my tady s tou lopatou děláme už 20. rok a kde máš nějakou volhu? Ani botič nemáme!
0: A já? Ocho, a když ona vymyslet lopatu, to není jen tak?
1: Zkusme to.
0: No zkusme to. Šuš to ale vymyslel ten Lopatěnko. A před náma. To bychom museli přijít na něco, co tu ještě není. A nebylo.
1: A
0: nebude.
1: Tak pojď, vymyslíme to. Nejdříve, jak by se to mělo jmenovat? Název.
0: Název. Krambudona.
1: Ale, co tohle to? Ovatomanel.
0: Ovatomanel. To je strašně dlouhý.
1: Ale hrlíme to.
0: No, hrlíme to. Ale odradí vám to lidi od koupy. To musí být kratší. Dltlo.
1: To je to slovo.
0: Dltlo.
1: Dltlo.
0: Dltlo.
1: Dltlo. Dltlo.
0: Zahrádo, zahrádo, hřbitové zelená.
1: A modulo, jo?
0: Zelená hutí.
3: Pánové, objednávám 6 hrobů. Pro Polonia, pro Lita, pro krále, pro královnu, pro Ofelii. Pro Polonie, pro Lieta, pro Kláru, pro Kláru, pro Kláru, pro Kláru, pro Ofelii. A pro sebe. To jsem celý já na sebe nikdy nemyslím.
1: Tohle to. Tohle jo. Tak. Jsme vy nález si dlgla, žádný hroby nekoupem a utečneš tě zajedeme volhou.
3: Pánové, ale prosím vás, já ty hroby potřebuju, rozumíte?
0: Ale, To je nám jedno. My jsme vynálezci dlidla. A teď si jdeme vybrat foršus, pak už jenom vymyslíme, co to je. A máme do smrti postaráno. Haha, bando, pojď.
3: Pánové, prosím vás, neblbněte, pánové, přece mě v tom nenecháte. Nechaj. Prosím vás, obracím se na vás. Jedná se skutečně o 6 hrobů. Hej, to je tak nějak všichni do toho společně, jo? Pojď, ty mě pustíme na tak společně, no. Tak to by bylo, aby 6 hrobů. 6 hrobů, prosím vás, to je směšný 6 hrobů. No tak směšný, ne, ale jako... No tak nikdo, no. No nic. Tím tedy končí tragédie Královice Hamleta. A řeknu vám, není nic tragičtějšího, než když tragédie nemůže skončit tragicky. Jestli mě rozumíte. Tragédie, která končí jako fraška. Smutný příběh, který je zakončený radostnou písní, to je ta největší tragédie, co známe.

0: Dobrý večer. Dovolte, abych vám jako obvykle touto cestou poděkoval za krásný večer. Už dávno jsem se tak dobře nebavil. A zároveň, abych uvedl na pravou míru určité okolnosti týkající se dalšího přidávání. Jo? Totiž takhle. Počkejte, jak bych to... Takhle. Když jste si byli, zakoupili vstupenky u pokladny za ty 4 koruny, nebo kolik to stojí, co jsem řekl, nějakou blbost, jo? To je moc nebo málo? Málo? To jsou dražší, jo? No to mě musí přidat, to není... Mě tady říkají něco úplně jiného teda. No. Tak když jste, ať to stojí, co to stojí, prostě, když jste si zakoupili ty vstupenky, tak ty vás opravňují k zhlédnutí představení o určité délce. Jo, počkejte, to vám musím, to jo, říct, poněvadž, abyste byli jako diváci poučeni. Co se týká délky představení, zákon stanoví délku představení a sice minimálně hodinu a půl. Minimálně hodinu a půl, takže když přijdete někam a mají to tam kratší, tak vy máte právo žádat zpět alikvótní část vstupného, jo? Skutečně, to je tak. Ovšem o maximální délce představení zákon nic nepraví, to je fakt. Ovšem, jaksi existují jakýsi takový, prostě, jak bych to řekl, takový vžitý zákony, který nikdo neuzákonil a přece jsou, třeba já nevím, že představení musí končit, jo? To nikdo nevyhlásil a přesto to, na to najeli už staří Řeci. Skutečně, a furt to přežívá nějak, jako. No, čili představení musí končit. Po skončení představení lze samozřejmě něco přidat, to bývá zvykem, ovšem, tady je to právě trochu takový napováženou, poněvadž vžijte se do naší situace. Ne v každém divadle se přidává. Jo. Ne v každém, tak jsou divadla, kde herci nechtějí přidávat, nebo jsou divadla, kde nechtějí lidi, aby se jako přidával. Že? A teď v těchto divadlech by mohl vzniknout pocit, že třeba jako... To, že nadměrně přidáváme, takže to jako nějak máme zapotřebí a že je to podbízení jakési. Víte, co to je podbízení? Podbízení je třeba, když přijdete k řezníkovi, koupíte si 1/4 kila hovězího a on vám tam přihodí klišku. A nepočítá jí, jo? Nebo když jste truhnář a on vám přidá překlišku, jo? Tak prostě vy potom budete samozřejmě to je krásné slovo, upřednostňovat toho, kterého řezníka nebo truhláře, že jo, který přidává. A to je v obchodním světě, se tomu říká nekalá soutěž. Nekalá soutěž. Tedy my smíme soutěžit samozřejmě. My musíme soutěžit, jo? Ale kale. Kdežto tato soutěž by mohla vzbudit v někom nám nenakloněném dojem nekalosti a tak a pracující z ostatních divadel, jo? To jsou pracující tady. Já vím, to tak nevypadá, že jo? Ale to jo, to byste se divili. Tak pracující z ostatních divadel by se mohli ohradit, dokonce věci by se mohly ujmout odbory, by se toho mohli ujmout. Víte jistě sami, jak odbory hájí zájmy pracující? Co, jsem řekl zase nějakou blbost. Zkrátka, říkám, že ani vy, ani my, nikdo z nás nemá zapotřebí si to rozházet s tak mocnou organizací, jako jsou odbory, a proto bude výhodnější pro obě strany, když se tak nějak rozejdete na svá pracoviště, že? Dobrou noc.
1: Já nevím, či se mám s tím vůbec zdůveriť, či mám výjsť pred verejnosť s touto mojou vecou, ale ja si myslím, podľa mňa je to naša osobná tragédia.
2: Vrelo s vami súhlasím a zároveň vás dôrazne žiadam, aby ste povedali, o čo ide.
1: O noblesu.
2: Prosím?
1: O noblesu.
2: A tak noblesu, to ano, sme ano. Už spomínali. Keď...
1: V mnohých veciach sme mnohé národy ano. Dobehli, predstihli dokonca. Už si napríklad vieme slušne vypiť, a riadne sa najesť, aj odedza začína byť celkom slušivá, čo poviete. Sem tam sa nájde aj vreckovka, ale k noblese sme sa ešte neprepracovali.
2: Nečudujte sa, viete, na také panské huncúctva nebolo kedy u nás. No. Keď si predstavte, v hore taký drevorúbač sa nemohol zdržiavať noblesom, nemohol kričať. Haló, prosím vás, buďte takí láskaví, všetci v doline, ráčte varovať svoju dušu. To nešlo. On musel zakričať, varuj dušu na doline, a guľatina sa už hrútila.
1: Áno, áno. No ale pozrite sa, darmo je, teraz nám to tak na úradoch, ako aj v domácnostiach, chýba,
2: no, chýba
1: tá noblesa.
2: Chýba. Áno, chýba.
1: A viete, v čom to je, prečo to je, že nemáme tú noblesu? My sme za tie stáročia, čo existuje náš národ, zanedbali, by som povedal, inštitúciu sluhov.
2: Tak, tak.
1: Vy ste mali doma nejakých lokajov?
2: Nie, no, my v Pliešovciach sme nemali.
1: No, vidíte. A koľko je takých dedín, kde nevideli komorníka, ako je rok drhý?
2: To je fakt.
1: No, darmo je, teraz nám to chýba.
2: Áno, alebo napríklad všade na svete, keď sa niekto viezol na voze alebo na koči, tak za ním, verte mi, stáli aspoň dvaja livrejovaní lokaji. No a naši furmani na to kašľali úplne. Parfém nepoznali, púder to bôžnie. No. Takže noblesa zostala popoluškou.
1: Áno, človek si povie, že sú to maličkosti. Pekný porcelán, však chutné jedlo, dáka.
2: Pekný sluha.
1: No, dáke krajky, čipky, mladučká kuchárka. Tak. No ale to sú všetko tie maličkosti, ktoré človeku pomáhajú v sebe vybudovať práve tú ušľachtilú vlastnosť, ktorej tak po slovensky pekne hovoríme, noblesa. Ano.
2: Alebo na Zamaguri, keď by sme mali byť konkrétni. Zamagurčania tiež nemohli oplývať noblesov, veď na Zamaguri nebolo ani jedného čističa topánok. O černochoch ani nehovorí. Alebo si zoberte takú maličkosť, keď... Všade na svete príde niekto niekam na návštevu, tak ako sa patrí, ho komorník ohlási, povie jeho meno, hodnosť. U nás prídete na návštevu, komorníka nikde. Domáci sú tiež poschovávaní všetci. Potom ľudia neradi chodia na návštevy. No, keď
1: ale
2: nikto
1: my by sme sa mohli aspoň tu pokúsiť, neskoro, ale predsa získať dáku noblesu.
2: No nikdy nie je neskoro začať. No. Začníme a ohláste niekoho.
1: Vy ste povedali, že je to jednoduché. No, prosím, treba sa postaviť do dverí a ohlásiť niekoho. Ale ako komorník, áno?
2: No.
1: Inžinier Čaniga s manželkou. Čaniga. Čaniga!
2: Manželko.
1: Ani manželko.
2: Kde sú?
1: A čo ja viem? Ja som ich ohlásil.
2: No vidíte? Vidíte, ako je to? U nás ľudia ešte nie sú zvyknutí no. Hneď po ohlásení vojsť. Viete? Možno, že prídu zajtra.
1: No. Skúšte to na koho? Z vašich osobných známych.
2: Musíte hlavne s noblesou aj oznamovať tých ľudí, viete?
1: Pekne no,
2: sa postaviť, vytiahnuť navštívenku a ohlásiť. Mudr Grambeliaková so svojím synom, inžinierom Lodringerom. Grambeliaková nie je. Skúste niekoho mi teraz.
1: No teda, máme čo dobiehať ešte. Do centra Pavy!
2: Judr Šipčínska Rejpalová. Rejpalová.
1: Doktor Imrich Krampampula so svojou manželkou Imriškou a dcérou Iminou Krampampulovým.
2: Viete čo, vykašlíme sa na to, zoberte telefónny zoznam, čítajte to, poradí. Určite niekto príde.
1: Ja ho otvorím len tak z pakroky.
2: Dobre.
1: Inžinier Horák. Inžinier Horal. Inžinier Horan. Inžinier Horárik. Inžinier Hvorčík. Inžinier Hordóši. Doktor Horečný, doktor Horínek, doktorka Hrnešová, inženýr Horňanský, inženýr Horniaček, Horniaček, Horniaček.
3: Je to Horniaček? No dobré, tak Horníček.
1: No.
4: V roztoužení se to jmenuje. A.
1: Dobré.
4: V roztoužení. Pardon, jen malý okamžik, malou informaci. Rád bych využil příležitosti, abych ctěnému obecenstvu poněkud poodhalil své nitro. Jakožto skromný umělec mívám zřídka kdy příležitost, abych se jaksi zřetelněji projevil, neboť jsem povaha jemná, ústrojná, abych tak řekl. Zkrátka, nedovedu se vtírat jako někteří kolegové. To jsem jenom chtěl... Tak... Zadumání! Ještě okamžik. Ctěné obecenstvo by jistě zajímaly některé podrobnosti z mého života. Vyšel jsem ze skrovných poměrů. Později jsem se do nich zase dostal. Dík své nezměrné píli a houževnatosti jsem se již ve 30 letech dožil svých 40. Roztoužení. Celkem zřídka věnuji své umění veřejnosti. Jinak protože jsem jaksi víc obrácen do sebe a jednak mám červený nos. Nedávno jsem s ním byl u jednoho grafologa. Povídám, pane profesore, já nevím, o čeho mám pořád takový červený nos. A on říká, pijete? Já vám nepiju. On říká, tak pijte a on vám zmodrá. Roztoužení. Možná, že je to od toho vnitřního ohně, který ve mně ustavičně plá už od dětství pro umění. Já už jako malý tlustý chlapeček jsem například maloval. Břízky, housátka, paseku. Potom to nějak vyšlo z módy, tak jsem maloval havíře, jak rubají ten koks. Kritika se o mě ovšem rozcházela, no zkrátka hodně. Jedni říkali, že je škoda plátna, kdežto druzí naopak tvrdili, že je škoda barev. Tak jsem zkusil drama, divadlo, prkna, která znamenají okres. Divadlo jsem hrával se svým bratrem. Znáte mého bratra? To je tělo, že ano, to je ta vazba. Ten hrudní koš, úplná armatura. A ten, když se chce umýt, tak si musí vzít dovolenou. Ta šíje, ty svaly, ty pěstě, no holič, no. Hráli jsme hru Loupežníci od Šlitra. A tak jsme se do toho vžili, že jsme se ještě 6 neděl okrádali potom. Ovšem, bratr to dělal velice chytře. On u nás jednou ukradl vepřovou hlavu, tak jí zakryl oči, aby neviděla, kam jí nese. Zadumání. Na vojnu mě nevzali. Oni se báli, že bych v zákopech přečuhoval, čímž bych armádu prozradil. Tak jsem v té době trochu zaneřádil poezii. Poezie. To mě drželo dlouho. Čím vixuješ si ty řasy své, ovnadná kávonožko? V redakcích mi avšak házeli pod nohy klacky. Jednou dokonce i vrátného. To jsem byl ještě idealista. Potom jsem se oženil. Jednak proto, že jsem se chtěl jaksi trochu rozdat. A jednak proto, že jsem nevěděl, že ten barák není jejich. Prostou ženem zadumání. Tak co mi zbývalo? Hudba. Jedině hudba. Beethoven, Brahms, Bezubka. Původně jsem chtěl být virtuózem na klavír. Ale pak jsem si řekl, dělají to takové veliké, kdo to má nosit. Tak jsem to zkusil s houslemi. Je to lehonké a hlavně nemá to 200 strun, ale jenom 5 nebo 6. Vlastně 3. 3 a 1 rezerva. No já jsem člověk skromný a vystačím. Říkají o mě, že jsem druhý Diogenes. Diogenovi stačil byt v sudě, mně stačí sud v bytě. Kolegové umělci mívají různé libůstky, radovánky, dosti nákladné, že ano. S ničím nejsou spokojeni. Ne tak já. Mně stačí k spokojenosti velmi málo. Já například jsem už spokojen, když přijdu ráno do práce a není obsazený klozet. Hej, prostou ženem zadumám. Ale pane kapelníku, máte tam zpátečku. To je to prostou ženem zadumání.
5: To je
4: taková ta drtivá samota, takové to bolestné odříkání.
5: Ano.
4: Takové to obrácení do sebe, že ano?
5: To je tohle.
4: No to je, to si jistě každý rád odřekne. A vy to umíte?
5: Já.
4: No tak to klidně zahrajte, já zatím obrátím něco do sebe.
6: V našich intimních hovorech budeme mimo jiné hovořit také s umělci, jejichž hlavním tématem je láska. S umělci, kteří lásku zpracovávají nejrůznějšími způsoby a ta se zpětně promítá do jejich uměleckých děl. S mikrofonem jsme tedy zašli za avantgardním malířem Jaroslavem Mazalem. Mistře, hlavním námětem vašich obrazů je akt.
7: To je fakt.
6: No a také milenecká tematika. Diváky by určitě zajímalo, víte, kde berete zdroje inspirace? Protože vaše milostné motivy bývají někdy velice odvážné. Například si tak namátkou vzpomínám na obraz, který jste nazval Láska ve křoví, nebo jiný také zajímavý pohled na lásku, který jste nazval Láska klíčovou dírkou.
7: Ano, ten úhel pohledu je vždycky rozhodující. Já prostě chodím, dívám se a pak maluju.
6: Ano, vidíte, leckdy zajímavé věci. Podívejte, vaší doménou jsou ale přece jenom akty. Jak přistupujete k tomuto, řekl bych, citlivému tématu?
7: S láskou. S láskou bez této nejde. Umělec musí vzplanout, aby mohl tvořit. Já tvořím z jakéhosi vnitřního přetlaku. Jo, jakési vnitřní komprese.
6: Ano, právě proto jste také považován za zakladatele českého kompresionismu.
7: Vezměte si moje nejslavnější obrazy.
6: Tak vemu si rád, mistře, to bych ani nečekal. Vemu si tamhleten, ten se mi líbí taky.
7: Nechte to ležet. Myslel jsem obrazně. Pane, já už maloval všemi malířskými směry. Realismus, surrealismus, během své dovolené s Čedokem v Havaně jsem zvládl i kubismus.
6: To je hezké. No a řekněte nám, co v současné době?
7: No tak já teď hodně spím a ty snové vize pak maluju. Takže momentálně se ubírám směrem, který se nazývá hajáismus.
6: No, podívejte, snad nic neprozradím, když vám prozradím, že jste pro letošní rok hlavním kandidátem na cenu nejúspěšnějšího malíře roku v anketě o Zlatého slavíčka. Takže já vám gratuluji a děkuji vám za rozhovor.
8: Dobrý den, promiňte, že vás takhle připadávám, ale já jsem redaktor Československé televize a mým úkolem je natočit tady na nábřeží rozhovor s někým, kdo byl v létě o dovolené u moře. Šlo by to?
9: Ano, no, ano, ale já teda pospíchám, ale...
8: Ne, to nevadí, já vás nezdržím, jenom jestli by to šlo.
9: Ano.
8: Děkuji vám za pochopení, tak to hned rozjedeme, otočte se do kamery, kamera, jedem. Dobrý den, tak vy jste byl v létě na dovolené u moře, že?
9: Ne, to bude asi nějaký omyl.
8: Prosím, zastavte to, stop, jaký omyl, teď jste před chvílí říkal, že by to šlo.
9: No, ale já jsem se jako, že myslíte jako vůbec, jestli by to šlo.
8: Jak jako vůbec?
9: No já myslel jako, že mě jako dovolujete, jestli byste to s někým, kdo u toho moře náhodou byl, mohl natočit.
8: Člověče, proč bych se zrovna vás měl dovolovat?
9: No ne, no to je pravda, že jo. Ale jako diváka televizního, víte, já myslím, že by to neškodilo takhle, než něco v televizi natočíte, že byste se taky zeptali předtím nás, normálních lidí.
8: Helejte se, tomuhle já nerozumím, já jsem se vás jenom slušně zeptal, jestli nám můžete něco říct o své dovolené u moře, že?
9: No já bych vám rád vyhověl, samozřejmě.
8: No o tom jde, tak vám děkuju, to je výborný, natočíme to. Kamera, jedem. Dobrý den.
9: Ale já jsem u moře nebyl.
8: Prosím vás, to mi nemůžete udělat, zastavte to. To mi nemůžete udělat, to už jste pátek, to bych to nikdy nenatočil, tohleto. Ano, no. Vy jste nikdy u moře nebyl.
9: Byl, ale to nebylo letos.
8: No a umíte o tom povyprávět?
9: Umím.
8: No tak to stačí, tak jedem, kamera, natočíme to. Dobrý den, tak vy jste se právě vrátil z dovolené od moře.
9: Ano, ale to nebylo letos. Teda...
8: Stop, zastavte. Zas, to nikdo nepozná, aha, že to nebylo letos.
9: Jo, on to nikdo asi nepozná.
8: No to víte, že ne. Aha. Vy budete hovořit o tom, že jste byl u moře a to nikdo nepozná, že to nebylo letos. Je to jasné,
9: no,
8: ne?
9: Ano, to je pravda, to nikdo nepozná.
8: Tak jste připravený.
9: Ano.
8: No, tak točíme, kamera jede. Dobrý den. Tak myšlenkami jste stále ještě u moře, že?
9: Ano.
8: Právě jste se vrátil z dovolené, že?
9: Ano.
8: Ano, ano. A kde jste vlastně byl?
9: U moře.
8: U moře, ano. A u jakého moře?
9: Já jsem byl u Velikého moře.
8: Ano, moří je víc, že?
9: Ano, moří je hodně.
8: A vy jste byl u Velikého moře, moře to je vždycky veliká záležitost, to je něco jiného než naše rybníky, ta plocha, to je nedozírné.
9: Kde?
8: Že to je nedozírná plocha, to moře. Vy jste byl asi u Černého moře.
9: Ne, to bylo modré.
8: Ano, jaderské?
9: Modré, takové modré.
8: No modré je vždycky modré, ale jak sám říkáte, byl jste u Černého moře, že?
9: Ano, ale bylo modré.
8: No prosím, a co jste převážně dělal u moře?
9: Převážně bábovky a ryby.
8: Bábovky a ryby, vy jste asi bydlel v kempu?
9: Ano.
8: Sami jste si vařili?
9: Ano.
8: Bábovky a ryby?
9: Ano, ne, ty jsme si dělali na pláži z písku, rodiče vařili.
8: A to je hezké, vy jste dopřál rodičům dovolenou u moře, svým starým rodičům.
9: Ano.
8: Ale vyplatilo se to, oni vařili a vy jste si dělal z legrace bábovky a ryby.
9: Ano, ano, já jsem si dělal z legrace bábovky a ryby.
8: Ano, a co jste ještě dělal u moře?
9: Ještě jsme také se honili s kamarády a prali se o míč. Já jsem často vyhrával.
8: Ano, kamarády, to jsou asi vaši spolupracovníci, kamarádi, že?
9: Ano, spolupracovníci ze stanu.
8: A co vůbec jste dělal nejraději u moře? Co se vám tak nejlépe líbilo?
9: Mně se líbilo nejlépe to, že jsem mohl běhat úplně nahý.
8: Děkuji, ale vy jste tajně chodil na nudistickou pláž?
9: Ne, tam jsme byli, jak jsme tam byli, tak tam jsme byli.
8: Počkejte, a to jste běhal po veřejné pláži nahý, to snad ne?
9: To snad jo.
8: A to se nikdo nepohoršil?
9: Ne, protože mě byly teprve 4 roky.
8: Stop, zastavte to. Prosím vás, vy jste mě nepochopil. Děláme přeci rozhovor, jakože jste se vrátil od moře letos, ne?
9: No, já jsem letos u moře nebyl.
8: No prosím, to jsme si vysvětlili. Složitě jsem se dověděl, že jste byl u moře jako malé děcko.
9: Ano.
8: Ale teď jste dospělý muž, sakra, ne?
9: Ano.
8: Máte klobouk, jak vidím.
9: Kde?
8: Na hlavě máte klobouk.
9: A ještě ho tam mám.
8: No máte, samozřejmě.
9: Jestli mě neslí vítr, jestli ho nespouk.
8: Ne, nikdo ho nespouk, je tam.
9: Je tam.
8: Máte taky baloňáček přes ruku.
9: Pěkně jsem si s ním vyrazil.
8: Ano, vyrazil jste si s baloňáčkem, jako dospělý muž ovšem.
9: Ano.
8: A máte aktovku jako dospělý muž.
9: Pěknou koženou vepřovici.
8: Ano, co máte v té aktovce?
9: Bábovky a ryby.
8: Bábovky a ryby, ano, já jsem si to myslel. Bábovky a ryby. Člověče, co s váma? Co s váma mi řekněte?
9: Nic, že ne.
8: Asi nic, jo. Asi nic. Tak vám děkuju za
9: rozhovor. Tak vám děkuju. Tak
8: ano, můžete jít.
9: Jo, můžu jít přímo za nosem.
8: Kam chcete? Dozadu, dopředu, jak chcete?
9: Já bych radši dopředu, ano. Protože bych mohl zakopnout, kdybych šel.
8: Můžete dopředu a rychle.
9: Děkuju.
8: Vy jste se nezměnil moc. Od dětství jste se nezměnil, že?
9: Nezměnil, akorát teďka chodím oblečen.
8: No, to jsme rádi, to jsme moc rádi. Dobrý den, promiňte, že vás zastavuji. Nechci dlouho zdržovat. Ne, je to v zájmu televizního rozhovoru. Kamera, připravte se. Byla jste u moře?
10: Ano.
8: Ano, jaký je váš největší zážitek od moře? Prosím vás, soustřeďte se na to. Mně na tom záleží. Největší zážitek od moře.
10: Jak jsem dělala bábovky a ryby.
8: Bábovky a ryby.
10: S bratrem. Tamhle jde. Luďku.
8: Stop, stop, zastavte. To je to ztracení. Zastavte se. Ten dom.
11: Posaďte se, Wendy. Dobrý večer. Tak vy se v Československu prý připravujete na známou motocyklovou soutěž terénních jezdců, takzvanou šestidenní. Wendy, co vás k tomu vedlo? Přeci v Austrálii jsou také krásné pláně, krásná příroda.
12: Wow. Krásná příroda je v Austrálii, a proto si obyvatelstvo chrání. A také australští divoši motocrossu příliš nefandí. Vidíte vy můj nos?
11: Tak ze předu moc ne, z profilu trošku ano.
12: To boomerang udělal vizit návštěvu na mém obličeji. Chtěl jsem ho domorodcům vrátit, ale on navštívil mě podruhý. Training v Austrálii není simple, není jednoduchý, stojí moc dolarů.
11: Takže Wendy, u nás je to lepší?
12: No to vůbec nedá srovnat se. Minulý týden jsem se svou Yamaha jel kousek za Prahou přes takový pole. Byl to prý majetek jakéhosi collective farm. Jak vy říkáte JZD.
11: Wendy. My říkáme JRD.
12: A oni chytli mne. Já nejprv myslel, že odvedou mne do prison, do vězení a šerif dá velkou pokutu. Ale oni odvedli mne do hospody, kde poplácali po zádech a dali mne diplom, že já si svou Yamaha vyoral první jarní brázdu. Ten den bylo po tréninku a práce v JZD byla v čudu. Zmazali jsme se jak klokani. To je ohromná dobrota, tenhle vaše alpská trojkombinace. Pivo, horčák a modrá raketa. Předseda JZD mi musel půjčit bílou hůle vlčáka, abych trepil do hotelu.
11: A Wendy, kde se vám tedy u nás trénuje nejlépe?
12: Celá Praha je pro motocrossového jezdce opravdu ráj. Tolik výmolů, herbalů, bowlí a čemek. And Chichi Stone.
11: Andy, co ti myslíte Chichi Stone?
12: Kočičí hlavy s asfaltovou polivou. And tolik výkopů, to vám žádná příroda na světě nemůže poskytnout. Chci o tom napsat do National Geographic. Slabě mě to připomíná kanion smrti v Nevadě.
11: No tak to je moc hezké. To je pěkné, že o tom budete psát, to je popularita.
12: A můžu se něco zeptat, já vás?
11: No jistě, Wendy, jen zeptejte.
12: Proč se v Praze nejezdí ona známá slavná Steeple Chase? Proč se musí až do Pardubic? No to přece je fantastic. Co ulice, to taxisů v příklad. Pravda, muselo by se to trochu upravit, poněvadž v Praze by si zlámal hnáty i mamut.
11: No, Wendy, to je zajímavý nápad, ale v Praze se dostihy nemohou jezdit. Chybí přeci cílová rovinka.
12: Why? Máte přece pěší zónu.
11: Tak to máme, to samozřejmě, na trati by chyběly proutěné překážky.
12: Pane řediteli, vy byste se líp měl rozlídnout po svém rodném městě. Přece v každé druhé ulici Z každého druhého oukapu roste nějaké křovičko. Stačí před steeplechase jej vyndat a po závodech to tam zase můžete vrátit.
11: No dobře, Wendy, ale uvědom si, chlapče, bylo by potřeba v ulicích vybudovat tribuny, to by bylo nákladné, to by naše OPBH rozhodně nezvládly.
12: O tom vašem OPBH jdou v Austrálii legendy. Tam prý, když se spojí šikovné české ruce, tak je od půl litru s pivem nikdo na světě neotrhne. A co se tribun týče, máte přece v každé druhé ulici lešení. To chce jenom baru štětec a můžete prodávat tickets, vstupenky.
11: Dobře, Wendy, děkuji ti za připomínky, ale já bych raději šel v rozhovoru dále. Jak se ti, chlapče, jeví obyvatelé našeho hlavního města?
12: Jsou to velmi otevření lidé.
11: Konečně krásná slova, podle čeho tak usuzuje?
12: Každý z nich má kapsu otevřenou jako klokan. Minulý týden jsem si svou Yamaha zastavil u hotelu Elkron. A tam mě nějací dva mládenci ouvexlovali takovým způsobem, že než vystyt motor umí Yamaha, koukám kožená kombineze fuč, koukám dolary fuč, koukám kožený podrážky fuč, koukám zlatý zuby fuč a já stojím nahý bos jen tak v helně na chodníku a v každý ruce držím jeden modrý obrázek se smetanou.
11: Wendy, já jsem si ten rozhovor představoval jinak. Přesto ti děkuji.
12: Ale na závěr bych vám chtěl říct, že opravdový bombonek pro motocrossového jezdce jsou tyhle ty vaše železniční přejezdy. To, když přejedete v plné rychlosti, tak si okamžitě musíte nechat vyměnit tlumiče a prdel. Goodbye.
13: No tak ano, vážení přátelé, je to pravda, já mám doma otce taky. My máme taky chatu. Tu chatu máme, protože my chceme mít všeho hodně. A právě kolem té chaty jsme s otcem stavěli plot, protože aby když už máme všeho hodně, tak aby tam nikdo nelez a nebral nám to páč, to bychom ho museli pěkně plácnout přes prsty. Tak takhle by to nešlo, vážní přátelé. Takže ten plot jsme stavěli tak, že otec si stoup, že jo, a já jsem si sehet a dívali jsme se na sebe. Pak jsme si to zase prohodili. Pak jsme viděli, že takhle by to dál nešlo, tak on má otec takovou palici velikou. Teda, myslím, ve dřevníku má takovou dřevěnou velikou palici. Ne, ne tu jeho. Jo, je taky jeho, no ale nechte toho, prosím vás. No je to přeci jenom otcová palice, tak takhle o tom hovořit přece. No a teďka já jsem jednu chvíli zase otec držel si palici. Teda já jsem mu držel palici, že jo, a potom on držel a jak takhle a najednou zase jak on držel a já jsem se rozpřáhl, jo, a nějak jestli a hned jsem se zamyslel, protože to někdy se mi stává, že se takhle prudce zamyslím, jak jsem se tak zamyslel, nevím už, co to bylo, myslím nějaký filozofický problém, no jaký asi jiný, že ano. A myslím tenkrát, že to byl takový trošku taky pitomost, ale byl to problém, myslím, proč jsem na světě, mě napadl, taková pitomost. No a teď, jak jsem se tak na tom světě zamyslel, a jak se a rozpřáhl, tak najednou a rovnou jsem to otce vzal do toho prstu u té ruky. A to jste neviděli. Takový jinak solidní, slušný člověk, víte. Už taky starší. a najednou ho má vlít jako nějaký soubor písní a tancují. Teďka skákal, on má omlásna o 20 let a skákal po tom lese, víte, tam mezi těma stromama a teďka ty slova, víte, musím vám to říct do očí, neslušný, nehodící se k takovému člověkovi, že já se tam styděl, vám řeknu, před těma větvema, víte. No a potom už jsme ho museli a odtáhli k doktorovi, že jo. Potom ležel doma, prst měl vedle sebe, že jo. Dívali se na sebe a čekali, až bude venku hezky, že by s ním šel trošku na vzduch. Tak jak šel takhle na vzduch, tak najednou kouká, ona byla železná neděle nějak nebo co, a najednou vám takový pěkný sporáček, víte, my taky jak něco vidíme. Hned to potřebujeme. No a takový sporáček, my už jsme měli jeden teda na chatě, no ale ono přece jenom lepší všechno mít dvakrát. Kdyby vám to někdo šlohnul, anebo taky právě zase jsme si říkali, kdyby nám třeba vyhořel nebo něco, tak máme náhradní. Tak otec hned mi pojídá, chlapče, pojď mě, to jsem byl ještě chlapec tenkrát, teďka už jsem děvče, ano, chci říct, teďka už jsem starší, tedy respektive přestárlý chlapec, že ano, nedodělaný, ale už vyřízený. No, a povídá mi, pomoz mě ten sporák na tu chatu zase. A tak jsme to nesli na nádraží tím vestibulem a najednou, jak to takhle neseme, kde se vzal, tu se vzal na nádraží železničář. Přímo zaměstnaný ČSD, že ano, povídá, nějak se na to nemohl dívat, jak to nesu, jestli jsem se mu nezdál u toho, nebo zase jsem na něco myslel, on to poznal, nebo něco. Přiskočil a hned, chlapče, jdi pryč, já to tady otcovi pomůžu sám, že ano, přiskočil a teďka to vzal a nesli to, víte, a teď vám, jak to tak nesli, najednou vám zahoukala lokomotiva. Ten chlap se lek, páč něco takového v životě snad neslyšel, nebo co. On myslel, že se rovnou snad srazili vlaky, nebo mlíko, že se mu tam srazilo, nebo co. A jak se lek, tak tomu otci pustil ty kamna na nohu. Ale to jste neví, a zase soubor písní a tancujte. A zase omládnutí a už mu dávali záchytnou, první příchytnou, na záchyt, teda dali mu první a poslední pomoc, že ano. A hned potom zase jsme šli domů, že jo, kde jsem si říkal potom otci, jak prosím tě teďka vysvětlíš tomu doktorovi, a teda jak mu to vysvětlíš. A on šel k tomu doktorovi, představ se si, on měl ležet, že jo, a teďka chodil místo s rukou, chodil ještě s nohou, teda. A teď najednou on říká, pane doktore, představte si, já k vám jdu na kontrolu a stará bába s malým klukem vlečou kamna do 16. Já jsem se na to nemohl dívat. Popadl jsem bábu, totiž kamna, povídám, chlapče, jdi pryč, tramvaj cinkla, popojela, ta bába mě šlápla na nohu a úplně mě ji rozdrtila.
14: Luděk Sobota.
15: Jugo. V našem městečku byl dlouho klid. Nedělo se tu do té doby, než se k nám přistěhoval Jugo, skoro nic. Jmenoval se správně Branko Župančič, nebo tak nějak. No, ale všichni mu říkali Jugo. Měl oči jak dva blesky a mohutný knír. Ten knír byl tak velký, že to všem připadalo až nemožné. Trčel do stran a když Jugo mluvil, mával tím knírem tak, že vůbec nepotřeboval ruce. Ukazoval jim v krámě na věci, které si chtěl koupit a jindy tak tupá Helenka kupodivu rozuměla. Přišel pracovat k nám na pilu a nedostal žádnou lehkou práci, ale nějak zvlášť to na něj nezapůsobilo. Všichni jsme čekali, že mu aspoň ten knír maličko splihne. Ale kdepak. Odcházel z pily stejně svěží, jako když ráno přišel. Švestkové sako se zlatými knoflíky, které vrhaly prasátka do unavených tváří kolem. Knír v nejlepší formě, ale lehký opar rakije. To byl Jugo. Bydlel v malém domku u tratě. No vlastně už to ani žádná trať nebyla, protože poslední vlak tudy projel tak před 10 lety. Koleje byly zarostlé plevelem a tak tu chodili akorát cik-cak slepice. Jugo měl taky ženu. Byla mladá a pokud vím, tak nikdy nepromluvila. Pod nosem měla ta jeho žena taky knírek, i když daleko menší než její muž. Lidi u nás je ze začátku měli i neměli rádi. Nikomu neubližovali, to je pravda, ale pravda taky je, že bydleli trochu stranou, že moc nemluvili, no, znáte to. Když o někom nic nevíte, tak si na něj něco vymyslíte. A není důvod si vymýšlet něco, co by mluvilo pro něj. Takže o nich se začalo, Bůh ví, který slepičí mozek to ze sebe dostal, prostě začalo se o nich tvrdit, že jsou ve skutečnosti hrozně bohatí, že mají doma truhlu zlaťáků, že jeho žena vůbec není jeho žena, ale sestra a že se u nás vlastně schovávají ze strachu před jakousi krevní mstou. Pamatuju se, jak se k ním lidé snažili nějak proniknout, jak jim ta záhra ležela v žaludku. Pamatuju se i na to, jak ho jednou po výplatě přemluvili chlapi z pily, aby si s nimi šel sednout do hospody. Chtěli ho tehdy jednoduše spít, chtěli, aby se svalil pod stůl a už nevstal. Mělo to být takové kolektivní KO té jeho divné povaze. Posadili Juga doprostřed a objednali první rundu. Objednali mu rum, což byla sama o sobě tak trochu rána pod pás, protože každý věděl, že nejlepší je v rakii a v každém pořádném souboji se volba zbraní diskutuje. Jugo jen přivoněl, lehce se usmál a jeho obří knír objal tu skleničku jako chkapadlo chobotnice. Pak ji postavil prázdnou na stůl a koukal, co bude dál. Poručili další. Samozřejmě, že Jugo věděl, o co zhruba jde. Věděl, že tu nesedí jen proto, aby jim líp chutnalo. Myslel si svoje a pohodlně se rozvaloval na židli. Domnívali se, že mu dají co proto. Jugo mlčel a pil. Usmíval se trochu a pil. Jak chlapům stoupal rum do hlavy, byli agresivnější. Dotírali na něj. Nařkli ho z vyložených nesmyslů. Křičeli na něj, že je nemá rád, že mu nejsou dost nobl a podobné hlouposti. Dostávali sami na sebe zlost a tu zlost si vybíjeli na něm. Viděli, že nemají pravdu, že nemají vlastně ani pořádný důvod, ale už nemohli couvnout. Jugo dlouho mlčel. Těžko říct, na co v té chvíli myslel. Možná, že na moře a bílé útesy, na divokou nádheru dravých řek, na tajemné ženy, kde si daleko, na vyprahlou zem a umíněnost oslů, možná, že na všechny tyhle krásné a polozapomenuté obrazy v té chvíli vzpomínal. A ostatní se znechuceně dívali na jeho krásný knír a měli pocit, že v něm má ten Jugoslávec skrytou duši, velkou mohutnou duši, která je trápila, protože tu byla. Všichni jakoby se najednou zbláznili. Jugo seděl a díval se na ně, ale nepřekvapeně, spíš zvědavě a čekal, co z nich ještě vyleze. Provokoval. A když už se zdálo, že dál ho čeká jen zbití a ponížení, stoupil si rozvážně před největším křiklounem, chvíli se mu díval do očí a s legračním přízvukem se ho dutě zeptal. Mije ty žena nohy? Nejdřív si nikdo nebyl jistý, jestli to nepřeslechl. Všem se zdálo, že to nemůže být pravda. Jugo stál klidně a prohlížel si je. Pak se otočil a šel. Ve dveřích se maloučko zamyslel, znovu se na všechny podíval a zase řekl. Mije. Dveře se za ním zhouply a párkrát tiše vrzly. Ostatní seděli a dávali si to v těch svých brunátních hlavách dohromady. Co žena? Jaká žena? Proč nohy? Ale dveře se zas otevřely a v nich stál Jugo s vážnou tváří a měřil si je zkoumavým pohledem. Dívali se na sebe navzájem snad půl hodiny a pak jim pokynul.
16: Bylo v tom gestu něco slavnostního, něco, co nepřipouštělo odpor. Nejdřív se zvedlo jen pár chlapů, ale ze zvědavosti nakonec vstala většina a s rozpačitými pohledy a pokašláváním vyšli nakonec ven. Hugo šel důstojně a se vztyčenou hlavou napřed a už se neohlédl. Šli nocí a klopítali za ním, nevěděli kam a proč, ale šli. Hej, Hugo, co má být tohle za divnej vejlet? Zavolal někdo za ním, ale on nic. Mlčel. V divné a stísněné náladě došli až k domku u tratě. V přízemním okně se svítilo. Shromáždili se přede dveřmi a čekali. Když Hugo viděl, že jsou všichni, spokojeně mlaskl a otevřel. Vešli do malé, pečlivě uklizené místnosti a přešlapovali na místě. Žena seděla za stolem a přebírala rýži. Nezvedla vůbec hlavu, jako by se nic zvláštního nedělo. Teprve když si muž sedl a pomalu si zul boty, chvatně se třela do hrnce malé bílé hromádky a vstala. Na chvilku zmizela a vrátila se zpátky s lahví rakie a několika skleničkami. Nikomu neřekla, aby se posadil, protože bez tak nebylo kam. Hugo si zapálil cigaretu a rozkošnicky natáhl nohy před sebe. Žena zase odběhla a pomalu a obřadně přinesla odněkud oprýskaný lavor plný kouřící horké vody. Něžně vzala do ruky mužovi obří nohy plné otlaků a zvolna je namočila do lázně. Hugo ze sebe vydal slastné syknutí. Se zavřenýma očima a s cigaretou v koutku, hlavu zvrácenou dozadu, temně a odkud si zevnitř, začal si prospěvovat cizí sladkobolnou melodii. Chlapům lezly oči z důlků a ruce se skleničkami se jim třásly. Žena omývala ty zhrublé nohy očividně s láskou. Probírala prst za prstem a s každým jakoby se zastavila na kus řeči. Hladila je a masírovala. Každého toho zajatce zatuchlé tmy vysvobozovala zvlášť. Nebyla hezká, ale všem musela v té chvíli připadat neobyčejně krásná. A neměli ji za to rádi, protože jim ukazovala něco, co oni nikdy mít nebudou, ale o čem až dodnes nevěděli a vědět nemuseli. Pozorovali ještě chvíli to zvláštní divadlo a hlava

0: zvyklá mít někomu nohy. Nikdo z nich se o tom doma samozřejmě nikdy ani nepokusil zmínit. Každý znal předem odpověď, které by se dočkal. Ale ten lavor s horkou vodou v nich už jednou byl a nedalo se s tím hnout. Ve spánku viděli tu scénu každou noc. Vracela se jako zlý sen. Tohle jim neměl dělat. Takovéhle věci jim nikdo nesmí dělat. Já nemyslím, že u toho tenkrát byli všichni, ale vím o dvou, o třech, co tam byli určitě, když Jugovi provedli tu hanebnost. Počkali si na něj jednou, když se vracel večer z pily, chytli ho a povalili na zem a pomstili se mu. Mysleli si tenkrát, že ho připraví o jeho sílu, o jeho duši. Zbili ho a ustřihli mu knír. Ten krásný černý knír, který nikdy a před nikým nesplihl, který se před nikým nevěšel k zemi. Viděl jsem ho, jak jde se skrvácenou tváří domů, jak se bolestně houpe při chůzi ze strany na stranu. Dodnes slyším tu divnou melodii, kterou se loučil. Odjel. Jednoho rána tu zkrátka nebyl. Nevím, kam šel a co se s ním stalo, ale vzpomínám na něj pokaždé, když vidím, jak na obloze tiše krouží malé káně. A když přivírám oči, vidím jasně, že je to Jugův knír. Krásný a majestátní. Dívá se na mě z nebe a volá.
1: Tak co? Míje ty žena nohy?

Dobrý večer, vážení přátelé. Dovolte mi, abych zahájil naše představení tím, že vám přečtu dopis, který nám poslala paní Jaroslava Kozáková z Přelouče. Paní Kozáková píše: Milé divadlo, zúčastnila jsem se dvoudenního zájezdu ROH k Máchovu jezeru. Protože bylo pěkné počasí, půjčili jsme si loďky. V naší loďce jsme byli tři, moje kamarádka Růžena Málková, Jitka Nechanická a já. Jitka Nechanická na jezeře neustále houpala loďkou, ačkoliv věděla, že ani já, ani Růžena Málková neumíme plovat. Růžena Málková ztratila náhle rovnováhu a z loďky vypadla. Nevím, jak by to bylo dopadlo, kdyby kolem náhodou neplul pan Ludvík Dusil se svým přítelem. Jeho přítel, na jméno jsem se bohužel v tom chaosu zapomněla zeptat, vím jen, že mu pan Dusil říkal Stando, okamžitě vskočil do vody a naši Růženku vytáhl. Vím, že k vám do divadla chodí mnoho lidí. Povězte jim všem o tomto statečném činu pana Stanislava. V závorce nevím bohužel jeho celé jméno. Druhý den, pokračuje paní Kozáková, a teď se vlastně dostávám k tomu, proč vám vůbec tento dopis čtu. Druhý den jsme měli na programu Jizerské hory. Navštívili jsme tam umrlčí domek Járy Cimrmana v obci Liptákov. Viděli jsme s černalou světničku, kde vybuchla truhla s Cimrmanovými spisy. Když nám průvodce ukázal, na jaké třísky se rozletěla a z jakých malých kousků slepujete pro náš národ jeho hry, říkala jsem si, že to musí být skoro dobrodružství. Myslela jsem na to celou cestu až do Přelouče a úplně to v mé mysli zatlačilo dramatickou příhodu na Máchově jezeře. Ale panu Standovi přesto poděkujte. Stále ho vidím, jak se celý mokrý třásl na hrázi. S pozdravem, vaše Jaroslava Kozáková, Přelouč. No my, vážení přátelé, dostáváme podobných dopisů celou řadu. Máme pochopitelně z tohoto zájmu o naší práci radost a rozhodli jsme se proto, že v jednom představení budeme postupovat jinak, než jak bylo naše publikum zvyklé. My totiž vždycky po úvodním semináři předvedeme potom v druhé části večera celistvý dramatický kus. Dneska tomu bude jinak. Dneska budete svědky toho, jak vědec-restaurátor slepuje z dochovaných zlomků alespoň přibližný obrys původního díla. Takže se do toho pustíme a začneme, jak se říká, od Adama. Musíme se vrátit do roku 1891, kdy Cimrman pro svou hereckou kočevnou společnost Lipany napsal divadelní hru Němý Bobež. Společnost Lipany měla tuto hru na repertoáru až do 5. prosince téhož roku, kdy se herci rozešli po okolních vesnicích dělat Mikuláše. Cimrman jim zapomněl sdělit místo srazu, takže se společnost po tomto datu už nikdy nesešla. Tak to

0: pokud jde o osud herecké společnosti Lipany s příznačným názvem. Pokud jde o rukopis hry Němý Bobeš, tak ten nebyl uložen v té truhle s rukopisnou pozůstalostí a ušel tedy výbuchu. Postihla ho však jiná pohroma. Těsně před smrtí půjčil jej totiž Cimrman svému sousedu Josefu Padevětovi. Padevět ho totiž několikrát předtím žádal, zda by mu Cimrman nemohl půjčit nějaké noviny. Cimrman noviny neodebíral, četbu tehdejšího bulvárního tisku považoval za mrhání časem. A rozhodl se tedy, že nabídne svému sousedovi četbu hodnotnější, totiž svoji hru. Jenomže netušil, že Padevětova prosba nebyla motivována touhou číst. Tak to ne, co máte na mysli, to ne. Padevět prostě chtěl jenom na těchto papírech sušit houby. Nevím, jestli někdo z vás zkoušel přečíst něco z papíru, na kterém se opakovaně sušily houby. My jsme takový pokus provedli a po trojím sušení na slunci je jakýkoliv text na papíru zhola nečitelný. A teď si představte, že si Padevět půjčil od Cimrmana rukopis jeho hry v roce 1911. Vidím, že vám tento letopočet nic neříká. My jsme s tím popravdě řečeno počítali, proto tady stojí připraven náš čelní ochranář zbytků přírody, doktor Jan Hraběta, který vám poví, co tento rok pro Cimrmanův rukopis znamenal.
1: Krátce řečeno, rok 1911 znamenal z tohoto hlediska naprostou katastrofu. Mám zde několik čísel, která mnohé napoví. Tak Jizerské hory, hřib obecný 120 tun, o rok dříve 12 tun. Hřib borovák 90 tun, předtím 3 tuny. Křemenáč osikový 50 tun, předtím 7 kilogramů. Já nevím, jestli mám hovořit o liškách, ty se pochopitelně nesušily.
0: Jestliže se nesušily, tak není třeba.
1: No, snad jenom tak pro zajímavost. Lišek se, přátelé, urodilo tolik, že v tlustých vrstvách pokrývaly celé stráně. A nad obcí Kušlov se jeden takový pás utrhl a zcela zavalil usedlost rolníka Mrázka.
0: Děkuji. Nuže, tato houbová kalamita dokázala Cimrmanovo drama takřka zničit. Naštěstí je v obci Liptákov většinou větrno, takže Padevět byl nucen každý list papíru něčím pořádně zatížit. A právě pod těmito zátěžemi zůstal rukopis čitelný. Některé stránky textu se potom zachovaly i celé, a to díky Padevětově nedbalosti. On jak bral ty listy, tak si třeba nevšiml, že místo jednoho listu bere dva, tři, takže potom ty přilehající strany zůstaly neporušené. No v celku lze říci, že jsme měli k dispozici asi 5% předpokládaného textu. Není to pravda mnoho, ale my bychom vám dneska chtěli předvést, jak svědomitá vědecká práce dokáže i z takhle maličké hromádky stavebního materiálu postavit solidní budovu dramatu. Tedy nezastíráme, že tu a tam chybí cihla či trám. Kde si nejsme jisti, neimprovizujeme. Nechceme totiž postupovat jako třeba profesor Fiedler z Vídně, který se také do rekonstrukce tohoto dramatu pustil, ba dokonce ho jako celosvětovou premiéru ještě před námi uvedl. Tedy pravda předběhl nás. Ale když jsme to jeho představení s doktorem Svirákem ve Vídni osobně shlédli, oba jsme se shodli na tom, že o tak uchvátané prvenství není co stát. Ale přistupme nyní k naší rekonstrukci. Můžeme se podívat na první obraz hry. Ten patří k těm šťastným místům na těch slepených listech. Zachoval se celý. Cimrmanova scénická poznámka zní: Náves. Zprava přichází lékař, zleva farář. V průběhu rozhovoru přeběhne v pozadí vesnický chlapec ženoucí obruč.
2: Buďte zdrav, pane faráři.
3: Až na věky, doktorem.
2: Pěkně nám to dnes připaluje.
3: Není divu, vždyť máme červenec.
2: Jakou jste měl účast na mši?
3: Ale šlo to. Jen se mi tam všichni v lavicích drbali, vrtěli a ošívali. Zdá se, že se to vaše očkování pěkně ujímá.
2: A jak se to ujalo vám?
3: Nemohu si stěžovat. Svědí to jako čert.
2: V řeknu vám, pane faráři, udělal jste pro zdravotnickou osvětu pěkný kus práce.
3: Nezveličujte mé zásluhy,
2: ne,
3: doktore.
2: Ne, ne, bez vašeho kázání by se zvláště mladá děvčata očkovat nedala.
3: Poslyšte, doktore, už jsem se vás chtěl kolikrát zeptat. Nemohl byste nás očkovat proti neštovicím někam jinam? Třeba do pravé paže, jako to dělá doktor Petiška z Brandýsa nad Labem.
2: Aha, aha, tak to ne, pane faráře, to ne. Jak jste to řekl v neděli krásně zkazatelny? Děvčata, kam nemůže slunce, tam musí lékař.
3: Tak už jste s očkováním hotov, že?
2: Hotov až na jediný případ.
3: Já vím, sám jsem ji neviděl na mši dobrých 17 let. Do města nechodí a když přijdete do hájovny, je vždycky na malinách. A taková to byla krásná žena.
2: Opravdu?
3: Velmi krásná.
2: No to by se ovšem měla očkovat.
3: Bylo by škoda, kdyby jí to poděbalo.
2: Poslyšte, pane faráři, chtěl jsem jít dnes odpoledne se starým papouškem na zmije. Co kdybyste šel s námi a zastavili bychom se v hájovně?
3: Inu, jak myslíte, ale obávám se, že bude zase na malinách.
0: To byl tedy první obraz. Možná, že by vás zajímalo, jak ho interpretovali ve Vídni. Jistě se domníváte, že se od naší verze nemohli odchýlit, protože, jak jsem řekl, text se vlastně zachoval v plném znění. Profesor Fiedler dokázal, že to možné je. Cimrman totiž používal ke psaní některých svých her starou zásobu čistých úředních papírů firmy Hurich a synové parní mlýny. Což je skutečnost, kterou my čeští cimrmanologové dobře známe. Ovšem pro profesora Fiedlera to byla taková novinka, že ho to dovedlo až k neuvěřitelné deformaci Cimrmanova textu. My jsme schválně jeho verzi ve zkráceném znění nacvičili, abyste měli možnost posoudit to sami.
2: Buďte zdrav, pane faráři.
3: Až na věky, doktore.
2: Pěkně nám to dnes připaluje, Hurich a synové parní mlýny.
3: Není divu, teď máme červenec, Tanwald, Lipová 13.
2: Jakou jste měl účast na mši?
3: Ale šlo to, jen se mi tam všichni v lavicích drbali, vrtěli a ošívali. Zdá se, že se to vaše očkování pěkně ujímá.
2: A jak se to naše značka, vaše značka ujalo vám?
3: Nemohu si stěžovat. Svědí to, jak vání pěkně ujímá.
2: A jak se to naše značka, vaše značka ujalo vám?
3: Nemohu si stěžovat. Svědí to jako čert. Vyřizuje Štruncová.
0: Sami jste viděli, že si profesor Fiedler s rekonstrukcí Cimrmanovy hry mnoho problémů nedělal. Ostatně sám v divadelním programu píše, že jeho práce na rekonstrukci strhla prý natolik, že s ní byl hotov, jak doslova říká, ein, zwei. Ale pokračujeme v ději. Tak kromě tohoto prvního obrazu se zachoval ještě začátek obrazu druhého. Je uveden touto scénickou poznámkou. V hájovně. Světnice je sice uklizena, ale několik maličkostí pozornému oku prozradí, že tu již delší čas chybí ženská ruka. Okna jsou pokryta pavučinami a na klikách je asfalt. V rohu světnice stojí nové krmítko pro zvěř. Vstupují farář, lékař a papoušek. My si teď ale pro zajímavost přehrajeme nejprve verzi profesora Fiedlera, kde papouška hraje pták v kleci.
3: Hej, hola, Mikovče, jsi doma? Otevři.
4: No jo, už jdu, teď nehoří. Koho to sem čerti nesou?
3: Až na věky, Mikovče.
2: Vyšli jsme si tady se starým papouškem na zmije a řekli jsme si, že se u tebe zastavíme.
3: Co pak si to tady vyřezal, Mikovče?
2: Hezký.
4: Prosrný krmelec.
3: A kde máš ženu, Mikovče?
4: Je na malinách.
2: Měla se dostavit k očkování.
4: Je na malinách.
2: Mikovče, všichni už byli.
4: Je na malinách.
3: Ruku na srdce, Mikovče. Že ty smartu k tomu očkování nepustil. Přiznej se, že je tomu tak.
2: Hezký.
4: Hoďte na něj, děku, nebo ho zabiju.
3: Podívej se, Mikovče. Já ti to řeknu otevřeně. Mně je tu plno věcí podezřelých.

0: Tak například, byl jsem teď na tvém záchodě. Je plný bobků.
1: Chodějí mi tam srny.
0: A tvou ženu od prusko-rakouské vojny nikdo neviděl. Přiznej se, Mikovče, že ty jsi zabil.
1: Je na malinách.
2: Tak toto bylo tedy pojetí profesora Fiedlera. Podle našeho názoru vysloveně falešné. My se totiž domníváme, že postavu papouška je třeba interpretovat zcela jinak. Klíčem k našemu výkladu této postavy je lékařova věta z prvního obrazu: chtěl jsem jít dnes odpoledne se starým papouškem na zmije. Pravý smysl této věty nám pomůže objasnit opět náš čelný ochranář přírody, doktor Hraběta.
3: Tak ke zmii se blížíme tak,
2: pane doktore, že... promiňte. Buďte tak laskav a povězte nám jako člověk s mnohaletou praxí něco o lovu zmíjí.
3: Tak ke zmíji se blížíme tak, že zlehka našlapujeme. Ona totiž zmije neslyší. To se málo ví. Ona se orientuje jenom podle otřesů půdy, takže lovec si může třeba zpívat nebo pískat, ale nesmí dupat.
2: To je zajímavé, promiňte, že já se přerušuju, ale já právě když chodím s dětmi do lesa, tak vždycky tleskám. A dělám takové kšc, abych případné zmije zaplašil.
3: Tak to děláte zbytečně.
2: Ale já to tak dělám už asi 20 let a věřte, že se mi to plně osvědčilo.
3: Ano, to je úplně zbytečné. K vlastnímu lovu používám tohoto celkem primitivního nástroje. Jak vidíte, na konci je rozštěpen a do rozštěpu je vložena rozporka opatřená motouskem. Ke zmiji se blížím zezadu. Namířím klacek a potom rychlým pohybem přitisknu zmiji vidlicí k zemi. Těsně za hlavičkou. Současně zatáhnu za motouzek, ten uvolní rozporku a vidlice zmije stiskne. Pak už je zmije naprosto bezmocná. Vidíte, že celkem bez obav a klidně klacek zvedám, že? Ona se sice mrská, ale kousnout už nemůže.
2: Ano, tak to myslím bylo dostatečně názorné. A teď bych vám, pane doktore, položil takovou neobvyklou otázku. Co myslíte, bylo by možné vzít si sebou na lov zmí nějakého ptáka? Dejme tomu papouška.
3: No jistě. Proč ne? Řekli jsme si, že zmije neslyší, papoušek nikterak nedupe, pravda? Já nevidím překážek.
2: Tak byste mi nerozuměl. Otázka přesně formulována by teda měla znít takto. Zda je možné použít přímo k lovu, rozumíte, k odchytu zmijí papouška.
3: Papouška, no. No vidíte, to je zajímavý nápad.
2: No co myslíte, šlo by to?
3: Papoušek, no. A to mě nikdy ani nenapadlo, že?
2: Ano, tak to jsme chtěli slyšet. Tady pan doktor je odborník a jak jste teď slyšeli, nikdy by ho ani nenapadlo použít k lovu zmíjí papouška.
3: A vy myslíte, že by papoušek jako zobákem přímo nějak...
2: Děkuju vám, pane doktore, pro naši věc je vaše odpověď už dostačující. Takže otázku papouška můžeme uzavřít. V lékařově replice chtěl jsem...
3: Promiňte, pane profesore... Prosím vás pěkně, jak je ten váš ptáček asi veliký?
2: Už to nebudeme. Otázku papouška uzavřeme. V lékařově replice chtěl jsem jít dnes odpoledne se starým papouškem na zmije, se nejedná o ptáka, ale nadevší pochybnost o vesničana papouška zběhlého v lovu zmijí. Takže teď si konečně přehrajeme pasáž tak, jak má doopravdy vypadat.
0: Mikovče, jsi doma? Otevři.
1: No já už jdu, vždyť nehozí. Koho to sem čerti nesou?
0: Až na věky, Mikovče.
4: Vyšli jsme si tady se starým papouškem na zmije a řekli jsme si, že se u tebe zastavíme.
0: Co pak si to tady vyřezal, Mikovče?
1: Co jsi to udělal, Pepik?
4: Hezký.
1: Prosrný krmelec.
0: A kde máš ženu, Mikovče?
1: Je na malinách.
4: Měla se dostavit k očkování.
1: Je na malinách.
4: Mikovče, všichni už byli.
1: Je na malinách.
0: Ruku na srdce, Mikovče, že ty smartu k tomu očkování nepustil. Přiznej se, že je tomu tak.
1: Co jsi to udělal, Pepik?
4: Hezký!
1: Hoďte na něj deku, nebo ho zabiju.
0: Podívej se, Mikovče, já ti to řeknu otevřeně. Měl tu plno věcí podezřelých, tak například, byl jsem teď na tvém záchodě. Je plný bobků.
1: Co jsi to udělal, Pepiku? Chodějí mi tam srny.
0: a tvou ženu od prusko-rakouské vojny nikdo neviděl. Přiznej se, Mikovče, že ty jsi zabil.
1: Je na malinách.
4: Co jsi to udělal, Pepiku?
2: Co dramatičnosti je v této scéně, že? Já myslím, že ani naše neškolené podání nemohlo ubrat na působivosti. Je skutečně třeba notné dávky své vole k tomu svěřit takhle jímavě lidskou postavu nějakému vřeštícímu opeřenci. Ještě štěstí, že se profesor Fiedler nepustil do inscenování Cimrmanova dramatu Napříč Afrikou, kde je totiž hlavní postavou český cestovatel Holub. Že se ještě zdrží u té vídeňské verze. Když jsme to představení viděli s doktorem Svěrákem ve Vídni, tak neměl ten jejich cvičený pták roli ještě pořádně zafixovánu a pletl do předepsaného textu i jiná slova. Vzpomínám si, že například křičel Kurt, du alter Trottel, nebo Richtig, Herr Schneider, což samozřejmě do hry vůbec nepatřilo. Ale vraťme se k naší práci. Nože, po těchto dvou úvodních úryvcích opouštíme už pevnou půdu Cimrmanova dochovaného textu a teď nám nastává ta vlastní práce rekonstrukční. Ale tu už s vámi bude sledovat další přednášející, inženýr Penc.
5: Vážení přátelé, při rekonstrukci hry Němý Bobeš jsme se mohli opřít o několik dobových svědectví. K nejdůležitějším patří divadelní kritika, uveřejněná v Národních listech v květnu roku 1891 a podepsaná trojúhelníkem. Položme si, přátelé, otázku, kdo se pod touto podivnou šifrou skrývá. My se domníváme, že autorem této kritiky, a to vás možná překvapí, je sám Jan Neruda. Předložili jsme svou domněnku znalci Nerudova díla profesoru Kamilu Máchovi a ten byl naším objevem doslova ohromen. Řekl dokonce, jistě s trochou nadsázky, že jsme objevili nový světadíl. Tuším, že to byla Amerika. Nerudova kritika nese název Svraným koněm dovraného. Přečtěme si ji. Jako mladík chodíval jsem pěšky až do Štěchovic. Letošního jara však už mi nohy tuze neslouží i uvítal jsem nabídku svého přítele doktora Šavrdy k výšce fiakrem. V Oujezdské bráně málem jsme se srazili s kočárem polské hraběnky Klotovské. Včas jsem ji však zahlédl a upozornil jsem kočího. Polka jede, polka jede. Již na Zbraslavi byli jsme jízdou tak vytřeseni, že doktor Šavrda navrhoval strávit zbytek dne v místním hostinci. Mým cílem byl však hostinec jiný. Totiž restaurace u Plechatých ve Vraném, kde se toho večera mělo konat i představení kočující herecké společnosti pana Jaroslava Cimrmana. Proto jsem zastávku odmítl a kočího jsem pobídl. Dál, jen dál. Divadelní sál byl slušně obsazen, zvláště poté, co se příchodem nás dvou počet diváků zdvojnásobil. Kus nesl název Němý Bobeš a sestavil ho sám principál. Jeho děj vyprávět bych nesvedl. Autor vracel jej hned do minulosti a hned zase zpátky, takže jsem brzy nevěděl, kde vlastně jsem. Hvězdou celého dramatu je Bobeš. Jsou tam však i malé hvězdičky, například pan farář a lékař, kolem nich se velké točí. Největším zážitkem uměleckým byl pro mne výkon pana Živného. Říká se, že doušek vína dodá herci jistoty. Nevím. Pan Živný nebyl schopen udržet své potácení v mezích jeviště a co chvíli nám zmizel v kulisách. Jeho kuš, kterým se obracel do nápovědní budky, ostane v mé paměti provždycky. Nesmím zapomenout ani na paní E.K. G. v roli údajně krásné paní Hajné. Nechtěl bych ji věru potkat i sám v lese. Skutečnost, že s ní pruský důstojník baron Walter sdílí lože, jen znovu ukazuje, kam až člověka může dohnat válka. Těsně před koncem při výkřiku pomoc zloději čtvrtina diváků odešla. Byl to ponocník, kterému začínala služba. Pan Živný na scéně definitivně usnul, Bobeš konečně nalezl, co hledal a nebylo tedy již o čem hrát. Ještě, že inspicient včas oponou trhnul a my mohli jít k šatně. Tam však pro mne drama teprve začalo. Seznal jsem totiž, že mi ukradli svršky. Nicméně vyjeli jsme ku Praze. Cestou mi doktor Šavrda sdělil, že společnost, jejíž umění jsme právě zhlédli, hodlá prý napřes rok uvést mé aktovky Prodaná láska a Ženich z hladu. To mi dodalo. Ukradli mi klobouk, hůl i převlečník, řekl jsem svému příteli. Všechno jsem oplakal, zase se osvěžil, ale tohle bych, Šavrdo, tohle bych nepřežil. Tolik tedy Národní listy. Vidíte sami, přátelé, že ani tak velký duch, jakým byl Jan Neruda, Cimrmana nepochopil. Jeho kritika nám však pomohla objasnit řadu temných míst zničené hry. Například úlohu pruského důstojníka barona Waltra, nebo to, že Cimrman používal na tehdejší dobu neobvyklého retrospektivního postupu, a to dokonce několikanásobného. Kromě citované kritiky byla pro nás vodítkem i ona čitelná místa textu Pod zátěžemi, a to pod klíčem na utahování matek 14 a 15 mm věta Již to v sobě nebudu dusit, pod brouskem na kosu věta Mikovec vrací se z pole a svalí s mohutným žuchnutím na stůl svůj a pod jakýmsi předmětem eliptického tvaru slova Základ státu. Vraťme se tedy zpátky do hájovny.
0: A tvou ženu od prusko-rakouské vojny nikdo neviděl. Přiznej se, Mikovče, že ty jsi zabil.
1: Je na malinách.
6: Co jsi to udělal, Pepiku?
0: Podívej se, Mikovče, řekni pravdu. Nám zalhat můžeš, ale jemu lhát nesmíš.
1: Jak to víte, že je na půdě?
0: Ten je přece všude, Mikovče.
1: Tak už o něm víte. Pouštěl jsem ho jen na noc, aby se napásl. Ale je to divoká krev.
6: Co jsi to udělal, Pepiku?
4: Zavři zobák, papoušku. Poslyš, Mikovče, řekni nám podle pravdy, jak to od samého začátku bylo. Uvidíš, jak ti odlehne.
1: Dobrá tedy, již to v sobě nebudu dusit. Víte, to bylo tak. Tak mě tady zase máš, Marto.
7: Pro boha, můj muž.
1: Ano, jsem to já, Marto. Bitvu u Hradce Králové jsme prohráli. Pruská armáda byla jednak lépe vyzbrojena, jednak si zajistila podporu Itálie. No což, ani mě neobejmeš.
7: Vítej, Josefe.
1: Strachoval jsem se, nejsi-li tu ohladu? A teď vidím, že jsi dokonce stloustla.
7: To se ti jen zdá, Josefe. Byl jsi celý rok pryč a za tu dobu si zapomněl, jak vypadám.
1: Baba, byla to dlouhá a těžká doba, kdybych ti měl vyprávět.
7: Vypravuj, Josefe.
1: Zrovna teď jsem vyprovodil kus cesty kamaráda. Kůle mu chudákovi utrhla nohu. A představ si, dobelhal se domů, myslel, že ho žena bude čekat a ona se zatím čekala sama. Spustila se poběhlice s rytmistrem od pruské pěchoty.
7: No to je hrozné.
1: Viď. S nepřítelem. Řeknu ti, kdyby se mi něco takového mělo stát, to bych si asi něco udělal. Udělal bych si ze dřeva kýl a zabil bych tě.
7: Josefe, odpust mi to.
1: Bože, cože? Snad to nechceš říci?
7: Ano, Josefe.
1: Mluv, co se stalo?
7: Víš, to bylo tak.
8: Že válka již skončila, ale rakouská armáda měla zastaralé zbraně a my jsme si zajistili podporu Itálie. Nevíš, kde mám ponožky? A tady jsou. No, budeme se muset rozloučit, Marto. Ne, neplač. Nic mě tak nedojímá jako ženský pláč. Víš, Marto, mnoho jsem o naší lásce přemýšlel. Pomoz mi utáhnout tady ten řemínek. Mnoho jsem o naší lásce přemýšlel, ale vstán. Nekleč mi u nohou. Tím, že mi klečíš u nohou, mi loučení jen stížíš. Víš, často jsem si tam v bitevní vřavě říkal, co když ty kulky, které mi sviští nad hlavou, co když jsou právě z pušky Martina muže,
7: To nebyly kulky mého muže.
2: Přece nemůžeš vědět.
7: Josef je nejlepším střelcem v Polesí. Jeho střely nikdy neminou cíl.
2: Vidíš? Tím spíše se musíme rozloučit.
7: Ach, Valtře, nech mi tu na památku nějakou svou dagerotypii.
2: K čemu by ti byla?
7: Chci vědět, jestli ti bude podobné.
2: Kdo?
7: Tvé dítě.
2: Dítě. To je krása. Bez děky mi napadají verše našeho básníka Schillera v překladu vašeho básníka Vrchlického. Když tvůj milý opustí tě, neplač, máš tu po něm dítě. Nevadí, že nezná tátu, je to pořád základ státu.
7: Ach, Valtře, vzpomínáš na naše první setkání? Nikdy mi nevymizí z paměti. Víš, to bylo tak.
2: Hejo, a kde jste kdo? Haló, je tu vůbec někdo? Jsem pruský intendanční důstojník baron Walter von Grünbach. No tak haló, nebojte se, jsem intendant. To je něco jako vedoucí výstrojního skladu. No, sednu si a počkám.
7: Byla jsem tenkrát na Malinách.
2: No, hezky jsme si zavzpomínali, Marto, ale moje marškumpačka je už na pochodu. Tož, s Bohem, holka.
7: S Bohem, Valtře.
9: Tak takové to tedy bylo.
0: Tak takové to tedy bylo.
5: Vidíte sami, přátelé, že některé postavy Cimrmanovy hry dostávají pevné obrysy. Jen tak na okraj. Snad vás bude zajímat, jak si s těmito scénami poradil profesor Fiedler. Nebudeme je ani předvádět, stačí, když si řekneme, že větu Mikovec vrací se z pole nepochopil rakouský restaurátor jako návrat z války, ale přivádí na scénu hajného, zmoženého polní prací a předmět, který má Mikovec podle dochovaného textu s mohutným žuchnutím svalit na stůl, je v jeho verzi bič. Mikovec, jenž byl podle profesora Fiedlera zorat pole u lesa a nemohl být tedy mimo domov déle než několik hodin, se přesto po návratu podivuje, že mu za tu dobu žena stloustla a zakáže jí chodit na maliny. Zdálo by se, že do takovéto frašky nelze dost dobře vmontovat dochovaná slova základ státu. Profesor Fiedler to však vyřešil jednoduše. Hajný prostě vezme bič, počne ženu honit kolem stolu a vykřikuje rozvedu se, zatímco ona mu odpovídá nerozvedeš, nerozvedeš, rodina je základ státu. Ale vy jste jistě především zvědavi na to, jak jsme v rekonstrukci děje postupovali my. Proto předávám slovo profesoru Vondruškovi.
10: Věřte, přátelé, že nebylo lehké zjistit, kterým směrem Cimrman děj rozvíjel. Stáli jsme například před otázkou, jak Hajný nevěrnou ženu potrestal. Naše názory se podle osobních zkušeností různily. Tak například velice zkušený profesor Smoljak ji chtěl zabít. Docent Weigl naproti tomu soudil, že zabít je málo. Asistent Bruckner vůbec nevěděl, o čem hovoříme. A docent Vozáb ji chtěl dokonce odpustit, což už je úplně scestné. Že? No, názory mohou být různé, ale vědecký pracovník se musí držet faktů. A protože jsme se již mnohokrát přesvědčili, že do své tvorby promítal Cimrman převážně vlastní zážitky, obrátili jsme se i tentokrát k jeho bohatému životopisu. Podívejte se mnou do roku 1907. Tehdy se blížilo kulaté výročí vlády Františka Josefa I. a rakouská diplomacie připravovala jubilantovi milý dárek. anexi Bosny a Hercegoviny. Aby byl dárek pro panovníka opravdu překvapením, odbývaly se všechny přípravy mimo Vídeň, a to na českém zámku Konopiště. Protože i stěny mají uši, navrhl arcivévoda Ferdinand d'Este, aby se nejdůležitější jednání odbývala v lese, jakoby při lovu. Přes tato přísná utajovací opatření byl okamžitě informován anglický král Eduard VII. V rakouských diplomatických kruzích nastal poplach. Hrozilo totiž nebezpečí, že Eduard VII., tento známý pletichář mezinárodní politiky, jubilantovi přípravy anexe prozradí, aby mu zkazil radost. Rakouská protišpionážní služba dlouho hledala kanál, kterým proudí informace z Konopiště do Buckinghamského paláce. Kdo mohl naslouchat tajným poradám nejvyšších evropských diplomatů v mlází konopišské obory? Sledování lesních dělníků a hajných nevedlo k cíli. A tak nakonec padly do podezření osoby, od nichž by se špionážní činnost očekávala nejméně. Babky kořenářky. 300 myslivců provedlo zátah lesa a v jejich síti uvízlo 12 vyplašených stařenek z uzlíčky léčivých bylin. Otázka, před kterou stála nyní rakouská kontrarozvědka, zněla. Která z nich je trhala s úmyslem uzdravit nemocné a která s úmyslem poškodit monarchii? A tu se dostává do této velké mezinárodní aféry náš Jára Cimrman. On tehdy působil v Benešově jako přírodní lékař. Jen tak mimochodem, my sami jsme o této jeho činnosti nevěděli a byli jsme překvapeni, jakých úspěchů na tomto poli dosáhl. Objevil řadu originálních receptur, kterými zjednodušil bylinné léčení. Já nevím, jestli vás tyhle věci vůbec tedy zajímají. No tak aspoň jeden příklad. Zácpa. Tam je to hezky vidět. Ta se tehdy léčila směsí řepíku, pampelišky, země žluče a hořce. Cimrmanovi stačil na zácpu rozrazil. Tak zdá se mi, že vás to přeci jen zajímá. Tak snad ještě nějaký příklad. Tak třeba na ženskou frigiditu s úspěchem ordinoval potmě chuť. A konečně, že sám si často nasazoval vstavač polní, ale to už opravdu tak nějak na okraj. Není tedy divu, že to byl právě on, koho rakouská kontrarozvědka požádala o odbornou expertízu. Cimrman se podíval každé stařence do ranečku. Ve všech nalezl běžné léčivé byliny. Z jednoho se však vysypaly pouze lopuchové listy, hustě popsané neviditelným písmem. Což bylo nápadné, že? Cimrman, kterého lopucha zajímala jen z lékařského hlediska, se ženy zeptal, to je proti uhrům? A stařena, hrdě pozvednuvši hlavu, odpověděla, jak proti uhrům, tak proti rakušákům. To už k ní přistoupil jeden z důstojníků, sněl jí z obličeje falešné vrásky, otrhal bradavice a řekl, Kuncová, vaše hra již skončila. Teprve teď si Cimrman s hrůzou uvědomil, že nešlo o zdravotnickou akci. Pamětníci vzpomínají, že se však tehdy zachoval velmi statečně. Bez ohledu na četnické bodáky za eskortovanou ženou neohroženě zvolal. Nezoufejte, Kuncová, napíši o vás hru. Což je cestou do vězení jistě potěšilo, že? Že měl na mysli hru němý Bobeš, o tom nemůže být pochyb. Špionka Kuncová má skutečně mnoho společných rysů s postavou manželky Hajného Mikovce. Ostatně poslechněte si, co o ní říká policejní archiv. Cituji. Pracovala původně jako hotelová pokojská v Mariánských Lázních, kde ji poznal anglický král Eduard VII., který se tam léčil. Bystrá a přičinlivá dívka upoutala brzy královu pozornost. Jednoho dne si ji vzal stranou a řekl jí, že služba obyčejné pokojské nemůže tak chytré děvče uspokojit. Naznačil, že by se svými schopnostmi mohla vykonávat nějakou inteligentní službu. Doslova řekl intelligent service. Mladá dívka se nenechala dlouho přemlouvat a po krátkém výcviku v zahradě anglického vyslanectví byla nasazena do konopistické obory. Tam se záhy seznámila s mladým lesníkem Průchou a stala se jeho ženou. Pod záminkou, že chodí na maliny, trávila většinu času v oboře v blízkosti dvorské společnosti a získávala cenné informace. Když odjel její muž s následníkem trůnu na lov do Salzburku, navázala intimní styk s důstojníkem pěchoty Grünbachem a když se pak její manžel po roce vrátil, byla právě v 9. měsíci těhotenství. V hájovně došlo k prudké hádce, během níž žena porodila. Nebojte se, tuto scénu na rozdíl od profesora Fiedlera my vypouštíme. Hajný Průcha, vyhlášený dobrák, se všemožnou péčí snažil, aby se po porodu rychle zotavila. Jakmile se pak mohla postavit na nohy, okamžitě ji vyhnal. Pro špionku Kuncovou bylo dítě nežádoucí přítěží. Položila je do krmítka pro lesní zvěř, nedaleko hájovny, a zůstala v oboře přestrojena za starou kořenářku. Zprávy posílala do Anglie prostřednictvím svého dalšího milence, telegrafisty Benešovského nádraží Karla Mráčka. To je také zajímavá postava, tenhle ten Mráček. On dával informacím nevinnou podobu železničních hlášení a odesílal je služebním telegrafem, tedy zadarmo, že? Přímo na vlečku do Buckinghamského paláce. Jeho šifrovací klíč byl jednoduchý, skoro prostinký. Tak například, saloní vůz Františka Josefa byl šifrován jako vagon s francovkou. Nebo jeho sdělení mašina pod parou znamenalo ve skutečnosti císařovna se na plese dobře bavila. Další osudy obou agentů britské inteligentní služby nemají pro naši rekonstrukci význam. My už máme dostatek materiálu pro to, abychom mohli v ději Cimrmanovy hry pokračovat. Velice nám pomohly i dva zlomky textu čitelné díky zátěžím. Tak, lžíce na boty zachránila větu, je to 16. A pod zavřeným kapesním nožem se uchovala vůbec klíčová slova dramatu, podá ho faráři. Anebo dodá ho v trakaři. No, s tím už se dalo něco podniknout, že? Navažme tedy tam, kde jsme v předchozí scéně skončili.
0: Tak, takové to tedy bylo.
1: Vařil jsem jí oukrop, to hodně posiluje. A jak se jen mohla postavit na nohy, vyhnal jsem jí.
0: I s dítětem?
1: I s dítětem.
0: Ubožačka, jak se o ně mohla starat?
1: Nestaral se o ně. Dala dítě do jeslí. A sama utekla, kdo ví kam.
4: Děkovče, jak to, že to dítě v lese bez matky nezemřelo hlady?
1: Starali se o ně srny. Když jsem chlapce našel, běhal s nimi po čtyřech a okusoval listí.
4: Tak je to tedy. Je to vlastně takový náš český Tarzan. Od těch srn se naučil zřejmě naprosto všemu. Proto ty bobky na tvém záchodě.
1: Ujal jsem se ho a protože tak tvaruje, dal jsem mu jméno Bobeš.
0: Poslyš, Mikovče, to už je nějakých let, co se to stalo? Vždyť tomu chlapci už musí být.
1: Je to 16. Byla to práce, než jsem ho naučil lidským způsobům.
0: Do školy si ho neposílal a v kostele jistě také nikdy nebyl.
1: Bál jsem se lidských řečí.
4: Očkován taky není, co?
1: Není.
0: Víš co? Zavolej ho, Mikovče.
1: Cože? Jinou, jak myslíte? Hopší! Pojď dolů! Jen pojď dál, neboj se.
11: Vidíte? Už si zase hraje s parohama. Je to jeho nejmilejší hračka.
1: To pojď blíž, hochu. Tady pan farář a pan doktor by si s tebou chtěli popovídat.
4: No, stafra, chlapče, takový statný jonák. Vousy už ti raší. Jak to, že ještě nejsi očkován?
11: To nesmíte tohle.
4: Co, nesmí se na něj mluvit?
11: Ale to si plkejte, co chcete. Ale nesmíte mávat rukama. To vám hned uteče, čověče.
1: Neboj se, bokší, to jsou hodní pánové. Posaď se, hochu, očichej si je.
4: No, stafra, chlapče, tak výstatný jonák, vousy už ti vyrážejí. Jak to, že ještě nejsi očkován?
1: Nic vám neřekne. Je němý, vychovali ho srny.
0: Ty kovče, a Bobeš ví všechno?
1: Všechno jsem mu řekl, pane faráři. Bobši, ukaž tu dagerotypy.
0: Jako bys mu z oka vypadl, chlapče.
4: Skutečně, baron von Greenbach.
0: Zřejmě bohatý pán.
4: Poslyšte, přátelé! Klid, Bobši, nic se neděje. Něco mě napadá. Mikovče, jak dalece na tom chlapci lpíš?
1: Já ho mám plný zuby. Víš, Bobši?
4: Tak to je výborné. Napadlo.
1: A je v trapu. Bobši, pojď.
4: Napadlo mě totiž, že bychom mohli zajet do Greenbachu a vyhledat jeho otce.
0: A co si od toho slibujete, doktore?
4: Totiž lékařská věda, pane faráři, zná celou řadu případů, kdy silný citový papoušku, necourej tady, nebo tam zase spadneš. Jdi na dvorek. Mikovče, to nebyl šťastný nápad hodit mu přes hlavu deku, ten člověk nevidí na krok.
0: Proboha, co se mu stalo? Běžte tam, doktore.
4: To je pro vás, pane faráře.
0: Chudák starý papoušek.
1: A je po ptákách.
4: Ale abychom se nezdržovali maličkostmi. Lékařská věda zná řadu případů, kdy silný citový otřes vrátil... Pojď sem, Bobši, neboj se. Vrátil němému řeč. A co by mohlo být pro toho chlapce silnějším otřesem, než setkání s vlastním otcem?
0: To je pravda. A jistě by se také o něho dobře postaral.
1: Ten by ho leda zapřel, mizera.
4: Tak zapírat by sice mohl, ale dnes už máme prostředky, jak mu otcovství dokázat. Kdybych šel s tím chlapcem ku příkladu já, těžko by se mi při krevní zkoušce vykroutil.
0: A to byste svedl, doktore?
4: O tom nepochybuji. Ostatně chcete-li, pane faráři, můžete jet do Greenbachu s námi. Já ho přitisknu ke zdi a vy mu promluvíte do duše.
0: Co tomu říkáš, Bobši?
1: Je němý, vychovali ho srny.
0: Co tedy tomu říkáš ty, Mikovče?
1: Pro mě, za mě.
4: Ta tedy vzhůru.
1: Jděte si třeba do prdele.
4: Do Greenbachu.
10: Vážení přátelé, v první půli dnešního večera jsme na přání paní Jaroslavy Kozákové z Přelouče předvedli, jak postupuje krok za krokem vědec restaurátor. My zde ovšem nebudeme takto podrobně rekonstruovat celý text Cimrmanova dramatu, na to by nám nestačil čas. Proto se ve druhé půli večera soustředíme jen na nejdůležitější dějové úseky. Co všechno vynecháme? Tak vynecháme hned zlouhavou pasáž cesty našich tří přátel, faráře, lékaře a Bobše do Greenbachu. Nebudeme jako profesor Fiedler nutit diváky, aby poslouchali sáhodlouhé promluvy obchodního cestujícího Jeřábka, který mi krátí spolucestujícím několikahodinovou jízdu vlakem. Nevíme, proč profesor Fiedler považoval za nutné seznámit diváky s celou řadou bezvýznamných příhod z Jeřábkova života. Tak například Jeřábek vypráví, že brzy po narození osiřel a byl vzat na vychování do rodiny zedníka Říhy, který záhy poté skončil na popravišti. Zedník Říha byl již delší dobu podezřelý úřadům tím, že se mu ztráceli učňové. Jeřábek líčí, jak jednoho večera sestoupil do sklepa, kde objevil řadu zazděných výklenků výšky dospívajícího chlapce.
2: Navíc si prý všiml, že z jednoho výklenku, na němž Malta ještě neoschla, se ozývá tlumené kvílení. Počkal, až mistr usne, a pak začal tiše sekat do zdi. Jeřábek to popisuje do všech detailů, jak vyboural první cihlu, jak vsunul ruku do otvoru, co tam nahmatal, co se stalo, když se říha probudil a sešel za ním do sklepa, a tak dále, a tak dále. Ještě zdlouhavější je pak Jeřábkovo vyprávění o jeho službě u dragounů. Přitahli prý po manévrech k jednomu klášteru, kde se celý oddíl ubytoval. Na Jeřábka vyšla té noci strážní služba. Jak tak chodil po nádvoří, všiml si, že se v jednom okně dosud svítí. Přistoupil blíže a nahlédl dovnitř. V místnosti spatřil 7 mladých novicek. První, třetí, pátá a sedmá leželi na postelích, zatímco druhá, čtvrtá a šestá... Prostě bezbarvé, nic neříkající tlachání upovídaného strýce. Ale pravou zkoušku trpělivosti však divák podstoupí, když se Jeřábek rozpovídá o svém kamarádu z vojny Koželuhu Tomanovi. Ten měl prý zase 12letou dceru, která byla na svůj věk neobyčejně vyspělá. Toman je sice úzkostlivě hlídal, ale přesto nemohl zabránit, aby si zvrhlé děvče nepozvalo jednoho dusného odpoledne Jeřábka do své podkrovní světničky. Jeřábek vypravuje, jak tam přišel, co všechno dívka neměla na sobě, jak se její poživačnost projevovala, vysvětluje, proč měla k pelesti připevněný řetěz, co s tím musel dělat. No, prostě nuda, nuda, šečeť. Nás na celé jízdě vlakem zaujala jiná věc. Totiž jak Cimrman nenásilnou formou poskytuje divákovi zajímavé vlastivědné poznatky. Tak například, když projížděli Pelřimovem, vysvětlí farář Bobšovi, že je to Pelřimov. Zdá se nám to daleko podstatnější než několikastránkový monolog nějakého cesťáka. Samozřejmě jiná věc by byla, kdyby Jeřábek, když už se mu věnuje tolik místa, sehrál v další části dramatického děje nějakou podstatnější roli. Nic takového. Svým vystoupením z vlaku ve stanici Pacov vystupuje Jeřábek definitivně i z Cimrmanovy hry. Sledujme však naše tři přátele. Ti po dlouhé cestě dorazili konečně do Greenbachu a tam se ubytovali v malé hospůdce. Přestože se scéna z greenbachského hostince dochovala téměř celá, vznikly mezi Prahou a Vídní opět spory o její interpretaci. Myslíme si proto, že nebude na škodu nahlédnout do mistrovy biografie, kde má německé městečko Greenbach své významné místo. Já bych nyní prosil pana doktora Hrabětu.
3: Na ohmatané mapce, která byla Cimrmanovi nezbytným průvodcem při jeho cestách Evropou, najdeme u městečka Greenbach červený vykřičník s poznámkou nůž. Poznámka souvisí s desiž legendární cestou Járy Cimrmana s hrabětem Cepelínem na palubě vzducholodí Karel. Při přiletu změny obce oba přátelé svačili a Cimrmanovi vypadl z ruky nůž, v jehož vybavení byla kromě vývrtky a malého šroubováčku také vidlička. Cimrman nechtěl kvůli noži přistávat, ale rozhodl se, že se příležitostně do Greenbachu vrátí. Dostal se tam o 3 léta později. Cimrman správně předpokládal, že otevřený nůž, spadnuvší z výše 1000 metrů, je nutno hledat 70 až 120 cm pod povrchem. A skutečně během 2 dnů kopání nalezl nejenom nožík, ale i mocnou sloj černého uhlí. A tak se návštěvou Járy Cimrmana proměnilo ospalé lázeňské městečko přes noc v překrásnou uhelnou pánev. Cimrman sám se stal majitelem dolu Marcela, který potom svým technickým vybavením zastínil všechny ostatní. Přišel totiž na velice jednoduchý, ale vtipný nápad, jak dopravovat horníky pod zem i na povrch, aniž by k tomu potřeboval jakýkoliv motorový pohon. Ostatně lépe to uvidíte na schématu, které jsem si pro tuto příležitost připravil.
2: Ale pane doktore, já myslím, že není třeba zabíhat do takových technických podrobností.
3: Jistě, já to také vemu jenom v hrubých rysech. Tak, princip totiž spočíval v tom, že do klece směřující dolů nastoupilo vždy o jednoho horníka víc, než do klece směřující nahoru. Tím byla pochopitelně horní klec těžší a vytáhla tedy vlastní vahou první směnu nahoru. Bylo-li kolo těžní věže řádně promazáno, fungoval systém bezvadně. Ovšem po několika týdnech těžby Cimrman zjistil, že se mu v dole hromadí horníci. Chyba, chyba byla právě v onom horníku navíc, že? Bylo tedy nutné dopravovat podzem i na povrch stejný počet horníků. Jak ale dosáhnout toho, aby i v tomto případě horní klec vytáhla vlastní vahou klec dolní? V řešení tohoto problému spatřují hlavní ekonomický přínos Cimrmanovy myšlenky. Cimrman umístil do každé klece podobný náčrt, jako máme zde, a pod něj umístil tabulku s těmito pokyny. Kamarádi, v zájmu svých kamarádů přicházejte do práce řádně najedení. Vítána jsou zejména vajíčka, houby a jiná těžká jídla. Hrubat musíte ze všech sil, abyste nějaké to kilo schodili, jinak se nahoru nedostanete. Po tomto opatření produktivita dolu Marcela prudce stoupla. A teď bych se ještě rád zastavil u otázky, zda Jára Cimrman jako majitel dolu byl...
12: To snad už není nutné, pane doktore.
3: Nebo nebyl kapitalista.
12: Tak to ano. To...
3: Na otázku si, přátelé, odpovíte sami, když vám prozradím, že Jára Cimrman po celou dobu svého pobytu v Greenbachu bydlel v podnájmu, v prostém domku hornického předáka Wassermana. Že snídal totéž, co se snídalo u Wassermanů. Ve všední den chléb s máslem, či se sádlem a cibulkou a v neděli housku. A jestliže paní Wassermanová něco upekla, pak pochopitelně nepohrdl ani buchtičkou.
12: Tak to už by mohlo opravdu stačit.
3: Jistě, já už jsem také skončil, ale myslel jsem, že by diváky ještě mohlo zajímat, co dělal Cimrman s nadhodnotou. Ale když není zájem, tak...
12: Já děkuji panu doktorovi za opravdu zajímavý a zasvěcený příspěvek. A teď už se můžeme přenést do hostince v Greenbachu.
13: O našem poslání ani slovo. Budou-li se vyptávat, vždycky se poradíme.
14: A jak pak se vám líbí v našem kraji, pánové?
13: No tak abych vám...
0: Pěkné to tu máte.
13: Všimli jsme si cestou toho zámku. Kdo pak v něm asi bydlí?
14: No, kdo jiný než pan baron?
0: Velký zámek. To on tam jistě pan baron není sám. Má ženu, děti.
14: Zdař Bůh. No tak dětí mu pánu nedopřál, ale na ženě mu to vynahradil. To vám je panečku komandýr. Podle ní musí celý zámek tancovat.
0: Inu, to se podívejme.
14: No jo, on náš pan baron býval za mladá podařené kvítko, která před ním neutekla na strom, s tou on šup do postele. Tak ona si ho teď paní baronka hlídá a ženská noha jí do zámku nesmí.
1: Tak, do služby na zámek vedou jenom mužské. Kuchařka, služka, pokojská, všechno samý chlap.
13: Vy pracujete také na zámku?
1: Kdepak, tak vysoko našinec ani nepomýšlí. Já pracuji dole, v hlubině.
14: Dáš si taky pivo, Wassermane?
1: Dám, vždyť jsem celý den pil jenom vodu.
15: Promiňte mi mou zvědavost, pánové, vy jste tu u nás jako turisté.
13: Jako turisté.
15: Jestli chcete, vezmu vás sebou dolů, je to tam zajímavé.
0: Děkujeme za laskavost. Raději bychom si prohlédli zámek.
15: A kde pak máš Haničku?
14: Ale jela do Míšně, pro porculán.
1: Oh, taky už bych potřeboval nové hrníčky. Škoda, že Haničku neznáte, pánové. Ona je takové naše sluníčko.
14: Poslyšte, pánové, nic mi do toho není. Ale proč pak si ten chlapec nesedne?
13: Pane doktor. Je to neposeda.
5: Tak to byla naše verze scénky z Greenbachského Spůdky. Ještě než vám předvedeme, jak si s tímto zdůrazňuji dochovaným textem poradil profesor Fiedler, dovolte mi, abych jménem svým a jménem všech svých kolegů předeslal několik upřímně míněných slov. Vážení přátelé, byli bychom opravdu neradi, kdyby ve vás vznikl dojem, že snad v našich polemikách s profesorem Fiedlerem jde o nějakou osobní zaujatost. My například oceňujeme, s jakou péčí profesor Fiedler opatřil věcným rejstříkem překlad naší knihy Cimrman und Kindergarten. Ale to zároveň ukazuje, kam by měl příště profesor Fiedler napřít své síly. K drobné, mravenčí, faktografické práci. Jakmile se totiž pustí do úkolu, na nějž jeho síly nestačí, dopadá to tak, jak ukazuje následující scéna.
13: O našem poslání ani slovo. Budou-li se vyptávat, vždycky se poradíme.
14: A jak pak se vám líbí v našem kraji, pánové?
0: Pěkné to tu máte.
13: Všimli jsme si cestou toho zámku. Kdo pak v něm asi bydlí?
15: No, kdo jiný než pan baron?
0: Velký zámek, to on tam jistě pan baron není sám. Má ženu, děti.
15: Brekeke.
14: Brekeke. No tak dětí mu pánku nedopřál. Ale na ženě mu to vynahradil. To vám je, panečku komandír. Podle ní musí celý zámek tancovat.
0: Inu, to se podívejme.
14: No jo, on náš pan baron býval za mlada podařené kvítko, která před ním neutekla na strom, s tou on šup do

0: dolů, je to tam zajímavé.
1: Děkujeme za laskavost. Raději bychom si prohlédli zámek.
0: A kde pak váš Haničku?
2: Ale jela do Míšně, pro porculán.
0: Já, taky už bych potřeboval nové hrníčky. Škoda, že Haničku neznáte, pánové. Ona je takové naše sluníčko. Brekekekeke. Na konče.
3: No vidíte, přátelé, ale omily nejsou ještě tím nejhorším, co nás může ve Fiedlerově verzi potkat. S blížícím se závěrem, jakoby z toho mála dramatické síly, kterou má, ještě ubývalo a dochází k naprosté sterilitě. Pro ilustraci alespoň jednu ukázku. Bude to scéna, kterou jsme my vynechali, neboť k ní nebyly jiné podklady než soupis jednajících osob. Profesor Fiedler však pouze na základě údaje, že spolu mají hovořit chalupníci Kruge, Schmidt a Wolf, napsal následující dialog. Kruge. Včera jsem se byl podívat u švagra. Má to tam hezký. Schmidt. Já jsem si zašel včera do Mlejna. Wolf. Já ani nevím, kde jsem včera byl. Kruge. A co dělá vaše žena? Schmidt. Je doma. Kruge. Moje je taky doma. Wolf. Moje žena je taky doma. A tak to pokračuje další 4 stránky. Jistě nám proto nebudete mít za zlé, když se s verzí profesora Fiedlera definitivně rozloučíme. Až dosud se totiž profesor Fiedler od Cimrmanova, a tedy i od našeho textu, pouze odchyloval. Ale od stránky 46 píše už úplně jinou hru. Výhybkou, která ho zcela odchýlila ze směru, se stala nevinná věta první kolo a hned premiér, kterou řekl farář bezprostředně po tom, co koupili Bobšovi nové kolo. Profesor Fiedler jakoby nevěděl, že premiér byla vyhlášená značka velocipedů. Vyložil si větu po svém. Podle něho vyhrál Bobeš první kolo zemských voleb a stává se předsedou vlády. Pan farář je v důsledku toho povýšen na arcibiskupa, z lékaře se stává ministr zdravotnictví a z heřmanické myslivny je povolán i Hajný Mikovec a přijímá úřad ministra lesního a vodního hospodářství. Němý ministerský předseda Bobeš je obletován ženami, z nichž si na něho největší nároky osobuje dcera generála Štrunce. Ale Bobeš je nejvíce přitahován mladičkou baronkou Jelenou, vždyť ho vychovali srny. Tu však odradí nechutné výstupy žárlivé Štruncovy dcery. V Bobšově milostném životě zazáří i perla nevšední krásy maďarská herečka Ellen Horvátová, která předtím odmítla Huricha a jeho syny i s jejich parními mlýny. I tuto soupeřku nakonec vyřizuje Štruncová. Co tedy říci souhrně k vídeňskému představení Cimrmanovy hry Der Stumme Bobeš? Profesor Fiedler svévolnými úpravami doslova zničil ideu Cimrmanova dramatu. Vy, ačkoliv jste ještě neviděli závěr hry, jste jistě už poznali, že Cimrman podrobil svým němým Bobšem zdrcující kritice agrární politiku rakouské vlády. Ve Fiedlerově plytkém podání není po tomto ideovém záměru ani stopy. A tak můžeme svůj dojem z vídeňského představení vyjádřit slovy škoda času a devis. A teď už předávám slovo profesoru Čepelkovi.
4: Milí přátelé, i naše rekonstrukce Cimrmanovy hry se blíží ke konci. Dříve než uvidíte závěrečnou scénu, v níž se osudy našich hrdinů uzavírají, vyslechnete, doufám se zájmem, několik slov o herecké práci na hře Němý Bobeš. Koho jiného požádat o rozhovor než představitele titulní role? Je jím odborný asistent cimrmanologie Václav Kotek. Václave, kdy jste se dověděl, že budete hrát titulní roli ve hře Němý Bobeš?
5: Tak dověděl jsem se to v pátek. A hned v sobotu jsme jeli s panem asistentem režie Čepelkou do Chvojkovic.
4: Ano, vysvětlete, proč jsme spolu jeli do Chvojkovic.
5: V Chvojkovicích je velká...
4: No pěkně, nahlas Václave.
5: Ve Chvojkovicích je velká obora. Chtěl bych touto cestou poděkovat vedoucímu lesního závodu Chvojkovice Brod, panu Karlu Jíšovi, že se nás ujal a dovolil nám pozorovat srny.
4: Jak vám toto pozorování pomohlo při studiu role?
5: Tak pozorovali jsme srny 3 dny a 3 noci.
4: Ano.
5: A na vlastní oči jsme se přesvědčili, jak jsou plaché.

0: Například do míst, kde jsme na ně čekali, vůbec nepřišli.
1: Takže jsme je neviděli.
0: Ne, neviděli.
1: No ale i tak to byla cenná zkušenost, že?
0: Ano. Chtěl bych touto cestou poděkovat vedoucímu filmového archivu Praha Žižkov, panu Jaromíru Kučerovi, za to, že nám umožnil slednout krátký film Tatranský národní park, část druhá, Srny a Kamzíci.
1: Jak vám film pomohl při studiu role? Tak mohl byste uvést nějaký konkrétní případ ze hry? Nějaký pohyb třeba? Nebo grimasu?
0: Grimasu?
1: No ne, nemusíte. Nemusíte ji zrovna předvádět. Stačí, když o ní pohovoříte.
0: A tak jestli jste si všiml, jak ve scéně v Hájovně očichává doktora Svěráka.
1: Výborně.
0: Tak toho jsem si právě všiml v krátkém filmu Tatranský národní park, část druhá, Srny a Kamzíci, že srny takhle očichávají, když něco podobného najdou na zemi.
2: Volali jste mě?
1: Ne, to je v pořádku. Takže jste ten postřeh prostě uplatnil v roli.
0: Ano, a taky jsem uplatnil tu plachost. Všiml jsem si, že srny, když se něčeho leknou, tak se rozprchnou. No a to jsem použil, že když se něčeho leknu, jak se rozprchnu. Ne. Tak se schovám.
1: Schováte se, ano. A Václave, co vám činilo v roli němého Bobše největší potíže?
0: Největší potíže mi činila plachost. Jsem si založený spíš hlučný.
1: Ne, Václave, zase pěkně nahlas, aby všichni slyšeli.
0: Jsem s tím založením spíš hlučný. Takže jsem se musel na jevišti neustále hlídat, abych tolik nevynikal.
1: Dobře. A teď bych se vás rád zeptal na jednu maličkost. Když se máte poprvé objevit na scéně, vidí diváci nejdřív jen parohy. Čímž vzniká dojem, že na jeviště vstoupí jelen. Pak se ale ukáže, že je držíte v ruce. To je takový vtipný okamžik. Na to jste přišel sám?
0: Ne, to byl nápad pana... To byl přece váš nápad.
1: No, děkuji. A nyní už tedy nic nebrání tomu, abychom si předvedli finále Cimrmanova dramatu Němý Bobeš. Ještě dochovaná slova. Sluha odejde, včelička a pojď sem, Bobši. A teď se podívejme na zámek do Grimbachu.
3: Tak a teď, když jste vykoupaní, mohu vás panu baronovi ohlásit.
4: Řekněte mu, sluho, že přicházíme v záležitosti velké zdravotnické akce týkající se odběru šlechtické krve.
3: Tak to nepůjde. Tohle by si náš pan baron nezapamatoval. Nešlo by to říct nějak stručněji.
4: Tak mu řekněte, že za ním přišla takzvaná modrá trojka.
3: Modrá trojka, to by mohl pochopit. Víte, náš pan baron sice ještě není tak star, ale mnoho prožil. A tak rozhovor s ním bývá někdy poněkud obtížný. Budete na tom se brát ohled.
5: Co to má znamenat, doktore?
4: No tak podle toho, co jsme slyšeli o baronově nezřízeném životě v mládí, domnívám se, že půjde o únik paměťových buněk do pohlavních žlaz. My lékaři tomu říkáme genitální meliorace. Bude-li to takové první, druhé stádium, mohla by s ním být ještě roztomilá řeč.
6: Vítejte v Grimbachu. Pardon. Jsou vy koupaní?
3: Jsou, pane barone.
6: Víte, s tím podáváním rukou musíme tu dbát o hygienu. V kraji nám řádí horečka omladnic. Co máte na srdci?
4: Vážený pane barone, mohutný rozmach dopravy a vzrůstající počet dopravních nehod způsobují, že lékařská věda musí stále častěji sahat k transfúzím. A tu je třeba pamatovat i na zásobu šlechtické krve. Jistě by nebylo vhodné, aby urozený člověk dostal do žil krev nějakého podomka.
6: Ano, ano, rozumím, rozumím. Toho podomka zavřít. To by nešlo tohleto, to by nám tu za chvíli všechno rozkradli. Co tu chtějí ti lidé?
3: Modrá trojka, pane barone.
6: A, vítejte v Grimbachu. Jsou vykoupaní?
3: Jsou, pane barone.
6: co máte na srdci?
4: Takové třetí až čtvrté stádium. Vážený pane barone, slyší?
6: Slyší, ale neudrží.
4: Tak já ho rovnou píchnu. Přišli jsme vám vzít krev, pane barone. Pan baron si laskavě vyhrne rukáv, tak. Máte nějaké děti, pane barone?
6: Ani nevím, pánové. V mládí jsem létal z květu na květ, jako včelička.
4: Tak, teď ručičkou zapumpujeme.
6: Nazdar.
4: Nevrazím ji tam, nevrazím. No, suchá jehla. Už je tam. To se pozná voják, ani nehlesne. Je zkrátka zvyklý prolévat krev.
6: Tak, tak, já jsem byl, pánové, statečný už jako dítě v peřince. Však také moje maminka vždycky říkávala.
2: Kde pak náš Walter? To je pašák.
6: A měla pravdu.
5: A nebyl jste, pane barone, náhodou jako voják ubytován v Heřmanické myslivně?
6: Kdo je ten člověk? Stále modrá trojka, pane barone. A vítejte v Rýbachu. Jsou vykoupané. Jsou, pane barone, sama jsem je mydlil. To mám radost. Stále se setkávám s novými a novými namydlenými lidmi. Jak to tam teče, pěkně.
5: Ptal jsem se na tu Heřmanickou myslivnu.
6: A Heřmanická myslivna, tam jsem poznal Martu, pánové.
5: Tak jste si vzpomněl, kde pak je asi té ubožačce konec?
6: Konec? Marta je tady u mne na zámku, pánové.
5: Opravdu?
6: Tak, tak, ale pšt, paní baronka o tom nesmí vědět. Běž se podívat, kdo to k nám jde.
4: Pane barone, Martě se po vašem odchodu narodilo dítě. Přesně řečeno syn.
6: Základ státu.
4: Není těžké uhodnout, kdo je jeho otcem, ovšem krevní zkouška nám to poví s naprostou jistotou. Ano, jak vidím, je to váš syn.
6: Půjčte mi tu zkoumavku! Na mou duši! Náš syn, Marto, pojď se podívat, ale náš syn! Skutečně, Valče, já jsem tak šťastná.
7: Koupíme mu kolo, dáme ho študovat. Plavat už umí.
4: Cože? Tento sluha v pumpkách, že má být Marta, žena Hajného Mikovce?
8: Ano, pane doktore, musela jsem se přestrojit za muže, abych mohla žít Valtrovi po boku.
6: Kdo to přišel?
8: Valtře, ještě se celá chvějí, je zde Hajný Mikovec.
6: Sapristy, co jsi mu řekla?
8: No, poslala jsem ho do koupelny. Valtře, promluv s ní.
6: No,
8: Josefe, nedělej nám těžkosti.
6: Vítejte v Grimbachu! Dali vám ručník?
8: Chlapec mi přirostl k srdci, je mi bez něho těžko.
6: Mu bez něho těžko.
8: Nemohl by u nás dělat lesníka?
6: Zeptám se ho. Helejte, nemohl byste u nás dělat lesníka? Co? My žádnýho nemáme. My bychom vám dobře zaplatili. Možná?
8: No, abych mohl. Je tu někde na jídlo?
6: Na policii, Josefe, tak vás tu budu mít všechny.
5: Nuže, babší, a nyní můžeš předstoupit před své rodiče.
8: Chlapče, pojď k mamince. Počkej chvilku, musím jít otevřít.
4: Pane barone, chlapec je němý, vychovali ho srny.
6: Inu, vysoká.
4: Ovšem, silný citový otřes, jakým je bezesporu dnešní setkání s vámi, by mu mohl navrátit řeč.
8: Pane barone, přišel pan Hostinský a horník Wasserman. Chtějí vám blahopřát k návratu syna.
6: Na to zase praskne mejdla.
5: Muže bobší, a nyní můžeš předstoupit před své rodiče.
8: Chlapče, pojď k mamince. Dneska se tu dveře netrhnou.
7: No, pánové, a já si půjdu lehnout.
4: No, tak to snad ne, pane barone. Vždyť jste se s tím chlapcem prakticky nepřivítal.
8: Pane barone, přišel takový podivný mužíček a hnal se hned do koupelny.
5: Podívejte se, pane barone, tohle je Bobeš, váš syn.
7: Ten mládenec se mi líbí. Marto, pojď sem, kdo je to?
5: Podívej, Bobši, tohle je tvůj tatínek.
0: Tatínek.
4: Mluví,
8: díky Bohu,
4: mluví. Přátelé, co jsem říkal, kdo to říkal, já jsem to říkal. No, Bobši, jistě máš ještě něco připraveno. Zatlač.
0: Tatínek je blbec.
7: Poznal mě.
5: Dojemné to shledání, kdo se slzám ubrání. Vám, doktore, patří dík za ten šťastný okamžik. Bobeš po všech bědách z matku našel otce, řeč
0: máma.
4: Potom.
5: I matku, šlechtickýho titul věnčí. Dej Bůh, ať se neponěmčí.

0: prosím, posaďte se.
1: Děkuju, pane referente. Já vás nerad ruším, ale mám takovou malou prosbičku.
0: Příteli, mohu vám tak říkat?
1: Prosím.
0: Příteli, mohu-li vám tak říkat?
1: Samozřejmě, samozřejmě.
0: Já jsem vám chtěl jenom říct, že u mě nemusíte prosit. Na úřadech už se neprosím. Klidně jasně řekněte, žádám to a to, a my co?
1: No já to nevím.
0: My vyhovíme, zařídíme, vyřídíme.
1: Ne!
0: Ano, ano.
1: No to by bylo překrásné.
0: Pane, to je krásné. Ne, že by bylo. Protože já jsem tu kvůli vám, ne vy kvůli mě.
1: No tak, abychom si rozuměli, já tady nejsem kvůli vám, já jsem tady kvůli záchodu, protože...
0: Jo, no! Vy jste nám přišel spravit záchod, prosím, pojďte.
1: Ne, ne, ne, pane, já chci postavit záchod.
0: Mám-li tomu tak rozumět, vám spadl?
1: Nebylo co, aby spadlo, víte, protože tam žádný záchod není. A to je ten můj problém, pane.
0: Nepovídejte.
1: Ano. Představte si, já byl v takovým starým baráku, prastarým baráku, s takovýma těma pavlačema.
0: Znám, znám, znám. Ano? Pane, ano. Musíte mít trpělivost. Jednoho dne to zbouráme všechno.
1: Vážený pane, to není zapotřebí, protože než se k tomu dostanete, víte, ono to spadne samo.
2: Ale pane,
1: čemu
2: ten pesimismus? Čemu ten pesimismus? Vždyť my přece, rozumíte, my... Kde jsme to přestali?
1: Takhle jste mával rukama a říkal jste, že něco ví.
0: My, jo, u toho starého baráku.
1: U toho starého baráku, podívejte se.
0: No tak prosím.
1: V tom baráku, kde nás bydlí 5 partají, nepřipadá na ně žádný záchod. V prvním poschodí, na balkoně, zase 5 partají, jeden záchodek. Čili na jeden záchodek 10 partají, pane, to je hrůza, ne?
0: Poslyšte, ale to je proti normě.
1: Na to jsou nějaký normy?
0: No samozřejmě, na to jsou normy.
1: Vidíte, to já jsem ani nevěděl, ale hlavně je to proti přírodě, jak se tam ráno vždycky u toho hádáme.
0: Podívejte se, pane, to se musí totiž přesně naplánovat. Partaj číslo 1, tehdy a tehdy. Partaj číslo 2, rozumíte? Ono totiž přesné plánování, pane, dělá divy.
1: Vážený pane, ale příroda dělá divy v tomhletom větší, víte? To jsou těžké chvilky, než na vás přijdou. No, já vám řeknu takový případ ze života.
0: Prosím, prosím.
1: Já se vždycky tak rozčíš, když tohleto vyprávím.
0: Jděte se, uklidněte, uklidněte se.
1: Já jsem klidnej.
0: Uklidněte se, příteli.
1: Tam nahoře ty pavlači právě vede ty místnůcky, bydlí takový bývalý zápasník z Hájkovy arény.
0: Aha.
1: Hulvát. Hulvát jeden, povídám.
0: Nepovídejte.
1: Ano. Já vám to řeknu, jak to bylo, já už takhle s odpuštěním seděl tý místnůstce a on má nejednou, vy tam vypadně tohle, on vyrval dveře i s futrama a vynes mě ven.
0: To jste si měl, pane, stěžovat na domovní správě.
1: No jak bych se tam dostal, když mám kalhotní spuštěný, prosím vás.
0: To je pravda, to je pravda.
1: No vidíte to.
0: To
1: a v tom momentě mě šlo úplně jiný věci. Já jsem si dodatečně stěžoval, pane, to ano. Víte, že to jsem zjistil,
0: to pak.
1: Že z něj mají hrůzu i na úřadech. Teď povídám hulvát.
0: Nepovídejte, nepovídejte.
1: A to jsem si dal, pane, on se mi od té doby mstí. On mě vůbec za tu místutku nepustí. Víte, co na mě on nejdá hulákal? Prej jsem přeslech, jaký už tady leta razíme heslo. Každému prej podle jeho potřeba, on má potřebu furt.
0: Poslyšte. Ale to je pustá demagogie.
1: To je demagogie.
0: To je naprostá demagogie.
1: To bych si vyprosil. Proto jsem si řekl, co se budeš takhle konvalinko zlobit, když si postavíš svůj vlastní. Proto jsem přišel, víte. Tam na té druhé straně pavlače je takový, řekl bych, nevyužitý místo. Tak jsem si řekl, seženeš si pár cihel, že ano, nějakou tu troubu, rouru, stoupačku.
0: Počkejte. Mám tomu rozumět tak, že si jako chcete postavit sociální zařízení?
1: Já ještě právě mluvím o tom záchodku. Takový spíš, jako bych řekl, praktický zařízení, víte?
0: Totiž tak to jmenujeme, víte? Přeci nemůžete přijít na úřad a říct, chci si postavit záchod, nebo v opuštěným hajzlík. Jak byste vypadal, pane, to by na vás nevrhalo dobré světlo? Proto říkáme sociální zařízení, víte?
1: Jo, tak, no víte. Ha! Já do dneška žil v takový nevědomosti a myslím, že sociální zařízení to je jako něco pro důchodce, víte? No jo, tak.
0: Jo. Ne! Ne! Jo! Vidíte? A takovej fofr tu mám pořád!
1: Koukám, taky to nemáte lehký, no ale abychom se vrátili k tomu tématu.
0: Poslyšte,
1: prosím,
0: pustíme se do toho.
1: Vy mě skutečně, pane referente, chcete pomoct?
0: Samozřejmě. Tak podívejte se. Za prvé potřebujeme výkres přestavby.
1: No tak to já bych vám to mohl načeknout, já bych si představil takové prtínko, víte, a nad tím nějakou střížku.
0: No poslíšte, to ne.
1: Bych nebyl závislý na počasí, myslím.
0: To ne, podívejte se, příteli. To musí načrtnout architekt, nebo aspoň inženýr. A nebo nejlépe by bylo, kdyby to byl inženýr architekt, víte. A kdyby to bylo provedeno tiskem ve 12 kopiích.
1: Já vám rozumím, ale kde já to natisknu?
0: To oni vám řeknou. Potom byste potřeboval vyjádření požárníků.
1: No na záchodě nemá co zhořet, pane.
0: Pane, to byste se velice divil, co všechno může hořet.
1: Jo.
0: No jo, jistě. Jo. Ano. A To je starší dům, víte?
1: No to se dá říct starší, to je z dob Žižky někdy.
0: Žižky? Tak to potřebujete potvrzení od památkářů, potvrzené samozřejmě hlavním architektem.
1: A proč?
0: No proč? Aby se tou přestavbou nezničil vzhled celé té pavlačky.
1: To byste musel tu pavlač vidět, pane! Vzhled té pavlače nemůže změnit ani atomová bomba!
0: Poslyšte, pane, to jste na velikém omilu.
1: Jak to?
0: Oni totiž odborníci velice přesně vědí, co se může zkazit. Mají v tom velmi bohaté zkušenosti.
1: Ano.
0: Ano. A kdo vám to postaví?
1: No tak tohle to už mám dohodnutý. Ano. Tam u nás v ulici bydlí děda Mráčku, tak po večerech on by mě cihlu k cihle.
0: Počkejte, to musí být firma.
1: No tak co pak o to? To je firma u nás, víte, v celé ulici, ve všech hospodách, známá firma.
0: No jo. Má razítko?
1: Spíš pan Lucnici.
0: No vidíte, nemá. No a co, kanalizace?
1: Kanalizace, tak to už mám taky promyšlený. No. Podívejte se, v první poschodí je záchod, od něho je stupačka. Na tu já bych to napojil.
0: No, to je vyloučená věc, pane. Potřebujete vyjádření odborníku, to za prvé, a za druhý firmu, která vám to postaví.
1: No ale to už by snad mohla udělat ta první firma při jednom, ne?
0: Ale prosím vás pěkně, nedělíte mě v tom holubník.
1: Ale holubník, tak vysoká vůbec nemyslím, já chci záchod, no!
0: No, dobře, chcete stavět. A jak to máte s materiálem stavebním?
1: No tak to už by snad si sehnala ta firma, která bych to stavěla.
0: No ale prosím vás pěkně, tam musí stavět a ne zhánět cihly.
1: No kdo to má teda jiný zhánět?
0: Jiná firma, jiní lidé.
1: No tomu nerozumím.
0: Jak to máte s proudem?
1: No tak s proudem, no tak... Kromě soboty vydatný prout a v sobotu jen tak čůrkem, to víte, každý se koupuje.
0: Prosím vás pěkně, mě nezajímá čůrek, mě zajímá prout elektrický.
1: Jo, elektrický, ale to já to nechci, obyčejný, žádnou elektriku, jen tak na řetízek, no, rozumíte.
0: Podívejte se, něčím tam přece musíte svítit.
1: No to ano.
0: No jaké je tam napětí, to mě zajímá.
1: U nás do mě, no teď kvůli tomu záchodku strašný napětí.
0: Já myslím jako napětí proudu.
1: No to jako všude v Praze 120.
0: A tak to je konec, pane. To je naprostej konec.
1: Proč?
0: No protože u nových přestaveb zásadně nepovolujeme 120. Musíte to předělat na 220 V.
1: Prosím vás, jak bych to předělával na 220 V?
0: No docela dobře, pane.
1: No proč?
0: No proč? No protože, představte si, v celém městě má být v 80. letech už jenom 220. A vám potom zůstane místnostka na 120. Co my potom s tím, rozumíte?
1: No, to je pravda.
0: My myslíme dopředu.
1: No to je pravda, ale jak já to můžu přijat na 220 v celé ulici a v celém čtvrtí je 120?
0: No jo, no, podívejte se, to je samozřejmě otázka.
1: Ale víte, co bych mohl udělat? Já tam použiju trandák.
0: No to je vyloučená věc.
1: Co, proč?
0: No to by vám nikdo nepovolil.
1: Ne, no, tak nakonec bych tam mohl svítit svíčkou, no.
0: No to je úplně vyloučená věc, velmi nebezpečné.
1: A tak co mám
0: vy
1: dělat?
0: Si totiž musíte postavit trafostanici.
1: Co?
0: Trafostanici.
1: Ježišmarja, co povídáte, trafostanici?
0: Samozřejmě.
1: Trafostanici, a kde bych ji postavil?
0: Vedle.
1: No ale vedle já v takovým kamrlíku bývám.
0: Výborně, pane. Aspoň se nebudete hádat se sousedy? Uvolníte vlastní prostory.
1: Pane, nechtěl byste mě říct, kde budu spát?
0: To je trafostanici.
1: Ježišmarja, to je trafostanici. A kdo mě tu trafostanici postaví?
0: Nějaká firma odborná.
1: Já vám něco povím.
0: Prosím.
1: Jak to tady sleduju a počítám při vší skromnosti, to už je asi 7 firm, které mě navrhujete. Vážený pane, vy jste se asi přeslech. Já chci stavět záchod, ne hutě. Víte? A než bych tohle všechno zmontoval, co mi tady říkáte dohromady, pane, tak už vůbec nebudu počítat stolici. Už budu stát dávno před soudnou stolici.
0: Jen se uklidněte. Totiž je to tak, rozumíte, že lidský život se prodlužuje.
1: Nestrašte, prosím vás.
0: Ano. Dnes už století starci nejsou žádnými bílými vránami.
1: No, to je pěkný. Ježiši, podívejte se. A pane Befender, mohu vás poprosit o sklenku vody?
0: Ale ne, přítel, já jsem vám říkal, neproste. Tady se zásadně neprosím. Jen si klidně poručte.
1: Můžu?
0: Samozřejmě.
1: Skutečně?
0: Samozřejmě.
1: V tom případě bych vás prosil, pane referente, abyste šel do pramene, tady naproti do pramene a přines mi flašku koňaku.

0: Sám jsem po cestách se svým autem táh, v tom na mě stopař zamával. Na brzdu hned jsem šláp a že jsem správnej chlap, tu stopařku za ním jsem vzal. Pak z party došli mi a zrovna v kouři mi čekala v autě, já do tabáku šel. Když jsem přišel zpět s horou cigaret, už jsem jí ani auto nenašel.
1: To mě zas naopak v Kolíně ujel vlak, tak jsem na silnici stopnul Cadillac.

0: Dobrý večer, vážené a milé obecenstvo. Pohled na vaše rozdychtěné tváře mě přivádí poněkud do rozpaků. Snad by bylo nejlépe, kdybych vám úvodem něco zaspíval. Ovšem tolik legrace zase ode mě chtít nemůžete. Na tanec mám příliš olšové nohy, takže s tím taky nebude nic. Takže jak na to koukám, já se vlastně živím jenom mluvením. To dělá víc lidí, že se živí jenom mluvením, ovšem já s toho musím platit daně. Spatřujte v tom polehčující okolnost. Nicméně vás na dnešním večeru vítám ze srdce a rád, protože vy, to znamená obecenstvo, vy jste na každém kulturním podniku činitel nejdůležitější. I když si to třeba ani neuvědomujete, a i když se s vámi mnohdy a mnohde tak nezachází, ale v moci obecenstva je skutečně všecko. Může svým zájmem ze zcela průměrného programu vytvořit docela snesitelnou zábavu, v což v dnešním případě doufám, a nebo naopak svým nezájmem může věc dobrou a vynikající docela popravit. A podle této schopnosti, nebo chcete-li tedy neschopnosti obecenstva, dotvořit si představení, abych tak řekl, k obrazu srdce svého, máme obecenstvo rozděleno do určitých kategorií, asi tak dejme tomu, jako mají číšníci rozděleny své hosty. My herci bohužel ne podle výše spropitného. Tak takovým nejnápadnějším typem diváka je divák zimomřivý. To je takový, který tleská všemu, ne že by se mu to líbilo, ale prostě proto, aby se pohybem zahřál. To bývají v přechodovém období, jaké teď prožíváme, majitelé bytů s ústředním nebo s etážovým topením. Jím podobný je divák, kterému říkáme milostný, ten by taky nejradši seděl doma. Ovšem ve dvou a do biografu, kde je větší tma, tam už nebyly lístky. Tomuto obecenstvu, jak vidíte, o kulturu vůbec nejde. A v tom se právě podobá některým našim kulturním referentům, osvětovým inspektorům a nebo novinářům. Další kategorii je divák, kterému říkáme vyjevený. To je někdo, kdo se kouká na něco, na co si vůbec nekoupil lístky. Při naší složitější distribuční síti je možné opravdu ledacos. Například, že dotyčný sedí na leteckém dni v Ruzyni, ačkoliv chtěl vidět varhaní koncert u svatého Jakuba. A nebo je to někdo, kdo šel opravdu na to, co je uvedeno na plakátech, a pak jaksi ve srovnání se skutečností vyjeven ještě víc. Takovou českou specialitou je divák, kterému říkáme psavý. To je takový, který píše pořadatelům a někdy také do novin, že se pořad pracujícím nelíbil. Dopisy na toto téma začínají většinou takto. Pracující celého kraje X jsou plným právem rozhořčení a tak dále a tak dále. Šetřením se obyčejně zjistí, že se pracujících nikdo neptal a že dotyčný sám vůbec nepracuje. Pak je divák tajnosnubný. To je takový divák, který sedí, tady to nepřichází pochopitelně v úvahu, ale někde ve větším sále, někdo, kdo tam sedí na černo, buď s cizí paní, nebo s cizím pánem. Ten z toho nemá vůbec nic, protože trne jenom hrůzou, aby ho neviděl nikdo známý. Pak je divák naivní, čili duše bezelstná. To je buď tedy někdo, kdo ještě nikdy na žádném kulturním podniku nebyl, což by byla záležitost raritní, a nebo je to fantasta, který přes četná životní zklamání stále ještě doufá a věří, že uvidí to, co vidět chtěl, že se pobaví a že se zasměje. Takový divák je velice vzácný a nemusím vám ani říkat, že dnes už snad ani neexistuje. A konečně takovým interním označením pro naprosto mrtvé, tupé obecenstvo je název Holanďani. To vzniklo za druhé světové války, kdy skupina českých estrádních umělců účinkovala pro české dělníky nasazené v Reichu. Bylo to představení velice úspěšné, až na to, o kterém mluvím. Tam, kde jinde byly salvy smíchu a bouře, potlesku, tak tam sedělo obecenstvo tentokrát naprosto tupě a mrtvě zíralo. Dodatečně se zjistilo, že čeští estrádní umělci jakýmsi organizačním omylem účinkovali pro obecenstvo národnosti holandské. Dnes je tomu mnohdy jinak. V hledišti sedí české publikum, ale snad my na jevišti hrajeme holandsky. Zdálo by se tedy nad výčtem těchto kategorií obecenstva, že už vlastně není pro koho hrát, ale pravý opak je pravdou. Jako červená nit se všemi kategoriemi obecenstva proplétá
1: ta odrůda nejvzácnější. To je takový divák, který dosud chodí zbožně do divadel, odaně naslouchá, kterému ještě všechno není jedno a který touží být očarován a okouzlen. A uvnitř této lastury je divák perla. To je takový, který si ke všem zmíněným atributům navíc kupuje lístky za vlastní peníze. Sláva mu, protože jeho bude i hlediště nebeské. Ovšem, aby měl divák na co chodit, tak se pochopitelně musí hrát. A všemu tomu, co divák vidí, i tomu, co by někdy bohužel vidět neměl, se jaksi souborně říká představení. Ta jsou pak různá, například operní, kde se za doprovodu hudby pouze zpívá. Tady by ovšem dopředu neinformovaný divák patrně těžko porozuměl a proto má pro něho opera dopředu připravený natištěný program, ve kterém je vytištěn i obsah zmíněné opery. Tyto obsahy mají roztomilý sloh 5. ročníku základní 9. školy a jsou přibližně už 100 let na této literární úrovni. První dějství. Ve starém mlýně žije mlynář vdovec. Má dceru Růženku, která vroucně miluje Františka, chudobného to učitelského pomocníka. Otec jí oznamuje, že ji hodlá provdat za staršího bohatého mlynáře ze sousední vsi. Růženka pláče a posléze padá do mdlob. Druhé dějství. Na starém hradě žije kníže. Růženka přichází prosit, aby její František byl jmenován definitivním učitelem. Kníže se rozlítí nad její opovážlivostí a vykáže Růženku ze zámku. Růženka, plačíc, odchází. Proměna. Růženka bloudí po lese, hladová a unavena usíná. Zjevuje se jí víla, která má podobu její zemřelé matky a slibuje Růžence pomoc. Růženka se radostně probouzí do nového dne. Třetí dějství. Přicházejí svatebčané a starší bohatý mlynář ženich. Je velmi parno. Mlynářovi se udělá nevolno a umírá. Přichází František a oznamuje všem, že mu byl právě doručen jmenovací dekret. Růženka děkuje víle matce a provdá se za Františka. Všichni se veselí. Někdy ovšem i po přečtení programu divák neporozumí stejně, protože některé opery, například Verdiho Trubadur, jsou zcela obsahu prosté. Dále tu máme k dispozici balet, kde se opět za doprovodu hudby pouze tančí. Tady bude dobře, osvojili si divák dopředu určité baletní samoznaky. Například, když se milují, uchopí se v pase, střídavě kmitají nožkama sem a tam a ve skocích dovedně laškují. Když se naopak chtějí dát rozvést, zakrývají si obličej rukama, couvají od sebe pospátku a kývají se ze strany na stranu, jakože tomu sami nemohou uvěřit. Opereta. Ta hraje, zpívá a tančí vše v jednom. Ovšem, děje operet bývají, jak se říká, trošičku přitažené za vlasy. Takže operetu provozujeme hlavně kvůli hudbě, protože jsou v ní takzvané evergreeny, to je z anglického evergreen, tedy písně věčně zelené, například Zelení hájové nebo Nad jílouce zelený. Opakem je pak nevergreen, tedy písně nikdy zelené, což může být třeba Černé oči, proč pláčete, nebo Kladno, ty černé kladno. Pak jsou představení, kterým se říká přesilovka, to je vzato z kanadského hokeje, v originále se tomu říká power play, a znamená to, že na jevišti je víc účinkujících, než v hledišti diváků. A pak jsou představení prázdná úplně, ovšem tomu se už potom neříká představení, ale umělecký čin. Docházíme ke královně, tedy ideologické královně divadelních zbraní, kterou je nesporně činohra. Také činohra má pro diváka dopředu připravený vytištěný program, ovšem zásadně v něm neprozrazuje divákům děj dopředu. Naopak, divák by cítil jako určité faux pas vůči sobě, kdyby se, dejme tomu, z programu na Lucernu dozvěděl, že si nakonec mlynář nevezme bohatou kněžnu, že opovrhne jejími nadměrnými metry v zámku a že si vyvolí docela prostou a chudičkou Haničku. V programu je pouze pojednání ke hře, které obsahuje základní údaj, kdo kdy koho v té hře hrál. A je tam zároveň uvedeno, proč se ta hra hraje, když by se vlastně ani hrát nemusela, a vůbec nic by se nestalo. Tato pojednání píší většinou naši spoluobčané české národnosti a najdeme v nich třeba toto. Patří už tradicionálně k protagonistům, že na inscenacích participují svým grandiózním a innuce dominujícím histrionstvím. V autorových intencích, bez iritujících transkripcí, v dimenzi hyperboly, striktně realisticky a bez fiktivních axiomat se dobírají merita. A podepsán je Jiří Párátko.

Ano, ukážu vám cestu rájem, zavedu vás do zkoušky. Aby se totiž mohlo hrát, musí se pochopitelně zkoušet. A nácvik jedné takové nové hry trvá přibližně 6 až 8 týdnů. Záleží to tedy jednak na povaze hry a samozřejmě také na povaze pana režiséra. Ještě než se začne zkoušet, musí se pořídit rozpočet hry, který se pak stejně překročí. Dále jde-li o hru v cizím jazyce, zejména o hru klasickou, například o Shakespeareova Hamleta, musí se pořídit nový překlad, protože ten loni pořízený je už jazykově zastaralý, nezní dost moderně a pan režisér by se jim nemohl vyjádřit. Dále je nutné vypůjčit si z okolních divadel několik herců a hereček, protože pan režisér v tom nikoho ze souboru nevidí. A nakonec se vyvěsí obsazení. Dříve se herci třásli, aby v tom byli, dnes se třesou obráceným směrem. A konečně se jednoho dne na pracovním rozvrhu objeví toto oznámení. 10 až 14, zkušebna 2, přihodilo se za řepné kampaně, čtená zkouška, všichni podle obsazení. V urvenou hodinu se tedy všichni na udaném místě sejdeme. Na první zkoušce bývá přítomen i pan šéf s panem dramaturgem. Všichni se na sebe líbezně usmíváme, jako bychom se ještě nikdy v životě neviděli. A pak pan režisér řekne, vítám vás všechny na hru Přihodilo se za řepné kampaně. A ještě než začneme číst, poprosil bych pana dramaturga, aby nám ke hře něco řekl. Pan dramaturg, který začne povídat, ale má slabý neherecký hlas, takže ho není příliš slyšet a navíc se začnou courat herci sem a tam a přináší si kafe. Z výkladu se obyčejně dozvídáme, že ona hra je nejlepší hrou onoho autora a že její inscenování bude velice tvrdý oříšek, protože autor něco jiného napsal a něco jiného si myslel. Ale my, že v konečné fázi budeme muset hlavně hrát to, co si myslel a ne to, co napsal. Ovšem, jaksi pomocně ze začátku musíme přece jenom víc toho, co napsal, abychom si jaksi sekundérně pak nakonec mohli z toho vyloupnout, co si vlastně myslel. Když je hra úplně jasná a nakonec se vezmou, říká se, že je to příliš průhledné a že to nemá co říct k dnešku. Když nikdo neví vlastně, o co jde, říká se, že je to zajímavé a že záleží hlavně na tom, jak se to udělá. A když se dopředu předem ví, že na to nepůjde ani noha, říká se, že je to hra zvláštní, podivně viděná, až bizarní, ale ne příliš divácká. No a pak tedy se začne číst, diskutovat a začnou se studovat jednotlivé postavy a role. Prosím, nepleťte si pojem postava a role, protože to není jedno a totéž. Vynikající český herec, profesor Akademie muzických umění a můj přítel Miloš Nedbal byl jednou peskován panem režisérem. Vás to nebaví, pane profesore? Vždyť jste sám říkal, jaká je to krásná postava. Načež pan profesor Nedbal odpověděl temně. Ano, postava je to krásná, ale role stojí za hovno.

Tohle je, jak jistě někteří tušíte, předehra k námluvám Pelopovým. Je tedy na čase, abych vám ukázal, jak se studují role. Ta role, o které budu mluvit, se jmenuje Strážce hradeb a je to role neobyčejně významná a důležitá, protože na celém jevišti není vlastně nic jiného, jen samé hradby. Text role zní takto. Zpět, cizinci. Zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot, kde by vlastně bíjící? Dnes konají se v pízách svaté hry a než se skončí, nesmí noha cizí práh tento přestoupiti. Pak se ještě Pelop zeptá, zda by je strážce nevpustil přece jenom dál, a strážce odpoví. To nemohu, jak začali, uzavře se brána a tak zůstane, až výsledek her zvědavému lidu ohlásí zvůle krále hlasatel. Až do té doby dobře se tu mějte, pak volný v město průchod bude všem. To je celé. Autorem po verbální stránce je Jaroslav Vrchlický, po stránce muzikální Zdeněk Fibich. Roli jsem tedy převzal, podepsal její přijetí a pak jsem si jednoho dne přečetl toto oznámení. 10 až 12 korepetice. Klavírní doprovod zní takto. Leitmotiv tohle. Teď leze strážce nahoru na hradby. Ozve se ještě jednou leitmotiv.

Muzikolog významu doktora Václava Holzknechta by o této hudbě asi řekl. Je to hudba neobyčejně působivá. Až uhrančivá. Není to přirozeně Jaroslav Ježek. Ani Išak Rejčí. Tím méně Leoš Janáček. Je to jakýsi průřez světovou operní tvorbou se zvláštním zřetelem české klasice a především tedy k poému. A tohleto jsem 14 dní korepetitoval. Už druhý den jsme dospěli s korepetitorkou do takové dokonalosti, že jsme se střídali. Chvíle mi hrála ona na piano, já mluvil text, pak jsme šli na kafe, role jsme si prohodili, já mlátil do piana a mluvila ona. Mezitím taky pletla, já jsem si četl, abychom jaksi ubili čas. A pak jsem to dva měsíce, jsem to aranžoval a zkoušel. To znamená, že jsem si téměř denně vylezl ve zkušebně na židli, asi takto. To jak si, abych panu režisérovi naznačil, že potom to nebude dole na podlaze, ale nýbrž někde nahoře na hradbách. Páč pan režisér si to nedovede představit, a já taky ne. V ruce jsem třímal veliké kopí a řval jsem ze židle ve zkušebně na plné pecky. Zpět, cizinci! Zpět ještě jednou! Což neslyšeli jste ten jásot k nevyhlasně bíjící? Jak vidíte, k dramatickému a barbarskému tónu jsem přidal i něco romantismu, abych jaksi zachytil i období, ve kterém hra vznikla. Celé dva měsíce, pokud se pamatuju, jsem se cítil duševně naprosto zdrav. Dokonce jsem navštívil závodního lékaře, abych se o tom dal ujistit po odborné stránce. Rovněž pan režisér Jernek platí za velice seriózního člověka a žádné známky duševní choroby se u něho neprojevují. Ale tohle, to, s tou korepeticí, s tou židlí, s tím kopím, to jsme provozovali dva měsíce naprosto vážně. Tvářili jsme se, že to tak musí být, že je těch zkoušek tak akorát. Možná, že jich je dokonce málo, je pravda. Mezitím se nám vyměnil dirigent. Namísto dirigenta operního to převzal, jak jste slyšeli, vzhledem k povaze díla, dirigent jazzový, kterému to zpět, cizinci, zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot k nebi hlasně bíjící, tomu neznělo dost dramaticky. Takže jsme to úplně přestudovali a teď to znělo takto. Zpět, cizinci, zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot k nebi hlasně bíjící, slyšíte ten markantní rozdíl. Teď je to úplně jiný kafe. A konečně nám po dvou měsících na jeviště postavili ty hradby. Ukázalo se, že se mezi ty hradby to kopí nevejde. Ale náš český divák ošizen být nesmí. To dřevěné kopí, pravda, to zůstalo v rekvizitárně, ale to pravé kopí, to zůstalo v pojetí, ve výrazu, takže teď to znělo takto. Zpět, cizinci, zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot k nebi hlasně bíjící. Slyšíte? Ta ostináta v tom bíjící, to je právě rod toho kopí. Pak jsem chodil asi týden zkoušet kostým na flóru, takový jsem snad v životě neměl na sobě, co jsem u divadla. Jsem si ukrojil z té subvence Národního divadla pěkný krajíček. Prostě boty kůže, sukně kůže, tady kůže, navrch kůže, všude kůže, každý se podívat může. Ne, nemůže se podívat, to bych mluvil do větru, protože hradby dovolili ukázat země jenom horní půlku mého obličeje. Takže tři čtvrtiny té kožené nádhery zůstalo na věšáku v šatně. Je to škoda, ale divák je napjat. Říká si, co má asi ten barbar tam na těch hradbách na sobě. Zimník, pyžamo nebo dres SK Slavie. A pak po dvou měsících došlo ke generální zkoušce, kterou jsem odehrál a měl jsem 39 stupňů teploty. Zaskočil to za mě za pár hodin kolega, samozřejmě bez korepeticí, bez piana, bez pletení, bez kafe, bez kůže, bez dirigenta, bez orchestru. To jen já s panem režisérem Jernekem jsme si spolu časovali sloveso blbnouti, a to ve všech možných časech a formách. Mea culpa!
mea maxima culpa. Jedním z prvních, s kterým jsem se ze staré gardy Národního divadla blíž a důvěrně seznámil, byl mistr Jiří Steinmar. To byl Pepíček Pér, důvěrníkem nás konzervatoristů, kteří jsme statovávali v Národním divadle. A jednou mezi nás přišel se stížností, že členové Národního divadla se cítí dotčeni, že jaksi náležitě nezdravíme a že se k ním nechováme s náležitou úctou. Příště tedy, když jsme rukovali do divadla na zkoušku a ve vrátnici stál pan Steinmar, úctivě jsme se uklonili a zahlaholili jsme z plných plic. Dobrý den, mistře! Pan Steinmar nám vlídně pokynul a pak řekl: ale prdlajs, mistr uličníci, pamatujte si, já jsem vždycky hotelier z Černošic. Pan Steinmar byl záskokář legendární, dokázal zaskočit všecko, v čemkoliv a cokoliv. A měl jednu výjimku. To je kuriozní. Každý herec dostanený záskok touží alespoň najít čas na jednu jedinou zkoušku. Ovšem pan Steinmar to hrál vždycky vabank. Bez zkoušky, rovnou šup na to. Z provozních důvodů, a o ty v Národním divadle nikdy není nouze, bylo nutné zaskočit roli věštce ve druhém díle zmíněné trilogie, o které jsem už tady mluvil, a sice Vesmíru Tantalově. A pan Steinmar se ujal tohoto záskoku. Tedy ten věštec, to je celý jeden obraz dialogu s Pelopem v takových skaliskách v divé přírodě. A je to velice obtížné, protože to je vázáno na hudbu. Pan Steinmar si tedy výjimečně vzhledem k těmto okolnostem vyžádal zkoušku. Udělal však podle mého názoru jednu malinkou chybu. Na povědku si posadil 2 metry vedle sebe vpravo a korepetitorku s pianem 2 metry vlevo. Zkouška proběhla jako po másle, samozřejmě, tady odsud poslech, tady odsud taky, ale večer už to bylo o poznání horší. Ta napovědka se octla 15 metrů v portále od něho, takže ty zbytky, které ještě bylo slyšet, dokázal znamenitě přikrýt burácející orchestr. Pan Steinmar tedy mluvil velice málo. Tedy text hry velice málo, za to z něho šly jakési pazvuky, hiáty, abych tak řekl, nebo slovní hieroglyfy, chcete-li. Říkal, proč mluvíš? Ty mluvíš? Tak nemluv. A proč nemluvíš? Když nemluvíš, tak promluv. A, o. Konečně, tak jak to běželo, orchestr k tomu, a mluvil vlastně Pelop sám, tak to celé nemělo smysl. Pak nakonec skutečně spadla v tomto případě opravdu milosrdná opona. Zničený, synalý, spocený a bledý pan Steinmar se připotácel do šatny, majznul sebou do křesla a začal na sebe lít kýbly sebekritiky. Pro Krista pána! To jsem se v tom pěkně vycachtal, kolegové. Mám já jeden dědek pitomá, tohle to na starý kolena zapotřebí. Vždyť ze mě šla jenom horká pára, bláboli. Za to snad ani od zprávy nemohu chtít honorát. Ale zpívající mi kusy civilního oděvu rostlo mi jeho civilní sebevědomí. Takže když si dovazoval uzel na kravatě, prohlásil už naprosto suverénně. No, když se to tak konec konců vezme, on ten věštec je takovej dědek černokněžnická, teď on může trochu blábolit. V tom se otevřeli dveře a do šatny vpadnul zbledlý, rozsuchaný, spocený dirigent Pepiče Kuchyňka, zamnul si spokojeně ruce a povídá: zaplať pánu, tak jsme to dneska měli naposled. Načež pan Steinmar z rohu šatny se ozval zničeně: pro Krista pána! A na co jsem se to teda já, blbec, vlastně učil? Alkohol za volantem, jak víte, je velice přísně zakázán a že tomu je tak i v divadle na jevišti, to jak si samozřejmě předpokládáte. Ale přesto, protože čert nikdy nespí, se tu, tedy za tím volantem, i onde na tom jevišti, občas stane, že nějaký ten nešťastník tento zákaz překročí. A mohu vás ujistit, že na tohleto jsou v divadle ještě horší tresty, ještě drakoničtější tresty, než na dopravních inspektorátech, i když se u ředitele defouká do balonku a neodevírá se tam krev.
Já to vůbec neomlouvám, přátelé, vůbec ne, ale jsou mezi zpěváky, herci a vůbec mezi lidmi, kteří veřejně vystupují, trémisté, kteří potřebují opravdu tu skleničku na kuráž. Je to jenom jejich psychologická představa, protože si tím nepomohou. A nebo dojde i k určitému onemocnění, abych tak řekl, k indispozici. A to se člověk dokáže pro jeden večer upsat třeba i čertu. V divadle, řekněme mu divadlo X, abych nejmenoval, se hrála Carmen. A titulní roli zpívala představitelka Y, abych nejmenoval. A ta si dala před představením opravdu nějakou tu skleničku na tu kuráž. A v neznalosti nealkoholika, jak si dávkování poněkud přešvihla. První jednání proběhlo ještě jakž takž. Jen opravdu někdo v muzice honěný poznal, že se dopustila několika, abych to řekl velice mírně, muzikálních omylů. Za to ve druhém jednání nastalo pravé rodeo. Najednou z ničeho nic, paní Y, tedy nyní už Carmen, začala zmateně pobíhat po jevišti sem a tam, bez ohledu na to, co bylo domluveno s partnery, bez ohledu na to, co bylo domluveno s režisérem, odborně se tomu říká, měnit si o své vůli aranžmá. Dona Jose zpíval onen večer tenorista jugoslávské národnosti, který toho česky moc neznal. A jeho hra spočívala v tom, že zpívala, neustále honil Carmen po jevišti. A mezi zpěvem cedil skrz zuby srbské kletby. Bogati, majku ti, dušu ti. No, v terčetu, když roztančí se nad cymbál, tam už Carmen nespívala svůj part altový, nebo zpívala unisono se soprány. Kvintetu, kde jaké šejdy tu i tam, tam už nespívala vůbec a rvala jenom od sebe své podloudnické druhy Dankajra a Remendáda a řvala na ně úplně civilně. Nedejte se, kluci, je to ohromní, zpíváte to výborně. Tak přijde, jak známo, květinová árie, to je takové parádní číslo Dona Jose, ale mezi tím je předepsáno, že Don Jose má smíknout Carmen vztekle o zem, což už Jugoslávec vůbec předstírat nemusel, protože jí měl až po zuby, takže s ní mají svoje liště, až zaduněla podlást, dvih se kotouč prachu. A navíc, a to je důležité, Carmen měla na krku, na provázku takové veliké dřevěné korále, ten provázek se při tom pádu přetrhl a korále se volně rozkutály po jevišti. Carmen tedy ležela na jevišti, Don Jose zpíval o tom bílém květě, že ano, árie je to trošku dlouhá. Carmen se začala nudit a navíc si začala provokovat napovědová svítivá a lesklá pleš. Takže se volně plazila po jevišti, hledala rozkutávené kuličky a cvrnkala do ní a trefovala se do napovědy. Což se jí skutečně tu a tam podařilo, protože do zpěvu Jugoslávce se občas ozvalo napovědovo zničené au. Ve čtvrtém jednání se Carmen dokonce podařilo spadnout z předscény do orchestru. Ale ve zpěvu pokračovala dál, držela se kontrabacisty takhle kolem krku, aby byla jako legrace, tak už schovávala part notový za záda. Páté jednání nespívala vůbec, udělala se pauza. Carmen nebyla schopna, udělalo se jí náhle nevolno, jak se praví vždycky obecenstvu. Přivezli náhradní Carmen a tato dospívala. A následky ty už

tedy pití mužík, obtloustlý ještě navíc. A tímto směrem byly orientovány veškeré naše legrace a vtipy, pochopitelně. Mirek totiž kdykoliv zpíval Dona Jose v Carmen někde venku, když tedy hostoval, jak se říká, tak si předem vyměňoval výšku Carmen. On měl takový seznam, kde měl uvedeny všechny operní scény v republice a tam měl uvedeny možnosti Carmen s udáním v centimetrech. A tím se naprosto řídil jako kompasem. Jednou ho volalo Brno, ptal se samozřejmě prvního, bylo ano, mohl bych, ale prosím, kdo zpívá Carmen, když mu řekli, že paní Řezníčková, tak říkal, že to jde, protože ona je jenom o 20 cm vyšší než on a to se ještě tak na tom jevišti ztratí. Přijel tedy do Brna, měl malou zkoušku u piana s korepetitorem, jenom kvůli tempům a večer tedy skutečně se nalíčil, oblékl, šel se do dámské šatny přesvědčit, jestli ho neoblafli, jestli skutečně ta paní Řezníčková zpívá. A představení již pacient spustil. Mirek se dopustil jedné malé chyby, která vyšla najevo až v průběhu prvního jednání. A sice, Mirek hrál, zpíval a najednou zaspíval Haj Mikaela, jaké štěstí! A podíval se do portálu a tam stála dvoumetrová junonická Mikaela. Ale už se nedalo nic dělat, hned je tady ten duet, svou máti vidím zas, ten se zpívá tradičně líčko na líčko. Takže v tomto případě to vypadalo, jako když si guvernantka vyvedla na procházku chlapečka, který si hraje na vojáčka. A Mirek zpíval a zpíval svou máti vidím zas, jděte dál, jděte pryč, ty rodnou výsku tu milou, jděte ode mě. Ale Carmen, protože to zpívala, ale Mikaela, protože to zpívala teprve po třetí, držela se ho jako klíště a Mirek nám pak vyprávěl, jak to dopadlo. Říkal, když jsme ten duet končili, kluci, tak já stál na stole a ona seděla na lavici a to jsme byli tak akorát. Když zpíval Mirek Dona Jose poprvé v Praze, byl jsem na premiéře. Mimochodem dostal tehdy od nás, od kolektivu Činohry, darem chůdy. My jsme mu trošku zvýšili úroveň. A já mám dojem, že mu ublížila krejčovna naše, protože na něj ušili tu strážmistrovskou uniformu velice špatně. On totiž nemá téměř žádný krk a oni mu ten límec udělali široký takhle a hodně vysoký. Takže tomu přikrylo bradu i část úst a navíc mu režisér posadil na hlavu jakousi helmu. On tomu říkal Pickelhaubna. A ta zase mu přikryla pochopitelně vlasy, čelo, obočí, oči a nos. Takže když zpíval, tak to vypadalo, jako když zpívá Sněhuláka nebo Kostlivec. Když zpívá třeba Jsem líb, jsem líb. Ale vedle ty vojáci Natales Morales i ten poručík Zuniga měli ty španělské, takové ty frankistické čepičky s tím třapečkem. A já jsem v pauze přišel k němu do šatny a povídám, ty Mirku, poslouchej, tu helmu si na sebe neber, víc jste bez toho ksichtu není vůbec nic vidět. A on seděl před tím zrcadlem, koukal se na sebe a říkal, když to máš těžký, rozumíš, on ten kašlík je vůl, on jde pak helmu dolů, čověče, to ona pod tím naznačuje, rozumíš, že ten Jose je ve službě. Ten Natales Morales i ten Zuniga, ty budou mít ty čepičky, pak oni to jako mimo službu mají volno. Teď to ten Jose je ve službě. Rozumíš, on taky ten poklesek tou Carmen udělá ve službě a pak je za to zavřený. A tím jako každý tu službu naznačuje tou helmou. Já taky vím, že je to volovina. Tak jsem to vzdal, protože jsem si říkal se zesnulým přítelem Zdeňkem Štěpánkem, režisér a maminka mají vždycky pravdu. A začas jsem potkal Mirka na ulici, z dálky na mě radostně mával, pusu měl od ucha k uchu a když se k němu přišel, povídá Bouti, tak ten tě poslech. Už na tebe tu helmu neberu, kaštík nekaštík, rozumíš? Já jsem se na tebe podíval v té helmě do zrcadla a já vážně vypadal jak ruskej samovár.

Toto byla, jak jste si všimli, slovenská lidová píseň. A ta mám připomenout, že jsem byl mladý, hloupý a neskušený a že mě jako celou spoustu mých českých předchůdců zavál divadelní vítr na Slovensko, kde jsem byl angažován jako herec ve středoslovenském divadle Vo zvoleně. Dnes se to jmenuje Divadlo Josefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici, pobočný závod 001, činohra Zvolen. Jak říkám, byl jsem mladý, hloupý a neskušený a v této době jsem zasáhl takovým vynikajícím způsobem do slovenské bytové výstavby. Je to neuvěřitelné, že herec zasahuje do výstavby, nicméně je tomu tak. Já jsem totiž, dělám to dodnes, to je jako můj koníček, kterým obveseluji občas své okolí, že napodobuju své kolegy a tehdy jsem si dokonce troufal na některé zahraniční i naše státníky. A tehdy byl předsedou vlády soudruh Antonín Zápotocký, blahé paměti. Říkám, byl jsem mladý, hloupý, neskušený, ve Zvolenu byl podnik, který se jmenoval Stavoprojekt. Ten působil v tom smyslu, že jaksi se staral o plánování výstavby v celém Banskobystrickém kraji, byli tam vynikající mladí kluci, jako jsem byl já, inženýři z Prahy, z Brna, z Bratislavy, výborná, skutečná taková československá parta. Flámovali jsme spolu, jezdili jsme na sliač a tak dále. A já jsem jim jednou v hospodě toho Zápotockého předváděl. Jim se to strašně líbilo. A pak jeden kluk, ten inženýr, dostal geniální nápad, říkám geniální v uvozovkách, povídá, poslouchej, víš co, my tu máme, totiž náš starý má v šupletí ležet už 2 roky, akci Z. To je vystavit 10 jednoposchodových domků pro zaměstnance v zemědělství, kteří nebydlí. Víš co, zavolej ho jako Zápotocký a zeptej se, jak je daleko s tou akcí Z. Říkám, byl jsem mladý, hloupý, neskušený, tak jsem jednu sobotu z jedné kanceláře v tom podniku zavolal domácím telefonem do té místnosti, kde seděli ty kluci s tím vedoucím, který tam měl nahoře takovou katedru. Ten se jmenoval inženýr Jano, křestním jménem. Nebudu mu dělat ostudu, nebudu mu říkat, jak se jmenoval dál. No a já jsem prostě zavolal a protože jsem tajemníka soudruha Zápotockého neznal, vypůjčil jsem si tajemníka soudruha Kopeckého, soudruha Bendu a říkal jsem, tady je Benda, osobní tajemník soudruha Zápotockého. Ovšem předtím ještě ten inženýr dělal veliký divadlo tím, co byl se mnou domluven, že dělal meziměsto do toho telefonu. Říkal, čo slečna, já vás dobře nepočujem. Já jsem se totiž musel naučit slovensky, víte? Proto mluvím slovensky. A vidíte, co se člověk mladý naučí ve stáří, jako když najde? Já se dneska dívám na televizi bez větších obtíží. Tak on dělal to mezi město, říkal, čo, prezvon tě ještě raz, slečna. Tu, ano, tu je Stavoprojekt Zvolen, ano. A kto, ktože volá? Já vlastně počím, Praha, ano, ale kto? A úrad čoho? Aha, predsedu vlády. Ano, odovzdám. A povídá tomu inženýrovi, Jano, zober si to, máš tu telefon, volá tě Praha, předsednictvo vlády. A teď jsem dělal toho Bendu, říkal jsem, tady je Benda, osobní tajemník soudruha Zápotockého, příští týden přijedeme do Zvolena na oslavy Slovenského národního povstání, soudruh Zápotocký chce vědět se s tou akcí Z. Já příliš informován nejsem a já vás s ním spojím. A jedním tím kolečkem na tom telefoně jsem cvakl takhle, aby to dělalo dojem přepojení. A pak bylo ticho na obou těch koncích mezi tou Prahou, jako tedy, a tím Zvolenem. A já jsem do toho řekl, Zápotocký, čest práci. U příležitosti oslav Slovenského národního povstání navštívím se svým doprovodem Zvolen a byl bych rád, kdybyste mě předložili, v jakém rozsahu a do jaké míry pokročily práce na akci Z. Teď bylo na druhém konci mrtvolné ticho, poněvadž na něj šly 4 infarkty, každý z jedné soudové strany. A pak začal blábolit, říkal, ale ano, samozřejmě, bude nám cťou, nech se len páčí prísudu, predseda. Samozřejmě, všetko vám ukážeme, pěkně vás povodíme, pravda, máme všetko připravené, pěkně nachystané, nech se len páčí prísť. Tak jsem jako ještě chvíli něco povídal a pak jsem říkal, tak tedy příští sobotu v 9 hodin ráno se stavím u vás v kanceláři a byl bych rád, kdybyste mě mohli zavést i na staveniště, abych se osobně přesvědčil o rozsahu vykonané práce. Děkuji vám, naschledanou, čest práci. A on už byl tak zblblej chudák, že mě řekl, doviděňa,
čest práci a ruky boskávám. No a pak jsem v té kanceláři chviličku počkal, aby to jako nebylo kách, jak se říká správně česky. A přišel jsem jako tam do té místnosti na návštěvu, byla sobota, tenkrát se ještě v sobotu pracovalo, což jsem dělal, což bylo běžné, že jsem je chodil navštěvovat. A teď to tam vypadalo tak, že ty kluci, kteří to věděli, byli skovaní za těmi rýsovacími prkny a on neseděl za tím stolem, on byl zlomený jak rákos. Já jsem přišel a pán, Janko, co se ti porobilo, chorý jsi či čo? Pál, ne, sadkaj si. Přise. Vytáhl to dvojšuple, vydal flašku slivovice, nalil to třikrát za sebou do toho krebského servisu od Hořčice, jsme to vypili, už jsme se tak viděli trošku La Habanero. A já povídám, no čo je Jano? Ale, bouško můj, máme tu taký bordel v jednej veci. Sprostá taká akcia Z z priamého popudu Zápotockého vystava 10 jednoposchodňových domčekov pre pôdohospodárov, ktorí nebydlia. Malo 2 roky už sa s tým malo začať. My sme nespravili ani len figu. A teraz on príde. Pán, on tu byl? A nie, len bude prísť na budúcu sobotu. No už ako si sa s ním vyprával? Po telefóne. Pán, ako? No, že príde. A pán, prosím tě, na to má přeci úředníky, to s tou nepotřebuje mluvit. A nie, kdyby si mohl skoro 5 minut přišel, tak si mohl sám ten hlas vypočuť, veď já ten hlas dobře poznám z rádia. Sakra, nedal si to vymluvit, ten člověk. A teď mu prostě najednou dopad šesták do forbesu a začal řádit, dostal šok. A začal řvát na tu sekretářku. Marina, doněs Shannon Z. Tam mu to přinesla, on v tom začal listovat, teď to našel, to, co hledal, říkal, aha, chlapci, tu je kopia, už v marci, lani, marci, som tým idiotom na kraj do Bystrice písal, aby něco v té věci urobili, hovno spravili, chlapci, někdo bude zatvorený, ale já to nebudem. A už vytrh tu kopii a skoval jí do kapsy. Teď organizoval ve velkým, ty plánky byly jednotné, ty byly v Praze na předsednictvu vlády, v Setinách. Říkal, Janko, zabešteluj si letenku, půjdeš na pondělok do Prahy, vyzveď ještě plánky, však všechno to tu pěkně rozrobíme, ofotografujeme i Valen, tak nikde ho nepovedeme, nikde nepůjde, tu bude sedět s námi v kancelárii, tomu všechno jen tak ukážeme, tak nafarbené pěkně, však vystrojíme mu to, on chtěl tímto způsobem toho chudáka Zápotockého poblafnout. A pak se najednou v tom zmatku zjistilo, že vlastně ty pozemky, na kterým dnes ty domky stojí, to je, když se letí na Sliač, tak vpravo je takový kopec, Borová hora se jmenuje, a tam jsou ty domky. Že ty pozemky nejsou ještě vůbec vyvlastněny. Tak volal předsedkyni Národního výboru. A teď začal tak krásně, říkal, Marťulienka moja zlaťučka, po obědě o 2:30 spravíš mimoriadné zasadnutí MNV, věž, dušička moja zlatá, a musíme súrně vyvlastnit tě pozemky na Borové hore. A ona si odpoledne prala nebo pekla, takže protestovala do telefonu, říkal, ale nie, to musí být, o 2:30 ti vravím, ale Marta, a ona zase, říkal, husa jedna sprostá, keď ti hovorím o 2:30, tak aj o 2:30 bude, vybavené, to je věc štátného záujmu, a bací do telefonu. Co bylo dál, já nevím, já jsem odešel, rozloučil jsem se, pozapomněl jsem přes tu sobotu, neděli na to, a v pondělí ráno vstanu, stojím na tom Zvolenském náměstí mezi těma dvěma kostely a vidím Hronskýmu mostu nahoru na Banskou Bystricu. Autoštěrku, autopísku, autotašek, autocementu. Jsi hyml? Za chvíli zás. Štěrk, písek, tašky, cement, vápno. A to není jen tak. Jdu tam na tu Borovou horu se podívat. Tam byla louka zelená. Běhali tam ty inženýrci s těma teodolitama, měřili tam pásma, dělali ty růžky z prkínek. Ale tam bylo všecko, nejenom štěrk, vápno, cement, cihly, tašky. Tam byly umyvadla, tam byly klozetové mísy, tam byly dveře i s futrama, ve dveřích klíče, což nebývá při kolaudaci. On totiž zastavil v celém Banskobystrickém kraji práce a nakrát to ze všech staveb na tu louku, aby toho Zápotockého tímto způsobem mohl ošálit. No když jsem viděl, co jsem udělal, že jsem odpoledne k němu do bytu a povídám, ty Jano, toho Zápotuckého do toho telefonu, to jsem dělal já. Teď zase on mě nevěřil, říkal, já tě poznám, ty jsi taký figliar, víš? Já se kvůli těbe zavřet nedám. Tak jsem mu to slovo od slova opakoval, co jsme jako do toho telefonu mluvili. Pak jsem ho nakonec
přesvědčil a řekl mi, no, čo se dá robiť? Zastavit se to jednako nedá, dokončíme v Pánu Bohu. Tak tedy v Pánu Bohu dokončili, v listopadu se lidi stěhovali. Nic by se bylo nestalo, byla to taková vnitřní legrace, ale šlo to od úst k ústům, od ucha k uchu, až se to dozvěděl i ten chudák Zápotocký. A při jedné příležitosti, když byla zábava na předsednictvu vlády, tak mě pozval a všechno pěkně, jak to vypravuju vám tady, jsem vypravoval jemu a té jeho společnosti. On byl ohromný člověk, on měl velký smysl pro legraci. Já jsem neviděl v životě člověka tak se smát, jak se smál ten Zápotocký. Tomu tekly slzy, takhle mu tekly slzy smíchu. Takže jemu to prošlo, mě taky tím pádem, ale nejhůř na tom byl ten inženýr, ten Jano, protože ještě 3 roky po tom, co se to stalo, kdokoliv ho z jeho známých potkal ve Zvolenu na náměstí, křičel na něj, Jano, choď na poštu, volá tě Praha, Zápotonda se chce s tebou vyprávat.

0: Děkuji za vlídné přijetí. Ale myslím, že už té srandy bylo dost. Že bychom měli trošku vážnější téma nabrat. Jaká je otázka?
1: Já ji položím, vy ji zvedněte. Já jsem už tady na začátku říkal, jednak bych strašně rád řekl jednu věc, a sice tu, že jsem nesmírně šťastný, že jste tady dnes večer s námi. Myslím si, že jak jste slyšel odezvu, i ostatní diváci to tak cítí. Já jsem tady říkal na začátku, že jsem se narodil v Třebíči. Pokud vím, vy jste v Třebíči prožil pěkný kus svého hereckého mládí.
0: Ano, nejenom třeba, že tam jsem umělecky vůbec začínal růst tam, ale pak jsme se přestěhovali do Jihlavy a po převratu bylo potřeba jezdit. Horácký divadlo byly zájezdy, jinak bychom umřeli hlady. No, ale neměli jsme čím, tak jsme jezdili na nákladňáku, než jsme si vydělili na autobus. Ovšem to byl autobus velice podivný. Kolečka malý, motůrek malý, velká kasle a kravál to dělalo hrozné. To se lidi tiskli ke zdi a my za 10 minut přijeli teprve. Ale mělo to zvláštnost, tam vevnitř nebylo nic, ani lavice, ani židle, přišroubovaný k podlaze, nic. Tam byla akorát přišroubovaná bedna pro šoféra, jo, který strašně miloval ptactvo. Takže byl velice nebezpečný. No a tenhle ten zájezd se konal, vždycky jsme se sešli u toho divadla a pač tam židle nebyly, tak jsme si každý museli přinést svoji židli. Takže jsme vypadali jako takový polský uprchlíci. Nalezli jsme do autobusu, vyjeli jsme a najednou ten blázen uviděl bažanta, ježiš, to je krásný pták, a dupnul na brzdu. Samozřejmě mi za ním valnou hromadou, pochopitelně, že jo. Nám to nevadilo, nám mladým, to jsem tenkrát byl mladý. A ono to vypadá nepravděpodobně, ale byl jsem skutečně mladý a holky taky, tak nám to nevadilo, no a ty babi padali, ještě ani nebrzdil.
1: No a pak jste to vlastně svým velkým uměním a svým talentem a svým darem bavit lidi dotáhl až do Národního divadla.
0: No to byla dlouhá klopotná cesta, to Národní divadlo já ctím a je to podle mě skvost národa, musí se to respektovat, i když tam jsou některé lidi, kteří tam nepatří, to je jiná věc, to už Vojanci stěžoval a celkem za to, no ale já jsem hrdý na to, že jsem tam 18 let pracoval a miluju Národní divadlo. Ale hlavně jsem tedy tam miloval ty starý, ty bohy, který jsem já prostě se jim klanil, ty Štěpánky, Smolíky, Marvany, že jo, s tím jsem měl takovou zajímavou záležitost, jsem zažil, já jsem měl takovou slovní dohodu, že na 14 dní vemu jednu roli v plavecký Mariáši, no a teď si najednou, to byl ten film o tom, že nebylo málo plavců, takže bylo málo dřeva a Marvan to měl dávat jako dokupy a já tam hrál něco, jak ředitele pily, nebo co to bylo, já nevím, do dneska. Takže to bylo u vody, ten barák, a jsem vždycky vylezl, kouk jsem proti proudu a řekl jsem zase nic. A to jsem udělal za celý film 3x, takže jsem byl dopoledne hotov. A teď povídám sakra, ale tohle to není možné, já mám tady na 14 dní smlouvu. A Wasserman, režisér, ten říká, trvej na tom. Tak jsem na tom trval a oni zastrvali na tom, že tam musím těch 14 dní jezdit. Ale to mě udělali velkou službu, protože jsem 14 dní v noci po představení jezdil s Plachým, s Marvanem, s Fialou, no prostě s těmhle těma starýma bardama, kterých jsem si nesmírně vážil. A nesmírně jsem je obdivoval, upozorňoval, že byla taková sranda tou cestou, že jsem si ani nevrznul. A tak jsem pro sebe si povídal, Krista Pána, až vy, dětkové, umřete, kdo tu legraci bude dělat. A ten Marvan se takhle otočil a povídá, budete se divit, ale vy. Přesně to samé, co jsem řekl tobě já, když jsem tě poprvé viděl v recitálu, tak jsem ti řekl, teďka už umřu klidně, poněvadž mám za sebe náhradu.

0: To je nádherný, co jste teď řekl. Já se vás ale přesto ještě zeptám, jestli dovolíte. Vy jste natočil spoustu krásných filmů.
1: Ano.
0: Já jenom když vzpomenu na Světáky a na Marečka a na Bohouša, já nevím, na co všecko, to se ani všechno vyjmenovávat nedá. Kde to je všecko? Jak to, že se dneska nic takového netočí? To byla nádherná doba, kdy jste točili takovéhle krásné věci a zároveň jste tam museli určitě zažít spoustu srandy.
1: No tak on hlavně se dělali filmy pro lidi, pro diváky. Dneska se o to pokoušejí a těžko to zase budou zvedat zpátky. A těch příhod, těch bylo spousta, tak namátkou řeknu, já jsem točil nějaký film tady za Prahou, hned nic moc, hrál jsem tam předsedu, oni tam mluvili nějakým nářečím, to jsem odmítnul. Povídám, to nebudu se prostě takhle pokořovat tady. A přijeli jsme s Venčíkem, už všichni čekali, aby byla nějaká legrace, no tak samozřejmě jsme se ve výčepu nalíčili a do sálu jsme šli po takových schodech. Po 8 schodech a dole ležel velký pes a lízal si přirození. A vedle stála bába s vídlem a byl tam obrovský kopec hnoje. A já povídám, jak ten meček byl pohotový, povídám, Láďo, podívej, vidíš, takhle to máš dělat. Je to hygienický a zadarmo. A on mě povídal z fleku, a ty to dělám, ale strašně mě bolí za krkem. Ta baba u toho hnoje udělala punk. Vyletěli zuby do hnoje. My jsme tam točili 2 hodiny v tom sále, šli jsme zpátky a baba ještě ty zuby hledala.
2: Pan Jiří Sovák.

0: Co děláš? Ty to celý poprskáš, člověče. Čemu se směješ?
1: Tam se dívej, sakra, nevidíš.
0: No to se dívám, to je. To je nějaký humor podle tebe? To je Silvestr, jo, tohle. No, to se zase vycajchlovali. To je zase zábava. Zábavička, haha. Jak se jmenuje ten?
1: Co?
0: Ten malej takovej ten, no.
1: Kaiser.
0: No, to je taky. S tím bych si taky vyzdobil kvartír. A ten vyšší, ten vypadá slušně, ten vypadá hůř jak já. A co nevím. Co?
1: A to je Blábus.
0: No, Blábus. To je takový jméno. Blábus. Jak autobus. No. Víš, jakým jsou balíku? Jakým jsou balíku, víš?
1: To vím, to já nevím.
0: O 1000 míň jak já. To ti garantuju. No, to je taky nápad. Prosím tě, vidíš, prdlaj se ty vlasy, dej si to z čela. No, ten jeden v černým, druhý v bílým a já si před týdnem koupil barevný televizor. Tak na co?
1: Tatko, ale já nevím, když máš tolik řečí, tak udělej zábavu ty.
0: Co, proč já bych
1: no, udělej nějakou zábavu. Legraci, pořád tady povídáš, tak udělej legraci.
0: Jsem šašek jako oni, nebo co?
1: Ne, hele, tak... No ne, tak já to jdu vypnout.
0: Hele, nesahej na to, na co se budu dívat, co budeme dělat, nevíš?
1: No to já nevím, no tak...
0: Už nikam nepůjdu.
1: Hele, tak teďko, hele, tak si představ, že tady mě máš bavit, tak si tady stoupni.
0: No tebe, viď, budu bavit, ne?
1: No, to já nevím, tak...
0: No, tebe.
1: Máš řeči, tak...
0: Co? No to víš, že jo, to víš, že by to byl chytrý humor, a lepší. Rozhodně lepší, než tam u nich, víš, to je taky. Jistě. To by mě taky zajímalo, víš? To by byl, rozumíš, to by chrlilo, nebo Franta z hospody, ten když má den, ty jeho frky, ten by tam měl být. To by byly programy. To by byly,
1: víš? Víš, je zavřené.
0: No jistě. A proto tam taky není.
1: No hele, tak taťko, hele, tak si teď stoupni a udělej legraci.
0: Ale prosím tě,
1: buď tak hodnej, ty... udělej legraci.
0: Ale prosím tě, z té Prahy si přijel, člověče, úplně jak z Janče, ne?
1: Taťko.
0: No tak.
1: Tak se nenech pobízet, víš? No, stoupni si a...
0: No? Ty jseš taky, víš. No tak bych si stoupnul, že jo. No. Bych si představil, že jsem jako v tom u nich. Že jo, bych si stoup, jak to dělal Franta. Počkej.
1: Co to je?
0: No to byl králik. No, co vyhráš? No to byl chytrý humor, mám svůj humor.
1: No to koukám teda. No.
2: Já jsem vám to říkal, všem divákům se prostě nezavděčíme. To Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák měli štěstí na jinačí typ diváka.
3: Mohl by nám pan Smoljak a pan Svěrák vyprávět nějakou veselou příhodu z natáčení?
4: Ano, tak my jsme si připravili veselou příhodu z natáčení o... Ano, to vlastně není moc veselý. Nevadí, že to nebude veselé?
3: Nevadí, hlavně, že to bude příhoda z natáčení. No.
4: My jsme si připravili příhodu z natáčení. No, to vlastně ani není příhoda. Nevadí, že to nebude příhoda?
3: Nevadí, hlavně, že to bude z natáčení. No.
4: Tak my jsme si připravili... No to není ani z natáčení. Nevadilo by to?
3: Nevadí. Hlavně, že to bude.
4: Ideální televizní divák, nic mu nevadí.
5: My jsme vám chtěli říct, nesuďte herce podle vizáže. Protože někteří vypadají inteligentně a skutečnost je úplně jiná.
6: Ano.
4: Například tady Ladislav Smoljak. On vypadá jako Einstein. Ta podoba tady skutečně je. Ale kdybyste vzali ty jejich mozky a dali je na váhu...
5: To je skutečně nepoměr. Já jsem si tuhle dal hlavu na váhu. Máme doma takovou, manželka na tom váží mouku. A to jsem měl těžkou hlavu. A to byste neřekli, co já jsem za těch posledních 10 let schodil.
4: Nebo já?
5: No a nebo tady Zdeněk Svěrák. pořád hraje doktory, protože vypadá jako inteligent. A ve skutečnosti... Ano, ve skutečnosti je... No, takhle, podívejte se. O hercích se nedá říct, že jsou hloupí. To ne. O hercích se říká, že jsou naivní. A nebo ještě odborněji, že jsou inzitní. A Zdeněk Svěrák je tak inzitní, jako... Čemu bych to tak mohl přirovnat?
3: Jako těch... patník.
5: Patník, lepší.
3: Štoudev.
5: No, štoudev taky.
3: Putštok.
5: Ano, to je to správné slovo. Zdeněk Svěrák je inzitní jako putštok.
4: Ale zase, na druhé straně máte herce, kteří nevypadají chytře, ale jsou. No. Například Luděk Sobota.
5: Ano, Luděk Sobota tu dneska není, takže si nemusíme brát servítky. On je už od pohledu vysloveně inzitní. Když například nastoupil na umístěnku do svého prvního angažmá a přišel se představit svým kolegům, nechtěli věřit, že to je nový herec.
4: Mysleli si, že je to nový ředitel.
5: Málo kdo také ví, že Luděk Sobota je už vystaven v Národním muzeu. My jsme si ho vypůjčili. Tato loutka pochází z dílny jihočeského řezbáře Roubíka a je v depozitáři muzea už víc než 100 let.
4: Ano, čili byla vytvořena dlouho předtím, než se Luděk Sobota vůbec narodil. Vysvětlení je jednoduché. Ta tvář to je takový substrát všech těch venkovských prostáčků, jak je poznal v těch zapadlých výskách.
5: Kde se ženili příbuzní s příbuznými.
4: Bratři se sestrami.
5: V Sokole třeba.
4: Čili Luděk Sobota jako jediný herec na světě bavil diváky dlouho před svým narozením.
5: Ano. Ta zábava byla celkem prostoduchá, měl těžkopádné pohyby, tupý úsměv. Tupý úsměv nehybné tváři, jak myslí prostě na ty buchty, že...
6: Nazdar, kluci. Tak mě tady máte.
4: Jako Smoljak umí napodobit i hlasově. Ano, přesně takhle on se směje.
5: Nazdar, Luďku. My jsme tady zrovna o tobě.
6: Co to je? To je princ, jo?
5: Tak, ne, to není princ.
6: Já myslel, že je to princ, když je tak hezký.
5: Tak mohl by prince hrát, když už by jenej nebyl.
4: Luďku, kde se tady bereš?
6: No já jsem se díval na televizi.
4: Se díváš na televizi s kladivem?
6: Jenom na Silvestra. Já totiž vždycky na Silvestra převěšuju obrazy.
4: Aha, věšíš si ty nové obrázky, co jsi dostal k Vánocům?
6: Ne, já mám pořád stejný obrazy, jenom je převěšu na jiný místa.
4: A proč to děláš zrovna na Silvestra?
6: No, aby u nás v novém roce byla aspoň nějaká změna.
5: Takhle velkým kladivem ty přitloukáš obrázky?
6: No, já všecko přitloukám velkým kladivem. Přátelé, zásadně doporučuji velké kladivo. Podívejte se, malým kladivem se můžete klepnout do prstu, když si přidržujete ten hřebíček, jo. Zatímco velké kladivo musíte držet nutně oběma rukama a nikdy se do prstu nemůžete klepnout.
4: Vidíte, no, ve skutečnosti málem Edison.
6: Ano.
5: A Luďku, čím se přidržuješ ten hřebíček?
6: Hřebík přidržuje manželka. Další výhodou je, že takhle velkým kladivem můžete přitlout hřebík jednou ranou, když se trefíte.
4: Ale vidíš, Luďku, to bych do tvé ženy neřekl. Oni se říká, že si to nechá líbit. Oni se říká, že je hlavou rodiny, že ve všech důležitějších rozhodnutích má prsty tvá žena.
6: Ne. Moje žena má prsty v sádře. Víte, ono totiž, než se kolikrát do toho hřebíku trefíte, to byste často spotřebovali i tři manželky. Tadleta ta už je taky zralá na výměnu. Pořád dělala, že prej má zájem o umění a najednou, že prej už by tě nechce žádný obrazy.
5: A Luďku, kolik už tohle kladivo rozbilo manželství?
6: No tak já nevím, já ho totiž taky půjčuju.
1: No, takže je to výkonné kladivo.
6: To je. Já mu taky říkám kladivo na čarodějnice.

0: bylo mnoho, když jsme tenkrát hráli toho.
1: Good morning, good morning, je krásné pozdě vstát. Good morning, good morning, si
0: vstát. Kde mi vždycky chybí sliby, chyby Mississippi.
1: Ránem rán, ta show jde dál, i herci v ní dál jsou. A právě tím v ní zvítězí, že s dobrou náladou
0: mám rádi jdou.
1: Good morning, žít krásné nám se zdá. Good morning,
0: good morning,
1: bonjour,
0: bonjour,
1: buenos dias,
0: buenos dias,
1: buongiorno,
0: buongiorno.

0: Jestli sportovci něco opravdu netrénují, tak jsou to rozhovory s novináři. Jeden takový vám nabídneme. Jde o rozhovor mistra světa v gum game plivingu, tedy v plivání žvíkací gumou do dálky.
1: Dobrý večer, Václave, postup si na značku, prosím tě, tady.
2: Já mám trému.
1: Z toho si nic nedělej, trému máme z nového roku, všichni, Václave. Tak, Václave, půjdeme hned k věci, ano? Jak dlouho už závodně pliveš?
2: Asi takhle. Já plivu závodně již 9. rok, ale v současné době pro vážné zranění jazyku jsem s aktivní činností musel přestat. Ale věřím, alespoň podle slov našeho sportovního lékaře, doktora Ervina Fely, že se během příštího měsíce k aktivnímu plivání vrátím a proplivu se zpět mezi naši elitu. No.
1: Václave, budeme ti držet palce, ale řekni nám, jak vlastně k tvému zranění došlo.
2: No asi takhle. Při přípravě přeboru Příbrami jsem přetáhl nápřah.
1: Počkej, tomu nerozumím.
2: No asi takhle. Že při přípravě přeboru Příbrami jsem přetáhl nápřah a jazyk doletl dál než guma.
1: No tak, hlavně, že se našel a že je zase na svém místě. Václave, ty jsi taky trenérem, pokud vím, a neplivajícím kapitánem ženského družstva. Řekni nám upřímně, je nějaký podstatný rozdíl mezi ženským pliváním a mužským pliváním?
2: Asi takhle. Čím je závodnice jako žena vyspělejší, tím více handicapována. Protože když stojí za odplivovací čarou, nesmí přečuhovat. Tím se jí totiž logicky zkracuje délka doplivu.
1: A Václave, ty jsi nám v minulém roce na mistrovství světa nečekaně vyplivl stříbro. No ne, skromnost stranou, Václave, to je úžasný výkon. Co borci z ostatních zemí?
2: No asi takhle. Proplivat se mezi světou elitu je skutečně velice těžké. Současný mistr světa, eskimácký borec, vejky plivuje, je skutečně světová jednička.
1: A čím myslíš, že je to způsobeno, Václave?
2: No asi takhle. Já bych řekl jednak tím, že plivujář je, jak žije v zemi věčného ledu, tak má možnost plivat prakticky na všechno. Ale hlavně tím, že má šťastně narostlou hubu.
1: Jak šťastně?
2: Jako lauf, no.
1: Myslíš jako hlaveň? A dá se nějak tento náskok plivujit honit?
2: No asi takhle. Já bych řekl, že já osobně každý den po tréninku, když přijdu domů, tak si na 2, někdy i na 4 hodiny natahuji hubu na kopyto.
1: Snad to přinese výsledky, zatím se mi zdá, že si kopyto nasazuješ obráceně. Václave, co je podle tebe pro borce gum game plivingu vůbec nejdůležitější?
2: No, asi takhle. Bezvětří a dobrá guma.
1: No tak bez větří to máme jistě dost, ale možná s kvalitní gumou budou někdy drobné potíže. Jakou gumu používáš při závodech a jakou při tréninku?
2: No asi takhle. Já jsem začal plivat s americkými gumama a v současné době plivu s holandskýma gumami. Ale při vlastním tréninku ve vrcholovém středisku gumu nepoužíváme, používáme náhradní střelivo.
1: Náhradní střelivo, asi kvůli úspoře, že?
2: No asi takhle. Ano.
1: A Václave, o jaké náhradní střelivo se tedy jedná?
2: No asi takhle. Zkoušeli jsme všechno možné, co příroda dá. Ať už to byly šípky, ať už to byly trnky, ať už to byly bukvice, ale nakonec vítězily kozí antiperle.
1: Kozí antiperle, co to je?
2: Bobky.
1: No to je trošku šokující překvapení, co tomu říkali závodníci, nereptali?
2: Tak, asi takhle. Nejprve jsme mektali, ale... Na schůzce družstva, kde nám situaci rozebrali a vysvětlili, jsme kozí antipele nejen pochopili, ale i přivítali a zároveň si dali závazek, že nám budou chutnat.

0: Pozadím každého silvestrovského programu jsou samozřejmě anekdoty. V poslední době jsou v módě anekdoty o blondýnách, ale vůbec nejoblíbenější jsou, a to nejenom u nás, ale třeba i v takové Anglii, vtipy o policajtech. Tenhle znáte?
1: Jdou dva po ulici, ten jeden se dívá a říká, hele, hele, 50 koruna.
2: To je falešná.
1: Jo? Tak já to roztrhám.
2: To roztrhal na cimpr campr.

0: Říká, jak jsi to poznal? To poznám, ne? Já vím, no ale jak jsi to poznal? Od kdy má 50 korun na 3 nuly. Ještě mi napad jeden takový, jak sedí ti dva policajti v kanceláři a mudrujou, jo? Ten říká, blbý, co? Co? No to je Silvestr. Co jako? Že to vychází letos na ten pátek. No, to je blbý, no. Ježma, ty vole, ještě aby tak bylo 13.
1: Chlap v autě, zastaví ho policajt a říká, zastavte, zastavte. Vytočí v okýnku, říká, co jsem prosím vás proved. Pa, vy nevidíte, že vám nesvítějí homogenní světla? Pa, cože? No, že vám nesvítějí homogenní světla? Pa, snad halogenní světla, ne? A, pan, ještě suvenýr.
2: Já jeden v těch oblondýnách si neodpustím. Blondýna se kupuje auto a ptá se prodavače. Prosím vás, a jezdí ten automobil rychle? No, 240 km za hodinu. Dejte pokoj, tolik kilometrů žádná hodina nemá. No, tak pojďme dál.
3: Minuta s reklamou. Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka.
4: Ano, tatínku.
3: Ale hloupoučka, já jsem tvoje matka. Použila jsem pleťový krém, želé royal, lalalala.

0: Já to nevydržím. To je moje smůra.
1: Zemřel smíchy. Sledoval sobotní večerní televizní program.
2: Krásné je žít, zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali by, kdybyste použili antimolin AM10 ve spreji. Krásné. Ty nevěrnice, táni ke všem čertům, už ti nechce ani vidět ty zvíře.
3: Takže půjdu, mám jiného přítele.
2: Koho?
3: Dobrou knihu.
2: Miláčku, pojď ke mně, broučku, pojď sem.
0: Kde ty pracky, protože já tě prastím?
2: Ale lásko moje, pojď ke mně, pojď sem, kotě, no.
0: Já tě mám facku.
2: Ale brouku.
0: Já tě mám takovou facku, že jsem v životě neviděl.
2: Ale co to je s tebou dneska?
0: Já tě mám facku.
2: Ano, tak au! Přepočítal se. Nepoužil kalkulačku Elstosu.
4: V roli takzvaných nahrávačů Felixe Holzmana se vystřídala celá řada báječných kolegů. Nejčastěji s ním ale vystupoval František Budín a Viktor Maurer. Na Silvestra v roce 1984 se s ním u baru v Lucerně sešli oba dva.
5: Jo, vy jste mě před chvílí hledal? Tady říkal někdo, že jste...
6: Já jsem se jenom chtěl zeptat, vy neznáte náhodou nějakou hezkou hádanku?
5: Hádanku, jo.
6: Hádanku, kluk, co na mě vždycky hádanky vytejší do domu.
5: No jo.
6: A já žádnou neznám přeci, no jo, ale vy jste takový.
5: Co bych vám tak... Jo, tak třeba tuhle tu můžete hned hádat se mnou.
6: No, říkejte, já hádám taky rád.
5: Tak kdo to je?
6: No.
5: Tak není to můj bratr.
6: Aha.
5: Není to ani moje sestra.
6: No.
5: A přitom je to dítě mého otce a mé matky. Kdo to je?
6: Jak to bylo ještě jednou?
5: No tak, tak není to ani můj bratr.
6: Ani váš bratr, no.
5: Ani moje sestra.
6: No.
5: A přitom je to dítě mého otce a mé matky. No, kde je to?
6: Říkáte, že to není ani váš bratr, že jo? To není bratr.
5: Ne.
6: Sestra to taky není, říkáte, sestra? Sestra to není?
5: Ale no tak.
6: Co? Sestra to ne, ale to je těžká hádanka tohle, to je sakra těžká hádanka.
5: Přece není těžká hádanka, to vám uhodne každé dítě.
6: Tak ještě jednou, tak říkáte, že to není ani váš bratr?
5: Ne.
6: Jste říkal, že jo? Není to ani vaše sestra? To není? Ani nějak, že by to byly třeba, ale těžká hádanka, to já neuhodnu tohle. A vy víte, kde to je?
5: To víte, že jo.
6: A kde je to teda?
5: To přece není z těžkého, to uhodne každé dítě.
6: No tak kdo to je?
5: To je logicky, podívejte se. Když to není ani můj bratr,
6: no,
5: ani moje sestra,
6: no,
5: a přece je to dítě mého otce a mé matky, no tak kdo to může být?
6: No jo, kdo to může být?
5: No. No to jsem já přece.
6: Vy?
5: No ovšem, že ano.
6: Jo, tak vy, no jo, vy jste no, vy přeci, no. No jo. To se přímo, vy jste to.
5: No,
6: to je pravda, já bych nikdy neřekl, že jste dítětem vaší matky a vaše otce.
5: No jo.
6: Jste měl štěstí, to vám řeknu, ale to je těžká, to je rafinovaná, to by tak hned někdo neuhl, to vám
5: to
6: řekl.
5: Není těžká hádanka.
6: To by tak hned někdo neuhl.
5: To vám uhodne každé dítě, to je tak.
6: Tomu nevěřte, to není také. Tak dávejte pozor, já to sválně tu hádanku dám tady tej svečně, jestli to uhodne. Dávejte pozor.
5: To není svečná.
6: Co?
5: To je pan
6: Řehulka. Tak Řehulka. Panu Řehulkovi to dám, tam svečnu panu Řehulkovi, jestli to uhodne. Dávejte
5: to zkuste.
6: Promiňte, že se tak do vás míchám.
7: Ne, nic prosím.
6: Ale my jsme tady měli s kolegou zrovna takovou rafinovanou hádanku, víte? Já bych vám chtěl říct, jestli ji uhodnete.
7: No to zkuste, já mám hádanky strašně rád.
6: No tak dávajte ho za.
7: Řekněte co.
6: Tak,
7: no.
6: Řekněte mě, kdo to je.
7: Jo.
6: Není to ani nějak tady, že by to byl třeba tohle, nebo víte, takhle bratr, nebo to není, a ani sestra, ne, nic takového to není. A přece je to dítě, vlastní dítě de svých rodičů. Kdo to je, mě řekne.
7: To já nerozumím, co tím máte na mysli. Jako
6: to nemá tušení, co vám říká. To není tak jednoduchý.
5: Si vás tomu musíte říct pořádně, přesně mu to musíte říct.
6: Přesně.
5: Ovšem, přesně.
6: Tak počkej, tak moment. Tak já vám to řeknu ještě trochu přesně, ale abyste to snad konečně pochopíte. Tak řekněte mi, co to je. Není to ani nějak, že by to byl tadyhle ten, nebo sestra, nebo bratr, nebo tak, víte, nebo žádný z příbuzných, nebo to není. Kortchyně, nebo tak to vůbec nepřichází. A přece je to, i když to není žádný příbuzný, je to dítě, vlastní narozený dítě se tedy svých rodičů, teda hlavně svý matky. Kdo to je, mě řeknete.
7: To se nezlobte, já nechápu, co vlastně tím chcete říct.
6: Víte, nemá tušení, co vám říká, to není tak jednoduché.
5: No jo, ale pane Rejda, vy z toho děláte guláš, to musíte říct přesně. Podívejte se, já vám to budu předříkávat slovo od slova, a vy to po mně opakujete.
6: No tak dobře, tak moment, já vám to řeknu ještě jednou, snad to konečně pohoď, slovo od slova.
5: Tak, Davide, pozor, tak není to ani můj bratr.
6: Tak, není to ani můj bratr.
7: Ani váš bratr.
5: Není to ani moje sestra.
6: Není to ani moje sestra.
5: Přece je to dítě mého otce.
6: A přece je to dítě mého otce a mé matky. Kdo to je?
7: To je hádanka, to je tak lehký, že se na to stydím odpovědět.
6: No prosím, tak prosím, kdo to je teda?
7: Samozřejmě, že vy.
6: Vidíte, nemá tušení, co vám říká, to není, kde pak to přece nejsem já.
7: Ovšem, že to jste vy.
6: Ale depa, já to právě nejsem.
7: No tak a když to nejste vy, tak kdo jiný by to byl?
6: No kdo to je? Tady pan Šlaušek. No vidíte, nemá tušení, co vám říkal.

0: Luděk Kopřiva, znamenitý komediální herec, pamatujete jeho Faráře z trilogie Slunce seno nebo baletního mistra z básníků? S Dášou Veškrnovou si zahrál v silvestrovské scénce Baličova dcera.
1: Jsem Balič. To, co vidíte kolem mě, je balírna. Tady pracuju do umoru. Balím, balím, balím. Ale nedělám to pro sebe. Nýbrž pro svou dceru Rozálku.
2: Jsem Baličova dcera. Otec balí, tak jsem se potatila. Tu zbalím Dána, tu Švéda, někdy i Holanďana. Pokud není bludný, ale zámožný. Otec o tom nemá ani tušení.
1: Rozálka je neobyčejně šetrná. Dávám jí měsíčně 30 korun kapesného a ona si vám do 2 let pořídila norkový koži, 20 šaty a osobní automobil Fiat. To potom člověk balí opravdu radostně.
2: Tak jsem to zabalila. Zbalili mě. Neměla jsem to rozbalit tak nápadně.
1: Nešťastná Baličova dcera. Pro samé balení jsem jí nestačil jednu ubalit.

0: To, co prozradil na Marka Ebena Martin Dejdar, není žádná vymyšlená historka. To se skutečně stalo.
1: Ypsilonka, v které hrajeme spolu s Markem Ebenem, je ve Spálené ulici v Praze, což je několik málo metrů od ulice Perlové. Jistě nemusím vysvětlovat, čím je Perlová ulice proslulá, právě takovými slečnami, která tady před chvíli stála. No a jednou takhle po představení kolem 11. hodiny se Marek Eben se svým přáteli vracel domů, bydlí na Starém Městě, právě kolem této Perlové ulice. A na rohu stála jedna takováhle slečna a když se Mareček blížil a poznala ho v té tmě na několik metrů, najednou se ozvalo: a kdo pak nám to tady jde? V tu chvíli Marek Eben zjistil, že možná půjde do tuhého. Zvedl límec, stáhl čepici do čela a když jí míjel, tak se ozvalo: no, no, Váleček nešoustá.

0: Silvestra k nám každoročně přijíždí oslavit celá řada zahraničních turistů, především z Německa. Většina z nich ale ku podivu neumí česky. To pak může nastat i takováhle situace.
1: Prosím vás, co nám to děláte? Co nám to děláte, prosím vás? Já vás od začátku sleduju. Vy se evidentně nudíte. Proč? Vysvětlete mi proč? Co tím sledujete? Ne! Ne! Jo? Ne! Kurt Hiebel! Ano! Kurte! Jo? Jo? Zařídím, Kurte, moment.
2: Dobrý večer, než tady našemu přítomu.

0: Řeklo by se, že otevřít láhev šampaňského přesně o půlnoci není žádný problém. Omyl. Divili byste se, kolik taková láhev skrývá všelijakých nástrah a kolik lidí s tím zoufale zápasí. Já si myslím, že by to chtělo odbornou instruktáž. Zvlášť, když nám ji mohou poskytnout odborníci jako Oldřich Kaiser, Jiří Lábus a Jiří Korn.
1: Přátelé, půlnoc se kvapem blíží. Určitě se vám stalo, jako každý rok, že jste neodbornou manipulací způsobili výbuch šampaňského buď ještě ve starém roce, anebo už hluboko novém. Abychom, prosím vás pěkně, společně vybouchli všichni v pravý čas, zkusíme si, jak budeme za pár chvil postupovat. Je to taková generální zkouška na půlnoc. Tak prosím vás, do půlnoci nám zbývá jako
2: 40 sekund.
1: Máme čas.
2: 30 sekund.
1: Stále máme čas. Klid, tančíme, konverzujeme. Máme čas.
2: 20 sekund.
1: Stále máme čas.
2: 10.
1: Pořád máme čas pro vás, to prosím vás.
2: 8.
1: Neplatí,
2: 7.
1: Neplatí
2: 6,
1: to.
2: 5. 4.
1: Klidu
2: 3,
1: sáhneme.
2: 2. 1.
1: Prosím vás. Prosím vás. Pro vás je to všechno jenom jako. Tady to někteří nevydrželi. Dobře, no teď už si to vypijte. Pak si to vypijete. Takže prosím vás, ani mně se to Ne!
3: Prosím vás, kdo to udělal?
1: Co to máte za výrobky?
2: No, to je jako!
1: To je jako, znovu, znovu prosím vás. Znovu prosím vás. Tak prosím, ještě jednou, a teď načisto. Vrátíme čas. Tak. A teď prosím. Klid, pohoda. Do půlnoci zbývá jako
2: 40 sekund.
1: Máme čas. Máme čas. Do půlnoci zbývá jako
2: 40 sekund.
1: Stále máme čas.
2: Už ne.
1: V klidu sáhneme pro předem připravené šampaňské.
2: 30 sekund.
1: Klid. Pro vás je to všechno jenom jako. Já opravdu, vy jako.
2: 25 sekund.
1: Pohodě. Kurt Hiebel. Se svým...
3: Zase se vyznamenal.
1: Se svým typickým jemným humorem, ano.
3: That is good.
1: Já. Bravo, Kurt. Že si to ty, prosím.
2: 15 Takže. Sekund.
1: Ano, 15 sekund, přátelé, pozor. V pohodě, bez zbytečného kvrdlání, odstraníme staniol. Upozorňuji, pro vás je to všecko jenom jako.
2: 10 sekund.
1: A teď, přátelé, pozor, teď nastává ta chvíle háček, neboli pojistka.
2: 10 sekund.
1: Kritický kroutivý moment. Přátelé, tak
2: 9,
1: teď už se s tím 8, párat nebudeme.
2: 7,
1: mě už 6, nevšímejte.
2: 5,
1: já 4, jako kdybych tady 4, nebyl.
2: 2,
1: tak,
2: jedna!
1: Prosím vás, by to mělo být všechno jako! Jsme ještě hluboko ve starém roce!

0: Tak přejete si?
1: Ano, já bych potřebovala žádost k podnikání, víte? A vy si na tu Slavii napište jedničku. Oni vyhrajou 1-0 gólem z penalty, víte?
0: Myslíte?
1: Ne, nemyslím, to já pane vím. To já vím.
0: Prosím vás, jak to můžete vědět? No. Teď ten zápas se hraje tuhle neděli, to nemůžete vědět, teda, že byste byla maminkou rozhodčího, co to bude pískat.
1: Tomu. Ale to já, pane, ani nevím, že se tam něco píská, ale mně se to ukázalo, že vyhrajou, rozumíte? No a vy mi ukažte ten formulář.
0: Jo, no posaďte se, posaďte se, posaďte se. No,
1: ano,
0: formulář, ten máte tady, tak, ano, jo, to si jo, pěkně vyplňte, jak no, to tam je, potom nějak v klidu, jméno, příjmení, jo,
1: tak,
0: jméno manžela, pokud žije ještě tyhle ty věci, jo? No, tak teda vám řekl, jo, a pokud to bude v pořádku, tak samozřejmě nevidím důvod neudělení živnostenského listu, víte? Ale řeknu vám, tak vy říkáte teda golem z penalty, no to jsem blázen teda. Kdo ji tam tak jako vůbec může kopat?
1: Mráček Antonín.
0: Mráček, to ani neznám, ten kope ve Slavii.
1: Ne. Mráček kope hroby, to je můj manžel, rozumíte?
0: Jo, tak
1: to jistě, já to tady
0: vyplňujete, já jsem nevěděl, že vy vlastně už vyplňujete to žádost.
1: Hrobník,
0: jo,
1: no,
0: no tak
1: no,
0: dobře. No, poslyšte, paní...
1: No tak asi Mráčková, že jo? No, když on je Mráček a je můj manžel.
0: Ano, ano, ano.
1: No to vy mě takhle pletete, to já nikdy...
0: Ne, to počkejte, to, no, to ještě mě musíte říct jako... Jo. Paní Mráčková, a v čem vy vlastně vůbec chcete podnikat?
1: V obýváku. Víte, on teda není moc velký, ale to mi řemeslo k tomu, to úplně stačí.
0: Počkej, ale potřebuji vědět, co je to vaše řemeslo, to jste neřekla.
1: Jo, to jsem neřekla, ježíš, promiňte, no tak promiňte, já jsem jasnovidka, víte, no, ale já to zatím teda dělám jenom na takový amatérský bázi, víte, jenom tak pro zábavu. Helejte, pane, korunu jsem zatím za to nevzala, a právě, že bych na druhou stranu zase ráda vzala, no, tak no, proto bych potřebovala to oprávnění.
0: Ano, ano, no, pochopitelně, abyste taky mohla začít platit daně, že jo?
1: Daně já platím. Ona teda ke mně chodí jednou týdně uklízet. Vy znáte Danu?
0: Ale... Já jsem řekl daně, ale nemyslel jsem daně. Já jsem myslel daně.
1: Jo, vy jste myslel daně,
0: no,
1: jako daně.
0: Ano.
1: Ježišmarja, já bych za daně jako daně.
0: Ne.
1: Víte?
0: Já jsem nemyslel jako vaší daně, já jsem myslel tady...
1: Myslel vaší daně.
0: Naše daně,
1: Ano, ano, ano, ano, tak to jsme si
0: dostali. No, tak podívejte se, tak to je, tak vy jste teda jasnovidka.
1: Já jsem jasnovidka.
0: No to koukám jako blázen, no, tak to tu jedničku na Slavii si samozřejmě dám, no, když no, to říká jasnovidka. A hlejte se, ne, paní Mráčková, když už si takhle jako povídáme, řekněte mi, jak vy třeba vidíte třeba takový zápas AC Milan, Inter Milan?
1: Já vám to řeknu, špatně.
0: Jako špatně pro koho?
1: No špatně pro sebe, protože jak tak koukám, tak tady na tomhletom úřadě každý musí udělat napřed brigádičku, než dostane ten
0: čip. Ale... Paní Mráčková, pochopte to, že já si vás napřed oťukávám, rozumíte? Než dostanete to v oprávnění, protože já se potřebuji něčeho chytit, jo? Protože vám říkám na rovinu, že jaksi jasnovidectví není na seznamu tak jako státem uznaných jako živností. No není,
1: no,
0: samozřejmě. No,
1: to mě podržte.
0: To není, no, to, no. Takže já tak jako těkám, rozumíte, musím se něčeho chytit, pod co já to jako skovám, no tak nevím, co bych, helejte se, tak mi řekněte třeba, z čeho vy tak nejčastěji svěštíte?
1: Z koule.
0: Z koule jako z paměti, jo?
1: Ne, to prosím vás, z koule jako z křišťálový. Rozhlíte, já vám ji pokážu. Já ji mám totiž sebou, drahý pane referente, abyste mi věřil, že jsem opravdu jako jasnovidka. No, podívejte se, já se takhle kouknu, jo, a vy, jo, já vidím vaši budoucnost. To je asi tím, že vy jste takhle blízko. Víte, ta vaše aura mi tam vlítla. No, helejte, fešák.
0: To říkaj to o mně, no.
1: No ne, počkejte, to já myslím toho vysokýho blondáka. To bude někdo z rodiny, ne?
0: A ne, co? Tak to vám ukazuje něco špatně, protože já nemám žádného blondiáka v rodině.
1: No tak třeba vaše paní, že to bude určitě někdo z rodiny, helejte, protože to by se před ním takhle rychle neslíkla. No ale úplně kompletně, no helečte, no to tady.
0: Ukažte mi to.
1: Ale ne, to vy nemůžete přece, vy nic neuvidíte. To by mohl potom věčtit každý, že
0: ale jo? Podívejte se, no. Já vám do toho nechci mluvit, ale já si myslím, že vám to občas ukazuje nějaký nesmysly. Ne, ne, ono ne. Vám to asi takovouhle už pomalučku dosluhuje, rozumíte? Protože no. Blonďák v naší rodině, to já bych o něm samozřejmě něco musel vidět. No, helejte se, ale když...
1: Ne, nemusel. To se ukazuje budoucnost. On teprve přijde.
0: Jo, dobře. Rozumíte? Tak když tomu chtějí lidi věřit, ať věří. Když za to chtějí platit, ať platí, jenom mě to je úplně.
1: No, já jsem si právě myslela takových jako 500 korun za jednu věžbu, no to není moc.
0: 500? Ale to se, já bych za to ty prachy nedal. Ale aby jsme to zkrátili, podívejte se, paní Mráčková, jak už jsem vám říkal, já potřebuju vědět, pod co já vlastně to vaše věštění šoupnu, protože státem uznaná živnost to zatím není. To je mi líto, ani do budoucna to zatím nějak nevidím.
1: No ale za to já tam vidím věci. Teda já vám řeknu takhle hambatý, věci jsem v kouli dlouho neměla.
0: Počkejte, no, že bych vás já nakonec dal pod erotický služby?
1: Ale to si tam šoupněte tu vaši paní. Ježišmarja, co ona to tak... No já se na to ani koukat nebudu. Na to, aby se člověk koukal až po 22. hodině. No,
0: prosím vás, tak mi řekněte, co tam vlastně vidíte.
1: No počkejte. Jo, to já nemůžu právě. To já nemůžu, protože já nemám to oprávnění, víte? Ale... To přece na černo to nejde.
0: Počkejte,
1: to
0: drahý pane, to ale nejde jako zase černo. Jsme tady sami. Tak snad byste to, když už jste to nakousla kvůli mně, no.
1: Tak pane referente,
0: no.
1: Že jste to vy, no. Rozumíte, to já se teda na vás si dám záležet, rozumíte, tak počkejte. Jo, tak už jsem u vás v ložnici.
0: Přímo takhle?
1: Jo, přímo v ložnici. Hergo, vy tam máte hezký obraz.
0: Jo, no to je zrzavý.
1: Jo, vaší manželky.
0: Ne, to je moje.
1: Jo, to je
0: moje, ale malíř se jmenoval Zrzavý, ten takhle, to maloval, víte?
1: Takhle, helejte, ale on je nějaký nakřivo.
0: To je docela možný, u nás se občas třesou zdi, tam dělají se zbíječkou furt okolo něco,
1: ale
0: víte?
1: Ale to nevypadá na zbíječku, ne, ne. To vypadá na toho blondiáka. Jo, podívejte se, co mi takovouhle dělá. Ježiště.
0: Prosím vás, co vy máte pořád s tím blondiákem, na to vůbec nerozumím, to jsou nějaký úplně... Tak mi třeba řekněte, kdy ho mám čekat, ať se na to nějak připravím,
1: můžu,
0: jestli
1: můžu,
0: přijde.
1: Můžu, já no? Se najedu na kalendář. Helejte, 11. května. Už to
0: kolik?
1: Tam je. 11. května.
0: Teď jsme u toho. Jo, to je co? Úplně nesmysl, víte proč? Jako? Dneska je 11. května.
1: No právě. Ono mi to ukazuje i přítomnost. To byste neřekl.
0: Moment, počkejte.
1: No.
0: Vy chcete říct,
1: co?
0: Že to, co vy tam vidíte,
1: no.
0: ložnice, postel, blonďák u nás doma, že to všechno se odehrává teď?
1: Teď, v tento okamžik. A co já tam vidím teda, já vám řeknu, radši bych to neviděla. Ježišmarja.
0: Souro! Okamžitě se oblíkni! Všechno jim! Oblíkni se ti říkám! Oblíknout!
1: Ale ona už se oblíká.
0: Jo?
1: Jo, ona už se oblíká.
0: Všechno vím, oblíkni se. Spolu jsme skončili. Že se nestydíš s blondiákem. Hamba, skončili jsme. Tak a už nikdy nepřijdu.
1: Ne, tak za 3 dny, až za 3 dny.
0: Přijdu možná až za 3 dny.
1: Jo.
0: Cože? Kde budu?
1: Na chalupě.
0: Na chalupě budu.
1: Se svojí sekretářkou.
0: Sám tam budu. Skončili jsme, konec, mrcho, couro, nazdar!
1: Ježiši, teraz. Já vám řeknu, takovouhle ta vám dala.
0: No
1: teda,
0: jo.
1: Ta vám dala.
0: Paní Mráčková, no, ještě, že jste přišla, no vás jo, mě no. Seslalo samo nebe, no. Ty byste mě vlastně zachránila, no bych jo. Se nikdy nedověděl. Tyhle no, věci, no paní Mráčková, já ani nevím, jak já se vám můžu odvděčit.
1: No tak to já bych vám řekla, kdybyste mi tam rozil Razítko,
0: ale pro vás, že jo, no. Vy jste opravdu machr.
1: Já vám to mezi tím spočetla, jo, takže to máme, to víte, já musím mít teď účetnictví v pořádku, že jo. Tak to máme tu jednu odhalenou nevěru jako z koule, že jo, jednu tu zatajenou nevěru, no, tu vaší sekretářku, jo, že jo.
0: Tohle, no,
1: jeden ten sportovní výsledek, to je ta Slávie, jo, tak potom taky trošku amortizace koule, jo. To máme dohromady 1525 bez DPH. No, tak. A můžete mi to poslat poštou. Děkuji.

0: barevné show. Proto jsme k natáčení přizvali Franka Sinatru,
1: Gilberta Bekóda,
0: Muslima Magomájeva,
1: Charlesa Zahura,
0: Dina Martena,
1: Mirej Matur,
0: Bruno Oju,
1: Toma Jose
0: a Karla Gota. Jdeme vám příjemný večer. Show! Come on, baby! This is my umbrella. Hello, boy! Come on!
2: Dovolte mi, abych vás důrazně upozornil, že dnešní nahrávku nikdo pozvání nepřijal.
3: To nepřijal nikdo?
4: No, vůbec nikdo.
3: Coca-Cola show. Tak usmívejte se aspoň. Show.
5: No v tom případě si připadám jako blbec.
4: Já trošku taky.
3: Já vyloženě.
5: A co budeme dělat?
4: No nic. V klidu dotančíme. Divák by neměl nic poznat. Milo, hraj! Show! Come on, baby!

0: Sakramická práce, takové malé všichni utečou, já tam s těma rumbakujeme jako hotel. Kdo tam teďka bude zpívat?
1: Teď musíme všichni, oni, my dva, vy taky.
0: I já.
1: No teď budeme zpívat i
0: tady. A kdo začne, já ne.
1: Tak začneme my, ale vy si to ohlásíte.
0: Prosím, já to ohlásím, máme to trapas.
2: Vážení přátelé, jak jste si jistě povšimli, na naši veřejnou nahrávku pozvání nikdo nepřijal. No ale nic se nestalo, jak již leta velmi vtipně a pohotově podotýkám, nač stahovat kalhoty, když brod je ještě daleko. Takže, jak... Ano, děkuji. Děkuji, vidím, že jste mě pochopili. Takže, jak vidíte, budeme zase vařit z toho, co dům dal. Hoď tam cikána.

0: ale o té láce rád. Rád rádíme tě, ať sebe víc, mu srdce pláče zrývá. On písně své ti, já to tady přečtu trošku, všecky dá tak.
1: Vážení přátelé, já myslím, že z nejhoršího jsme venku. Tu atmosféru, která je pro nás tak důležitá, tu jsme, myslím, celkem pevně chytili, takže můžeme přejít, abych tak řekl, k hlavnímu tématu, k besedě nad nejzajímavějšími dotazy, které se nám sešly za posledních 5 let. Já bych prosil své 2 pány kolegy, jak se familiárně říká, vezměte místo.
2: No, děkujeme.
1: A já se ztratím.
2: Pojďte tak vlastně. No, kolego, ty se toho ujmeš.
0: No tak, vážení přátelé, já to již nakousnu. No podívejte, tak zde je například dotaz první. Ano, přátelé, adresa je přesná. Ovšem dotaz chybí.
3: To snad ne. No. Takhle bychom si nerozuměli.
0: Tak tohle to je nějaký tučný dotaz, tak se podíváme. No, tak to snad ani není dotaz. Tak to je svačina. Ano, je to tak. Slávkovi máma.
3: Ah, tak jsem se nemýlil. Je to moje. Promiňte, přátelé, já jsem to nechal na Almárce, maminka mi to posílá. Já mám hodnou maminku.
0: Ano, tak čili mamince Slávka děkujeme, že? A necháváme, jestli dovolíte, my ji necháváme zahrát. Tydáda, čili děkujeme. No, a nyní k dalším dotazu. Tak, jestli dovolíte, tady nám píše Jiříka, tak když dovolíte, já se do toho již pustím.
3: Já konečně taky, děkuji, maminko.
0: Děkujeme, paní Šimková. Tak, pánové, velice si vážím vaší činnosti, píše Jiříka. Klid, kolego. Vypadáš, a ty jsi 14 dní nejde. Vaší činnosti, především pak vaší činnosti. Vy jste skutečně, píše Jiříka, pravým myslitelé.
4: To je Šunkovej, hele.
0: Zasloužili byste Šunkovej. Zasloužili byste cenu, ano. Sršíte nápady, koukám, že já bych ti podržel Šunkovej, kolego, myslím, adresováno též tobě, já bych zatím podržel Šunkovej. Děkujeme, maminko.
4: Nefalšovaný přístup k lidem, bezvadné oblečení, pohybové nadání se snoubí s inteligencí.
3: No to všechno víme. Přátelé, to já přeskočím, dotaz bude asi až na konci dopisu. Hodně plodných let. Moje děti jistě o vás budou číst ve slovníku. PS, promiňte, musel jsem vám to napsat, bylo to ve mně jako v koze. Někdy chvála zdržuje, přesto děkujeme za milý dopis a já otvírám další obálku. Tady, jak vidím, podpis chybí a jak zní otázka. Vysičáci nedoštudovan... No takhle. No klid, to je omyl. To já vezmu další hned tady. Ano, tady je konečně konkrétní situace, kterou s Gustem vysvětlíme. B. Zoubele se ptá, má se ve vlaku zapřádat rozhovor se spolucestujícími? No tak, kolego, kdyby si se k tomu vyjádřil laskavě.
2: No tak... už polikám. No, já myslím... To nevím.
3: Kolego, já myslím, to nevím. Tak co děláš besedu, když nevíš? Když nevím, tak přemýšlím, ne?
2: No, když nevím, tak nemusím.
3: Jak to? Já taky nevím a přemýšlím.
2: No, vidíš to, asi je ti to platný.
3: A ti moc ne, ale alespoň myslím, že vím, jak na to, kolego. Přátelé, to bych chtěl, abychom se teď společně zvedli, odešli někam na opuštěné nádraží, na vedlejší kolej našli odstaven vagón, usalašili se tam v kupé a na místě si ten problém rozřešili. Co říkáš, kolego?
0: No já myslím, kolego, už abychom salašili.
3: No, takže, kolego, nebudem to prodlužovat. Pojď, kolego.
0: Prosím vás, já bych si vzal tu organizační stránku na starost. Přátelé, vy, kteří sedíte uprostřed svých řad, že ano, vy byste šli nejprve.
5: Odejď, to je nesmysl, kolego, prosím tě. Přátelé, neposlouchejte ho, jak jste přišli, tak odejdete, ostatně já jdu příkladem.
0: Ano, ještě jedna organizační připomínka.
3: Co je zase?
0: Prosím vás, peronky má kdo?
3: Ale peronky mám já.
0: Peronky máš, jak se jmenuješ?
3: No Šimek se jmenuju.
0: Prosím vás, Šimek, když tak peronky
3: tak se prosím vás, pojďte vy.
0: Prosím vás,
3: třeba, no musíme všichni, přátelé.
1: Prosím vás, zastavte tu akci, co to za nesmysl. Pane, vy vypadáte tak naivně. Nechoďte nikam, zatáhnu vás na Tišnov. Co to je? To je přece ryze jevištní akci, já to kupé tady postavím sám. Já mám ruce jako bagr. Hrábnu do těch židlí, já to tady postavím. Kam byste, prosím vás, chodili? No podívejte se, je to tady. Příčná ulička, podélná ulička, tamhle jsou okna, takhle je vagon, tamhle to jede a hrajem.
3: Tak jestli je to takhle, tak já sedím u okýnka, to se nesmíte zlobit.
1: No prosím, prosím, tak sedíte u okýnka. Stejně jdeme pádní krajinou, samej tunel jako do Vranýho.
0: Já se ještě koupím na peroně busta.
1: To si kupte busta, ať vám to neujede.
0: No já si pospíším.
1: No to si prosím pospěšte, nezapomeňte, že ČSD to je omega.
0: Já už.
1: No, my pomaličku budeme moc začít, že?
3: Co jste mi říkal?
1: Že budeme pomaličku moc začít.
3: Co začít, já už dávno jedu. To bude veselo, on tady padá. Takže co je? Vy se neudržíte na židli, co je? Co je?
1: No co by asi bylo? Vyjíždíme z ranžíru šíblou vexle.
3: Se musíte zvyknout, to přeci dělají voda, oni vůbec neberou na lidi ohled.
1: Halejte se, nechte si tě vaše řeči, mě to vůbec nezajímá, jak chci spát.
3: Takhle, to je hezký, to mám za teplý slovo. No dobře, tak si spěte. Oni vás stejně zbudí.
1: Kdo?
3: No kdo asi průvočí, nepřijde vám štípnout lístek.
1: A průvočí chodí až za Kolínem.
0: Co jste to říkal?
1: Že průvočí chodí až za Kolínem.
0: Za Kolínem. Víte to jistě.
1: Jasně.
0: Čověči, já jedu jenom do Kolína. Vy byste mě nemohl poradit. Vy byste si nekoupil ode mě lístek.
1: Hejte se.
0: Skutečně utratil peníze.
1: Já vám povídám, ten loket pryč, to koleno pryč. Já to znám. Nejdřív teplý slovo, teď se vlezete celý. Já vám říkám, že chci spát.
3: Ne, spěte si, spěte si. Vám bych ho stejně neprodal, vy se mně nelíbíte. To je prvně, co cestu s mrožem, jestli to chcete vědět. 16:20 já vyhodím za lístek. Komu já bych ho střelil? A soubob tam ještě jednou, možná bude povolnější. Čoče, probuďte se. Vy kdybyste viděl, jak vypadáte, když spíte, tak stejně prodáte postel. Vstávejte, lístek
1: do Kolína,
3: co by bylo požíčany, ale tady je jiný problém, lístek do Kolína, vy byste si ode mě nekoupil lístek do Kolína.
1: Necháte mě spát.
3: Ano, když si spěte, no jistě.
1: Je nesnesitelný
3: chlap. Ale no proč?
1: Já se má zvakrát.
3: Ale klidně si lehněte, dneska máte volno v kupe.
1: No výborně, teď si lehnu, teď jste to zakřik. Plný kupe lidí, ještě takové ksichty sem lezou.
3: Já jsem nemohl tušit, že vám nastoupí příbuzný.
0: Ale stejně víte, co si říkám. Vy byste měl upozornit, že jste ospalej, aby vás potom nebudili.
1: Je to možný.
0: Aby se chovali tíše.
1: Je to možný, že s váma budu...
0: Dovolením, dovolíte, prosím vás. Jede to na kolí do
3: Lesko. Ale jede, čeče, kam se hrnete? Nevidíte, že je tady plno?
0: No vidí, právě proto jsem chci. Já mám strašně rád lidi.
3: No je tak
0: jede na kolí.
3: Dejte někam tu diplomatku.
0: No jo, ale kam? Kam to mám dát, když tady nejsou regály?
3: A vy si pomůžete.
0: Já si pomůžu, hejte se, něco padá, dejte ruce nahoru. Já jsem ti pomohl.
3: No hodí vám tej držejku, proto se mě líbí.
0: Vy jste takový srdečnej, dílnej, teda ještě se jistě řekl, ale já vám za to řeknu toho hodně. Hejte se, já mám rád sympatický lidi. Já jsem taky upřímný, já
3: mám hrozný.
0: A tak si nás popovím, se mnou lidi rádi jezdějí, ve vlaku já s tím a sedím vedle nich. Hejte se, já byl
3: nějaký. Je, on si mě vybral.
0: Já jsem si vás vybral, já byl na chatě. Kamarádičku, tam už to kvete.
3: Já vám věřím, ale nezajímá mě
0: to. Ty begony! Já jsem to zalejval celý den.
3: Kdybyste laskavě se zalejváním přestal. No,
0: tak já jsem si tam nechal přivít humus. No, to je hnus, víte, teda humus. Od starýho Procházky. Takhle, počkejte, já to řeknu každému, aby z toho každý něco měl. Já nejsem sobecký.
3: Tak vidíte, tenhle člověk se vám moc nelíbí, že jo?
6: Co koukáš,
7: Nedo? Ten vypadá, já jsem rád, že jste si sem sednul.
6: Že on s takovýhle obličejem vleze do vlaku?
7: Takovýma jezdí v uhláku ještě ve spod, ten musí mít protekci.
6: Vlastně, že ho z trojů jsem pustil do vlaku.
7: Já vás nechci hecovat okem, ale zažijte to si.
6: Obludo jedna, je to možný tohle sto, vy si sednete, takhle vy takhle já takhle. Je to možný a s takovýhle obličejem. Je úplně z toho šoufl, ale koukej se, a už je tady zase, pozdí se mne, vypni z té strany, kde jsem já, ty si sedneš, takhle a já takhle, no viděl jste ho, no ne, teď byste si vyvedleně být na mým místě, ale koukej mi
1: ten, ale co to děláte, já mám normální nárok,
6: vy takhle a já takhle, no,
1: to po každý, ne,
6: co večer,
5: už ho nechte bejt, už je vidíš,
6: takhle to mohlo být od začátku, jak to bylo předtím. No, ale vy jste mi stejně sympatický, vy máte takový vlastně jako vodník, hejte se, já vám něco řeknu. Nedal byste si jít a já vám dostal takový hlas, jestli ten čerstvý vzduch v tom vlaku, jak jede tou krajinou, vlak jede krajinou, hele, nedejte se stejný, nedal byste si taky, třeba kuře.
7: Co jste to říkal, kuře jsem rozuměl
6: před... Kokodáte, jestli byste si nedal kuře.
7: No dal bych si, jestli máte kuře.
6: Vám, tak si dejte, ale svoje, víte, já si dám taky svoje, helejte se, dovolíte dámo se, čo? Dovolíte, prosím vás. No tak ona nedovolí, sakra, ona tady zepí jako krůta. Ukažte, půjďte mi tělo, sedněte si, takhle si vylezte, vidíte? Já si vás podložím vaším vlastním tělem, děkuju vám.
7: Počkejte, co se to děje, já se nechci mailit a vy po mně lezete. Čeče, no. Já vás cítím na zádech. Kdybyste si ode mě nekoupil lístek do Kolína.
6: Koupil? No. Na kolik by to přišlo, takovej lístek?
7: 16,20.
6: 16,20, dobrý by byli. No, podívejte se. Kdybyste mi to dal na splátky...
7: Kolik by byla první splátka?
6: 20 korun.
7: No to beru, lezte dolů, no, prosím. Au! Takže vy jste mě dupnul na ruku.
6: Vy jste mě jako v obličem do nohy, čověče. Vy si to můžete ochladit zvok, vy si to můžete ochladit zvok, vy si to můžete ochladit zvok, vy si to můžete ochladit zvok, vy si to můžete ochladit zvok na.
7: Ne, to nedělejte.
5: No je to lepší.
1: No vidíte, to byl semafor, máte po ruce.
6: No a tady máte dvacku.
5: Tady máte lístek a už o vás nechci slyšet.
6: Hele, ale já o vás jo. Je, vy jste mi stejně tak sympatický.
5: Čověče, když jste chtěl to kuře, dejte si kuře.
6: A taky jsou sympatické. A helejte se, chápete to lidským rozumem? Oni mě drží dítí kufr nad její hlavama.
5: Tak na ně zažvete.
6: Dejte tam kufr dolů, ať to můžu jít. Je to
1: možný. No člověče, co pak jsem služební sedadlo?
6: To mě houpe jak malý dítě.
1: No co pak jsem houpací kuň, dejte toho. Vážení přátelé, já myslím, že jako pregnantní ukázka toho, jak takový rozhovor v kupé, respektive ve vlaku, nemá vypadat, by tohle to úplně stačilo. Podívejte se na to, jak to tady vypadá.
7: Slyšíš to, on to ukončil. Místo, aby dal do placu kuře a mohla se hrát dál, tak on to ukončí. On šetří na kuřeti. Tohle neuvěřitelné.
1: Já jsem to ukončil. Já šetřím na kuřeti.
7: Samozřejmě.
1: Pánové, já vám něco řeknu. Nikdo nic neukončil, nikdo na ničem nešetří, ten vlak existuje, jede pěkně dál, my v něm sedíme, Holenkovi, já vás ještě vytrestám. Malej moment. Revize, Jízdenek!
5: Podívej se, on je z něj revizor.
1: A rychle. Revize, Jízdenek, slyšno. Nedělejte, že čtete. No, moc se nesmíte, vy už taky hodně dlouho jezdíte na ten poloviční, že? Revize, Jízdenek! Novou fotografii, máte rok 77. Revizí Zdenek.
8: Dobrý den.
1: Dobrý den. Poslyšte, vy ještě s někým spolu cestujete?
8: Je teplo.
1: No,
8: to je teplo, víte?
1: No je teplo, no.
8: Když se zatopí, no. Tak je teplo.
1: Co mi řeknete ještě, no.
8: Ale já byl na chatě, tam to kvete. Teďka já jsem si tam nechal navíc humus. Vy byste nevěřil, jak taková
1: ale begonie... Ale dejte mi pokoj s hnojem, mě to nezajímá. Já se vás tam zdali, ještě s někým spolu cestujete.
8: Spolu cestuju.
1: Co to máte z ústy?
8: Spolu cestuju z ústy. Já tam mám... Já jsem... A zdáli spolu cestuju. Vy jste to říkal dobře, čověče. Já se cestuju zdáli do blízkosti. Aby byl brzy doma a tam bude taky teplo. Je, to je teplo.
1: Hlejte se, jedete solo.
8: Solo, do Sušice nejedu.
1: Tak jedete sám?
8: Sám, vždycky sám své koníčky osedla.
1: Tak proč máte jízdenky?
8: Aby mohl sedět vedle sebe.
9: Člověče, nedělejte ze mě hlupáka.
8: Ne.
10: Helejte se, proč mám běždeky, rychle vykoupejte mě z toho. Kdybyste jednu ztratil.
9: No to je vaše věc, že podporujete železnici, že?
10: Jo, buď zdravej.
9: Važte slova, bez týkání jsem úřední orgán. Mohl bych vám zatraceně zkomplikovat život.
10: Já už jsem si ho zkomplikoval sám.
9: Revize jízdenek.
5: U mě je to zbytečný, já žádnou nemám.
9: Výborně, vy nemáte žádnou. A proč?
10: Proč já nemám žádnou?
8: Kdybyste nějakou naše.
10: Kdybych nějakou naše.
9: To je dobrý, ale žádnou jste nenašel.
10: Ne, já ji nehledám.
9: Tak zaplatíte pokutu.
10: Přestaň kokrhat, máš po sezóně. A běž domů, já si na tebe budu stěžovat, ty tady nemáš co dělat, ty máš přijít až za Kolínem. Neprovokuj.
9: Malá Mírka, která bude stát veliké peníze, průvočí má přijít až za Kolínem. Já jsem revizor, maličko mě vidíš, maličko mě nevidíš. Teď jsem tady, dostanu 325 korun.
10: Já mám pochůz.
9: Ale ne, ne, ne, ne. Na tyhle ty ptáčky má železnice háčky. Dostanu 325 korun.
10: Kolik?
9: 300 korun pokuta, 20 korun manipulační poplatek, 5 korun je obslužné, je to zvyklený.
10: Nestačilo by obslužné?
9: To v žádném případě.
10: A vy byste mi nepůjčil?
9: Nejsem vůl.
10: Tak tolik nemám.
9: Nemáte. Ne. Takže vy nemáte jízdenku, vy nemáte peníze, takový občan samozřejmě nemá ani doklad. Jménem železnice pete se mnou. A jdeme.
10: Kamarádičku, zachraň mě.
7: Co? Já zrovna?
10: Ano,
7: zachraň mě. Toho Prahy. Neboj se, kamarádičko, já zatočím, že to v životě neviděl. Posen.
10: Co?
7: Co?
10: Kdo? Kdo?
7: Ty s tím temerem.
9: Posen. Nic na mě neskoušejte. Mám revizorský sebezáchovný kurz České Třebové. Jsem dvojnásobný přeborník výtopny v Nymburce. Špatný pohyb a udělám z vás lampárnu.
7: Nastav šraňky. Kolik jsi říkal?
9: 325.
7: A teďka dávej bacha. 100, 200, 325. Je to tam?
9: Jo, sedí.
7: Tak, ty. A koukej maza. Koukej maza a vypadni voze.
9: Jsem říkal, že je to hlupák. Dal to bez potvrzení.
7: A kamarádičkové, a ještě nám tady zbylo pěkně 360 a já vás všecky zvu. Jdeme do jídelňáku.
11: No přátelé, dobře. Já jsem tady nyní nahmátl nadmíru zajímavý, i když na první pohled velice stručný dotaz. Jak správně telefonovat? F. Poupě se ptá. Stejně, přátelé, je to zajímavé, kolik občanů nám v tomhletom ještě tápe, i když v každém telefonním seznamu máme vlastně jakýsi návod, jak správně telefonovat. No vyjádří se, kolego.
12: Vážení přátelé, i když v každém telefonním seznamu jaksi máme pokyny, jak správně telefonovat, mnoho občanů nám ještě tady v tom tápe.
5: Kolego, to už jsem říkal, kdyby si laskavě k tomu přidal něco nového ze své vlastní tykve.
12: No podívejte se, přátelé, je až s podivem, kolik vlastně občanů se nám ještě dneska nazývá halo. Chápete to, přátelé, já takovému občanovi zavolám a on se mi ozve nic neříkajícím a věc ještě pouze komplikujícím slůvkem halo. Ovšem, já vám něco račky vytrestávám, jo. Tak, on řekne halo, jo, a já řeknu, těší mě. A smějí se. Přátelé, já se směji.
11: No, já myslím, že by neškodila praktická ukázka telefonního rozhovoru.
12: Přístroj.
11: Přístroj.
9: Prosím, zde je Belův přístroj.
12: Tak, přátelé, zde je přístroj starého Bely, že... A já myslím, že nebude od věci, když si nejprve přístroj popíšeme pro ty, kteří vidí přístroj.
5: Prvně. Ano, popíšeme, kolego, jistě, já zde mám tušku.
12: A je se jedná o ústní popis přístroje, kolego.
5: Kolego, prosím tě, to jsem pochopil, buď rád, že se vtipnou narážkou snažím obracet věci v žert. Tady přeci nemůžeš popisovat, kolego, telefon, to je podceňování diváka.
10: Tady všichni diváci snad telefon znají, ne? To je nošení dříví do lesa.
12: Ale jaký dříví, prosím. Ale prostě, kolego, teď se na ně neznají, chodili.
5: To, kolego.
12: No prosím vás, rozsvítá, ať na ně vidíme. No.
5: Ty se zapomínáš.
12: No už, no teďka už vidím, že nevědí vůbec nic. No pojď tamhle na toho, ten například neví úplně vůbec nic.
5: Laskavě toho nech na pokoji, to je můj bratr. Nech laskavě naši rodinu na pokoji, to neděláš prvně, kolego.
12: Nazdar. No tak to ne, to je tamhle, já myslel na druhý straně. A je, to je Jindra.
3: Ano, to je od vás zase, že jo.
12: Nazdar, Jindro, kde se tady bereš? Je, kdo tě sem prskl? Je. Jindra je tady, ty příbuzní jsou jako vši. No, jsem rád, že tě vidím, pozdravujte tu. Prosím vás, zhasněte, ať na něj nevidím. Jindra je tady. Vážení příbuzní.
3: Neděláš pořád to příbuzní, ne?
12: Pardon. Milé vši.
3: Kolego, zpamatuj se, dokud je čas.
12: Milý Jindro.
3: Nech Jindru už.
12: Vážení přátelé, tento přístroj, který se zde nalézá před mými zraky taky.
3: Tak on to bude popisovat.
12: On to bude popisovat.
3: Kolegovem rychle
12: aspoň. Tak ten spočívá na stole, neboli jak my odborníci říkáme, též na stolní desce, že ano, která je elipsovitého charakteru, ze které vybírají čtyři nožní části, které jsou zakleknuty do podlahovité části, že ano, z podlahovité části potom...
3: Ano, tam je strop, kotelna, kotelník a koks. Kolego, laskavě zůstaň u přístroje, když už musíš něco popisovat.
12: Přátelé,
3: jen to rychle řekni, jaká je to typa.
12: Přátelé, typa to je známý, tady to není, ale to je H2SO4. Ano. Takzvaný oddělitelný. Typ takzvaný oddělitelný. Přátelé, tato část, která spočívá vlastní vahou na elipsovité tabuli...
3: Nech tu desku být, i tabuli.
12: Ano. Která spočívá vlastní vahou, to je část nazvaná těžká, neboli sedací, až ona vlastně ve skutečnosti nám sedí.
3: Latinsky, kolego?
12: Sedací latinsky bidetní. Ano. A tato část, kterou já držím v ruce, která je z mojeho pohledu vůči vám momentálně levá, tak to je část nazvaná lehká, neboli zvedací, neboli taky latinsky rukodržadlová, že ano. Ta se ještě skládá z dalších počástí. Zde je část ušní, ústní, na krční půjdu až zítra.
3: Co si myslíš ty, kolego? Zítra půjdeš s hlavou. Už volali třikrát.
12: Přátelé, je to skutečně tak, zítra půjdu s hlavou. Něco mi tam klepe. To už budou zase ventily.
3: To oni ti řeknou,
12: no,
3: kolego.
12: Oni to trošku v obrouse. No, tato část, kterou momentálně vůči vašim zrakům pozvedá. To je část nazvaná těžká zveda. Má zde ještě číselnicový okruh. Zde jsou například čísla jako například 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nebudu je jmenovat všechny.
3: Kolego, nezapomeň na šňůru.
12: Já se ke šňůře, kolego, dostanu. Zde jsou zase písmena, jako například A, B, C, D, kočka přede, že ano, potom F, liky, M, lk, F, k. Potom... Slyšíte to? Ano, to je číselnicový okruh. Přátelé, podívejte se na to. Já vezmu libovolný ukazovat. Betnu do již třeba předem promyšleného jednoho některého čísla, například 7. Proč ne, že ano, mohlo by to být třeba 5, ale já jsem si umínil, že vemu 7. 7, vyvinu sílu S směrem ku, to znamená ku předu, že ano. Zde je takzvaný zaražeč a zde, přátelé, funguje takzvaný samočinný zvraceč. Prosím vás, klid. Že ještě jedno, vetnu, vezmu libovolný, vyvinu, zarazím, zvracím. Zde jsou dva rovnoramené čudly. Přátelé, prosím vás, klid. Já ty věci nebudu několikrát opakovat.
3: Skutečně dávejte na to pozor, kolega tady dělá práci navíc, to máte z nás domovu. Klid.
12: Jak malí chlapci někteří. No poslechněte, já mám času dost.
3: Kolego, to jsou jedni a tichíš, vy byste měl přesadit.
12: Skutečně, já vás přesadím všecky. Tak dost, nebo vám zabavíme svačiny. Tak lid, no tak jsme se zasmáli, že? A teď zase k vážné práci.
0: Kučera, nehraj si s tím věčně. Tak Kučera si s tím, kolego, hraje a výsledky nejsou dobré. Rodiče si minule stěžovali.
7: Kolego, s čím si to tam hraje? Já tam špatně vidím,
0: kolego. Kolego, se svačino. Kučero, co to u vás bučelo? To byl jenom takový vtip, tak už dost chlapči na úkor Kučer. No a nyní...
13: Kolego, pokračujte, vy jste taky samý nevhodný šprým.
0: No ne.
13: Žertujete, prosím, daj o Kučerovi.
0: Já se snažím látku zpestřit.
13: Ano, ale dost podivně, kolego. Abych já vám nespestřil látku. Ano. Přijdete potom za mnou a já vás vyhodím. Tak, pokračujte.
0: Vidíte, co se může stát? No. Tak zde jsou dva rovnorabené čudly. Já nevím, co je na tom smíchu ostatní. Přátelé, tohle to je moje libůstka. Uhni, kolego, s nohou. Při stisku tohoto čudlu, to je pozoruhodné. I tento. Prosím, já stisknu tento a tento, tento. Tento taky. Prosím, ještě jenom. Stisk prsk a zde tež. To je co? No, vidíte to tam, prosím vás, všichni? I ti vzadu? To jsme rádi. Protože jestli ne, tak mě to je jedno.
14: Kolego, zapomněl jsi na šňůru. Šňůra je nejdůležitější na celém telefonu, protože nám svazuje lehkou část a těžkou část volně k sobě, abychom telefon nepostráceli.
0: Kolego, říkej si to sám. Říkej, aby se býval ke šňůře. Dostal, říkej si to sám.
14: Prosím, přátelé, ta kolega napřed samý šprým a pak se uráží. No, nevadí, dokončím látku sám. Šňůra nám tady vyběrá, jak vidíme, z lehké části, krouceně nám postupuje dolů a tady nám mizí uvnitř. Ergo, co uvnitř? Já to rozeberu, podíváme se tomu na zoubky. Kolego, podej mi motiku, budeme šroubovat, motiku, dlátko.
6: Aby to rozebral místo, aby to vysvětlil, co myslíš, že je vevnitř?
14: Vevnitř je místo.
6: Místnost, a co je asi na v té místnosti?
14: No tam lezou vždycky ty, kterým telefonuje.
6: A jak tam asi vlezou?
14: A jak tam asi vlezou, no šňůrou prolezou.
6: Šňůra, a když jsem ti vyvolal, tak si vlez jako šňůra.
14: No to jsem nelez.
6: No víš to, a kde jsi mi?
14: Místnosti.
6: No víš, že tam se dostal samočině, ta šňůra, ta je kroucená, pač je zbytečná, to je stejně všecko jenom ozdoba.
14: Ozdobí, to se urve. On by to urval, nech to bejt. Ta šňůra je důležitá, jak ty lidi lezou, ta je kroucená proto, aby jim to neklouzalo.
6: Šňůra je kroucená, pač je zbytečná, to je stejně všechno jenom automat.
14: Automat. Jako bife.

0: No co hrajete? Ale kapelní, dal někdo pokyn? Co někdo pokyn? Dal jsem já pokyn. Podívejte se, jak to tady vypadá a vy hrajete. Muzikanti, muzikanti, čím myslíte? Co? Čím? Kudy? Tady bude klid, jako v hrobě. Prosím, pánové, můžete pokračovat. Zajistil jsem klid.
1: Fuj, širák, odhazuj dál. I z krabicí. Hle, tam leží on. Pláž zvolna spouští, věnž mě halí. Pláž zvolna spouští, jenž mě halí. Pláž zvolna spouští, pláž mě pořád halí. Až stále mi ještě mě halí.
2: Můžeš mi vysvětlit,
1: Ruďko? Já to ze sebe neservu.
2: Prosím tě, vysvětli mi svý podivný počínání před publikem.
1: Počkej, Neruš, já si hraju si ráno.
2: Ty si hraješ ráno, ty si hraješ večer, ty si hraješ furt. Nikde žádný výsledky. Co myslíš, že to lidem dá, když jim tady ve 20. století notabene na jeho sklonku začneš na jevišti odhazovat čiráky a tasit kordy? Ruďku, uklidni se hlavně. Ty si musíš uvědomit, co od tebe diváci očekávají. Od tebe rozhodně nikdo neočekává žádný Otely.
3: No, Otely, jsem snad herec, ne?
2: Herec, herec, na to zapomeň. To s tebe udělali. Od přírody si milej, prostej, upřímnej chlape. Takový o tě lidi znají a takový o tě chtějí.
3: Jo? Co mám teda dělat?
2: Nic. Stůj a mile se usmívej. No prosím, teď to stačí, to je přesně ono, že jo? Teď na tebe je radost se dívat.
3: No jo, ale to snad není žádný herectví.
2: Jak to? To je to největší umění, ani se nehnout a zaujmout.
3: No jo, no, ale něco přece dělat musím, aspoň něco, ne? Přece
2: to tady nebudu
3: stát jako nějakej
2: něco. Ano, musíš něco dělat. Přirozeně reagovat. Hele, letí třeba moucha.
3: Kde?
2: No tady někde. Tak se ožeň.
3: Kvůli mouše? Se musím ženit?
2: A prosím tě, ty snad ani nemluv. Luďku, ty jak promluvíš, tak je to vždycky někde jinde.
3: No ale Slávku, musím přece trošku mluvit. Nejsem nějakej pantomim.

0: zůstáváš milej.
1: Jo? No já nevím. Nemůže si náhodou někdo myslet, že broukám na just proti němu?
0: Proč, prosím tě, teď jsi milej. Klidně broukej proti všem.
1: Proti všem. To jsou tři díly. To bych snad ani neubroukal. A navíc někdo může říct, že mu to nic neříká. Tomu je broukání.
2: Jak to? Tomu nevěř. Zabroukej mi ještě trochu.
1: Brum, brum, nezávazně. Brum.
0: Jasně, teď to říkám, to má myšlenku. Nic moc neřekneš, ale každý hned vidí, že jsi rád na světě. A kdyby si k tomu ještě takhle dělal rukou, já tě nechci nějak nutit, ale kdyby si k tomu takhle dělal, no?
1: Jako když šroubuju žárovku?
0: Třeba, no, jako když šroubuješ žárovku, to by šlo. Tak hned každý uvidí, že ti taky do tance.
1: Do tance?
0: No.
1: To by musel aspoň 500.
0: Proč? Stačilo by 20, kdy ti říkám. Musíš být jemnej, hlavně jemnej, přirozený. Musíš dělat prostě, co se ti zrovna dělat chce.
1: Jo. Co si mi dělat chce?
0: No.
1: A jestli bych mohl dělat, co se mi teda dělat chce, mohl by se teda na chviličku natáhnout.
0: Natáhnout? A chce se ti? Tak se natáhnu.
1: No jo, ale já nevím. Nebude to trošku hloupý před těma lidma tady?
2: Proč? Ty myslíš, že v hledišti jsou všichni vzhůru?
1: No to je pravda. Tak já se natáhnu. Tady není postel.
2: No postel, ale místa je tady snad všude dost, ne? Luďku, prosím tě, buď taky trochu praktický, když už jsi tak milej.
1: No jo, to je pravda. Tak já se tady natáhnu, třeba tady.
0: No jistě.
1: Já se tady natáhnu, jak široký, tak praktický.
2: To je pohodička, vy?
1: Je, to je pohoda.
2: No a je to jenom tím, že jsi přirozený.
1: To je lahůdka.
3: A prosím tě, Slávku, byl by si tak hodnej, mohl by si mě zbudit, až bude konec představení.
2: Pro?
3: Já bych si vybral peníze a šel bych domů.
2: Jen se neboj, on tě vzbudí potles.
3: Potles?
0: No jistě.
3: A to teda, kdyby mě vytleskávali, to bych mohl přidat to si ráno.
0: Ty mi nechceš rozumět.
3: Chci?
0: Kdyby tě vytleskávali, tak se musíš ještě na chvíli natáhnout. Pořád musíš zůstat přirozený.
3: Aha.
2: Tak jsme domluvený, jo?
3: Tak jsme domluvený.
2: Tak dobrou, Luďo, dobrou.
3: Tak dobrou, já se natáhnu celý přirozený. Brum, brum. Tak už jsem chytal. Brum, brum.
2: Dobrou, brum, brum.
1: Kluci, já nějak nemůžu zabrat.
2: Je s tebou hrozný.
1: Neuspal bys mě, prosím tě.
2: To víš, že tě uspím, co mám s tebou dělat. No. Ale musíš mi říct, Luďku, jak jsi zvyklý.
1: Normálně jako doma, u kolébavkou.
2: U kolébavkou, no to je radost, to jsem ještě nedělal. Tak já to zkusím. Spí, můj milý kamaráde, zavři svoje oči. Ty klidně můžeš spát, protože tě lidé mají rádi. Nepřibylí prostý a taky přirozený.
1: Je, ty krásně zpíváš, jako moje teta, než jí strejda zabil.
2: No jo, Luďku, ale spí.
1: Spím, Slávku, spím, ale ještě než usnu, prosím tě, Slávku, mohl bys si mě říct, čím to je, že ani nemusím hrát a ti lidé byli, mě mají tak upřímně rádi.
2: Jak bych ti to, Luďo, konečně vysvětlil, když ti to vysvětlu už dobu, tak ještě jednou naposled, dávej pozor. Lidé zkrátka dokáží ocenit,
0: Když člověk

0: nepředstírá. Je milej, přirozený, nepřetvařuje se a zůstává vždycky takovej, ale v každý situaci aspoň takovej, jaký je.
1: To si řekl Slávku moc hezky. A Slávku, jestli dovolíš, jo, dovolí.
0: No poslušně.
1: Já bych ti taky něco řekl.
0: No prosím.
1: Podívej se, Slávku, aby lidé, ti milí lidé, aby tě měli taky rádi. Musíš proto něco dělat. Přestaň filozofovat, sežeň si něco pod hlavu a v klidu se natáhni.
2: Asi jo, máš pravdu, Luďku, já se taky natáhnu. Ať lidi viděj, že my dva nejsme žádný fouňové. Tak dobrou.
1: Dobrou.
2: Brum brum.
1: Brum brum.

0: Vážení přátelé, na všeobecné přání jedné slečny, která právě odešla, vám řeknu něco takového zajímavého o takovém pokusu, který jsem provedl s rybičkou a s kanárkem. Já vám to řeknu jen tak docela stručně, abych kolem toho zbytečně nemluvil. Tak já jsem mýval doma takové akvárium, asi takhle veliký akvárium, počkejte, já vám to řeknu od začátku. Já bydlím v Litoměřicích, Mrázova ulice číslo 28. Tam v Litoměřicích jsou totiž různé ulice, víte, a každá ulice tam má nějaký název. No a ta ulice právě, ve které já bydlím, ta se jmenuje Mrázova. Mrázova číslo 28. No a tam totiž každý dům má nějaký číslo, víte, ty domy jsou očíslovaný, aby se to líp našlo, každý dům tam má nějaký číslo. No a ten dům právě, ve kterém já bydlím, ten má číslo 28. No a já tam bydlím ve druhém patře. Napřed přijde první patro, víte, a nad tím prvním patrem potom je druhý patro. Tam já bydlím ve druhém patře. No a tam jdou takhle schody nahoru. No tak jdou, oni tam vlastně nejdou, my chodíme po těch schodech. To se tak říká jenom, že jdou schody jaksi. No a tam máme potom takovou předsíňku. Tam máme dveře do té předsíně. A takhle doleva potom máme pánský pokoj. No a v tom pokoji, jo, tam taky máme dveře do toho pokoje, taky máme dveře do toho pánského pokoje. No a v tom pokoji právě jsem měl na stole stát takový akvárium. Asi takhle veliký akvárium asi. No, ne, takhle veliký akvárium asi. Asi takhle veliký bylo to akvárium, čtverhraný, čtyři stěny to mělo, čtyři stěny, takový dvě delší a dvě kratší stěny to mělo, ze skla, skleněný, víte, aby tam bylo, že tam bylo krásně vidět takhle ze strany, že tam člověk nemusel čumět takhle ze zhora, že tam bylo krásně vidět takhle ze strany, ze skla. No a v tom akváriu jsem měl vodu, jo, a dole to mělo dno taky, to akvárium, dole, víte? Až kdyby tam nebylo to dno, tak ta voda by tam totiž nikdy nedržela. To by se tam mohli lejt třeba celý den vodu, tak ta by tam nedržela. No, anebo týden třeba by se tam mohli lejt vodu, tak ta by tam nedržela. Tak tam mělo dno, aby to líp drželo. No a v té nebo leta páně by se tam mohli lejt vodu, ta by nedržela tam, kdyby tam nebylo to dno, víte? Tak tam bylo dno dole, právě aby tam ta voda líp držela. No a v té vodě jsem měl takovou zlatou rybičku. Znáte zlatou rybičku? Tak ono to pravý zlato to není, to se jenom tak říká. To je nějaký duble nebo co, já nevím, to se tak říká jenom zlatá rybička. No a ta rybička zkrátka v té vodě plavala všelijak v té vodě, víte? Třeba doleva nebo různě plavala v té vodě. Nebo doprava taky, všelijak zkrátka plavala. No a potom jsem, jo, nebo dolů taky plavala, víte, různě, zkrátka, jak jí to zrovna napadlo, tak tam plavala. A potom jsem měl, jo, nebo nahoru taky plavala, víte, všelijak, jak jí to napadlo, tak tam ta rybička plavala v té vodě. No a potom jsem měl ještě kanárka, ale toho jsem neměl v akváriu zase, toho jsem měl v takový kleci jako. Klec, víte? Znáte klec, jo? To je takový jako drát, víte? A pak je chvíli nic a zase drát a zase nic a zase drát. Samý takový dráty a nici a to jde takhle kolem dokola zkrátka a tomu se říká klec. No a tam jsem měl toho kanárka. Tam ale nebyla žádná voda v té kleci. Ta by tam nedržela samozřejmě. Ta by těma nicama unikala, víte? To bylo jenom takový vzdušný, bez vody zkrátka. No a tam jsem měl takový dva šprincliky a ten kanárek tak skákal vždycky z jednoho šprincle na druhej a zase z druhého na různě tam tak skákal a pípnul tak. No a já jsem vám to tak pozoroval a myslel jsem si, co by to asi udělalo, kdybych toho kanára, víte, dal do toho akvária a tu rybičku, kdybych dal do té klece. No tak jsem vám to tak udělal ale to bylo zajímavé, například ta rybička tam ani nepípla vůbec tam v té kleci, víte? Neskočila na šprinclík vůbec nic takového.
1: Co je to platný? To je odborník, to bude trvat ještě moc dlouho.

0: Vítáme vás, dobrý večer. První vás ovšem přivítal orchestr Československé televize, který řídí Václav Zahradník. Vážení přátelé, zveme vás na exkurzi do světa písniček, tance, artistické obratnosti, do světa, který je, řekl bych, přímo stvořen... Do světa, který je přímo stvořen pro dobrou pohodu našeho sobotního večera.
1: Tamhle místo, kdybyste vstal, já tam mám místo.
0: Našeho sobotního večera.
1: Děkuji vám, ale co já vám do toho, prosím vás. Pardon.
0: Dobrý večer, paní. Čekali jsme jenom na vás.
1: To říkáte mně?
0: To říkám vám.
1: To je milý. No ne, nejsou všichni takoví. Já jsem tuhle přišla pozdě na koncert a dirigent mi akorát mával. Neřek nic. No, pardon, ježiš, nešlápla jsem vám na nohu.
2: No ne, to je.
1: Šlápla, jo. Promiňte. No ale taky se koukněte, kde ji až máte, že jo. Pardon, promiňte.
0: Žádám opozdělou návštěvu.
3: Nevidíme.
0: Prosím vás, klid. Klid, prosím.
1: A co myslíte, že byste viděla, paní? Je tam snad kukura?
0: To je zajímavé, vážení přátelé, to jste si jistě všimli. Ten, kdo má lístek na kraji, ten přijde do divadla vždycky včas. Pozdě přijde jenom ten, kdo ho má vyprostřed. Vy jste snad paní měla k večeři lína.
1: Co jste to povídal?
0: Já...
1: No hledejte, urážet já se nenechám, víte? Mně nikdo nebude říkat, že jsem k večeři lína.
0: Tak. Madam, já jsem neříkal, že jste lína, já vás vůbec neznám, já vás vidím poprvé v životě. Já jsem říkal, že jste možná měla k večeři rybu lína. No.
1: A kdybych měla rejnoka, pane, co je vám do toho? To jsou dneska lidi, co? No ne, člověk se rozruší na nákupech, že jo, do divadla se jde uklidnit a tady ho rozčílí takovej...
0: Říkáme takový, madam, takový. Ostatně takový, kdo takový, co jste chtěla říct, no?
1: Takový... Spisovně to neumím.
0: Promiňte, vážení přátelé, toto nedopatření, které lze přičíst pouze na vrub riziku přímého přenosu, že ano, za to my jaksi nemůžeme. A teď už je nejvyšší čas, abych vám ohlásil první číslo našeho dnešního televariété. Bude to
1: moment!
0: Tak, jak se na televariété sluší?
1: Moment!
0: Pani, prosím vás.
1: No co?
0: Prosím vás.
1: No ne,
0: už
1: pane.
0: Toho bylo dost!
1: No ne, jaký televariété? No to teda ne, no to já nemám ráda.
0: Prosím vás, a můžu se vás teda zeptat, proč jste sem přišla?
1: Protože jsem dostala lístek. Po čvagrovi.
4: Ale paní, vy jste si je koupili.
1: Pane, to je ale káča pitomá teda. Víte, já mám ráda kusy s dějem, já myslím, že budou dávat operetu, že jo, tak něco. Takovýhle kotrmelce a šaškování, to užiju v televizi dost. To mi musí lístek vyměnit. Paní, kdybyste vstala.
0: Prosím vás. Vážení přátelé, klid. Uvaděčka, přátelé, jak jsem vám už říkal, vlastně to jsem vám ještě neřekl, já jsem z vás úplně...
1: Vy jste úplně cvok, víte? Ale ne ze mě, pane, ne ze mě.
0: Já vím, co udělám, já tu ženskou zabiju, já ji
1: ne,
0: zabiju.
1: Ne, netěšte se, kde pak vražda? Známe tyhle ty televariete, buď budou artisti, nebo balet.

0: A teď mě dovolte, milí přátelé, abych vám představil, no tak představil není zrovna to správné slovo, rád bych vás, no tak rád, to se taky nedá říct tak úplně jednoznačně, prostě dovolte, abych vás seznámil s pernou skutečností, že mojí partnerkou v tomto pořadu je Jiřina Bohdalová.
1: Dobrý večer.
0: Já jsem vás čekal původně tam a teď tady zase.
1: Já jsem věděla, že beze mě šťastný nebudete. Vidíte? Už jsme zase pohromadě, to je co?
0: No, nějaké době jsme zase pohromadě, to je co?
1: To je co?
0: No, to je hrůza.
1: No, takže já jsem přišla vlastně včas, protože vy pravděpodobně nevíte, co je to hrůza. Takový čelisti. To je hrůza.
0: To jo, ano.
1: Nebo psycho. Viděl jste psycho?
0: Ne.
1: Odpovídejte celou větou.
0: Neviděl.
1: Tak tam zavraždí ženskou pod sprchou. Tedy moje sestra přišla z biografu zelená jak salát a od té doby nevkročila do koupelny.
0: Prosím vás, no. A to se paní sestra ze strachu ani nemila?
1: Ta se nemila, nekoupala, no co vám mám povídat, my jsme ji museli dát nakonec chemicky vyčistit.
0: A jak vám ji vyčistili?
1: No tak, trošku se srazila, teď je víc podobná babičce.
0: To je zajímavý. Víte, mně nejde na rozum, jak se může někdo bát v koupelně. Já jsem se v koupelně nikdy nebál, nikdy. Já se bojím v autobuse například.
1: No mě tedy podržte.
0: Co bych vás držel?
1: Ale to jako divím, jo.
0: No tak se divte, v autobuse se dneska bojí moc lidí.
1: Jo.
0: A znáte například tu anekdotu s tím pravdivým jádrem, jak...
1: Jo.
0: Jak u té nebeské brány, ten...
1: Tu taky.
0: Tak oni to neznají třeba, doufejme. Tak to stojí u nebeský brány...
1: No já ji znám, oni ji neznají.
0: Jo, vám ji budu povídat. Stojí u nebeský brány, stojí farář a řidič autobusu. Svatý Petr otevře bránu, farář se hrne první, svatý Petr povídá, moment, napřed půjde tady pan řidič. Farář říká, jak to, já mám snad nějaký zásluhy. A svatý Petr říká, no já nevím, víš, ty jsi kázal, babičky přitom spaly. To jemu stačilo, aby vzal 80 zatáčku a všichni v autobuse se začali modlit. Co to dělá? Jo, tak vy jste ji znala.
1: Já ji znala,
0: no. Naštěstí ne.
1: Stejně vám řeknu, být vámi, tak bych se styděla bát se v autobuse, víte?
0: No pro...
1: Co byste například dělala v takový kosmetický raketě?
0: V kosmický.
1: A to je jedno. Co byste
0: no,
1: v ní dělal?
0: Právě, no? Co bych já dělal v kosmické raketě. No. Vypadám snad jako raketa, jako kosmonaut.
1: To spíš jako ta raketa. Nákladní.
0: No, to ale... není pravda. To není možné, to mi nedělejte.
1: Mě by zajímalo, jestli se kosmonauti taky bojí.
0: No tak určitě to nevím, ale myslím, že zubaře určitě
1: no
0: a někteří možná i manželky. Ale mě by zajímalo, když vy tak mluvíte o tom bání, jestli vy se něčeho bojíte.
1: Ale no to víte, že bojím. Já se bojím anonymních dopisů a tlakovýho hrnce.
0: Tlakovýho hrnce, to jsem rád, že to říká. To jsem strašně rád, poněvadž já jsem vám chtěl dát k narozeninám tlakový hrnec.
1: No tak to je fajn, že jsme se domluvili.
0: No bodeď, anonymní dopis mě přijde mnohem mladšinějc.
1: Hlejte, nevyhrožujte, nebo vás pošlu autobusem do Himalájí.
0: A já si na vás počkám pod sprchou.
1: Budete ovšem mokrej. Nemravo.
0: Hele, proč my se strašíme, když to neumíme?
1: No, kam se například hrabeme my dva na takovýho Hitchcocka?
0: No, na koho?
1: Na Hitchcocka.
0: No vůbec, kam se hrabeme? Na západ. Tam se straší ve velkým, tam je to strašení, dá se říct přímo tradice.
1: No, jenže pro nás je to strašení už skoro škoda.
0: Bodejť.
1: Protože my už se ani pořádně bát neumíme.
0: Helejte se, takže my, jak jsme se vůbec dostali na to
1: téma? Ale vy jste s tím začal, že to je hrůza, že jsem tady...
0: Já jsem říkal, že to je hrůza. Říkal jsem to?
1: Jo.
0: Že to je hrůza, s ní bejt. Tak já to odvolávám. Tamhle ten pán se stejně dost na to mračil. Jo, to asi vás má rád. Asi vás má rád, to je divný. Tedy být s vámi, Jiřinko, není absolutně žádná hrůza.
1: No, bodejť by byla, že? Hrůza je být s vámi.

0: sedí. No, sedí. No.
1: Haló.
0: Co? Susiku. Sufo.
1: Haló, pojď sem.
0: Sufo. No. Pojď sem.
1: Já jsem vám to říkal porád, že nás tenhle pes, že nás neuživí.
0: No, a v čem je asi chyba? Jste mu dával málo žrát?
1: Je.
0: Ten pes si vás nemohl oblíbit.
1: Tak tady mohl zůstat aspoň kvůli vám. Vy myslíte,
0: ale
1: že nevím, že jste mu kupovala tajně v Tuzexu Donaldy, když jste z něj udělala přežvíkavce, to pak chtěl úplně jinou drezuru.
0: Ale prosím, fakt je, že mě poslech na slovo, víte? Já jsem řekla přines a on přines.
1: Jo, no. Přines, no.
0: No, ježiš, si nepamatujete, jak vás tuhle přines toho abiturientského večírku? 3 dny byl cejtit slivovicí chudinka.
1: Neměl mě kousat, helejte.
0: Ale co vy víte o psí psychice? Co vy víte o psí duši?
1: Možná, že málo, ale za to vím, že vy jste toho psa rozmazlila. Když byste se kvůli němu zapletla se 3 řezníkama.
0: Ale za to vy jste ho ničil nervově a zneužíval zlenosti. Vážení, já jsem, no tuhle na chatě, já jsem ho požádala, aby se šel podívat, jestli neprší, no a co jste mi řekl? No,
1: aha. Byste si zavolala zvenku pejska a šáhla si, jestli je mokrej, no,
0: rozumím,
1: to ubilo by ho, nebo co?
0: Slyšte teda, jestli se Sulfíkovi něco stane,
1: to je taky nápad pokřít psa, sulfatiazol, to ona ho pokřít.
0: A můžu za to, že je to on? Mohl se jmenovat Algéna.
1: Prosím vás, ona, když jsme měli toho pinče, to byl ona a vy jste ho pokřtila preclíček.
0: Ne.
1: Preclíček.
0: Tak preclíčka jste mi neměl připomínat. To ubohýho pinče jste přímo zničil. Zahubil.
1: Zase já.
0: Ano.
1: Jako kdybych já za to mohl, že nám ho někdo zašláp.
0: No.
1: Přestože jsem namaloval takovouhle ceduli, pozor na psa.
0: No teď v tom to je. Když namaluju takovouhle ceduli, pozor na psa, tak každý toho malýho pinče přehlídne, protože že čeká takovýhleho Bernardína.
1: Ovšem, Bernardína jsme si měli obstarat.
0: Jo.
1: Bernardína.
0: No jistě. Aby vám nosil soudek s rumem, když někde zamrznete, víte.
1: Poslouchejte, já mám vztek, já bych toho rošťáka roztrhka mohl jít. Když si uvědomím, co jsme dali peněz do kostýmu, do těch vašich volovin tady.
0: Prosím,
1: co stála ta paruka.
0: Ale to je moje.
1: Tak ten kadeřník. A ta vostuda, vážení přátelé, jsem si vědom toho, že horší premiéru neměla ani Madame Butterfly. A ta měla velice špatnou premiéru. Dovolte, abych vám...
0: No Sulfíku, no pojď sem. Ty jsi byl na koupi.
1: Podívejme se, pána,
0: no,
1: ovšem
0: se.
1: Já ho
0: a co
1: sežežu.
0: Jsme to koupili?
1: Já ho sežežu.
0: No pojď
1: se. Co to je tohleto?
0: No co jsme to koupili? A my jsme koupili paštičku, no jo, salámek, no a cukříček jsi si koupil, vej, ty rozťáčku, no je.
1: Poslouchejte, moment, jak na to koukám, ten pes byl v samoobsluze.
0: No to dá rozum, že tohle nepřines od holiče.
1: No jo, jenomže pokud já vím, tak pes nemá čím platit.
0: Ale no to je snad samozřejmý, že pes nemá čím platit. Sulfíku. Ty jsi neměl penízky? No vidíte. A vy pořád, že nás ten pes neuživí.
1: On by nás možná uživil, ale zítra nás bude hledat major Jirzák.

0: Vážení přátelé, za mnou, jak vidíte, je opona. Za oponou, jak nevidíte, se připravuje scéna pro zajímavý hudební experiment. Miroslav Kokoška vám zahraje starou, slavnou skladbu v náladě na tympány. A než nastěhují ty... Děkuji vám, ano. Tympány, využila bych nastálé pauzy k osvětě. Tedy dovolte mi otázku. Pardon. Kouříte?
1: Já?
0: Ano.
1: Ano, kouřím.
0: Ano, ano. Ještě řada našich spoluobčanů podléhá této ošklivé neřesti. A proč? Protože nevědí, jak se vymanit. Naštěstí přicházím já, žena vymaněná. A se mnou můj speciální rychlokurs, jak přestat kouřit. Mimochodem, oceněný na nedávném sympóziu v Hulíně. Dejme tomu, že si řeknete, že nebudete kouřit. Prosím. Uchopíte cigaretu. Já žádnou nemám.
1: Mohu vám nabídnout, prosím.
2: Já mám Sparty.
0: Je, tak to já bych radši Spartičku. Promiňte, ano. Tak, děkuji vám. Tedy uchopíte cigaretu a řeknete si, toto je moje poslední. A zapálíte si. Kdybyste byl tak laskav. Ano, já radši, když má tu Spartu. Tak. Děkuji vám. Je. Tedy uchopíte cigaretu, řeknete si, toto je moje poslední, jo? A právě ovšem důležité je, ne kdekoliv si zapálíte. A v tom právě spočívá můj rychlokurs. Čili vážení přátelé, uchopíte tuto zapálenou cigaretu.
3: Halo, paní, jak si to představujete, co to děláte?
0: Já tady přednáším, že?
3: Já vidím, že kouříte.
0: No zajisté.
3: Nezapírá.
0: No, já kouřím s averzí, tedy jenom pro větší názornost.
3: Pro větší, s kým jste říkala, že kouříte?
0: S averzí.
3: Tu si najdu potom, ale teď vás vyzývám, abyste okamžitě zahodila tu cigaretu.
0: No, vy jste se zbláznil. Zahodit Spartu a ještě darovanou, že?
3: Ano. Podívejte, paní, nedělejte potíže, pojďte sem. Pojďte
0: no, prosím,
3: sem.
0: Prosím.
3: Pojďte sem, podívejte se. Buďte tak laskavá a no. Poslechněte, poněvadž já prosím. Tady za to odpovídám.
0: No prosím.
3: Já za to odpovídám,
0: no,
3: prosím.
0: Za to odpovídáte, tak mi tedy odpovězte, co vy máte proti učební pomůcce.
3: Proti čemu?
0: Proti učební pomůcce, že?
3: Pomůcce?
0: Ano.
3: My jsme tady ve škole, já myslel, že jsme v divadle.
0: Schola Ludus, škola hrou. Jan Amos Komenský, což vám pravděpodobně nic neříká. Asi.
3: Podívejte se, nechte laskavě těch legrácek, paní Komenská. Buď zahodíte tu cigaretu, nebo zaplatíte pokutu.
0: No, že by to byl velký výběr, to se říct nedá, co?
3: Podívejte se, paní, já mám jenom jednu nervovou soupravu. Jste na jevišti a na jevišti smíte kouřit...
0: No, prosím?
3: Jenom když to máte v roli, tedy v úloze.
0: No to je můj případ. Ano.
3: Není.
0: Jak to?
3: Není, poněvadž to by muselo být napsaný, narežírovaný, projednaný, schválený, znamenaný a to bych o tom věděl a to není.
0: Jste se mi zdá byrokrat, co? A pěknej.
3: Podívejte, lichotky na mě neplatí, paní. Lichotky na mě neplatí. Říkám vám naposled, zahoďte tu cigaretu. Pochopte mě, Já jsem tady, paní, abych ochraňoval hodnoty. Víte, proč loni vyhořelo to krásné divadlo v Perrier-sur-Seine, to je u Paříže?
0: Asi, že jste tam nebyl, co? Ah.
3: Jistý herec
0: no.
3: Si tajně zapálil, od pohozené zápalky se vznělo zahradní lehátko na scéně a budova lehla popelem.
0: No, proč by nelehla, když chytla od lehátka? A co, francouzský požárníci, co?
3: Francouzský požárníci bohužel zrovna stávkovali za splnění požadavku.
0: Měli málo požáru, co?
3: Podívejte se, paní, já se kvůli vám nedostanu do průšvihu. Já mám na to takovej forichtung, dejte sem tu cigaretu, tak, a dostanu 100 korun pokuty.
0: No, když jinak nedáte, prosím. Vážení přátelé, a toto je závěr mého speciálního rychlokurzu. Zapalte si, ale ne kdekoliv. ale hlavně před očima požárníku. Za pár dní nebudete mít ani na partizánku. Dejte mi těch 100 korun. No dejte mi těch 100 korun, ale jaký pak...
3: Počkejte mě do neděle, já vám tady jde, počkejte, já vám dám.

0: Poklona! Poklona uctivá! Pardon, jsem zde dobře v kasárnách?
1: Ano, ano.
0: Aha, a vy tady radšíte být vrátné, že ano?
1: Dovolte!
0: Cože?
1: Dovolte, já jsem přece důstojník!
0: Sakra! A co jste provedl, že vás šoupli do vrátnice?
1: Mám přece službu dozorčího posádky.
0: A tak to sloužíte lidu, víte?
1: Samozřejmě.
0: To je bašta, to mě taky posloužíte, já jsem taky lid.
1: Ovšem. Vy jste návštěva?
0: Jo, ale s tím si nedělejte starosti, já už jsem obědval. Můžu si sednout u vás, děkuji vám za pozvání, děkuji uctivě.
1: Koho jdete navštívit?
0: Ale já nikoho, já jen tak jdu kolem, tak se tak jdu voptát.
1: Na syna.
0: Co?
1: Na syna.
0: Sakra, vy jste chytrý, jak chcete uhát. No ne, na dceru se budu ptát do kasáren, že?
1: Jak se jmenuje?
0: Kdo?
1: Váš syn.
0: Syn se jmenuje Máňa.
1: Já jsem se ptal na syna.
0: Jo, se jmenuje Máňa, Mánička. On si nechá narůst ty dlouhý moderní vlasy, tak mu říkáme Máňa. Ten má tak moderní vlasy, že už skoro ani neslyší. Ale jinak ve skutečnosti se jmenuje Bohouš, víte?
1: Jo, Bohouš.
0: My mu říkáme Máňa.
1: Bohouš.
0: Ano. Dceru máme taky.
1: Taky máte dceru?
0: Jo, ta se zase jmenuje Bohouš. Ona se nechala ostříhat nakrátko na kluka, víte? Taky říkáme Bohouš, ale ona se vlastně jmenuje Máňa.
1: A jak se jmenují oba dohromady příjmením?
0: Máňa Bohouš.
1: Příjmením.
0: Jo, příjmením Hlustvy Sihák.
1: Hlustvy Sihák.
0: Máňa Hlustvy Sihák a Bohouš Hlustvy Siháková.
1: Tak moment, Hlustvy Sihák, tak toho jo. Tady nemáme.
0: No budeť, jo, to je unikum, pane, to jméno máme všichni po dědovi.
1: No, u které je roty?
0: A to pak není už žádný do roty.
1: Já se ptám, u které je roty.
0: Jo, u roty, on je doma u roty. On je doma teda.
1: No tak proč ho hledáte tady?
0: No já ho nehledám, já se tak jdu jen tak omrknout, jak to tady vypadá.
1: Že se jdete podívat, jak tomu mám rozumět?
0: No helejte, jsou různý rodičové, že ano? Některým je úplně jedno, v jakým prostředí jejich dítko žije. Nám s růženou hoď to jedno není.
1: No já vám pořád nerozumím.
0: No já vidím, že koukáte jako vyvoraná myš.
1: Vy říkáte, že váš syn je doma.
0: Jo, teda je doma, jestli nešel na fotbal.
1: On má dovolenku.
0: Na ten fotbal?
1: Ale ne, z kasáren!
0: A to musí mít dovolenku, když jde na fotbal?
1: No ovšem, a jak to, že vůbec není v kasárnách?
0: Hlejte, pane inženýr štávní, to je tak. On náš Máňa, on vyštudoval zdravotnickou školu, jo? Takže je z něj teďka zdravotní sestr. Ale já mu říkám ty můj zdravotní synu, pochopitelně. A kdežto sestra jako Bohouš, tak tam mu říká ty můj zdravotní bratře, to je logické, že ano? Kdežto úřady mu zase píšou soudruhu zdravotní soudruhu, jo? Kdežto zase dcera jako Bohouš, tak ta se vyučila holičem, jo? A Máňa jako syn, tak ten kolikrát...
1: Co mě to tady vykládáte?
0: Safra, vy jste na ně nějaký přísnej. Na chudáka, to jde teprve pondělí k odvodu.
1: Cože? On není voják?
0: Defak, ale on za to nemůže. On se narodil kapánek později. On je chudák přenošený.
1: Posekněte, co si tedy vlastně přejete?
0: No, helejte, pane Štěle, já se jdu s dovolením informovat, že ano. Jak to teď na vojně chodí, tak s ubytováním a tak. No,
1: s ubytováním přece normálně, jako v kasárnách, ne?
0: Jo.
1: Vy jste nebyl voják?
0: Já byl u konů. Ale víte, já myslím jenom, jestli taky u vás nešel náhodou pokrok mílovými kroky vpřed.
1: Pokud je mi známo, pane, tak tady žádný pokrok v tomto směru nebyl nařízen.
0: Jo.
1: Kavalec,
0: jo.
1: Slamník, prostěradlo, přikrývky.
0: Přikrývky? Tak... No tak vidíte, jak to pokročilo. To my jsme na vojně ještě mývali deky. A poslyšte, co takhle peřiny z domova, ty by si mohl přinést, víte? On je náš kluk, je strašně náchylný na housera, pane poručík.
1: Já jsem kapitán, jo. Jen tak mimochodem.
0: Je tak mimo... A to ještě nemáte ze zhora schválený, že ano? A poslyšte, pane inženýr. A co takhle strava, pane kapitán, jak strava?
1: Strava je normalizovaná.
0: No jo, to je to, náš kluk je zvyklý spíš na čerstvou.
1: Ale to je přece čerstva s patřičným obsahem kalorií.
0: No to je to, právě náš kluk je spíš takhle na knedlíky. On na kalorie není.
1: Knedlíků může mít, co chce.
0: Jo? No, tak to je výborný. Safra, to byste mohl někdy přijít na návštěvu, víte? A vzít nějaký s sebou. Naše rodina strašně má ráda tyhle vojenský blbouny. Jo, knedlíky.
1: Jo, knedlíky, jo.
0: Ale... A co když takhle, pane přednosto, když ho přepadne...
1: Nepřítel!
0: A co nepřítel, ale žížeň!
1: Jo, žížeň. No tak.
0: Kolikrát horší než nepřítel.
1: Čaj, minerálka, sodovka, voda z vodovodu a tak dále.
0: Jo, a poslyšte, ale co když takhle dostane vycházku a půjde ven? Tak...
1: Podívejte se, když má vycházku, to je jeho věc, jak si ji užije. Aha. Ovšem, do kasáren musí se navrátit, absolutně střízlivý.
0: A to jo, to kluk vždycky do třídnu vystřízlivý. No.
1: A pak také otázka, jestli tu vycházku vůbec dostane, nejdřív si musí zasloužit.
0: Jo, a hledajte, co jako musí dělat, pane inženýr?
1: No musí mít všechno v pořádku. Třeba lůžko.
0: Lůžko, a to jo, tomu máma vždycky odskočí uslát.
1: Vidíte, vy stále předpokládáte, že váš syn zůstane tady ve městě. Jo. Ale co když bude odvelen třeba do Olomouce?
0: Jezus, manko, te, co by dělal v Olomouci? Tyk on tam chudák nikoho nezná. A akorát ty syrečky. A ty se dělají stejně ještě někde jinde. Jo, a co jako musí mít tak ještě v pořádku?
1: No třeba vozidlo.
0: A my auták nemáme.
1: Ale já myslím třeba tank.
0: Jo, ten taky nemáme. No tak služební, aha. A vy na to nemáte svoje lidi?
1: Jak to svý lidi? Třeba to bude právě váš syn.
0: Jo, dejte pokoj, cizí věci mu vůbec nesvěřujte. On je strašně neopatrný.
1: No tak neopatrný nesmí být. Co když dostane na starost takové dvojče?
0: Ježišmarja, děti korumu nesvěřujte. Představte si, zrovna nedávno mu sousedovi svěřili 5letýho kluka na dopoledne na opatrování. A on se vrátil až kolem půlnoci se 17letou holkou.
1: Jo, musíte okamžitě opustit kasárenský prostor, budeme mít poplach.
0: Jo, co, poplach?
1: A žádnej poplach, poplach!
0: Jo, ale jehej, to jste kvůli mě nemuseli. Mě stačí naznačit a já jdu. Já vám moc krát děkuju za rozhovor. Je to krásný, když si dvě uniformy takhle krásně rozhovárají.
1: Naschledanou.

0: Až jednou takhle budete mít čas a nebudete mít opravdu nic na práci, jděte na nejbližší nádraží a vyjďte si na výlet do Nejde dále. Musíte jít osobním vlakem, čím osobnější, tím lepší. A pojedete přes Důvěřov, Vejtahy do Samochval. V Samochvalech vystoupíte a sednete si na autobus. Ten pak jede přes Horní Dedál, pak přes Dolní Dedál a potom přijede do vesnice, která se jmenuje Nejde dál. No a i kdybyste chtěli jet dál, tak v Nejde dáli už dál jet nemůžete, protože ta vesnice se jmenuje Proto Nejde dál, protože tam už ta silnice dál nejde. A proč? No, jinu, protože tam na jednou místo silnice je náves. Ale ta náves, to není taková prázdná náves, jako bývá na vesnicích. To je vlastně jeden jediný veliký pomník, taková, řekl bych, skamenělá silniční nehoda. Nejdřív vás upoutá veliký bík, který stojí na zadních nohách a předníma nohama zezadu se opírá o ramena takové stařeny, která je velice vyděšená. A kousek dál je párek docela hezkých mladých lidí svázaných provazem dohromady jako do otýpky. Pak je tam několik ovcí, několik telat, pes, kohout, asi tři husy a pár housat. A to všecko je jako z kamene vytesané a pod tím je z květin vysázený nápis, který se čte Fimfarum. Fimfarum. Hned za pomníkem je kovárna. A v té kovárně to všecko začalo. Před dávnými lety tam bydlel kovář. A ten kovář měl ženu a ta žena byla mladá a velice hezká. Tenkrát vesnice Nejde dál patřila ještě knížeti pánu, kterému spravoval celý majetek jeho první lokaj. Tenhle první lokaj byl docela pohledný chlapík. Ne, že by byl pěknější než ten kovář, to ne. Jenomže nebyl tak umouněný a nepotil se, protože nepracoval se žhavým železem blízko ohně. Chodil si v krajčičkách a brokátku s tenkou hůlčičkou z daleké ciziny. Mladá, hezká, ale hloupá ženská někdy nepozná, v čem je čeho cena. A tak si ta kovářka za zády svého muže začala s tím vyfintěným prvním lokajem. A jak to tak na světě bývá, čím víc se ta kovářka s tím prvním lokajem milovala, tím víc jí ten kovář stál v cestě. Jak prej to zaonačit, aby kovář nebyl? Nech prej to na mě, povídá první lokaj. A šel za knížetem pánem. Počkal si, když byl kníže pán v náladě a začal mu syčet do ucha. Ten kovář, jasnosti, má takové divné řeči. Tak všechno kritizuje. Nic mu není recht. Má takové divné myšlení vašnosti, totiž jasnosti. Zkrátka dobře, měl by se nějak preventivně potrestat. No když to říká on, náš věrný první lokaj, tak toho kováře potrestáme. No nejlépe jasnosti by bylo něco pod trestem smrti mu uložit, něco, co by nemohl vykonat, a pak ho za to potrestat. Ale co? Třeba, aby za jednu noc ukoval řetěz, kterým by se dal zámek vaší jasnosti třikrát obtočit. No, do rána to neudělá a bude za trest viset.
1: Já, velice dobré a velice vtipné.
0: No tak to sepsali, opatřili pečetí a první lokaj s tím uháněl ke kováři. Když mu to přečetl, žornul okem po kovářce, které to v koutkách hrálo při pomyšlení, že už zítra ráno bude vdovou. Náš kovář vzal tušku a papír, kouk se, kolik má materiálu, pak si to spočítal a viděl, že ten úkol je nemožný, že řetěz do rána ukovat nemůže. A tak se se svými starostmi svěřil své ženě. Co prej by mu radila? Jak z toho ven?
1: To se ještě ptáš. Jak z toho ven? No než by tě veřejně oběsili, než bys takovou veřejnou ostudu své ženě udělal, tady máš provaz, jdi do lesa, oběs se sám.
0: No, kováři se nechtělo. Ale spočítaný to měl. Úkol se udělat nedá. Už se viděl před tribunálem, už se viděl, jak ho vezou, polešení vystupuje a pak si řekl, když to má být můj osud, vochlup dřív, anebo vochlup pozdějc. Vzal provaz a šel do lesa. A chodil a chodil a hledal větev, na které by se pověsil. Tadle se mu zdála moc vysoko, tadle se mu zdála moc tenká. No to víte, každý člověk ten svůj konec odkládá, jak může. Až konečně našel takovou, že už se vymlouvat nemohl. Udělal smyčku jako na telátko, poroztáhnul a dává si kolem krku. Hej, co to tady je? A proti němu stojí nádlesník, kterého tu v okolí nikdy neviděl. A hned se pustil do kováře. No, cože on si vlastně myslí? Cože to by bylo za les tady, kde by visel vysatec? No a co on vůbec je za chlapa? Jakmile mu někdo pro vás do ruky podá jako berande a chce se pověsit. Co pak se lidi sebevražděj jenom proto, že hned nemají úspěch? A mluvil a mluvil, mluvil jako kniha. Jenom jedna věc byla divná, že občas, když se moc rozmluvil, tak mu z uší plamínky vyšlehly a byla tak trošku cítit síra. Aby to tak byl čert, myslí si kovář.
2: To je dost, že jsi to poznal, povídá ten nádlesní. A když už to víš, tak ti taky povím, proč jsem se tě ujmul. Máme v pekle plný kotle takových slabochů, jako seš ty. Pro tebe už kotel žádnej nemám. To ti rozčistím řetězem pomůžu. Běž domů, řetěz bude.
0: To řekl a vylít asi tak půl metru nad zem. Rozsvítil se, jak žárovka, a povídá, no, teď abych tě rozesmál. A začal se točit a točit, až se celý les rozsvítil, lítali z něj jiskry, jako když mamutí bruskali, že ocelovou lomenou hřídel. No, ne, že by se to kováři moc líbilo, ale smát se musel. A smál se ještě celý týden, když viděl, jak se první lokaj divil, že ten řetěz do rána přece ukoval. A kníže pán mu dokonce poslal 1000 dukátů. Ale pak ho smích přešel. První lokaj si zase vyčíhal, kdy měl kníže pán zase náladu a začal syčet jako had. Kovář se jasnosti holedbá, že všechno dokáže, že by se jeho jasnost kníže pán sám prej od něj mohl učit. A tudle prej ho někdo viděl, ani to nechci říct jasnosti, jak si před zámkem odplivnul. No zkrátka dobře, ještě toho dne první lokaj četl kováři divnou objednávku. Za jednu noc kovář vodu z řeky do zámeckého parku přemístí. Za to obdrží 1000 dukátů. Nesplní-li, dostane provaz. Bim ho. Kovář se zasmušil. Ale kovářka se radovala. Zítra budu vdova, hola, hej. A když se jí kovář o radu ptal, dala mu ji. Než veřejnou ostudu, ať si tedy kámen kolem krku uváže, jde se utopit. Víte, mužský, to je divný národ. Když věří své ženě, tak neprokouknou, co by každý jiný osel prokouk. A tak kovář se sebral a šel k vodě. Přišel k řece a kouká, kde by jaký valoun našel, že by si ho dal kolem krku, až blunknul tam, aby už měl po starostech. Co pa tu hledáš? Proč parači nejdeš na pivo? Ozvalo se z vody. A hele, tamhle za rákosím, kouká z vody mokrá hlava a hovoří. Pro pána vodník Čochtan, to mi ještě scházelo. Počkej, počkej, neutíkej, povídá ta mokrá hlava a začne se přibližovat. Pár kroků do břehu se vynořila víc a už se brodí ven celý vodník. A jak tak leze ven, hned osýchá, jenom z šosu mu voda kape. Kvář by utek, ale nemůže. Noha se mu propadla do bahna a ne vytáhnout.

0: padlo. Mladý, silný. A svět tě netěší. Inu, těšil by, kdyby... No, kdyby co? No, kovář se tedy Čochtanovi svěřil. Podívejme se tak vodu z řeky do parku. Za jednu noc nanosit safra, safra, to je nějaká tvrdá norma. No ale když už ti čert pomohl, tak to ti vodník musí pomoct taky. Když už pro nic jinýho, tak protože jsme oba Češi a že jsme oba z tradice proti vrchnosti. Hele, vlez si mě tadyhle na záda, no, musíme proti proudu tamhle k hornímu mlejnu. Vytáhl kováře z bahna, posadil si ho na záda a šel s ním do vody. Když byl popás v řece, povídá Čochtan, resl sem a resl tam. A jen to řek, vyrostl mu pod šosama s odpuštěním šroub. A ten se začal točit a točit a už si to šupa jedili proti proudu, jen se voda pod Čochtanovým pupkem rozstřikovala. Za chvíli byli u horního mlejna. Čochtan zarejdoval takhle pod hlavní stavidlo a povídá, hele, dávej pozor, já teďka jdu tamhle dolů zacpat šlajsnu a nadzdvihnu jez. Až na tebe zahoukám, ty vytáhneš tohle stavidlo a pak utíkej, utíkej, ale rychle. Až voda se přeleje a poteče rovnou do zámeckého parku. To dořek, nastartoval se a frčel ke šlajsně. A netrvalo to dlouho, a už bylo slyšet houknutí. Kovář zabral, vytáhl stavidlo a uháněl domů. Ještě když si lehal, tak se musel smát, jak tomu Čochtanovi se ten šroub vrtěl s odpuštěním tedy rovnou pod šosama. A smál se i druhý den, když se koukal, jak první lokaj, kalhoty vyhrnutý, brouzdá se parkem ke kovárně a v pěkném koženém míšku nese 1000 zlaťáků od jeho jasnosti. Jeho jasnost už byla stará jasnost a už jí to v hlavě povážlivě kornatělo. Toho ten první lokaj uměl využít. A když zase jednou kníže pán měl náladu, začal mu hučet do ucha. Ten kovář neví, co by roupama dělal jasnosti. On sice umí kovat, ano, ano. On sice umí přelejt vodu z řeky do parku, ano, ano. On umí moc, ale jasnosti, on za to moc vydělává. To kazí v nejde dáli morálku. A tudle prej věrohodnej jeden lokaj slyšel od jinýho, ještě věrohodnějšího lokaje, že kovář kašlal směrem na zámek. Ale, no ale jak ho, ale potrestáme, když všecko umí, a ještě nakonec mě to zase bude stát peníze. A jeho jasnost už se skoro začala zlobit. Fimfárum jasnosti, fimfárum ale neopatří, povídá první lokaj.
1: Cože on to plká, cože?
0: Fimfárum jasnosti, fimfárum.
1: Co to je? Fimfárum.
0: No právě, že nic jasnosti. Ani já nevím, co to je fimfárum. Takže ať přinese, co přinese, můžeme říct, že to fimfárum není a pověsíme ho.
1: On má ale nápadný fimfárum, šmík a bude viset.
0: A jeho jasnost se tak bavila, že usnula. Tentokrát si kovářka s lokajem libovali. Fimfárum kovář nesežené. A bude času na milování. Chudák kovář prolistoval všecky slovníky cizích slov. Finesa, finish, finitní, finta, fiola, fistule, fiveocklok, až k fiskultuře. Ale depak, flagelanta i flažolet to našel, ale fimfárum nikde. A když si ženě postěžoval, no, tak však víte, co mu řekla. Tohle, že nepřinese samo sebou, tak ať si veme tamhle pušku a ať se radši jde do lesa zastřelit sám, než aby byla ostuda s popravou. To už ale kovářovi to začalo vrtat hlavou. Oběsit mě

0: poslala, utopit mě radila a teď mi dává flintu. V hlavě se mu to kutálilo sem a tam, až došel k řece. Měsíček svítil a na mělčinách to šplouchalo, jak se ryby třely. Hřbetní ploutvičky se v měsíčku blištily a jen se nad vodou tetelily. A nad tím vším sedí čochta na vrbě a usmívá se. Prst na rtech kýve na kováře a šeptá tiše, tiše. Řekou proudí láska. Chceš mi něco?
1: Vimfárum chci. No počkej, jestli chceš takovýma slovama ryby plašit, ty nemehlo. No nechci plašit. Ne, vimfárum chci.
0: A kovář se mu zase svěřil.
1: Vimfárum?
0: No co by to mohlo být, to neznám. To mě samotného zajímá.
1: Čerti vědí, co to může být.
0: No vidíš, když čerti, tak čerti. Ty jednoho znáš, tak se ho zeptej.
1: A kde ho najdu?
0: No počkej, jestli dnes pátek, tak hraje v tom zříceným mlejně Mariáš s těma strašidlama, co tam mají službu.
2: A poněvadž pátek byl, kovář tam čerta našel. A jaké pak dlouhé fraky, hned se mu svěřil, co má obstarat.
1: Vimfárum, ti dát mohu, ale nikoliv zadarmo. Dáš mě za to vimfárum, počkej, 3 zlé duše mi dáš. Platí? Já potřebuju 3 exempláře do pekla na výstavu pro dorost.
0: Kovář povídá, 3 zlé duše, tolik zlých lidí neznám.
2: Protože jsi idealista. A já si je vyberu, až je poznáš. Tak co, platí?
1: Platí. Tak pozor. Tohle to je vimfárum,
2: povídá čert a přitom vytáhl z holinky proutek jen o chlup tenčí než ta nejtenčí rákoska a hned pokračoval.
1: Je jenom jedno na světě, čili unikát. Tak podívej se, vezmeš vimfárum a takhle jim švihneš. A všecko, co se hýbe, stuhne a znehybní jako na obrázku. Nehne se to, dokud nešvihneš po druhé, to si pamatuj. A teď běž domů a tiše vylez na půdu na ceknici, ale tu pušku tady nech v lese, tu sebou domů neber. Jakmile uslyšíš svou pušku štěknout, koukni se dírou od suku dolů do seknice. Tak si myslím, že to vimfárum budeš moc hned vyzkoušet. Pšouklo to a čert byl pryč.
2: Kovář opřel flintu o strom a šel domů. Vylezl na půdu a přemýšlel, ten čert má něco za lubem. Ale co?
1: A v tom z lesa zalehla rána. Pohla se to byla jeho vlastní kulovnice. A hned se dole v seknici rozsvítilo.
2: A bylo slyšet kovářku, jak se směje a hlaholí, ale ještě jeden hlas se smál a hlaholil, hlubší. A ne neznámý. Kovář koukne sukem a vidí ve světnici svou ženu, jak se objímá s prvním lokajem a jak oba tancují a libujou si. Ta se nám to dneska daří, konečně je po kováři. A tancovali jako zběsilí.
1: Kováři se udělalo červeně před očima, trošku mdlo a ve vteřině mu bylo jasno, co tak dlouho nechápal. Tak vy takhle, za mými zády, povídá. Vezme vimfárum a švih! A kovářská první lokaj znehybněli, jako když utne.
2: Stáli ve světnici s nohou tanečně pokročenou, s tváří rozjásanou, ale jako z kamene, jako ze žuly. To už kovář se běh z půdy a popad hřemen a pěkně do nich začal mydlit. Kovářka, nekovářka, lokaj, nelokaj, hlava, nehlava. A když se hřemen roztřepal, popad koště. Matka mladé kovářky se probudila, slyší rány a jde se podívat, co se děje. Držela dceři a lokajovi palce A tak se pustila do kováře a chtěla párek bránit. Kovář vezme finfárum až vych a baba stuhla, jako když přimrzne. Tak to koště kovář o to babu dodělal. A pak ze žalu i z únavy přišla na něj mrákota, sedl si za stůl, podepřel si hlavu a usnul. Ráno se probudil, umyl, nasnídal, oblékl se do nedělního, kovářku s lokajem nejdřív pěkně provazem omotal, vzal finfárum a švih a hejbejte se a pěkně přede mnou a hybaj. A tak je obživle hnal před sebou, aby je ukázal celé vesnici pro výstrahu. Jenže na návsi málem by je byl ztratil. Pasáčkové jako každého rána vyháněli dobytek a husy na pastu a tam se to najednou všechno srazilo a semlelo. Lokaj toho chtěl využít a už se vyvlík, stará baba začala křičet a splašila bejka. Ten se vzepnul na zadní nohy, také zezadu se jich opřel o ramena, do toho vlítly ovce a husy a v tomhle chumlu kovář už nevěděl jiné rady, než že popad finfárum, švih! A všecko stuhlo, jak to bylo. No to se ví, celá vesnice se seběhla, ale také, kde se vzal, tu se vzal pan nádlesní, o kterém jenom kovář věděl, že je čert. Odvedl si takhle kováře do kovárny a že prej si jde pro honorář za finfárum, že prej si vybral ty tři zlé duše, toho lokaje, kovářku a paní tchýni. Aby kovář švihnul a on, že už se postará, že už si je odvede. Trestat to můžu, pomyslel si kovář, ale na duši právo nemám. Nikdo nemá právo na lidskou duši. No tak chvíli dělal, jako když přemýšlí, zatáh jednou, zatáh dvakrát za měch, a když vyskočily plamínky v ohništi, šup, a hodil finfárum do ohně. Zasyčelo, zasmrdělo a bylo po něm. A zrovna tak pan nádlesní, jen toho smradu zbylo po něm víc. Na návsi mezi tím vypukla panika. V té chvíli totiž, co pan nádlesní se měnil v obláček síry, všecky ty tři znehybnělé postavy najednou skameněli. Lidi se lekli a utíkali a volali Pětran do čepice. Drželi se za hlavy a rozprchli se všemi směry. Když tohle kovář viděl, hodil si ranec přes rameno a pěkně tiše zadem přes zahrádku kolem Čochtanovy vrby do lesa. A už ho nikdy nikdo neviděl. Alespoň ne v Nejdedáli, kde po něm zbyl ten podivný pomník. Ale byl prej viděnej na Milevsku. Prej se tam oženil s docela hodnou ženskou a ta prej složila písničku, která se dodnes na Milevsku zpívá.

0: Velectěné dámy, za mého života jsem procestoval strašnou spoustu zemí. A taky jsem se naučil různým řečem, páč, to je vlastně na světě to nejdůležitější, aby se člověk uměl zkrátka všude sebou mrtnout. Poněvadž není jedna věc jen tak jednoduchá, abyste si museli přijete semhle, přijete tamhle a nebudete nikomu rozumět. Tak já jsem tedy nadaný člověk, zvláště k řečem, a jaký jsem delší dobu žil v různých zemích. Já jsem byl taky angažovaný v Itálii u jednoho divadla, nevím, jak se to divadlo jmenuje, mně se zdá, že se jmenovalo nějak taková opera, to byla známá, Assecurazione Generali, jo, Assecurazione Generali, tam jsem byl angažovaný a tedy italská řečenára mě je jednoduchá. Vy to budete taky hned, nech musí každý zrovna rozumět, capir to italiano, si, capire italiano, sono vecere, capire italiano, sono vecento, cento, sire, capore, capore, cahore, catate, camame, casire, catone, catone, italiano, sono vecento, cento, camame, capire, vero italiano, mene macaroni, citroni, lampioni, lampredoni, sifore, capare italiano, mene venatia, sim, sifore, italiano, sono godi, gondola, gondola, gondola, sifore, italiano, poi gondola, si decore, italiano viene rampino, bambino, bambino, papiro, italiano sono capisto, napisto, prepisto, popisto, zapisto, dopisto. Hej, Tatra, to grali z mašink verbaková řeč, to není jenom ta jednoduchá věc, to je jako ku příkladu francouzská řeč je zase mazlivá, to zase musíte takhle ku příkladu peníze, my dáme si je, a ono, že le français, ty je ne sais pas, et le français, je le prends au fond, ça le prend la siphon, la page, ne la ronde, en général, dont je le vends, à la France, il y a la France, la France, la France, la France, méthode de danse, c'est préférence, c'est tolérance, et quoi, ta buzara, curikšni, pranachlau, flé. La France est achetée par une étagère. Je ne mande la France de pas de jeune canapé. Et la France n'a pas entraîné chez l'air. Já mám sem tenhle nasální to nemohl dostat, ten francouzský. Ten nasál, já mám sice, vy nevidíte, ale já mám nasál vyvinutý. Mám takový, a já vám sem si na radu mýho přítele strčí do nosu takový dva štýfly, já vám sem s těma štýflema lítal tři měsíce. Já ten tón nemohl dostat, ale totiž časem ten tón dostat, ale musel jsem se strčit ještě dále, no, ale pak ty štýfle nešli zase ven. Ale ohromnej, víte, takový Němec, totiž takový Francouz řekne dopředu, etui, etui, etui, a Němec řekne, futrál. To je právě ten rozdíl. No, ale teď, abychom vás mohli převést, řekněme, do Jugoslávie, tedy SHS, ty gospodiny, gospodči. Zdravím tě, mohli mi gospodiny, tak já ti mohli, tak ti zdravám gospodin. Tak jak to, tak jak to spravím, tě molím, gospodin, tak jak to mým, a tak jim, tak jak ty gospodin, tak jak zdravím, já tě molím, já tě zmolím bogami. Boga, Boga, tamhle běží doga, zdravím tě jako gospodin, tak jak tě molím, gospodin, tak jak to zdravím. Gospodin, gospodin, jak gospodin, gospodě, gospoda, gospoda, Hergot honem, kde je hospoda. Nyní jsme se pohybovali na jihu, na sluném jihu a teď zase se přestěhujeme trošičku na sever. Tak jako první přípitek uděláme nyní anglický přípitek.
1: Ladies and gentlemen, our first time is to be required to be talking to be with your time. Our first one very cool and we put a cut to paper to have your time is money harmonica. Harmonika je taky dobrá, no to se na to jak se vytahuje, ale to konečně sem nepadá na váhu. Your time is money, but who is the cotton to keep it before you have any hell your time. Time is money, poor, polycite, all right, polycite, pendrek. To je blbej nástroj teda, pendrek, to je horší než harmonika. Your time is money, imitable, not how can the hot one to keep it to have your time. It's money, but if you are the please, tamhle sebou někdo říct. To je takovej, ty toho člověku klouzne po něčem, tak. A nejskonc vám přednesu přípitek v řeči německé. Německá řeč, jak víte, oplývá zvláštním patrozem, tak kdyby náhodou to moc křičelo, tak si dejte kousíček hadřičku do ty trumpetky, co je před váma, a ona, národnost německá.
2: Hoch geehrte Damen und Herren. Aus meinen grundlichen Fahnen müssen wir die herrlichen Formen, das ist meine Wahrheit. Wie im Grünste stehen, feuert aus dem herzlichen Grund höchst, so wie es ist, aus dem herrlichen Licht, in was ihr fährst ihr auf. In dem Grund fehlt, o das Herrliche in dem Herzen schön, so war aus dem Grund fest, im Vornehmen, wie dem herrlichen Reste stehen, vorne mit dem himmlischen Vater, auf dem Grund steht, was holst du wie, war höchste Wort aus dem herrlichen Grund steht, o das herrliche Licht.
0: Heil. Nieder? Der Konnet. Was, der muss ich useknoten. A teď těžký, tohle to.
3: Hlavně?
4: Že hele, Honzovi nesvítí, jo, svítí také.
3: Hlavně, že rozumíte, až se to
4: je dobrý
3: svítí.
4: Takhle, no.
3: Jo?
4: A když takhle se
3: zkusme taky tady, napojí, zkusme si to tady sní třeba, jo.
4: Ukáž, co to je za to?
5: Já jsem E.
4: Vy jste E? Perfektní E. To je co?
3: No, no. Tu. No, to je staccato, že jo?
4: No, a rychlej. No. Výborně, trilej.
3: No.
4: A co taky akord ještě bychom si dali, no?
3: To je dobrý, výborný.
4: To je co? A teď ty hluboký tóny taky, výborně.
3: To bude ono.
4: Počkej, Thailand Ačko, ty jsou dobrý, Bčko, jsou taky dobrý. A co to?
6: Volku, pozor, natáčíme. Pozor, už se natáčí.
3: Co se natáčí? Moment, no, tak to musíte říct o všem.
4: Ty to řekli právě ty, tak pojď hrát.
3: No tak znělku.

0: Já bych vám představil svého přítele Jiřího Stivína, Jiří Stivín, Janáček českého jazzu. Jo. A jeden z jeho četných vynálezů, který se nazývá, zapomínám pořád, to je složitý název.
1: Biofyzikální orgán.
0: Biofyzikální orgán.
1: Orgán.
0: Podívej se, Jirko, my bychom měli vysvětlit funkci toho biofyzikálního orgánu našim divákům.
1: Fouká se na flašky normálně.
0: Fouká se na, jakým způsobem na tu flašku se foukne?
1: Zkus něco zmáčknout.
0: Zmáčknu, ano, dobře. Popíšu celý proces. Zmáčknu. Vyjde prout, dostane ránu, ten člověk dostane ránu, rozsvítí se mu a foukne do té láhve.
1: Víš, já můžu na flašku hrát i písničku třeba, víš tak. To jde.
0: Znám to píše, znám. Znám to píše, hrtatka, hrtatka. Já bych si ty, jak za to přišel, jo?
1: No právě, aby si pomůžel, oni neumějí hrát, tak musí každý
0: svoje. No počkej, to je C, jo? Ne,
1: to je... Já si ukážu, tohle je, podívej, nejhlubší tón F, jo? Podívej, to je třeba tadyhle ta veliká flaška. To je co, svítí mu to, vidíš? F. A nebo teďka přijdu, teď ti ukážu třeba tón, dejme tomu, jaký chceš třeba, jaký chceš tón?
0: Třeba H, no.
1: To ti zrovna neukážu, já ti ukážu E třeba.
0: D, no. To je na E.
1: Na E je třeba tamhle Honza Beránek, vidíš? Podívej se na. Jo, ty jsi chtěl, H, tamhle ta slečna bude určitě nahá, propojená.
0: Nahá.
1: Ne, propojená nahá, vidíš?
0: Nahá. Ano. Víte, jak má to přišel? Ta tradice toho českého muzicírování, kdy oni u krbu, každý měl nástroj, jeden měl ty...
1: Housle.
0: No, jeden měl...
1: Kontrabás?
0: Jeden měl...
1: Violoncello?
0: Výborně, jak vidí rozdíl mezi tím kontrast basem, ten kontrast vidíš s tím čelem.
1: No, to byla harfa.
0: Rozumíte, každý měl svůj nástroj a oni si muzicírovali u toho krbu, jo. Jenomže ty nástroje jsou čím dál dražší.
1: Nebo taky hoboj měl.
0: A Jirka samozřejmě, protože je muzikant, vynikající muzikant, tak chtěla, aby ty jeho děti taky hráli, jo. A pak ho napadlo na flašky, ne? Na flašky. On je viděn kolikrát, jak se vrací z té samoobsluhy, ne? S kabelama, s tašama, s těma síťovkama plnýma.
1: Nástrojů.
0: Potom přijde domů a on má 6 nebo 9 dětí, podle toho, z které strany se člověk na to podívá. Jo, 6 nebo 9, to je taky, jo. No a on těm dětem ty nástroje rozdá, napřed je musí naladit, samozřejmě, to je taky ho baví.
1: To ladíme dost dlouho, jednou jsme jo, to ladili spolu, pamatuješ? A to bylo dost dlouho, do rána skoro.
0: To jsme byli, jak se říká v Brně, proladění. No a tak, jo, rozumíte, a takže on potom a ty děcka, a oni ty děcka už jsou tak necvičený, oni přijdou do předsíně, rožnou si tam, je ta žárovka a udělají.
1: Tak schválně, tak si zkus na to zahrát.
0: Rád si na to zahraju, ne?
1: Ale musíš tady levíš, tady máš jako hluboký a tady máš
0: velký akord. Klavírista.
1: Ukáž, ale, jak hraješ.
0: No tak hraju takhle.
1: A nějaký akord, abys měl. Třeba podívej F-dur, já ti ukážu F-dur, jo, podívej. To je krása, co?
0: Teď ti ukážu něco.
1: No. No jo. Jenom, že jak... Nejsi dobrý klavírista, nejsi.
0: Já nejsem.
1: Já ti dám tady takový hřebeny.
0: Já nejsem klávesový typ,
1: víš? Který mají vyrvaný ty zuby a vždycky, když na to také zmáčneš, tak to zmáčne ten akord, který je žádoucí, jo.
0: Takže já budu hrát vlastně
1: můžeš
0: na ten
1: posunovat
0: biofyzikální orgán, ale vlastně budu hrát na hřeben.
1: No vlastně také, ale musíš se správně trfat.
0: Já chápu, co myslíš, tady tohle myslíš.
1: Já si s tebou zahraju.
0: Ty myslíš, no, třeba.
1: Ale tady nesmíš mačkat, tady musíš mačkat.
0: Jo, dobře. Řekni mi, který akord.
1: Máš tam číslo 1, tak to mačkej.
0: Který akord chceš, mě řekni.
1: Tak třeba F. A ten druhý? Musíš posunout, hezky, člověče. Ale oni nehrajou. Tak lidi, smůžte se. Natáčí vás televize, honem. A rychlejc.

0: Já ti přehodím to oni, no.
1: Přicházím dnes za vámi s Amálkou, to je moje choť, Amálka. Pojď, holka, nestýď se, pojď.
2: Ale Venoušku, já už se vedle tebe dávno nestydím. A my jsme vám přišli poradit, jak trávit laciné rodinné večery,
1: ano.
2: Že? To mi vždycky takhle, nebo Veno, že bych já to řekla všecko od začátku, ne?
1: Ne, prosím tak tě, ne, oni jdou někteří zítra ráno do práce, já to řeknu sám. Já to raději řeknu. My totiž s Amálkou si vždycky vyprávíme.
2: Ano, Veno, že bychom jim tu nějak ukázali. No,
1: ano, tedy ona většinou vypráví Amálka. Ale...
2: Já třeba, Venoušku, začnu.
1: Ano.
2: Je, Veno, představ si, jak já jsem se dneska ráno do práce projel.
1: Prosím tě.
2: No, opravdu, Venoušku, podívej se 19. do Vršovic, teda napřed do Nuslí,
1: jo.
2: Potom kolem Kohinoru, do Bráníka a přes Bílou horu do Vysočan, Veno, no.
1: Podívej se.
2: No. A jak si jel ty, Venoušku?
1: No, já jsem jel dvě stanice po staré trase,
2: mm-hmm.
1: a potom do Košíř, no. Jsem přes Palmovku a na Špejchara, no. Do Motola.
2: No. Je tam tudy, já už jsem se teda hodně najezdila. To mi teďko udělali hezčí trasu, Veno, a já jsem skoro 2 hodiny bez 5 minut.
1: Prosím tě, no. No vidíš, já to na minuty nepočítal, ale když jsem potom vystoupil z tramvaje a šel kousek pěšky, abych stihnul zas autobus, tak mě nechtěli přiznat lístek, protože měl prej starý datum.
2: No. Venoušku, nemyslíš, že by teďko měli lístky platit 2 dny?
1: To by měli.
2: Jo, víš co, já jsem se dozvěděla, že prý až teďko rozkopou nábřeží, tak budu jezdit kus cesty do práce parníkem.
1: Podívej se, holka, ty máš štěstí. A co v zimě, to vám koupěj brusle?
2: Ne, dopak. To už bude zase znova opravená ta obíška, co jí teďko zrovna dodělali a co se jim rozbíjí až za 3 měsíce.
1: Která?
2: Tam na tom rohu, víš? Tam na tom rohu, jak kopou tu podzemní dráhu. No, na tom rohu, víš?
1: Já nevím, no to podle toho, jak kopou, tak bude podzemní dráha snad všude.
2: Ale ne, Venoušku, tam jak je ten rohák, víš, co jsme se mu tolik obdivovali.
1: Kerej?
2: No takovej ten, co mu teďko tak krásně opravili střechu a udělali mu tu fungl novou žlutou fasádu,
1: jo,
2: víš,
1: počkej,
2: kerej, no?
1: Ten rohák, co vypadá dočisté jako novej.
2: No, no a co ho stihli jen tak, tak v termínu, protože ho budou už za měsíc bourat.
1: Aha, no vidíš, ty maj ale kliku. No. Kdyby to byli nestihli, tak ho museli bourat neopravené.
2: No a ještě by možná platili penále, vy. Jeveno, když jsem se já vracela z práce 5 kolem zahradního města, Venoušku.
1: Holka, ty máš štěstí, kam ty se všude tou tramvaj nepodíváš.
2: No, vy, tak já jsem ti, Veno, viděla, jak dělají dálnici. No,
1: nepovídej, už?
2: Venoušku, to ti byla krása.
1: To věřím, to si
2: takový
1: dovedu představit.
2: Obrovský hromady štěrku.
1: Jo, jo.
2: A kolem široko daleko nikde nic a nikdo.
1: Ani živáčka.
2: Ne, jenom 2 dělníci, Veno. Ten jeden má
1: dělali
2: bydle a druhej mu za to tahá drátem. Ale Veno, jak těm to jde od ruky, to...
1: Věřím ti, holka, věřím. Oni mají na to teď taky nějaký stroje z ciziny.
2: Jo, teda ty jsem neviděla, ty byli asi v tom štěrku.
1: Já nevím, ty stroje jsou mohutný nějaký.
2: Já?
1: Takový veliký mohutný.
2: To byly hromady.
1: Tak no, jsou prej zelený, červený, no. Na zeleno natřený. A mají takovou velkou ruku, a co, ruku, takovej drapák, 3x lomený, to má ta potvora, že by si sama mohla zapálit cigaretu, kdyby chtěla. A najednou ty Mirnix, Tyrnix, spustí se z toho takovej drapák, ty 4 dělníci k tomu skočí.
2: Ne, drapák 2 tam byli, ven.
1: Aha, no tak dva. Tak ty dva dělníci k tomu skočej a hodí do toho 4 kostky
2: no to
1: a ta potvora to zvedne za sama, jako by nic.
2: Teda Veno, o tom já jsem slyšela v tramvaji, tak to bude možný. No a zdůvodňuje se to tím, že prejde především o to, no.
1: Jde o prachy, Amálko, vždycky jde o prachy.
2: Pane Veno, o ty taky, ale až v první řadě.
1: No jo. A co je novýho u vás v podniku, holka? No.
2: Venoušku, představ si, tahle ta Jiránková ta udělala skandál, jo? Protože jí ten novej řek, aby dělala zápisy radši na stroji, jelikož je to líp čitelný a ona ti hned na něj, aby si s takovýma novotama nezačínal,
1: že už to
2: zkusil jednou a ať je rád, že zase mezi lidma.
1: Aha, koukej, no. A jak to dopadlo?
2: No potom k večeru na poradě řekli, že bychom se měli zamyslet.
1: No jo. Vidíš, Amálko, to je stejný jako u nás. Zamyslet bychom se měli. Situace je zralá k zamyšlení. Jenomže pořád se tak zamýšlíme, že už pomalu nezbyde nikdo, kdo by taky něco dělal.
0: Dojíš, Ďuro, dojíš.
3: Dojím, Ondro, dojím. A ty, Ondro, dojíš.
0: Dojím ti, Ďuro, dojím. A ty, Ďuro, dojíš.
3: Dojím.
0: Veď tak len doj.
3: No už čo, dojme.
0: Tak, dojme. Mňa ti to tak dojme, keď ti dojím, že takedy ani neviem, či som, a len dojím a dojím.
3: Aha, tam už nácho dodojíme.
0: Podojíme, dodojíme, odovzdáme, uvidíme.
3: Aj toť minule, dojím ti a dojím, a zrazu ti ma pochytila taká pliaga. Dojíš, pomyslel som si. A čo už nadojíš? Aj na tú krávku som sa pozrel. Tá ma dala také čudné oči. Aj raz neviem, čo sa to so mnou porobilo. Tak som sa ti napajdil sám na seba. Že som vzal drúk a tresol som tú kravu rovno medzi oči.
0: Pozavčera si tak kráčam hore grúňom a zrazu ti mi zišlo na rozum takvo to. Na čo si ty, Ondro, to ako ja? Na čo si ty vykračuješ hore tým grúňom, keď budeš musieť o chvíľu zasa tájsť dolu tým grúňom? Už tak som sa zvrtol a hýbaj do krčmy.
3: Bolo by na čím už aj slivky pozberať. Aj tie noci sa pridlhie. A však oni sa skrátia. Človek kone popása, dookola samé hviezdy. Sedím. A ja neviem, skade sa to vo mne zalo. Stal som a nivu som sa bakuľou pohrozil. A čo už môžeš bakuľou proti všeho míru? Tak som vyskočil na faka, zdrapil som ho za hrivu a poď ho krížom cez lúku. Len tak, aby som tomu koňovi dokázal, že už dáko bude.
0: A my sme včera zakáľali. Poriadna svinia to bola. Ádam aj vyše metra mala. Vždycky, keď som ju po bruchu poškrabal, tak sa na zem vyvalila, len škrabať a škrabať. Už som ju škrabal po tom bruchu a ona na zemi vyvalila. Ak chrochce, tak chrochce. Ádam jej to dobre robilo. A včera sme ju zakáľali. Keď ju Jano to ako švagor s nožom po dvore obhaňal, tak ti kvíkala ani zdivená, len ko mne utekala. A ani by ju nedochytil. A ja som ju po bruchu poškrabal, na zem sa vyvalila a vtedy ju Jano s tým nožom zaklal. A Adam sa nazdala, že ju budem škrabať, či čo. Poriadna svinia to bola. Veď sme vám aj húrke poslali.
3: A čo, že sme my už za ľudia, keď stále len tie svine obháňame. Aj Zúza nabalila bôbu, doniesla mi to len pod hôrku. Ja som naložil seno, vyškrabal som sa na voz, faka som posúril a len tak na chrbát som si hore na to seno lahol. Dívam do neba, hľadím. A zrazu ti ma napadlo takovoto. Čo ak ten fako nebodaj aj s tým senom a vozom do takého Švajčiarska alebo Rumúnska zájde. Však zídem z voza a nebudem sa vedieť dohovoriť. Čože, fako, tomu je hej. Ten sa vo svete nestratí. Prvý raz zvonili, keď sme vošli do dvora. Tak som zoskočil z voza, ošiel do kuchyne a poriadne som zo zubu papuli vypieskal. Aj novú chalupu by sme mali začať stavať. A však nie je to dosák.
0: Nie je to dosák, nie je to. Ani slanina vraj nebude. Mara spomínala. Ešte, že tie sliepky nesú. Ale sprostie sa aj tie sliepky. Len to behá po tom dvore a hádam ani nevie, že je sliepka. A som na ňu vykrikoval, sliepka si, tak čo beháš? A ona hýba aj v nohy. No. Sa človek namorduje aj s tými sliepkami, ešte, že nesú bodaj ho. Mara spadla ráno do potoka.
3: No. Aba!
0: No, ani s tými ženami si neporadíš. Adam by sa bola aj zatopila. Ešte, že ani tej vody nie je to. Aj som chcel zajsť do hory. Už ale čo už budem chodiť, keď sa mi porisko dolámal. Tak hádam, zajdem doktorovi.
3: A čože ti je?
0: No, ale nič. Do krčmy nezajdeme?
3: Podojíme a zajdeme.
0: Veď tak.
3: Tak, ako robíš, tak.
0: Už tak.
3: Tak, Veru.
0: Tak.
3: Aj sme dojili, aj sme nič nenadojili.

0: Já vás všechny vítám, přátelé, vás, kteří jste přišli včas, i vás, kteří přicházíte o něco malinko později. Každý platící divák, platili jste, víte, co jste přišli jako, dobře, tak má právo přijít, kdy chce. Já vás ještě jednou všechny vítám, zdravím hlavně vás v první řadě, kde vždy sedí nejbohatší lidé z města. Bych rád poděkoval Smetánce podnikatelům za sponzorské příspěvky, díky kterým vznikají tyto hodnotné kulturní akce. Samozřejmě ale zdravíme i ty normální, prosté lidi, že to jsou od té druhé, třetí řady dál. Dobrý den. Zdravíme i dozadu chudinu, buďte pozdraveni. Tak, už vás máme pozdravení všechny. Mimochodem, všimli jste si, že poslední dobou v té první řadě už tolik nesedávají podnikatelé, ale spíše manželky podnikatelů? Ano, podnikatelé také sedí, ale no, to jsou takový smutné věci. Já myslím, že to se na začátek pořadu nehodí. Máme tady dneska posilu. Přijali jsme kapelníka velkého klávesového orchestru, je jím pan Jiří Markvart. Dobrý večer. No ale vy jste sem nepřišli kvůli hudbě. Ba co dím, vy jste sem nepřišli ani kvůli mně. Vy jste sem přišli kvůli tomu, co se tady za chvilku vedle mě... Teď nevím, jak bych to řekl, abych nikoho a nic neurazil. Ale no tak, co se dá dělat? Ta příroda taky někdy může. I mistr Tesař se někdy utne. A takhle vznikají význační komici. A proto mi dovolte, abych mezi námi na jevišti přivítal vizuálního komika Josefa Aloise Náhlovského. To je to, co právě teď odněkud. Co je to? Co je to?
1: To je igelitka.
0: No to všichni vidím, ale proč to taháš na jeviště?
1: To mám na dárky.
0: Na jaký dárky?
1: Tak bude mezinárodní den dětí, tak kdyby už předstihem někteří si vzpomněli.
0: Ty již celou řadu desetiletí nejsi dítě.
1: Ne.
0: Ne, odlož si tu tvoji podepsanou tašku. Co tam máš napsáno? Debil?
1: Ne, byla.
0: Byla, ano, sestry. Prosím tě, už si pozdravil diváky.
1: Ano, dobrý večer, vážení přátelé. Všechny vás tady vítám. Jsem rád, že jste přišli, to se divím, že jste přišli na takovou kravinu. Jako
0: prosím tě, něco zajímavého by bylo dobře, něco poutavého, co lidi zaujme.
1: Přátelé, mám pro vás funglovou zprávu. Jsem zdravej.
0: To je ono. To je šok.
1: Ano. To si VZP oddychlo.
0: Ano, to teda určitě. To víte, kolik teďko se udělá nových sanatorií za ty ušetřený peníze?
1: Přátelé, já jsem totiž byl v Luhačovicích v lázních.
0: Jo, tohle.
1: Tam mě dali dohromady.
0: To ne.
1: Dokonce jsem zjistil zajímavou věc. Já sám dokážu lidi léčit. Já jsem v těch Luhačovicích taky chodil a já jsem léčil lidi. Já vyzařuju energii.
0: Nepřipomínej
1: to. A pomáhám lidem překonat jisté obtíže.
0: Nepřipomínej.
1: Máte paní obtíže? Velice třeba pomáhám při léčení neplodnosti u žen.
0: Alois.
1: To je můj koníček.
0: Ano. Taková paní se na něj podívá a radši porodí.
1: Jsem byl ve 14 případech úspěšný léčitel.
0: Prosím tě, nepřipomínej tady tyhle věci. To byla ostuda, neskutečná ostuda.
1: Ty Luhačovice?
0: No jistě.
1: Proč?
0: No, ty si na to nevzpomínáš. Hele, já jim to řeknu.
1: Mně je to jedno.
0: Já jim to opravdu řeknu, jak to
1: tak
0: bylo.
1: Jo, no.
0: Představte si, že on chodil po těch lázních, po těch kolonádách.
1: No, kolovám nádo.
0: Ne, to byly jiný lázně.
1: Jo. Jsou Karlovy Vary.
0: Ano, to jak v Karlových Varech si se snažil Rusům prodávat bicykly. Tak chodil po těch lázních, po těch Luhačovicích, po těch kolonádách, zastavoval dámy, paní a slečny a tvrdil jim, že je chodící mamograf. To byla ostuda. Představte si, milostivá, že on jednou asi čtvrt hodiny nesehnal žádnou pacientku, tak vyšetřil šoféra z autobusu, který Ausgerecht ze začátku ani nechtěl.
1: No, přátelé, opravdu, já léčím lidi, já jsem léčitel. Ježiš. Já to dělám jako jedinej v republice, snad nezištně.
0: Tak a počkej,
1: normálně...
0: zadrž.
1: Co?
0: Co to je podle tebe nezištně?
1: Beru prachy na černo, aby to finančák nezjistil.
0: To jo, tomu rozumím.
1: To je nezjištně.
0: Nezjištitelně.
1: Ano, nezjištně. Lidi mi volají, píšou z celé republiky, já jim pomáhám. Co na tuhle mi jeden pán psal tady odsaď. psal mi, pane Náhlovský, mám strašně tvrdou stolici, poraďte mi, co mám dělat, mám problém.
0: Chápeš, že to má být kulturní záležitost?
1: No jo, ale musím pomoct každému, má problém. Pán měl problém s tímhle, tak...
0: Tak
1: jsem mu napsal, pane, máte-li tvrdou stolici, neváhejte, naštívte prodejnu nábytku Euromebl.
0: Jo, takhle.
1: Až uvidíte ty ceny, tak se z toho nafliku...
0: Prosím tě.
1: Pomátnete, pane, pomátnete a koupíte si nějakou pěknou měkkou stolici, ano, na které se vám bude lépe sedět. Nebo psala mi paní, poslala mi takový krátký dopis a poslala mi 50 korun v tom. Napsala mi, pane Náhlovský, je mi 50 let a jsem ještě pana. Co s tím mám dělat? Tak jsem odpověděl taky krátce, už nic, paní.
0: To je opravdu veselý, tohleto.
1: No ne, tak přece tam nepojedu za 50 korun.
0: To nikdo nechtěl po tobě.
1: No, paní byla ze Šumperka, to bych dal víc za dráhu. Třeba jako jediný na světě umím vyléčit rýmu.
0: Tak pozor.
1: To neumí ani doktoři, já umím
0: vyléčit rýmu. Neumí vyléčit na světě nikdo.
1: Já jo, mám na to svoji vlastní metodu, říkám jí pracovně vyhánění čerta ďáblem. A spočívá to na takovým přírodním principu, že silnější bacil z těla vyžene bacil slabší. Pak se s ním nesnese, tak ho vyžene. Jako to je v přírodě, že jo? Silnější element vytlačí element slabší. Třeba, já nevím, jak bych vám to připomněl, třeba kukaččí hnízdo. Kukačka, že jo, přinese omylem orlí mládě do hnízda, to je silnější než kukačky. A kukačky vystrčí se z hnízda i tam sám. Prostě silnější ptáček, větší ptáček vytlačí...
0: Prosím tě, neráchej se v tom.
1: Ptáčka menšího?
0: Neráchej se v tom.
1: Z hnízda.
0: Ano.
1: Tak prostě silnější bacil vytlačí slabší. Dejme tomu, já se vyberu jako pacientku třeba. Tady. Vy, paní, máte sympatický, přijdete ke mně, máte rýmu. Já vám píchnu bacil chřipky, virus. Pozor, virus chřipky, ten je silnější, než je bacil rýmy a za hodinu máte po rýmě. Jak jednoduché, doktoři na to nepřišli, já jo, jedinej, to co?
0: Počkej, ale to by...
1: Silnější bacil vytlačí, slabší.
0: To by paní měla chřipku.
1: Ano, to, jo. No to nevadí.
0: No nevadí, jak taky, komu?
1: Taky za hodinu píchnu něco silnější. Třeba bacil žloutenky, dáme typ C, tedy silnější, a paní má po chřipce.
0: Možná ti budu připadat jako šťoura.
1: No to už skoro jo.
0: Ale paní má v tu chvíli žloutenku.
1: To co se mnete, když máte žloutenku?
0: Prosím tě, ne teď.
1: Jo teď, aha.
0: Hypoteticky.
1: Hypoteticky má no. Paní žloutenku. No tak co? Tak jí píchneme něco silnější? Za další hodinu, že jo, paní? Asi u mě posedíte, no. Mám píchnu tohle bacil plicního moru. Ten je silnější než bacil žloutenky a je po žloutence.
0: A co budeš dělat s tím plicním morem?
1: Už nic, to paní chcípne.
0: No to je výborný.
1: Ale já jsem říkal, že umím vyléčit rýmu, no, ne plicní mor.
0: To je skvělý.
1: Já mám cestu nastoupenou dobře, ten formálně jsem na dobrý cestě, že to kolečko nedokážu uzavřít.
0: Ano.
1: Až
0: ano.
1: To uzavřu, dostanu Nobelovu cenu za medicínu. Ano. To je...
0: Zatím je to na debilovu cenu za cokoliv. Ano. Prosím tě, zdravotnictví, to je vážná věc.
1: No, já se v tom hodně vyznám. Dokonce já jsem mohl být minister zdravotnictví. Jak ten minulý minister zdravotnictví, ten David, jak s tím praštil, že to nebude dělat, jo? Tak scháněli novýho. Já jsem byl jeden z kandidátů na ministra zdravotnictví a oni nakonec vzali hezčího.
0: Jak na tebe takhle zblízka koukám, člověče, to muselo být vofous.
1: No, já jsem byl nevoholený, měl jsem fousy.
0: Ano. Prosím tě, musím ti vysvětlit jednu velmi důležitou věc.
1: Mně je všechno jedno.
0: Ministr zdravotnictví u nás vůbec nemusí rozumět zdravotnictví.
1: To všichni víme.
0: Ne, takhle jsem to nemyslel. Ministr zdravotnictví musí být hlavně ekonom.
1: Ekonom.
0: Tam jedou neskutečné peníze. Si jenom uvědomte ty léky, co stojí, ty nemovitosti, nákupy, prodeje celých nemocnic. Vzpomeňte třeba kauza Homolka.
1: Homolka. Kupuje nemocnici.
0: Ale...
1: Franta Homolka.
0: Ale ne.
1: Proč by to dělal? Vždyť je to truhlář.
0: Prosím tě.
1: Leda, že by koupil patologii, on chce dělat rakvárnu. Ne, to je dobrý šéf rakvárna. Co, paní? Taky vám nebude jedno, v jakým papundeklu vás pálí.
0: Prosím tě, trošku úroveň.
1: Já chci třeba z cedrovýho dřeva. Pěkně intarzie, mahagonový,
0: no, to ví, že
1: kování, stříbrný, no. Ale prostě zlatý křížek.
0: Určitě.
1: S malým diamant.
0: No to ví, že jo. Přesně.
1: Možná
0: to...
1: může být i safír. No, to... Já si na to šetřím.
0: No to si můžeš šetřit, ty peníze půjdou na něco úplně jiného. Ty dostaneš normálně falbrovku a půjdeš.
1: Koho?
0: No odborářskou rakev, zdarma.
1: To je nějaký pytel na jutovej.
0: No ne, se nebude vyhazovat za jutovej pytel. To tě položej tak na 3 dny do mrazáku a pak ti takhle ze strany nastřelej madla. A ještě cestou na hřbitov můžeš ochladit nějaký pivo.
1: Madla.
0: Hovoříme o zdravotnictví.
1: Ano, zdravotnictví.
0: Homolka stojí v Motole.
1: Proč si tam nelehne, když je nemocnej Franta?
0: Homolka na Homolce leží.
1: Homolka leží na Homolce, tak to je peříčko.
0: Ale prosím tě, jo, na Homolce.
1: To se tak jmenuje.
0: No, to je nadstandardní nemocnice. Přijedete obrovské parkoviště, rovnou vám vemou ty věci, vezou vás vozejčkem hezky přes tu hlavní vrátnici. Všude obrazy na stěnách, květiny všude, hraje hudba. Víš, kde leží ta nemocnice?
1: No podle toho, co tady říkáte, tak je to Las Vegas.
0: V Motole.
1: Tam je taky Las Vegas, ale to je herna, tam vás voškobou.
0: Ale každý pacient má svoji vlastní sestřičku.
1: Jo.
0: No jistě. Ta vám udělá, co vám na očích vidí.
1: Tak to vás podvedli, to jste byl v bordelu. Ale to nevadí. To taky někdy pomůže. Že jo, pane? Šuváte vysoký tlak v peněžence. Tak vám jenom odpustěj.
0: Hele, už zase jedou kolem těhle problémů lobby.
1: Lobby nejezdí, bobby jezdí. Mně to jedno.
0: Proč já ti to vysvětluji? Ty to stejně nekoupíš.
1: Proč bych to kupoval? Co pak jsem blázen?
0: No.
1: Nemocnici?
0: No.
1: Já mám o práci postaráno, já právě u Franty Homolky budu dělat v té rakvárně.
0: To nejde.
1: Proč ne?
0: Ty se nemůžeš živit manuální prací.
1: Jak důvod?
0: No ty vemeš hoblík nebo sekirku a budeš první zákazník. A ještě z jedné strany to bude uší, až bude chybět ruka. To nejde.
1: Ale já budu dělat v oddělení marketingu a reklamy u Franty Homolky.
0: V rakvárně?
1: Já už jsem mu vymyslel reklamní slogan na jeho
0: prosím
1: firmu.
0: Tě.
1: No už to má zlatým písmenem na dveřích těch pohřebáčků.
0: Jo.
1: No jistě. Vaše smrt, naše radost. Pane, to prodává. Vývěsní štíp udělám.
0: Jo.
1: Vlastně, no. S námi je radost umřít.
0: Přátelé, uděláme jednu důležitou organizační věc. Máte možnost napsat jakýkoliv dotaz, nemusíte se podepisovat. Čili milostivá paní, vy dostanete, já vám ho potom podám, notícek, napíšete dotaz, pošlete vedle, ano? Pán napíše dotaz, pošlete vedle, ano? Vždycky nemusíte se podepisovat, vedle, nezdržovat, vedle.
1: No.
0: Vedle. Paní, vy ne, vedle to by upadlo by dozadu a zase zpátky, ať se dostane.
1: A když tam nic nenapíšete, tak tam můžete něco vložit. Taky fialový papír?
0: Ne. Prosím vás, nevkládejte tam žádné lakmusové papírky.
1: Nedávejte tam kovový, ty vypadnou často.
0: Kovový papírky. Mohu vás požádat.
1: Paní, umíte číst a psát, že jo?
0: Já se vám omlouvám. Jste první, tak on na to musel. Proč by paní neuměla číst a psát?
1: No, taky to může být Ukrajinka.
0: Už jsem ti několikrát vysvětloval, že ne každý, kdo sedí u kraje, je Ukrajinec. Co by byl tady pán veprostřed?
1: Čečenec. A je opálený.
0: Tak, přátelé, dostáváme se do fáze našeho pořadu, kdy budou hovořit můzy.
1: Někdo ještě přijel?
0: Ne, nepřijel nikdo, jsme komplet.
1: Můzy.
0: Bude hrát a zpívat Josef Náhlovský. Ta hudba vždy povznáší. Hudba je...

0: co se děje? Co se děje? Jak co se děje? Reklama, vole! Dneska všude. Jak se živit musím?
1: Přátelé, skladba, kterou uslyšíte nyní, to je skladba, ve které Josef Náhlovský ukazuje svou citlivou stránku.
0: To mám od Elvise.
2: Kteří z diváků si jistě právem kladou otázku, kde jsem se naučil tak plynně hovořit bez papíru a bez zbytečné trémy o různých zajímavých tématech. Každá schopnost, i taková schopnost, má svou historii. Je to až neuvěřitelné, ale před takovými, řekněme, 25 lety, když mi bylo kolem 6-7 let, jsem koktal a chodil jsem se léčit profesoru Sémanovi. To byla tedy taková první fáze, abychom se takto vůbec mohli dohovořit, že? Profesor Séman mě odnaučovával koktat. Byl to, dalo by se říct, první profesor a také poslední v mém životě, který mě něčemu odnaučovával. Jiní profesoři, a nejen tedy profesoři, mě naopak učili. On mě odnaučovával tedy na vysoké úrovni a dokázal to i psychologicky velice dobře provázet svým výkladem té věci. Takže třeba přede mnou říkal mojí mamince, víte, paní Vodňanská, ten chlapeček koktá, protože on je takový intelektuálně vyspělý, mimořádně na svůj věk. On má v hlavě neustále takový obrovský myšlenkový přetlak, který ta malá, nevyspělá mluvidla nestačí zpracovat. No tak s tím přetlakem je to pořád stejné, ale ta mluvidla přece jenom za ta léta zesílila tím tréninkem, který provázel léčbu, a už jsou z toho ten přetlak zpracovat takovým způsobem, aby z toho veřejnost také něco měla. Občas je sice pravda ještě trochu zakoktám, ale ne takovým způsobem, aby se délka představení protahovala nad únosnou mez. To byla tedy taková první fáze. Druhá fáze, která se týká takového toho odbourávání takové té psychické lability, návyku hovořit k většímu počtu osob, to jsem absolvoval na gymnáziu. Já jsem chodil na gymnázium, ještě když se to jmenovalo 11letka. Ale to netrvalo 11 let. To trvalo pouze 3 roky. A těch 8 se do toho započítávalo kontumačně. Tam jsem se takto neučil hovořit v běžných vyučovacích hodinách, to jsem hovořil obvykle velice sporadicky, a to jenom k jedné osobě a ne k většímu počtu. Této schopnosti jsem nabyl během mimořádných takzvaných třídnických hodin, které byly jenom jednou týdně. Ta hodina se konala před zahájením vyučování, to znamená, že jsme přišli v pondělí místo v 8 hodin do školy už v 7. A při té třídnické hodině se nevyučovalo, ale řešili se různé otázky formou diskuze. Třeba jsme měli formulovat své kritické připomínky k vyučovacím metodám. To byla obvykle velice krátká část té třídnické hodiny. Pak zase naopak ty vyučovací metody formulovaly své kritické připomínky k nám. A ještě zbyl čas na přehled tisku, který spočíval v tom, že žák, který byl na řadě podle abecedy, měl za povinnost koupit noviny. Ovšem ten den vyšlé, ne třeba 10 let staré, ale ten den noviny. Ještě v raním šeru si je přečíst a pak seznámit spolužáky vlastními slovy s tím, co ten den bylo v novinách nejvýznamnější. To byl zároveň takový malý test inteligence, protože ne každý žák zdaleka správně odhadl, co ten den bylo v novinách skutečně nejvýznamnější. Já jsem s tím přehledem tisku vždycky mýval velký úspěch a byl jsem za to chválen potom i na rodičovských sdruženích. A proto jsem si ten zvyk pracovat tímto způsobem s tiskem vlastními slovy jsem si zachoval dodnes, ale protože mám před sebou publikum z větší části již dospělé, neseznamuji vás zde s nejvýznamnějšími zprávami, to si přečtěte sami, ale naopak s takovými těmi drobnými zprávičkami, protože je mi líto, že často ty drobné zprávičky uniknou vaší pozornosti, i když v nich je skryto kus poctivé žurnalistické práce. Proto si vystřihuji i ty nejdrobnější, například z večerní Prahy.
3: Vrchní inšpicient Národního divadla Cintl mě jednou po představení chytil za ruku a povídá: Rolande, chceš si vydělat 150 korun? No jak pak ne, chci. A co za to budu dělat? Konferenciéra ve Varieté. Je tam modní přehlídka, já potřebuji někoho, kdo by uváděl ty manekinky a ohlašoval je. No nic to není, sem tam do toho můžeš dát něco svýho, nějaký vtip, to se vždycky dobře poslouchá. Koukej, dostaneš takové cedulky, srovnané za sebou, a na nich bude vždy popis toalety, z jakého je materiálu, jaká je obuvkní, doplňky a vůbec celá ta ženská paráda. Poučoval mě, jak manekinka přijde, otočí se jako holub na báni, to nic není, a zasvětil mě do všech podrobností. No, znělo to lákavě. Přišel jsem do Varieté a Cintl jsem je hned zmocnil. To je dobře, že už jdeš, Rolande, to je fajn, to je fajn. Tak koukej, tady máš ty lístky. Víš, a začni asi takhle. Vážení, teď něco uvidíte, co jste v životě ještě neviděli. Nebo tak nějak podobně. Já se na tebe spolehlám, ty jsi šikovný. A tak dále, řeči měl jako vody. Zeptal jsem se, kdo to pořádá, ale několik firem odpovídá. Podíval jsem se zběžně na ty lístky, čtu francouzská, anglická pojmenování. Jak tě živ, jsem to ani neslyšel. Krep, moire, breitschwanz. Nemohl jsem to ani přečíst, ale hlavně to anglické, copak francouzsky, to jsem ještě trochu znal ze školy. No tak a už to začalo. Opona se rozhrnula a já volám. Číslo první. Bílá plesová toaleta bez rukávů, dlouhé glaze rukavičky, bílé atlasové střevíčky se zlatými prskami, firma ta a ta. Jak jsem to řekl, vyšla dáma oblečená, jak se mi vylíčil. Bílá jako holubička, jen se třpitila. A tak to šlo dál, vždy jsem dal lísteček do spodu a četl jsem další. Když měla přijít asi desátá manékinka, ohlásil jsem. Nevěsta v bílých atlasových šatech s čelenkou, myrtový věneček nad pravým ouškem, bílé atlasové střevíčky, v rukou lilie a bílý bez. Obecenstvo i já se díváme v očekávání a najednou se objeví dáma od hlavy až k patě v hlubokém smutku. Cintl šeptal skvůz, hluboký smutek, Rolande! Hluboký smutek, jaký se nosí, když zemřou rodiče anebo manžel. Já tedy honem ohlásil. Opravuji! Hluboký smutek, jaký se nosí po smrti rodičů. Malinký smích, který zazněl, když smutečně oblečená dáma vystoupila, stichl. Hlásím další. Mladá dívka oblečená do divadla. Malá večerní toaleta ve vlasech fialky. Látka, barevný krebdešín a vyšla dáma oblečená v krátkých černých šatech. Cintl zase z kulis. Rolande, polosmutek, Rolande, ty přehazuješ lístky, ty troubo, dávej pozor. Ale já si nebyl ničeho vědom. Já četl poctivě lístek za lístkem, jak byly složeny, a nic jsem nepřehodil. A hned jsem opravil. Opravuji! To je prosím dáma v polosmutku. A přidal jsem si. To je poloviční smutek, jaký se nosí, když zemře starý manžel. To je takzvaná veselá vdova. Když jsem tohle řekl, obecenstvo propuklo v huronský smích a Cintl si pochvaloval. Ty fajn!

0: buclatá blondýnka v koupacím úboru. Cintl v kulisách jako blázen říkal, to je fajn, jej, to je fajn. Ale já byl spocený hrůzou. A tak jsem skončil. Měl jsem ohromný aplaus jako v opeře. Musel jsem se několikrát děkovat a když naposledy spadla opona, přišel ke mně Cintl a povídal, to je fajn, Rolande, to bylo moc dobrý. Podívej se, povídám já, ty ubohé manekinky, jak pláčou. Jak můžeš říct fajn, takovouhle vostru jste nikdy nezažili. Ale on povídá, to nic není, z toho si nic nedělej. Koukej, jeden z pořadatelů nás chce žalovat. Nic se neboj, nic se, ať žaluje. Ať žaluje. I on to sám všecko zavinil. Přišel opilý, měl ty též lístky jako ty, přeházel je. No a tím to všecko zavinil. No. A stejně lidi, člověče, ty se bavili. Tady máš, Rolande, 150 korun honorář. A já mu na to povídám. Ale co já vytrpěl, to za těch 150 korun nestojí. Já vždycky s hrůzou přímo se třásl, která barva zase vyjde.
1: Já mám kamaráda, který poměrně dost kouří. Jo. Já vím, že tady vás kouří třeba polovička, možná doma i vás kouří ještě víc. Jo. Ale třeba i 50%. Jo. Ale on kouřil kromě cigaret hlavně ty Mariánku, jo, jointy. Jo, a stala se mu taková zvláštní věc, vy se smějete, vy to taky nějak, jako co? No, vy znáte, ne, z fotbalu? Mám pocit, že kvůli vám tady potom, ne, Plzeň hrála 17 zápasů venku? Nejste to zrovna vy dvě, co tady spustili, ne? Dobrý. Tak ten hodně kouří, jo, kouří jointy. A stala se mu právě taková věc, jel svým stařičkým favoritem, jednou pěkně na výlet, jel se projet, a dostal chuť na toho jointa, že jo, normální situace, no vytáhnul si jointa, zapálil, že jo, a povídá, hele, jedu. Dvakrát zatáhnu, prosím tě, jo, projedu zatáčku a staví mě policajti, jo, říkám, tak jsem toho jointa takhle rychle típnul, že jo, o rifle, jo, tak jsem to schoval, vyvětral jsem okýnka, jsem otevřel všechno, co se dalo, přijedu k tím policajtům, začal se hrabat takhle v té přístrojové desce, tam otevřel ty dvířka, tam hledal ty doklady a ten policajt povídal, ne, v pořádku, pane, nevzrušujte se, my vás nechceme kontrolovat, nic nehledejte, nám se stala taková drobnost tady, taková prkotina, chtěli bychom vás požádat spíš o takovou službičku, kdybyste byl tak laskav, nám se totiž tady rozbila služební oktávka. A on za 2 hodiny začíná v televizi fotbal. My bychom to tady s kamarádem rádi viděli, protože už máme po službě, ale naši servisáci se sem dostanou až za 3 hodinky. Jo. A tak prostě my tu nechceme tvrdnout, tak jestli byste byl tý dobroty a odtáhnul nás k nám na služebnu. Ten kousek, on je to kousek, ono to je, já nevím, 5-6 kilometrů. On říká, no jasně, se to tam zahákněte, že jo, to já vás klidně odtáhnu. No tak oni se mu tam zahákli na to tažní zařízení, co měl na tom favoritu. No, on s nima jako opatrně vyjel, aby to s klukama moc nedrbalo v tom autě. Tak jako se pěkně rozjeli. No jemu otrnulo, že jo, kámoši, ne, policajti, tak vytáhnu toho jointa, zapálil, že jo. No a normálně ho dojel v klídečku, jel s nima opatrně, lážu, plážu, už měl na to času dost. No a dokouřil ho a povídá, čověče, už se mi tak jako hodně zvedla nálada. No, už se mi fakt pěkně jelo, když se podívám do zrcadla a ty vole, jdou po mně, jo, rozumíš, tak podřadil a teď rval toho favorita prostě, co se do toho, co z toho vymáč, že jo. On říkal, hele, já jel jako blázen, 80, 90, 100, oni za mnou jak přibitý, jo. Teď ono to tam je takhle z kopce, to znamená, ona ta rychlost mu šla čím dál tím, on říká, já už jel 120, teď oni nevěděli co, oni na něj blikali, jenže byli tak blízko, takže on to vůbec nezaznamenal, že jo, tak pustili maják, jo. Ti mu dali potvrzení, že na něj skutečně mají spadíno, že po něm opravdu jdou, že jo. Tomu povídá, hele, já už nevěděl co, tak to rvu prostě toho favorita, co to jde. Znáš to tam, ne, tu křižovatku, je to tam takhle z kopce, tečko, křižovatka, můžeš doprava nebo doleva, jo. Hele, povídá, dorval jsem to do té křižovatky, rozumíš, a teďko jak to znám z těch filmů, že jo, dal jsem blinker doleva, jo, lehce jsem přibrzdil a prásknul jsem to doprava, jo, na to oni samozřejmě vůbec nemohli reagovat, že jo, v té oktávce, takže to vzali skrz, takhle projeli to rovně tam do nějakého pole nebo co, jo, jenže na to reagovalo to lano, jo, to, ono se sice přitrhlo, ale ten drobnej škup stačil na to, aby toho favorita takhle otočil mírně doprava, jo, a on to poslal přímo rovnou do příkopu, jo, tak tam spadnul, auto se mu rozbilo, ty policajti, tím se naštěstí nestalo nic, ty vyjeli někam nějakou louku, tak se zvedli ty policajti, doběhli za ním, otevřeli mu dveře a on říká, já to neřídil. Já jsem strašně rád, kluci, že jste mě zachránili, já vůbec toho řidiče neznám, já jsem si ho tamhle nahoře na kopci stopnul, teď on jel jako blázen, já jsem hrozně rád, že jste nás zastavili, on mě

0: chtěl tady zabít, jo. A ten jeden policajt říkal tomu Rýmu, hele, to je fakt, ale člověče, ten, co nás nabíral, ten neměl takhle krvavý triko. No, ale tak zase, jako, prozradilo ho nakonec to, že seděl připoutaný na místě řidiče, jo. Takže nečekejte žádnej zvláštní happy end, no, nedopadlo to nějak slavně. No, sebrali mu papíry a dostal obrovskou pokutu, ale jedno poučení pro vás všechny tady i doma bych v tom viděl. Nikdy nepodceňujte policii České republiky. A to ani v případě, že ji máte zrovna na háku. Díky.
1: Tak prosím, račte si hačnout, tak co to bude?
2: Ostříhat.
1: Velmi správně. Tak jak to vezmeme, tady bych udělal takovou hezkou roztomilou pěšinku, tady trošku ubereme, že ano, panejo, vy ale máte porost, takovou lavičku, to je radost stříhat, nebojte se, budete spokojený, prosím, moc spokojený. Udělám vám přímo anglický trávník.
2: Ale dejte pokoj, aby ještě něco na to.
1: Jo, tohle už jste slyšel, víte, kdo je sám sobě hrobařem?
2: Ne.
1: Ten, kdo fandí slaví. Dobrý, co? No. Pane, to není manča. To jsou funebráci. Poslyšte, nejste vy náhodou slávista?
2: Ne, to no, ne, ne.
1: Tak vidíte, já jsem to hned poznal. Na první pohled, pány inteligent, tudíž nemůže být slávista. Teda řeknu vám, vy mi to nebudete věřit, ale já slávistu poznám na první pohled. Já mám totiž na ně čuch. To byste koukali, jak já se na nich vyzádím. Já každýho odstříhám na blbečka.
2: Ale to snad... Jo, jo, au, au!
1: Nic, trochu jsme zluftovali, že? Měl jste tam takový malej pupínek, jo. No a šup, je pryč. Terát, kdybyste s tím šel do kosmetického salonu, tak se nedoplatíte, no a u mě to v taxe.
2: Jo, zase, au, jo! No prosím vás, dávejte pozor!
1: Pardon, já za to nemůžu.
2: Jo.
1: Já když si vzpomenu na sláví, tak do mě vjede taková zlost, že bych vraždil.
2: No proč?
1: Podívejte se, já vám řeknu tak. Takhle, proč ti saláti nevytvoří dudáckou kapelu? No řekněte, pane, já vám něco řeknu. U mě slávista ani není člověk. Ne, to nejsou lidi. Ať se doma ládujou knedlíkama, ale na fotbal ať nechodějí.
2: No, to máte... Jo, no tak prosím vás.
1: To nic, to byl jenom takový malý renonc.
2: Zase pupínek,
1: ne? Ale ne, trochu jsem to vzal i z kůží. No. Ale já vám řeknu, já ty kluky slavistický tak nemám rád.
2: No, ale proč mě? Mně teče krev.
1: Ale to nic, jenom kousek kůžičky to odneslo, no tak já vám ji dám na památku.
2: Ale to super.
1: Aspoň si vždycky vzpomenete, že za to může slávista?
2: Pane, ale jak na to tak makám, vy jste mi ustříhl kus krku.
1: Ale ne, kus jenom trošku, ale hlavička drží. To je nejdůležitější. Nebojte se, v neděli půjdete hezky na Spartu.
2: No ale co bych tam dělal, prosím vás, bez kus krku, to
1: no,
2: je prosím.
1: Já, co byste tam dělal, vy se ptáte, co byste tam dělal? No koukal na ten koncert, no. Na tu parádu. Tak moment. Nejste vy náhodou slávista?
2: Ne, to bych se neodvážil.
1: A to byste
2: ne.
1: Taky byl blázen, byl byste blázen, když jsou to lazaři.
2: Jau, to bolí, to mě bolí.
1: Sakra, já vám řeknu, sakra, to vaše ucho mi pořád cikáží.
2: To vidím, to cítím.
1: Nic, tady přece mám někde pitralonek, tak trošku to...
2: Já to bolím, pálí.
1: No, pálí pitralonek, správný pitralonek musí trošku pálit, je to taková malá ranka, no. To byste měl vidět pořádný sportovní úraz.
2: Malá ranka, já tam mám otvor, prosím vás. Prosím vás, mě už by to stačilo. Já už jsem úplně dobře postříhaný.
1: To vás ani nesmí napadnout. Takhle poštucovaný vás přece nepustím. Ne, pane, to ne, ze salonu ne. Já jsem, prosím, profi.
2: Ano, profi jste mě několikrát. No,
1: kdyby vás takhle stříhal nějaký slávista, prosím, no tak to se nepoznáte.
2: To
1: nic, to se muselo stát, když se takhle vrtíte. Je to kousek nosu, já ho hodím do košičku, tady vám to zavážu. Pane, co to děláte? Teď vás pořežu, kam jdete? Ale počkejte, já vám chci zatřínout kotlety.
2: Ne, nikdy.
1: Sakra je pryč. No a nezaplatil. A ke všemu utekl s ručníkem. Nějaký bláze nebo co? Ježišmarja, že to byl slávista.

0: Prosím vás, je tady vedle vás volno? Protože on bude asi hluchý, nebo co? Je tady místo, můžu si přisednout?
1: No prosím, přisedněte, když to musí být.
0: No prosím, děkuji. Je to tady nějaký špinavý? Neseděl jste tady předtím?
1: No dovolte.
0: No?
1: Co si to dovolujete?
0: No ne, tak se podívejte tady vzadu na tu kalhotu.
1: Ale nemusíte se takhle moc předklánět, nic tam nemáte.
0: Nic tam nemáte, tak si sítněte kalhoty.
1: Proč bych si je svlékal, za jakým účelem?
0: Abychom si je vyměnili.
1: Proč bych si s váma měnil kalhoty?
0: Moje byste nechtěl, víte vy chytré, a přitom se vám vzdáli tak čistý, co?
1: Pomalu, co jste mi to řekl chytré?
0: No chytré.
1: Velikej pozor. Už mi dali jmen, ale že jsem chytrej, to mi neřekl ještě nikdo.
0: No.
1: Velikej pozor, pane, na moc, chytrej.
0: Moc chytrej, no. Tak já si dám pod kalhoty noviny. Jo, ale co budu číst? Hejte se, nenaklonil byste se takhle.
1: Proč?
0: Abych vám tam viděl.
1: Dovolte, to nevíte, že je krajně neslušný.
0: Co, moje touha po vědění?
1: No to ne, ale že mi chcete číst moji knížku přes moje rameno.
0: A co mám dělat, když svoje noviny nemůžu číst, protože mám vražený pod kalhotama.
1: Tak si utrhněte půlku.
0: Dovolte, svoji byste si neutrhl, co?
1: Ale utrh, klidně utrh, kdyby na to přišlo.
0: Tak si utrněte.
1: To nejde, já ji mám tvrdou. Něco jiného je snad půlka knihy a něco jiného je půlka novin, ne?
0: To je pravda, tak já si ji utrhnu. No jo, ale co když si potom sednu na inzeráty?
1: Tak si půlky vyměníte, vemete inzeráty do ruky a sednete si na sport.
0: No to je pravda, tak já to udělám takhle, jak jste to říkal, no to je pravda. Takže bych to takhle...
1: Já.
0: Tak, no to je hezký tohle se. To je hezký, co? A inzeráty už nedá dohromady nikdo. Ty si můžu strčit rovnou pod kalhoty. Bývá mi sport.
1: Nula, nula!
0: Co ale dvojsmyslnej výsledek? Že to vůbec obtisnou takovouhle sprostěrnu? Tak a sport bude za inzerátama. Já se vám budu radši věnovat. Vy jste takový uzavřenej. Těma bývá nakonec největší prča.
1: Já se nic dělat, já si s vámi budu muset vážně promluvit.
0: No a na to celou dobu čekám.
1: Vaše přítomnost zde na této lavice mi vadí. Potřebuji působit dojmem osamělého inteligenta.
0: To je v pořádku, na mě tak působíte.
1: O vás mi ovšem nejde, čekám zde na jistou dámu. Odpověděla na můj inzerát a máme se sejít právě zde.
0: A co prodáváte?
1: Já nic neprodávám, já se seznamuji, pane, za účelem sňatku.
0: A to je hloupost.
1: Proč?
0: No, protože přijdete o svobodu.
1: No, mně nejde už tak dalece o svobodu. A mám na knížce nějaké dlouhé peníze a nemá je kdo zdědit. Jak jste ožil?
0: No ne.
1: Co to?
0: No, já mám takový nápad, že byste mě jaksi adaptoval jako eventuálního syna a...
1: Myslíte, že adoptoval?
0: No, no to nevadí, hlavně ty prachy, abych dědil a já už se pak se adaptuju sám.
1: Aha, no podívejte se, vy pro mě chcete peníze, když jste pro mě ještě nic neudělal.
0: No jistě, a co pro vás udělala ona, prosím vás?
1: Která?
0: No ta z inzerce.
1: No zatím nic, ale je to žena, doufám, že udělá, může mi poskytnout.
0: A to já vám poskytnu taky.
1: Cože?
0: No jistě, no tak uvařím, uklidím,
2: ale
0: hlavně ty prachy,
2: abych
0: chtěl. Ale
2: nejde o vaření, člověče, no? Já bych si chtěl ke stáru ještě něco užít.
0: No právě, se mnou byste si užil.
2: Jak to myslíte?
0: Já bych vás doma nedržel, mohl byste lítat po vinárnách jak vztekle.
2: Vlastně to je pravda.
0: Jistě.
2: Něco na tom je.
0: No, určitě.
2: Já bych vlastně nestratil vůbec svobodu, že?
0: No jistě, ano.
2: Vy byste mě neomezoval.
0: Ne, teď už stejně jste.
2: Aha, tak já myslím, že se domluvíme.
0: No,
2: tak si plácnem, platí.
0: Ano.
2: Ale co s tou ženskou, když za chvíli přijde, což ze mě ty peníze vymámí. Hleďte, já tu knížku dám k vám, jo. Je to na heslo žít a užít, to vám řeknu později, jo.
0: No,
2: a teď mě neopouštějte, vy musíte být na blízku.
0: Ano.
2: Kdybych mluvil nějaký nesmysly, zakukejte.
0: Jo,
2: buďte za stromem, jste můj kamarád, pták, kukačka teďka.
0: Ano.
2: Jo, hleďte, ona už tamhle vylejzá. No to je šílená ženská. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Kuku.
2: Co je kukačko?
0: První nesmysl, už je večer.
2: Ah, pravda, maličko. Dobrý večer.
3: Dobrý večer, já jsem Lisa.
2: Cože, no to je vaše věc, teď mám kukačko. Dobrý večer.
3: Vy jste prosím ten majetný inteligent s brýlemi, ano to souhlasí, netančící nekuřák se zájmem o turistiku, to jste vy?
2: Ano, to jsem já. Příští týden ku příkladu vyrážím do rezervace na Boubín. Potřebuji nějaké dříví do krb. Nepůjdete se mnou?
3: Půjdu velice ráda.
2: To jsem rád.
0: Kuku, nezvíník a máš mě?
2: Kukej zas nepřetržit tě, kukačko. Neposadíme se?
3: A já se ráda posadím.
2: Já jsem celkem spokojen s vaším zjevem. Já se přiznávám, čekal jsem to horší. Vím, co chodí na inzeráty a vy přece jenom tak celkem držíte pohromadě, jistě leco je přilepeno, ale stejně vám řeknu, vám
3: no.
2: To sluší.
3: Vy se mi také líbíte.
2: Ano, to jsem rád.
3: Máte takové ostře řezané rysy.
2: Ano, holil jsem se ráno třikrát. Nic nepolechávám, nic náhodě.
0: Kuku, nesedej si, zapleteš se.
2: Kukačko, prosím tě, nekukej pora.
3: Prosím vás, nezlobte se, ale mohla bych se vás na něco zeptat.
2: Prosím, o to jsme tady, abychom si povídali, slečno Lisa.
3: Na koho to tady pořád mluvíte? Já tady nikoho nevidím.
2: A to si nevšímejte, to je v druhém plánu. To...
3: Ale v druhém plánu já chci znát všechny vaše ale plány.
2: Skutečně nejde o nic, no tak říci vám to mohu. Mám tam za stromem kamaráda ptáka, víte? No, nechal jsem si ho tam, je to tedy kukačka, můj kamarád.
3: Ano, ano, rozumím, ale... Proč nejde dál? Vždyť je to škoda, proč nejde mezi nás?
2: No to nejde, on si tam hraje s mojí vkladní knížkou, víte?
3: Oh.
2: Já jsem netušil, že máte tak upřímný úsměv, slečno Liza. Vy se smějete jak celý kolektiv. Nechte to, ať nezbíráme zuby po lese.
3: Prosím vás, to je velice vtipné.
2: Ano.
3: Vy jste velice vtipný.
2: No, tak celkem někdy mi.
3: No, troufám si doufat, že jste také inteligentní, jak jste ostatně uvedl ve svém inzerátu.
2: A to tam bylo místo na to nejnutnější. Tlačil jsem tam ještě slovo genius, ale to už mě nepřijali. Tady je málo místa.
3: Ale mě to nevadí. Mně se líbíte i takhle.
2: To jsem šťastný.
3: Vy jste vlastně muž v nejlepších letech.
2: No, tak spíše jsem udržovaný z posledních sil, ale když o tom hovoříme, slečno Lisa, kolikrát vy jste například slyšela z jara zpívat kosa?
3: Kosa?
2: No.
3: Já vám nerozumím.
2: No ne, já bych nerad, abyste mi později řekla, že pamatujete ještě Šemíka jako hříbě, víte? No, na rovinu, slečno Lisa. Kolik máte na to na svém hřbetu? No. Tak řeknete to,
3: ale
2: nebo
3: ne? No tak já jsem k těmhle těm věcem taková nevšímavá, já ani nevím.
2: Někdy je to lepší nevědět, jo?
0: Tak... Kuku, ta už má třikrát přetočenej tachometr. Strč do ní, ať odjede.
2: Tak to je nevhodné.
3: A propos. Kolikže máte na té vkladní knížce, pane?
2: Pardon, vy zadrháváte.
3: Ne, já jenom neznám vaše jméno, abyste se
2: A to
3: se
2: je moje chyba, promiňte, já jsem tvrdý, inženýr tvrdý.
3: To je ale hezké jméno.
2: Ano, líbí se, zejména ženám. A slečno Lisa, máte nějaké křestní jméno, nebo jste jenom Lisa, nebo na vás pískají?
3: Ne, já jsem vám ho neřekla.
2: Ne, vy jste...
3: Já jsem úplně zapomněla, víte.
2: Ne, nebudeme se stěhovat ještě, prosím. Abych si ověřil ještě nějaké detaily.
3: Tak já jsem Lina.
2: Lína.
3: Ano.
2: Cože jste ke všemu lína? No. To bude hezká domácnost, to už jsme dva teda. No.
3: Ale ne, lína, to je takové cizokrajné, exotické jméno.
2: Chápu, lína, něco jako linoleum, že? Já když jsem byl malý, chtěl jsem také exotické jméno, jako máte vy, Hlína, ale pak mi dali Petr. Ale co nadělám? Hlavně, že jsem inženýr, že?
0: Kuku.
2: Co je?
0: Oloupal jsem všecku kůru, nudím se tady, co mám dělat, já už ti pryč.
2: Ale kukačko, tak odlej, já tě nepotřebuji, já jsem změnil plán, já jsem zamilován.
0: Kuku, jak chceš, ale knížku si nechám, odlétám s ní do teplých krajin. Pěkně si tam zakukám.
2: No, leď, kukačko, já nepotřebuji peníze, já jsem zamilován.
3: No počkejte. Co jste to teď říkal? To jste myslel vážně?
2: No jistě, změna, když jsem zamilován, nepotřebuji peníze, láska mi stačí.
3: A to byla vaše jediná vkladní knížka?
2: Jistě, já nemám čas hromadit vkladní knížky a nakonec 80 korun dávat na 3 knížky, no to nemá.
3: No, takže u vás je vlastně změna.
2: Veliká změna.
3: Ano, u mě je taky změna.
2: Taky jste zamilována, že také nepotřebujete peníze.
3: Ne, já nepotřebuju vás.
2: Počkejte.
3: Chlape, já už vás nechci ani vidět.
4: Počkejte, Lisa. Hm. Jak vás tak pozoruju zblízka, vy si nemůžete moc vyskakovat, víte. Vy byste měla ráda, já jsem vaše poslední šance. Vždyť já jsem netančící nekuřák.
3: No, to právě, ano, netančící nekuřák. Byli byste tančil a kouřil, když nemáte ani vindru. To je nějakej trouba tohleto.
4: Počkejte, ona mi snadala košem. To je nevídaný. A známými radili se, znám se v parku. To určitě vyjde, to je takové poetické místo. Pěkně to vyšlo. Já jsem tady chvíli a přišel o všechno. Já nemám děvče, já nemám peníze, já nemám ptáka kukačku. Teď se stmívá, já půjdu domů, než mě dají tady před hubu chuligáni.

0: stoupněte si, prosím vás, víc doprava. Ne, toho pána, myslím.
1: Tady někdo je?
0: Čověče, co tady děláte, Miri? To se to nedaří, prosím vás, jak jste se sem dostal?
2: Totiž...
0: Co se tady motáte? Nevidíte, že tady fotografuji slečnu Karáskovou?
2: Totiž, pane profesore, já jsem se totiž vlez skrz syna.
0: Cože?
2: Ne, chlapec má nadání, manželka povídá ty troubo, celý život si dřeli jak mezek, tak to zařiť aspoň klukovi, aby nemusel nic dělat.
0: A promiňte, jak jste se sem dostal, mě zajímá.
2: No vezma, já jsem šel po chodbě, povídám si, až uvidím nějaký blesky, tak tam lezu, žádný jsem neviděl, koukám tady na paní, jo, tak si povídám, to je stejně taky zajímavý, slíká ona se nebo oblíká. A že jsem to zastihl tak akorát v půli, víte?
1: Dovolte. Pane profesore, až to tady vyřídíte, já se vrátím.
0: No dobře, dobře, slečno.
2: Sakramentská mrška, víte? Příjemná prácička, co? To fotografování. Teploučko je tady, já myslím, že jsme klukovi vybrali dobře. Co myslíte, pane profesore? Myslíte, že ještě existuje něco lehčího? Možná, že malování, a to se člověk víc umaže, víte?
0: Tak za prvé bych vás rád požádal, abyste mi se mi konečně představil, a za druhé mi vysvětlil, proč jste mě vyrušil v nejlepším.
2: Promiňte, já si myslím, že fotografujete.
0: Ale no to ano, já dělám sadu aktů do alba divů přírody pro arty.
2: Můžu vám nějak pomoct, pane profesore?
0: Jak myslíte pomoct?
2: No já, že znám taky jednu, která by se mezi divy přírody hodila perfektně.
0: Tak dost, kdo vás sem vlastně pustil?
2: To šlo jako na drátkách, to zařídil Křivánek. Prej říkal, že mě přivítáte s otevřenou náručí, že prej máte strašně rád prasečí hlavy.
0: Pan vedoucí z řeznictví, pan Křivánek vás posílá, vzpomínám si. Vy jste pan Zlosin,
2: ne,
0: že?
2: Já jsem Militký.
0: Jo, Militký. Já věděl, že je to něco s povahou.
2: Ano, já jsem právě Militký a vy jste si to asi splet, pane profesore. Páč, já jsem tady kvůli našemu Zlosinovi, víte, teda synovi.
0: Ano, já vím. Tak si nechte jenom kalhotky, prosím vás.
2: Já mám trenýrky.
0: Ne, promiňte, já to mám moc. Ano. Já dělám na tom katalogu, víte. Chtěl jsem říct, posaďte se.
2: Ano, no to já si sednu rád, páč jsem měl dneska fofr, víte. No.
0: A kde pracujete vlastně, já... pane Zlosine? Teda pane Militky.
2: Já, my jsme měli dneska toho moc.
0: No kde pracujete?
2: V pohřební službě, víte?
0: Cože?
2: No ale nelekejte se, pane profesore, klub po mně nebude, to se nebojte, to je měkota. Ten spíš tak cvachat fotoaparátem, na to už je. Já nevím, po kom on to má, on je spíš po vás asi, nebo co? Nahý holky a cvakat.
0: Počkejte, pane Militky, asi takhle. Co se týče masa, tedy respektive kvůli panu Křivánkovi, jsem s vámi ochoten promluvit ohledně vašeho Zlosina, teda Bůčku, chci říct ano. Syna, ale musíte mluvit k věci.
2: No tak já to teda řeknu rovnou, jak to je. Pojďte si, já potřebuji svého Zlokluka, umístit na vaší ctěnou fotoškolu.
0: Fotoškolu vymyslíte na FAMU?
2: Ne, já myslím na kluka. Teďka myslím na kluka. Manželka povídá, ty troubo starej pitome.
0: To už jste mi říkal, ano.
2: To už vám říkal?
0: Ano, ano.
2: A o tom paňácovi, to jsem vám taky říkal?
0: Ne, o paňácovi nepadlo dosud ani slovo.
2: Ne, jo, tak ona manželka povídá, teda potom, když mě řekla ty troubo starej, ona to tak nemyslí.
0: No, ano.
2: Ona je dobrá. A ona povídá, zajdi za tím paňácou na tu fakultu.
0: Za jakým paňácou?
2: No za vámi.
0: Počkejte, no dovolte.
2: Když vám to povídám, ona to tak nemyslí,
0: no,
2: že
0: tak
2: jo?
0: Dobře, no kvůli
2: panu Křivánkovi. A řekni mu, jak je to s klukem a s jeho nadáním.
0: No tak abychom se dohodli, jaké měl váš syn vysvědčení?
2: No bojte se, pane profesore, to byste mě urazil.
0: Jak urazil?
2: To se nezlobte na to, ne. To nebudeme rozmazávat. Já vám jenom můžu říct, ten už si ode mě užil svoje a ještě si užije, víte? Tenhle měsíc koloběžku ze sklepa nevytáhne. To vám si buju.
0: No ale...
2: Ne, žádný ale, to je bez pardonu. Jen mu nenadržujte, natolik se ještě neznáme. Víte, jasné jsou jedničky, dvojky, trojky mi nevadí. Křím housím pokoji na čtyřkou, ale... Jaký jsou ty čísla dál?
0: Pětky, šestky,
2: no,
0: sedmi...
2: No, ne, to stačí, mně stačí pětky, víte? A těch měl požehnaně, víte?
0: No ale to je velice špatné, pane Smilník.
2: Militky.
0: Pane Militky, to je špatné. U nás musí být průměr nejvýše 1,5.
2: 1,5. To on jich měl víc, víte? Překročil plán, no ale on se zlepší. Už kvůli koloběžce, no.
0: No, s takovým vysvědčením, jaké jste mi vylíčil, může být váš syn přijat...
2: No tak zaplať pánu.
0: Ale pane Militky, teda pane Smilni, pane Militky, já jsem nedomluvil.
2: No to mě stačilo a podstatný už jste řekl přijat.
0: Ale nechte mě domluvit.
2: No, já už bych radši šel, víte, já nemám čas, já potřebuji ještě dostat dceru na ekonomickou, oni v Dušni zavírají ve 4.
0: Ale to mě nezajímá.
2: No ale mě to zajímá, vy chytrej, počkejte, až vám vyroste dcera, to se naběháte.
0: Já jsem chtěl říct, že s takovýmhle vysvědčením může být váš syn přijat na naši školu jedině máli výjimečné nadání.
2: No prosím pěkně, a pak je vyhráno úplně vaše nadání, to on má.
0: Jak vy to můžete vědět?
2: No já, to je jasný, že já to vím, když jsem jeho vlastní táta. Když jsme jedna krev, kdo už by mu to mohl otevřeněji zřít do očí, že má nadání, když ne já.
0: Ale záleží snad také na úsudku ostatních, ne?
2: Každému se to líbí. Jeho fotografie už u nás obrazili široký okolí. Teď mu lidi za to nabízejí peníze a hodně.
0: Ale prosím vás, co fotografuje váš zlosyn, prosím pěkně, pane Plitky.
2: Militky.
0: No tak co fotografuje tak zajímavého, že mu lidi dávají peníze?
2: Můj syn? Pane profesore, fotografuje život. To jsou kolikrát nečekaný momenty, no co bych mluvil, mám to sebou, tadyhle faktovce. Vidíte, život, tohle to například se jmenuje koloběh peněz. Důchodce Somr vrací naší listonožce svoji penzi, no vidíte
0: mi,
2: to.
0: No ale to je nevídané,
2: no,
0: tohle.
2: No že jo.
0: No. No. No to ztrácím dech úplně.
2: No ještě kluk zobrazil život v jeho nahotě.
0: No úplný nahotě, když tady koukám, ta už má na sobě jenom brašnu. No to je šílené. No. Pane Plitky, to je pornografie, to je u nás zakázáno.
2: No, zakázáno, co jste fotil vy, čověče, tady.
0: No dovolte, něco jiného je umělecký akt a něco jiného je plitká pornografie, to si vemte zpátky, ukažte mi to ještě. No to je šílený.
2: Ale to mě blbce neuděláte, víte, já už blbecem. Ženská je buď nahá nebo obličená, berete kluka nebo ne?
0: Neberu, v žádném případě.
2: To jsem chtěl slyšet. Tak a vozejská, seš vegetarián, já ti to upřívánka zařídím, ten už ji neprodá ani svoje vlastní kosti. Co koukáš, vyblejstně se samo spouští, ať máš na svého vzpomínku. Teď vypadá přesně jako div přírody. Tak tam.
3: V našem pravidelném pořadu se vystřídalo už mnoho programových typů, ale jeden zde ještě nikdy nebyl diskutován. A tak mi dovolte, abych mezi námi přivítal hlavního šéfredaktora pro televizní přestávky, doktora Lumíra Práska. Doktore Práska, ale než přejdeme k dopisům, které přišly na naši adresu, mohl byste nám říci něco bližšího o vašem oddělení? Tak to jsou jistě zajímavé argumenty, ale já se domnívám, že byste to nemusel brát tak ze široka.
2: A kromě toho, já jsem vedoucí.
3: Tak jistě. To víme, že jste vedoucí. Vy jste jeden z těch vedoucích, kteří si léta dokáží ohlídat své místo. Ale já jsem myslel něco blížší o vaší práci, o vašich problémech, doktore.
2: Jedná se o tele. O televizní přestávky. Mnoho lidí tuto naši práci podceňuje. Hej, hej. hledí na ní, řekl bych, jak tím přímo s despektem. A A B, C, D, E, já bych jaksi na adresu těchto řekl toto.
3: Ano, to bude nejlepší.
2: Podívejte se, my máme štáb v televizi, který čítá cirka, tedy jaksi cirka 30 lidí. A teď si uvědomte laskavě,
3: dneska bohužel nic. Ještě sám cítíte, že je něco na cestě?
2: Kolik přestávek už ta naše ta naše televize odvysílala. To je nepoměr.
3: No, doktore Práskale, v prvé řadě prohlašuji, že se trochu bojím. Oni mě v redakci upozorňovali, že rozhovor s vámi nebude jednoduchý, že prý máte lepší písemný projev než ústní, ale tohle jsem nečekal. To jsou šoky na hlavu. Hlavně kdybyste laskavě nezařazoval, mě děsí, to zní jako výstřel. Jinak v zásadě s vámi souhlasím, přestávky jsou jistě důležité, mají, já bych tak řekl, svoji platnost, že?
2: Podívejte se, koleno.
3: Klouda jméno mé.
2: Klouda, to jste mě nalil.
3: Já ne, teď už jste tak přišel.
2: Vodu.
3: No to snad, kam bych vám ji ale lil?
2: Do mlýna.
3: No tak to možná.
2: Víte, ono se řekne přestávka, ale vždyť si uvědomme její základní funkci. Co
3: je vám něco je, doktore?
2: Co je její základní funkci? Její základní funkci je...
3: To je překvapivé sdělení. A můžete to nějak blíže vysvětlit?
2: Je oddych.
3: A oddych.
2: Nám například od 20 hodin 05 minut do re mi do 21:30 běží napínavý film drsného prostředí.
3: Jestli dovolíte, abych to zrekapituloval. Říkáte o 20:05 do 21:30 nám v televizi běží napínavý film dokonce z drsného prostředí. Abychom si rozuměli, doktore, hovořil jste o naší televizi. Pardon, Práskale, vy někam něco signalizujete? Teď jsem snad zase to tolik neřekl.
2: A od 21:30 10 minut.
3: Jestli dovolíte, abych to za vás sečet, od 21:40.
2: Nám běží opět nesmírně zajímavý program.
3: To je vůbec zajímavý den, doktor.
2: Čili já mám 10 minut na to, abych ty lidi psychicky zpamatoval z toho, co viděli předtím. A psychicky je připravil na to, co uvidějí potom. Čili já mám 10 minut na to, abych ty psy, abych ty lidi dostal do konvice.
3: Tam zase.
2: Do kondice.
3: No to musí být těžká práce. Já jsem rád, že to potvrzujete. Možná by vás zajímalo, co píší diváci. Ano, děkuji vám za nevšední zájem. Já myslím, doktore, že budete mít radost. Zdá se, že televizní divák tak už nějak pochopil, že přestávka je pro něj z televizních pořadů nejdůležitější. Tady nám například píše Karel Bukvice z Trhových svin. Tuhle jsem se díval na televizní pořad a už jsem se nemohl dočkat přestávky. Také manželka mi přikázala, abych ji na přestávku určitě vzbudil. Nesklamali jste nás. Vaše hrající si koťata je něco tak výjimečného a perfektního, že by si tento program zasloužil delší vysílací čas i více reklamy. Váš Karel Bukvice. PS. Manželka se nepodpisuje. Spí, protože běží hlavní program. Chce být čerstvá zase na přestávku. Tak co tomu říkáte, práskale doktore?
2: No, to mě teda potěšila ta makovice.
3: Bukvice. Karel Bukvice z Trhoví.
2: Víte, ty kaťata.
3: Koťata. Kaťata, doufám, máte dosud podat.
2: Dosud. Víte, ty koťata, to byl můj nápad.
3: Neříkejte, jak k němu mohlo dojít.
2: Já si povídám, mám to topit, nemám to topit, tak jsem s nima zatočil.
3: Chcete říct, natočil přestávku?
2: Natočil.
3: No, byl to šťastný nápad, doktore. Dokladem jsou další a další dopisy. Tady nám například píše Jiřina Rovná, Plošinová z Prahy 6. Děkuji vám za vaši přestávku s koťaty. Na vaše koťata se dívám raději, než na svoje koťata. Tolik tedy Rovná, Plošinová.
2: No, to mě teda potěšila, Plošina. No, podívejte se, my se jaksi do
3: Hudry, hudry, hudry, hudry! Už mě nestrašte, doktore, už toho bylo dost.
2: Do budoucnosti budeme snažit získat pro naše přestávky delší vysílací čas.
3: No to diváci jistě uvítají. Konkrétně by to vypadalo jak?
2: Ze současných 5 až 10 minut, já bych se chtěl dostat na 10, 20, 30. Narodil se prce.
3: Kde nebo komu, co je to za nesmyslnou informaci?
2: Ale my jsme v dětství měli takovou říkačku a mně se to teďka vybavilo.
3: Vybavilo, no to nevadí, no tak prosím, pokračujte, doktore.
2: Má?
3: No jistě, no co s tím, rychle pokračujte.
2: No mě to jedno, já to mám, mě to baví. Jak myslíte? Prckováš na
3: prvou. Ale no ne, no v těch přestávkách přeci pokračujte.
2: Chytla prcka ne, za nohu. Prce cítí hu, netajemně za nohu. Tak mě se to vybalilo celé. Celé dětství.
3: No, já jsem slyšel. To je dobře, doktore, že se vám nevybavilo něco z puberty, že? Tam už byly ty říkačky podstatně horší.
2: A víte, že si vzpomínám na jednu...
3: No, to bych tak rozhodně nerecitoval. Já myslím, že byste se měl vrátit k těm přestávkám. Zůstal jste u 30 minut.
2: 30, 40, 50, 60 minut. To je dneska už prakticky hodina.
3: No tak jistě, to zůstalo, ano.
2: Se 120 voltů 120 minut,
3: vám se zase ráčo něco vybavit.
2: No, mě totiž doma předělávají elektřinu na proud.
3: Cože?
2: Chci říct, z 220 na 120.
3: To je nesmysl, když tak ze 120 na 220, tomu bych věřil, to je normální rekonstrukce pražské elektrické sítě. No co je?
2: Mě předělávají síťovku takhle.
3: Pro. No přeci vám k tomu něco řekli, přeci nevlítli do bytu s majzlíkama.
2: Vlítli tam do bytku.
3: Cože? No jak mě to oslovujete?
2: Vlítli tam do bytu s majzlíkama.
3: Jo, a co říkali?
2: No ten největší hajzlík, ten říkal, že prej je to snad tím, že nějak strašně žeru nebo...
3: Takže vám budou dodávat aspoň dietnější elektřinu. No prosím, je to možné. Tak dokončete myšlenku, doktore, jestli to půjde.
2: 120 voltová...
3: Minutová.
2: 120 minutová přestávka, to je dneska už ideál jaksi nejen jaksi náš v televizi, ale i a.
3: Ano, konečně jste se našel, doktor.
2: Ale i ideál diváka.
3: Čili jestli vám dobře rozumíme, práskající doktore, měla by se podle vašich slov stát televizní přestávka hlavním večerním pořadem Československé televize. Ano, takže vlastně diváci se mají na co těšit. Tak to bude skutečně. Tak vám děkujeme.

Epopej Moje rodina, předmluva. Jednoho rána jsem se nečekaně probudil. Podíval jsem se na ruce, pak na břicho, byl jsem vyspalý do růžova. Rozeběhl jsem se k oknu, venku byl krásný letní teplý čtvrtek. Dostal jsem chuť zaspívat si známou píseň Hej Rup, nechce se mi do práce. Nemám ale už pěkný hlas, ani v letních měsících nevycházím z chrapotu. Chraptím od té doby, co mi zaskočili do plic burské oříšky. Nikdy se mi nepodařilo je vykašlat a proto teď chrčím. Ani nevím, kolik jich tam mám. Kamarádům z restaurace jsem se svěřil, že mám v těle buráčky, ale neměl jsem to dělat, protože mi teďka přezdívají hlaváček Kung Pao. Když jsem si nemohl zaspívat, zahrál bych si býval alespoň na housle. Bylo by to ale hrozné vrzání. Nejméně 10 let jsem to neměl v ruce a předtím také ani jednou. A potom nemám nástroj, že? Mrzí mě, že jsem se nestal muzikantem. Muzikanti jsou dobrá parta a drží pospolu. Jeden muzikant se ke druhému muzikantovi neotočí zády, ani když jeden z nich zemře. Jako námořníci pohřbívají své zemřelé druhy tak, že je schazují z paluby na dno mořské, tak muzikanti vyhazují své mrtvé spoluhráče na ulici z okna hotelu, ve kterém jsou právě ubytováni. Ve známé skupině Sen noci svatojánské band měl jednou úmrtí, nezavolali doktora, aby smrt potvrdil a nedočkavě uspořádali pohřeb. Mrtvý vyletěl ze 4. patra jednoho hotelu, dopadl a pak byl živý. Kolem jdoucí se divili. Většinou je to v obráceně. Živý vyletí z okna, dopadne a pak je mrtvý. Ale také to tak nemusí být vždy. Kdysi jsem bydlil na Žižkově v jednom činžáku. Ve 3. patře tam bydlila nějaká paní Steinerová a ta vždycky, když se trochu napila, vyskočila z okna. Přežila pokaždé jen díky tomu, že na někoho dopadla. Na mne také jednou skočila. Zřejmě to Steinerovou do dneška nepustilo, protože nedávno jsem šel kolem toho domu a visela tam na zdi cedulka s nápisem Pozor, padá Steinerová. Když jsem si toho krásného rána nemohl ani zaspívat, ani zahrát na housle, dostal jsem chuť namalovat nějaký obraz. K malířství mám kladný vztah, v mém pokoji visí několik olejových obrazů od slavných autorů a jedna koláž od neznámého lepiče. I já sám jsem se už 2x pustil do malování. Jednou jsem maloval obraz, ale měl jsem jenom červenou a zelenou barvu. Dlouho jsem přemýšlel, co mám namalovat, aby mi tyto 2 barvy stačily. Nakonec jsem namaloval přes celé plátno velké zelené moře a v něm malou červenou hlavu a nazval jsem ten obraz Opaření Venclovského golfským proudem. Po druhé jsem se zaspustil do pohledu z okna, ale nemám dost trpělivosti na trávu a jehličí. K malování je třeba maximální píle, člověk musí tomuto umění věnovat vše, popřípadě i své zdraví. Například známý malíř Van Gogh, který už bohužel není mezi námi, tak miloval malování, že si jak známo uříz ucho jenom proto, že si zapomněl doma gumu a potřeboval si rychle něco vygumovat na své nové skice. Uřízl se ho zbytečně, protože bylo mastné a stejně negumovalo. Pak už s tím měl jenom trápení, protože to jedno ucho, co mu zbylo, bylo takové veliké, odstálé, takže na ně někde zafoukal vítr, tak ho to pěkně roztočilo.

Tedy zaspívat jsem si nemohl, zahrát jsem si nemohl a do malování jsem si zase netroufal. Nakonec jsem to vymyslel. Rozhodl jsem se, že udělám to, na co stačí každý, že napíši knihu. Zbývalo jen zvolit, o čem ta kniha bude. Bylo mi jasné, že musím psát o něčem, co velmi dobře znám. Zamyslel jsem se a dospěl jsem k tomu, že znám nejlépe svou vlastní rodinu. Uchopil jsem pero a začal psát epopej Moje rodina. První epocha – já. Přišel jsem na svět díky otci, který měl názor, že základ života jsou děti. Říkal, že život toho, kdo nemá děti, nemá smysl, ale že se to také zase nemá přehánět, prý maximálně takových 5-6 kousků a domů. Ale musím přiznat, že i má matka měla na mém narození jistý podíl. Dá se říci, že žít jako muž jsem nezačal právě nejlépe. Po narození mi totiž nešťastnou náhodou dali dívčí jméno Zuzana. Jak k tomu došlo? Samozřejmě nedopatřením. V porodním sále, kdy jsem se narodil, vyply právě proud. Byla noc a v té tmě jen tak po hmatu museli zjišťovat, zda jsem chlapec nebo holčička. Šáhli mi omylem pod páždí. A dali mi jméno Zuzana. Potom mě zabalili do takové kojenecké kukly a rozbalili mě bohužel až po křtu, což již bylo pozdě. Náš farář, absolvent bohoslovecké průmyslovky, to částečně zachránil a na křestním listě vymizíkoval u slova Zuzana to druhé A, takže jsem se stal alespoň Zuzanem. Ale později jsem to také neměl lehké. Když mi byly 2 měsíce, prožil jsem šok. Od té doby trochu zadrhávám řeči. Maminka mi tenkrát dala do pusinky omylem místo dudlíka feferonku. Mohlo to dopadnout ještě hůře, mohl jsem také úplně koktat. Zadrhávání ještě jde. Jedna známá paní z restaurace koktá a všichni si z ní dělají legraci, protože si dává zásadně jídla, která začínají na š. Říká třeba špenát, nebo šunku, nebo šlichtu. Což je směšné, že? Směšné. A proto i tam jejich přátelé tak v dobrém přezdívají lokomotiva. Ale oni tam zřejmě přezdívají už tak proto, že ona začíná každou větu na š, když na š třeba ta věta vůbec ani nezačíná, že? Říká třeba puč mi bůra.

Tedy už jako dítě jsem zadrhával, ale přesto jsem se vždycky učil nejlépe z celé třídy. Ze všech mých spolužáků jsem to dotáhl nejdále a absolvoval jsem několik škol. Mateřskou, národní a autoškolu. Jako dítě jsem vynikal i doma. Sám jsem si vařil, pomáhal jsem mamince s nádobím, byl jsem až přehnaně čistotný. Když bylo venku bláto, boty jsem si třeba několik minut důkladně čistil na rohožce a pak jsem teprve skočil do postýlky. Zkrátka, dělal jsem rodičům jen a jen radost. Jen v jednom jsem je rmoutil. Když jsem byl nemocen, nemohli mě nikdy dostat k lékaři. Doktoru jsem se bál jako čert kříže. A to sice od toho ošklivého zážitku se slepým střevem. Rodiče mě jednou odvedli na zdravotní středisko s bolestmi v břišní krajině. Ordinační hodiny měl toho dne Mudr Bém, známý břišní krajinář. Hned poznal, že mám prudce zanícené slepé střevo. Rozhodl se k okamžitému chirurgickému zákroku. Co se však nestalo? Průvan zabouchl jednoklikové dveře do ordinace, klíče zůstaly uvnitř a sestra byla právě někde pryč. Doktor Bem byl tak ducha přítomný, na nic nečekal a slepé střevo mi vyoperoval v čekárně bez použití jediného chirurgického nástroje, jen pomocí svých zubů a nechtů. Zachránil mi možná život, ale od té doby omdlévám strachy z pouhého očkování. Zrovna příští týden mám jít na povinnou injekci proti tetanu. Domluvím se asi jako ostatní s tím chramostou. Chramosta je muž, který za úplatu chodí na povinné očkování skoro za všechny obyvatele našeho městečka. Na injekce dochází v různých převlecích a parukách, vždy s jiným občanským průkazem. Neuvěřitelné je, že tam chodí i za ženy. Divím se, že si náš lékař ještě nevšiml, že píchá stále do toho samého zadku. Chlapa ze mě udělala až vojna. Narukoval jsem do Josefova a nebylo to tam špatné. Měl jsem tam výbornou zašívku. Všichni vojáci v kasárnách museli denně běhat 5 kilometrů, zatímco já jsem měl tu kliku, že jsem se dostal do nějaké speciální protitankové čety, ve které jsme běhali denně jen 100 metrů a cvičili skok do dálky na cíl s náloží v ruksaku. Na vojně jsem také podal jeden zlepšovací návrh. Vymyslel jsem, že by samopaly mohly být na elektrický proud. Byly by tiché a neznečišťovaly by ovzduší. Jedinou nevýhodou bylo, že by vojáci museli běhat jen rovně, jinak by se zamotávali do kabelů. Mohli by také postupovat na nepřítele do určité vzdálenosti, jinak by si vytáhli zástrčku ze zásuvky. Bylo mi jasné, že někteří vojáci musí dále až do týlu nepřítele. I na to jsem pamatoval. Rozvědi průzkumníci by měli prodlužovačky. Své vynálezecké schopnosti jsem uplatnil i v Praze v jedné účtárně, kam jsem po vojně nastoupil. Jako první jsem podle známého účtu Má dáti dal zavedl nový účet Ukradli nám, ukradli jsme. Dále jsem vynalezl kancelářský psací stůl s lůžkovou úpravou. Vynalezl jsem výchovné trestné píchačky, které po 7 hodině raní dávají ránu 380 voltů. O sobě bych toho mohl napsat ještě mnoho, nerad bych se ale sebou příliš zaobíral. Přikročím raději k mým příbuzným. Druhá epocha, maminka. Dědeček, tatínek maminky, se vracel

který začal vodu nosit. Jednou však osel s těžkým břemenem na hřbetě zakopnul, skutále se ze svahu a omdlel. Maminka mu dala umělé dýchání z úst do huby a přivedla jej zpět k vědomí. Osel se však už nepostavil na nohy. Měsíc klempíroval a když se uzdravil, uměl už chodit jenom z kopce. Mamince začal být na nic. Nosil jen dolů prázdná vědra, nahoru se musela maminka dřít sama. V rukou plná vědra, na zádech těžký smradlavý osel. Jednou má maminka takhle mordovala, když se naproti ní na svahu objevil neznámý muž, můj tatínek, Hlaváček. Tatínkovi se na mamince líbilo, že uměla vzít za práci. Těžká vědra v rukou a osel na zádech říkali vše. Tatínek se rozhodl, že si maminku hned odvede do rodiny. Maminka nadšeně souhlasila. Maminka nevěřila svým očím, když vstoupila do vily tatínkových rodičů. Něco podobného jak těživa neviděla. Krásná železná secesní vrata, za vraty nádherný čistokrevný pes, cvičený nekrman, velká zahrada s okrasnými stromy. Rodičům tatínka byla maminka představena v hale s krbem, který podle slov tatínka táhl tak, že lítala ven i menší polínka. Na stěnách haly byly rozvěšeny šavle a pistole různých druhů. U jedné pistole tatínek tatínka poznamenal, že je to zbraň, se kterou bojoval jeho tatínek hrabě Hlaváček s Hradeckým u Hradce Králové. Nebyl to asi zrovna nejlepší voják, pomyslela si maminka, když si všimla, že je na pistoli vyryto za zbabělost. Maminka dělala jako by nic a dál se divila. Nakonec si tatínek maminku vzal. A pak jsem se jim narodil já. Už jako kojenec jsem byl celkem sympatický a maminka si mě brzy oblíbila. Dřela na mě od rána do večera a s tatínkem to také neměla lehké. Podezříval stále maminku, že nejsem jeho, ale sčítacího komisaře. Tatínkovo věčné podezřívání maminku jednou dopálilo. Urazila se a s tatínkem 5 let nepromluvila ani slovo. Tatínek se po celou tu dobu snažil maminku udobřit. Nosil domů květiny, chodil pro uhlí, když přicházel domů, uctivě zdravil. Nakonec jeho úsilí přineslo úspěch. Tatínkovi se na Vánoce 1949 podařilo maminku konečně obněkčit. Maminka s ním po 5 letech zase konečně promluvila. Bylo to už štědrovečerní večeře, řekla mu žer. A taková je maminka dodnes. Obětavá, pracovitá, ale nesnese, aby někdo urážel. Má svou hrdost, ale dovede i odpouštět. Třetí epocha, tatínek. Když tatínek vychodil školy, vzal místo na jednom statku. Statkář ho honil po dvoře jako nadmuté kozy, aby se co nejlépe zapracoval. Brzy se dostavily výsledky. Po měsíci přestal dělat pomocné práce a do roka to dotáhl až na pracovní zařazení samostatný odpovědný pacholek. Za nějaký čas se tatínek přestěhoval do města. Začínal tam jako lepič tapet. Již na první zakázce zjistil, že mu toto řemeslo nepůjde. Vytapetoval nějakou místnost tak, že kolem dokola byly na zdi samé boule. Vytapetoval místnost další a zase to samé. Jak je to možné? Dělám vše podle návodu. Někde musím dělat chybu, bude to nějaká prkotina, řekl si tatínek a začal se pídit popříčně boulí. Když tu záhodu rozluštil, sám se tomu musel smát. Taková hloupost. Zapomněl vždycky sundat ze zdi obrazy.

Tatínek se vrátil na venkov a pracoval nějaký čas na veterinární stanici. Divím se, jak mohl tuto práci dělat. Zvířata neměl nikdy moc rád a choval se k ním někdy až nepřátelsky. Jednou jsem jej přistihl, jak drží v ruce stonožku a říká: má mě ráda, nemá mě ráda. Řekl to asi 100krát, ale pak, to zas musím uznat, pustili na svobodu. Ale i tak si myslím, že se tatínek na veterinu nehodil. Tatínek se opravdu chytil až jako agronom v JZD Bakovice v severních Čechách. Měl tam vynikající výsledky, spolupracovníci si jej tam vážili. Ale nejvíce jej jako agronoma ocenili, když zjistil příčiny katastrofální neúrody, která postihla předešlý rok jejich družstvo. Zjistil, že nezaseli. S odstupem doby míním, že mi tatínek byl více než dobrým otcem. Ještě předtím, než jsem nastoupil do první třídy obecné, dal mi tatínek sám základy všeobecného vzdělání, takže jsem měl před ostatními spolužáky pěkný náskok. Od tatínka jsem už věděl, že součet úhlů v trojúhelníku je vždycky 3. Že mravenec je náš nejmenší sudokopytníček. Že až mistr Jan Hus zavedl libovolné psaní obojího i, tvrdého i měkkého, takzvaný způsob podobojí. Tatínek mě také vždycky vedl k tomu, abych měl hezký vztah k věcem. Říkal, že když nebudu mít věci rád a nebudu na ně hodný, ani věci pak prý na mě nebudou hodné a nebudou mi sloužit. Rozkřípané pero, že už mě nic nenapíše, nenamazané kolo, že mě už nikam nedoveze, neudržovaný automobil, že mě může i zabít. Tatínek mi jednou říkal, že jeho auto má ho za dobré zacházení tak rádo, že když vejde do garáže, tak zavrtí radostí výfukem. Myslím si, že s tím vrtěním výfuku tatínek neměl úplně pravdu. Jednou jsem si koupil nové MBčko a to vrtělo výfukem hned, aniž mohlo ještě poznat, jestli mám ho rád nebo ne. Vrtilo čím dál tím více a do týdne mu upadl. Když jsem měl jít na vojnu, tatínek dělal, co bylo v jeho silách, abych dostal modrou knížku. Posílal na vojenskou zprávu fotografie mojí malé postavy, situované vedle krabičky od sirek, aby dokázal, že mám podmíru. Nebylo to však nic platné a musel jsem nakonec narukovat. Když jsem se vrátil z vojny, tatínek měl strach, že se ožením a že mě tím ztratí. Snažil se mi ženy všemožně znechutit. Říkal, že při troše dobré vůli najde se i na té nejkrásnější ženě něco ošklivého. Tvrdil, že manželka je v podstatě cizí tlustý chlap, který ti leze na nervy. Čtvrtá epocha, babička Jarka. Další můj blízký příbuzný, kterého celkem znám, je babička Jarka. Nikdo z naší rodiny si není jist, jestli je babička Jarka maminka maminky nebo maminka tatínka. Je to zkrátka problematická figurka. Jistě se ptáte, jak mohlo k takové nejasnosti vůbec dojít. Když byli mý rodiče a prarodiče mladší, dělali si stále ze mne legraci. Jednou říkali, že je babička Jarka otcova matka, jednou zase, že je matka maminky. Bavili se, když jsem byl zmatený. A jak stárli a zhoršovala se u nich skleróza, přestali si být jistí, co je vlastně pravda a co je legrace. Žádný písemný záznam se také nedochoval. Když byl jeden čas nedostatek papíru a na pultech se dlouho neobjevil ani ten toaletní, naše rodina se bez papíru nemohla obejít a postupně spotřebovala všechny knihy, časopisy, bankovky a nakonec vzali za své bohužel i křestní listy. Ale mě nejasný původ babičky Jarky nikdy nevadil. Babička pro mě znamenala hlavně mnoho v dětství. Vyprávěla mi pohádky, učila národní písničky. Učila mě také různým příslovím, ale byla někdy hrozná popleta a často přísloví překrucovala. Říkala například, že kdo visí na šibenici, ten krade a skončí jako lhář. Babička to neměla v životě s dědečkem lehké. Dědeček pil a chodil každý den pozdě v noci domů.
Jednou to babička nevydržela a začala na něj křičet, že je opilec a kdo ví, kde byl, že byl jistě u nějaké ženské, že toho nemá zapotřebí, že si mohla vzít burdu, který nepije a tak dále. Dědeček už to nemohl poslouchat a zakřičel na babičku. Nekřič, jdi ven, oběhni 10krát chalupu, to tě uklidní. Babička ku podivu poslechla a vyběhla ven. Za chvilku se připotácela s úplně sedřeným obličejem, krvavou boulí na čele a rukou zlomenou v zápěstí. Chtěla pod mě oběhnout chalupu a úplně zapomněla, že mají řadovku. A to byla poslední kapka do ohně. Od té doby babička dědečkovi už nikdy nic neřekla. Navzdory tvrdému zacházení se babička dodnes těší pevnému zdraví a vysokému věku. Má jen slabou cukrovku a nesmí jíst nic, v čem je cukr. Když má třeba hroznou chuť na buchtu, může se do ní zakousnout, ale musí zase pustit. Já babičku obdivuji, jakou má ve svém věku energii. Rozhodla se, že se naučí na stará kolena jezdit autem. Minulý týden měla možnost si zakoupit úplně nový Mercedes 300 SD s automatickou převodovkou, kouřovými skly, mahagonovou palubní deskou a klimatizací. Nakonec babička to auto nekoupila, protože neměla peníze. Touha po autě ji však neopustila a koupila si alespoň v bazaru starou Pragovku Baby. Tak babička začala na stará kolena jezdit autem. Snad se Krista Pána někde nevybourala a nic se jí nestane. Jestli ovšem babička Jarka není matka otce, která je již 20 let po smrti.

Pátá epocha, Strejda Karel. Strejda Karel se v mládí živil jako jockey a musil proto stále dávat pozor na váhu. Nejedl nic z mouky, nesladil, nepil pivo, zkrátka se týral. Narušilo to prý jeho nervy a měl v té době občas takové zvláštní záchvaty splašenosti. Vždycky, když to na něj přišlo, začal křičet, lítat sem a tam, válet se po zemi a tak dále. Strejda mi jednou vyprávěl, že jeho zásluhou uviděli diváci Velké Pardubické v roce 1959 něco, co nemá při dostihových závodech obdoby. Spatřili, jak se před taxisovým příkopem na jednom koni splašil jockey. Strejda na koni nejprve skákal, pak se skočil, chvíli se válel po zemi a pak se rozeběhl směrem do publika. Pořadatelům dalo pěknou práci, než jej chytili a uklidnili. Později pracoval Strejda Karel jako hvězdář na hvězdárně v Ondřejově. Tady mu bylo dobře, když se někdy splašil u dalekohledu, nikomu to nevadilo. Jako hvězdář se proslavil tím, že jako první na světě pořídil snímek Marťana. Marťan na zlomek sekundy vystrčil hlavu z kráteru, který právě náhodou Strejda Karel dalekohledem pozoroval. Marťan se usmál a okamžitě zase zalezl, Strejda jej však stačil vyfotografovat. Od pořízení tohoto snímku se ví, že Marťani mají dvě ústa. Pravost Strejdova snímku potvrdili nedávno zachycené signály z Marsu, ze kterých astrologové rozluštili, že Marťani nám, pozemšťanům, přezdívají jednohubky. Popíšu vám teďka od nohou k hlavě, jaký je Strejda Karel hezký člověk. Chodidla má akorát velká, asi tak číslo 42, svalnatá chlupatá lítka, hezky formovaná šlachovitá stehna, lehce ochlupatěné opálené břicho, mohutný hrudník, zápasnický krk, velká brada, orlí nos, pronikavé modré oči, na hlavě nádherná pleš. Strejda nikdy nesnese, aby se hlava na světle leskla, zdrsňuje si proto každý den ráno smírkovým papírem. Teta Marie na Strejdu do dneška hrozně žárlí a má k tomu důvody. Strejda Karel je na ženské a zrovna nedávno udělal pěknou ostudu. Stala se mu nedávno tato příhoda. Strejda je šeroslepý, když se trochu smrákne, už hrozně špatně vidí. No a šel takhle na večer po jednom pražském parku a chyt tam nějaké děvče a chtěl mu dát hubičku na dobrou noc, aniž o to stálo. Děvče se bránilo, škrabalo, kousalo, kopalo a když promluvilo, Strejda zjistil, že je to metař. Ale jakmile to zjistil, okamžitě ji samozřejmě pustil, vrátil mu koště a trenýrky a nechal ho jít svou cestou. Na metařovo pištění se však seběhlo do parku několik lidí a ti vše roznesli. Strejda byl možná dobrý jockey, úspěšný hvězdář, nelíbil se mi však na něm jeho vztah k ženám. Strejdovi nikdy nezapomenu, jak mi zkazil dojmy z krásné knihy Bratří Mrštíků Pohádka Máje. Bylo mi tenkrát 16 let, hltal jsem právě řád za řádkem a četl jsem právě 315. stránku, kde dochází k prvnímu políbení hrdinky románu. Byl jsem celý vzrušený, když tu jsem musel proti své vůli vyslechnout Strejdu Karla, jak se vedle v místnosti ošklivě baví s nějakým svým kamarádem. Říkal mu, že manželka, která by byla ideální, by musela být hluchá, slepá, němá, bez čichu, bez nohou, bez rukou a musela by mít smysl pro humor. Jeho kamarád s ním souhlasil, že přesně tak si ji představuje také, ale že by ji měl ještě na řetízku. Stále jsem na tento hovor musel myslit a už jsem tehdy Pohádku Máje nedočetl. Pamatuji se, že mě Strejda Karel kazil už v dětství. Byl jsem s ním jednou v Národním divadle na Rusalce a jako zvídavé dítě jsem se ptal, co je to vodní víla. Strejda mi odpověděl, že vodní víla je položena poloryba, od pasu nahoru, že je ženská a od pasu dolů, že je ryba a že jestli ten princ klofne, takže si s ní stejně moc neužije.

0: Strejda Karel dále říkal, že kdyby on si namlouval nějakou kombinovanou ženu, takže by chtěl, aby byla od pasů dolů žena, aby prý také to, a tomu jsem tenkrát ještě nerozuměl, a od pasu nahoru, aby prý vydělávala hodně v zaměstnání, že by musela být bagr. Byl jsem citlivé dítě, položena polobagr mě pak strašila ve snech ještě pěkně dlouho. Doslov. Tak strejda Karel byl poslední příbuzný, o kterém se dá říci, že jej dobře znám. Mám ještě několik vzdálených bratrů, sester, tet, strejdů, sestřenic a bratranců. O nich toho však moc nevím a těžko bych o nich mohl něco napsat. Musel bych si vymýšlet a na to já nemám povahu.
1: Jde na toaletní papír, aby se pomalu stálo frontou. Ale ostrý slovo to přiletí bez dlouhého čekání. Člověk jaksi z ostyku zakrývá svoje dobré nitro. Teda my v naší partě zakrýváme své lepší já přímo virtuózně. Třeba Josef, to je tavič, jo? Ten, když začne mluvit, tak nejlíp chytit ho za ruku, vodit po poli a je pohnojín. Jenomže tahle ta řeč, víte, ta šťavnatá, ta je nakažlivá, epidemicky. No to kam se hrabe chřipka, to... Ale jinak my jsme partie obrovská. Kolektiv k pohledání, teda pracovně to máme ujasněný. Takže jsme jaksi dali hlavy dohromady a pozastavili jsme se nad tím, nad tou jazykovou vadou. A padaly různé návrhy, ale hned zase padly. Tak třeba, kdo promluví hrubě nebo sprostě, tak půjde za trest. To ne, za trest ne, to není to vhodné slovo. Půjde výchovně na koncert nebo do divadla. Já mám hudbu rád, kluci pitomí, povídá Josef, ale nechtějte, abych od rána do večera seděl na koncertě. Přidal k tomu pár šťavnatých výrazů, takových osobitých, takže jsme návrh i hned zamítli. A pak jsme přišli konečně na to pravé. Jen jako blesk z nebet nás to napadlo. Kdo promluví klusce, oplzle, nechutně, hrubě, nebo kdo zalže, tak dá do společní pokladničky korunu. Korunu? Kluci, to nás zrujnuje. Pro začátek bude stačit padesátník a pak to můžeme zpevňovat. Povídali jako Franta, že? No tak a u toho zůstalo. A víte, že se nám metoda osvědčila? Náramně. Víte, to třeba jeden se zastavil s druhým a začali mezi sebou povídat, povídali, vyprávěli. U nich stál František, toho jsme si zvolili pokladníkem a už psali jako vrchní v restauraci, tak ty jsi měl to, ty má to, no to máme 3,50 Kč. Provinil se svými výrazovými prostředky, jako upozornil na lecos a zaokrouhlil vždycky tu sumu z vlastní kapsy na 5 Kč. A brzy jsme si takhle nakleli, nasakrovali a nanadávali 500 Kč. A to jsou prachy, že jo? No, vždycky tak 3-4 dní před výplatou to se u nás klelo na dluh. Ale po výplatě to jsme se rozšoupli, ale... Upozorňuji vás nealkoholicky. Například Arnošt, ten proklel jednou celý prémie. No, jenomže jednou vám takhle Jaroslav, syn jeho chodil do školy, táta, otcina, přijde, kluci paťatý, já už dál nemůžu, to je strašný, můj syn mě přines v žákovský knížce poznámku, že mluví škaredě, že nadává spolužáku, je, že je hrubej. To víte, do mě to vělo, na mě něco takového, já si ho kluka pučil, já mu to řekl za 20 Kč a to jsem se, ani jednou jsem se neopakoval. Kluk se zavrtěl a povídá, jabko od stromu daleko nevpadne. Já jsem mu ani nemohl nařezat. Ale kde je moje rodičovská autorita? Kde je moje autorita? A pak zaplatil 50. No tak jsme hned dali hlavy dohromady, co jako s tím budeme dělat, jak dál a co s takto naspořenými penězi. A už zase padaly návrhy, že bychom třeba mohli jezdit společně na výlety, na vycházky, že bychom si mohli nakoupit krásnou literaturu, založit kroužek poezie, nebo stát se členy gramofonového klubu, že bychom si na besedy zvali třeba VV Štecha a tak. A kdy budeme pracovat, zařval Franta. Mluvil o chvilku díl, dal korunu do společní pokladničky. Mám nápad, zařval Tonda, to je předák naší brigády. My za ty prachy koupíme dárek pionýrům naší patronátní školy. Jaroslav jakoby vokřál, říká, tak to si tě přijdu poslechnout, až začneš vyprávět. Tak milí žáci, tak jsme vám společně nasprostěčili na loutkový divadlo. Pronu, tak já to nemusím takhle říkat, já můžu říct, že společným úsilím se nám podařilo dát dohromady určitou částku. No jo, to kecáš, to lžeš, dej padesátník a divor vál. No jo, pak nastala bouřlivá diskuze. Arnoš řekl 4 slova, Josef tomu přidal 3 slova, Pepík řekl 1 slovo, to je 8 slov, dohromady zaplatili 4 koruny. A co dál? No tak samozřejmě, zase jsme meditovali, koumali, jak na to. Začali jsme vám najednou šetřit, ale na řeči. Prostě přestali jsme mluvit a dorozumívali jsme se všelijak. Tu grimasou, tu posunkem, tu významným pohledem oka, tu kopnutím nohy jsme se snažili dorozumět navzájem. Byl to přímo umělecký požitek a zážitek pozorovat Františka, jak provádí pantomímu. Podej mi lopatu nebo kladivo, ty dobytku jeden. A víte, že o naši řeč a o naše dorozumívání projevil zájem i balet Státního divadla? Režiséři chodili studovat pantomimický odpich. Dostali jsme nabídky ze zahraničí, jenomže pořád nevíme, jak tam dostat i Martinskou pec. To víte, narazili jsme na nepochopení. Třeba při nákupu v řeznictví. Chtěl jsem kilo svíčkový, nějakou kost na polívku a 20 deka cikánský, jenomže já to neřekl, já jim to v krámě zabaletil, že? Prodavačka se na mě podívala, nádherně zbledla, jako kdyby foukla do hladký mouky. Říká, moment. Vlítla do lednice, práskla za sebou dveřma, až se pokazil zámek. Než to spravili, uplynulo 14 dní, ale prodavačka byla pořád ještě čerstvá. No tak, to víte, náš kolektiv teď schání nějakou novou metodu. Pochopte, když přestaneme mluvit, tak nás lidi budou mít za blázny. A když promluvíme, tak budeme na mizině. Tak já jsem přišel za váma, abyste mi poradili, jak vy jste ze své mluvy odstranili ty padesátníkový výrazy. Jestli nám někdo poradí, jak na to, tak my jsme ochotní mu dát všecky naspořený peníze. Ať se má kluk dobře, ať si koupí třeba Volhu, nebo ať jede s Čerokem do toho. No, to on už ví kam, ale my tedy, naše parta... Fakt, naše parta se chce polepšit. Opravdu, polepšit. No pochopte to, nebo Himmel, Herrgott, Kruzifix, Lauron. No vidíte, a už abych platil korunu 50.
2: V úterý mi volala mama, jestli bych ji nesiel do Kerfu, bo tam zas majú jakousi kcapinu ve slevě, jak minule. Tuž já nevím, co ona furt s tými praškami na praní robí. Minule jsem mi bral 5 kilo a dy to ani není čtvrt roka, no ni? Bez tak to dáva fotrovi do kafe místo sladidla, bo on je ten diabetik. Nechtěl jsem se s ňu zas hádať, tu jsem se zoptal na značku a cenu a slíbil jsem mi, že ji ho ve středu večer donesu hned, jak ho koupím. V robote mi to uteklo tak, jak mlíko z pecu, bo šéf má jakési problémy a asi ho vyraza. Tuž všetci jsou z toho už 14 dní hotovi a moc se nerobí. Karel, ten, co mi dojebal komputer po Silvestru. je na mě posledních pár dní jak milius, bo jsem mu koupil flašu, aby mě naučil pořádně robit s tím internetem. Tuž na jeho komputeru skoro celý den surfiruju. Musím si na listek napsat, který si z jeho oblíbených stránek, abych si je mohl v klidu prohlídnout doma. Tuž je pravda, že jsem se celkem zlepšil, ale furt ještě neumím pořádně najít všecko, co bych chtěl. Odpoledně po šichtě jsem byl jaksi guta Hany a nechtělo se mi táhat s 5-kilovým kyblem prašku lokalku, tuž jsem zajel dom, spočnul a zajel tam felinu. Možná si pravíte, jestli nesem hňup, že přijedu z roboty a chce se mi jedna kole do Heřmanic. Gůvno, ľudě zlatí! Felina mě parkuje už pár dní před barakem. Garáž je v dupě. Fotrovi totiž zacvaklo, že jsem s ním s tím Mošnovem vydrbal a tak tu garáž, která mu kdysi zůstala, jak prodal svou starou 110, která tak jezdila, jsem tam startovala i sama od sebe, jakému si cigánovi ušentala za 5 kilo. Pronajmul kolegovi garáž z bývalé partie. Ten chachar vyhrál ve sportce jakési kechtaky a tak se na staré kolena rozhodnul, že si zrobí malou radost a koupí si zahraniční vozidlo. Starou ojetu Fordku. A Bobil na to pyšný, jak východní Němec na Trabanta. Přemluvil fotra, bo přece svoju blaženku nemůže nechat v dnešní drsné době jenem tak na ulici. Tuž vězte nebo ní, fakt dal starému Fordu jméno Blaža. A tata ze staré solidarity, bo se spolu ve faračkách nachodili hafo jarních kilometrů 100 metrů pod Beský damy, se nechal ukecať jak 15 na taneční zabavě. Prostě se s tým nesrál. Jeden den mi zavolal, že si mám odvést felinu, že bude co si přestavovat a jak jsem se ho za 2 dny zoptal, kdy budu moct zaparkovat zpátky, pravil mi, že musím pár měsíců počkat, že tam má Olda Blažu. Tuž nevím, to je jak by mě vydědil, no ni? Ale co, venku už je teplo a Felda co si vydrží. Však je to české auto, tuž od té doby mi stojí před domem. Akurát trochu zle spím, bo každou noc ju chodím mockrát kontrolovat, než usnu. Zlý mi jakýsi hajzel, nerve zrcatka, bo mladí gizdi se radi předvaďají. Tež by se mohl vykládat. Však každý jsme byli malí cipy, no ni? Jak jsem potom tahal ten fotru v cukr v kyblu po schodách k mamě, potkal jsem Datla. To je starý kamoš z baraku. Chvíli jsme spolu pokecali na schodách a zaspomínali, jak jsme spolu blbli, jak mali pajtaši. Ptal jsem se ho, co v Chile robí, a on naraz praví, že v sobotu mají z BVU akciu a že to tam jde omrknout a zaspomínat si na staré časy. BVU, BVU, tuž jasné, Baník, Vítězný únor, bojovnost, vytrvalost, úsilí, pro některé aj bojový vojenský útvar. Očiska se mi zamžili, ušiska se mi spotili, knedla skočila do krku a hned jsem zaspomínal. Na ty různé tury po Beskydách a Jeseníkách, na ty odilové hry, z kterých jsem byl hotový, a na všecku tu symboliku, co k tomu patřila. Jak jsem se spamatoval, hned jsem se mu vnutil, že bych se tež na chvíli stavil, však určitě potkám hafo známých a zapaříme. Jak jsem v sobotu čučil zachmuřeně z okna, hned jsem zalitoval. Bolelo jak alergikovi z rypaku. Potem se na chvíli vyčasilo, tuž jsem se tam vydal. Měli jsme s Datlem sraz na zastávce před bývalou šachtu Odra a jak jsme docházeli k hřišťu, zas začali padat scanky. Chtěl jsem se obratit aj dom, a jak jsem viděl ty malé nadšené zmoklé boraky, co tam politovali v kraťasách a nedbali na ten hnus, v kapkách, pravil jsem si, že zůstanu. Datel se hned vrhnul ku skupince jakýchsi odchovanců odilu a chvíli si tam divně lomcovali rukami, tuž jsem se decentně vzdalil. Ani vytrvalý déšť těch malých taborníků neodradil od toho staviania těch různých dráh pro sutěže a i tribuny, na které měli vystupit zpěváci. Kolem 4. se počasí umoudřilo a konečně začalo být pěkně. Tuž jsem zdělal kapucu a pořádně si to tam prolez a prohlídnul. Měli tam stánky s různými capinami, děcka si tam mohli zrobit hliněné vazy, podívat se na kovaře, jak robí, a hlavně si zasuťažit. Jak jsem viděl ty malé pajtašky, jak tam v helmách proti sobě machají takými tyčkami, tuž jsem šel radši dál. Úplně vzadu bylo na stromě natáhnuté lano. Děcko vylezlo po žebřu navrch, chlop, co tam celou dobu visel, ho připnul horolezeckou skobu a ušvičelo dolů. Tuž na to by mě nikdo nedostal. Potem začal brnkat na kytaru Pepik Štrajchel, tuž jsem si chtěl koupit pivko a lapnout na řeď, aby se mi lepší posluchalo, ale zrada. Ti mládežníci tam prodávali enem kofolu. Chtěl jsem si poštěžovat Datlovi, ale došlo mi, že bych u něho asi nepochodil a navíc jsem ho už hodinu nemohl najít. Chlampal jsem kofolu a poslouchal Pepikové songy. Kura, to je tež borec. Před paru rokami měl jakési technické problémy, pri jakusi k dobu skoro nechodil a nemluvil a včil za zpíva a i hraje. Jak skončil, pleskal jsem mu jak na moli přehlídce. Dal jsem si další kofolu a šel jsem mrknout dozadu, bo tam jacisi dva borci robili portréty navštěvníkům. Kura, kdybych uměl tak malovat, seru na robotu a postavím se na Masarykač a ze den mám zarobené to, co ve fabrice za měsíc. Celý den jsem pořádně nežral, tuž jsem si potom dal obědo večeřu BVU gulaš a lapnul se na představení Vojclu s čoklami. No asi jsem se neměl spát hned do první řady, bo ten jeden čokel po mě tak mlsně čuměl, že jsem měl aj strach, aby mi ten gulaš nezežral. Nakonec si ale vybral toho golema v tým červeným a tak jsem se radši šel postavit dozadu. Při zvuku kytary posledního umělca se mi zase stesklo po těch chvilkách v lese, u taborového ohňa, jak jsem se učil vázať uzle, lasovať a podobné capíny. Tuž to byly časy, to jsem byl ještě mláďoch. Začala mi být kosa a ku vchodu začali přistavovat autobusy, bo akcia pokračovala o 7:30 na Landeku v kompresorovně. Tuž jsem chvíli dumal, jestli tam mám tež se nasačkovat, ale byl jsem utahány z těch vzpomínek a tak jsem šel dom. Večer jsem doma lítal furt scať, bo té kofoli se ne a nezbavit. Než jsem usnul, došlo mi vlastně, že jsem do BVU nikdy nechodil. Ale strašně jsem vždycky chtěl, bo jsem Datlovi zaviděl, co mi o tým vždycky vykládal. Akurát, že mama mi to nedovolila, bo fotr byl havíř a bez tak by ho vyhodili, jak by se Komanči dověděli, že jeho synek chodí do takého poloskautu. Tuž také jsem měl těžké mladí.
0: Logickou návaznost na svatbu jako takovou má rozvod jako takový. Statistická čísla o počtu rozvodů jsou varující. Rozvody budou také námětem rozhovoru s právníkem, advokátem, JUDr. Jaroslavem Uhelnatým. Co byste řekl? Máte úspěch, doktore. Co byste řekl, doktore, k těm číslům?
3: No, jsou varující. Situace je dokonce taková, že rozvody svým počtem přesahují kapacitu soudních budov. Justice je přetížena. A když to řekneme lapidárně, oč se vlastně jedná? Zrušit legitimní svazek. Tady by měl přijít na pomoc selský rozum. Jo? Když ty lidi k sobě nepasujou, proč s tím dělat ciráty? Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
0: No, jednoduchost, jakou navrhujete, je prostě úžasná.
3: Podívejte, já bych to vůbec neřešil u soudu. Já bych zřídil budovy jenom na rozvody. Takové rozvodny, jo? Jednoduché kanceláře, stůl, židle, automatická pračka, protože u rozvodu se taky často pere špinavé prádlo. Tam bych seděl a jenom bych trhal odací listy.
0: Počkejte, doktore, ale co majetkové spory, které přeci s rozvodem úzce souvisí? To je přeci věc soudu.
3: Tady bych uplatňoval metodu, která byla publikována v právnických dodacích pod heslem Co jsme si, to jsme si.
0: Ano, ještě takovou otázečku. Vy jste jistě absolvoval dlouhou řádku rozvodů ve své advokátní praxi. Co je podle vašeho soudu nejčastější příčinou rozvodů?
3: Podle mého soudu?
0: Ano.
3: Ale já žádný soud nemám. Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
0: Ne, tak víte, jak jsem to myslel, podle vašeho názoru.
3: Aha, rozumím. No, podle mého názoru, ano, rozumím. Příčin je několik a rozdělil bych je do tří skupin. Za A. Neschopnost jednoho z partnerů adaptovat se na jednu osobu doživotně. Za B. schopnost jednoho z partnerů adaptovat se na více osob, čili nevěra. No a za C varianta kašpárek.
4: Co je to?
3: To je případ, kdy je manžel manželce v určité situaci už jen pro legraci.
4: Doktore, děkuji vám za rozhovor.
5: To už je sobota. Ivane, jsi tam? To strašně uteklo, vej, to strašně uteklo, ty vole, už je sobota.
4: Ty vole, ten čas strašně letí, kamaráde, ty vole, to víš ty líp než já, hele. No to... to už je konec.
5: No, za chvilku je konec a ještě je neděle a týden je v prdeli.
4: To řekl úplně přesně, vole. Prdeli jsme ale my.
5: Já zase řeším tu píčovinu s tím synotem, ty vole. To jsou Slováci.
4: No kvůli tomu volám, ty vole. Rozumíš, oni ten synot, vole, ty Slováci, vole, jsou ještě schopní v těch Budějcích vyhrát, rozumíš?
5: To.
4: Ty vole, oni nakonec ještě nebo tam ukopat bod, nebo
5: vole,
4: já nevím.
5: To bude ještě prdel, vole.
4: Ty vole, ona je ta sranda, přejde, počkej.
5: No ty vole, ale já jsem koukal na toho, ty vole, pikla, jak se ty čuráci můžou, nezlob se na mě, Milanko. Ale jak oni můžou mít čas na nějaký účesy, ty vole? Ty tady padáš na držku a oni si dělají na hlavách nějaký komedie, ty vole. Já bych jim dál, ale vy máte čas na svý hlavy, vole, v takové situaci, kdy se tady klepeme o žiti, ty vole.
6: Ano, tak to je taková mládež prostě dneska, mládež, ty vole, jo, to jsou ještě haranti.
5: No, to jsou haranti, no, já jsem je pozoroval, to jsou pěkný haranti, jsou čuráci, vole, ale to jsou klauni. Ty vole, co to má na té hlavě, ten zahárletí na to se posral.
6: Ale ty vole, na to se vyser, Milane, vole, ať si dělaj, co chtěj, ty mladý, rozumíš? Ale ty vole, do té Příbramy, rozumíš, koho si tam mám dát, vole, te v prdeli, vole. Koho máme někoho ještě, ty vole, to je složitý, tam nikdo nepůjde proti Jardovi, ty vole.
5: No nepůjde, no tak si tam dej tam, Helebranta, vole, jestli můžeš, Helebrant je pískal teďka v tom, on s ním byl teda spokojený, udělal tu Spartu Jardovi Starkovi, kdy vlastně šel proti Spartě a udělal mu to a hráče mu ochránil a tohleto, že jo, tak si myslím, že když ho tam dáš, jo, tak by tam mohla být taková důvěra mezi obouma.
4: Hele, ty mi pomůžeš s tím synotem potom, ne? Co?
5: Milan? Já jsem ti chtěl pomoct už včera. No jo, tak pomůžu, no, já prostě zrovna s nima nemám teda nejlepší styky, že jo, podle mě to jsou normální mrtky, ty vole.
4: Ty vole, já vím, ale rozumíš, vole, máme nějakýho Moraváka ještě, máme někoho, je tam kde brát, ty vole?
5: Kterýho Moraváka, vole? No tak, tam už žádný není, vole, to je hovno, to
4: je... Hele, Milane,
5: no?
4: Co zkusí Dášu, ty vole, to dobrý nápad, nebo blbej nápad, nebo jaký je to nápad, ty vole? Hele, co?
5: Ty vole, to fakt teda
4: nevím. Že bysme jí otestovali, ty vole.
5: Když jde jako o poprvé, jde, viď? Já fakt nevím, jestli jako, a ty jako se s ní znáš, co?
4: Ty vole, já jí šáhnu ve sprše na švába, ty vole, povolí, rozumím.
5: Ty krávo, to ti slezou nechty.
4: Ty vole, Milane, ne rukou, vole, kopačkou, rozumím. No.
5: Ty vole, stejně, ale to...
4: A tak co mám dělat, ty vole? Ty vole, kde nic není, tak tam, ty vole, ani smrt neber, já potřebuji prostě porazit syno, ty vole. Rozumíš, že ty Blšany mají doma v Opavu, ty vole, tam to mají za 3 body, čuráci, vole. Ty vyhráli v Plzni, vole, mrtky, to je v prdeli, já už se na to vyseru, vole. Milane, my to prostě neuhrajem, ty vole, já to beru zleva zprava, vole, a jsme v prdeli. My prostě musíme jedině udělat teďkon ten bo v té Příbrami, ty vole, a pak ten synot, jak jsme v píči, vole.
5: Ale kam potom jede ten Jarda?
4: A Jarda jde, vole, do Zlína, pa.
5: Jo, do Zlína, jo. Ty zmrdě, ještě hrajou dobře, ty jo. Ten zlý, no to bych se s toho taky posral teda. A nejhorší je, že vole, minule ten druhý poločas už přestala hrát taky ta Příbram, se mi zdá, ty vole.
4: Ty myslíš, že se na to vysrali v té Příbrami?
5: No, tak já myslím, že nevím, ale ty vole, jako podle toho, jak to vypadalo, tak teda nevím.
4: Ty vole, já taky ne. Je taky omejvali, ty vole, rozumíš, ale on je konec, vole, já se dívám na ten teletext a říkám, ty vole, už je konec, rozumíš, a jednou tam naskočilo, ty vole, 1-0, já myslím, že to není možný, ty vole.
5: To tě omily, viď? Tam omily víc lidí.
4: No to si piš, vole. No. Hele, to mi neříkej, že do toho nešli, ty vole. Já se vsadím, ty.
5: Já nevím, tak pro mě je to taky nepochopitelný.
4: Ty krávo, tak já dám Jardovi, ty vole, 3 jabka, vole, a on, rozumíš, Bůh ví, jak to udělal, vole, to je taky píča, vole. Já jsem si to prostě měl udělat sám, vole, a to je jedno, nic, budeme bojovat, uvidíme.
5: No jako no. Tohle prostě takhle zkoulený, to je jako vždycky, no.
4: Ty vole, já už na to seru, vole, já je zkoumat nebudu. To je jenom ty vole, a já nechápu toho Luboše, ty vole. co vy to máte ty vole za vztahy? Jak on rozumí, že já nevím, co má on, ale kdyby řekl, hele, máš tam ty vole, já nevím, dvě jabka, nebo víš, jak to myslím, rozumíš mi? Tyva neřekne ani
5: tak hodně. Já nevím, no jestli si Luboš myslel, že to vím, a já jsem nechtěl, vole, říkat, tak co, vole, tamhle to, že jo? Jsem začal reagovat tím, čí jsou to peníze, vole. Je ti to jasný?
4: Ale jo, no.
5: No a takhle, no, říkal jsem si, já to stejně nebudu řešit, stejně budu vědět částku potom od tebe a od něj a vydělím si to, že jo? A nebudu to řešit tady na place.
4: No Jarda říkal, že tam dá jako 2 kila jablek, ty vole. Rozumíš do tý, no tak já už tomu fakt nerozumím, ty vole.
5: Ale já taky ne.
4: Ale teď mi tady ty vole vůbec nedejcháme. My tady ty vole dřeme a to by se jeden posral.
5: Ty vole, my jsme jenom pěšáci, my jsme jenom dělníci, vole, fotbal.
4: A stejně se na tebou všichni vyserou, vole. Rozumíš, vole, proletáří. Si myslej čuráci, vole, že se to udělá samo, ten fotbal.
5: Trošku úcty, ty vole, víš, trošku úcty, jo. Jenom kdyby trošku úcty, vole, aby jsme vůbec mohli dejchat.
4: Hele, Milánku, teď no. My jsme jenom nosiči vody, vole.
5: A nosiči ryb.
4: Ty vole, to řekl přesně, ale.
5: Ty jsi řekl tu vodu, já řekl pak ty ryby, já to jen dodal.
4: No ne, tak já jsem řekl nosiči vody, vole, to si tak říkal, ale ty jsi to vystihl, ty vole.
5: No, tak když řekneš vodu, tak já řeknu ryba, že jo,
4: ty vole. Ty řekl nosiči ryb, vole, a no. To jsme. A oni se tě ještě budou smát všichni do ksichtu, vole. Mrtky, vole. Hele, viděl jsi, jak hrála ta Barcelona?
5: Ty krávo.
4: Ty vole, to jsem si spravil chuť.
5: No.
4: Viděl jsi to, Milane?
5: Ježišmarja.
4: Ty vole, kucí opálený, vole. Rozumíš? A hrajou to tam, ty vole, šolíchaj, ty kdyby sem přijeli, tak nás fouknou jako svíčku, vole.
5: Ty vole.
4: Bych chtěl vidět, vole.
5: To byš Barcelona, no, ty vole.
4: Ty by se z nich posrali, vole.
5: Ty vole, ty by nám zatlačili oči.
4: Ty krávo.
5: Barcelona.
4: Hele, Milane.
5: No?
4: Já tě potom zavolám, jo?
5: Jo?
4: A už na to nemám.
7: Neděle. Večer. Můžu si sednout? Jako já jsem delegát, tak jsme se teď zasmáli, že? A teď trošičku zvážnější jamky. Jo? Jo? Protože my nejsme tak jako hloupí, jo? Taky máme nějaké ty materiály, taky máme štěnice od poslechy svoje, jo? Jsme si tady odposlechli a ty dva kašpárky, ty herce, protagonisty, Štrtnička a Lábusa, jo, pozor na to, jo, máme taky jako zastenotypistované všecko, jo, zaznamenané všecko. Takže první záznam je z 30. března v 11 hodin, odpol, jo, a no to se vůbec nedá číst, je sama piča. Dobrá, pojďme do toho. 30. březen, 11 hodin odpol, Štrtníček. Poslouchejte. Nazdar Jiříku, kamaráde, můžeš mluvit? Ono je tam sice kamaráde, ale já tam cítím pičo. Jako v podtextu, chápete, jo? Jestli rozumíte. Dál. Lábus. To víš, ty vole, je čistý vzduch. Jo? Zase no, tam on vole, ale zase tam to, tak to cítí takové to píčo. Jo? Štvrtníček. Dacan. Pocen, ty vole, loď se potápí, všecko je v prdeli, divadlo jde do vole prdele, tak něco vyvedeme, Jiříku, co? Divadlo jde do prdele, znamená jako do píče. Něco vyvedeme, Jiříku, vymrdnem něco, co ty, Jiříku, mrdko, jo? Lábus, to si píš, ty vole, píčo. Já už z toho taky nemůžu, minulý týden diváci byli na hovno. Diváci, vy se tady řechtáte a oni vám v šatně říkají mutanti, jo? Takže minule byli teda mutanti, že jsem z toho stříkal, volej, myslel, chcel krev, jo? Ty vole, potažmo, pičo, je to řehole, za ty prachy, to je vojeb, to je jasně, tady nemusíme nic vysvětlovat, píča, píča, píča, co u vás, je to taky v prde, jo, no a vy normálně hrajte, však jste za to zaplacení, ne? Dirigente, vole, nikdo vám hlavu neutrhne, vole, dejte se do toho šmidlikáči, vole. To si píš, kamaráde, samá německá hra, jako fašistická hra, ty vole, pičo, jestli mi rozumíš, hrajou to nahoru dolů, od jebu k jebu, pičou ke zdi, jeden by se z toho obtáhnul. Já to viděl, jak jste hráli v Teplicách, jako v těch buzerantovicách, ty vole, potažmo, pičo, to byly nervy, to byly cukatury, tomu vůbec nepřipomínej. A jak ten váš mančaft, ty Y, vole, to tam samá operetka jako píčovinky a Big B dokolo toho, jo? Je čas něco vymyslet, draku. Takže jako pozor na to. Je tady druhá strana, jako já a moja partička. Máme ty štěnice. Všechno máme vychytaný, jako jo? Pozor na to, jo? My nejsme blbí, my to máme jako poskládané v té palici, jak to domino. Stačí jebnout do té jedné kostky a hned nám to dojde, jo? Zpěváci, pojďte sem, už jste tady, dobrý.
8: No a teď si představte, kolegyně, teď to vám je zajímavý, mě napadla asociace taková.
9: Jo, kde, v tisku, v rozhlase nebo na schůzi?
8: Jak to? Teď tady mě napadla
9: tady.
8: Taková... Vy asi nevíte, co je asociace.
9: No samozřejmě. Já jsem úplně pitomá, nevzdělaná.
8: Ale ne, to vůbec ne.
9: A vy jste všeznalec, ale... polyhistor, polyglot, polystyren.
8: Ale...
9: Já nevím nic a vy víte všechno, to je vždycky tak, no. Tak prosím, tak řekněte, co je to podle vás ta asociace, schválně. No.
8: Obecně sdružení, čili spolek.
9: No.
8: Já měl ovšem na mysli asociaci jako bezděčné sdružování představ, to jest věcí a pojmů, které ať už postupně nebo najednou vstoupily do našeho, no, do našeho vědomí.
9: Hm?
8: No. No tak já bych vám to vysvětlil na příkladu, to bude nejlepší, ne? Podívejte, já řeknu slovo a vy řeknete okamžitě, co vás napadne.
9: Jo.
8: Strejček.
9: Ahoj, strejdo, jestli pak si nám přivez toho králíka.
8: No jistě, ale já jsem myslel, že byste řekla jedno slovo, víte?
9: Jedno
8: slovo. Slovo, které se vám vybaví okamžitě v hlavě, jakmile řeknu slovo já, jo?
9: Jo.
8: Strejček.
9: Nepřivez. No.
8: Vy mi nerozumíte asi, vy mi totiž takhle, podívejte se, je to možný, pochopitelně, ale já jsem čekal, že řeknete teta.
9: No ale to já jsem nevěděla, že jo?
8: Tak to zkusíme s něčím jiným. Orangutan.
9: Teta.
8: Ale proč teta, jaká teta?
9: No, vy jste to sám chtěl.
8: No jo, ale...
9: Říkal jste teta.
8: Ale po strejčkovi, to je logický, že jo, teta po strejčkovi. Proč najednou teta po opici tady?
9: Ale no dovolte, moje teta nepije.
8: Ale no,
9: vy máte v rodině alkoholiky, tak my ne.
8: Jo, já jsem se vůbec nechtěl dotknout vaší paní tetičky.
9: Proč,
8: já ani nevím, jestli pije nebo nepije ta dáma.
9: To by vám taky bylo do toho, že
8: no
9: jo?
8: Právě.
9: No.
8: To je její věc,
9: jo.
8: Kde bere podá ty prázdný flašky od rumu.
9: Jistě.
8: Podívejte, zkusíme to s něčím k jídlu, jo?
9: No.
8: Pozor.
9: Pohov.
8: K jídlu. Ale už to chápete, to je perfektní. Husa.
9: Zelí.
8: Tlačenka.
9: Cibule.
8: Uzený.
9: Koleno.
8: Kapr.
9: Vánoce.
8: Svíčková.
9: Kde jste jí sehnal?
8: Ale.
9: Promiňte, já jsem patrně měla... Já jsem měla říct brusinky.
8: No jo, ale to nevadí. Hlavně, že jste to pochopila, že víte, co je sdružování představ. Vy máte brusinky?
9: Pár sklenic. Já myslím, že tímhle tím způsobem by se dal uvést i další umělec. Co říkáte?
8: K tomu jsem právě směřoval.
9: No, řekneme, blondiák s červenou bugatkou.
8: Přineste mi skleničku.
9: Jo.
8: Já vám za to přinesu taky něco.
9: Jo? Co?
8: Bosazní džbán.
9: To nechci.
8: Žužu,
9: tak jiná.
8: Houby sušený.
9: Tak zítra.
8: Urbánkova. Naďa.
9: Urbánko.
10: Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Vážení diváci, vítám vás k pořadu Kouknout a dost.
11: Dnes soutěží paní Julie Hřeblíková ze vše prst. Paní Julie Hřeblíková, posaďte se také. Paní Julie Hřeblíková, vy jste zde udala,
12: ano.
11: Že jste v domácnosti,
12: ano.
11: Provdaná,
12: ano.
11: A zájem máte o cizí jazyky.
12: Ano.
11: O kolik cizích jazyků máte zájem?
12: Zatím o dva.
11: Zatím o dva, to je pěkné. Máte nějaké děti?
12: Ano. Dvě.
11: Dvě, to je pěkné. A jsou to holčičky nebo chlapečkové, nebo to máte míchané?
12: Já mám holčičku a chlapečka. Ha!
11: Holčičku a chlapečka, to je pěkné. Druhým soutěžícím je pan Leo Plecanda z Korouhve nad Hvozdy. Tak pane Plecando, vy jste ekonom, agronom a zároveň předseda spolku zahrádkářů.
13: Ano.
11: To je pěkné. Ženat nejste, a proč pak jste se nám neoženil, pane Plecando?
13: Jo, když to šlo, tak to nešlo. A když to nešlo, tak to šlo.
11: To je pěkné. Vy jste šibal.
13: Ano.
11: Vy jste udal

0: políbím ji. Když se nudím, přečtu si knihu 3. Když jdu spát, svléknu se 4. Když udělám něco špatného, 5. Zpytuji svědomí. Když chci dělat držťkovou polévku, 6. Vyperu držťky. No a nyní přistoupíme k soutěži. Tak paní Hřeblíková, Keťko a pane Plecando, kouknout a dost. Váš čas vypršel. Tak paní Hřeblíková, dávejte dobrý pozor. Tak paní Hřeblíková, ještě
1: ano.
0: Než přistoupíme k soutěži, chcete bílé nebo černé body?
1: Bílé.
0: Bílé. Často nám diváci píší, proč dámy volí bílé body. Je to patrně proto, že bílá barva dámám sluší. Tak máte bílé body na pana Plecandu, zbylí černé.
2: Ano.
0: Tak paní Plecandová, paní Hřeblíková. Paní Hřeblíková, když se nudíte, tak co?
1: 4.
0: Číslo 4, svléknu se. No tak usmíváte se, sama vidíte. Sama vidíte, že to není ta nejsprávnější odpověď. Takže vidíte, že má příležitost opět pan Plecanda.
2: Ano, ano.
0: Tak pane Plecando, dávejte dobrý pozor. Když vás bolí zuby, tak co?
2: 2.
0: 2. Políbím jej, políbím ji. Tak pane Plecando, to by asi nepomohlo. Vidíte opět, že má příležitost paní Hřeblíková. Tak paní Hřeblíková, zatím je to 0-0. Ani jeden bílý, ani jeden černý bod. Paní Hřeblíková, když chcete svému milému udělat dobře.
1: 4.
0: 4. Jiří, svléknu se. Teď jistě se diváci diví. Ovšem tady ve studiu jsou takové věci daleko pochopitelnější než u vás doma u obrazovek. Tak opět má příležitost pan Plecanda. Mně často posluchačky píší, proč dávám jaksi přednost ženám. Ale je to proto, že se také na mě dívá moje žena.
1: Tak, to je pěkné.
0: Tak pane Plecando, dávejte dobrý pozor, my muži musíme jaksi držet pohromadě. Tak když chcete udělat držkovou polévku.
2: 5.
0: 5. Zpytuji svědomí. Tak pane Plecando, to by bylo snad lépe schánět ty držky. Tak vidíte, že to nebyla ta nejsprávnější odpověď. Opět má příležitost paní Hřeblíková. Tak paní Hřeblíková, já vám teď držím palec. Tak paní Hřeblíková, když vás bolí zuby, to už tady jednou bylo.
1: 4.
0: Číslo 4, svléknu se.
2: No to je pěkné.
0: Tak paní Hřeblíková, to by asi nepomohlo, tak já to pro zjednodušení nyní obrátím. Tak paní Hřeblíková, když se svléknete, tak co?
1: 6.
0: Číslo 6, vyperu držky. Tak vidíte. Tak vidíte sami oba, že jste ani jeden z vás nezískal ani jeden bílý, a já bych přímo řekl sněhobílý.

ani jeden černý bod. Já bych prosil pana asistenta, aby mě laskavě přinesl obálky s vašimi odměnami. Tak zde jsou vaše odměny. Jsou obě stejné, ovšem jenom kouknout a dost.

0: Haló? Haló? Haló, Doli?
1: Haló? Tady Doli? Je tam někdo?
0: Doli? Tady je tvůj šoteček.
1: Haló? Kdo je tam?
0: To jsem já, tvůj šoteček.
1: Já špatně slyším. Co seš, můj soudruhu?
0: Já špatně slyším. Jsi to ty, miláčku.
1: A haló? Jakou vysílačku?
0: Ano, miláčku, tvůj šoteček.
1: Já nerozumím, ale není slyšet. Hláskujte to.
0: Šo jako šukinky. O jako očička. D jako děličko. E jako...
1: Jo, já rozumím.
0: Jak je ti po včerejšku? To byla noc, viď?
1: Co bylo moc?
0: Ta noc.
1: Jo, to já nevím, já měl odpolední.
0: Je špatně rozumět, hláskuj to.
1: Odpolední, O jako opice. O jako ondatra.
0: Jako co?
1: Jako ondatra. No to je jako undatra, jenomže má na začátku O.
0: Máš dneska nějaký divný hlas. Včera si moc kouřila.
1: Cože?
0: Kouřila.
1: Soudruha kouřila? Ten má dneska náhradní volno, kouřil. Já ti dám soudruha hubičku.
0: Co mi dáš?
1: Hubičku.
0: Ty moje šladka, já ti taky posílám 1000 hubiček.
1: Haló? Haló? Jako myslím, že nám do toho mlaská meziměstská. Haló? Kdo je tam?
0: Haló? Doli?
1: Haló, tady Doli. Koho si přejete?
0: Haló? Je strašně špatně slyšet.
1: No podeď ne, když voláte do Nuslí až z Vinohrad.
0: No dovolte, já jsem nic neukradl. Já mluvím se slečnou Doli.
1: No jo, jsou tady Doli, přímo ředitelství. A koho voláte?
0: Slečnu Doli.
1: Haló, taky chcete Doli? Tak nezavěšujte se v pořadí. Nezavěšujte se v pořadí. Nezavěšujte se v pořadí. Zavěšte, už nejste v pořadí.

0: Dobrý večer, milé děti. Pohádka o třech ptácích. Pták Noach, pták Noha a pták pták byli tři kamarádi. Šli do města. Pták Noach po chvíli povídá:
1: dneska je tady noha na noze, co?
0: Pták pták, přisvědčil pták pták.
2: Noha na noze? To má být nějaká narážka na mě, jo?
0: Urazil se pták Noha.
1: Ale ne, ptáku Noho,
0: řekl pták Noach.
1: Pták pták,
0: přisvědčil pták pták. A šli dál. Pták Noach, pták Noha, pták pták šli městem, co noha nohu mine.
2: Hlavně, aby se tu neobjevil had,
0: strachoval se pták Noha. V tom se před nimi objevil had.
2: Bacha had,
0: řekl pták Noha.
1: Neplaš hada bosou nohou,
0: řekl pták Noach.
1: Pták pták,
0: přisvědčil pták pták. A bosou nohou šlápl na hada.
2: Co teď?
0: Zeptal se pták Noha.
1: No teď, abychom vzali nohy na ramena.
0: Řekl pták Noach.
1: Pták pták,
0: přisvědčil pták pták a vzal ptáka nohu na ramena.
1: Neber ho na ramena,
0: varoval pták Noach,
1: nebo se had vymrští a kousne.
0: V tom se had vymrštil a kousnul.
2: Au, noha!
0: Zařval bolestí pták Noha a spadl na nohu ptáka Noaha.
2: Au, noha!
0: Zařval bolestí pták Noach a spadl ptákovi, ptákovi na ptáka.
2: Pták, pták!
0: Zařval bolestí pták, pták. Had se jen podíval na nohu ptáka Noaha, na nohu ptáka Nohy, na ptáka, ptáka, ptáka a řekl:
1: to máte z toho, že chodíte do města, když je noha na noze.
2: Pták, pták,
0: přisvědčil pták, pták.
3: Dobrý den, pane Lajbo, já už dobrý vás den neviděl.
4: Teď já vás taky ne.
3: No jo, to už je doba, že jo? To už je takových, no co říkám, to je díl už, to je, že jo, co?
4: To já nevím, od kdy vy myslíte?
3: No od té doby tenkrát nějak, jestli pamatujete.
4: Od tenkrát?
3: No od tenkrát nějak, jak jsme se naposled viděli.
4: No to je samozřejmě, já myslím, no, že to bylo tenkrát stejně tam spolu, jak jsme to...
3: De pak to je díl už.
4: Jo,
3: jo, to už je díl.
4: No,
3: to
4: už... Já už vím, kdy to bylo.
3: No.
4: Já vám to připomenu.
3: No.
4: Karty.
3: Karty? V Monte Carlu, nebo...
4: Třeba já jsem byl někdy v Monte Carlu.
3: Nevěl jste, ne?
4: A vy jste tam byl někdy?
3: No já taky ne, nebo...
4: No, tak jak jsme se tam mohli vidět?
3: No jo, to je pravda, ano. To se tam asi viděli nějaký dva úplně jiný, že jo? No.
4: Já jsem myslel právě u té kartářky, jestli si pamatujete.
3: Je, u kartářky? Nebyla to ta, jak nám tenkrát vykládala ty karty?
4: No právě, ta tu myslím,
3: kartářka. Jo, já už vím, no jo, ano, ano. Jak tenkrát říkal, že dcera se dobře vdá, bude mít dvojčata.
4: No, no.
3: Jo, jo, já už vím, no jo, to je.
4: A splnilo se vám to?
3: No tak částečně, jo, jo.
4: Jak to částečně?
3: No tak dvojčata ona už má, jenom vdaná ještě není. No jo.
4: Mě ona tenkrát taky přece předvídala.
3: Jo, taky dvojčata?
1: Ano, to
3: je vlastně víno, co to je.
4: Mě předvídala nějaký neštěstí, no.
3: Prosím vás, a trefilo vás něco?
4: Oženil jsem se.
3: Jo, no. Tak to jste teď už ženatej, ne?
4: Když jsem se oženil...
3: No jo, to je pravda, no.
4: Ale manželka čeká dítě.
3: Jo, a máte na někoho podezření?
4: To ani ne, manželka nepřijde moc mezi lidi.
3: Ne, ne. A jak se jí to mohlo stát?
4: Já, abych pravdu řekl, já spíš podezřívám sám sebe, víte?
3: Je, to je rána, no jo. A máte hezkou manželku?
4: No, tak mám tady fotku svatební, podívejte se.
3: A jo, hezká, ano, ano. Ty je tady dost tím závojem, ne?
4: Samozřejmě, co? Já jsem přece to vedle tady.
3: Jo, ano, ano, vy jste tady bez závoje, že jo, ano.
4: Taky jak já bych v závoji vypadal.
3: No jo, no to je lepší takhle, ano, samozřejmě, ano. Hezká, víte, že je úžasně podobná jedný můj známý?
4: Neříkejte.
3: Jo, nějaký Anče Julčový.
4: Anče, ale to je ona.
3: Jo?
4: Za Svobodná Džajulčová.
3: Jo, proto no. Ta podoba, no jo. Mně to bylo hned nějak divný.
4: Ale jaká podoba, já vám přece říkám, že je to ona.
3: Ano, já jsem si to myslel, no. To je, jak když jí z oka vypadne.
4: A komu zase, komu?
3: No, Anče Julčový.
4: Ale já vám přece říkám, že je to ona, bejvalá Anča Julčová.
3: Že jo, no, no jo, to se hned pozná. Až nějaká cizí by tuhle podobu už nikdy neměla.
4: Podívejte, vy pořád mluvíte o nějaký podobě.
3: Ano.
4: Přece se nedá říct, že by si byla sama sobě podobná.
3: Jak papi, ne? Znal jste jí za Svobodná? No,
4: když jsem si ji vzal.
3: No, tak byste měl vědět, že je to jeden obličej Anči Julčový.
4: Ale co to je za nesmysl? Já vám přece říkám, že je to ona za Svobodná Anča Julčová.
3: No jo, ale teď, když jste si ji vzal, tak už se jmenuje Lajblová, že jo?
4: No, ovšem, ovšem. No. To si ovšem změnila jen své jméno.
3: No, no, ale podoba jí zůstala. Co?
4: Proč by jí neměla zůstat? No. Udějte se, takhle se to nedá vyjádřit. Přece nemůžete jo. říct, že bys ty sám sobě si nebyl podobný.
3: No já jsem, myslíte z dřívějška, nebo co?
4: To je snad jedno od kdy, ne?
3: No z dřívějška jsem si úžasně podobný, například.
4: Tak jinak, pane Essence, podívejte se. Poznal jste, nebo zažil jste v životě, že by si sám sobě někdo nebyl podobný?
3: No já papi, ne, už několikrát. Jo. Samozřejmě. Můj strejda například, ten spadl jednou do mlátičky, ten tak ztratil podobu, že jsme ho vůbec nepoznali.
4: No dobře, no ale přece o nějaký podobě se dá mluvit, když jde o dva jedince, že? Jako jsou například dvojčata, nebo...
3: No tak. Jo, tak to taky, jo.
4: No, já tady mám fotku náhodou dvojčat, že?
3: Jo.
4: Docela malejka. Vidíte, o podobě se dá mluvit jedině, protože to jedno je si podobný tomu.
3: No, já jsem si podobný, ano. Obě jsou plešatý.
4: Plešatý, no? Ale ne tak, takhle.
3: Jo, takhle, aha, takhle. No jo, to je zajímavý, takhle si jsou zase podobný v obličeji.
4: A kde jinde?
3: No jo, pravda, mojí ty prdelky a tak to se nedá, no. Že jo, samozřejmě.
4: Ale chápete už, kdy se dá mluvit o podobě? Vidíte, jak ty dvě jedno druhýmu jsou podobný?
3: No jsou si podobný úžasně, já to vidím, ano.
4: Takže to konečně chápete.
3: Ano, ano, obzvlášť to jedno tady.
4: Pro pána krále, jaký jedno zás?
3: Tady to levý, bych řekl.
4: Ale co? Přece v obě jsou si podobní, co je to za nesmysl?
3: No ne, v obě, já neříkám, že ne, ano. Ono to praví taky dost, ano.
4: To jsou úplný nesmysly, pane Essence.
3: No a který myslíte teda, že si je podobnější?
4: No podobnější si není právě žádný.
3: Jste zrovna říkal, že jsou podobní v obě?
4: Ale samozřejmě, jenže to je jen proto, že jsou to dvě. Dvě děti,
3: jo,
4: že?
3: Takhle jako, já rozumím už, co
4: je
3: myslíte.
4: To jasné.
3: No já už myslím.
4: No, já už jsem se lehl, že jak si...
3: Ne, já rozumím, jako že v obě dvě, že si jsou podobní,
4: no,
3: jedno,
4: přesně,
3: já rozumím,
4: tak,
3: no, to,
4: no.
3: Já jsem si...
4: Je, to je hodin, já už budu muset jít, nezlobte se,
3: ne.
4: Trochu spěchám.
3: No jo, to nevadí, no. Tak tady máte ty dvojčátka.
4: No, ty jsou si ale podobný, víte?
3: No jo, jsou úžasní. Tak nashledanou teda. Ne, ale víte, že bych řekl, že Anča Julčová si je ještě mnohem podobnější. No. Mnohem. To teda jo, naschránou, pane.
5: Balada štědrovečerní. Učitel šel rychle po zasněžené cestě k budově školy. Měl pravou vánoční náladu. Přátelsky pokynul hloučku dětí, zadupal na rohožce a zmáčkl kliku. Velkou mosaznou kliku, těžko už na pohled. Dneska je ale mráz, pochvaloval si. Měl rád tohle počasí o Vánocích. Pohladil tu krásnou kliku. Co kdyby ji olízl? Zkusit, jak dlouho to trvá, než se jazyk přilípne. V životě o tom už tisíckrát slyšel, ale nikdy na vlastní oči nic podobného neviděl. Někdy to vyzkouším, řekl si. Teď na to není vhodná chvíle. Svižně vyběhl schody. Blbštejn přišel do třídy a plácel aktovkou o lavici. Byla lehoučká, nezatížená knihami nebo nějakým penálem. Měl v ní krabičku cigaret a někde na dně zmačkanou pětku. Sesul se na židli a znechuceně se rozhlížel. Díval se na spolužáky. To oni mu přišili tuhle přezdívku. Bylo mu to jedno. Bylo mu jedno, že 5 a 5 je 10. Kašlal na to, že jsou Vánoce. Byl to Blbštejn. Rád kouřil a potuloval se po ulicích. Kouřil a poslouchal řeči dospělých. Jediné, co si přál, bylo být už konečně mezi nimi. Mít peníze a auták a vykvajznout se na celou školu v čele s tím nádivou, co se z něho pořád snažil něco udělat. Nechápal, jak může někdo klesnout tak nízko, že dělá učitele. Hlídacího psa, co vás nutí sedět, poslouchat a hlásit se. Ale co za pár měsíců už vypadnu a s Bohem, pane učiteli. Byl o dobrou hlavu větší než ostatní spolužáci a pod nosem měl první opravdové fousy. Byl nejsilnější. Není to chlap, uvažoval, když se díval na učitele. Jinak by ho včera pořádně zmáčknul, když ho načapal na záchodě. Blbštejn se usmál. Namaloval si nad záchodovou stěnu, tam, co končí asfalt, křídou terč a trefoval se. V tomhle byl mistr. A pak se objevil tenhle tejtrlík. Stál tam a bylo na něm vidět, že neví, co říct. Blbštejn se na něj drze díval a pak mu především říká. Chcete to taky zkusit? Jestli se dneska necítíte, tak vám můžu dát fóra. Ale učitel odešel. Jo, je to srap. Učitel měl pořád výbornou náladu. Nevěděl sám, jak je to možné, ale Vánoce ho vždycky takhle potěšili. Cítil se mladý a silný, což byl, a zároveň citlivý a chytrý, což o něm často říkala jeho krásná kolegyně. Tyhle svátky prožijí spolu. Zadíval se oknem na jiskřící sníh. Čekají ho báječné dny. Nějaký Blbštejn na tom sotva něco změní. Hoj ty štědrý večere, ty tajemný svátku, recitoval nahlas a s protektorskou laskavostí si prolížel své žáky. Sledovali ho však Blbštejnovi oči. Sledovali ho a brali mu potřebný klid. Mělké, indolentní, k uzoufání vodové. Hospodáři Štědrovku, kravám po výslušce, odříkával učitel a v duchu si pomyslel, že mu možná křivdí. Je to sice ignorant, ale třeba i on bude mít jednou svou velkou chvíli. Každý máme své velké chvíle. Učitel stál před ním na stupínku a slintal si na kravatu. Na mě je všechno tohle moc krátký, myslel si Blbštejn. Jen co odsaď vypadnu, tak se zařídím. Prej hrachu jeho družce, dědo háje, chlape. Líp než ty se teda zařídím rozhodně, to si piš. O takovýhle fešáky v mém světě ani nezavadím. Nebude tam pro ně místo. A pro tyhle básničky jak bysmet. Zazvonilo. Učitel si sebral věci, popřál všem hezké Vánoce a vyběhl ze třídy. Když skákal do schodu, snažil se pěkně pružit v kolenou. Zlehka zaklepal na dveře krásné kolegyně. Oba celý zrůžověli, když se domlouvali na dnešní večer. Celý svět zrůžověl. Seděl teď ve zborovně a neměl stání. Ale slíbil kolegyně, že na ní počká až do večera a pak, že odejdou společně k němu. Doma měl všechno přichystáno. Stromeček s láskou ustrojený, dárek ve hedvábném papíře i cedulku si včera pro jistotu krasopisně napsal. Díval se oknem do kraje a v příjemném snění si ani nevšiml, jak se v tuhle dobu rychle smráká. Blbštejn se procházel venku a pokuřoval. Vánoce, říkal si, jsou pěkná pitomina. Všichni se na sebe najednou tvářej, a co z toho? Jo, něco jiného by bylo mít krásnou ženu a dát jí kožich. Nebo perly. Nejlepší jsou perly. Pomalu se loudal zasněženou ulicí. Učitel to čekání už nemohl vydržet. Vyšel před školu a zadíval se na nebe. Bylo mírné a plné hvězd. Chvíli se tím pohledem kochal a pak se rozhodl, že se vrátí. Vezme si kabát a počká tady před školou na krásnou kolegyni. Otočil se. V měsíčním světle se před ním zaleskla klika, jako nůž provokatéra. Zamyšleně si ji prohlížel. Že by to zkusil? To je nesmysl. Jenže kdy jindy? Kdy bude zas takový mráz? A kde potká tak krásnou kliku? Rozhlédl se. Nikoho neviděl. Zkusí nejdřív jen tak trochu olíznout. Jen maličko. Uvidí vlastně, jak chutná mosas. To byste neměl jako učitel už dávno vědět. Předklonil se a vyplázl jazyk. První dojem byl nějaký. Klika ho prostě jen zamrazila. Musím chvilku počkat, co se bude dít, uvažoval. Dechem se bez ta klika pravděpodobně oteplí natolik, že nemůže přimrznout. Už se viděl, jak říká úžasným žákům. Je velký nesmysl, že jazyk na kliku v mrazu přiložený přimrzá. A pak jim s úsměvem prozradí. Vím to totiž z vlastní zkušenosti, moji milí. Jenže něco se muselo stát. Nejdřív ho napadlo, že si to vsugeroval, ale pak skoprněl. Jazyk ho pálil jako čert, byl jako ze dřeva a hlavně s ním nešlo hnout. Učitel přimrzl. Blbštejn si zapálil další cigaretu a zahnul ke škole. Ne, že by bez ní nemohl být, ale zdálo se mu z dálky, že vidí u dveří nějakou postavu v takové divné pozici. Jako by někdo šmíroval klíčovou dírkou. šel opatrně blíž a pak zůstal překvapeně stát. Trvalo mu dost dlouho, než pochopil, co se tu děje. Teď už se díval na učitele úplně zblízka. Pomalu mu foukl kouř do zarudlého obličeje a řekl:
6: tak tohle je teda malér.
5: Několikrát ho obešel ze všech stran a přitom nahlas uvažoval. Co s tímhle budeme dělat?
6: Možná, že by šel utrhnout. Jenže to jistě tu zebolí. Tekla by tu krev. A vůbec, třeba by na té klice ten jazyk i zůstal. A co potom s huhňavým učitelem?
5: Znovu učitel obešel.
6: Podívejte, upřímně řečeno, je jen jeden způsob, jak vás z té kliky sundat. Sehnat někde teplej čaj a tím tu kliku polejt. Jenže schánějte teď někde čaj. To je těžký. Teď jsou všichni zalígrovaný doma a cpou se kaprama. Ještě by mě vyhodili. Nepak.
5: Díval se dlouze do uslzených očí a drbal se přitom za uchem. A pak pomalu a po úvaze řekl:
6: helejte se, to, co vám řeknu, se vám možná nebude zamlouvat. Ale nechte si to aspoň projít hlavou. Vzpomínáte si, jak jste mě chyt na tom záchodě? Protože v tom já jsem doopravdy mistr. Určitě bych se trefil. No, rozmýšlejte se. Já se jdu ještě kapánek projít.
5: Učitel stál na roztřesených nohou. Nebe před chvílí ještě plné hvězd se zatáhlo. Pozoroval první vločky, které se mu míhaly před očima. V dálce se ozvalo jemné zvonění. To Ježíšek přináší všem hodným dětem dárky. Byla mu hrozná zima, ale stále doufal, že se stane zázrak. Lépe v mylné naději sníti před sebou čirou temnotu, nežli budoucnost odhaliti strašlivou poznatí jistotu, houhlal do kliky. Začal Štědrý večer.
7: Já si pamatuju na jeden takový svůj výrazný skok přes plot, to bylo, když já jsem se svou budoucí ženou se jel představit své budoucí tchýni a svému budoucímu tchánovi na svou budoucí chatu, tak jsme tam přijeli a oni tam měli plot, že my ho tam máme do dneška teda. A já jsem přišel k té brance a říkal jsem si, nevejdeš přece jen tak brankou, předvedeš se, jo. To si nikdy neříkejte tohle. Když vám o něco půjde, nikdy si neříkejte takovouhle blbost. Já jsem samozřejmě chtěl udělat takový ten roznožkový přeskok, jo, což normálně běžně dělávám. A nevěděl jsem, že ten plutek, že má rozkmit 40 cm vlevo a 40 cm vpravo. Já jsem nasadil ručičku, naskočil jsem a zůstal jsem zapíchnutý. Teď jsem to měl přesně uprostřed ten plot, v obě nohy 5 cm nad zemí. A jenom jsem vyvažoval, jo. A ten tchán s tou tchýní, ty stáli na zápraží a dívali se na mě. Jako teď jim putovalo tou hlavou, má to ta holka vůbec zapotřebí? A pak teda tchán pochopil, co asi tak pociťuju, jo. Až jenom chlap to může pochopit. A přišel ke mně a podal mě ruku a zachránil mě a stali jsme se kamarády, ale od té doby přes plot neskáču. I když teda vlastně, to bych kecal, my jsme jednou ještě přes ten plot šli, to bylo s Karlem Wagnerem, on za mnou přijel na návštěvu se svým malým synkem a druhý synek, teda můj, řekl, tati, že ten plot nepřeskočí. Říkám, ne Martinku, já už jsem ho jednou přeskakoval. A on říkal, to nevadí, ještě jednou, jo. A tak já jsem říkal, tak já nevím, no Karel, musíš, já taky musím, jo, protože on se přidal ten jeho taky, jo, ty taky, tati, jo. A on říká, to musíme, rozumíš, když nás syn o něco požádá, tak musíme přeskočit, jo, to bychom ho zklamali. Říkám, dobře, tak jsme se rozběhli, teda, rozumíte, to je zase takový motivační prvek, že my jsme se tak nabudili, jo, že jsme přes ten plot, ne roznožkou, my jsme s rozběhem ten plot přeskočili normálně. A byli jsme šťastní celý den, až do večera jsme měli sebevědomí, jak někde tady stropu. Dobře nám ty kluci pomohli. Jo? No a jsem tady už o tom našem malým mluvil. On je to čipera kluk teda, jako já, on už, když měl 4 roky, jsme přišli jednou do lékárny, tam stála fronta lidí a on se tak podíval a řekl, já blbec, jsem si sebou nevzal hračky. A ty lidi hned dopředu a to, tak potom už měl takový nacvičený etítky, ale taky on má neuvěřitelnou schopnost, on si vždycky vybere nejkrásnější holku ve společnosti, jo. A to nevím, po kom to zdědil tohle, ale on rovnou k ní, jako my jsme byli na dovolené, a tam sedělo nás 20 a teď tam taková krásná 19letá holka a on se k ní hned vydal a říká, já ti budu chránit. A vzal jí hlavu a dal jí pod tričko. Jo. A za chvilku tu hlavu vyndal a říká, a teď budeš chránit ty mě. A ti chlapi, všichni, co tam seděli, tak udělali jenom takový... Takže on jedinej to viděl, že?
8: Třeba mýho dědu toho lapili, úplně jiný věci, toho lapili koně, od malička on vyrůstal na vesnici, můj děda donutil, který byl báječný vypravěč, a ten potom byl jako dragoun na vojně, že jo, pak s koňma jezdil u obce. No a když jsme přišli do cirkusu, já ten cirkus miluju, pro mě to bylo prostě, to bylo něco úžasného jít do cirkusu, a ten děda seděl vedle mě, a protože ty koně miloval, tak on ty lipicány drezíroval z toho hlediště, jo, on jim dával pokyny, že jo, když oni šli nahoru, tak on je zvedal, a sešli dolů, a on vždycky a mlasknul, jo. Oni povodešli jako tak z nadálku, je jako prostě jako divák, jo. Si to vychutnával s tím drezérem a představoval si, jak by to on. A stejně tak, když jsme potom měli první auto, což byla taková stará škodovinka, kterou jsme jeli po Třebíči po mém rodném městě, tak moje žena zrovna řídila, on jí řekl, prr, děvče. Zastav, tady zastavíme u starého Havelky. A on říká, tady je zákaz zastavení, to mě nezajímá, já tady s koňma stál vždycky.
9: Volkem vztahy utužujeme, já jsem tam byl dokonce letos na Silvestra. Musím říct, že jsem tam zažil spoustu krásných okamžiků. Tam má vole koně, jo, ustájený. A má tam jednoho koně Pavel Zedniček, ten kuň se jmenuje Žolík. A on mě ho chtěl Pavel po půlnoci ukázat. Říká, Češče, Miro, pojď, já ti ukážu Žolíka. Žolík, člověče, to tě je čipera, jo. Ten ti nepostojí ani chvilku, jo. My jsme tam přišli, měl pravdu, Žolík ležel. A já se říkal, Pavle, buď to ten Žolík je ožralý, anebo ti kecali a umře, protože tohle já jsem nikdy neviděl. Já nevěděl, že kůň vůbec leží, jo. Já vždycky viděl koně jenom stát i v noci, jako a najednou kůň ležel. A on říká, prosím tě, on se jenom tak odpočívá. A teď na něho dělal, Žolíčku, no podívej, kdo přišel, no páníček je tady s cukírkem. A vedle stál druhý kůň a ten ho furt strkal hlavou do ramene. A ten Pavel mu furt říkal, nech mě, pořád, neotravuj. Žolí, no tak to jsem já, podívej si, Pavlík přišel, vstaň ho, nemukaj se nám ve celé své kráse. A přišla ta opatrovatelka, co tam byla, a říká, pane Zedničku, už jste mě po druhé naštval. To je po druhé, co jste si Žolíka spletl. Žolík je ten, co do vás strká tou hlavou. A on říká, furt mě to tady prohazujete? Čert, aby se v tom vyznal. Já říkám, ty vole, tenhle ten je černý a tenhle je grošovaný. A to je jedno. Čili tam jsem zažil krásný chvilky, no Bolek mě říkal, měli maturitní sraz teď taky, jo. On to měl teď po 45 letech. A... říká, čuč, já jsem tam přišel, proti mě jde nějaká ženská, jo, a říká mě, ahoj Bolku, jak se máš? Já říkám, z čeho jste nás měla? A... ona říká, ty vole, já jsem s tebou seděla v lavici. Já jsem vlastně byl osloven režisérem Zdenkem Syrovým, abych hrál poručíka Trojníka v Černých baronech a mně se to vůbec nelíbilo. Já jsem nevěděl, proč bych to měl hrát, tam bylo 5 slov. Ta role nebyla o ničem. A mě napadlo, že jsem znal z vyprávění jednoho důstojníka Československé lidové armády, který mluvil tak, jak já těm potom mluvil a který měl ty zážitky, které já jsem tam používal. A když mi to dovolili režisér Zdeněk Syrový, který už bohužel mezi námi není, a autor scénáře Švandrlík, tak mě potom teprve začal ten film zajímat. Pak jsem na tu roli přistoupil a pak jsem začal roli toho poručíka Trojníka hrát. A to vzniklo podle chlapa, který skutečně existuje. Já jsem On se vždycky představoval způsobem, že říkal, soudruži, já se jmenuji soudruh major Novák, chlapci mě mají rádi, výtečně mě improvizují, říkají mě šedý vlk, já šedý jsem a vlk taky. A oni mu celý leta všichni říkali Vanilka, protože jeho rodiče měli cukrárnu a on se nikdy nedočkal přes dívky Šedý vlk. A já jsem to jednou řekl v Brně na představení a po představení za mnou přišel, bylo vlastně 80-letý člověk a řekl mě, dobrý večer, já jsem Vanilka. A mě to vůbec nedošlo, já jsem říkal, to je krásný jméno, gratuluju. A on, to není jméno, to je bohužel přezdívka. Já jsem ten Vanilka, co se ho hrá v Černých baronech. Já jsem všechny ty věty, co vy jste tam říkal, ve skutečnosti opravdu říkal, protože já jsem byl, pane Donutil, takhle blbej.

Pak ještě mám krásnou vzpomínku na Černý barony, když jsme vycházeli z kina, z premiéry, z oficiální premiéry, tak vedle mě kráčel tehdy 92-letý noblesní hrabě Kolovrat Jindřich a se svým synem Tomášem přiletěli zrovna z Ameriky. A teď on šel a uviděl mě a říkal si, to by mohl být ten chlap z toho plátna. A tak mě říká, promiňte prosím, že jsem tak smělý, já se chci jenom otázat, jestli vy takhle šišláte od malička, nebo jestli jste to chrál. A já, abych ho potěšil, tak jsem mu řekl, ano, já takhle šišlám od malička, pane. Ty se bohužel jinak nenaučil, jo. A on se otočil ke svému synu Tomášovi a s ledovým klidem mu řekl, co jsem ti říkal, to není herec, to je debil. Jo, no, tak jo, vy se smějete, mě to moc směšný teda nepřipadne. Jsem si říkal, byť to o pár století nazpět, tak jsem tasil, jo. Jsem říkal, pane hrabě, za prvé nejsem debil, za druhé jsem herec, za třetí nešišlám. A on mě na to, on se otočil k tomu Tomášovi ještě jednou a s ledovým klidem mu řekl, I'm sorry, pravdu jsi měl tentokrát ty. A my jsme ho potom zvali do divadla a on řekl, já teď nemůžu přiletět, protože mám teď v New Yorku spoustu práce, ale já mám fax, no. A to byl rok 1991 a my jsme nevěděli, co nám to chce udělat, jo. A on to pochopil, on říkal, a vy nemáte fax? My jsme říkali, my nemáme. A kde se tady prodává fax? My jsme říkali, tady naproti Italové otevřeli takovou prodejnu. Oni to teda potom brzo zavřeli i s Italama, ale tenkrát to tam ještě bylo. A on to tam šel koupit a objednal nám to jako v hospodě. On říkal, dejte prosím dva faxy Národnímu divadlu na mě. Děkuji. A tak Národní divadlo dostalo dva faxy a jediná zpráva, která kdy přišla od hraběte Kolovrata z New Yorku, byla kašlu vám na premiéru, jsem unaven, Kolovrat. Já si Věry velmi vážím, je to jedna z velmi slavných světových proslulých režisérek, které naši kinematografii obohatili o spoustu krásných snímků a doufám, že i Pasti, pasti, pastičky k ním budou patřit. A myslím si, že u té Věry, ono, to ani není tak feministické pojetí života, ona spíš se snaží prosadit se v tom totálním mužském nadvládí, já to chápu. Ona křičí desateronásobně proto, aby si ji vůbec někdo všimnul na tom place. Kdyby byla chlapem, tak to nemusí dělat. Ale zase na druhé straně třeba pan režisér Krejčík taky křičí a je mi s ním taky líp, než s tím, který vám řekne, běžte trošku doleva a když vám to nevyhovuje, tak běžte doprava. Tenhle ten pan režisér, ten byl v dobách své největší slávy ochoten přizabít kde kterého národního umělce a mě to hrozně imponuje. A nedávno za mnou přišel do Národního divadla a řekl mě, vy jste o mě řekl, že jsem sežral kravatu. Já si říkal, já jsem to u vás nikdy neřekl. Řekl. Říkám, neřekl. Je to zachyceno na radiových vlnách. Říkám, na radiových vlnách nemůže být nic zachyceno, pane režisére, to odnesli ty vlny a už to nikdo neslyšel. No tak to neslyšel, ale v té době, když se to vysílalo, to slyšel. Říkám, já jsem nikdy o vás nic takového neřekl. Tak já vám něco řeknu. Já jsem tu kravatu skutečně sežral. A ukázal.

0: Můj vztah k ženám je velmi vřelý. Já musím říct, že já si žen nesmírně vážím. Vůbec nedovedu pochopit to, že mají například v našem povolání, když se budu držet jenom jeho, stejnou dávku práce, jako máme my, a ještě potom stihnou všecko, co ženy obvykle stihnou. Pro mě je to nepochopitelný. A musím se přiznat, že jsem čas od času se přistihl při tom, že zastávám podobné názory jako pan profesor Švejcar, kterého jsem ostatně jeden čas považoval za převlečenou českou feministku. A musím říct, že jsem z jeho názory opravdu sympatizoval ve všem, protože to, co o ženách říkal pan profesor Švejcar, bylo láskyplné a zasvěcené. Žena jako mužský protipol je něco fantastického. Já osobně si nedovedu představit život bez ženy a mám pocit, že jenom málo kdy si zasloužíme takovou ženu, jakou máme. A já osobně bych tímto chtěl taky poděkovat své ženě, která je mi vším, čím mi jenom žena může být. Takže mi dovolte, abych všechno to, co jsme si tady dneska říkali, uzavřel poděkováním své vlastní ženě. Mějte se moc hezky. Na shledanou.
1: Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Vážení přátelé, u gramofonové desky se vám nabízejí dvě možnosti. Za prvé je velice skladná. Stačí malá škvíra, do té desku vložíte a nepřekáží. Ovšem, dáte-li ji na gramofon, je to nebezpečí, že vám na nějakou dobu otráví život. Autor mluveného, jak říkají klasikové, živého slova, nemůže z těchto variant nikdy přesně odhadnout tu pravděpodobnější. Víte, já bych usnul, musím číst. Ne málo a ne moc. A tak jsem si řekl, napíšu pro lidstvo příhody tak akorát. Na rychlé usnutí. Ovšem ironii osudu vyšla z toho předsevzetí gramofonová deska a při té musí aspoň jeden zůstat z hůru v zastavení gramofonu. Budou to příhody kolem auta a z auta. Strávil jsem v něm třetinu života. Při prvních jízdách mě přepadal pocit úzkosti uvnitř vozidla, nyní mě přepadá tentýž pocit vůli pěšky. Život je prostě v pohybu a i naše pocity jsou skutečně čistě relativní. Podstata problému ovšem zůstává stejná. Auto musí sloužit jako dopravní prostředek. Do práce, na výlet, k příbuzním, na návštěvu, na nákupy a podobně. Nelze ho kupovat proto, abychom udrželi souseda v mrtvičném stavu. Znám případy lidí, kteří se v stáru styděli při poslechu desky, kterou namluvili v mládí, a to je důvod, proč tvou desku nahrávám až v stáří. Jako autor i interpret přiznávám, že jsem sledoval cíl zábavní. Pokud vás klamu, stačí malá škvíra, do jedu vložíte a překáží. A teď k tématu. Abychom vůbec mohli vidět, musíme se zmínit o dopravních značkách. Podstata řady věcí spočívá v tom, jak si žijeme. A jsou díči, kteří si dopravní značky vysvětlují jako spiknutí proti vlastní osobě. Jsou značně trudnomlní, že jejich zažívání nefunguje zcela normálně a že občas trpí drobnými vyrážkami. Spíjí dopravní značku, téměř vždy bolestně snou. Daleko lépe zdravotní jsou na to, že chápou dopravní značky v péče o svůj život a zdraví. A nejen svůj. Poznávají je na první pohled, jsou zpravidla hezčí, veselější, vyrovnanější a smysl dobne krásný život, jako jsou pěčkují motýly. Je zvláštní, že působí také daleko oduševnělejším dojmem. Dopravní péče je dokonce ovlivní natolik, že si navzájem pomohou v případě nouzi. Zapůjčí třeba chybějící klíč, roztlačí vzpouzející se auto, nebo aspoň dopraví děti a babičku do tepla domova. Jsem si vědom, že se v rozmístění dopravních značek mohou stát i drobné omily, ale ty pomíníme. Někdy na nás záplava značek může dokonce působit jako dopravní hysterie, ale měli bychom to spíš nazvat bezpečnostním fanatismem, protože vše je ve skutečnosti vyvoláno péčí o naše životy. Abych uvedl příklad, vylíčím situaci v naší ulici. Přijíždím-li od Letenského tunelu, nemohu se domů dostat jinak než obětím celého bloku. Směr od státní plánovací komise není o mnoho jednodušší. A tak se často stává, že přijíždějící návštěva se zoufale telefonicky táže na další postup cesty, přičemž zpravidla není schopna vysvětlit, kde se právě nachází. A tak bez dalších úvah a vnitřních sporů denně vyjíždím z domova jiným směrem, než jsem měl v úmyslu. Něco na způsob poštovního holuba, který nejprve zakrouží nad svým příbytkem, než nabere správný směr. A závěr? Vždycky si říkám, aspoň si napřed zahřejí motor. Leč jsou dokonce značky, či lépe řečeno znamení, která se ve stovce nenajdou. A jejich účinnost je výjimečně silná až přímo strašidelná. Mohu posloužit vlastní zkušeností. Vracel jsem se po dálnici do Prahy a najednou se v dálce přede mnou objevil muž obrovské postavy v zářícím oranžovém skafandru. Mával praporkem. Zřejmě, abych zpomalil. Čím jsem byl blíž, tím více se postava zvětšovala a tím oslnivěji zářila. Lovil jsem v paměti zákony o přímé a nepřímé uměrnosti a v tom mi blesklo hlavou Marťan. Marťan. Zápětí jsem si vzpomněl na údaje o letadlech mizejících nad oceánem a na nepoškozené lodě záhadně opuštěné posádkou a cestujícími. Zalil jsem se potem. Bylo mi jasné, že unikat nemá smysl. Jistě disponuje nějakými paprsky, kterými mě hravě dostihne. A pak po levé ruce svítila bílá, nepřerušovaná čára. Stejně nesmím uhnout. A tak jsem pokračoval v jízdě, svírán úzkostí a poháněn zvědavostí. Byla to výstražná figurína. Automat se skleněným úsměvem šílence
a vedle ní na silnici něco opravovali drobonké postavy dělníků. Nesmírně jsem si odechl a zároveň mě napadlo, jak by se asi vyvíjela situace, kdyby se mnou jela nějaká těhotná žena. Jsem přesvědčen, že při zapojení tohoto zařízení na silnici v noci zastaví úplně každý. Otázkou ovšem zůstává, zda se vůbec ještě někdy rozjede. Hodnotím samozřejmě tuto výstrahu kladně, ale asi mi uniklo, když ji zavedli. A co závěrem? Ještě bych chtěl říct, že dopravní značky nás mohou upozorňovat, varovat, přikazovat nám, ale dobrou vůli nám dát nemohou.